0: Českou na Kuřim se střetlo osobní auto s divokým prasetem. Došlo k úniku paliva z vozidla, na místě teď zasahují policisté a hasiči a průjezd je omezený. A v Praze na Smíchově vyšetřují nehodu v Kartouské ulici. Havarovala tam dvě osobní auta a ještě mohou omezovat průjezd křižovatkou s Radlickou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co by Německo mělo dělat s posilující krajní pravicí?
4: Pohřeb Radka Mladiče ukazuje rozdíl mezi evropskými ambicemi Srbska a tamní politickou realitou.
3: Švédsko vrací úder gengům.
4: Španělský náskok v obnovitelných zdrojích potřebuje dobít baterky.
3: Keňané roky psali domácí úkoly za Američany, pak přišla umělá inteligence.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Tereza Žižková
4: a Martin Benda.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Alternativa pro Německo, zkráceně AfD, získala v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku téměř 44% hlasů. Výsledek v jedné z 16 spolkových zemí šokoval celé Německo. Země přitom svou poválečnou identitu postavila právě na odmítání jakýchkoliv extrémů. Ve straně jsou ale i bývalí neonacisté a německá tajná služba ji oficiálně označila za extremistickou. Teď je ale AfD jen krůček od toho, aby se stala prvním pravicově populistickým uskupením od druhé světové války, které stane v čele spolkové země. Pro Německo jde o jasný vztyčený prst, píše v analýze britský magazín Economist.
4: AfD ale ještě nemůže slavit. Její jediná cesta k moci v Sasku-Anhaltsku totiž stojí na velmi křehkých spojenectvích nebo na přeběhlících z řad politických rivalů. I kdyby se vlády ujala, může ji rychle srazit na kolena vlastní neschopnost a vnitřní spory. Německo by ale před tímto nebezpečím rozhodně nemělo zavírat oči. V Sasku-Anhaltsku se silný výsledek AfD dal čekat. Strana ale láme volební rekordy i v bohatých západních spolkových zemích, jako je Bádensko-Württembersko.
3: V celostátních průzkumech má AfD 8% náskok před oslabenou středopravicovou unii CDU-CSU kancléře Friedricha Merce. Kdyby se volby konaly dnes, k vyšachování AfD z vlády by se musely spojit prakticky všechny středové strany. Německá politika se tak začíná štěpit na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, kdo jsou pro AfD a na ty, kdo stojí proti ní.
4: Němečtí středoví politici si dlouho mysleli, že dokážou udržet AfD na uzdě. Jejich strategie takzvané protipožární zdi stranu odřízla od jakýchkoliv vládních koalic. Tradiční strany doufaly, že díky tomu zájem o extremisty časem opadne. V nucené izolaci se však AfD nejen rozrostla, ale i zradikalizovala.
3: AfD teď otevřeně sní rasistické fantazie o takzvané reemigraci, prosazuje zblížení s Ruskem a volá po odchodu z Evropské unie i od eura. Její volební program pro Sasko-Anhaltsko působil jako čistá utopie. Požadoval totiž radikální překopání celého školství, kultury, médií i státní správy. I tak ale přilákal bezmála polovinu tamních voličů.
4: Německý politický střet teď podle ekonomistu nesmí dovolit, aby ho úspěch AfD paralyzoval. Nefungující vládní koalice kancléře Merce se sociálními demokraty sice před létem schválila ambiciózní balík reform, ale pro SPD je teď vládnutí zjevně spíš za trest než za odměnu. Sociální demokraté dokonce uvažují o tom, že zařadí zpátečku u tak rozumných kroků, jako je zrušení předčasných důchodů.
3: Je pravda, že spousta reform je nepopulárních a zejména voliči AfD nemají rádi změny. Ustoupit by ale znamenalo naprosté selhání a zbavení se odpovědnosti. Kdyby totiž vládní koalice znovu sklouzla k nečinnému hašteření, jen by to nahrálo tvrzení AfD, že tradiční strany jsou unavené a k ničemu. Německé hospodářství navíc konečně vykazuje známky oživení.
4: Křesťanští demokraté by také měli co nejrychleji přehodnotit svou striktní strategii takzvané protipožární zdi. Neznamená to padnout před extremisty na kolena, ostatně cílem AFD je CDU zničit, ne s ní spolupracovat. Konzervativci by tedy rozhodně neměli pouštět do vlády partaj, která jde tak silně proti jejich vlastním hodnotám.
3: Kdyby ale CDU naznačila, že dogmaticky nevylučuje budoucí spolupráci se stranou, která se zbaví svých nejradikálnějších myšlenek a politiků, mohlo by to pomoct. Časem by to totiž mohlo posílit relativně umírněné křídlo uvnitř AFD.
4: Možná také přišel čas podívat se i do nejvyšších pater. Kancléř Merz udělal i spoustu dobrých věcí, zejména v otázkách podpory Ukrajiny a obnovy německé armády. Chvályhodné jsou i jeho reformní instinkty. Je to ale neohrabaný politik, špatný manažer a naprosto mizerný komunikátor. Jeho popularita se drží na pouhých 13%.
3: Další dvě zemské volby, které se konají 20. září, tak mohou pro CDU znamenat další pohromu. Výměna lídrů je sice v německém politickém systému složitá, ale nikoli nemožná. CDU má i jiné možnosti. Pokud Merz nedokáže přijít s přesvědčivou vizí pro svou středovou politiku, měl by odejít, uzavírá britský magazín Economist.
4: Naděje Srbska na vstup do Evropské unie dostaly v pondělí další tvrdou ránu. Může za to pohřeb Ratka Mladiče, nechvalně známého velitele bosenských Srbů, usvědčeného z válečných zločinů a genocidy v Srebrenici. Během teplého zářijového odpoledne se s ním přišli do Bělehradu rozloučit tisíce lidí, popisuje evropská odnož serveru Politico.
3: Akce okamžitě vyvolala ostrou kritiku z Bruselu. Ten má přitom se Srbskem už tak dost napjaté vztahy kvůli úpadku tamní demokracie, omezování svobody tisku a justice, ale také proto, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
4: Jakékoliv oslavování válečných zločinců, popírání genocidy a překrucování historie jde proti nejzákladnějším evropským hodnotám, uvedl v prohlášení mluvčí unijní diplomacie. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli oslavování Mladiče dokonce narychlo zrušila plánovanou návštěvu Bělehradu.
3: Srbská vláda oficiálně tvrdí, že s organizací pohřbu nemá nic společného. Mladičovo tělo ale do země přepravil vládní speciál. Rakev navíc na místo posledního odpočinku doprovodili příslušníci srbské armády a smuteční mši vedl patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirie, mimochodem blízký spojenec srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Mladičova rakev byla zahalená do srbské státní vlajky.
4: Ratko Mladič byl generál, který vedl vojenská tažení napříč Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem. Následně byl Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii odsouzen za genocidu kvůli vyvraždění více než 8000 lidí. K tomuto masakru došlo na začátku července 1995 ve východobosenské Srebrenici.
3: Mladič zemřel letos koncem srpna ve věznici v nizozemském Scheveningenu, kde si odpikával doživotní trest. Na pondělní smuteční obřad v bělehradském kostele svatého Lukáše dorazili vysoce postavení srbští představitelé jako ministři obrany a spravedlnosti a také prezidentův syn Danilo.
4: Populistický nacionalista Vučić, který je prezidentem od roku 2017, se samotného pohřbu nezúčastnil. Místo toho dal přednost setkání se svým uzbeckým protějškem. Ve svých veřejných vystoupeních se pak o Mladičovi ani o jeho pohřbu nezmínil.
3: V Bruselu se Vučić často stylizuje do role pragmatického technokrata. Srbsko se totiž už od roku 2014 snaží vyjednat svůj vstup do Evropské unie. Kritici a lidskoprávní organizace ho ale viní z toho, že doma v Srbsku nechává volný průchod nacionalismu a někdy ho dokonce sám otevřeně podněcuje.
4: Mladič má mezi srbskými nacionalisty stále výsadní postavení, hlavně mezi těmi, kteří věří, že Srbové mají na Balkáně nárok na větší území a vliv. Mladí muži ve smutečním průvodu měli na sobě černá trička s Mladičovým portrétem, drželi transparenty s nápisem Nezemřel jsi, generále, žiješ v našich srdcích. Smuteční mše se zúčastnil i Miloš Jovanovič, lídr opoziční Nové demokratické strany Srbska, který prezidenta Vučiče často kritizuje. Jovanovič prohlásil, že srbští občané považují Mladiče za symbol svobody srbského národa.
3: Události už odsoudili i sousední země Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a také Kosovo. Právě Bosnu přitom Mladičovi etnické čistky zasáhly nejvíc. Tamní úřady už dokonce podali trestní oznámení na lidi, kteří po generálově smrti jeho odkaz propagovali. To je totiž v Bosně a Hercegovině trestný čin.
4: Několik dní před samotným pohřbem navíc 29 europoslanců z 5 politických frakcí napsalo dopis šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Politici v něm požadují, aby Brusel Srbsku zmrazil všechny předvstupní platby. Odvolávají se přitom na zprávy, podle kterých Bělehrad nasadil špionážní software proti studentským vůdcům protivládních protestů, které trvají už 2 roky, ale také proti aktivistům a opozičním politikům.
3: Srbsko neotevřelo žádnou novou vyjednávací kapitolu s Evropskou unií už od prosince 2021. Blokuje ho v tom hned 8 členských států. Těm vadí problémy s dodržováním zásad právního státu a také to, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko. Ukrajina a Moldavsko jsou tak v přístupových jednáních už teď dál než Srbsko, přestože se o vstup do 27 přihlásili mnohem později, uzavírá Politico.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V květnu se nestřílelo, stálo letos v titulku jedněch švédských novin, ačkoliv to zní docela obyčejně, byla to zpráva velmi výjimečná. Zhruba posledních 10 let se totiž Švédsko potýkalo s obrovským problémem. Mělo v přepočtu na obyvatele víc smrtelných přestřelek než jakákoliv jiná země v západní Evropě. Klesajícího počtu těchto případů si všímá britský deník Financial Times.
3: Švédsko vrací úder a tvrdě bojuje proti vlně násilí, za kterou stojí gengy zahraničních zločinců. Ty navíc do svých řad často zatahují i děti, v mnoha případech třeba i 12-leté.
4: To, že se najednou v titulcích píše o měsíci bez jediné střelby, už o něčem vypovídá, říká švédský středopravicový premiér Ulf Kristersson. Jeho vláda usiluje tuto neděli o znovu zvolení a voliče láká na to, že po 4 letech tvrdé práce zkrotila kriminalitu gengu.
3: Kabinet během svého mandátu výrazně posílil policii, umožnil posílat za mříže i nezletilé a nechal pozatýkat šéfy zločineckých skupin. Když vláda v roce 2022 nastupovala k moci, docházelo v zemi ke smrtelné střelbě častěji než jednou týdně. V 10milionovém Švédsku šlo o alarmující bilanci. Letos do začátku srpna úřady evidují už jen 48 případů střelby.
4: Švédsko mělo dlouho pověst oázy sociální demokracie. V posledních 10 letech se ale postupně posunulo k jedné z nejpravicovějších politik v Evropě. Tyto změny se projevují prakticky ve všem. Od privatizace školství a zdravotnictví přes tvrdší přístup k bezpečnosti až po velmi přísnou imigrační politiku.
3: Je těžké popsat, jak špatná byla situace v roce 2022. Neuplynul snad ani den bez střelby nebo bombového útoku. Podobné zprávy se tehdy v novinách staly natolik běžnými, že už je lidé často spíš přehlíželi. 3 největší švédské gengy, známé jako Foxtrot, Rumba a Dalen, nabírali podle policie členy hlavně z řad imigrantů druhé generace. Šlo tedy o mladé lidi, kteří se už narodili a vyrostli přímo ve Švédsku.
4: Švédští politici i zástupci policie přiznávají, že na potlačení násilí neexistuje žádný zázračný recept. Upozorňují ale na 3 hlavní okruhy opatření, která situaci nakonec obrátila k lepšímu. Bezpečnostní složky předně změnily taktiku. Dřív totiž vyšetřovali každou střelbu nebo bombový útok odděleně. Kvůli tomu jim často unikaly důležité souvislosti mezi podobnými zločiny. Od roku 2024 začalo policejní koordinační centrum shromažďovat data ve velkém.
3: Kriminalisté v nich hledají skryté vzorce i propojení a snaží se odhalit hlavní organizátory. Díky tomu už policie nečeká jen na to, co se stane, ale jedná mnohem aktivněji. Do vyšetřování a zatýkání Švédové zapojili také úřady z dalších zemí. Loni se díky tomu bezpečnostním složkám podařilo zadržet 2 ze 3 lídrů švédských gengů, jednoho v Mexiku a dalšího v Turecku.
4: Posledním dílkem do skládačky byla řada přísných opatření. Vláda zavedla tvrdší tresty, dala víc peněz policii a usnadnila jí nasazování odposlechu. Snížila také hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Policie teď může odposlouchávat členy gengu, když se baví o plánovaných zločinech. Díky tomu mohou vyšetřovatelé zakročit ještě předtím, než k samotnému útoku dojde.
3: Ne všichni to ale vidí tak pozitivně. Řada levicových stran tvrdí, že Švédsko v honbě za stále přísnějšími tresty opustilo své tradiční hodnoty lidskosti a solidarity. Místo tvrdých represí by se podle nich mělo dělat víc pro zlepšení ekonomické situace v chudších oblastech a dát dětem lepší motivaci, aby se ke gangům vůbec nepřidávali, uzavírá Financial Times.
4: Španělsko vsadilo na obnovitelné zdroje energie relativně brzy, i když pomalu. V polovině 90. let bylo toto odvětví stále na nízké technologické úrovni. Dnes už je situace ale jiná, popisuje vývoj obnovitelné energie ve Španělsku agentura Bloomberg.
3: V současné době tvoří obnovitelné zdroje přibližně 60% elektřiny ve španělské rozvodné síti, zatímco v celé Evropské unii je to asi 50% a celosvětově třetina. Odvážná sázka na zelenou energii srazila španělské účty za elektřinu, která je teď levnější než před konfliktem na Blízkém východě nebo ruskou invazí na Ukrajinu.
4: Španělsko je nejen průkopníkem v oblasti čisté energie, ale také nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou v Evropě. To dokazuje, že masivní zavádění obnovitelných zdrojů není v rozporu s hospodářským růstem.
3: Podle předběžných údajů španělského provozovatele elektrické sítě dosáhla výroba energie z obnovitelných zdrojů letos v létě historického maxima. Prudký nárůst investic do solární energie v posledních 15 letech vedl k tak velkému přebytku elektřiny, že ceny energie ve Španělsku v době špičky stále častěji klesají hluboko pod nulu.
4: Problém s nadbytkem energie může pomoct vyřešit její akumulace v bateriích ve velkém měřítku tím, že během dne pohltí přebytečnou solární energii a v noci ji dodá do sítě. Baterie mohou také stabilizovat síť, když uvolní uloženou elektřinu při poklesu napájení, například při změně počasí. Na rozdíl od jaderných a plynových elektráren, které plní tuto funkci v současnosti, baterie nepotřebují žádný čas na rozběh a lze je zapnout okamžitě.
3: V této další fázi energetické transformace ale Španělsko zaostává. Podle agentury Bloomberg měla země v roce 2025 instalovanou kapacitu bateriových úložišť přibližně 400 megawattů. To jsou méně než 2% z téměř 23 gigawattů, které si země stanovila jako cíl do roku 2030. Investory dál odrazuje spožděná regulace a absence trhu s kapacitami, který by pomohl zajistit bezpečnost dodávek energie.
4: I když Madrid odstraní byrokratické překážky, stále tu jsou technologická omezení. Velké baterie, které dokážou uchovávat energii po dobu 2 až 4 hodin denně, mohou svými náklady konkurovat zemnímu plynu, ale dlouhodobé skladování je pořád ještě drahé.
3: Loňský výpadek proudu, největší v nedávné historii Evropy, navíc vyvolal otázky, zda se zavádění obnovitelných zdrojů neuskutečnilo příliš rychle a v příliš velkém rozsahu. Více než 50 milionů lidí zůstalo téměř půl dne bez elektřiny. Příčiny se stále vyšetřují. Několik předběžných zjištění ale naznačuje, že španělská rozvodná síť nebyla toho dne připravená zvládnout náhlé výkyvy frekvence elektrické energie pocházející ze solárních farem na jihu země.
4: Investice do přenosové sítě jsou omezené na 0,3 HDP Španělska, což je podle agentury Bloomberg nejnižší poměr výdajů k obnovitelným zdrojům energie mezi zeměmi Evropské unie a Spojeným královstvím. Přenosová síť má navíc málo volných kapacit. To znamená, že nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a datových center mají potíže s připojením.
3: Španělsko už dlouho čelí potížím s instalací velkých baterií. Pomalé vydávání pokynů ze strany Evropské unie ohledně kapacitních trhů zpozdilo zavedení systému, ve kterém by velká akumulační zařízení mohla konkurovat plynu a jaderné energii.
4: A ačkoliv je Španělsko lídrem v zavádění solární a větrné energie, elektrifikováno je pouze asi 25% jeho ekonomiky. Zbytek stále funguje na fosilní paliva. Dál také existuje riziko, že Španělsko nedokáže plně využít svého náskoku v oblasti obnovitelných zdrojů, protože jeho ekonomika a infrastruktura jsou silně zasažené dopady globálního oteplování.
3: Poptávka po elektřině musí být dost velká na to, aby dál táhla investice jak do výroby, tak do samotné sítě. Pokud poptávka neporoste dost rychle, státy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, jako je Španělsko, začnou narážet na problémy. Budou jim chybět jasné ekonomické signály k tomu, aby dál stavěly bateriová úložiště a rozšiřovaly rozvodné sítě, uzavírá analytik agentury Bloomberg Patricio Alvarez.
4: Teresios Bundy kdysi stělesňoval to, jak internet dokáže změnit život. V roce 2011 se z farmářské vesnice přestěhoval do hlavního města Nairobi. Jako první z rodiny šel na univerzitu. Tam mu kamarád poradil, ať zkusí novou práci na dálku. Šlo o vypracovávání úkolů za podvádějící vysokoškoláky z jiných zemí. Nejdřív to byl slušný přivýdělek, pak ale přišla umělá inteligence, píše americký deník New York Times.
3: Během 12 let napsal Bundy víc než 2,5 tisíce prací. Zvládal u toho studovat veřejné zdravotnictví a zároveň pomáhal studentům inženýrství nebo medicíny za oceánem, aby dokončili ty své. Digitální ekonomika tehdy zažívala obrovský boom.
4: Mladí a vzdělaní lidé z Keni, Filipín nebo Indie objevili na internetu mezeru na trhu. Vydělávali si peníze úkoly, které bohatší lidé na západě zkrátka dělat nechtěli. Pak ale přišel rok 2022 a s ním ChatGPT. Zlaté časy rázem skončily. Vysokoškoláci po celém světě si to rychle spočítali. Proč by měli platit někomu v Keni, když umělá inteligence za ně udělá práci zadarmo? Zakázek začalo ubývat a ceny šly dolů.
3: Bundy dostudoval v roce 2015, kariéru ve zdravotnictví ale hodil za hlavu a raději rozjel online business s psaním esejí. Za jednu práci si tehdy účtoval 40 až 70 dolarů, v přepočtu zhruba 1000 až 1500 korun. Zakázky se hrnuly přes různé digitální platformy a Bundy si práci rozděloval se studenty, které sám zaměstnával. Pronajal si dům kousek od univerzity a vybavil ho stoly, rychlým internetem a matracemi. Najatí vysokoškoláci tam psali úkoly mezi přednáškami a spát chodili až ve chvíli, kdy už padali vyčerpáním.
4: Mladý podnikatel si tehdy vydělal minimálně pětkrát tolik, než kolik by dostal ve zdravotnictví. Peníze posílal domů rodičům, kteří se živí pěstováním kávy. Po splasknutí bubliny ale Bundy musel svůj biznis zavřít a dlouho pak hledal, kudy se v kariéře vydat dál. Dnes pracuje pro německou rozvojovou organizaci a pomáhá mladým Keňanům najít uplatnění v digitální ekonomice.
3: Každý rok v Keni dokončí univerzitu víc než 100 000 studentů. Vrhají se ale do ekonomiky, kde je normálních zaměstnání s pravidelným platem naprosté minimum. Zhruba 80% lidí v Keni se živí neformálně, ať už jde o kurýry, zedníky nebo pouliční prodejce. Nezaměstnanost mladých přesahuje 25%. Pro celou jednu generaci, která má sice vysokoškolský titul, ale nemá ho kde uplatnit, vypadala práce na volné noze přes internet jako jasné východisko.
4: Práce, která v biznisu s esejemi ještě zbyla, dnes připadá hlavně takzvaným poličťovačům. To jsou lidé, kteří upravují texty vygenerované umělou inteligencí. Dělají to hlavně proto, aby obešli kontrolní programy proti podvádění, které dnes používá řada univerzit.
3: Alfline, která začala psát eseje v roce 2021, tvrdí, že biznis šlape jako nikdy dřív. Díky umělé inteligenci prý zvládne víc práce. Technologii používá na rychlé sepsání prvního návrhu, který si pak sama upraví. Nástrojům, které mají maskovat, že text psal robot, se ale vyhýbá a raději spoléhá na svůj vlastní styl.
4: Pro Bundyho je ale tato změna složitá. Jak sám říká, chybí mu ten intelektuální zápas, kdy se pod časovým tlakem musel učit úplně nová témata. Byl to v podstatě takový paralelní vysokoškolský titul, vzpomíná Bundy. Občas teď přemýšlí nad tím, jaký by měl život, kdyby tehdy přece jen zůstal u veřejného zdravotnictví. Kdyby se teď do oboru chtěl vrátit, začínal by od nuly a jeho šéfem by byl nejspíš někdo, kdo vyšel školu teprve loni. Uzavírá deník New York Times.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
4: Martin Benda
3: a Tereza Žižková.
5: Nejvyšší patra americké politiky.
6: This is only the dawn of the golden age of America.
5: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
7: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
8: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
9: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
5: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
10: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
8: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Jedenáct členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Británie. Řekl to po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království. Proti jeho dvoudenní návštěvě v Irsku pořádali demonstrace levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová zavítala do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové, se kterou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Účastnila se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Šlo o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor sněmovny neschválil. A radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun. Svěřenkyně trenéra Jana Železného Japonka Haruka Kitagučiová vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru.
0: Překážka na D1 za Brnem a nehoda u Kuřimi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Plzní od sjezdu na most od 89. kilometru až za Nýřany po 96. kilometr je zúžení. V každém směru je volný pouze jeden pruh. Aktuálně se projíždí plynule. U Brna pozor na nehodu na silnici 43 do Svitav. Za odbočkou na Kuřim za odpočívadlem havarovalo osobní auto při kolizi s divokým prasetem. Na místě pracují hasiči, likvidují tam únik paliva. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem, počítejte proto s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Neúprostná aritmetika aneb blízké hrozby pro Ukrajinu. Čtvrtstoletí Šanghajské organizace pro spolupráci či kapitálový trh v Praze. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
11: Mír na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Nad tím, co čeká Ruskem napadenou zemi v příštích měsících, se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
12: Ruské drony zasáhly obchodní centrum v Sumách. Dron zasáhl osobní vlak v Chersonské oblasti. Benzinka v Kyjevě byla zničena. To je jen malá část zpráv, které v posledních dnech přišly z Ukrajiny. Po nedávné cestě amerických emisarů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva prohlásil hlavní zahraničně politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, že Donald Trump doufá, že k uzavření míru dojde ještě během jeho funkčního období, tedy do ledna roku 2029. To vše ukazuje, že Kreml v nejbližších měsících o míru jednat nehodlá. Jeho logika je jednoduchá. Má převahu v balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu, proti kterým Ukrajina nemá obranu. Tudíž stačí pokračovat v útocích tak, aby se k příchodu zimy zhroutila celá ukrajinská infrastruktura. Od dodávek elektřiny, tepla, vody po veřejnou dopravu či dodávky potravin. V ten okamžik Ukrajina skolabuje a buď kapituluje, nebo ruské jednotky přeci jen dobydou Kyjev. Tento plán Kremlu není zcela nerealistický. Aritmetika je totiž neúprosná. Rusko je dnes schopno vyrobit 800 až 1100 balistických raket ročně. Když k tomu připočteme dodávky severokorejských raket, budeme někde na 1200 raketách, tedy na 100 raket měsíčně. Jedinou zbraní, která je schopná balistické rakety a střely s plochou dráhou letu sestřelit, je americký systém Patriot a jeho střely PAC-3. Na sestřelení jedné rakety jsou většinou potřeba 2 až 3 takové střely. Ukrajina již prakticky žádné nemá. Nějaké zásoby mají evropské země, státy v Perském zálivu, Japonsko, Jižní Korea. Jenže pokud sousedíte se Severní Koreou, nebudete se svých střel zbavovat. Totéž se týká sousedů Iránu. Takže vám zůstane pár desítek střel od evropských spojenců. Společnost Lockheed Martin v loňském roce vyrobila trochu více než 600 střel PAC-3, což by Ukrajině stačilo sotva na 3 měsíce. Jistě, společnost oznámila zvýšení výrobních kapacit na 2000 raket ročně, jenže do roku 2030. A Ukrajina potřebuje přežít letošní rok, rok 2007 a 2028. Jak? Bezpečnostní expertka Lesia Ohrysko tvrdí, že je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, Ukrajina musí více útočit na ruský týl a především na zbrojní závody vyrábějící rakety. Nejlepší raketa pro Ukrajinu je ta, kterou Rusko nedokázalo vyrobit. Za druhé, je potřeba zvýšit pasivní obranu. Jednoduše řečeno, zakopat se. Vytvořit záložní infrastrukturu pod zemí. Nejen vojenská velitelství, ale i objekty energetiky, spojů, některé výrobní kapacity. Za třetí, zahraniční kooperace při vývoji vlastních protiraketových systémů. Lesia Ohrysko zmiňuje evropský projekt Freya, kde se má propojit ukrajinské zkušenosti s ruskými útoky a její raketové technologie s evropskou elektronikou a senzory. Stejně tak navrhuje, aby Ukrajina nabízela pomoc a zkušenosti americkým výrobcům zbraní. Nic z toho nezmění fakt, že v nejbližších letech Rusko bude mít více raket než Ukrajina a její spojenci. To nezměníme. Co změnit můžeme, je nakolik to bude pro Ukrajinu fatální, uzavírá Ohrysko.
11: To byl komentář kolegy Ondřeje Soukupa. S určitým nadhledem by se dalo říci, že Biškek, hlavní město 7,5 milionového Kyrgyzstánu, se na několik dní na přelomu srpna a září stalo hlavním městem pokutné světa, tak alespoň Asie. Tato hornatá země nejen oslavila 35-leté výročí své nezávislosti a zároveň odstartovala 6. ročník světových nomádských her za účasti výprav z více než 100 zemí. Biškek především hostil výroční setkání hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci, která letos slaví 25. výročí své existence. Na jednom místě se tak setkali lídři Číny, Ruska, Indie, Pákistánu, Íránu, Běloruska a 4 středoasijských republik. Slovo má Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze.
13: Šanghajská organizace pro spolupráci je suverénně největší regionální organizací na světě. Představuje 42% světové populace a zhruba čtvrtinu světového HDP. Původní důvod jejího vzniku, tedy vyřešení otázky hranic a bezpečnosti po rozpadu Sovětského svazu, dávno přerostl v relativně širokou spolupráci bezpečnostního, ekonomického a energetického charakteru. Fakt, že jejími členy jsou země, které spolu často bilaterálně více či

0: obchodu s drogami, podpora biodiverzity, spolupráce v oblasti umělé inteligence či rozvoj spolupráce v oblasti energetiky. Podtrhnout je ale nutné fakt, že členové Šanghajské organizace pro spolupráci důrazně podpořili Írán a odsoudili útoky na něj. Zároveň odsoudili jednostranná donucovací opatření, která nejsou v souladu s pravidly OSN či Světové obchodní organizace. To je možné číst jako kritiku ekonomických sankcí, a to nejen těch amerických vůči Íránu, ale potenciálně i těch evropských proti Rusku. Hlavy států naopak vůbec nezmínili válku Ruska proti Ukrajině. Asi nejvíce očekávaný byl pak vývoj kolem plánovaného vzniku vlastní rozvojové banky. Pokud by vznikla, byla by to vedle Asijské infrastrukturní investiční banky další významná finanční instituce, fungující do značné míry mimo tradiční rámce dosavadních globálních pravidel. Její existence by tak mohla podpořit další pokusy o dedolarizaci, tedy o zeslabení úlohy amerického dolaru jako rezervní měny či jako měny pro přeshraniční transakce. Zde se však překvapení nekonalo. Vznik rozvojové banky ohlášen nebyl a zůstává tedy ve vyjednávací fázi. Zdánlivě tedy možná skutečně není třeba o summitu hovořit. Nicméně v dnešní době, kdy se světový řád proměňuje, setkání hlav států, které se netají ambicemi vytlačit nebo přeměnit stávající pravidla politického či ekonomického vládnutí, může do určité míry pouze formálně fungující organizaci postupně proměnit ve velmi silného aktéra. Letos bylo na summitu podepsáno memorandum o porozumění s Africkou unií. Nebylo by od věci, aby Evropská unie začala brát Šanghajskou organizaci pro spolupráci vážněji.
1: O Šanghajské organizaci pro spolupráci hovořila Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano, tvrdí publicista Jefim Fishtein. Tady jsou jeho argumenty.
2: Britský deník The Guardian v posledních dnech často věnuje své názorové stránky úvahám o osudu ideologie, kterou nejenže sám sdílí, ale má ve světě pověst jeho pilíře a ochránce. Sociální jevy a události jeho autoři většinou hodnotí a svým čtenářům předkládají z pozic středolevého liberalismu. Nedávné zásadní komentáře, o nichž mluvím, nevidí nejbližší budoucnost svého světonázoru příliš růžově. Svědčí o tom i název eseje z posledního týdne Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano. Jeho autor jménem Walid Ali vyjmenovává četná protivenství z poslední doby, která brzdí společenský pokrok. On sám jim obrazně říká monstra, ale přesněji by bylo asi označení příšery nebo dokonce strašidla v duchu Marxova komunistického manifestu. Není třeba být chytrý jako Einstein, aby si jeden všiml, že takřka každý den přináší pro lidstvo zprávy, kterým se česky říká Jobovy zvěsti. Klimatické změny, rozpad mezinárodního řádu, ekonomické krize, válečné konflikty, epidemie nakažlivých nemocí. Některé jobovky deprimují zejména lidi, kteří sdílí názor deníku The Guardian. Mám na mysli nezastavitelný vzestup pravicových stran, vzmach populistických sociálních sítí, zneužití umělé inteligence, v Británii specificky popularita stran typu Reform UK a Restore UK, nezvládnutelná imigrace a jako třešinka na dortu zjevení Donalda Trumpa. Walid Ali z deníku The Guardian nabízí vysvětlení, jež v podstatě vyvinuje a zbavuje odpovědnosti politický směr, který až doteď držel otěže moci skoro v celém západním světě. Podle autora příčinou všeho zlého je skutečnost, že lidé přestávají

0: věřit v sociální pokrok. Ve společnosti prý zdomácnělo přesvědčení, že obvyklý řád byl zborcen a nic ho nemůže obnovit. Sliby nebyly naplněny a příslib dobrého života byl pouze zradnou návnadou. Ať již to politici slibovali v dobré víře, nebo z čistě kořistnických důvodů. Dostat těm slibům nedokázal nikdo. Obyčejná epidemie přestává být vnímána jako dočasné oslabení imunity a začíná se jevit jako příznak blížícího se zániku lidstva. A to všechno proto, že zmizela víra v pokrok, domnívá se Walid Ali z britského deníku The Guardian. Ocituji jeho závěrečnou úvahu. Když občané přestávají věřit v pokrok, společnost západního typu okamžitě upadá do krizového stavu. Celý politický řád je založen na příslibu stále většího bohatství a stále lepší kontroly nad vlastními životy. Můžeme si dovolit ty nejodvážnější sny v naději, že pokud se jejich naplnění nepovede nám, povede se našim dětem. Vycházíme z jistoty, že každá další generace bude žít lépe a déle než předchozí. Političtí soupeři si mohli říkat konzervativci nebo pokrokáři, leč zásadní nabídka byla stejná – lepší život pro lidi. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak stejného cíle chtějí dosáhnout, jakými prostředky a způsoby. Jedni mohli vyhrát, druzí prohrát, lišili se možná v rychlosti a metodách postupu, ale směr měli stejný. Konec dlouhého citátu. Vzácnost úvahy je v tom, že pod tlakem okolnosti musel autor uznat, že i konzervativní soupeři socialistů nechtěli vždy jenom škodit lidstvu, nýbrž usilovali o jeho dobro. A kdo z nich to dělal lépe, to je právě předmět sporu, který se v dnešní době vede.
1: Slyšeli jste názor publicisty Jefima Fištejna. O tom, že je potřeba rozhýbat kapitálové trhy v Evropě, se hovoří dlouho. Bohužel většinou jen hovoří, protože praktickým krokům pak často hodí klacek pod nohy politici. Přesto se dějí i změny tím správným směrem. A jednou takovou dobrou zprávou je vznik fondu, jehož akcie kopírují tituly z pražské burzy, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
2: ETF, čili Exchange Traded Fund, je mimořádně populární investiční nástroj, který dominuje laickému retailovému investování posledních let. Velmi zjednodušeně jde o fond, jehož hodnota kopíruje vývoj ceny předem definovaného podkladového aktiva. Takže existuje ETF na zbrojařské firmy, na energetické firmy, na slovutný index S&P 500, na technologické akcie, na Evropu i na celý svět. Jejich nabídka je nepřeberná a dají se v ní najít i všelijaké pikantérie a libůstky. Důvod, proč jsou ETF tak populární, je na snadě. Je to jednoduchá, srozumitelná a levná cesta, jak investovat do určitého oboru nebo vybraného regionu. Pro pasivní investory, kteří nechtějí sledovat burzovní grafy, to je skvělé řešení. Navíc poplatky u těchto specifických fondů se počítají v nízkých desetinách procenta, což je zásadně méně než u klasických aktivně spravovaných fondů, kde nějaký portfolio manažer ručně vybírá, jaké akcie se koupí a jaké se prodají. Ve světle těchto informací je až s podivem, že ještě neexistovalo české ETF, které by se soustředilo na pražskou burzu. Ta přitom v posledních letech vykazuje velmi solidní čísla. Za 5 let její kumulativní index PX posílil o více než 118%. Ano, pražská burza nepatří k největším a opravdu relevantních titulů je na ní relativně málo. Nicméně s příchodem nového ETF, za nímž stojí jeden z matadorů zdejších kapitálových trhů, finanční skupina Wooden Company, se investování do akcí ČEZu, Erste, Komerční banky, Koltu nebo CSG stává ještě jednodušším. Výhodou i slabinou ETF je, že omezuje rizika. Velký pád jednoho titulu se rozmělní ve výkonech dalších akcí. A to samozřejmě funguje i opačně. Takže pokud jeden titul mimořádně posílí, držitel ETF to nepozná tolik jako ten, kdo má přímo dané akcie. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Jde o jeden z fenoménů investičního světa posledních let. Fakt, že čeští retailoví investoři budou mít k dispozici novou možnost, jak se svést na výkonech předních českých firem, je proto výbornou zprávou. A nejen pro investory samé, ale i pro pražskou burzu. Protože je to po čase zase velmi atraktivní argument, proč má cenu na ní nejen investovat, ale i zvažovat, zda tam část své firmy neumístit. To už ovšem tak jednoduché, jako si koupit pražské ETF, samozřejmě není.
1: U mikrofonu byl zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A jako každou sobotu ještě připomeneme některé sledované komentáře z tohoto týdne. V prvním z nich se šéfredaktor Práva Petr Šabata ještě vrátil k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
4: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády. A věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává Stanjurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznesu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
1: Připomněli jsme komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Vláda by se měla od hejtmanů a primátorů spíše poučit, než je peskovat, nabádal v úterý politolog Lukáš Jelínek.
5: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k úsporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujali aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
1: Komentářem politologa Lukáše Jelínka z tohoto týdne končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
3: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus.
6: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec. Při výstupu na Mont Blanc ho smetlo kamení. Maďarsko změní zákon z doby expremiéra Orbána, který znemožňoval adopci dětí homosexuálními páry. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala titul na US Open. A dnes bude převážně zataženo od severozápadu s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
8: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
7: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva čeští horolezci. Ukrajina v sobotu čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a také balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
9: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. Zraněných je podle velitele městské vojenské správy Sergeje Lisaka 23. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další 3 jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli 2 lidé a 3. skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara by v takových případech adopce měli rozhodovat spíše odborníci. Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se 2 čluny. Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Na dně našli i pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Tenistka Jelena Rybakinová získala 3. grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila úřadující šampionku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-1 na sety. Krátce po zisku trofeje ruská rodačka reprezentující Kazachstán mluvila o tom, jak se proměňuje její vztah k New Yorku.
10: I can find the words now, sorry. I want to say thank you, of course, to Sasha.
11: Těžko se mi hledají slova. Děkuji všem fanouškům za úžasnou atmosféru. V New Yorku se mi nikdy nedařilo, nikdy jsem se tu nedostala daleko, až teď. A je to i díky té podpoře z tribun. Tohle město miluji čím dál tím víc.
7: Fotbalisté Liberce se posunuli do čela neúplné tabulky šance ligy. V 8. kole porazili Mladou Boleslav 3-0. V dalších zápasech Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka vyhrála v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. A čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili 3-2 na sety.
12: Překážka na D1 za Tasovem a nehody mezi Chomutovem a Mostem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Tasov. Na kilometru 156 zastavila dodávka kvůli poruše. Zabírá tam odstavný pruh. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto, i tam je uzavřený odstavný pruh. Na silnici 43 pozor na nehodu za Brnem ve směru na Svitavy. Za odbočkou na Kuřim vyteklo palivo z havarovaného osobního auta. Zase Pomáhají tam hasiči, průjezdné je to Kyvadlově. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu se u Jirkova střetlo osobní auto se zvěří. Podobná nehoda je i v opačném směru, za dolem Ervěnice ve směru do Chomutova a další srážka auta se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, jak se mění postoj Maďarska k maďarské menšině žijící v zahraničí. O tématu budeme mluvit s hungaristou a redaktorem časopisu Reflex Oliverem Adámkem. Poslechneme si také rozhovor s redaktorem, dramaturgem, moderátorem a producentem Jiřím Kokmotosem, který má řecké kořeny. A na závěr si popovídáme s hudebně divadelním bělorusko-českým manželským párem Markétou a Romanem Zabelovými. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
6: Mezi námi.
13: Maďarsko po volbách a příchodu premiéra Petera Maďara zažívá výrazné politické i společenské změny. Obrana práv maďarských menšin žijících za hranicemi přitom byla vždy důležitou součástí politiky Budapešti. Libor Kukal se hungaristy a redaktora Reflexu Olivera Adámka zeptal, jestli se po letošních volbách změní i přístup maďarské vlády k menšinám žijících v zahraničí.
14: Ono to bylo téma trochu polarizující v Maďarsku dřív. Prvních 20 let po revoluci se řešilo, jestli Maďarsko má podporovat ty Maďary v bývalých uherských státech. Bylo to docela kontroverzní. A vlastně pak Fidesz jim dal občanství a momentálně už se ani moc nediskutuje o tom, jestli to občanství mají mít nebo ne. Peter Maďar s tím souhlasí, tam není moc rozdíl. Myslím, že to bude na nějaké trochu měkčí úrovni, protože za Orbána Maďarsko dokonce třeba na Slovensku skupovalo půdu nebo skupovalo památkově chráněné nemovitosti. Maďarský stát třeba koupil nějaké památkově chráněné budovy v Košicích, v centru Košic, skrze státem založenou nadaci, takže ono to probíhalo jako oklikou, ale byla to prostě státem založená nadace, pumpovaná státními penězi, která to kupovala. Zároveň lidé blízcí Orbánovi třeba kupovali fotbalové kluby v těch postuherských územích. Měli ve všech těch zemích, kde bylo Uhersko, tak v těch maďarských oblastech měli fotbalové kluby. Takže tam jako probíhalo takové jakoby rozpínání na mnoha různých úrovních zároveň a myslím, že Peter Maďar se bude klonit spíš k věcem typu, že Maďarsko podpoří, řekněme, nějaké kulturní spolky Maďarů v těch bývalých uherských oblastech a že to nebude takhle silové, že to nebude působit jako nějaké pseudodobývání zpátky těch území, jak to za Orbána vlastně působilo. Vzpomínám si, že jsem kdysi četl článek v jednom maďarském médiu. Jehož titulek zněl: ve fotbale jsme už Trianon vybojovali zpátky.
15: No takže vaše prognóza by byla, že otázka maďarských menšin nebude konfliktní téma v maďarsko-slovenských, maďarsko-rumunských, maďarsko-srbských vztazích. Jako zatím to speciálně na tom poli maďarsko-slovenském vypadá spíš hůř než lépe.
14: U Slovenska to bude specifické, protože tam se sešlo více věcí. Především to, že docela krátce před maďarskými volbami Slovensko přijalo zákon, který nějakým způsobem postihuje kritiku Benešových dekretů, což je citlivá věc pro Maďarsko. A Peter Maďar to hodně vytáhl v předvolební kampani, takže myslím, že tam bude muset dojít k nějakému narovnání těch věcí, nějakému jako trochu ujasnění. Ale třeba vůči Rumunsku, kde vlastně bývaly ty největší konflikty historicky, tak Peter Maďar žádnou ostrou retoriku nemá, to Orbán třeba někdy měl. A především pak je důležité mluvit o Ukrajině, protože s Ukrajinou ty konflikty o té maďarské menšině byly největší v posledních, řekněme, klidně 10 letech. A tam Peter Maďar krátce po volbách, respektive po nástupu do funkce premiéra, uzavřel dohodu s Volodymyrem Zelenským o nějakých parametrech práv Maďarů na Ukrajině a označili za historickou dohodu a vlastně tím jakoby vyjádřil, že ty spory mezi Maďarskem a Ukrajinou jako končí. Takže to bylo to hlavní ohnisko a kvůli tomu, že to se jaksi uhasilo, tak očekávám, že celkově tyhle vášně budou teď to o něco chladnější.
15: Jste předběhl mou otázku s Ukrajinou a myslíte si, že tam ty spory ohledně maďarské menšiny byly skutečně základem, řekněme, sporu na vládní úrovni, nebo tam třeba nebyla to jenom do jisté míry záminka, že Maďarsko prostě Maďarsko v osobě Viktora Orbána nemělo pro Ukrajinu a ukrajinskou obranu příliš velké pochopení, tak trošku vytáhlo tuhle otázku těch menšin. Nebo to přece jenom skutečně byla v první řadě obrana menšiny?
14: Myslím, že ta otázka maďarské menšiny na Ukrajině je podstatná z toho důvodu, že to je věc, která před plnohodnotnou invazí před rokem 2022 byla nejčastěji zmiňovaná v maďarských médiích ve vztahu k Ukrajině. Vlastně to je to, co lidé v Maďarsku mají s Ukrajinou nejvíc spojené, že prostě tam dochází k nějakému omezování práv Maďarů. A tam byla vlastně série konfliktů, například náměstek ministra zahraničí Maďarska byl vyhoštěn z Ukrajiny, pak zase Maďarsko vyhoštěvalo nějaké ukrajinské diplomaty už třeba v roce 2018-19, nebo došlo třeba k zapálení maďarského kulturního centra v městě Berehovo na Ukrajině. Takže to byla série takových diplomatických konfliktů, jaké třeba Česko zná možná tak maximálně s Ruskem, ve smyslu, že se vyhoští diplomati a podobně. Takže myslím, že to nastavilo vnímání Ukrajiny u maďarské společnosti takovým způsobem, že potom bylo docela snadné a možná přirozené a logické pro Viktora Orbána zaujmout tak jako protiukrajinský postoj v té válce. Myslím, že postoj maďarské k válce za Orbána byl právě charakterizovaný ne nutně tím, že by Maďarsko bylo nějak proruské, to ani z nějakých průzkumů nevyplývalo, ale určitě protiukrajinské, že tam byl prostě sentiment proti Ukrajině.
15: A ještě asi poslední taková akademická spekulativní otázka, co může udělat, jak bych to nazval, koloniální resentiment vidíme v Rusku, kdy se z toho velmi nebezpečné jevy ve společnosti. Samozřejmě srovnávat Sovětský svaz, Ruskou říši a Uhersko, nejsou to úplně porovnatelné věci, ale přece jenom. Mohl byste si představit, že třeba v té maďarské společnosti vyklíčí něco takového, jako skutečně až agresivního ve směru obrany, menší na určité expanze. Je myslel, že třeba na nějakém extrémním politické scény něco takového může vzniknout a růst až třeba do nebezpečných rozměrů?
14: Určitě se to posunulo blíž k mainstreamu, nějaké tyhle myšlenky, protože za Orbána Maďarsko si v úzovkách dovolilo mnoho věcí, které dřív právě byly tabu nebo se považovaly za příliš riskantní, že by příliš poškodily vztahy Maďarska, a to je právě třeba ta ekonomická aktivita na těch bývalých uherských územích, to skupování nemovitostí a tak dál. Nicméně to, že by Maďarsko přímo mělo měnit své hranice, byla vždycky jako retorika jenom úplného okraje politického spektra. Třeba strana Naše vlast, ultrapravicová strana, která je v parlamentu druhé volební období, tak její předseda László Torockaj, myslím, že to bylo před 2 lety, v roce 2024, řekl, že oni jsou jediná politická strana v Maďarsku, která bude činit nárok na Zakarpatsko, čili území Ukrajiny. Takže ono to občas probublá v té politické debatě, ale pokud půjdeme na úroveň společnosti, tak za nějakých 11 let, co jezdím do Maďarska, tak jsem získal pocit, že změna hranice pro Maďary je něco jako výhra ve sportce, že kdybyste se na to zeptal, tak každý řekne, že by si to přál, ale že to vnímá jako něco, co je prostě nereálné, že se to nikdy nestane. Takže asi takhle je to prostě, každý Maďar na otázku, jestli jsou hranice jeho země spravedlivé, tak řekne, že ne, že by měly vypadat jinak, ale že by se to představovalo v nějaké konkrétní kroky jakékoliv, nebo teda respektive nějakou vojenskou nebo takovouhle expanzi, to je velmi okrajová záležitost.
13: Říká hungarista a redaktor Reflexu Oliver Adámek. Podle jména by málo kdo hádal, že má řecké kořeny. Bývalý letitý rozhlasák Jiří Kokmotos v následujícím příspěvku popisuje nejen svůj kosmopolitní původ, ale také svou cestu českým rozhlasem, od dětského herce po šéfredaktora. A protože je milovníkem zejména dechové hudby, dostane se v rozhovoru i na toto téma. V brněnském studiu Českého rozhlasu, kde před lety svou rozhlasovou pouť zakončil, natáčel s Jiřím Kokmotosem redaktor Janis Moras.
16: Vy jste rodilý Pražan, ale s řeckými kořeny. Kde se ty kořeny v rodilém Pražanově vzaly?
17: A ještě k tomu žijící v Brně, takže já bych řekl, že jsem spíš takový kosmopolita. Můj otec přišel studovat do Československa v 80. letech po pádu diktatury v Řecku, režimu tří plukovníků. Vlastně on vstoupil do komunistické strany Řecka a tam měla vlastně takovou něco jako dneska Erasmus, tak byly takové jakoby družby, kdy ti mladí lidé mohli vlastně do těch socialistických států jezdit, poznávat výdobytky komunismu. Přišel jsem studovat na filozofickou fakultu, kde zároveň studovala moje maminka, no a studentská láska, tak to vzniklo, no.
16: A jak to bylo potom dál? Měl jste kontakt s tatínkem?
17: Jo, jasně, třeba v Řecku? Ne, v Řecku, do Řecka jsem jezdil vždycky na prázdniny, takže kontakt s řeckou rodinou jsem vždycky měl, za což jsem vlastně rád, protože mi z toho zůstal ten jazyk minimálně. Pravda, není to tak praktické, jako kdyby můj otec byl Francouz, Španěl nebo Angličan, ale jinak je to minimálně dobré téma do hospody, no, že se vás lidi ptají, jako, a tak řekni něco řecky, že jo.
16: Abychom to ještě trošku zkomplikovali, tak je pravda, že příjmení Kokmotos má maďarský původ?
17: Je to tak, protože to jméno vlastně v řečtině, a to sám asi můžete potvrdit, nic neznamená. A těch Kokmotosů v Řecku taky není moc a ten rod mého otce pochází z místa, kde se kdysi dávno usadilo hodně lidí ze střední Evropy. Jsou tam hodně třeba i jakoby slovanské názvy, ale taky maďarské. Takže třeba je tam vesnice Vunihora, což v řečtině nic neznamená, ale vzhledem k tomu, že ta vesnice je opravdu na kopci, který je každé jaro posetý bylinkami a nádherně to tam voní, tak je jasné, proč se ta vesnice jmenuje tak, jak se jmenuje. Říkalo se vždycky u nás v rodině, že ten původ je jakoby asi maďarský. A je teda pravda, že vždycky, když jsem byl na Slovensku, tak Slováci vždycky mají jako tendenci říkat moje jméno Kokmotos. Pan Kokmotos, takové to maďarské SZ na konci, že to k tomu svádí. No a tak jsem začal pracovat s Google překladačem a jednou jsem si říkal, tak to zkusím. Zadal jsem do toho vyhledávače to jméno Kokmotos, to nic neznamenalo, tak jsem si začal hrát s přehláskami a myslím si, že varianta Kokmotos je, a myslel jsem si, že to bylo něco jako krásný, milý, inteligentní, je to neohrabaný, no. Takže no, jméno, jméno.
16: Takže no, já jsem trošku váhal, ale díky.
17: Moste, klidně, v pohodě, nevadí.
16: Pojďme teď k profesní dráze, protože vaše jméno bylo dlouhá léta spojeno s Českým rozhlasem. A to spojení vzniklo poměrně brzo.
17: Za všechno můžu mu dědeček, teda český dědeček, který byl náruživým posluchačem rozhlasu. On pocházel z Valašska, takže miloval folklor, dechovku a tak dál. A vzal mě jednou na den otevřených dveří do rozhlasu. A já jsem si říkal, ježiš, tady by mě bavilo pracovat. Prostě na mě to tak nějak jako dýchlo, prostě to mi bylo nějakých 11 nebo 12. A já jsem šel na víceleté gymnázium a to jsem fakt byl v nějaké, no možná prostě sekundě, maximálně terci. A jedna moje spolužačka chodila do Sdružení amatérských novinářů, kde přednášela Zdenka Vlašimská, což byla dlouholetá redaktorka a moderátorka pořadu Kolotoč, který se tehdy vysílal na stanici Praha, ještě dnešní Dvojce. A ona mi říkala, ta spolužačka, tak pojď k nám, ať si to trošku vyzkoušíš a seznámíš tady s tou kolegyní, tak jsem tam šel. Ona mě zavedla do rozhlasu, ta Zdenka, a protože to bylo vlastně na konci 90. let, tak to se ještě nahrávalo normálně na magnetofonové pásky, fyzicky se střihalo, prostě tak, jak se střihal film, že jo, tak se střihaly ty audiopásky. A ona mi dala prostě jeden ten kotouč a říkala, tak tady si to zkus jako postříhat. A myslela si, což mi přiznala až později, že prostě se zbalím, po 5 minutách budu, protože to byla taková jako mravenčí práce, nepříjemná. No a ona se vrátila asi za hodinu a půl a já jsem tam furt střihal, tak říkala, už tehdy jsem pochopila, že seš pro tu práci ztracený. No a vlastně jsem prošel oddělení vlastně dětského vysílání, kde jsem spíš sloužil jako v takový, jako řekněme, dětský herec, když bylo zapotřebí takový jako klučičí hlásek, což v těch 13 už potom jako šlo rychle pryč, ale začal jsem tam dělat nějakou redaktorskou činnost, prošel jsem si vlastně různýma pozicema na radiu, žurnálu, ve zpravodajské směně, potom dramaturga na Dvojce, moderátora a pak mě vlastně tehdejší šéf redaktor Českého rozhlasu Dvojka, s kterým jsem se ještě seznámil, že on byl programovým ředitelem celého Českého rozhlasu a zakládali jsme Radio Wave, u jehož základů jsem vlastně tehdy s takovou bandou vlastně fajn lidí stál. Tak jsme se seznámili, no a on mě potom zlanařil do Brna, ať mu dodělat šéf redaktora, takže já jsem si tenkrát to rádio opravdu vychodil úplně od toho, že jsem točil ankety na ulicích až teda tady po šéf redaktorskou kancelář v Brně, no. Takže kolik to bylo, no, 25 let vlastně.
16: Co tak sleduju vaši činnost, tak často spolupracujete v současnosti s různými hudebními projekty a tělesy. V čem ta spolupráce spočívá?
17: O, je to takový spíš, řekněme, umělecký management, protože mě muzika baví, ale rozhodně teda nejsem žádný výtečný hráč, ale tak aspoň takhle se snažím tomu oboru trochu pomoct. Moje láska jsou žestové nástroje, takže jsme začali s partou kamarádů dělat tady v Brně festival Brno Brass Fest a zní to teda od člověka, kterému je 40, si všichni řeknou, tyjo, že jste jako dechovka. Já jsem říkal, ano, i dechovka a moderní je něco, co myslím, že může dneska zaujmout. A vlastně mě to mrzí, že vlastně tady má ta dechovka jako takový jako prapodivný punc něčeho, co kdysi bylo ve výkladní skříni a prostě teď je takové, jako že o toho dávají spíš lidi ruce pryč. Naopak my chceme lidem ukázat, že prostě dneska ty žestové kapely jsou prostě moderní, že umí hrát skvělé věci, ty žestě prostě mají jakoby široký záběr a umí dneska prostě zahrát jako kde co.
16: Abychom se na závěr vrátili k těm řeckým kořenům, co vztah k řecké hudbě?
17: O, miluju. Já jsem takový, jako že si pouštím kde co a že mám fakt jako takový záběr od Vlacha po Bacha podle toho, jaká je nálada, ale pravidelně se snažím být v kontaktu jako s řeckou muzikou, protože se mi líbí. Co moc nemusím, jsou třeba klarinety, ta je taková jako hodně typická pro určitou část Řecka, kde se chodí takzvaně na klarinety a jsou to vlastně jako ty kruhové tance a tak dál, ale třeba taková ta řecká kytara nebo loutna buzuky, to je věc, kterou prostě miluju a to si rád poslechnu. Touhletou tradicí trošku šmrnclou hudbu, byť i moderní. A to vlastně se mě ohromně líbí na řecké muzice, protože ona vlastně umí tyhle ty tradiční jakoby nástroje, rytmy vlastně taky, i melodie dostávat jako do moderního hávu. Jo, když si poslechnete prostě třeba jako řecký rádio, tak tam toho máte vlastně jako spoustu. Taková představa, jako kdyby u nás každý druhý písnice byl cymbál. To není, že jo. Ale tam to vlastně je, když si to člověk poslechne. V tomhle je ta řecká muzika skvělá a je úžasná, protože má bezvadnou melodii a energii, takže řeckou muziku mám moc rád.
13: Uzavírá redaktor, dramaturg, moderátor a producent Jiří Kokmotos.
6: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
13: Česká režisérka, dramaturgyně a hudebnice Markéta Zabelová a běloruský akordeonista a skladatel Roman Zabelov se poznali při studiích na HAMU. Jsou manželé a dnes spolu nejen žijí a vychovávají malého syna, ale také tvoří. Jejich společným projektem byla například prostorová hudebně divadelní skladba Moje Sibiř. O společném životě dvou kultur a manželské spolupráci na uměleckém projektu s Markétou a Romanem mluvila Taťana Čabáková. A protože se už delší dobu znají, tak si v rozhovoru budou tykat.
18: Vzpomenete se na první konkrétní situaci ve svém společném životě, v níž jste zjistili, že to, co je v jedné české nebo běloruské rodině úplně normální, druhý považuje za zvláštní?
19: No, já jsem si teďka vzpomněla na to, že jsem si doma pohvizdovala a že Roma říkal, že to přináší smůlu.
20: U nás se nesmí pískat uvnitř, protože prostě to znamená, že nebudeš mít peníze. Takováhle pověra, no.
19: A já jsem potom říkala, ale tady jsme v Čechách. Takže...
20: Ale já uvolnil jsem se a mám pocit, že teď už mě to nezaskočí.
19: Ale já zase už teďka nehvízdám tolik doma.
18: Přizpůsobujete se oba.
19: Asi rozhodně. Milujeme se, asi jsem byla...
20: Já jsem teda upřímně vzpomněl spíš na něco jiného. Aha. Na brambory, jak si čistila. Tak mně přišlo, že ten způsob, kterým si čistila brambory, to bylo naprosto nemožné. To je tak zdlouhavě. No,
19: a každopádně... pak ve výsledku to bylo stejně rychlý, když jsme to zkusili.
18: Máte soutěže v čistění brambor, jo?
19: Ne, to už to nemáme.
20: Teď už rozhodně.
19: Už jsme se přijali takový, jací jsme.
18: Teď máte doma malinkaté miminko. Romane, tvůj rodný jazyk je ruština. Mluvíš na vašeho syna rusky, nebo jste se nějak ujednotili na nějakém jiném jazyce?
20: Snažím se. Tak místem a to zapínám. Ta moje čeština, že je taková paní různorodá, takže já často vymýšlím vlastně slova. Takže někdy je to ruština, někdy to je něco mezi, někdy to je trochu čeština. Jo, kombinujeme. Rozhodně nerad bych se omezoval, když už ta konstelace věcí je taková, že jsem Bělorus a Markéta je Češka, tak zkusíme tady ti naše schopnosti přirozené předat a uvidíme, co se mu bude hodit.
18: Markéto, tvůj muž Roman je akordeonista. Jaký ty máš vztah tady k tomuto nástroji hudebnímu?
19: To je dobrá otázka.
20: Tak já dovedli, jo?
19: Ne. Já mám vlastně, ono, jak jsem byla na té alterně a většinou při tom loutkovém divadle se hraje na ten akordeon takovým cajdavým způsobem, když bychom vzali takový ten mainstreamový prout loutkovýho divadla, tak na naší katedře byl akordeon skoro zprostý slovo. Takže jsem se musela potom smát, když jsem se dala dohromady s akordeonistou, ale on, Roman, tím, že na ten akordeon hraje hodně nezvyklým způsobem, tak vlastně se tenhle ten stereotypní způsob vůbec u toho nevyužije. A ještě k tomu, já mám hodně ráda, když věci technicky dobře fungují a ten akordeon je prostě technicky velmi vymazlená věc, takže bych řekla, že má spoustu poloh, který ještě prostě pořád objevuju, když jsem vedle Romana, a takže je to nástroj mnoha možností.
18: Byla jsi někdy se podívat v Bělorusku, kde se Roman narodil a kde žije jeho rodina?
19: Nebyla, jenom skrz telefon. Když si voláme s příbuznýma, což si voláme tak jednou za 3 dny, zhruba za 2, ale jinak to prostě nejde teďka, protože Roma domů úplně nemůže a tím pádem ani já bych tam sama teďka nechtěla. Ale věřím, že to je krásná země a moc ráda se tam někdy podívám.
18: Romane, slyším, že nemůžeš domů, tak co tvé srdce, tvá duše, umělce, chybí ti Bělorusko?
20: Jo, jsou to vlny. Někdy se mi jako hodně stýská a chybí. To se projevuje na řeči, slyším svůj přízvuk, který i tak je, a v těchto těch momentech cítím mnohem víc jako takovej citlivej. Chybí mi ta možnost. Já vlastně tam nepotřebuji být dlouho, ale ta svobodná možnost sednout do vlaku nebo do autobusu a zajet domů, tam mi rozhodně chybí, a chybí od dob covidu, že jo. To vlastně spustilo nejdřív takovou zaclonu a potom i dnešní různé věci, které se dějí ve světě, takže já už asi 6 let doma jsem nebyl. A chybí mi to. Doufám a věřím v to, že přijde ta doba, kdy svobodně zbalíme věci a zajedeme na návštěvu a obecně budeme svobodně cestovat, kam jen chceme.

0: Pojďme k vaší vzájemné spolupráci. Já bych teď ráda s vámi pohovořila o hudebním díle, které si Roman nazval Moje Sibiř. To byla tvoje absolventská doktorská skladba. Jaká je ústřední myšlenka této skladby?
1: To je skladba v důležitých místech, které na tebe promlouvají a které tě vlastně jaksi i sformovali a pomáhají ti a čerpáš z nich a jsou to takové jako speciální místa. Někdy potřebuješ i poplákat třeba a mám pocit, že to je spíš taková jako duchovní záležitost, spojitost.
0: Markéto, ty jsi ten projekt produkovala, režírovala si jeho divadelní část, zpívala si první soprán. To znamená, že to není jenom skladba, představuji si to jako performativní umění. Jaká to pro tebe byla zkušenost pracovat na autorském projektu svého úplně nejbližšího člověka?
2: No bylo to pro mě vlastně takový velmi přirozený a zároveň těžký, mi tady Roman šeptá do ucha, což je pravda. Ono to mělo tu předehru, že já jsem vystudovala režii na Alterně na Damu a pak jsem studovala skladbu na Hamu chvilku a tam jsem prostě se snažila implementovat nějaký ty komunitní divadelní principy a úplně jsem tam na to nenalézala ten správný prostor. Takže jsem si hodně chtěla dokázat, že vlastně to jde, že to společný tvoření je možný i v hudbě a že vlastně ty principy divadla se dají prolnout s těma hudebníma principama. Tak jsem se k tomu přidala a začala jsem schánět granty. Ono sedět na těch třech židličkách není úplně snadný, že byl to tým o 15 lidech a vlastně ukočírovat 15 lidí a veškerý ty dynamiky a psychologie tam, ale byla to fakt skvělá zkušenost. Byla jsem fakt ráda, že jsme to odehráli 7x, protože to je u prostě soudobých skladeb dost neobvyklý, že většinou je ta životnost jednou odpremiérovat a šluz a člověk se s tím píše rok a to je hrozně frustrující, což přesně jako z toho divadla, kde jsem zvyklá, že to udělám a pak se to hraje třeba prostě aspoň 200x. Ale zjistili jsme, že už vlastně nechcem dělat takhle velký projekt, že prostě 15 lidí je moc a teďka chcem spíš dělat projekty třeba sami dva. Vyrábíme loutky v garáži, chcem zkusit dělat loutkový divadlo nebo nějaký hudební věci zkoušíme a nebo prostě ten kruh tvořících zúžit na třeba 5.
1: Rozhodně zkoušíme. Když to dozraje k něčemu zajímavému, tak ukážeme to světu.
3: Poslouchali jsme rozhovor s hudebním a divadelním bělorusko-českým manželským párem Markétou a Romanem Zabelovými. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Janis Moras a Tatiana Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se v sobotu sešel s iránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označili za standardní protokolární přijetí při ukončení velvyslancovy mise v Česku. Opozice setkání kritizuje i kvůli tomu, že Irán v srpnu zařadil pražskou stanici Rádio Farda na seznam vojenských cílů. Požár filipínského trajektu z noci na čtvrtek má 76 obětí. Informovala o tom pobřežní stráž. Tamní záchranáři našli dalších 41 těl. Další lidé jsou pohřešovaní. Úřady hledají i kapitána lodi, který požár údajně přežil, ale mezi přeživšími není. Kriminalisté vyšetřují i možnou odpovědnost kapitána a posádky například za to, zda byl včas vyhlášený poplach a byl dodržovaný postup pro případ požáru. Děti v 5 brněnských mateřských školách se letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun. O jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. A ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Připravený je opět bohatý doprovodný program. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z etapového vítězství se radoval Španěl Mikel Landa. Dnes odpoledne závodníci vyrazí do poslední 112 kilometrů dlouhé rovinaté etapy s cílem v Granadě.
6: Překážka na D1 za Osovou Bytýškou a nehoda u Jirkova na Chomutovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Tasov na kilometru 156 nepojízdná dodávka. Blokuje tam odstavný pruh, projíždějte kolem opatrně. Na D1 z Brna do Vyškova spozorněte za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 pojedete kolem stojícího osobního auta. I tam řeší poruchu, doporučujeme zpomalit. A na silnici 13 z Chomutova do Mostu se uklízí po nehodě u Jirkova. Na 58. kilometru osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy. Jinak převážně zataženou, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Saturnin jako prvorepublikový pankáč, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky, se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnin, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatních na ruby? Uslyšíte v Kultuře Plus. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě na téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Více také v Kultuře Plus. A ve druhé části pořadu bude hostem violončelistka Terezie Kovalová, která 25. září zahájí v pražském planetáriu nový projekt s názvem Nish Nights. I o tom budeme mluvit. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
4: Kultura Plus.
7: Památník národního písemnictví otevřel novou výstavu Václav Havel Dopisy Olze, připravené k 90. výročí od narození dramatika a někdejšího českého prezidenta. Laterna Magika uvedla novinku také připomínající tvorbu Václava Havla Perpetuum Havel v režii Petra Boháče s Romanem Zotovem Myškinem v jedné a hlavní roli. A také Český rozhlas spustil několik projektů, které se věnují Havlově tvorbě.
8: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
9: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
10: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický, to porovnává.
9: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíková série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí ne v Praze, ale u Mnichova hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá. Jak to vypadá, se byl přímo na místě podívat kolega Martin Hrnčíř.
11: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
12: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořen otevřený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
11: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety.
12: Postupně jsme došli k tomu, že využijeme ke stavbě dřevo, které necháme přirozeně zvlněné. Pracujeme na tom teď s řemeslníky a zatím to vypadá velmi dobře, jak na pohled, tak i z akustické stránky. Důležitou roli bude mít také sklo. Čtvercový vypouklý reflektor u stropu bude totiž celý prosklený. Potřebuje být ale těžký, aby odrážel zpět zvuk. Zároveň bude vypadat jako obrovský lustr. Z těchto původních myšlenek se tak už staly velmi konkrétní prvky.
11: V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
13: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
11: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033.
7: Zatímco na objekt Vltavské filharmonie si budeme muset ještě pár let počkat, nově už můžeme zavítat do slavného barokního paláce, tedy do Colorado Mansfeldského paláce v Praze. Spravuje ho Galerie hlavního města Prahy. Ta už dokončila opravu vzácné monumentální fresky v tanečním sále Colorado Mansfeldského paláce. Barokní malba z roku 1736 zobrazuje olympijské bohy. Kvůli mimořádné kvalitě restaurátorských prací je nominována na cenu Národního památkového ústavu. A přímo na místě v paláci natáčela kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
14: S restaurátorem Tomášem Bergerem stojíme pod freskou, která měří 140 metrů čtverečních.
15: Asi před 10 nebo před 12 lety napadlo hodně sněhu v Praze a ty krovy nad tím tanečním sálem prostě povolili. Tenkrát tady jako nastal velký poprask, co teda jako s tím bude, tak jako nastoupili specialisti, provázali ty kovy, teda ty krovy provázali různýma bandážema a lanama. Asi myslím 2012 jsme byli tady pověřený, aby jsme udělali průzkum té fresky, tak jsme spojí z nýho další, jsme tady jako jezdili. Já jsem tu fresku znal už jakoby mnoho let dozadu.
14: Vysvětluje Berger, který na ní se svým týmem pracoval několik let. Vzhledem ke stavu střechy nad sálem to byl poměrně velký oříšek.
15: Musím tady zmínit teda slovo pana architekta Mlázovského, který je velký specialista na krovy a

0: rozmístili, potom se vyrobily takový polokulatý segmenty z těžkých stolů, který se tam jako navezli do toho, vytahali nahoru na to lešení, tím se podepřela celá ta klenba, včetně toho Fabionu, a pak nastoupila stavební firma, která protézovala, příložkovala ty trámy, na kterých ten strop jakoby visí.
1: Pod vrstvami nečistot zůstaly původní autorské zásahy udělané pastelem, což bylo v době baroka ve střední Evropě poměrně neobvyklé. Fresku Olympští bohové a pád titánů a apoteóza císaře Karla VI. Jako vítěze nad Turky vytvořili společně italští umělci Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist v roce 1736.
0: Je to prostě vytvořený v jedné době, jak to vytvořili těch 1732, 34, 38, tak ten sál do dneška úplně takhle vypadá.
1: Dodává Tomáš Berger. Galerie hlavního města Prahy dále představila také svou další chystanou událost. Tou je výstava děl Jaroslava Čermáka, která se v knihovně Galerie hlavního města Prahy otevře od 4. listopadu. Pracuje na ní celý kurátorský tým i ve spolupráci s Národní galerií Praha.
2: Hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme posklitli 53 našich děl. A to obnáší tato vlastně příprava takto rozsáhlé výpůjčky velké restaurátorské práce. Takže naši restaurátoři, náš celý tým na určitou dobu přerušil svoji práci na našich projektech a vlastně se věnoval restaurování Čermákových děl.
1: Říká dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková. Výstava Jaroslav Čermák, mýty evropské reality, připomene Čermákovu osobnost první velkou retrospektivou po téměř 100 letech. Umělec, který byl za svého života velmi slavný, cestoval a žil od Prahy přes Brusel, Paříž i Balkán, zemřel v roce 1878 ve svých 47 letech. Pokračuje hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová.
3: My se snažíme mimo jiné ukázat, že Čermák opravdu věděl, co dělá a jak nám zůstal v povědomí jako jakýsi blouznivec boje na Balkáně, tak to byl velmi člověk zorganizovaný, promyšlený. Myslím, že to je moc hezky dokázáno v textech.
4: Výstava Jaroslava Čermáka, která patří k hlavním událostem nadcházející výstavní sezony, se v Galerii hlavního města Prahy otevře 4. listopadu a na 12. září ohlásilo novinku Pražské divadlo Hibernia, dávají tam Saturnina. Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat s naprostou samozřejmostí a také s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu a na zkouškách natáčela kolegyně Alžběta Havlová.
5: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
6: Vlastně v duchu pankáč, protože si dělá, co chce, kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos. Takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
5: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994. Ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
7: Tréninková stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fóba.
5: V chystaném představení nechybí ani typické Dianiškovy zásahy, jako třeba rap.
6: Snažím se jako jít věrně s tím textem, ale samozřejmě, když je tam nějaký floutek jako Milouš, tak on si tam zarepuje klidně a má tam takový velký číslo s diskokoulí, ale myslím, že v rámci toho příběhu a toho žánru si to tam hodí a věřím, že i moje maminka by to pochopila tak, že je to správně, že to tam je, takovýhle věci.
8: Nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
9: O čem si to tam šeptáte?
8: O fotbale.
9: Prosím?
8: O tenis.

0: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
1: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC, mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci, je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
2: Kdo chce přebít? Husi vždycky najde, že?
3: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
0: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
4: Můj přístup k té roli byl velmi osobitý, já nerada kopíruju věci a myslím si, že skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, protože navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
0: A oblíbené přísloví?
4: Je jich spousta, máme jich hodně vypsaných, ale asi kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
0: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti, jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Zrada, intriky maloměsta a jedna píseň, která dokáže kde koho obměkčit. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácně rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
6: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
7: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
6: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
7: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
6: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, v 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
7: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
6: Tehdy se samozřejmě všechno psalo ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
7: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
6: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
7: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září, a to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
8: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Terezie Kovalová zahájí sérii koncertů v pražském Planetáriu, a to v rámci nového projektu. Je to takový imerzivní hudební formát, v němž se živé koncerty odehrají pod obří kupolí vybavenou špičkovou technologií. Ta projekce v reálném čase reaguje na tu hudební produkci. Ostatně víc nám řekne přímo Terezie Kovalová, která je hostem Kultury Plus. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Proč jste do toho projektu přišla? Vás tyto věci zajímají?
9: No, já jsem byla oslovena a vůbec jsem nevěděla, že se něco takového chystá, ale můžu být vděčná už jenom mému renomé, že když se chystají takové projekty, tak někdo si na prvním místě pomyslí na mě a to je pro mě jedna z nejlepších recenzí, kterou můžu dostat.
5: Vy jste přišla sem do studia Českého rozhlasu a rovnou jste mi tady na stůl položila váš nový hudební počin se slovy To tam zazní.
9: Ano.
5: Je to nová deska, její název.
9: Jmenuje se Zinka, je to moje debutová deska, i přesto všechno, že jsem jich natočila s různýma lidma už přes 120, tak tahle je opravdu 100% moje od A do Z. Jsou tam na ní dvě bonusové písničky od mých kolegů, které jsem potom ještě doupravovala, od Vladivojny Lečia a od Jakuba Koeniga. Měl tam být ještě David Stepka, ale ten už to bohužel nestihl. A je to někde na pomezí moderní klasiky a akustické elektroniky. A co tím myslím je, že veškerý rytmus, který tam je vytvořený z akustických nástrojů, z violončela, anebo jsou tam vlastně třeba přírodní zvuky, křupání nohou ve sněhu, bubnování na pupík mého psa. Takže i přesto všechno, že to může v určité momenty působit jako elektronická deska, tak je kompletně akustická.
5: Byl to právě ten důvod, že jste chtěla uvést v život svůj debut, že jste vstoupila do tohoto projektu, který je taky vlastně premiérový, toho 25. bude premiéra v Planetáriu.
9: No, ono se to tak krásně spojilo a já už na svém křtu jsem měla VJku, což je takový DJ, který ale pracuje s vizuálním projevem. S Lindou Arbanovou spolupracuju ještě od dob s Výřemenem Podzim a myslím si, že už to byla taková předzvěst tady tohoto projektu, protože to hodně šlo tím směrem právě vesmírného projevu a upřímně řečeno, já se na to nemůžu dočkat, protože miluju vesmír a obecně se o něj hodně zajímám a mám dokonce i slíbeno, že dostanu zrcadlo, abych nemusela si ukroutit hlavu až nahoru, ale abych viděla bez problému, co se nade mnou bude dít.
5: Věříte v to, že když si člověk sedne do té sedačky, bude se zavřenýma očima poslouchat vaši hudbu, že se mu něco bude dít vnitru?
9: Věřím a i vím, protože vždycky, když někde hraju skladby z desky, tak mi potom chodí dopisy lidí, kteří zažívají, já bych to pojmenovala asi nejlépe jako takové otevření dveří vnitřních, kdy mi píšou, že třeba roky neplakali nebo roky nezažili nějakou takovouhle úlevu a že se jim to s tím spustilo a to je pro mě opět nejlepší recenze.

0: Takže autentičnost a terapie hudbou, když jsem si pročítala rozhovory s vámi, tak vy dost otevřeně mluvíte o tom, že hudba nejenom vám takzvaně zachraňuje život nebo podporuje váš well-being.
1: Pro mě je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do nějakého meditačního stavu. No, ostatně i podle mozkových skenů to odpovídá. Hlubina meditace, improvizované hraní je nejvíc na té škále a potom hluboký ponor do psychedelik. Vlastně všechny tyhle tři stavy jsou si velice podobné a jenom ta hudba to umí propojit i pro ostatní lidi, protože ta meditace, pokud člověk nechodí na skupinovou samozřejmě, tak si to člověk jede sám, ale ta hudba je o tom spojení, samozřejmě dám to prvé řadě pro sebe, jinak bych to nedělala, jinak bych to nevydržela tak dlouho, ale je to komunitní záležitost a myslím si, že i v dnešní době spojovat lidi něčím, co je pro nás, pro všechny strašně důležité, je něco, co je důležité.
0: No. Podstatné. Když vám bylo 8, tak jste začínala s hudbou a možná jste se viděla jako mladá žena v dlouhých šatech, stojící třeba před slavným dirigentem, dobře, řekneme v Rudolfinu nebo ve Dvořákově síni.
1: To jsem vůbec neměla, já chtěla být rocková hvězda, měla jsem dokonce i takovýhle sen. Třeba tak půl roku předtím, než jsem vyhrála svůj třetí konkurs s Janáčkou Filharmonii, tak se mi zdál sen, že zpívám Stairway to Heaven od Led Zeppelin v takovém stříbrném overalu z Filharmonii. Nebyl tam konkrétní dirigent, ale o pár měsíců později se mi to teda splnilo. Takže a myslím si, že se mi i splnilo v rámci mého života to, že jsem se dostala do té pozice nějaké, řekněme, rockové hvězdy s violončelem.
0: To se takřka vylučuje, ne? Trošku.
1: No, já se právě mám ráda spojování takových zdánlivě neslučitelných momentů, které mě ten život dělají takový zábavnější, hmatatelnější, řekněme.
0: A říkáte si někdy, kam to až může jít dál? Je vám kolik? 35, 36? No, kam ano. To až může jít dál dalších 20, 30 let?
1: No tak já už bych mohla jít v podstatě do důchodu, já hraju skoro 30 let, takže pro mě je to, i za ty roky už jsem vyzkoušela v podstatě všechny žánry, takže teď je to spíš o pracování na tom přístupu, kde já v tom jsem, protože předtím jsem hledala to své místo ve světě, řekněme, a spoluprací se spoustou lidí jsem se to snažila nějak uchopit a když potom přišla pandemie, což logicky to schodilo pro mě jako pro spoustu jiných, tak najednou to obnažilo to, že ten systém, který jsem měla vytvořený, nemůže fungovat dlouhodobě a že to musím celé předělat. Takže je to pro mě teďka spíš otázka toho mého lidství v tom, kde já v tom jsem, než já chci být dobrý profesionál, což pro mě bylo předtím, tak teď je to o dostávání se víc a víc do té autenticity, protože 100% je pro mě málo, já chci být na 1000 sama sebou.
0: Zpátky k té vaší nové desce Zinka, kterou představíte 25. září v Planetáriu a zahájíte dost unikátní nejenom hudební projekt. Co tou deskou Zinka chcete říct? Já když čtu ty názvy, chrám, Orfeus, hlubina, čelový kus, pružina.
1: Je to moje životní POV je nebát se být potápeč v hlubinách, nebát se zranitelnosti, protože celé dospívání jsem byla hodně zranitelná na to konto, že mě bylo vyčítáno, že jsem jiná a že jsem hodně jiná. A čím jsem starší, tím víc mě to hrozně uráželo, že máme takový problém přijmout to, že každý jsme jiný, když jsme všichni stejní. A najednou se mi začalo dít to, že když jsem se začala upřímně bavit o tom, jak to mám v životě, tak začaly ty věci nějak jako se cvakávat dohromady. Začalo okolí na to reagovat, že se najednou spousta lidí cítí být viděno a je to taková jako hezká kombinace víc věcí dohromady, no, že najednou je ten život pro mě hodně i o ukazování lidem, že když já jsem upřímná v těch věcech, tak mě nikdo nemůže ublížit.
0: Děkuji vám za vaše slova. Naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Niche Nights je série 10 koncertů, které se odhrají každý poslední víkend v měsíci. Mezi potvrzená jména patří Michal Pavlíček, Bára Basiková, Jelenka Dusilová či Beata Hlavenková. Kultura Plus je tímto ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Ukrajina chce mít varovný systém pro benzínové pumpy před útoky ruských dronů. Čeští volejbalisté porazili Švédsko 3-2 a na mistrovství Evropy jsou po dvou zápasech bez prohry. A dnes bude převážně zataženo od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, jak upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
4: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
3: Darovat je možné i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
5: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu Poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NAZA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
6: Myslím, že se nic nepocenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá.
3: Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety, a to i přesto, že Švédové dokázali za stavu 0-2 vyrovnat. Pátý set vyhrál český tým 15-13. Podle blokaře Jakuba Klajmona v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
6: Myslím, že se nic nepocenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
3: Fotbalisté Sparty porazili v osmém kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0.
7: Nehody na D3 před sobě slaví a taky u Jirkova na Chomutovsku. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic pozor na nehodu za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala dvě vozidla při střetu se stádem divokých prasat a průjezd je omezený, zpomalte. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, je to v zatáčce. Na D1 z Prahy do Brna se situace opakuje ještě jednou za odbočkou na Tasov. Na kilometru 156 dodávka s poruchou blokuje odstavný pruh. A na Chomutovsku pozor na nehodu na silnici 13 do Mostu. U Jirkova na 58. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a i tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teploty klesají na 12 až 8 stupňů, tam, kde je jasno, až na 6 stupňů Celsia. A přes den čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Rok 1972 patřil v severním Irsku k těm nejhorším od druhé světové války. Konfliktní soužití Irů s Angličany vyeskalovalo 30. ledna. Britští vojáci ve městě Londonderry rozehnali demonstraci severoirských katolíků. Přitom pálili ostrými a zabili 13 neozbrojených a většinou prchajících lidí. 14. oběť podlehla zraněním po několika dnech. Většině zabitých nebylo ani 18.
9: Protestní průvod a shromáždění se konaly přes zákaz severoirské oblastní vlády a velení britských vojsk v Ulsteru. Střelba britských parašutistů začala ve chvíli, kdy...
8: To všechno se dělo v Evropě druhé poloviny 20. století, v zavedené britské demokracii, která ale v té době byla na území severního Irska tak trochu na kapačkách. Proč se severní Irsko počátkem 70. let ocitlo na pokraji občanské války? Jak vznikla irská republikánská armáda a jakou roli sehrála ve složitých vztazích Irska, severního Irska a Anglie? Dozvíte se ve druhém díle cyklu Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidobský.
2: Terorismus.
8: Troubles to neznamená v severním Irsku jenom potíže soukromého charakteru. Je to ustálená charakteristika stavu, do kterého se země propadla od přelomu 60. a 70. let minulého století.

0: Give Ireland Back to the Irish. Píseň Paula McCartneyho a skupiny Wings. Vydali v únoru 72 v přímé návaznosti na krvavou neděli v Londonderry. A nebo, jak by Irové řekli, v Derry. Jedna z mála písní velkého brouka, kterou zakázala vysílat BBC. I lidé, kteří se obvykle k politice vyjadřovali zdrženlivě, byli severoirskými událostmi roku 72 šokováni. Když toho roku zavedla britská vláda v severním Irsku přímou správu, to znamená dočasně zrušila severoirský parlament a severoirskou regionální vládu, mělo to jednoznačný důvod. Londýn už nemohl nechávat výbušnou situaci severního Irska, tak říkajíc, vyhnít. Musel začít pracovat na urovnání práv a postavení severoirské katolické menšiny s protestantskými unionisty. Irská republikánská armáda, zkráceně IRA, se jako polovojenská gerilová formace ve druhé polovině 20. století stavěla do role ochránce zájmů katolických Irů vůči Británii, ale i vůči severoirským probritským protestantům. Její vznik ovšem musíme hledat už v dobách okolo první světové války, jak vysvětlí politolog Jan Váška z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Irská republikánská armáda vznikla v roce 1919. Ta veřejná podpora se vlastně přehoupla od těch umírněných směrem k radikálním stranám. Nejsilnější byla v tu chvíli Sinn Féin, kteří prosazovali, a to je zajímavý, když vznikla v roce 1905 Sinn Féin, tak ještě tím politickým programem nebylo vyhlášení plně nezávislé Irské republiky, ale přetvoření toho britsko-irského vztahu do podoby duální monarchie, která přímo čerpala inspiraci z Rakouska-Uherska po vyrovnání. Takže vlastně chtěli replikovat ten maďarský model. A teprve potom během 10. let a v návaznosti na vlastně ty britské represe po velikonočním povstání se Sinn Féin radikalizovala a v roce 1918 drtivá většina poslanců zvolených v Irsku v těch prvních poválečných volbách byli lidé, kteří kandidovali za Sinn Féin, odmítli se ujmout poslaneckých křesel v Londýně, vytvořili parlament v Dublinu a vyhlásili Irskou republiku. A přichází vojenská snaha britské vlády tu nezávislost potřít a vlastně v tu chvíli se ty dosavadní irské dobrovolnické sbory vlastně transformují v tu revoluční, spíš partizánskou než pravidelnou sílu pod názvem Irská republikánská armáda.
0: Ta zmínka o duální monarchii a Rakousko-Uhersku jako inspiraci pro vztahy Británie a Irska si zaslouží rozvést, stejně tak jako klíčový a vlastně finální moment rozchodu Britů a Irů v době první světové války. Bylo to velikonoční povstání z dubna 1916. To, co by i v době míru působilo jako rebélie, tehdy Angličané považovali za kudlu do zad.
1: To povstání vlastně nebylo nějak rozsáhlé, bylo velice záhy potlačeno. Na začátku vlastně nemělo ani nějakou výraznou podporu Dublinianů, ale co zlomilo definitivně ten vztah Irů k Londýnu, bylo to, co vnímali jako nepřiměřené represe, které následovaly po potlačení toho povstání. Ale jasně, je potřeba to číst jako vzpouru. Odehrávalo se to v době, kdy Británie byla vázána ve válce. Byly tam obavy z vazeb a podpory na Německo a další nepřátelské mocnosti, částečně oprávněné. A samozřejmě v tu chvíli přichází reakce, která odpovídá prostě těm válečním poměrům. Padlo asi 90 rozsudků smrti, z nichž 15 bylo vykonáno a byly to vlastně všecko kovaní radikálové velitelé těch polovojenských a konspiračních tajných organizací, které se potom spojily a stály v čele toho povstání.
0: Organizace irských dobrovolníků jako předchůdkyně IRA byla založena už před světovou válkou 25. listopadu 1913 na masovém veřejném shromáždění v Dublinu. Stalo se tak v budově zvané Rotunda Ring. Byla to dřevěná stavba postavená v zahradách nemocnice Rotunda na Parnell Square v Dublinu. Sloužila hlavně nové zábavě předválečních let, ježdění na kolečkových bruslích. A zároveň to byla největší dublinská společenská hala s kapacitou až 4 000 lidí. Mimochodem, dnes toto kultovní místo až na pamětní desku v podstatě neexistuje. O 10 let později, když budova sloužila jako třídírna pošty, byla 5. listopadu 1922 během irské občanské války přepadena příslušníky irské republikánské armády, kteří se nechtěli smířit s anglo-irskou dohodou o rozdělení ostrova. Ozbrojenci svázali a odvedli pryč personál, budovu polili benzínem a zapálili. A ještě jedna spektakulární akce si zaslouží zmínit. Krvavá neděle z roku 1972, o které jsme tu mluvili na začátku, nebyla totiž první svého druhu. Angličané začali střílet do neozbrojeného davu už v roce 1920 za dodnes neuvěřitelných okolností. Spouštěčem událostí byla tenkrát atmosféra za irské války za nezávislost s Británií, která propukla prakticky okamžitě po skončení první světové války. Irská republikánská armáda totiž v listopadu 1920 zlikvidovala členy takzvaného káhirského gengu, tedy skupiny příslušníků britských tajných služeb, kteří měli v Dublinu za úkol právě Ira rozložit a eliminovat. 15 britských agentů ale komando Ira zastřelilo přímo v jejich bytech. Prim v plánování této akce sehrál revolucionář a jeden ze zakladatelů Ira a minister zahraničí její v té době ještě ilegální vlády, Michael Collins, dnes každému dítěti v Irsku známé jméno. Paradoxně se stal i jedním z architektů anglo-irské dohody z roku 1922, která rozdělila ostrov na Irsko severní, tedy součást Velké Británie, a Irsko jižní, tedy svobodný stát a později Republiku Irsko. Odveta Britů za zavraždění agentů byla ovšem strašlivá. 21. listopadu 1920 odpoledne dorazili vojáci v čele s jedním obrněným vozem na dublinský stadion Croke Park, kde probíhal zápas v gaelském fotbalu, irské hře kombinující fotbal a rugby. A začali bezhlavě pálit do publika i hráčů. Na místě zabili nebo smrtelně zranili 14 lidí a dalších 60 bylo zraněno při střelbě nebo tlačenici. Není třeba zdůrazňovat, že z této krvavé neděle 21. listopadu 1920 vyšla vítězně IRA jako síla proti britského odporu. Všechny tyto dramatické události postupně způsobily, že Irové s výjimkou severoírských probritských unionistů protestantského vyznání si až dodnes uchovávají k Angličanům, jak to říct kulantně, rezervovaný vztah. Čemuž z druhé strany Irského moře zdařile sekunduje zdvořilý britský nezájem. Potvrzují to i zkušenosti bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromíra Marka.
2: Kdybyste se zeptal Ira z Irské republiky, tak je Británie pro něj prostě sousední země a pokud tam nemá nějaké rodinné vazby, což teda většinou má, tak ho to nebude nějak příliš asi extra trápit. Ale když se budete bavit s Irem, který žije v severním Irsku, tedy v té části Irského ostrova, která je součástí Spojeného království, tak byste asi na adresu Spojeného království a zejména třeba Angličanů nic moc pěkného neslyšel. Prostě dodnes ten vztah je takový, řekněme, když to řeknu eufemisticky, tak odtažitý, když to trošku přeženu, nebo když to bude nějaký extremista, tak Británii, Anglii vůbec rád nemá. A má proto 1000 důvodů.
0: Že se vlády Velké Británie, ale i britští politici s poměry v severním Irsku nikdy zase tak moc nepárali, o tom svědčí i relativně nedávný důkaz.
3: Spojené království by mělo do konce března zahájit oficiální jednání o svém odchodu z Evropské unie. Ve všech pádech se skloňuje imigrace a případné setrvání Británie v jednotném evropském trhu. Trochu se ale zapomíná na to, že Brexit děsí taky obyvatele obou částí Irského ostrova. Ti se obávají nejen dopadů na tamní ekonomiku, ale taky je straší možné vykolejení křehkého severoirského mírového procesu. Jak bude vypadat nový režim?
2: Vinou Brexitu se severní Irsko vlastně ocitlo v takové velmi jako zvláštní situaci, protože já jsem přesvědčený o tom a i mě to x politiků a různých lidí vlastně tak nějak nepřímo potvrdilo, nemluvil jsem tedy s těmi strůjci Brexitu o tom, ale že když ta myšlenka přišla, že tedy Británie odejde z Evropské unie, tak vlastně úplně všichni zapomněli na to, že existuje nějaké Severní Irsko a možná je to ani nezajímalo, protože průměrného Angličana, Walesana, Skota, ale hlavně Angličana, to je ta dominantní část Spojeného království, prostě nějaké Severní Irsko vůbec nezajímá, nikdy tam nebyl, je to prostě pro něho jako terra incognita, něco jak Madagaskar.
0: A kde se vzaly v Severním Irsku náboženské třenice? Tahle otázka je v zásadě snadno vysvětlitelná. Zlomem byla kolonizace severovýchodu ostrova, tedy oblasti Alstru, zahájená v roce 1609. Zabavování půdy katolíkům a její osidlování protestantskými osadníky původem z Anglie a Skotska bychom snad mohli přirovnat k něčemu, co sami známe z učebnic. K perzekuci českých protestantů po Bílé hoře. I v českých zemích tehdy propukla šikana, diskriminace a konfiskační transfery majetků od neposlušných k ohebným a loajálním. A pokud jde o kolonizaci, už jenom pragmaticky vzato, když už jako národ a stát někoho kolonizujete, měl byste se postarat o kolonizované, aspoň natolik, aby vám neumírali hlady. Jenže ani to Angličané neuhlídali.

0: Irský hladomor v polovině 19. století se stal součástí národní paměti. Tématu se v 90. letech chopila i irská hvězda Sinéad O'Connor ve své písni Famine.
1: Irský hladomor, neboli velký hladomor Great Famine, proběhl v druhé polovině 40. let a na začátku 50. let v důsledku rozšíření bramborové plísně a vzhledem k tomu, jak moc to irské hospodářství a obživa obyvatelstva stály na té jedné jediné plodině, tak vedlo k propuknutí vlastně nepředstavitelného hladomoru. Tady ještě potřeba si uvědomit, že Irsko bylo obrovsky chudé a zaostalé ve srovnání se zbytkem Spojeného království. Zároveň během první půlky 19. století prošlo impozantním demografickým růstem, takže během dvou generací se zdvojnásobil počet obyvatel. A vzhledem k tomu, jak vlastně neochotná byla britská vláda poskytovat soustavnější humanitární pomoc, tak to Irsko zůstalo do značné míry ponecháno na pospas. Odhaduje se, že z 8 milionů obyvatel jeden zemřel v důsledku hladu nebo nemocí, které ho provázely. Zhruba jeden další milion odešel do Spojených států a Irové zahořkli.
0: Britsko-irský příběh ovšem během dlouhého 19. století přece jenom nebyl tak jednoznačně negativní, jak to rádi vidí protibričtí irští radikálové. Našli se postupně dva britští premiéři, kteří chtěli vrátit Irům jistou míru samosprávy. Jenomže až do první světové války všechny návrhy pravidelně schazovala ze stolu britská horní sněmovna lordů. Nakonec Britové ústupky Irům tak říkajíc prováhali. Irsku už po první světové válce autonomie nestačila. Chtělo samostatnost a ve dvouleté válce za nezávislost si v letech 1919 až 1921 také vybojovalo. Přesto to nebylo jednoznačné vítězství. Irové nedosáhli sjednocení ostrova. Sever zůstal součástí Spojeného království.
1: V praxi ty realističtější, umírnější proudy počítali s variantou nějakého rozdělení ostrova, protože konec konců ne všichni chtěli mít v rámci Irska krajně nepřátelsky naladěnou, ideologicky odlišnou a semknutou protiirskou komunitu. Takže během války už pro část protagonistů na irské straně vlastně dozrává to porozumění, že vlastně maximálním realistickým výsledkem bude rozdělení ostrova. Britský premiér David Lloyd George o tom uvažoval od roku 1920, o tom principu rozdělení. Vlastně ta anglo-irská dohoda z roku 1921 potom přesně kopíruje tady to rozhodnutí.
0: Jak podotýká Jan Váška otázku hranic mezi Irskem a Severním Irskem, se v roce 1921 nepodařilo definitivně a pro všechny strany konfliktu uspokojivě vyřešit.
1: Z toho vznikajícího Jižního Irska, svobodného státu, bylo vyděleno 6 hrabství na severovýchodě země. To byla větší část té historické provincie Ulster, ale ne celá. Nicméně v tom, jak byla vedena ta dělící čára, vlastně spočívá zárodek všech dalších problémů, protože britský premiér David Lloyd George, který vlastně stál za tím plánem na rozdělení, záměrně se pokusil zvětšit to území toho vyděleného severního Irska tak, aby bylo co nejvíc životaschopný. Takže kromě těch oblastí, které byly souvisle osídlené protestantským a silně probritským obyvatelstvem, kromě několika vlastně městských kapes katolického obyvatelstva, se součástí toho severního Irska stává i venkovské předpolí. To jsou 3 hrabství, kde převažovali katolíci, kteří se politicky orientovali na vznikající Irsko. Takže to oddělené severní Irsko vlastně mělo složení z hlediska nábožensko politické identity, to obyvatelstvo zhruba 2:1. Byla tam obrovská katolická menšina, která byla s tou situací nespokojená. A to je vlastně jako zárodek mnoha z těch příštích potíží. A v rámci vyjednávání o smlouvě padnul příslib, že o vlastně konečném vedení těch hranic bude ještě vyjednávat, ale to se nestalo.

0: ale ani po irské válce za nezávislost nenastal na irském ostrově klid. Radikální irští republikáni nebyli ochotni se s kompromisní dohodou o rozdělení ostrova, podepsanou 6. prosince 1921 v Londýně, smířit a chtěli pod nezávislé Irsko začlenit celý ostrov. Válka za nezávislost se tak plynule přetavila do války občanské.
1: Dohoda byla podepsána a Irové sami, Irská republikánská armáda, se mezi sebou jednotliví velitelé a političtí představitelé začali svářit, jestli dohodu, která má tak daleko k tomu, aby naplnila ty maximalistické cíle, za které bojovali, jestli ji přijmout nebo ne. Vzhledem k tomu, že byla doba zjitřená a zbraně byly všude, tak velmi rychle došlo k ozbrojeným střetům, které se přelily v rok trvající občanskou válku. Vlastně mezi dvěma stranami, které se identifikovaly podle toho, jestli na tu dohodu chtějí nebo nechtějí přistoupit. A po roce občanské války zvítězila strana, která dohodu akceptovala, a tím vlastně došlo k dotvoření a usazení toho stávajícího rozdělení ostrova.

0: Tak jako se Pražáci scházejí na rande pod koněm, Dubliňané si až do poloviny 60. let dávali schůzky takzvaně u sloupu. Myšleno u sloupu, na kterém se nahoře v autoritativní póze skvěl, nebo pro mnohé Iry spíš naparoval, anglický vojevůdce admirál Nelson. Jeho hlavní zásluha, britské ostrovy nejspíš zachránil před vpádem Napoleona. Do toho ale Irům nic moc nebylo.
1: Dublin's famous O'Connell Street has lost a landmark. The 134-foot-high Nelson's Pillar was blasted by explosives believed to have been planted by members of an extremist group. The IRA deny responsibility.
0: 8. března 1966, krátce po půl druhé ráno, u Nelsonova sloupu naštěstí nikdo nebyl. Mohutným kamenným válcem s ochozem ve výši 40 metrů otřásl výbuch a admirálova socha se poroučela na zem. Symbol vítězných Angličanů a pokořeného Irska byl fatálně poškozen výbušninou nastraženou příslušníkem IRA. Symbolicky k tomu došlo nedlouho před 50. výročím vypuknutí velikonočního povstání. Socha byla pryč a o pár dní později svou práci dodělali armádní pyrotechnici. Zbytek sloupu tedy zmizel. A nezdá se, že by lid obecný nad Nelsonem kdo ví jak truchlil.
2: A ta reakce je zajímavá, protože na jednu stranu veřejná místa, vládní představitelé samozřejmě ten útok IRA odsoudili jakožto nezodpovědný, protože představoval riziko pro obyvatelstvo. Nicméně velká většina Dublinianů to přijala jako s velkým veselým a potěšením a v ulicích se slavilo a studenti ukradli hlavu admirála Nelsona, kterou potom pronajímali a za to inkasovali peníze. Takže to bylo většinově přijato s veselím a probudilo to velkou vlnu takové té lidové tvořivosti a lidového humoru.
0: Nelsonova jako zázrakem zachovaná hlava, byť má rysy poněkud strhané, nakonec po mnoha peripetích našla klid v areálu Dublinské knihovny. Mimochodem, když se po letech k činu přihlásil bývalý člen IRA Liam Sutcliffe, paradoxně prohlásil, že se mu vůbec nelíbí to, co na místě bývalého sloupu vzniklo, totiž takzvaná dublinská jehla. Podle BBC doslova řekl, Nelson byl lepší, ale byl to nesprávný muž na nesprávném místě. Byl hrdinou pro Anglii, ale ne pro Irsko. A ačkoliv celá historie se sloupem má už dnes rysy poněkud divokého majálesu, svým způsobem výbuch v Dublinu předznamenal daleko vážnější období Troubles.
3: V severním Irsku se vinou extrémních živlů nebezpečně zostřila situace. V některých částech Belfastu byly postaveny barikády. Extremisté chtějí ve východní části města vytvořit čtvrti, kam by neměl přístup nikdo bez souhlasu unionistických bojůvek. Britská armáda se snažila barikády odstranit, došlo k šarvátkám a bezpečnostní síly použily zbraně. Napětí dále vzrostlo, když extremisté pokračovali ve stavbě dalších barikád a když jejich polovojenské oddíly se veřejně cvičily v pouličním boji. Situace v severním Irsku se zhoršila natolik, že dnešní londýnský tisk dokonce mluví o možnosti občanské války.
4: Ono to není jenom hladomor a prostě tady ty věci z toho přelomu 19. 20. století, ale když se podíváte na to, jak co bylo v těch jako 60., 70., 80. letech, tak tomu vlastně jako nechcete věřit, že prostě byly kvóty na zaměstnání, bydlení, přidělení bytu, prostě vy jste měl 40 roků a 6členou rodinu a čekal jste prostě na obecní byt a přišel protestant, který měl 20 a předevčírem se oženil a ten byt jako dostal. A byly různé prostě nejrůznější výhody, respektive nevýhody pro ty katolíky, včetně třeba volebního práva. Protože volební právo, nevím do kterého roku, ale prostě v té době, kdy se odhrávaly ty takzvané troubles, ty problémy, tak bylo volební právo pro ty katolíky na domácnost. Zatímco ta druhá část jako volil samozřejmě každý. Takže věci, které, jako si říkáte, halo, bavíme se o době 50 let zpátky a prostě protestanti a republikáni měli v Severním Irsku jinou váhu jejich jako hlas, což je jako zajímavé. No. A potom, když jako nemůžeme samozřejmě odhlédnout to, on to byl složitý problém, bylo to jako násilí na všech stranách, ale na té straně republikánské to byly prostě paramilitární jednotky, ozbrojenci, partizáni, aniž bych to chtěl posouvat jako ten význam toho, a na druhé straně stála regulární armáda.
3: Aby znemožnili ještě masovější účast severoirských občanů, zablokovali přístupové cesty do Londonderry. Po trase průvodu rozmístili překážky z ostnatého drátu, za kterými rozestavili obrněná vozidla a vodní děla, která proudy ledové vody začala rozhánět přibližující se účastníky průvodu. Když předvoj pochodu chtěl překážky odstranit, vojáci zahájili palbu gumovými a pak i ostrými náboji. Včerejší krvavá neděle v Londonderry vyvolala v celém Irsku velikou vlnu pobouření. Ministerský předseda Irské republiky Lynch měl ještě v noci...
2: To zabíjení civilistů neozbrojených, ke kterému došlo v podstatě, se dá číst na jednu stranu jako individuální selhání několika vojáků, kterým ale ruply nervy v atmosféře obrovského napětí, které prostě jako stoupalo, provázelo všechny tyhle akce. Oni měli za to, že v tom davu jsou vmíšení příslušníci těch extremistických organizací, že jsou ozbrojení, viděli předměty, které se blížily zápalným bombám, a v jednu chvíli podle svědků došlo k nějakému, slyšeli náhodný výstřel, který považovali za útok členů IRI proti vojenským jednotkám. K jednomu výstřelu došlo, ale oni potom v podstatě v panice. A zároveň to byla teda jednotka, která měla špatnou pověst paragáni, právě už pro příliš tvrdé zásahy proti předcházícím shromážděním spustili palbu v zásadě jako nediskriminační do těch civilistů. Takže selhání jednotlivce, ale zároveň v mnoha ohledech nevyhnutelné vyústění toho stoupajícího napětí, které bylo charakterizováno jako hlubokou nedůvěrou, podezřívavostí a zároveň násilností na všech stranách. Jo, protože to nebyla jenom Irská republikánská armáda, to byly stejně bezohledné radikální loyalistické skupiny ulsterští dobrovolníci, kteří vlastně útočili na ty katolické cíle.
5: 9 mrtvých, mezi nimi 13-letá dívka. Taková je bilance včerejších nepokojů v Belfastu a v dalších severoírských městech. Protestančtí extremisté tu vyprovokovali další krvavé...
0: Po krvavé neděli z ledna 1972 následoval o půl roku později, 21. července 1972, krvavý pátek, kdy takzvaná prozatímní irská republikánská armáda během 80 minut odpálila v centru Belfastu 22 bombových náloží v zaparkovaných autech. Obětí bylo tentokrát 9, z toho 2 vojáci, zraněných na 140.
2: Co se mění teďka je, že řada útoků je vlastně namířena vůči civilním cílům nebo vůči příslušníkům vlastních komunit, kteří jsou považováni za zrádce. Lidé začínají mizet beze stopy, jsou někde potom potají zabiti, pohřbení a nikdo o nich se nikdy nedozví. Takže vlastně v tomhle období začíná stoupat počet civilních obyvatel, kteří se stávají obětí těch útoků, ať už náhodnými, protože prostě dochází k výbuchům na veřejných místech, anebo někdy méně často cíleně. Vlastně cílem tady té kampaně bylo způsobit tak velkou míru chaosu, že britská vláda vlastně zjistí, že ani sama není schopna tu situaci kontrolovat a vlastně podlomit vůli Británie k tomu to Severní Irsko dál držet. To je vlastně ten dlouhodobý cíl tady těch kampaní, jednak získávat pozornost té irské věci, ale zároveň vlastně učinit Severní Irsko neovladatelné.
6: Dnes časně ráno zahájilo několik tisíc britských vojáků za podpory obrněných vozidel a tanků na území celého Severního Irska koordinovaný útok na takzvané opěrné body irské republikánské armády.
7: Nejpečlivěji bylo připraveno obsazení katolických čtvrtí dvou největších severoirských měst, Belfastu a Londonderry, kam tanky vybavené zvláštním zařízením...
0: O tom, že jizvy z konfliktů v Severním Irsku ze 70. a 80. let dodnes nemusejí být zahojené, svědčí i zkušenost Jaromíra Marka ze setkání s lidmi v Severním Irsku. Mezi katolíky a protestanty se tehdy odehrávaly scény, které si Našinec spojuje tak maximálně s válkami v bývalé Jugoslávii.
4: Já si vzpomínám, když jsem byl jednou na farmě Vila Gleninga, což je muž, který byl politikem, dneska už je v důchodu, který se nějak podílel trochu na té velkopáteční dohodě a byl jsem u něj na farmě. To je taková bukolická krajina, takové jako kopečky, občas nějaká usedlost, mezi tím se pasou ovce, koně, zelené je to. Vyšli jsme na takový kopeček a on mi říkal, no tam ta usedlost 200 metrů, tam bydlí rodina ta a ta. V zimě roku 75-6 tam přišla parta, nějaká jako militantní skupina, nikoli Ira, ale z té druhé strany, protože ono na obou stranách byly nejrůznější takovéto bojůvky, zavraždila tam ty muže, potom zase chlapy z té druhé strany, v tom případě to byli teda republikáni, za dva dny zastavili autobus noční, který se vracel z fabriky, jediného katolíka nechali vystoupit a ty protestanty, kteří tam seděli, zastřelili. A to se ale bavíte o tom, že oni si všichni navzájem pořád vidí do oken. A je to 40 let?
0: 50.
4: 50, no. Dobře. No. Takže ti lidé ještě žijí. Takže to tam prostě pořád je a ještě nějakou chvíli asi bude.
1: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Desetitisíce lidí z celého severního Irska se dnes od časného rána sjížděli do Belfastu, aby se naposledy rozloučili s novým hrdinou jejich odporu k britské přítomnosti v severním Irsku. Podle přání Roberta Sence je pohřeb mohutnou manifestací jednoty a odhodlání pokračovat v jeho odkazu.
0: Bobby Sands byl na přelomu 70. a 80. let ikonou Ira. Mladík z katolického prostředí si v mládí užil svoje se šikanou ze strany probritských unionistických gangů. Dospělo to až k výhruškám zabitím ze strany jeho spolupracovníků v továrně na výrobu autobusů. Také dům jeho rodičů loajalističtí extremisté napadli. Sands z toho vyvodil radikální důsledky a počátkem 70. let se stal členem tzv. Provizorní IRA. Když se v roce 1980 ve vězení rozhodl pro hladovku, stal se i pro československá média ikonou proti britského a proti tečerovského boje nejen za irskou nezávislost, ale i proti tomu, čemu jsme tehdy u nás zasvěceně říkali imperialismus.
9: Odhodlání klidného a politicky velmi uvědomělého člověka, jak ho popsal jeden ze spoluvězňů, bylo silnější než všechny falešné humanitární pokusy Komise pro lidská práva EHS i vatikánského posla přesvědčit ho, aby hladovku ukončil. Nezměnili ho ani poslední rozhovory s matkou předtím, než upadl do hlubokého bezvědomí.
0: Za nelegální držení zbraně byl nakonec odsouzen na 14 let a to poté, co v roce 1976 naplánoval a provedl s dalšími příslušníky IRA bombový útok na obchod s nábytkem v Belfastu. Tento útok se obešel bez obětí na životech, ale dlužno dodat, že to byl už druhý takový na společnost Balmoral Furniture Company. Při tom prvním v roce 71 to dopadlo mnohem hůř. Byli zabiti 4 lidé, z toho 2 kojenci. Ovšem krev na rukou měli stejně tak loajalističtí extrémisté, protože ještě o půl roku dřív, 4. prosince 71, odspálili takzvaní alstrští dobrovolníci bombu v katolickém baru McGarks v Belfastu. Tento útok měl takovou sílu, že způsobil zřícení budovy, přičemž zahynulo 15 katolických civilistů, opět včetně 2 dětí. A dalších 17 lidí bylo zraněno. Ale zpět k Bobby Sensovi. 1. března 1981 zahájil ve věznici hladovku a spolu s ním postupně dalších 9 členů IRA nebo spřátelných polovojenských skupin s cílem v zásadě dosáhnout statusu politických vězňů a vynutit si laskavější podmínky trestu, mimo jiné právo se sdružovat, nenosit vězeňskou uniformu nebo ve vězení nepracovat. Nevedlo to k úspěchu, ale zároveň se stala neuvěřitelná věc. V té době probíhaly v jednom severoirském okrsku doplňovací volby a v nich kandidoval i Robert Sands, toho času za mřížemi. Jako protestní kandidát těsně vyhrál. Aby se podobná věc nemohla opakovat, byla poté přijata novela volebního zákona, která zapovídala vězňům odsouzeným na dobu delší než jeden rok kandidovat ve volbách. Sám Bobby Sands se mandátu v londýnské dolní sněmovně ovšem nikdy neujal. Po 66 dnech hladovky 5. května 81 zemřel a v následujících týdnech tento osud postihl dalších 9 hladovkářů.
8: Jak rozhodla republikánská strana Sinn Féin, pohřeb probíhá se všemi obvyklými vojenskými poctami člena ilegální irské republikánské armády. Podle rakve kráčí čestná stráž několika maskovaných mužů v polních uniformách, těsně za ní Sansová matka a sestra, následovány v průbodu k hřbitovu Miltown v západní části Belfastu nepřehledným zástupem.
0: Dnes je zřejmé, že už v době hladovky členů IRA se odehrála diskrétní neveřejná jednání přes prostředníky mezi vládou a IRA. V tom hlavním Thatcherová odmítla ustoupit. Odsouzení teroristé pro ní nebyli politickými vězni. Při interpelacích v parlamentu prohlásila, pan Sands byl odsouzený zločinec.

0: A vysoké etické hodnoty v sobě má, jsou to hodnoty nejenom etické, samozřejmě i morální, společenské a řada dalších. V některých okamžicích mě samozřejmě připomíná celé jeho jednání trochu doktora Galéna. Právě jeho počínání může vyvolat podporu z mnoha stran a že může přerůst v celospolečenské jednání nebo v celý takový téměř, řekněme, celospolečenský požár.
1: Svým způsobem bylo logické, že po smrti hladovkářů se Margaret Thatcherová stala pro Ira terčem číslo jedna. Když si v hotelovém pokoji v Brightonu nad ránem 12. října 1984 psala projev na zítřejší konferenci konzervativní strany, jejím apartmánem otřásl výbuch. Kdyby se byla zdržela v koupelně o pár minut déle, dějiny by se ubíraly jinudy.
2: Podle posledních dostupných informací k výbuchu časované nálože došlo ve čtvrtém patře hotelu Grand, kde byli ubytováni všichni vládní ministři. Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, jejíž pokoje byly v prvním patře hotelu a hlavní ministři vládli, vyvázli bez zranění. S vážným zraněním v nemocnici je však ministr obchodu a průmyslu Norman Tebbit. Mezi vážně zraněnými je ještě jeden z předních poslanců konzervativní strany v parlamentu. Celkem byli při výbuchu, který zdemoloval čtvrté až šesté patro hotelu a zničil část fasády, zabiti čtyři lidé. Vyprošťovací práce.
3: And Mrs. Thatcher declared her defiance of the bombers.
4: This government will not weaken. This nation will meet that challenge. Democracy will prevail.
5: To byl jeden z více útoků na cíle spojené s konzervativní stranou, protože právě konzervativci britští, kteří se oficiálně jmenují konzervativní a unionistická strana, historicky byli tou stranou, která oponovala irské samosprávě a měla nejtěsnější vazby s unionistickými komunitami. Takže to byl jakoby ten hlavní politický cíl v Británii. Nebyl první už v roce 79, vlastně ještě před nástupem Thatcherové k moci. Ira zabila jednoho z jejich blízkých spolupracovníků, Iriho Neva. To samozřejmě vyhrotilo vztahy, jako zejména retoriku premiérky vůči irské republikánské armádě. Pak to motivovalo i ten jako tvrdý postoj vlády během těch událostí spojené s hladovkou ve věznici Mace a se smrtí Bobbyho Sance. Ale důležitý je, že vlastně tady ta série útoků přes tu jakoby razantně protiteroristickou retoriku vlastně ještě z mého pohledu vedla k tomu, že premiérka si o to naléhavěji uvědomila nutnost nějakého trvalějšího řešení. A vlastně, když se podíváte na časovou návaznost, tak krátce potom v roce 1985 přichází ta průlomová anglo-irská dohoda s Hillsborough, což byl jako velký diplomatický úspěch, který v Británii, zejména mezi unionisty, se setkal jako s obrovskou vlnou kritiky, protože to je vlastně první moment, kterým britská vláda říká, uznáváme, že vláda Irské republiky má legitimní právo vyjadřovat se k záležitostem, které se týkají celého ostrova a spolupráce mezi oběma částmi. Čili vlastně zve irskou vládu vlastně k budoucímu dialogu o budoucnosti Severního Irska. Dovedete si představit tu hrůzu, kterou to vzbudilo u těch radikálních loyalistů.
1: Takzvaná velkopáteční dohoda z roku 1998 do značné míry ukončila napětí v Severním Irsku a odevzdala vládu nad touto oblastí do rukou místních orgánů.
5: Ten obsah je následující. Za prvé, dojde k obnovení samosprávných orgánů v Severním Irsku, parlamentu a vlády, které budou založeny na takzvaném konsociačním principu, který zajistí vlastně rovný hlas v míře, která odpovídá jako demografickému složení obyvatelstva i příslušníkům té dosud marginalizované katolické menšiny. Vůdce té hlavní silnější katolické strany se stane vicepremiérem. Klíčová rozhodnutí bude možné přijmout jenom se souhlasem obou komunit a tak dále. Čili vlastně vytvoření konsociačního politického systému. Za druhé, vznikne celoostrovní rada anglo-irská, která umožní mnohem intenzivnější dialog britské irské vlády o záležitostech, které se týkají Irského ostrova. Ale zároveň vlastně znova zdůrazňuje ten princip, který je obsažený v předchozích dokumentech, že jakákoliv změna státoprávního uspořádání Severního Irska

0: musí vycházet z vůle většiny obyvatel, to znamená z výsledku referenda. S tím, že má-li dojít k budoucímu sjednocení Irského ostrova v rámci republiky, tak s tím musí souhlasit jak většina obyvatel v Severním Irsku, tak většina obyvatel v republice. A dokud se většina obyvatel Severního Irska nevysloví pro sjednocení ostrova, respektuje Irská republika, a to je jako velký historický ústupek, že Severní Irsko je integrální součástí Spojeného království.
1: No tak ono hlavně, ten základní princip té velkopáteční dohody je v tom, že obě strany mají svoji pravdu. A vlastně ten zásadní princip je ten, že dobře, Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království do okamžiku, než si většina obyvatel Severního Irska bude přát něco jiného, potom se musí udělat referendum a to rozhodne. Takže právě to kouzlo té velkopáteční dohody je v tom, že přijímá vlastně trošku jako česko-německá deklarace, ale v mnohem složitějších podmínkách, protože to všechno ještě bylo živé, že vlastně jakoby přijímá jako rovnocenné narrativy, přístupy, pohledy těch obou stran, ale plus k tomu jsou ty další věci jako sdílená správa, otevřená hranice a tyto všechny věci.
2: Byla IRA vlastně přímým účastníkem těch jednání o těch dohodách?
1: IRA účastníkem přímým nebyla, protože ta byla považována za teroristickou organizaci, ale chopila se toho a dodnes vlastně tu nálepku má na sobě a nezbavila se jí strana Sinn Féin, která je vlastně považována za jakési politické křídlo irské republikánské nebo vlastně přesně řešeno nové irské republikánské armády. Takže ta jakoby vyjednávala tu pozici, ale mimochodem Sinn Féin dneska je dominantní stranou v severoirském parlamentu.
0: Navíc samozřejmě ty lidé, ti radikálové, kteří stáli za těmi útoky 70. let a kteří teda nesedí někde, tak samozřejmě jako stárnou. Ty jejich jako životní horizonty se pootáčejí, řada z nich zakládá rodiny a prostě už ta mladická hodlivost, jakoby bez ohledu na vlastní život, už není taková jako tehdy. Navíc samozřejmě s hospodářským růstem a společenským uvolňováním, který přichází i do Severního Irska. A s tím, jak vidí vlastně ten jako počátky hospodářského zázraku v Jižním Irsku, podpora těch radikálních organizací ze strany těch širších komunit prostě slábne. Čím dál tím méně se vlastně přeužít jakoby v zajetí jako rukojmí tady těch skupin, takže jakoby ta infrastruktura té společenské podpory pro ty organizace je čím dál slabší, což je strašně důležitý strukturální důvod.
2: Dodává politolog Jan Váška z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I po podepsání velkopáteční dohody se ovšem některé radikální odnože IRA odmítly vzdát. A tak některé bombové útoky se odehrály v Severním Irsku dokonce ještě koncem 90. let. Přesto je od té doby konflikt mezi IRA a britskou vládou ve stavu jakéhosi příměří. A když pak IRA v roce 2005, 28. července, oznámila ukončení ozbrojeného boje a vyzvala své členy k odložení zbraní a přechodu k politickým prostředkům, mohli to brát jako dobrou tečku za krvavými roky Troubles nejen obyvatelé Severního Irska bez ohledu na vyznání, ale i obyvatelé Velké Británie a konec konců i Irské republiky. Je podstatné dodat, že ačkoliv na tom velkou část 20. století bylo Severní Irsko hospodářsky daleko lépe než Irská republika, dnes se karta dávno obrátila. Irsko platí od nultých let za ekonomického tygra. Všichni si tu zemi dnes pamatují jako sídlo nadnárodních firem a korporací. A naopak Severní Irsko je dodnes periferií. A bude to tak asi i do budoucna.
1: Jestli se to dá vidět na první pohled, no asi ano. Zcela upřímně, ta města, jako je Armagh, Derry, já bych nepoužil název Londonderry, protože ty názvy Londonderry jsou často na těch silničních ukazatelích škrtnuté to slůvko London, protože prostě to bylo přidáno jako zase důkaz pro Iry té kolonizace ze strany Angličanů. Nejsou to místa, která by na první pohled překypovala nějakým bohatstvím. je to vlastně, když budeme zcela upřímní, taková trochu periferie. A musím říct, že vždycky jsem třeba v tom Derry, když jsem se dostal do té části Bauxite, což je taková ta katolická část, kde byly prostě hodně ty problémy a tak, kde jsou dodnes ty murály, kde jsou ti bojovníci s těmi samopaly vyobrazení a do toho pobíhají ty děti a ty domečky jsou takové maličké, neluxusní, tak vždycky trošku na mě padala taková, přiznávám, trochu tíseň, no.
2: Je to snad překvapující, ale kromě Berlína je zřejmě hlavní město Severního Irska, dnes už tolikrát zmíněný Belfast, jediným evropským městem, kde ve 20. století hrála svou roli zeď nebo spíš zdi.
1: Když jdete do Belfastu a ocitnete se v těch inkriminovaných částech, kde dodnes jsou ty až 9-metrové ploty, které oddělují ty katolické a protestantské části města. A pozor, ty brány mezi těmi čtvrtěmi se každý večer zase zavřou a ráno se otevřou. Možná už to není úplně potřeba, ale nikdo si prostě zatím netroufne nechat ty brány otevřené prostě pořád. Jako ti lidé žijí za těmi zdmi a musí se hodně dívat na hodinky, jestli se dostanou, nedostanou autem. No, se to dá nějakou jako brankou, se to dá projít mnohdy, ale prostě jsou tam města, no to město Belfast je pořád takhle jako rozdělené a to musím říct, že kdo to neviděl, tak je to opravdu zvláštní pocit, protože tam je nejprve asi 4-metrová prostě zeď pevná zděná, pak na ní ještě dodali takovou mříž a na tu ještě dodali později pletivo, takže on opravdu ta zeď má mnohde až třeba 9 metrů, vede často z obou stran té silnice a hnedka za tou zdí jsou prostě ty domky a toto město dělí prostě pořád. A jednou za rok je takový ten známý svátek, který se jmenuje 12, protestantská oslava jakéhosi dávného vítězství nad katolíky a prochází ty průvody a oslavují to a často ty průvody potom neplánovaně, trošku provokativně zase zajdou do těch katolických částí a když jsem tam byl já, tak se nic nestalo. To je třeba 4 roky, 5 zpátky, ale občas tam dojde k nějakým potyčkám a tak, takže to na jakési latentní napětí tam pořád tak nějak jako doutná, čímž to nechci vůbec dramatizovat, ale je to prostě tak.
2: Dnes už si možná neuvědomujeme, jak obrovským rizikem pro stabilitu na severu Irského ostrova byl odchod Velké Británie z Evropské unie.
0: Pokud by došlo k tomu úplně nejtvrdšímu formátu Brexitu zcela bez dohody, se kterým britská strana několikrát koketovala, tak by to v praxi znamenalo vlastně porušení ustanovení a ducha velkopáteční dohody. A pokud by se rychle nevyjednalo nějaká bilaterální režim, tak by došlo k obnovení jako kontrol na hranicích mezi republikou a Severním Irskem. A to bylo spojené s obrovskými obavami, že by prostě ty zbraně, které byly sice částečně odevzdané, ale částečně někde leží zakopané, prostě ta nejnovější generace těch radikálů znova pozvedla a že by došlo k novému výbuchu násilí.
1: Toto mě říkali často lidé vlastně z obou stran té hranice, když jsem tam jezdil, že se obávají toho, kdyby se opravdu vrátila nějaká jako opravdu fyzická hranice, že by se to násilí mohlo vrátit. Mně třeba říkali, no bude to tak, že prostě zpočátku tady bude jenom nějaká jako kamera, která na to bude koukat, potom někde někdo rozbije, tak tam postaví nějakého vojáka nebo celníka. Může k něčemu dojít, nějakému konfliktu, může někdo vystřelit a za chvilku těch vojáků je tam víc a víc a víc, vznikne tam nějaká infrastruktura a už jsme tam, kde jsme byli v těch 70. 80. letech.
0: Druhá věc, neméně důležitá, že Brexit dostává jako do úzkého severoirské unionisty, protože dochází k faktickému ekonomickému vydělování Severního Irska ze Spojeného království směrem k republice a jak vlastně ukázala i ta vyjednávání, především ta verze dohody, kterou sjednal Boris Johnson, tak britští konzervativci jsou velice ochotní, když na to přijde hodit ty unionisty přes palubu.
2: Po brexitová rizika tedy snad byla neutralizována. Ale je dneska už historie irského paramilitárního odboje a s tím spojeného terorismu živá, nebo se pomalu propadá do zapomnění? Samozřejmě asi jak pro koho?
1: Pro ty, zejména Angličany, protože tam se hlavně odehrávaly ty teroristické útoky, Londýn, Brighton, tak prostě byly to nějaké jednotlivé teroristické útoky, které už jsou jako dávno. Z hlediska těch severních Irů je to vlastně pořád tak jako trochu živé téma, ne v tom smyslu, že by ty útoky oslabovaly, to určitě ne, ale prostě ten problém žije jednosměrně. Ten problém prožívají emočně ti severní Irové nebo Irové žijící v severním Irsku. Té většinové společnosti z druhé strany toho Irského moře je to asi úplně jedno. Kdyby z mnoha ohledů to severní Irsko tak jako jednoho dne do rána zmizelo, tak si velké části jako Britů tak se uleví, že prostě bude po problému.
2: A ještě tečka za vyšetřování krvavé neděle v roce 1972. Za střelbu v Londonderry byl dodnes souzen jediný voják a i ten odešel nakonec v roce 2005 od soudu bez trestu pro nedostatek důkazů. Jediným zadostiučiněním tak zůstává omluva britského premiéra Davida Camerona z roku 2010. Nemělo se to vůbec stát. Nikdo z těch, na které mířila střelba výsadkářů, nepředstavoval žádnou hrozbu. To, co se odehrálo, je neospravedlnitelné. Tolik britský premiér. A pro dnešek anglo-irskou historii plnou neospravedlnitelných událostí uzavřeme s nadějí, že se některé věci už opravdu opakovat nebudou. Na tématu Plus spolupracovali politolog Jan Váška z Ústavu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také novinář, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek. V pořadu jsme použili archívy Českého rozhlasu a agentury AP. Dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter. Technicky spolupracoval mistr zvuku David Dibelka. A pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
3: Co všechno nám umožňují investice?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkev výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
4: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD. Tereza Kneblová skončila třetí v celkovém hodnocení světového poháru kanoistek na divoké vodě a bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě má pršet až večer, teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může čerpat v přepočtu až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Pětinu si musí firma zafinancovat sama. Zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
6: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
5: Firma může o záruku žádat potom, co si s bankou dojedná úvěr. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při akci Projezd za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit víc než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje změny. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. V programu má výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. V indickém Dillí končí dvoudenní summit uskupení zemí BRICS. Po prvním dni vyzvalo 11 členských zemí k zastavení bojů na Blízkém východě. Ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Uskupení BRICS založili v roce 2009 Brazílie, Rusko, Indie a Čína s cílem konkurovat západním bohatým ekonomikám. Ještě dnes můžou lidé navštívit znojemské historické vinobraní. Stánky budou otevřené do 14:00 odpoledne. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
7: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
5: Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kánoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu dostala na 3. místo.
8: Já vám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuji, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
5: Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v šance-lize v brněnském derby Artis 2-1. V 8. kole soutěže pak pražská Sparta zvítězila nad Jabloncem 2-0. Stejným skóre přehráli Bohemians Slovácko, Liberec vyhrál nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunul se tak do čela neúplné tabulky.
9: Sevřená D3 za Planou nad Lužnicí a překážka na D1 u Všechrom. Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je uzavřená u Plané nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 vozidla při srážce se stádem divokých prasat. Odklon je na 84. kilometru. Objíždějte přes Planou nad Lužnicí po staré silnici 3 a zpátky najedete přes Soběslav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Velké Popovice nepojízdné vozidlo. Na 15. kilometru v mírné zatáčce blokuje odstavní pruh. A na D1 z Brna do Vyškova spozorněte za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 pojedete kolem odstaveného osobního auta. I tam řeší poruchu a doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný západní. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Roz... rozhýbeme ekonomický růst a tím postupně vymažeme navýšené dluhy státu. Tak vysvětluje vláda Andreje Babiše princip své hospodářské a rozpočtové politiky. Za příklad dává kroky USA v 80. letech minulého století. Může takzvaná Reaganomika fungovat v Česku o skoro půl století později a jak skutečně ovlivňují státní investice hospodářský růst Česka? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Probereme ho s ekonomy Jaroslavem Borovičkou a Janem Pavlem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Česká ekonomika roste, na síle opět trochu nabývá průmysl, lidé více utrácí díky růstu mest a inflace se zatím drží na nejnižších příčkách Evropy. Státní pokladna se ale plní méně, než je podle vlády potřeba. Rychleji totiž rostou výdaje na důchody, sociální dávky, podpory cen elektřiny, na školství, na obranu, zdravotnictví a také na investice. Stejně jako letos, tak bude stát hospodařit z části na dluh. Zatímco letos má být schodek státního rozpočtu 310 miliard korun, příští rok ministerstvo financí naplánovalo schodek ještě o 80 miliard korun vyšší. Vůči HDP tak tento deficit dosáhne 3,5%, o procentní bod víc než byl loni. Státní dluh pak celkově překročí 4 biliony korun a jen na úrocích za to zaplatíme příští rok 130 miliard korun v dnešních cenách. Pro představu, taková suma by vystačila zhruba na půl roku fungování celého českého školství. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale zvýšení dluhu státu nemusí být problém. Stačí pořádně rozhýbat ekonomický růst, aby se přibližně srovnal s růstem dluhů. Jako to prý udělal americký prezident Ronald Reagan v 80. letech v USA, popsal v minulých dnech v České televizi.
10: To je ekonomie strany nabídky a tato ekonomie, která byla aplikována v 80. letech ve Spojených státech, tam tedy ještě více dávali do armády, to si tady dovolit takové míře samozřejmě nemůžeme, tak pochopitelně měla jako jeden z dopadů i to, že se zvyšovala míra zadluženosti, ale současně, a to je to zásadní, se rozhýbala ta příjmová stránka, rozhýbala se ekonomika.
5: Jak to tedy vlastně s hospodářským růstem v USA v 80. letech bylo a jde to praktikovat nyní u nás? Probrala jsem to s ekonomem americké New York University Jaroslavem Borovičkou. Dobrý den.
11: Dobrý den.
5: Jak přesně fungovala Reaganomika na konci 80. let?
11: Reaganomika by se asi nejlépe dala popsat jako soubor opatření za vlády prezidenta Ronalda Reagana. A v průběhu 80. let on nastoupil do úřadu prezidenta v roce 1981. A ta politika reagovala na ekonomicky špatná 70. léta s vysokou inflací, s vysokou nezaměstnaností, pomalým růstem a celou řadou chybných vládních politik, které se pak projevily v té ekonomice. A Reagan se tady soustředil na několik podstatných pilířů, mezi které patřilo snižování daní, deregulace, redukce sociálních výdajů a přísná měnová politika centrální banky pod vedením tehdejšího předsedy Fedu Paula Volckera. A některé z těchto reform nebyly úplně nové, tehdy už je začal prezident Jimmy Carter před Reaganem, nicméně Ronald Reagan tyhle ty reformy tlačil dále. Mm-hmm. A Reaganovým zásadním cílem, tady bylo nastartovat ekonomický růst, samozřejmě, ale také posílit pozici Spojených států ve světě v té probíhající studené válce v 80. letech, například zvyšováním výdajů na modernizaci armády. To byla jedna věc, kde americká vláda začala utrácet více.
5: To zmiňoval vlastně i vicepremiér Karel Havlíček, že samozřejmě tam byly obrovské výdaje na zbrojení, které my si nemůžeme dovolit. Nicméně v některých těch budech se tedy shodují. Dá se říct teda, jak ta Reaganomika vlastně dopadla? Byla to úspěšná strategie z pohledu Spojených států?
11: Tak v dnešní době je ta celá ekonomická politika hodnocená rozporuplně. Samozřejmě ta ekonomická podstata těch navrhovaných opatření byla z velké části postavená na zdravých základech. A určitě nesporným úspěchem byla stabilizace inflace, protože ta Ameriku v 70. letech intenzivně trápila. A také celá řada mikroekonomických opatření v oblasti deregulace ekonomiky. To bylo dost podstatné. Co je více kriticky hodnocené, je právě ta samotná daňová politika. Protože je pravda, že před Reaganovou vládou byly některé ty daňové sazby daní z příjmu extrémně vysoké. pro ty nejvyšší příjmy se pohybovaly někde kolem 70% a Reagan zahájil svou podstatnou daňovou reformu, kde snížil tu celkovou daňovou zátěž a zároveň snížil i tu progresivitu daní. To znamená, a více se snížily ty daně pro bohatší lidi. Mm-hmm. A to nemusí být v některých principech na škodu, a pokud vláda tak samozřejmě příslušným způsobem zredukuje své výdaje. Ale tady Ronald Reagan příliš naslouchal lidem, kteří mu dost nerealisticky tvrdili, že snížení těch daňových sazeb povede k takovému růstu ekonomiky, že nakonec stát i při těch nižších sazbách vybere více. A to znamená, že ten stát se nemusí zaměřovat na kontrolu výdajů.
12: Úplně prožívám deja vu, když si vzpomenu na diskuze kolem zrušení superhrubé mzdy.
11: Přesně tak. Samozřejmě to snižování daňové zátěže může mít určité stimulační efekty, ale ukazuje se, že v typických příkladech ty stimulační efekty nejsou dostatečně silné na to, aby ta vláda nakonec vybrala více. A to se přesně stalo i za té Reaganovy vlády. Deficit významně vzrostl a začal růst veřejný dluh.
12: Když se na to podíváme s tou výhodou, že to můžeme hodnotit zpětně a vidíme, v jaké situaci je česká ekonomika a české veřejné finance teď, je to podle vás tato politika přenositelná do Česka? Protože deregulace částečně asi ano, i když zase jsme v evropském prostoru, čili ta naše možnost je asi omezená. Můžeme se bavit třeba o snížení daní, ale ty ostatní věci, jako je redukce sociálních výdajů, tak to asi v hospodářské politice této vlády nebo vůbec v politice nenajdeme.
11: To je samozřejmě dobrý postřeh, protože když se na to podíváme, kde ta Česká republika dneska je, v porovnání s tím, co řešil Reagan, tak my dnes neřešíme vysokou inflaci, ta inflace se podařila alespoň nyní dostat pod kontrolu. Zároveň Česká republika má velmi nízkou daňovou progresi, to znamená, tady není prostor na snižování daní z nějakých 70% úrovní, jak to dělal Reagan. A zároveň začínáme nyní v situaci, kdy už ten schodek toho státního rozpočtu je poměrně vysoký. Z historického hlediska je velmi vysoký v České republice. To znamená, Reagan, který začínal tu svoji reformu v situaci, kdy rozpočty byly víceméně vyrovnané, tak měl prostor s vyrovnanými rozpočty a velmi nízkým dluhem k nějaké daňové reformě, která po nějakou dobu vytvořila schodky. Ale my už tady jsme v situaci, kdy ty schodky máme. Takže to samozřejmě nevypadá jako velmi realistická politika. Co se týče těch sociálních výdajů, tak to je samozřejmě pro Českou republiku palčivé téma do budoucnosti s tím, jak bude stárnout populace a významně klesla porodnost. Takže to je něco, co ta Česká republika bude muset řešit, co se týče těch sociálních výdajů a jak zejména v penzijním systému. Ale je to určitě něco, co ta současná vláda zatím řešit nechce, i když k tomu možná bude do budoucna dotlačena. Kde je prostor, podle mě, je právě ta mikroekonomická deregulace, která by měla probíhat tím stylem, aby ty firmy skutečně měly více prostoru k tomu něco budovat, stavět a vytvářet. Protože když se podíváme na Českou republiku, tak skutečně jednou z těch charakteristických vad té české ekonomiky je, že se velmi obtížně něco buduje. Právě kvůli tomu, že těch zábran proti tomu je až příliš mnoho.
12: Jasně. Ještě se zeptám na tu výši zadlužení, protože o tom se vede také velká debata. Vláda říká, že to naše zadlužení je jako zatím relativně nízké, hlavně když to porovnáme s okolními státy. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, všichni mají vlastně ten schodek veřejných financí vůči HDP, tedy velikosti ekonomiky, větší než my a že si tedy můžeme ten větší dluh dovolit, když se zároveň zrychlí růst. Ostatně příznivce toho je i ekonom Jan Švejnár, váš kolega z CERG, kde jste také působil. Co si o tom myslíte vy? Má Česko podle vás ten prostor a je správné se takhle srovnávat s těmi zeměmi?
11: My se podíváme skutečně na to relativní porovnání s většinou zemí Evropské unie, tak je pravda, že ten veřejný dluh je spíše nízký. Samozřejmě ale otázka je, jestli se máme srovnávat se zeměmi, které dnes přiznávají, že jsou skutečně v dluhových problémech a ty dluhové problémy budou muset řešit. Takže je to takové srovnání mezi slepými jednooký králem. Ale varovná pro Českou republiku je hlavně ta kombinace ekonomických rizik, které nevyhnutelně přicházejí. To znamená opět to stárnutí obyvatelstva v kombinaci s nízkou porodností, vojenské výdaje, která nás čekají, dopady změn klimatu, nutnost zamyslet se nad energetickou soběstačností a zároveň absence jakýchkoliv plánů, jak tyto současné, ale hlavně ty budoucí strukturální schodky řešit. A tady nemusíme strašit nějakou řeckou dluhovou krizí. I když je pravda, že i v tom Řecku došlo k akumulaci toho vysokého dluhu extrémně rychle. V podstatě v průběhu jednoho desetiletí v 80. letech 20. století Řecko z 20% úrovně dluhu v roce 1980 velmi rychle vyrostlo k dluhu, který byl 100% HDP. To znamená, pokud dojde k rozvratu veřejných financí, tak ten dluh dokáže růst velmi rychle. Ale já si myslím, že tady třeba přiléhavějším varovným příkladem je situace sousedního Slovenska, které si před řadou let stanovilo velmi přísná fiskální pravidla, chtělo hrát tu roli toho disciplinovaného státu.
12: A jako my pravidla, ostatně.
11: Jako my ostatně, přesně tak. A Slovensko bylo na velmi podobné trajektorii. A dokonce ta fiskální pravidla přijala ve formě ústavního zákona, aby nebylo tak snadné změnit, jako se to stalo letos v létě v České republice. Nicméně ten populismus v hospodářské politice na Slovensku mezi tím nabral takových rozměrů, že ty rozpočty se přes ten ústavní zákon propadly do hlubokých schodků a ten dluh nyní prudce roste. A ta predikce toho dluhu je, že za 3 roky má mít Slovensko dluh na úrovni 75% HDP, což už je varovná úroveň. Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, které klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho. Takže takový populismus v hospodářské politice se velmi snadno může přelít i do České republiky. Pokud máme vládu, která se zařekne, že nikdy nebude zvyšovat žádné daně a zároveň zvyšuje vládní výdaje, které cílí na specifické voličské skupiny, ať už to jsou třeba seniori a zvyšování důchodů, tak se té rozpočtové stabilizace jen tak nedočkáme a hrozí riziko, že se ta situace může vymknout kontrole.
12: Říká ekonom Jaroslav Borovička z New York University v USA. Dá se nakopnout ekonomický růst Česka státními investicemi, které skutečně mají být příští rok rekordní? Víme, jaký vliv má na růst země třeba nová dálnice. Na to se zeptám našeho hosta ve studiu, Jana Pavla, který působí na Vysoké škole ekonomické, spolupracuje s Centrem veřejných financí Univerzity Karlovy a je bývalým členem Národní rozpočtové rady. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Je možné z návrhu státního rozpočtu přesněji určit, kam tedy jde nejvíc těch nových investic z té celkem zatím naplánované sumy 290 miliard korun? Skutečně takhle nominálně je to rekord. A co z toho tedy nejsou investice třeba pouze do oprav nebo obnovy majetku?
13: Pokud se podíváme na tu strukturu těch investic, tak nejvyšší nárůst můžeme vidět u kapitoly Ministerstva obrany, což souvisí tedy s nějakou snahou dohnat a zaplnit tu mezeru ve vybavenosti naší armády. A tady samozřejmě se na to nemůžeme dívat jako na nějaké investice, které by měly potenciál významně zvýšit potenciální produkt v České republice, tím neříkám, že tam nemají být, tam spíš plníme tedy to, co jsme v minulosti zanedbávali. A pokud se tedy podíváme na ten největší balík peněz, který tedy teče do Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tady bych možná trošku byl opatrný v té rétorice, že to je nějaký rekordní balík, protože samozřejmě v nominální výši ano, ale pokud se podíváme na podíl výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury k hrubému domácímu produktu, tak ten v roce 2027, pokud tedy bude schválen ten rozpočet, tak jak je nastaven, bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89% a tak dále, čili ve své podstatě se to vůbec nehýbe. A to ještě je nutné tedy říci, že část těch výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury jsou výdaje běžné. Takže nedá se říci, že bychom ten deficit, tak jak je nastavený, mohli zdůvodňovat tím, že jsou tady nějaké jako abnormálně vysoké investice.
12: A v těch absolutních číslech je to tedy tak, že z těch 290 miliard naplánovaných na investice, předpokládám, že ta doprava, že asi necelá polovina, nebo tak...
13: Ta doprava je někde kolem 120-125 miliard korun.
12: A pak je tady obrana vlastně.
13: A pak je tady obrana, zbytek. Přesně tak, ano.
12: U těch dálnic nebo u té dopravní infrastruktury asi nemá smysl zpochybňovat, že Česko potřebuje dokončit dálniční síť, zlepšit stav silnic nebo třeba dokončit nebo zlepšit železniční síť. Dá se prokázat, že ta 100miliardová investice do dopravy tedy třeba může přispět k rychlejšímu ekonomickému růstu? Jsou to ty prorůstové investice, o tom mluví vláda. Vy jste zmínil samozřejmě, že část toho jde prostě jenom jako do běžných investic, ale abychom si to dokázali představit, jestli jde prokázat, že prostě dálnice třeba zlepší HDP.
13: Pokud se podíváme na ekonomickou literaturu, respektive výzkumné studie, které se zaobíraly v Evropě a ve vyspělých státech vlivem investic do dopravní infrastruktury na ekonomický růst, tak zjistíme, že ty výroky o tom masivním efektu do ekonomiky nestojí na empirických základech. Ta literatura zpravidla konstatuje, že ty efekty jsou menší, než se předpokládalo. Z jedné metastudie, která vzala dohromady několik set studií a jak si to nějakým způsobem průměrovalo, tak vyšlo, že elasticita úrovně infrastruktury k HDP je 0,03%. To znamená, když bych to trošku převedl, tak pokud bychom infrastrukturu zlepšili o 10% nebo zvýšili její rozsah, tak by to HDP zvýšilo o 0,3%. To znamená, ten efekt do toho růstu je ve své podstatě marginální. Tím neříkám, že to nemáme dělat, ale spíš bych se na to díval, že to je ve své podstatě mít dokončenou dálniční síť nějakým standardem, ale že bychom mohli říci, že díky tomu začneme rychleji růst a to nám následně umožní teda snižovat ten dluhový podíl k HDP, tak ta empirická literatura nic takového neukazuje.
12: No a když se vrátíme k rekordním investicím do obrany, tam jsme si řekli, je to dané, máme nějaké závazky jako členská země NATO, ale jak je to s tím růstem? Vy jste na to nedávno dělal i studii. Dá se říct, jaký je vliv tedy státních peněz na růst ekonomiky, pokud jde tedy o obranu a zbrojní průmysl?
13: Opět, pokud se podíváme na empirickou literaturu, tak ta ukazuje, že zvyšování obranných výdajů má nějaký významnější vliv na HDP u států, kde je vysoké zastoupení výdajů na vědu a výzkum v té obraně. Tam se tedy předpokládá, že je tam potom nějaký jakoby efekt přelivu těch poznatků do toho civilního sektoru. V případě malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, ve své podstatě nějaký významnější efekt do HDP očekávat nelze. Ono, i když se podíváme na význam toho obranného průmyslu na, jakoby z hlediska nějakých tržeb, tak dynamicky roste, což je spíše tedy dáno nikoli v tou poptávkou ze strany českého státu, ale tou celoevropskou poptávkou, ale pořád třeba ve srovnání s automotiv je to jako 10% nebo něco takového zhruba. Jo. To znamená,
12: já myslím, že obranný průmysl na HDP měl kolem 2%.
13: Ano, o tržby byly nějakým způsobem kolem 140 miliard, ona ta přesná statistika úplně není, ale jako...
12: Tak to by bylo ještě méně.
13: Samozřejmě je jako potřeba vidět prostě to, že ty proporce, to znamená ta představa, že třeba to nahradí ty výpadky potenciálně v oblasti toho automotivu, tak jako neplatí. Jo, ten sektor je daleko menší, takže opět nelze z toho očekávat, že by nějakým způsobem to tu ekonomiku nakoplo. A ta další věc, která je univerzální pro ty celkové veřejné výdaje, pro tu expanzi, kterou vlastně teďka vidíme v tom návrhu rozpočtu, je to, že my se nacházíme v nějaké fázi uzavírání produkční mezery a budeme se dostávat postupně do kladné produkční mezery. Jinak řečeno, ta ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhle případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
12: To znamená, že rozpočtová politika česká jakékoliv vlády na růst HDP má asi velmi omezený vliv.
13: Má ve standardní situaci velmi omezený vliv. Pokud bychom se nacházeli v nějaké krizové situaci, to znamená například 10% pád ekonomiky nebo výrazný pokles třeba za covidu, tak tam ten fiskální impuls může mít výrazně stabilizační vliv. Protože jsou tam nevyužité zdroje a je to i nějaký signál do té ekonomiky. Ale v normální situaci, kdy ta ekonomika jde na potenciál nebo těsně nad ním nebo těsně pod ním, tak česká fiskální politika své podstatě ekonomický růst téměř neovlivňuje.
12: A co je ten největší vliv na českou ekonomiku? Vy už jste zmínil, jsme relativně malá, hodně otevřená ekonomika, čili více nás ovlivňuje dění
13: ve
12: Německu
13: světě,
12: nebo
13: chování domácností, chování soukromého sektoru z hlediska jeho investic a tak dále.
12: Takže vyrůst dluhu tím, že budeme lít do ekonomiky státní peníze, je pro české podmínky podle vás utopie?
13: Podle mého mínění to není jenom utopie pro české podniky. A osobně, když jsem se díval na nějaké historická čísla z některých ze států okolních a tak dále, tak ve své podstatě žádný příběh, který by říkal, zvýšili jsme deficity, protože jsme strašně investovali a následně nám díky tomu akceleroval hospodářský růst a my jsme měli vyrovnané rozpočty nebo přebytko a začali jsme ten dluh snižovat, tak vlastně tenhle ten příběh nikde nenajdete. No, ona je to taková jako legenda, ona se to hezky poslouchá, protože to jako vypadá na první pohled logicky, ale ve své podstatě se to neopírá o nějaký konkrétní historický příklad, který by byl jako empiricky dostatečně robustní.
12: Tak všechny vlády zdůrazňují, že chtějí také víc, kromě tedy dopravy, kterou jsme probrali, a obrana, investovat do vzdělávání, školství, vědy a výzkumu. Vy jste zmínil třeba v případě té obrany, že právě věda a výzkum může mít ten prorůstový potenciál, tak tohle asi je cesta, jak by se mohla ta ekonomika proměnit a vlastně zvýšit ten svůj potenciál. Jak se to ale podle vás tedy daří současnému kabinetu, který navíc má v hospodářské politice, že lidi jsou na prvním místě, tak lze něco takového z toho rozpočtu vyčíst?
13: Tak pokud se podíváme na výdaje na vzdělávání v České republice, tak strategie, která se vztahuje k vzdělávací politice, byl už před dávnem definován, že bychom se měli dostat podílu výdajů na HDP na úroveň OECD, to jsme stále neudělali, čili je tam nějaká ta mezera k tomu nějakému cíli. A druhá věc je samozřejmě, jsou tam nějaké cíle v oblasti platů učitelů a tak dále, to se taky vlastně nedaří plnit. A samozřejmě, když se podíváme jakoby na nárůst těch výdajů na školství v tom rozpočtu, no, tak vidíme, že on je jakoby jeden z těch menších. To znamená, nedá se říct, že bychom tam tu prioritu úplně viděli, ale samozřejmě druhá věc je, já bych úplně nerad jako ty výdajové bloky redukoval jenom na ty peníze, protože v řadě případů tam pravděpodobně v těch výdajových blocích bude i nějaký problém v efektivnosti. Nemluvím zrovna třeba o tom vzdělávání, ale typický příklad, pokud se tady v té debatě neustále tady objevuje to, že musíme investovat do té dopravní infrastruktury a podívejte se na Polsko a tak dále, tak já jsem si na schvál vyjel, kolik průměrně na HDP za posledních 20 let dávalo Polsko a kolik jsme dávali my. Uh-huh. Polsko dávalo skutečně nejvíc z celé Evropy a bylo to 1,78% HDP na dopravní investice a my jsme druzí a dávali jsme 1,72% HDP. To znamená, ten problém často není nebo nemusí být v těch penězích, ale i vlastně v té vnitřní alokaci i v té efektivnosti.
12: Takže, čili my jsme za to postavili méně.
13: My jsme za to pravděpodobně postavili méně, nebo možná jsme to nějak špatně rozdělili a tak dále. Já nejsem samozřejmě úplně odborník jako dopravní infrastrukturu, ale tahle ta čísla jako ukazují, že ten příběh, který se tady zase říká, podívejte se, Poláci, oni víc investovali do těch staveb a proto jako to tam takhle jede, tak oni investovali úplně stejně jako my v své podstatě. Čili za mě možná, pokud bychom chtěli tu ekonomiku víc rozhýbat, je skutečně více problém v tom fungování té veřejné správy.
12: Jestli tedy za ty peníze dostaneme to, co
13: přesně tak,
12: by
13: přesně
12: bylo potřeba, nebo co si vláda naplánovala.
13: A z tohohle toho důvodu se domnívám, že by stát měl věnovat větší pozornost revizi těch výdajových politik. To znamená vyhodnocovat skutečně dopady, stanovovat měřitelné cíle a tak dále. Ta debata o některých výdajích nebo i o některých úpravách daních je ve své podstatě jako, jak bych to řekl, jako emoční, nebo řekl bych, jakoby prvoplánová. plánovitá, že to vypadá, že to všechno bude jako skvěle fungovat, ale pokud prostě neměřím ty efekty, nevyhodnocuju to pravidelně, tak se prostě stává to, že pravděpodobně alokuju někam peníze, kde ten efekt není dobrý. Hmm. A na té makroúrovni potom se to projevuje v těch deficitech.
12: Jasně. Vlastně, kdybychom pokračovali v tom neefektivním vydávání peněz, tak i když budeme zvyšovat daně, tak to povalíme pořád asi ve stejném duchu dál.
13: Přesně tak, ano. Ten problém je prostě na obou úrovních. Ten problém je v tom, že na té výdajové straně my chceme nějaké veřejné služby, to je v pořádku, ale příliš nehodnotíme, jestli ty výdaje, které do toho dáváme, jestli za to dostáváme to, co chceme. Hmm. A na straně druhé je pravda, že na to, co chceme na těch službách, tak prostě naše daně jsou naprosto nedostatečné. To znamená, ty úpravy k toho, abychom ten systém spravili, musí přijít na obou stranách.
12: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Mluvili jsme s ekonomy Jaroslavem Borovičkou z New York University a Janem Pavlem z Vysoké školy ekonomické. Celý pořad i všechny další díly najdete na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Zdraví a hezký další poslech Plusu přeje Jana Klímová.
14: Nejvyšší patra americké politiky.
15: This is only the dawn of the golden age of America.
14: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
16: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
17: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cinglerová.
18: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
14: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
19: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
17: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám opět nabízíme zkrácenou verzi podcastové série Dataři. První část dnešního dílu je o domácím násilí, druhá přímo o vraždách žen, takzvaných femicidách. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. V pořadu zazní explicitní popis násilí, zvažte proto prosím poslech. Pokud by bylo některé z těchto témat pro vás osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
1: Každá pátá žena, každý desátý muž. Osobní zkušenost s partnerským a domácím násilím má 17 až 40% lidí. Co tato čísla znamenají a proč v Česku neklesají? Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
2: Pro mě to byl nikdy nekončící vnitřní neklid. Musíte být pořád připraveni na cokoliv. Nemyslím si, že násilí začíná nějakým dnem. Ono tam bylo pořád. Změnila se jen jeho podoba.
1: Tohle je výpověď ženy, které budeme kvůli její ochraně říkat Eva. Přepisy jejich slov nám namluvila herečka. Eva je 30-letá žena, která se rozhodla mluvit o svém dětství a dospívání, aby nám pomohla pochopit, co malé dítě prožívá v násilné rodině a jaké to má dopady na jeho dospělý život.
2: Nemůžu říct, že by to bylo kontinuální. Byly měsíce, kdy se nedělo nic. Zároveň jsme si nikdy nebyli jistí, kdy to přijde a co bude spouštěč. Bude to tátův několikadenní flám mimo domov, nebo výsledky ve škole, málo peněz, špatně položené nože v odkapávači? Byl to hřev, házení věcmi, facky. Ve vzteku taky otec opouštěl byt a několik dní se doma neobjevil.
3: Eva říkala, že samozřejmě tyhle vyhrocené situace pro ní byly jako pro malou holku velmi stresující, ale že to, co jí doopravdy ničilo a to, co jí bohužel sformovalo na celý život, je ta velká nejistota, ve který ona vyrůstala.
1: Popisuje naše kolegyně z datového týmu Klára Filipová, která s paní Evou mluvila.
3: Říkala a popisovala, jak si vlastně nikdy nebyla jistá, do čeho se probudí, nebo s jakou náladou se rodiče vrátí. Její rodiče byli hodně pracující lidé a měli tendenci, podle toho, co Eva říká, si občas prostě udělat volno ve formě toho, že šli do oblíbené hospody popít pár drinků. A to jsou chvíle, kdy se začínali bavit vlastně o svých vztazích, o tom, co je vlastně jako na tom rodinném životě frustruje, ale začaly se o tom bavit formou vlastně nějakých výčitek a osobních ataků. Což potom, když došli domů, tak mělo tendenci právě eskalovat i v nějaké fyzické napadání, ale rozhodně se často opakovalo to, že po sobě minimálně křičeli a házeli věcma.
1: Že je doma něco v nepořádku, Eva jako dítě tušila, ale každý, na koho se obrátila, jí tvrdil, že je to normální.
2: Občas jsme si něco sdíleli se spolužačkami. Ty to ale měly dost podobně, tak jsem to brala tak, že je to normální. Občas jsem něco řekla babičce. Podle ní si o to máma říkala. Často v tom roli hrál alkohol. Rodiče si chodili řešit vztahové věci k pivu. Byl to jejich způsob, jak si odfrknout. Zároveň jsem se třásla strachy, co bude, až přijdou domů. Měla jsem vycvičené smysly tak, že když jsem ve spánku slyšela v jednu ránu bouchnout domovní dveře o 3 patra níž, hned jsem se probudila. S bušícím srdcem, vyplašená. Šla jsem jim nachystat večeři nebo něco takového. Myslela jsem si, že když budu s nimi, nebudou hádky a rány. Občas to fungovalo. Někdy přišli už úplně rozjetí. Rovnou mě poslali spát a ječeli po sobě. Někdy se vrátili euforičtí. Uměla jsem to docela dobře odhadnout podle způsobu, jakým šli po schodech do bytu.
1: Eva si nevybavuje, že by během dětství sama zažívala domácí násilí. Vše se ale změnilo v jejich 18 letech. Tehdy se totiž dostala do konfliktu se svým otcem.
3: Ta situace skončila tím, že Eva se bránila a křičela, takže sousedi zavolali policii. Chci zdůraznit, že se bavíme o době, která je nějakých 15 let zpátky. A Eva popisuje, že přijeli dva mladí policisté a viděli prostě jí hysterickou a uplakanou a úplně roztřesenou versus jejího dvoumetrového šarmantního tátu, který policisty přivítal bodrým: dobrý den, chlapci, nedáte si něco? Takže policisté jenom zkonstatovali, že holky v pubertě jsou náročné a mají tendenci být hysterické, a odjeli, aniž by vlastně cokoliv prošetřili. I tuhle zkušenost Eva popisuje jako něco, co jí hodně sformovalo v přístupu k úřadům a k policii obecně až do dospělosti.
1: U tohoto okamžiku se na chvíli zastavme. Ukazuje totiž, do jaké míry je v Česku násilí přehlížené, jak potvrzuje i výzkum Sociologického ústavu Akademie věd.
4: Ta celospolečenská tolerance vůči tomu násilí působí jako velmi efektivní bariéra, brzda k tomu řešení.
1: Vysvětluje Blanka Niklová, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd.
4: Ty děti se setkaly prakticky vždycky s tím, že buď bylo zpochybňováno to, co zažívají, a nebo bylo přímo popíráno, že by se jednalo o něco, co není v pořádku. Případně v zásadě se setkali s tou informací, že se s tím nedá nic dělat. My jsme s Danou Morej provedli šetření s lidmi, kteří jsou dnes dospělí. Tomu násilí byli vystaveni jako děti. A tam se ukázalo, byť ten vzorek je malý, ale byl saturovaný velice rychle, ta zkušenost s tím, že přestože nějaká složka toho systému pomoci tu informaci alespoň v nějaké podobě dostala, tak k té pomoci vlastně nedošlo až do doby, kdy jim bylo 18 a vlastně mohli začít fungovat samostatně a nějakým způsobem si tu pomoc vyhledat. Ale tady je důležité zmínit to, že samozřejmě ten výzkum zachytí lidi, kteří měli dostatečné zdroje, ať už osobní nebo jiné, k tomu tu situaci řešit a měli nějakou možnost získat na tu situaci náhled. A to bohužel není nic samozřejmého. Není samozřejmé, že člověk, který vyroste v této situaci, pochopí, že takhle se k sobě lidé chovat nemají, pochopí, že pro jeho osobní život do budoucna by bylo nejlepší neopakovat ten vzorec toho chování, ale ono se to taky stejně snadno řekne. I lidé, kteří ten náhled získají, stejně stále čelí jako řadě překážek. To není vůbec jednoduché, pokud je to něco, co vás formuje, tak je to něco, co se překonává opravdu velmi těžko, proto mluvíme o tom transgeneračním přenosu, ať už se na ně díváme z hlediska psychologie, antropologie nebo sociologie, ty závěry jsou obdobné.
1: Obětem i svědkům trvá celé roky, než si problém vůbec uvědomí a vyhledají pomoc. Přitom je domácí násilí v české společnosti velmi rozšířené. Výzkumy ukazují, že s ním má zkušenost 17 až 40% populace a přispívají k tomu také přetrvávající stereotypy. Podle některých průzkumů je téměř 43% Čechů přesvědčeno, že některé ženy mají sklon se vybírat za partnery agresory a jsou tak za svou situaci spolu zodpovědné. Celých 36% lidí si pak myslí, že oběť nese vinu, pokud se agresorovi nevzepře.
4: Výzkumy, které máme v současné době k dispozici, jednoznačně ukazují, že domácí násilí je silně genderované, což se zjednodušeně dá interpretovat tak, že se častěji týká žen. Nicméně já to považuji za zjednodušení z toho prostého důvodu, že je potřeba se dívat na ty konkrétní projevy. Nejvíc se to ukazuje u fyzického násilí a u sexualizovaného násilí, kde uvidíme jednoznačně, že převažují mezi oběťmi přeživšími, ale i oběťmi v tom smyslu, tedy obětí vražd, partnerství.

0: že vzorce násilného chování si děti přenášejí do dospělosti a do svých budoucích vztahů. A tím kolotoč násilí pokračuje v další generaci. Podle studie organizace Sociofaktor z roku 2024 téměř třetina lidí se zkušeností s domácím násilím hlásí, že ho zažívala také v dětství.
1: Měla jsem tendenci vybírat si muže, kteří sklouzávali k různým formám kontroly. Musela jsem s jedním partnerem udržovat nepřetržitý kontakt online. Pokud jsem se odmlčela, třeba kvůli práci, začal burcovat moje kamarády a snažil se zjistit, kde jsem. Taky věděl, že špatně reaguju na křik a pevné držení, takže přesně tohle začal ve vypjatých situacích dělat. Postupně mě izoloval od přátel. Jeden z mých vztahů pak končil výhruškami s nožem v ruce v kuchyni. Prostě jsem si myslela, že vztahy mají být zraňující, hlasité a bolestivé. Dělala jsem úplně to stejné, co naši rodiče. Mimo jiné jsem řešila vztahové věci u vína. A on, alkohol není úplně ideální pití k řešení emocí.
2: Veřejnost, ale vlastně i ty instituce mají tendenci občas se koukat na to domácí násilí jako na něco, co se odehrává mezi partnery. A strašně často se zapomíná na ty děti, které jsou toho všeho svědkem. A my z výzkumů a z odborných prací prostě víme, že to násilí se přenáší generačně a stačí právě jenom to, že jsi svědkem tady těchhle z těch náročných situací. To byl ten důvod, proč mi příběh Evy vlastně přišel tak důležitý, protože to popisuje fakt život malé holky, která vyrostla v dospělou ženu, která si tímhle vším prošla a nebýt nějaký její sebereflexe a odhodlání ten řetězec přetrhnout, tak pravděpodobně, jak říká Eva, je v nějakém podobném násilném a náročném vztahu do dnešních dní. Eva se ale rozhodla, že to takhle nechce, nějakým zázrakem, já tomu sama moc nerozumím, Eva taky vlastně říká, že neví, kde v sobě tohle prozření, nebo jak to nazvat, našla, tak začala docházet na terapii, kterou si sama platí a dochází na ní už řadu let.
1: Jsou věci, které se už nezlepší. I na terapii opakovaně řeším, že jsou pro mě běžné sociální situace nepřehledné a vyčerpávající. Pokaždé, když vyjdu ze dveří, maskuju se podle toho, co si myslím, že ostatní očekávají. Nevím, jestli někdy budu opravdu spokojená v běžném vztahu. Držím se jich, co to jde, ale musím se pořád přesvědčovat, že bez křiku a žárlivosti je to normální. A taky si u každé situace představuju ten nejhorší scénář. Na všechno mám plán B. I když jsem v kině, tak hledám cesty, kudy by se dalo rychle utéct.
3: Posloucháte Zaostřeno.
0: Je 8. srpna 2020. V 11. patře panelového domu v Bohumíně zrovna probíhá oslava 30. narozenin, které se účastní rodina i sousedé s dětmi. Okolo 6:15 přichází před dveře bytu muž, začíná rozlévat benzín a nakonec zazvoní na zvonek. Jakmile se otevřou dveře, muž stojící na chodbě tváří v tvář otevírajícímu škrtá sirkou a zapaluje rozlitou hořlavinu. Požár se šíří ohromnou rychlostí a z bytu najednou není úniku. Z bezstarostné oslavy se stává boj o život. Šestici lidí požár uvězní v ložnici, ti se pak v zoufalství před plameny a kouřem vrhají z oken. Skokem z 33 metrů nemají šanci na přežití.
4: 11 lidí zemřelo při požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku.
5: Někteří lidé uhořili přímo v domě, jiní v panice skočili z okna.
6: V souvislosti s požárem policie zadržela jednoho člověka.
0: Pachatelem byl Zdeněk Konopka, kterého i rozsudek líčí jako opilce a agresora. I proto se měsíc před útokem od něj odstěhovala jeho manželka. Uchýlila se do bytu jejich syna. Toho bytu, který Konopka zapálil a ve kterém následně umírá nejen jeho manželka a syn, ale i vnuk. Policisté Konopku zadrží přímo na místě. Odpor jim neklade, k činu se přiznává. Za všechno může moje manželka. Neměla mě opustit. Řekl údajně později svému právníkovi. Tenhle čin můžeme označit jako femicidu. Co to znamená? V užší definici jde o úmyslné zabití ženy kvůli

0: díky tomu, že je žena. Širší definice se pak vztahuje na jakoukoliv vraždu ženy či dívky.
1: Femicidy se liší od jiných typů vražd právě tím, kdo je tím pachatelem, což často bývá ten nejbližší člověk, partner nebo bývalý partner. Tím cílem toho útoku však nemusí být jenom samotná partnerka nebo žena, ale dost často se to týká také jejich dětí nebo jiných blízkých osob.
0: Popisuje moje kolegyně a autorka série o femicidách a domácím násilí Klára Filipová. Data o tom, jak velký problém femicidy v Česku představují, ale nejsou snadno přístupná. V policejních statistikách totiž donedávna neexistovala kategorie, která by byla označena jako femicidy.
1: My jsme s Honzou Cibulkou tedy vymysleli vlastně návrh výzkumu, jak k tomu přistupovat. Ze soudních statistik jsme si vytipovali spisové značky případů z let 2019 až 2021, kde jsme identifikovali možnou souvislost mezi pachatelem a obětí, tudíž nějaký jejich vztah blízký, a hledali jsme vlastně ty případy, ve kterých došlo k těžkému ublížení na zdraví nebo k vraždám. Vytipovali jsme takhle a získali na základě svobodného přístupu k informacím přes 100 rozsudků, a při vyfiltrování těch rozsudků, kde se ten vztah mezi pachatelem a obětí nepotvrdil nebo nebyl dostatečně blízký, tak nám zůstalo vlastně 66 těch soudních rozhodnutí. Všemi pachateli v těchto případech byli muži, všemi oběťmi v těchto případech byly ženy.
2: Svědomím toho, že je jeho partnerka téměř v 5. měsíci těhotenství, jí začal bít pěstmi do těla, a to včetně břicha. Vnitřní poranění vedlo k akutnímu ohrožení života. Shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. Fyzické napadání prokazují policejní spisy. Jeho chování se opakovaně projednávalo na přestupkové komisi.
3: S cílem pomstit se své bývalé partnerce jí v noci přeřízl brzdovou hadičku auta. K věci uvedl, že nechtěl nikomu ublížit. Zároveň soudu potvrdil, že si je vědom, že v autě pravidelně vozila jejich syna.
4: Nejdřív to byl chybějící květináč na parapetu. Pak si všimla okenní sítě na zemi pod oknem ložnice, vedle sítě ležela dlažební kostka. Vyskočil na ní s křikem zpoza dveří, povalil ji na zem a začal škrtit. Podali nářadím do krku, pak do hrudi. Potom zavolal záchranku. Bývalý partner se do bytu dostal žebříkem. Vypověděl, že netušil, že něco takového udělá své bývalé partnerce, kterou několik let znal a miloval. Žena přežila.
0: A teď se vrátíme k naší analýze. Ze zkoumaných 66 případů skončilo 11 smrtí partnerky. Ve zbylých 55 případech oběť přežila. 2/3 z nich ale utrpěly vážná zranění vyžadující hospitalizaci. A polovina žen si z útoku odnáší psychické následky. Ve více než polovině případů sehrála roli v útoku opilost. Podle socioložky Blanky Niklové ale nelze útoky svádět jen na alkohol.
5: U řady lidí je to spouštěč agresivního chování, ke kterému by jinak třeba nesáhli. V žádném případě to není možné podceňovat. Na stranu druhou, ten alkohol je v té společnosti stále vnímán jako do určité míry přijímaný způsob uvolnění, byť samozřejmě vám každý řekne, že to není řešení. Na stranu druhou to vnímání je velice ambivalentní. Takže tam není možné říct, že by přítomnost alkoholu a případně jiných návykových látek nehrála roli. To by nebyla jakoby pravda. V řadě případů to tak samozřejmě je. Ale ta jednoduchá rovnice a zjednodušené vnímání toho, a kdyby ti lidé ten alkohol nepoužívali, tak se to v žádném případě nestane, tak to je opravdu jako zjednodušení, které nemá oporu v realitě. Druhá věc, která s tím souvisí a myslím si, že je taky jako dost podstatná a podceňovaná, je určitá redukce toho domácího násilí, vnímání toho jevu na ty případy, které se dostanou zejména do hledáčku policie České republiky. A tady je zase potřeba si říci, to je opravdu zlomek těch případů. To není většina těch případů i z toho důvodu, že většina lidí to nechce řešit touhletou cestou.
0: A to je ten základní problém. Rozsudky a soudní statistiky nám sice dávají jistou představu o velikosti problému, nicméně samotní soudci během našeho výzkumu opakovaně zmiňovali, že oběti násilí jen málo kdy oznamují. To potvrzuje i psycholožka Marvánová Vargová.
6: Z téměř 350 klientek, které k nám ročně chodí do poradny, skončilo v loni u trestního soudu méně než 5 případů. Do toho trestu to jde opravdu, až když je tam velmi závažné fyzické násilí, pokus o vraždu nebo jsou tam dlouhodobé zdravotní následky.
0: Právě proto, že se do policejních statistik dostanou jen opravdu nahlášené a řešené případy, představují tyto statistiky základní problém pro zkoumání femicid. Policejní statistiky navíc donedávna zaznamenávaly jen jednu formu trestných činů, které s femicidami a domácím násilím explicitně souvisí, a to je týrání osoby ve společném obydlí. Ostatní případy se rozplývají v kategoriích jiných násilných skutků, které nemusí s domácím násilím a femicidami nutně souviset, od nebezpečného vyhrožování až po vraždu. V momentě, kdy dojde na vraždu, se tak už zpětně ve statistikách neeviduje, jestli jí předcházelo násilí v rodině. Přitom z detailního zkoumání případu zjišťujeme, že 2/3 všech vražd, které jsou během roku v Česku spáchány, mají na svědomí právě osobní vztahy. A oběťmi jsou nejčastěji ženy. Tato čísla ale v oficiálních statistikách chybí, jak nám potvrdili i sami policisté.
3: Žádnou statistiku policie nevede. Není to něco, co by policie monitorovala, hlídala a sbírala.
1: Právě ten sběr, nějaký systematický, který by nám pomáhal mapovat to domácí násilí a ty jeho extrémní následky, je důležité pro vytváření politik, jak máme vlastně jakoby s těmi oběťmi nakládat a jakou pomoc jim můžeme nabízet a měli bychom nabízet. Takže to není jenom o tom, že novináři nemůžou napsat články o tom, kolik žen zavraždili partneři ročně. Je to o tom, že ten stát nemá funkční čísla a podklady pro to, aby vytvořil nějakou dobrou politiku toho, jak to uchopit.
0: Chybějící data o domácím násilí kritizuje ve statistické ročence domácího a genderově podmíněného násilí také Úřad vlády České republiky nebo třeba Úřad pro drogy a kriminalitu při OSN.
7: U přibližně 4 z 10 případů zabití žen a dívek chybí informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Skutečný počet obětí vražd ze strany intimního partnera nebo v rámci rodiny by tak mohl být mnohem vyšší.
1: Abychom si dokázali představit, jak velký problém to je, tak podle OSN bylo v roce 2024 zabito 50 000 žen rukou partnera nebo příbuzného. Za rok to tedy vychází, že každých 10 minut je zavražděná jedna žena. To, co dodávají vlastně ty mezinárodní organizace, je také to, že ta násilná trestná činnost s následkem smrti má jasný genderový rozměr. Zjistit ale přesné číslo, ke kolika takovým skutkům doopravdy dochází, není moc možné, protože přístupy jednotlivých zemí se značně liší. A to jak metodami sběru těch dat, tak vlastně i přístupu k tomu genderově motivovanému násilí. A platí to samozřejmě i pro Evropu. Deník Referendum v rámci mezinárodní investigace, která si právě kladla za cíl zjistit, kolik bylo obětí genderově motivovaných vražd mezi lety 2012 až 2022, došli k číslu, že přinejmenším 4220 žen během těchto 10 let bylo zabito v EU.
0: Evropský institut pro genderovou rovnost už v roce 2021 proto vypracoval doporučení, kde navrhuje kroky, jak efektivně takzvané genderově motivované násilí řešit. Česko by mělo femicidu ve statistikách jasně definovat a při průběžném sběru dat evidovat okolnosti vraždy. Na to tuzemské úřady nakonec po 5 letech podle Ministerstva spravedlnosti přistoupily.
8: Nově sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
0: Dalším krokem by bylo uznání femicidy jako trestného činu.
1: Zakotvení pojmu femicida v legislativě jako nějakého trestného činu se považuje za tu nejvyšší formu uznání té specifické formy toho zločinu. To jsme zmiňovali právě na začátku, že je tam nějaký vztah mezi tou obětí a tím pachatelem, dá se podle nějakých klíčových momentů asi jakoby vysledovat, že tam dochází k domácímu násilí. A navíc by to umožnilo soudům také podchytit i nějakou mocenskou nerovnováhu, která vraždě předcházela. Co se mi podařilo zjistit, tak podle OSN je aktuálně zhruba 30 zemí na světě, které tento specifický pojem do své legislativy zavedly.
0: První evropský stát, který zavedl pojem femicida do svého trestního zákoníku, byla v roce 2005 Malta. Posledním evropským státem, který se dosud k podobnému kroku odhodlal, byla vloni Itálie. Veřejnost tehdy vzbouřila vražda mladé studentky, kterou zabil její bývalý partner. V Česku se ale takový krok, tedy jasné uznání femicidy jako trestného činu se stanoveným vysokým trestem, zatím podle Ministerstva spravedlnosti nechystá.
1: Jak jsem zmiňovala, tak pro vytváření nějakých těch postupů a pro to pochopení, jak moc je vlastně problém femicid, vražd žen, jejich partnery, rozšířený, si myslím, že jako první dobrý krok je rozhodně ten statistický sběr, který nám ukáže jasnější obrázek. Všechno ostatní pak bude vyplývat právě z tady toho.
2: Slyšeli jste druhou část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoci můžete říct v centru ROSA nebo organizaci PROFEM. Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
9: Leonardo Plus.
3: Co přesně odlišuje intimní vztah od obyčejného sociálního kontaktu a kolik druhů intimity vůbec existuje? Podle vědců 12, populárně naučné literatuře se ale objevuje i číslo 16. Mluvit o nich budeme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Mimo jiné se dozvíte, zda je bezpodmínečně nutné je všechny sdílet s životním partnerem nebo partnerkou a vysvětlíme také rozdíl mezi tělesnou a sexuální intimitou. K poslechu zve Šárka Feniková.
9: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. Dnes dopoledne po 10. hodině na Plus.
10: Radiožurnál 6 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
11: Ukrajina chystá varovný systém pro benzínové pumpy kvůli útokům ruských dronů. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i malé příspěvky na ně. Fotbalisté Liberce po výhře nad Mladou Boleslaví vedou neúplnou ligovou tabulku a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
9: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
11: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronu pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
12: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
11: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při akci nazvané Projezd za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
13: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít si na záchod.
14: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
15: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
14: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
11: Sklárně Moser v Karlových Varech chybějí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří doteď neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Lenka Tomanová.
16: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
11: Doplnit stavy by mohli taky žáci, kteří letos nastoupili do znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech.
17: Sport. Fotbalisté Liberce se díky výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 dostali do čela neúplné ligové tabulky. Mají 2 body náskok na druhou Slávii, kterou ale dnes čeká zápas v Teplicích. Trenér Liberce Branislav Fodrek k tomu říká.
18: To je naša úloha, velmi se tomu těšíme, že jsme tak, jak jsme a máme toľko bodov, koľko máme. Dané fáze soutěže je nejdůležité, či jste první, druhý, třetí. Ten náš cíl, jak jsem už spomínal minulý týden, je být hore, držet se tam při těch mužstvách co nejbližší a uvidíme na konci, na co to bude stačit.
17: V dalších zápasech 8. kola Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka zvítězila v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na stadionu Bohemians 0-2. Čeští volejbalisté zůstávají na mistrovství Evropy dál 100%. V italské Modeně zvítězili i ve druhém utkání, Švédy porazili 3-2 na sety. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále porazila Bělorusku Arinu Sabalenkovou 2-1 na sety.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D3 za Planou nad Lužnicí a překážka na D1 před Všechromy. Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je za Planou nad Lužnicí opět průjezdná. Na 93. kilometru se ještě uklízí po srážce vozidel se stádem divokých prasat. Už je zavřený jenom odstavný pruh. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto, i tam je uzavřený odstavný pruh. A u Strakonic zasahují záchranáři na silnici 172 z Katovic do Volenic. U novosedel se převrátilo osobní auto. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Mezi norským Oslem a německým Kýlem jezdí největší trajekt na světě. Najdete tam wellness, kabaret a dokonce i vězení. Jodlování, kravské zvonce, alpské rohy. A když už si myslíte, že jste z tyrolského folkloru viděli všechno, přijdou na řadu sekiry a kladiva. Prozradíme vám, kde tohle všechno můžete zažít. A v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry vás zavedeme do jihokorejského Pusanu, který je spjatý s oceánem. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
19: Reportáže zahraničních zpravodajů.
21: Mezi německým Kýlem a norským Oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete nejen restaurace, bary, kasino i akvapark. A jak říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, na trajektu mají dokonce i vězení.
4: Hello, guten Tag. Danke.
5: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
22: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
5: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
22: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
5: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
23: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace. A bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor. Takže jsou tu lidé i pracovně na konferencích a team buildingsích.
5: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně čtyři státy. Po vyplutí z německého Kýlu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
24: Jmenuji se Alek, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
5: Zajímá mě, jak Alek tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
24: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
5: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z oslovského fjordu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
21: Ve Francii je stále oblíbenější Bretaň. Svou nespoutaností i divokou přírodou láká nejen turisty, ale i mnoho místních, kteří se tam stěhují za novým životem. Naše spolupracovnice Marie Sýkorová se vypravila na samotný konec Francie, na nejzápadnější místo, kterým je ostrov USAN.
25: Nasedáme na loď ve městečku Le Conquet, pojmenované nejspíš po úlovku a kořisti. Je to nedaleko od velkého a mnohem známějšího města Brest. Na palubě pěkně fouká, já se ale dávám do řeči s Françoisem.
26: Na USAN se plavím zcela poprvé, a to kvůli práci. Rozhodli jsme se ženou, že odcestujeme. Víte, pocházím z vnitrozemí a chtělo to změnu. Rozhodl jsem se, že tam budu na 3 měsíce zahradníkem. Ano, to máte pravdu. A pak už je jen New York. Ale mně se to líbí. Rád jezdím na lodích a tak se tady můžu věnovat plachtění.
25: Asi tak 40 minut od západního pobřeží Francie se nacházejí ostrovy Molen a Ouessant. Jsou ostrovy složené z větších i menších ostrovů.
0: je součástí departmánu Finistère, tedy patří ještě k pevninské Francii. Je tak považované za nejzápadnější místo Francie.
1: Nejvíc lidí převážíme v červenci a v srpnu. To dokonce přidáváme druhou a někdy i třetí loď.
0: Říká mi jeden z členů posádky, Ludovic, a servíruje u toho kávu. Cesta z pevninské Francie na ostrov Ouessant trvá asi hodinu a půl a má jednu zastávku na menším ostrově jménem Molen. Ten je tak malý, že je jen pro pěší a obejdete ho zhruba za hodinu.
1: Na palubě máme nejen ty, kdo vyloženě bydlí na ostrově nebo tam jezdí na venkov, ale i turisty. Uvidíte sama, ostrov je skutečně krásný, je to snová krajina. Jsme na konci světa, tam dál už jsou jen Spojené státy.
0: Směj si Ludovika ukazuje někam do dály. Potkávám ještě dvě turistky, obě se setkávají na ostrově, obě asi tak šedesátnice a obě jsou na ostrově Ouessant úplně poprvé.
2: Je to trochu ostuda. Bydlím v Brestu a nikdy předtím jsem tady nebyla. Rozhodla jsem se obejít pěšky celý ostrov.
0: Říká Fadila, vedle ní stojí Natalie. Ta na kole přejela celou Francii, aby se dostala až sem na ostrov Ouessant.
3: C'était pour aller le plus loin possible de chez moi, parce que j'habite à Nice.
2: Chtěla jsem jet nejdál, kam to ode mě šlo. Bydlím v Nice a nejdál byl právě Ouessant. Na kole mi to trvalo měsíc a půl.
3: Après c'est l'Amérique.
0: Obě se shodují na přírodních krásách ostrova a dodávají, že máme velké štěstí. Svítí totiž sluníčko. Počasí se tady může měnit z minuty na minutu. Vždy je to ale zážitek. Ostrov Ouessant těží ze svého turismu, ale také určité nedostupnosti. Patří k Bretani a celoročně ho obývá asi tak tisícovka osob.
6: A já ještě autorku předchozí reportáže naší spolupracovnici ve Francii Marii Sýkorovou. Vítám ve vysílání a ti přeji hezký den.
7: Dobrý den.
6: Maruško, jak dlouho se plánovala ten výlet na Ouessant?
7: Plánovala jsem ho tak řekněme 14 dní. Já jsem se hlavně chtěla prvně podívat, úplně zcela poprvé podívat do Brestu a když jsem věděla, že cesta je poměrně dlouhá, nechtělo se mi zůstávat úplně jenom ve městě a proto jsem si říkala, že pojedu někam víc do přírody, no a nakonec jsem zjistila, že se dá krásně, relativně jednoduše dostat i právě na ostrovy Molen a Ouessant, takže ta volba byla jasná.
6: My jsme v reportáži slyšeli, že ostrov Ouessant je nejzápadnějším místem pevninské Francie. Je složité se tam dostat, přeci jen je i obydlený.
7: Ano, je obydlený, jak jsem zmínila, že je tam necelá tisícovka obyvatel a dá se tam přejet takovou lodní společností, která tedy funguje v podstatě jenom jedna. Nejezdí se tam zas tak často a musíte se ještě právě z Brestu, což je už i poměrně samotné, toto město je samotně daleko docela už i od samotné třeba Paříže, tak se tam musíte dostat ještě autobusem do městečka Le Conquet a tento autobus přijíždí přesně k tomu, k přístavišti, odkud se musíte nalodit a musí se dodržovat i určité odbavení. Pak samotná ta loď jede asi hodinu a půl, prvně tedy 3/4 hodiny na první ostrov, na ten menší, na Molen a potom se přestoupí, nebo se potom se postupuje dál, jede se dál až na samotný Ouessant.
6: Maruško, pokud se nepletu, tak ty jsi jednu noc přespala právě i na tom menším ostrově Molenu. Stojí tohle místo za návštěvu?
7: Určitě stojí, je to samozřejmě o hodně menší ostrůvek, jak jsem zmínila, je pro pěší, takže se dá obejít, no a já jsem tam záměrně chtěla vyzkoušet přenocovat, protože radnice tohoto ostrůvku, ostrůvku Molen, zřizuje takové ekologické chatičky a to přímo na ještě menším ostrůvku vedle tohoto Molen, kam se dostanete, kam vás převezou člunem, no a na tomto ostrově už skutečně není vůbec žádná civilizace, jsou tam asi 4 tyto ekologické chatičky a asi 6 ovcí.
6: Ten větší ostrov Ouessant, tak ten je známý hlavně přírodou, je to tak?
7: Je to tak, je to samozřejmě, ta příroda je skutečně úplně neobvyklá nebo je zcela jiná, než kterou známe z té vnitrozemské Francie. Tam jsou samozřejmě většinou ovce, ale na USA se jezdí samozřejmě i třeba pozorovat ptactvo, mořské ptactvo, anebo na těch severních plážích, tam jsou čas od času vidět také lachtani, anebo také delfíni.
6: Ty máš hodně ráda kulturu, nicméně přišla jsi i tam na své, nebo jsou tyto ostrovy fakt jenom o přírodě a zvířatech?
7: Je fakt, že samozřejmě je to hodně o té přírodě, je tam skutečně hodně těch přírodních krás, ale může se tam pozorovat samozřejmě při těch meteorologických různých vlivech, kdy, jak jsem zmínila, tak my jsme měli velké štěstí, že bylo zrovna slunečno, ale Molen a Ouessant jsou známé hlavně tím, že jak jsou právě v oceánu, tak se tam to počasí mění skutečně z minuty na minutu. No a takže se nám objevují samozřejmě takové ty krásné scenérie, kdy můžeme pozorovat nejenom tu přírodu, rozbouřený oceán, skaliska, v podstatě ani to nejsou úplně pláže, ale spíš ta vřesoviště. No a do toho se nám naskýtají i obrazy, třeba i k takovým těm historickým majákům. Jedním z nich na ostrově Ouessant je maják Créage. Je to takový ten klasický pruhovaný. No a když se rozsvítí, rozevře obloha, vidíte rozbouřený oceán, tak skutečně ten obraz je takový až kýčovitý. V podstatě je to takový spořič obrazovky.
6: Na ostrově Molena Ouessant nás pozvala naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
7: Děkuji, naslyšenou.
19: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Je to hlasité, divoké a plné tanečníků v kožených kalhotách. Děti ale od rádia posílat nemusíte. Řeč totiž bude o folklorním představení jménem Tyrolský večer. Za hodinu a půl se na pódiu vystřídá přes 20 čísel, která mají návštěvníkům ukázat, co všechno k místním tradicím patří. A jestli po takové dávce Tyrolska dostane člověk chuť sám si zajodlovat, tak to vyrazila zjistit naše zpravodajka Bára Vránová.
8: Pár pořádných ran do stehen, dupnutí, juchnutí, otočka a sotva tanečníci v kožených kalhotách zmizí z pódia, tak už se chystá jodlování. No a jestli existuje něco jako koncentrát Tyrolska, tak je to přesně tohle představení. Tiroler Abend neboli Tyrolský večer pořádají Gundolfovi v Innsbrucku už téměř 60 let. Martin je třetí generací a vede 80členný soubor muzikantů, zpěváků a tanečníků.
9: Ročně máme asi 250 vystoupení, jsme jednou z nejnavštěvovanějších akcí na západě Rakouska.
8: Jedním z hlavních čísel je šuplatr, kdy tanečníci v tradičních kožených kraťasech neboli lederhosen dupou a do rytmu se plácají do stehen, kolen i podrážek.
9: Je to takový speciální tanec, typický pro Alpy. Kluci a mladí muži při něm vlastně ukazují, jak jsou silní, zdraví a odolní.
8: A samozřejmě by to nešlo ani bez jodlování, asi nejznámějšího zvuku, který si člověk s Tyrolskem a Alpami spojí. A i když to může znít, jako by se stačilo prostě jen pořádně nadechnout a zahalekat do hor, tak jednoduché to zase není.
9: Jodlování je zvláštní pěvecká technika, při které člověk přeskakuje z hlubšího hlasu do vysokého, který tvoří víc v hlavě. Předvedu ti to. Tohle jsou takové základy. A když člověk trochu trénuje a zlepšuje se, začne to časem znít nějak takhle.
8: Za posledních pár minut jsem slyšela citeru, alpský roh, jodlování, spoustu výkřiků a dokonce kravské zvonce. Tady se zkrátka na další číslo dlouho nečeká a pokaždé, když už mám pocit, že mě tanečníci nemají čím překvapit, tak přinesou na pódium něco dalšího. Teď třeba kladívka, majzlíky a velký kámen a to všechno prý kvůli tanci na počest místních horníků.
23: Je to přece jen představení pro diváky, takže třeba tance tančíme o něco rychleji než v běžných folklorních souborech, ale jinak všechno, co předvádíme, vychází z tradice.
10: Velkou část publika tvoří hlavně turisté a podle Martina přijíždějí s poměrně jasnou představou o tom, co chtějí v Tyrolsku vidět.
23: Je to podobné jako ve Vídni. Tam chtějí turisté slyšet Strausse nebo Mozarta. Když přijedou do Alp a do Tyrolska, spousta z nich si zase představí jodlování a šuplater.
10: Při loučení má Martinův soubor pro diváky ještě jedno malé poděkování. Každému zahraje kousek známé melodie z jeho země. A tak se mezi jodlováním, harmonikou a tyrolskými tanci nakonec rozezní i Škoda lásky. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.
12: V kambodžském Battambangu najdete unikátní školu nového cirkusu. Cirkusovému řemeslu nebo jiným uměleckým disciplínám se tam bezplatně učí na 1200 žáků. Když se z nich stanou profesionální akrobaté, své dovednosti předvádí ve městě Siem Reap. Každý večer tam cirkusové šapito plní hlavně turisté, kteří si přes den prochází staré kmerské chrámy, včetně toho nejznámějšího Angkor Watu. Naše zpravodajka Jana Karasová se během své dovolené do kambodžského cirkusu vydala.
13: Na podlaze šapito jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází kmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s betlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. Další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem týdá vracíme právě k tomuto momentu.
14: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
13: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato.
14: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu. Já bych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
13: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. A pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. Cirkusová škola otevřela v roce 1994, jen co skončil dlouhý konflikt, který se táhl po konci Polpotova genocidního režimu v 70. letech. V zákulisí cirkusového šapito je i velká tělocvična, ve které akrobaty cvičí trenér Sukol.
15: Akrobati se musí naučit balancování na rukách, akrobaci, žonglování, různé skoky. A to chvíli trvá, než si osvojí.
13: Potom už můžou dílny v zákulisí vyrobit masky, kostýmy a další rekvizity. V případě představení o bílém kambodžském zlatu to znamenalo vyrobit i něco jako velký vůz, do kterého se vejde tříčlenná kapela. Bubny má ze starých plastových sudů, jinak ale hraje hlavně na tradiční kmerské nástroje. Kambodžský cymbál Km si před představením ladila hudebnice Resmájí.
16: Začala jsem se na něj učit v 15 a teď už taky 15 let hraju.
13: A tak toto potom zní, když i cymbál vypráví příběh rýže. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.
12: Jihokorejské město Pusan a moře k sobě patří odjakživa. Nejen, že je to dnes největší námořní přístav na korejském poloostrově, ale fungují tam i jedny z největších loděnic v Asii. A vyhlášená je i tamní rybí tržnice. Náš zpravodaj v Asii David Jakš nás teď vezme na prohlídku Pusanu.
4: Změnu v chování Korejců oproti metropoli Soulu tady poznáte už po pár hodinách. Lidé v Pusanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a hlavně se mnohem častěji smějí a chtějí si povídat. A na svědomí to má moře. Přesněji řečeno, ve zdejších loděnicích pracuje více než 5 000 cizinců. Někteří tu mají i své početné rodiny a vyhlášená otevřenost a vstřícnost Indonézanů, Filipinců, také Vietnamců nebo Nepálců, ta se Korejcům líbí a snaží se nezůstat pozadu. Pusan je tak typickým námořním přístavem se vším všudy.
11: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Jižní Korea se skutečně stará, aby člověk chodil do práce rád. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle, ale jednou se domů určitě vrátíme.
4: Plánuje paní Chen, která do Pusanu přijala před 4 lety z čínského kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. Říká, že potřebuje moře cítit v práci, což se jí v otevřeném doku při stavbě lodí bez zbytku plní. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
17: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře a Yonggungsa je z nich nejkrásnější. Já sice provádím turisty, čím víc jich je, tím víc vydělám peněz, ale chrám je nejkrásnější brzy ráno, bez turistů.
4: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Pusanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek a úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
18: Doporučuji rybí barbecue. Vyzkoušejte více druhů mořských plodů. Okouna, sépy nebo kraby, ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř. Toho opravdu doporučuji. Cokoliv si tady dole v tržnici objednáte, vám nahoře rychle připravíme a zapijte to naší korejskou kořalkou soju.
4: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. A jak to tak čekám, až mi přinesou toho mořského úhoře s oblohou, napadá mě srovnání s dalekým suchozemským Českem. Nejsem sice z Českých Budějovic, ale napadá mě parafráze známého v Budějcích by chtěl žít každý. A sice v Pusanu by chtěl žít každý. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
21: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
19: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
20: Dobré ráno, je 6:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
22: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. V programu má výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označil ji za standardní protokolární přijetí. Opozice setkání kritizuje i kvůli tomu, že Írán v srpnu zařadil stanici Radio Farda vysílající z Prahy na seznam vojenských cílů. Kino v pražském Radotíně slaví 100 let nepřetržitého provozu. Výročí dnes připomene odhalením pamětní desky a celý den tam budou promítat české filmy a pohádky. Na programu je i debata s hercem Miroslavem Donutilem a dalšími hosty, anebo sestřih filmových záběrů natočených v minulosti právě v Radotíně a taky komentované prohlídky zákulisí. Sport. Ve 3 hodiny odpoledne odstartuje na novém okruhu v Madridu závod Formule 1. Velkou cenu Španělska pojede z prvního místa úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. V kvalifikaci porazil lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D3 za Planou nad Lužnicí a omezení na D8 před Zdiby. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic pozor za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 osobní auta při střetu se stádem divokých prasat. Už je to průjezdné, vyšetřuje se pouze v odstavném pruhu, jede se plynule. Na D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Velké Popovice nepojízdné vozidlo. Na 15. kilometru v mírné zatáčce blokuje odstavný pruh, i tam opatrně. A s omezením počítejte na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Za Kralupy na 0,5. kilometru dnes budou opravovat most, je tam proto uzavřený pravý pruh. Omezení má skončit ve 2 hodiny odpoledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Na Karlovarsku už prší, Karlovy Vary teď mají zataženo 12 stupňů, je ve městě, v Plzni je kolem 13, Churáňov na Šumavě 11 stupňů Celsia, Milešovka má po dešti, tam je taky 13 stupňů, v centru Prahy se teplota drží kolem 12 stupňů, když se podíváme do jižních Čech, České Budějovice aktuálně 13 na teploměrech, no a směrem na východ a severovýchod malinko chladněji, 8 stupňů hlásí Ústí nad Orlicí, 10 potom stanice v Holešově na Kroměřížsku nebo v Ostravě a 7 stupňů má Lysá hora v Beskydech. Taková je tedy aktuální situace a předpověď praví, že převládne zataženo. Během dne se potom od severozápadu v Čechách a později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají přeháňky anebo občasný déšť.
3: Nejvyšší teploty budou od 18 do 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech bude chladněji jen kolem 16 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13 a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
2: Uzavírá meteoroložka Petra Sýkarová.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Neúprosná aritmetika aneb blízké hrozby pro Ukrajinu, čtvrtstoletí Šanghajské organizace pro spolupráci či kapitálový trh v Praze. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
19: Názory a argumenty.
5: Mír na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Nad tím, co čeká Ruskem napadenou zemi v příštích měsících, se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
24: Ruské drony zasáhly obchodní centrum v Sumách. Dron zasáhl osobní vlak v Chersonské oblasti. Benzinka v Kyjevě byla zničena. To je jen malá část zpráv, které v posledních dnech přišly z Ukrajiny. Po nedávné cestě amerických emisarů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva prohlásil hlavní zahraničně politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, že Donald Trump doufá, že k uzavření míru dojde ještě během jeho funkčního období, tedy do ledna roku 2029. To vše ukazuje, že Kreml v nejbližších měsících o míru jednat nehodlá. Jeho logika je jednoduchá. Má převahu v balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu, proti kterým Ukrajina nemá obranu. Tudíž stačí pokračovat v útocích tak, aby se k příchodu zimy zhroutila celá ukrajinská infrastruktura. Od dodávek elektřiny, tepla, vody po veřejnou dopravu či dodávky potravin. V ten okamžik Ukrajina skolabuje a buď kapituluje, nebo ruské jednotky přeci jen dobydou Kyjev. Tento plán Kremlu není zcela nerealistický. Aritmetika je totiž neúprosná. Rusko je dnes schopno vyrobit 800 až 1100 balistických raket ročně. Když k tomu připočteme dodávky severokorejských raket, budeme někde na 1200 raketách, tedy na 100 raket měsíčně. Jedinou zbraní, která je schopná balistické rakety a střely s plochou dráhou letu sestřelit, je americký systém Patriot a jeho střely PAC-3. Na sestřelení jedné rakety jsou většinou potřeba 2 až 3 takové střely. Ukrajina již prakticky žádné nemá. Nějaké zásoby mají evropské země, státy v Perském zálivu, Japonsko, Jižní Korea. Jenže pokud sousedíte se Severní Koreou, nebudete se svých střel zbavovat. Totéž se týká sousedů Iránu. Takže vám zůstane pár desítek střel od evropských spojenců. Společnost Lockheed Martin v loňském roce vyrobila trochu více než 600 střel PAC-3, což by Ukrajině stačilo sotva na 3 měsíce. Jistě, společnost oznámila zvýšení výrobních kapacit na 2000 raket ročně, jenže do roku 2030. A Ukrajina potřebuje přežít letošní rok 2007 a 2028. Jak? Bezpečnostní expertka Lesia Ohrysko tvrdí, že je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, Ukrajina musí více útočit na ruský týl a především na zbrojní závody vyrábějící rakety. Nejlepší raketa pro Ukrajinu je ta, kterou Rusko nedokázalo vyrobit. Za druhé, je potřeba zvýšit pasivní obranu. Jednoduše řečeno, zakopat se. Vytvořit záložní infrastrukturu pod zemí. Nejen vojenská velitelství, ale i objekty energetiky, spojů, některé výrobní kapacity. Za třetí, zahraniční kooperace při vývoji vlastních protiraketových systémů. Lesia Ohrysko zmiňuje evropský projekt Freya, kde se má propojit ukrajinské zkušenosti s ruskými útoky a její raketové technologie s evropskou elektronikou a senzory. Stejně tak navrhuje, aby Ukrajina nabízela pomoc a zkušenosti americkým výrobcům zbraní. Nic z toho nezmění fakt, že v nejbližších letech Rusko bude mít více raket než Ukrajina a její spojenci. To nezměníme. Co změnit můžeme, je nakolik to bude pro Ukrajinu fatální, uzavírá Ohrysko.
5: To byl komentář kolegy Ondřeje Soukupa. S určitým nadhledem by se dalo říci, že Biškek, hlavní město 7,5 milionového Kyrgyzstánu, se na několik dní na přelomu srpna a září stalo hlavním městem pokutné světa, tak alespoň Asie. Tato hornatá země nejen oslavila 35-leté výročí své nezávislosti a zároveň odstartovala 6. ročník světových nomádských her za účasti výprav z více než 100 zemí. Biškek především hostil výroční setkání hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci, která letos slaví 25. výročí své existence. Na jednom místě se tak setkali lídři Číny, Ruska, Indie, Pákistánu, Iránu, Běloruska a 4 středoasijských republik. Slovo má Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze.
0: Šanghajská organizace pro spolupráci je suverénně největší regionální organizací na světě. Představuje 42% světové populace a zhruba čtvrtinu světového HDP. Původní důvod jejího vzniku, tedy vyřešení otázky hranic a bezpečnosti po rozpadu Sovětského svazu, dávno přerostl v relativně širokou spolupráci bezpečnostního, ekonomického a energetického charakteru. Fakt, že jejími členy jsou země, které spolu často bilaterálně více či méně otevřeně soutěží, například Rusko a Čína, Indie či Pákistán, samozřejmě značně oslabuje její efektivnost. Nicméně přesto je překvapující, že se probíhajícímu summitu nevěnuje u nás větší pozornost. Pravda. Šanghajská organizace pro spolupráci je tradičně skoupá na slovo a příliš materiálu nezveřejňuje. Nicméně již nyní víme, že kromě Biškekské deklarace bylo přijato 27 dalších dokumentů, které připravují půdu pro hlubší spolupráci v různých oblastech, jako je například boj proti obchodu s drogami, podpora biodiverzity, spolupráce v oblasti umělé inteligence či rozvoj spolupráce v oblasti energetiky. Podtrhnout je ale nutné fakt, že členové Šanghajské organizace pro spolupráci důrazně podpořili Írán a odsoudili útoky na něj. Zároveň odsoudili jednostranná donucovací opatření, která nejsou v souladu s pravidly OSN či Světové obchodní organizace. To je možné číst jako kritiku ekonomických sankcí, a to nejen těch amerických vůči Íránu, ale potenciálně i těch evropských proti Rusku. Hlavy států naopak vůbec nezmínily válku Ruska proti Ukrajině. Asi nejvíce očekávaný byl pak vývoj kolem plánovaného vzniku vlastní rozvojové banky. Pokud by vznikla, byla by to vedle Asijské infrastrukturní investiční banky další významná finanční instituce, fungující do značné míry mimo tradiční rámce dosavadních globálních pravidel. Její existence by tak mohla podpořit další pokusy o dedolarizaci, tedy o zeslabení úlohy amerického dolaru jako rezervní měny či jako měny pro přeshraniční transakce.

0: Evropská unie začala brát Šanghajskou organizaci pro spolupráci vážněji.
1: O Šanghajské organizaci pro spolupráci hovořila Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano, tvrdí publicista Jefim Fishtein. Tady jsou jeho argumenty.
2: Britský deník The Guardian v posledních dnech často věnuje své názorové stránky úvahám o osudu ideologie, kterou nejenže sám sdílí, ale má ve světě pověst jeho pilíře a ochránce. Sociální jevy a události jeho autoři většinou hodnotí a svým čtenářům předkládají z pozic středolevého liberalismu. Nedávné zásadní komentáře, o nichž mluvím, nevidí nejbližší budoucnost svého světonázoru příliš růžově. Svědčí o tom i název eseje z posledního týdne Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano. Jeho autor jménem Walid Ali vyjmenovává četná protivenství z poslední doby, která brzdí společenský pokrok. On sám jim obrazně říká monstra, ale přesněji by bylo asi označení příšery nebo dokonce strašidla v duchu Marxova komunistického manifestu. Není třeba být chytrý jako Einstein, aby si jeden všiml, že takřka každý den přináší pro lidstvo zprávy, kterým se česky říká Jobovy zvěsti. Klimatické změny, rozpad mezinárodního řádu, ekonomické krize, válečné konflikty, epidemie nakažlivých nemocí. Některé Jobovky deprimují zejména lidi, kteří sdílí názor deníku The Guardian. Mám na mysli nezastavitelný vzestup pravicových stran, vzmach populistických sociálních sítí, zneužití umělé inteligence, v Británii specificky popularita stran typu Reform UK a Restore UK, nezvládnutelná imigrace a jako třešinka na dortu zjevení Donalda Trumpa. Walid Ali z deníku The Guardian nabízí vysvětlení, jež v podstatě vyvinuje a zbavuje odpovědnosti politický směr, který až doteď držel otěže moci skoro v celém západním světě. Podle autora příčinou všeho zlého je skutečnost, že lidé přestávají věřit v sociální pokrok. Ve společnosti prý zdomácnělo přesvědčení, že obvyklý řád byl zborcen a nic ho nemůže obnovit. Sliby nebyly naplněny a příslib dobrého života byl pouze zradnou návnadou. Ať již to politici slibovali v dobré víře nebo z čistě kořistnických důvodů, dostat těm slibům nedokázal nikdo. Obyčejná epidemie přestává být vnímána jako dočasné oslabení imunity a začíná se jevit jako příznak blížícího se zániku lidstva. A to všechno proto, že zmizela víra v pokrok, domnívá se Walid Ali z britského deníku The Guardian. Ocituji jeho závěrečnou úvahu. Když občané přestávají věřit v pokrok, společnost západního typu okamžitě upadá do krizového stavu. Celý politický řád je založen na příslibu stále většího bohatství a stále lepší kontroly nad vlastními životy. Můžeme si dovolit ty nejodvážnější sny v naději, že pokud se jejich naplnění nepovede nám, povede se našim dětem. Vycházíme z jistoty, že každá další generace bude žít lépe a déle než předchozí. Političtí soupeři si mohli říkat konzervativci nebo pokrokáři, leč zásadní nabídka byla stejná, lepší život pro lidi. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak stejného cíle chtějí dosáhnout, jakými prostředky a způsoby. Jedni mohli vyhrát, druzí prohrát, lišili se možná v rychlosti a metodách postupu, ale směr měli stejný. Konec dlouhého citátu. Vzácnost úvahy je v tom, že pod tlakem okolnosti musel autor uznat, že i konzervativní soupeři socialistů nechtěli vždy jenom škodit lidstvu, nýbrž usilovali

0: o jeho dobro. A kdo z nich to dělal lépe, to je právě předmět sporu, který se v dnešní době vede.
1: Slyšeli jste názor publicisty Jefima Fištejna. O tom, že je potřeba rozhýbat kapitálové trhy v Evropě, se hovoří dlouho. Bohužel většinou jen hovoří, protože praktickým krokům pak často hodí klacek pod nohy politici. Přesto se dějí i změny tím správným směrem. A jednou takovou dobrou zprávou je vznik fondu, jehož akcie kopírují tituly z pražské burzy, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
2: ETF, čili Exchange Traded Fund, je mimořádně populární investiční nástroj, který dominuje laickému retailovému investování posledních let. Velmi zjednodušeně jde o fond, jehož hodnota kopíruje vývoj ceny předem definovaného podkladového aktiva. Takže existuje ETF na zbrojařské firmy, na energetické firmy, na slovutný index S&P 500, na technologické akcie, na Evropu i na celý svět. Jejich nabídka je nepřeberná a dají se v ní najít i všelijaké pikantérie a libůstky. Důvod, proč jsou ETF tak populární, je na snadě. Je to jednoduchá, srozumitelná a levná cesta, jak investovat do určitého oboru nebo vybraného regionu. Pro pasivní investory, kteří nechtějí sledovat burzovní grafy, to je skvělé řešení. Navíc poplatky u těchto specifických fondů se počítají v nízkých desetinách procenta, což je zásadně méně než u klasických aktivně spravovaných fondů, kde nějaký portfolio manažer ručně vybírá, jaké akcie se koupí a jaké se prodají. Ve světle těchto informací je až s podivem, že ještě neexistovalo české ETF, které by se soustředilo na pražskou burzu. Ta přitom v posledních letech vykazuje velmi solidní čísla. Za 5 let její kumulativní index PX posílil o více než 118%. Ano, pražská burza nepatří k největším a opravdu relevantních titulů je na ní relativně málo. Nicméně s příchodem nového ETF, za nímž stojí jeden z matadorů zdejších kapitálových trhů, finanční skupina Wooden Company, se investování do akcí ČEZu, Erste, Komerční banky, Koltu nebo CSG stává ještě jednodušším. Výhodou i slabinou ETF je, že omezuje rizika. Velký pád jednoho titulu se rozmělní ve výkonech dalších akcí. A to samozřejmě funguje i opačně, takže pokud jeden titul mimořádně posílí, držitel ETF to nepozná tolik jako ten, kdo má přímo dané akcie. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Jde o jeden z fenoménů investičního světa posledních let. Fakt, že čeští retailoví investoři budou mít k dispozici novou možnost, jak se svést na výkonech předních českých firem, je proto výbornou zprávou. A nejen pro investory samé, ale i pro pražskou burzu. Protože je to po čase zase velmi atraktivní argument, proč má cenu na ní nejen investovat, ale i zvažovat, zda tam část své firmy neumístit. To už ovšem tak jednoduché, jako si koupit pražské ETF, samozřejmě není.
1: U mikrofonu byl zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A jako každou sobotu ještě připomeneme některé sledované komentáře z tohoto týdne. V prvním z nich se šéfredaktor Práva Petr Šabata ještě vrátil k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
4: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády. A věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává staňurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišť, z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
1: Připomněli jsme komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Vláda by se měla od hejtmanů a primátorů spíše poučit, než je peskovat, nabádal v úterý politolog Lukáš Jelínek.
5: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
1: Komentářem politologa Lukáše Jelínka z tohoto týdne končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.

0: Dobré ráno vám přejeme i v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Skoro polovina Čechů neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Upozorňuje na to koalice za snadné dárcovství. Rusko podniklo masivní útok na 20 míst ve vnitrozemí Ukrajiny. Tenistka Jelena Rybakinová ovládla ženskou dvouhru na US Open a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
3: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
4: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
5: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
4: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
4: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ukrajina v sobotu čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko na ukrajinské cíle vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a taky balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a jeho okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
7: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. Zraněných je podle velitele městské vojenské správy Sergeje Lisaka 23. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další tři jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli dva lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty má izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
8: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
9: Sport. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala třetí grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila 2-1 na sety Bělorusku Arinu Sabalenkovou, kterou v novém vydání žebříčku WTA vystřídá na prvním místě. Krátce po zisku trofeje mluvila Rybakinová o tom, jak se proměňuje její vztah k New Yorku.
10: I can find the words now, sorry. I want to say thank you, of course, to such a...
11: Těžko se mi hledají slova. Děkuji všem fanouškům za úžasnou atmosféru. V New Yorku se mi nikdy nedařilo, nikdy jsem se tu nedostala daleko, až teď. A je to i díky té podpoře z tribun. Tohle město miluji, čím dál tím víc.
9: V mužském finále se večer utkají Američan Shelton a Němec Zverev a fotbalisté Liberce porazili v 8. kole Mladou Boleslav 3-0 a poskočili do čela neúplné tabulky šance ligy. Zbrojovka zdolala v brněnském derby Artis 2-1, Sparta Jablonec 2-0 a Bohemians vyhráli nad Slováckem taky 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D3 před Soběslaví a chodci na D1 za Brnem. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora pozor na nehodu za odbočkou na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Jede tam policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Bystřete za Brnem ve směru do Prahy za odbočkou na výstaviště na kilometru 188 se na vozovce pohybují lidé. Na D5 počítejte s omezením za Plzní. Od sjezdu na most od 89. kilometru až za Nýřany po 96. je zúžení. V každém směru je volný pouze jeden pruh. Aktuálně se ale v obou směrech projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později pak mírný západní. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Vítejte ve věku obecné umělé inteligence. Touto větou uzavřel spoluzakladatel americké firmy OpenAI Greg Brockman představení nového AI modelu GPT-6 Astra. Jde o novou generaci modelu, na jehož trénování významně dohlíželi předchozí modely. Podle OpenAI dokáže samostatně řešit velmi složité úkoly, umí ovládat počítač a používat programy nebo online služby. V téměř všech testech vysoce překonává lidi. Jde opravdu o obecnou AI, která má být cílem vývoje umělé inteligence a máme jí vítat nebo se jí obávat. To je téma pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
13: Samozřejmě na to nebudu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Petře, já jsem si říkal, že dneska bychom se opravdu věnovali vlastně jenom tomuto jednomu tématu, které má ale samozřejmě v sobě několik podtémat. Ale každopádně debata o tom, jestli jsme už vstoupili do období, kdy máme vyvinutou obecnou nebo univerzální umělou inteligenci, která je tedy ve všech ohledech výkonnější a lepší než lidé, tak tahle debata vlastně teď opravdu odstartovala ve velkém, protože OpenAI a většinou ty firmy bývají takové jaksi zdrženlivé, pokud se týká toho cíle dosažení nějaké univerzální umělé inteligence, tak OpenAI v tomhle případě příliš zdrženlivá nebyla. Byť tedy Greg Brockman trošičku pak kolem toho bruslil, ale opravdu mluvil o tom věku obecné umělé inteligence a že v něm tedy jsme. Myslíš, že tedy opravdu to takhle je? Jak moc je ten nový model GPT-6 Astra posunem proti svým předchůdcům nebo proti konkurenci a opravdu si tady dá mluvit o té obecné umělé inteligenci?
14: Podle dosavadních zpráv a mnoha testů je Astra špičkový model v tuhle chvíli asi nejlepší, co svět umělé inteligence nabízí, což nemusí za 14 dní zase platit. Vývoj nás v minulosti poučil, že vedoucí firmy, přinejmenším ty dvě hlavní, Anthropic a OpenAI, se neustále předhánějí a pořád uvádějí novinky. Čili ano, je to špičkový model. S tou otázkou, jestli je to obecná umělá inteligence, je to složitější. A já vlastně nevím, jestli se na ní dá odpovědět. A to z toho důvodu, že ten pojem není přesně definovaný. Není to technický pojem, je to marketingový pojem. Každý do něj trochu vkládá to, jak chce nebo nechce tuhle věc vidět. Myslím si, že žádná ostrá hranice se stanovit nedá.
13: Tenhle model ale má být tedy rozhodně velmi samostatný, má být schopen samostatného v uvozovkách uvažování, vlastně vytváření vlastních nějakých modelů světa a nacházení odpovědí na otázky, na které předchozí modely tedy nebyly schopné odpovědět. Má být schopný vlastně takového toho agentického fungování, což už jsme tedy u těch předchozích modelů viděli, ale tady to má být všechno daleko lepší a přesnější a výkonnější. A hlavně tedy ve všech těch ohledech má být lepší tedy než lidé. Není tohle tedy ta nějaká jednoduchá definice té obecné umělé inteligence, tedy to, že ten model předčil člověka ve všech ohledech, vlastně ve všech problémech, které mu předložíme?
14: Jsou s tím dva problémy. Jeden je ten, co vlastně znamená předčít. protože úlohy reálného světa bývají velice komplexní a to, že umělá inteligence zvládá nějakou jejich část, to neznamená, že zvládá všechno. A ten druhý problém je, že zdaleka všechno se ještě neotestovalo. My víme, že Astra je velice dobrá v matematice, že je velice dobrá v psaní programového kódu, a ve všelijakých logických hříčkách a úlohách. Z toho naprosto neplyne, že bude dobrá v řešení problémů reálného světa, které vyžadují třeba nějakou empatii, širší pohled na věc, souvislosti a podobně. Nevíme, jak je na tom s možností halucinací, nevíme, jak dobře je řiditelná z hlediska bezpečnosti. To všechno se teprve dozvíme.
13: Oznámení firmy OpenAI říká, že Astra exceluje v různých syntetických testech výkonu AI modelů. Hodně se zmiňuje test ARC AGI 3, ve kterém měla Astra dosáhnout skóre 99,9%. OpenAI říká, že při zdolávání 96% úrovní tohoto testu byl její AI model efektivnější než lidé. Jak tedy vlastně ten test ARC AGI 3 funguje? Co měří a dá se výsledky Astry opravdu vyložit tak, že skutečně ve všem v tom testu tedy překonává člověka?
14: Především pro kontext je potřeba říci, že existuje obrovské množství testů, kterým se vystavují jazykové modely. Tohle je jenom jeden z nich. Je zajímavý tím, že testuje primárně schopnost učit se v nové neznámé situaci. Hlavním obsahem toho testu jsou jednoduché logické hádanky a hry, obvykle grafické, obrazové, protože to je pro počítače těžší. A pokud možno takové, které nemůže ten model odvodit z trénovacích dat, z žádné předchozí zkušenosti, musí na to prostě přijít. Ten test zároveň má tu vlastnost, že je velice dobře řešitelný člověkem, že každou z těch dílčích úloh si může člověk představit a vyřešit, každý si to může zkusit na webu. Hodně lidí dosahuje v tomhle testu 100% úspěšnosti, čili pořád jsou lepší i než ten nejlepší jazykový model. Na druhou stranu ten test je opravdu pro počítač hodně obtížný. Existuje taková stará pravda, že jsou věci, které jsou snadné pro počítače, obtížné pro člověka a naopak. Moravcův paradox se tomu říká. A tohle je test vysloveně zaměřený na ten Moravcův paradox, čili dává tomu stroji velmi těžké úlohy a to skóre v něm něco znamená. Je to docela impozantní, ale zase je to jenom jeden test z mnoha.
13: On se v poslední době dost často právě používá, stal se z něho nějaký takový, opravdu neřekl bych úplně standard, ale velmi používaný tady test, na který se potom vlastně hodně ty modely odkazují a pak se vlastně porovnávají podle výsledků tohoto testu mezi sebou. OpenAI vlastně už v těch svých materiálech v tom oznámení vlastně uznává, že takhle vysoké úspěšnosti její model dosáhl i díky tomu, že ta firma použila i nějaké další jaksi softwarové prostředky pro to, aby si ten model například mohl lépe a více pamatovat své předchozí kroky. Takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak ten test jaksi neprodělal jenom jako čistě ten test, ale měl k tomu nějaké pomocné prostředí. A právě četl jsem řadu kritiků, kteří říkají, že ty výsledky nejsou srovnatelné s těmi ostatními modely, které třeba takovouhle pomoc neměly a že je tam spousta dalších takových niancí, které vlastně na ten výsledek hážou trošičku pochybnosti. Je to tak?
14: No, nám tedy primárně nejde o porovnání vícejazykových modelů mezi sebou, ale o porovnání Astry s člověkem. A to, že si může pamatovat zkušenosti mezi několika testovacími úlohami, to je naprosto realistické. Člověk, když ten test dělá, tak je na tom stejně. Taky nezapomene, nevymaže si paměť po splnění jedné úlohy a nejde na tu další úplně od nuly. Čili tohle by mi nevadilo. Tohle je opravdu jenom realistické nastavení té soutěže s člověkem. Pochopitelně by bylo fajn vědět, jak nízké skóre budou mít jiné jazykové modely, zejména ty od Anthropiku, které jsou hlavní konkurencí za těchto pozměněných podmínek. A o to se jistě taky brzy dozvíme.
13: Mimochodem, ten test je opravdu velice zajímavý. Já jsem si zkoušel některé ty hry, neprošel jsem tedy všechny a neprošel jsem všechny úrovně, ale ty minihry jsou vlastně i pro člověka opravdu hodně zajímavé. Jde tam většinou o nějaké bludiště nebo nějaké takovéhle prostředí a člověk tam má vyvést třeba nějaký čtvereček, nějakou ikonku z toho bludiště nějakým způsobem. Nezná dopředu přesně pravidla, podle kterých vlastně to bludiště funguje a musí si je také postupem času na základě svých zkušeností nějakým způsobem vyvodit. Je to opravdu velmi zajímavé cvičení a všem doporučuji, aby si ten test ARK AGI 3 našli na webu a vyzkoušeli si ho. Nepodařilo se mi tady zjistit, jaké mám skóre. Asi je to tím, že jsem tady opravdu jen dělal nějaké ukázky, takže se nemůžu porovnávat s umělou inteligencí, ale byla to velice zajímavá zkušenost.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Petře, vlastně jedna z těch otázek, kromě toho, jestli tedy Astra je tou obecnou univerzální umělou inteligencí, tak je vlastně to, jakým způsobem se OpenAI podařilo ten model zabezpečit. Připomenu, že tady nedávno byl problém, incident se službou Hugging Face, kdy firmě OpenAI, a pak se ukázalo, že i dalším firmám, i Anthropiku, unikly nějaké testovací modely z testovacího prostředí a pak vlastně pronikly někam na internet a zaútočili na nějaké jiné služby, pronikly třeba do nich. V případě OpenAI opravdu šlo o tu velmi známou, aspoň v kruzích kolem AI, službu Hugging Face. A kolem toho opravdu byla vlastně velká aféra, protože to se do té doby nestalo, nevědělo se úplně, jak ty modely vlastně mohou takto reagovat. Psalo se o tom, že si dokonce vytvořili například nějaké své vlastní diskuzní fórum, velice sofistikované, kde si nechávali vzkazy ty modely mezi sebou a podobně. A bralo se to, nebo bere se to doteď jako poměrně vážný bezpečnostní incident, který ukazuje, jak ty modely opravdu mohou někam uniknout sami a dělat něco, co původně programátoři a vývojáři nepředpokládali. OpenAI teď tvrdí, že ten nový model je mnohem v úzovkách poslušnější a že ta rizika, že se bude pouštět do nějakých samostatných akcí mimo zadání, takže minimalizovala. Říká tedy, že vlastně v nových testech, které prověřují, jak se ten model zachová při nějakém velmi těžkém či nesplnitelném zadání, se ten předchozí model GPT 5,6 sol o zkratku nějakou v uvozovkách mimo zadání pokusil v 48% případů, kdežto ten nový model Astra se o to nepokusil nikdy. Jak velká je to záruka podle tebe, že opravdu ten nový model je lépe zabezpečený a že k podobným věcem, jako byla ta kauza Hugging Face, nebude vlastně docházet v budoucnosti?
14: Já bych tady připomněl, že v té kauze Hugging Face sami vývojáři z OpenAI poměrně dlouho nevěděli, že tam k nějakému úniku došlo, protože ten model testovaný neměl dost slušnosti, aby je na to upozornil, že se jim vymkl z rukou. Takže byl bych hodně skeptický k jakémukoliv autoritativnímu tvrzení, že nějaký model je bezpečný. To je vlastně ta nejcitlivější otázka vůbec v tuhle chvíli. Ve fázi těch benchmarkových testů tam jsou vlastně dvě ochrany nastavené. Jedna vnitřní toho modelu a druhá, která je zabudovanou součástí toho benchmarkového testu. To se dělá hlavně proto, že ty bezpečnostní ochrany mohou snižovat schopnosti analytické a úsudkové schopnosti modelů poněkud, tak zase ty benchmarky to obsahují, aby bylo srovnané hřiště, když se testuje více modelů postupně. Zkrátka dobře, nasazení v reálném světě je potom něco úplně jiného než ty benchmarky a na hodnocení bezpečnosti si musíme opět počkat. Tady je problém v tom, že model může být bezpečný v tisíci testovacích situacích a když v tisíci první selže a selže hodně, tak je s ním stejně všechno špatně. A jelikož tu 100% důvěru asi už nemáme nikdo, nebo neměli bychom mít, já bych ji nikomu ani nedoporučoval, tak nevím, jak vlastně k nějakému pocitu uklidnění z bezpečnosti nových nástrojů umělé inteligence dojít, jestli to vůbec jde?
13: No, tohle bude určitě ostře sledovaná otázka, protože myslím, že ten případ Hugging Face, a pak se ukázalo, že vlastně obdobné případy se staly i u jiných služeb a u jiných modelů a že to asi nebylo úplně jaksi ojedinělé, že ty modely nějakým způsobem takhle unikly mimo to testovací prostředí a pak dělali věci, které po nich původně ti vývojáři nechtěli a třeba pronikali právě do nějakých systémů, tak tohle to se prostě bude asi teďka řešit na základě právě těchto problémů. Jak si říkal, že tedy ani ti vývojáři z OpenAI původně nevěděli o tom, že se jim modely trošku vymkly kontrole, tak jsem zvědavý, jestli tedy dneska už ty nové modely nebudou natolik chytré, že se to ani opravdu nedozvíme, dokud nebude třeba pozdě a nebudou opravdu napadat nějaké systémy a něco tam měnit. No bude to zajímavé určitě sledovat a jsem na to hodně zvědavý.
2: Online Plus Davida Slíška.
13: OpenAI také zveřejnila informaci, a to se teď netýká vlastně Astry, ale nějakého dalšího tedy modelu interně zatím testovaného, asi nějakého následovníka Astry nebo nějaké nové generace, právě toho ChatGPT-6, tak OpenAI říká, že její model dokázal vyřešit jednu z nejsložitějších známých matematických úloh, takzvaný Navier-Stokesův problém. Na výpočtech pracovalo podle OpenAI současně asi 10 000 AI agentů v rámci tohoto modelu, kteří si vyměnili skoro 3 miliony zpráv a vygenerovali asi 130 miliard tokenů. Vyluštění tohoto problému, který jinak odolával asi desítky let, jim podle OpenAI zabralo 88 hodin. Petře, není tohle důkaz, že už tady opravdu máme obecnou AI nebo nějakou opravdu hodně výkonnou AI, která dokáže tedy rozluštit matematické problémy, se kterými si lidé desítky let lámali hlavu a nemohli je vyřešit?
14: Stovky let, dokonce původní formulace Navier-Stokesovy rovnice pochází z poloviny 19. století a matematika, na které to stojí, je ještě o 100 let starší. Ale to není tak důležité. Podstatné je, že pořád je to jenom jedna úzce specializovaná činnost. Matematika, byť na impozantní úrovni náročnosti v tomhle případě. A vyvozovat z toho, že to je model, který předčí člověka ve všech ohledech, to je odvážné. Kromě toho, okolo analytického řešení Navier-Stokesovy rovnice, o které tady jde, v tuhle chvíli probíhá zašmodrchaný spor, kde těžko dohlédnout, kdo má pravdu a kdo nemá. V zásadě je to spor o autorství. Dvojice matematiků, kteří na tom problému pracovali sami se značnou pomocí umělé inteligence, se domnívá, že jejich práce, tehdy ještě nepublikovaná, byla pro to řešení OpenAI, které dneska předkládá, návodem a pomůckou. Jestli tohle jejich tvrzení je opodstatněné nebo není, to zatím nemůžeme vědět, ale rozhodně to bude chtít důkladné přezkoumání. Je celá ta věc složitější, než se jeví na první pohled?
13: No, pokud jsem o tom četl správné informace, tak oni říkají, že vlastně původně nějaká data používali i v rámci právě modelu OpenAI. Posléze tedy začali na tom řešení pracovat tedy s konkurencí, s modelem od Anthropicu, a teď si říkají, že si nejsou vlastně jistí, že nikoho neobvinují úplně napřímo, ale že si nejsou jistí, jestli právě OpenAI nevyužila nějakým způsobem, nebo ten model sám, aniž by o tom třeba vývojáři OpenAI věděli, tak nevyužil ty informace, které vlastně v něm byly uložené nebo se kterými pracoval k tomu následnému řešení. Je to opravdu zajímavá situace, jsem taky zvědavý, jak se tohle to vyřeší. Vlastně kolem nějaké té obecné umělé inteligence nebo velmi pokročilé umělé inteligence se v poslední době mluví také samozřejmě i z pohledu nějaké bezpečnosti nebo možnosti, že by opravdu začala působit nějak v neprospěch lidstva. A v téhle souvislosti teď americký deník Wall Street Journal popsal případ výzkumníka Jacoba Coxna, který podle listu čerstvě odešel z firmy Anthropic, protože podle něj AI firmy při vývoji umělé inteligence postupují příliš bezhlavě a bez potřebných záruk, že se jim technologie nevymkne kontrole. Taková situace by podle něj mohla nastat už koncem příštího roku. Coxon dřív podle Wall Street Journalu pracoval pro OpenAI, ale začátkem roku z firmy odešel do Anthropicu, protože tahle firma je známá větším důrazem na bezpečnost svých modelů. I když Anthropic podle něj skutečně bere otázku bezpečnosti vážně, rychlý vývoj pod tlakem konkurence z Číny podle něj nemůže fungovat bez rizikových kompromisů. Jde vlastně o další z řady hlasů zevnitř AI firem a vlastně AI výzkumníků, který mluví o nějakém hrozícím riziku umělé inteligence, která se dokáže sama vylepšovat. Takže tady máme na jedné straně debatu o možném dosažení té obecné AI a vlastně nějaké úrovně modelů, která je opravdu velmi vysoká. Na druhou stranu obavy, že nedokážeme dohlédnout a vlastně odstranit všechna rizika, která by s takovými systémy případně mohla být spojena a která by mohla opravdu pak nakonec uškodit lidstvu jako takovému. Co si myslíš o tomhle odchodu, tahle kauze a opravdu myslíš, že nějaké riziko, že se nám AI nebo nám, nebo těm firmám, které ji vyvíjí, že se vymkne z rukou, že opravdu je nějak reálné a třeba reálnější s tím, jak jsou ty modely výkonnější?
14: Bez pochyby je to riziko, které existuje. Nerad bych se pouštěl do nějakých čísel popisujících, jak velké je anebo kdy může překročit nějakou kritickou mez. To je opravdu těžké. Ti lidé, kteří jsou přímo u toho vývoje, vidí to zevnitř, tak čas od času se ozvou s nějakým takovým hlasem a to samozřejmě je strašidelné, protože to jsou ti, kteří o tom vědí více, vidí toho mnohem více, než můžeme vidět my venku. A když oni vyjadřují takovéhle obavy, bral bych to velmi vážně. Na druhou stranu už jsme těch obav slyšeli hodně v minulosti a to i v situacích, kdy umělá inteligence byla mnohem méně rozvinutá a vyspělá, než je teď. Takže trošičku je to jako ta pohádka o pasáčkovi, co volal, že jdou vlci a vlci nešli a on to dělal tak často a tak dlouho, až ho vesničani přestali poslouchat. No a pointa je samozřejmě dobře známá v tom, že nakonec vlci přišli a nikdo už pasáčkovi nevěřil. Hmm. Tím nadbytečným počtem těch poplašných zpráv je vždycky trochu problém. Nevím úplně přesně, co si o tom myslet, jak to hodnotit. Na jednu stranu je potřeba brát to vážně, na druhou stranu je potřeba si připomenout, že jsme to už slyšeli mockrát.
13: No to je pravda, ale zase na druhou stranu teď tady máme přesně kauzu typu Hugging Face, kdy se ukázalo, že ti agenti a AI modely se opravdu dokáží vymknout kontrole nebo dokáží dělat věci, které nikdo nepředpokládal a dokáží reálně opravdu útočit třeba na nějakou kyberbezpečnost firm a podobně. A zároveň zprávy o tom, jak rostou jejich schopnosti a co všechno ještě budou třeba za rok schopné dělat, co si dnes ani nedokážeme představit, tak necítíš tam tedy, že to riziko nějakým způsobem stoupá?
14: Asi ano. S tím, jak se zvyšují schopnosti jazykových modelů, tak se zvyšuje i to riziko souběžně. A to je poctivé v téhle souvislosti říci, se zvyšují i bezpečnostní opatření, které ty vedoucí firmy přijímají. A jestli ta opatření jsou postačující nebo ne, to je něco, co zvenku prostě posoudit nejde. Buďme realisti. Představit si nějaké celosvětové moratorium na další vývoj umělé inteligence v tuhle chvíli asi dost dobře nejde. Je v tom příliš mnoho investorských peněz, je v tom soupeření mezi dvěma supervelmocemi, nikdo to nezastaví. Takže to, co můžeme chtít a očekávat, je, abychom se dovídali o bezpečnostních opatřeních a abychom mohli vyžadovat jejich průhlednost a jejich maximální spolehlivost.
13: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský. A Petře, doufám, že tady můžeme být aspoň trošku optimističtí, co se týká AI, že opravdu ty černé scénáře nenastanou, ale můžeme tomu zatím jenom věřit a doufat. To je asi pravda. Každopádně děkuji za tvoje komentáře a postřehy k obecné AI a budu se těšit zase za týden s tebou naslyšenou.
14: Naschledanou.
13: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
15: Žárovky. O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
2: Poslouchejte dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
16: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
17: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
16: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
0: Dobré ráno, je 7:30. Tereza Tomášková přidá zprávy Radiožurnálu.
1: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu musí financovat sami. Zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka. Maximální výše podporovaného úvěru je 950 milionů korun. Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezírá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků při financování životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Syn obvinění popírá, požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které bude 4. října. Sklárně Moser v Karlových Varech chybějí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří doteď neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, až současní skláři odejdou do důchodu. Doplnit stavy by mohli taky žáci, kteří letos nastoupili do znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech.
2: Sport.
1: Fotbalista Adam Hložek řídil v německé Bundeslize vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. Reprezentační útočník dal oba góly svého týmu, za který nastoupil i obránce Vladimír Coufal. Útočník Patrik Schick skoroval i ve třetím kole sezóny. Brankou v předposlední minutě zařídil Leverkusenu remízu na stadionu Augsburgu 2-2. Gólman Tottenhamu Antonín Kinský udržel nulu ve druhém utkání anglické Premier League za sebou. Londýnský klub remizoval s Evertonem 0-0. A dál čeká na vítězství.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 u Brna a na D3 před Soběslaví. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice v omezení na kilometru 196 havarovalo osobní auto. Už je tam i policie, jsou vpravo u svodidel. Díky slabému provozu projedete plynule. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora vyšetřují nehodu za odbočkou na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. I tam je to s opatrností průjezdné bez zdržení. A na D4 ze Strakonic do Prahy počítejte se zdržením v okolí sjezdu na Kytín. Mezi 22. a 21. kilometrem se bude kvůli práci na vozovce projíždět až do odpoledne a pouze jedním pruhem.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Mínakší aneb ta, která rozuměla řeči slonů.
19: Úplně na počátku, to, abychom se mohli lépe ponořit do atmosféry příštích okamžiků, dovolím si vám pustit následující nahrávku. Zkuste si nyní představit, že to, co v zápěti uslyšíte, se rozléhá třeba zrovna v dalekém Nepálu, zhruba 9000 kilometrů od České republiky. V prostředí, jemuž se říká srdce džungle, uprostřed hlubokého subtropického lesa. Lépe řečeno pralesa, blízko řeky, je vedro k zalknutí. Těžký vzduch by se dal krájet. Tenhle hlas patřil jistému nebývale vzrostlému a už na první pohled velmi sebevědomému chlapíkovi. Jeho jméno Elephants Maximus, česky řečeno slon indický. Dostal jsem šanci spatřit ho na jižním konci Čitvanu, tedy v Královském národním parku. Na rozloze téměř 1 000 čtverečních kilometrů žije více než 700 druhů volně žijících živočichů. Včetně například tygra indického, levharta, nosorožce indického, medvěda, krokodýla a například také slona. Volně tedy divoce, jich tu žije podle posledních údajů asi 350. Další desítky slonů tu žijí takzvaně domestikovaně. Slouží především turistům při jejich dopravě po džungli. Divoký slon, já už jsem spatřil ve společnosti další 4 druhů v samém jižním cípu Čitvanu, mě už od prvního plodu zaujal. Svou majestátností, klidem, rozvahou a velkou vnitřní silou, která z něho vyzařovala. Vybaví se mi slova, která svého času pronesl kdysi velmi slavný americký komik William Claude Fields.
20: Když to tak vezmu, ženy jsou pro mě ve své podstatě totéž, co sloni. Moc rád se na ně dívám, to ano, ale rozhodně bych nechtěl mít žádného z nich doma.
19: V zápěti se mi ale vybavil jiný citát. Jeho autorem byl muž, jehož celé jméno bylo Šejch Abu Abdillah Mušarifuddin ben Muslih Shirazi, dnes znám jako Sádi, perský středověký básník, mistr didaktické neboli alegorické poezie. Ten na téma sloni řekl toto.
20: Něžnými slovy a dobrotou je možné na vlásku vésti slona.
19: Tehdy uprostřed čitvanské džungle jsem zdaleka ještě netušil, že tenhle výrok perského básníka mě bude provázet v několika příštích dnech, které v tomto kraji strávím. Byly to dny plné záhad, to když mi osud umožní nahlédnout, i když jen částečně, za oponu jednoho velkého tajemství. Tajemství slonů. Vše začalo jistého rána, to když jsem potkal Meenakshi. Potkal se mi u řeky Rapti, na okraji takřka neproniknutelného pralesa, docela nedaleko indicko-nepálské hranice. Vysoká, štíhlá, schůzí, kterou by jí mohli závidět i nejlépe placené modelky. Její čelo zdobil bohatý ornament. Topka, znamení zadané ženy. Jak jsem v zápěti zjistil, Meenakshi byla vdaná, žila ale bez muže. Pověděla mi to zanedlouho ve vesnici, v nízké chýši oplácané hlínou a pokryté slaměnou střechou. Meenakshi seděla v podřepu a připravovala čaj. Přitom mi vyprávěla, že její muž je vyhlášeným pytlákem. Loví tygry a hlavně nosorožce. Je prý posedlý touhou po penězích. Jeho motivace je stejná jako motivace mnoha dalších jemu podobných lidí. Nahlédněme nyní prvně do knihy Strážce brány.
20: Zavinili to vlastně někteří takzvaní léčitelé. Mnozí z nich věří tomu, že roh nosorožce posiluje mužnost a je tedy něco jako afrodiziakum. Nosorožců je v Čitvanu už jen několik set a jsou přísně chráněni. Nepálská vláda trestá každého dopadeného pytláka peněžní pokutou a dlouholetým vězením.
19: Jednou se prý vojáci dostali manželovi Meenakshi na stopu. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl poznán. Zmizel tedy kdesi v Indii. Jak mi ale jeho žena řekla, objevily se zprávy o tom, že pytlačí dál. Také prý v sousedním národním indickém parku Valmiki. V krajině lecdy ještě nedotčené džungle a divočiny. Pokusil jsem se svou novou přítelkyni potěšit tím, že se jí manžel třeba brzy vrátí. Zavrtila odmítavě hlavou a docela nevzrušeně pak dodala, že si spolu už stejně nerozuměli. Důvod? Meenakshi prý, jak sebekriticky dodala, nedokázala být poslušnou ženou. A navíc prý se jí manžel trochu bál. Že se jí bál proto, že prý odhalil její tajemství. Zjistil, že Meenakshi umí mluvit se slony. Mou reakcí byl úsměv. Protože jsem tohle všechno, co by právě řekla, považoval za dobrý vtip. Minakši se ale tvářila vážně a pak se jen sotva znatelně pousmála. Byl to zvláštní, záhadný úsměv. Toho dne jsem už z vesnice neodešel. Jednak se už blížil večer a já věděl, že džungle se nemá v noci pokoušet. Zajímalo mě hlavně to její tvrzení, že umí mluvit se slony. Opět je čas zalistovat v knize Strážce brány.
20: V Národním parku Čitvan, rozkládajícím se na jihu centrální části Nepálu, žije divoce několik set slonů. Někteří Tharové, obyvatelé, kteří svého času patřili neodmyslitelně k území dnešního Čitvanu, slony uctívali skoro jako božstva. Dokonce jim přinášeli oběti. To se změnilo s příchodem prvních bělochů. Tito takzvaní nositelé té jediné správné civilizace považovali zdejší domorodce za pouhou odnož vyšších zvířat. Jejich úctu ke zvířatům, zejména ke slonům, si vysvětlovali coby vrchol primitivismu. A rozhodli se, že zdejší lidi takzvaně předělají. Běloši pak domorodce začali využívat k nejrůznějším těžkým pracím. Často také jako náhončí lovců, kteří si v džungli léčili nejrůznější své komplexy. Například v roce 1911, tu také ale na území sousední Indie, tehdejší britský panovník Jiří V. zastřelil během pouhých 3 dnů 39 bengálských tygrů, 18 nosorožců a 4 medvědy. Dochovaný královský dokument hovoří například o tom, že dne 24. prosince 1911 uspořádal Jiří V. pod širým nebem bohoslužbu, které se samozřejmě kromě lovců v čele s králem zúčastnilo také na 600 slonů. V čase bohoslužby stáli, jak dokument praví, soustředěni do polokruhu. V této době, v době velkých honů, bývali sloni dopravním prostředkem lovců. Tehdy v roce 1911 měl vzpomínaný britský panovník zájem především na doslova masovém lovu tygrů a levhartů. Speciálně vycvičení sloni obklíčili vždy například vystopovaného tygra, zvíře se tak ocitlo v pasti a lovci v čele s králem Jiřím V. pak mohli pohodlně střílet jedno zvíře za druhým. Existuje mnoho dobových fotografií, které tento lov připomínají. Hostiny pod širým nebem, lovci popíjející dobré víno, desítky a stovky kusů mrtvých zvířat. Kdo ví, co by tomu říkali dnešní ochránci zvířat?
19: Kdo jsou vlastně Tharové, patřící neodmyslitelně ke kraji, kde se dnes rozkládá Národní park Čitvan? Jde o lidi, kteří dnes v Nepálu tvoří necelých 7% populace, tedy necelé 2 miliony lidí. Sami sebe označují coby lidi z lesa. Zabývají se především zemědělstvím, sběrem lesních plodů, léčivých rostlin, rybařením a rovněž lovem. V knize Strážce brány se o nich píše.
20: Jsou jedineční a mají i osobitou kulturu. Patří rovněž mezi skvělé vodohospodáře. V minulosti vytvořili mnoho zavlažovacích kanálů, které jsou životodárnou silou zemědělských osad, zejména polí. Uctívají bohy, kteří, jak věří, žijí v lese. Dodnes mnozí z nich, ještě než do lesa vstoupí, žádají tyto bohy o ochranu. Oficiálně však vyznávají především hinduistické náboženství. Po druhé světové válce v období 50. a 60. let, těsně před oficiálním vznikem Národního parku Čitvan, přišla na Thary opravdová pohroma. Museli se ze svých vesnic stěhovat, často za asistence vojáků. Museli opustit svou půdu a mnozí z nich se stali vlastně zajatci systému pojmenovaného Kamaya. Tento systém de facto uzákonil nucené práce. Tharové se tedy stali novodobými otroky.

0: i respekt například z krokodýlů, kteří tu na některých místech žijí. A občas jinakši jede i na sloním hřbetu. V té souvislosti mi opět vyvstává otázka, která mě neopouští už od včerejšího dne. Opravdu jinakší, jak mi tvrdila, umí hovořit se slony? Zeptám se jí na to. S úsměvem odpoví, že se mám nechat překvapit. Ať přísně jdu do vesnice, tam, kde mám mít službu, abych uviděl, jak pracuje služebnice venkova a abych uviděl slony. Vydáme se tedy na cestu. Projedeme osadou, až se ztratíme v džungli. Jdeme necelou hodinu, až se ocitneme na rozlehlém prostranství. V již citované knize Strážce brány je popsána i tato následující scéna.
1: Uprostřed paseky je stádo slonů, s nimi drobný svraštělý člověk, mahout, jak se říká lidem, kteří dovedou slony ovládat. Mínakší se s tím starým mužem vítá jako s dávným přítelem. Zdá se mi, že ten starý muž jí prokazuje značnou úctu. Potom se ale tato zvláštní žena vydá přímo doprostřed sloního stáda. Nastává neuvěřitelná situace. Tahle velká a tolik impozantní zvířata se zhlukují kolem ní. Mám pocit, jako by vyjadřovali radost nad tím, že ji vidí. Mínakší se mezi nimi pohybuje s jistotou a vůbec, jak je už na první pohled patrné, nemá strach. A pak je to jen zdání nebo skutečnost. Ta žena si se slony povídá, jako by jim něco vyprávěla. A sloni, věřte nebo ne, naslouchají. Celou tuhle scénu sleduje s úsměvem na rtech starý mahout. Nejeví sebe menší známku překvapení. A v zápětí řekne, ona opravdu hovoří se slony.
0: Pak přijde i můj čas. Tenhle sympatický stařec mě odvede ke stádu slonů. Přímo k jednomu z nich. Zvíře si mě se zájemem prohlíží. Jeho velké oko mě zdá se, jakoby rentgenuje. Tuším, že mám před sebou přemýšlivé a mimořádně inteligentní stvoření. V jednom okamžiku mahout neviditelným gestem pobídne slona. Ten poklekne na přední nohy. A já tak mohu dostat jedinečnou šanci, abych se mohl uvelebit na sloním hřbetu. A potom už kráčíme džunglí na slonech. První mahout, potom jinakší a nakonec já. Slon kráčí stejnojmenným tempem. Když má před sebou překážku, vždycky se najde tu nejschudnější cestu. Když dojedeme do vesnice, slon se opět skloní na kolena a já pohodlně se stoupím zase na pevnou zemi. Ještě jednou se podívám na toho svého slona. Stále se mě bedlivě prohlíží. Kdybych tak věděl, co se v jeho hlavě asi odehrává. Ostatně o inteligenci a vnímavosti slonů se vyprávějí hotové legendy. Opět zalistujeme v knize Strážce brány.
1: Stalo se to v Jihoafrické republice. Nenasytní lovci tam odchytli pod vidinou dobrého výdělku několik vzácných antilop. Ty pak soustředili v pečlivě vybudované a hlavně bytelné ohradě. Příštího dne měli totiž antilopy odvést do zoologické zahrady. Stalo se však něco neuvěřitelného. V noci se před ohradou objevilo nevelké stádo slonů. Mohutná zvířata obhlížela zátarasy a jakoby mezi nimi a antilopami probíhala nějaká mimosmyslová komunikace. Pak se v jednom okamžiku vůdce sloního stáda přiblížil k bráně. Velmi opatrně uvolnil chobotem kovové závory, pak do brány jen strčil. Brána se otevřela. Antilopy toho blesku rychle využili, vyběhli z ohrady a uháněli o 106 do buše. Lovci byli druhého dne náležitě zaskočeni. Původně se domnívali, že slony přilákali žoky s krmivem určeným pro antilopy, jenomže, jak se ukázalo, sloni se krmiva ani nedotkli. Kdo tohle dovede vysvětlit? Někteří zoologové a jiní odborníci zcela vážně tvrdí, že v tomto případě šlo o jistý projev solidarity slonů vůči ohroženým antilopám.
0: Ve chvíli, kdy jsem sloučil se svým slonem, který mě spolehlivě dovezl do vesnice, jinakší mi řekl něco v tom smyslu, že onen slon na mě prý už jen tak nezapomene. I kdybych se tu prý objevil třeba až za 20 let, slon mě údajně bezpečně pozná a dokonce si vybaví i to, co při setkání se mnou zažil. Slon prý moc dobře rozumí tomu, co mu říkám. A ještě dodala, že dokonce umí číst naše myšlenky, protože slon není v žádném případě jen tak obyčejné zvíře. Je údajně něco víc.

0: Loučím se na čase slony a Mina Kšivně vyzvala, abych šel za ní. Čekala ji totiž práce. Práce služebnice venkova. Z kníž strážce brány se o práci této služebnice venkova můžeme dozvědět.
1: Žena nejprve zamířila k blízké chatrči. Žije v ní starší matka se dvěma dcerami. Mina Kší se jich poptává na zdraví. Další návštěva směřuje do příbytku starého vdovce. Děda není zvyklý žít sám, ve své chatrči se cítí bezradný, zranitelný. Mina Kší s ním trpělivě rozmlouvá, přesvědčuje ho o tom, že život je krásný i ve stáří a že by člověk neměl nikdy rezignovat, měl by se radovat i z těch zdánlivě nejobyčejnějších věcí, které ho obklopují. Mina Kší mluví s dalšími a dalšími lidmi. Každý ji tu zná. Někteří vesničané jí doslova visí na rtech.
0: Když už jsem byl plný zážitku z toho, jak jsem sledoval práci služebnice venkova, zamířil jsem opět ke stádu slonů. Jakoby mě k nim něco přitahovalo. Byli pohroužení, jak se mi alespoň zdál, do sebe. Ten takzvaně můj vzlédl a opět si mě zkoumavě prohlížel. A znovu se mi v té souvislosti vybaví i některé příběhy slonů, tak, jak mi je předali například literatura či autentická svědectví, která se na svých toulkách světem nazbíral. Je pravda to, že existují sloní hřbitovy? Místo, kam údajně staří osamělí sloni chodí zemřít? Vybavím si ale zároveň svědectví jistého lovce, který tvrdil, že jde opravdu jen o legendu. Pokud prý někdo najde několik koster slonů nahromaděných na jednom místě, jde zpravidla o pozůstatky sloní rodiny, kterou lovci obklíčili a postříleli. Tentý člověk ale zároveň napsal, že například sloní rodina, které se podaří odvléci a před lovci ukryt třeba těžce zraněného slona, slona, který potom na následky zranění zemře, tak ho prý sloni ještě několik dní po jeho smrti hlídají a posléze prý mrtvé tělo pokryjí vysokou vrstvu trávy a větví. Jakýsi pohřební obřad. Nicméně jde o důkaz, že sloni opravdu vládnou mimořádnou inteligencí. Rovněž i proto bývali v různých historických epochách využíváni také jako válečníci. Opět dejeme slovo knize Strážce brány.
1: První válečné využívání slonů se datuje již od roku 1100 před naším letopočtem. Bojové slony využívali v Indii, také třeba v Číně. Sloni byli zpravidla nasazováni v samém centru bojiště. Nesli poháněče a případně ještě dalšího jednoho či dva muže, zpravidla lučištníky a metače kopí. Posláním slonů bylo především vyvolat paniku v řadách nepřítele, rozbít jeho bojové formace. Váleční sloni byli dokonale vycvičeni a bezpodmínečně poslouchali svého jezdce. Připomeňme Hannibala. Na počátku druhé punské války, války mezi Kartáginci a Římany, která se odehrávala v letech 218 až 201 před naším letopočtem, Hannibal se svou armádou a téměř 40 bojovými slony podnikl neuvěřitelnou pouť. Přešel tehdejší Hispánii, Pyreneje, jih Galie a Alpské podhůří, až na sever Apeninského poloostrova. A pokud je známo, tenhle mimořádně dlouhý pochod sloni kompletně přežili, byť s velkými obtížemi. A většina z nich zvládla ještě pochod přímo přes Alpy. Sloni začali hynout teprve až ve zrádných italských bažinách. Ale zmrzlé Alpy zvládli sloni dokonale.
0: Byly ale i případy, kdy sloni bojovali přímo proti slonům. Takřka ve stejné době, kdy Hannibal tahl se slony přes Alpy, odehrála se krvavá bitva mezi Egypťany a vojáky tehdejší Seleukovské říše. Malé vysvětlení. Seleukovská říše se rozkládala od Egejského moře až k dnešnímu Afghánistánu. Obývali Řekové, Peršané, Médové, Indové a Židé. Opět citujeme z knihy Strážce brány.
1: Rozhodující bitva se odehrála u Rafie. Mimochodem, toto místo dnes najdeme v dnešním státě Izrael v pásmu Gazy. Král Antiochos měl tenkrát k dispozici více než 60 tisíc pěšáků, dále více než 6 tisíc jezdců. Co je zajímavé, součástí jeho vojska byla i více než stovka válečných slonů, zvířat dovezených z Indie. A jak na tom byl egyptský panovník? Ten měl ještě o 7 tisíc vojáků více. Rovněž i on měl k dispozici slony, bylo jich na 70. Nebyli to však sloni indičtí, ale sloni afričtí. Pocházeli z Eritreje v severovýchodní Africe. Opět se nabízí malé odbočení. Jsou mezi slonem indickým, který žije také v Národním parku Chitwan, a slonem africkým rozdíly? Samozřejmě, že jsou. Za prvé, africký slon je o dost větší než jeho indický příbuzný. Dosahuje totiž výšky až 4 metrů, váží až 6 tun. Slon indický dorůstá výše 2 až 3 metrů, váží na nejvýše 5 tun. Za druhé, zatímco africký slon má relativně velké uši, slon indický má uši relativně malé. Za třetí, zatímco u slona afrického má kly nejenom samec, ale i samice, u slona indického jde v tomto případě pouze o samce. Odlišnosti jsou ale i jinde. Pokračujeme ale v příběhu bitvy slonů u Rafie. Podle toho, co napsal starořecký historik Polybios, v této bitvě, která se stala i velkou bitvou slonů, zvítězili sloni indičtí, a to, jak se říká, na celé čáře.
0: Vzpomínaný Polybios je dnes považován a právem za nejvýznamnějšího historika starověku, přesněji doby helenismu, té doby přibližně od 4. století před naším letopočtem do konce 1. století před naším letopočtem. Ve svém stěžením díle Historia, z něhož se ale bohužel zachovala pouze třetina, tento historik na téma bitvy slonů u Rafie uvádí.
1: Afričtí sloni ale nebyli schopni snést pach a troubení svých asijských příbuzných. Došlo tedy k tomu, že z bitevní vřavy hned na začátku střetnutí uprchli. Zdálo se, že egyptský faraon je v kritické situaci. Na své slony se už nemohl spolehnout. Jeho soupeř Antiochos si byl jistý vítězstvím, zvolal žeňte je a nerozvážně vrhl všechny své oddíly kupředu, přímo na svého soupeře. Což ale byla osudová chyba. Ptolemaios totiž blesku rychle přeskupil své vojsko a zatlačil nepřítele zpátky. Následovala několikahodinová bitva, ve které faraon slavně zvítězil. Historik uvádí, že Antiochos ztratil 10 000 mužů, 300 koní a 5 slonů. Vítěz Ptolemaios přišel o 1500 mužů, 700 koní a 16 slonů.
0: Ale zpět do Chitwanu. A zpět k ženě, která údajně uměla rozmluvat se slony. K Meenakshi. Večer se staví v chatrči, kterou ji vesničané na noc pronajali. Tahle stále usměvavá a velmi zvláštní žena, která, jak mi prozradila, nepochází z Nepalu, ale z Indie, mi nalije čaj. Opět se Meenakshi ptám, zda se opravdu dorozumí se slony. Neodpověděla hned. Začala vyprávět o svém životě. A potom o starém Mahoutovi, kterého jsem měl možnost poznat a který prý naučil rozumět řeči slonů. Poznala prý, že slon je ten pravý vládce zdejšího života. Podle ní je moudřejší než člověk a také zodpovědnější. A poněkud tajně dodala, že komunikace se přece nemusí odehrávat pouze pomocí slov. Bůh suď, co měla na mysli. Nějaký druh telepatie, intuici. V závěru pak ještě dodala, že slonům právě není hrozí nebezpečí a nebezpečí hrozí prý rovněž lidem. Nebyl jsem z těch slov moc chytrý. O co mělo opravdu jít, to jsem pochopil až příštího dne. Opět otevírám knihu Strážce brány.
1: Příštího rána šla Meenakshi s třemi vesničany hlouběji do lesa za zvukem motorových pil. Zanedlouho došli na čerstvě vykácenou paseku. Několik mužů tu kácí stromy. Džungle prý musí ustoupit nějakému novému objektu. Muži mají prokácení, které je tady jinak zapovězené, speciální povolení, prý až z ministerstva. Meenakshi se dohaduje s předákem dělníků, hádají se, prudce gestikulují, přou se docela dlouho. V jedné chvíli pak Meenakshi bezradně rozhodí rukama a odchází. Z její tváře je patrné, že je hodně rozčilená. Co se vlastně přihodilo? Dřevorubci si prý nechtějí uvědomit, že kácejí v místech, která patří slonům, a vlastně tak berou slonům jejich domov. Meenakshi chtěla kácení zastavit, ale bezvýsledně. Celá věc je prý ale hodně nebezpečná. Tím, že sloni mají výbornou paměť, mohou se lidem pomstít. O sloní paměti Mínakší toho dne doslova řekla: slon má mozek počítačového génia a umí vymyslet takřka bleskurychle velké množství různých kombinací. Protože ho mnozí lidé podceňují jeho inteligenci, dokáže leckdy udeřit tak, jak by to od něho jen tak někdo nečekal.
0: Další den se vracíme do vesnice, kde jsem se s Mínakší prvně setkal. Druhý den v podvečer, byla právě sobota, objevil se ve vsi udýchaný chlapec. Běžel z vesnice, kde jsem byl předtím a kde byl problém s kácením stromů. Bylo to v místech, kde se Mínakší bezúspěšně snažila odradit muže od kácení. Opět nechme hovořit knihu Strážce brány.
1: Chlapec přerývaně mluví o tom, co se vlastně stalo. Bylo to včera v noci, říká, do tábora dřevorubců vtrhli sloni. Nebylo jich moc, přesto ale řádili jako pominutí. Zničili stany, rozdupali věci, které tam dělníci měli. Byli jako nepříčetní. Když všechno zničili, zase zmizeli. Ještě, že při tom svém řádění nikoho nezabili, vyprávěl chlapec.
0: Zástupu vesničanů, kteří naslouchají rozrušenému chlapci, hledá Mínakší. Tentokrát se tváří docela nevzrušeně. Není na něj vidět sebemenší citové pohnutí, ale já přesto tuším, co se v ní odehrává. Zdá se, byť to absolutně nedokážu racionálně zdůvodnit, že jsem pochopil. Dřevorubci nedbali jejího varování, varování ženy, která rozumí řeči slonů. A tak se sloni přišli pomstit lidem, kteří jim kradou domov. A opět, jak už mnohokrát v minulosti, uvědomuji si, jak málo víme o tajemném světě zvířat.
2: Radiožurnál je 8 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Ve Švédsku právě začínají volby. Lidé budou vybírat zároveň poslance i místní zastupitele. Na Olomoucku a na Ostravsku si připomínají 2 roky od ničivých povodní. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na mistrovství Evropy. Tentokrát porazili Švédsko. Na nehodu pozor na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Ve Švédsku se právě otevírají volební místnosti. Voliči budou vybírat nové poslance, ale taky krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí. Výsledek ale může být velmi těsný.
5: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda tehdy zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. S následky se dodnes vyrovnávají třeba v ostravské Nové Vsi.
6: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
7: Takže všechno šlo do baráku prostě.
6: No všecko šlo tady jako.
8: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
9: K najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
8: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Ještě dnes můžou lidé navštívit znojemské historické vinobraní. Stánky budou otevřené do 2 hodin odpoledne. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
7: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
10: Sport. Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i druhý zápas. V italské Modeně tentokrát porazili Švédsko 3-2 na sety. Češi v zápase ztratili vedení 2-0. Mluví o tom blokař Jakub Klajmon.
11: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
10: Fotbalisté Sparty v šancelize po dvou porážkách zvítězili doma nad Jabloncem 2-0. Do čela neúplné tabulky poskočil Liberec po domácí výhře nad Mladou Boleslaví 3-0. Před Sláví, která večer nastoupí v Teplicích, má Slovan náskok 2 bodů. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a Bohemians zdolali Slovácko 2-0. A ženskou dvouhru na tenisovém US Open ovládla Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále porazila bělorusku Arinu Sabalenkovou 2-1 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 v Brně a nebezpečí na dálnici u Prostějova. Na dálnici D1 stále opatrně na průjezdu Brnem směrem z Vyškova do Prahy. V omezení za sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 stojí osobní auto po nehodě. U svodidel, policisté jsou na místě, zpomaluje se bez kolon. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce pozor před Prostějovem. Na 19. kilometru stojí nepojízdné auto a podle zpravodaje na úzké krajnici.
13: Před exitem 21. Je tam odstavené vozidlo, nezasahuje úplně extrémně do pravého pruhu, ale opatrně. Je tam označený trojúhelníkem, ale je potřeba opatrnost.
12: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy za sjezdem na Kralupy na 3. kilometru u čerpací stanice OM Faul stojí auto po požáru, je v odstavném pruhu, pouze se zpomaluje. A ještě dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Jindřichův Hradec na kilometru 99 stojí auto po nehodě do svodidel, policisté jsou na místě, tak pozor i tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný západní. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Začíná měsíc dobročinné závěti a 61% Čechů považuje dobročinný odkaz za správnou věc. Francii čeká velká událost, na konci tohoto měsíce ji navštíví papež Lev XIV. I to jsou naše dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
4: Vertikála.
14: O majetku většinou přemýšlíme v přítomném čase, co máme, co potřebujeme, co chceme předat svým dětem nebo blízkým. Méně často se ptáme, co s tím, co jsme za život získali, bude jednou, až tady třeba nebudeme. A právě i taková otázka může být otázkou hodnot, odpovědnosti a solidarity. Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes, připomíná možnost odkázat část svého majetku taky na dobročinné účely. A nemusí přitom jít jenom o velké finanční částky. Může to být nemovitost, cenné papíry, může to být i jiný majetek. Co člověka vede k tomu, aby myslel ve své poslední vůli i na lidi, které osobně nezná, i na to se teď budu ptát hlavního fundraisera Charity Česká republika a koordinátora měsíce dobročinné závěti Milana Vlasáka. Vítejte, Milane, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Když se řekne závěť, tak většina z nás začíná přemýšlet o tom, co bude po nás. Když se řekne dobročinná závěť, tak se k tomu ještě přidává otázka, komu chci pomoci i ve chvíli, až tu nebudu. Co podle vašich zkušeností lidi k takovému rozhodnutí vede?
15: Na základě našich zkušeností lidé sepisují dobročinnou závěť převážně ze dvou důvodů. Za prvé, ocitnou se určité fáze života, kdy bilancují a přemýšlejí, co tady po nich zůstane. A rozhodnou se tedy myslet na dobré věci i ve své závěti a zanechat tak tady na světě co možná nejlepší pozitivní odkaz. A ten druhý důvod, tak ten vyplývá z toho, že jsou už za života aktivní, pravidelně podporují nějakou dobročinnou organizaci nebo mají jen tu nejlepší zkušenost s nějakou službou a chtěli by, aby skrze jejich podporu i nadále ta organizace pracovala dál i v období, kdy už tady nebudou. Takže jí pomohou darem ze závěti.
14: Tedy tohle je jeden z konkrétních způsobů, jak vyjádřit svoje hodnoty, svoje díky, tím, že člověk nejenom říká, co komu odkazuji, ale i to, na čem mi záleží. Je to tak?
15: Ano, máte pravdu. Co se týče takového toho odrazu hodnot, které člověk vyznává za života v závěti, je to opravdu jako zrcadlo. Na čem vám v životě záleží, tak na to myslíte i ve své závěti. A mohl bych třeba uvést příklady. Pokud v životě milujete přírodu, tak ve své závěti myslíte na organizaci, která se stará o ochranu životního prostředí. Pokud cítíte velkou solidaritu s lidmi a s bezbranými a se starými nemocnými, tak ve své závěti myslíte na organizaci, která pomáhá právě lidem v nouzi v tomto životním období, poslední fázi života, jako je třeba Charita Česká republika.
14: Jak velkou roli v rozhodnutí hodování lidí potom hraje třeba víra nebo zkušenost s konkrétními dobročinnými organizacemi. Milane, setkáváte se s lidmi, kteří vnímají svůj majetek jako určitý závazek vůči druhým?
15: Určitě těch lidí, kteří veřejně deklarují myšlenky a postoje, že ku příkladu mám to hodně, mám se dobře, měl bych myslet i na ty, kteří to štěstí v životě neměli, tak takových lidí je velká spousta a cítí potřebu nějak ve vztahu ke svému hodnotovému žebříčku vlastně se podělit o to, co mají.
14: Majetek, to je velice citlivá věc. Můžu odkázat v závěti i něco, o čem mám pocit, že se mi ani mým příbuzným, mým dětem hodit nebude a nezatížím tím tu organizaci, kterou chci obdarovat? Není to spíš danajský dar?
15: Darovat můžete. V podstatě cokoliv, co se normálně stává součástí nebo předmětem dědického řízení. Od peněz a nemovitostí, které předpokládejme, všechny ty organizace přijmou, až po umělecké předměty, sbírky, knih, motýlů, gramodesek a tak dále. Těch bizarních příběhů a tak dále se sejde samozřejmě celá řada historicky. Ale organizace jako člen dědického řízení samozřejmě může dar přijmout nebo i odmítnout. Vzhledem k tomu, jak je pro ní využití toho daru prostě reálné nebo nereálné.
14: A jak potom skloubit takový dobročinný odkaz s odpovědností vůči vlastní rodině?
15: My v rámci měsíce dobročinné závěti velmi intenzivně komunikujeme jedno hlavní sdělení. A to je myslete především na své blízké a rodinu. Ty zabezpečte samozřejmě v první řadě. A v momentu, kdy máte všechny tyhle věci dobře vyřešeny, myslete na dobročinnost. A ta hranice je samozřejmě velmi neostrá podle toho, kolik je majetku, jak dojde v rodině ke shodě s vypořádáním závěti a tak dále. Vřele se doporučuje o darování ze závěti a i o sepisování závěti jako takové s rodinou otevřeně mluvit, dojít ke shodě a potom jsou všichni, jak se říká, v pohodě a rádi. Mám tady takovou perličku z nejnovějšího výzkumu, který teď dělala Koalice za snadné dárcovství, právě ku příležitosti aktuálního ročníku měsíce dobročinné závěti vyplývá, že celých 56% mladých by bylo hrdo na své rodiče a prarodiče, kdyby odkázali ve své závěti něco na dobročinnost, což je úžasná věc.
14: Často se lidé se psání závěti často vyhýbají, možná i proto, aby něco nepřivolávali. Je zatím strach ze smrti nebo představa, že je na to ještě dost času, nebo nám jednoduše není příjemné přemýšlet o vlastním majetku a o jeho konci?
15: Všechny uvedené důvody, které říkáte, určitě platí, ale nemyslím si, že by se to dalo rozdělit do nějakých třeba dvou nebo tří skupin. Určitě zatím může být to, co říkáte, nebo Někdy jsou důvody úplně absurdní, proti kterým taky bojujeme. Jsou to různé mýty, které jsou se sepisováním závěti spojené a někteří lidé si dodnes myslí, třeba že když začnou myslet na závěť a začnou ji sepisovat, takže přivolají smrt. Naopak, někde v Americe byl před lety udělaný průzkum, kde se prokazatelně ukazuje, že lidé, kteří sepisují závěť, jsou daleko spokojenější a dožívají se vyššího věku. Takže tento mýtus rozhodně neplatí. Samozřejmě, zatím může být taková prostá prokrastinace. Ano, je to důležitá věc, ale ta v mém životě ještě počká a tak dále. Nebo ano, vím, že je to potřeba udělat, ale vím, že je tam potřeba pořešit celou řadu věcí, relativně složitých majetkových poměrů. Vím, že to prospěje samozřejmě tomu finálnímu stavu, ale nechce se mi do toho. Jinak ale to, že by se lidé báli řešit majetek ve vztahu ke svému odchodu a tak dále, to už tolik neplatí. Možná, že i díky měsíci dobročinné závěti, možná, že i díky tomu, že lidé se prostě o to téma aktivněji zajímají, je odkazování ze závěti i dobročinná závěť jako taková běžnějším a běžnějším jevem v naší společnosti.
14: Tak přejeme měsíci dobročinné závěti, ať přinese hodně dobročinnosti právě organizacím, které to nejvíc potřebují. Já děkuji za návštěvu ve studiu hlavnímu fundraiserovi Charity Česká republika a koordinátorovi měsíce dobročinné závěti Milanu Vlasákovi. Mějte se hezky.
15: Děkuji za pozvání a nashledanou.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Francii čeká velká událost. Na konci září ji navštíví papež Lev XIV. A to hned na několik dnů a na několika místech. Proč je to tak významná událost? Na to už se ptám Marie Sýkorové. Dobrý den.
16: Dobrý den. Je to významná událost hlavně pro představitele státu, protože papež Lev XIV. Tak odpověděl na oficiální pozvání prezidenta Emmanuela Macrona a jedná se tak o návštěvu nejen apoštolskou, ale vlastně i státnickou jako představitel státu. Navíc návštěva papeže to bude hned téměř na 4 dny od 25. do 28. září a svatý otec při této příležitosti navštíví hned několik významných míst. Nejen tedy spojených s místy kultu, ale i solidarity a jednoty. Jak víme, jedním místem návštěvy bude i Paříž a to si považuje zejména prezident Emmanuel Macron, který jej přivítá právě v Elizejském paláci. Jak víme, v minulosti se Francie a její katolické obyvatelstvo začalo tak trochu obávat, že se mu předchozí papež František vyhýbá. Papež František přitom Francii navštívil hned několik i když Paříž to nikdy nebyla. Vysvětloval to tím, že raději preferuje periferie než místa centra, která pozornost tak říkajíc nepotřebují. Papež Lev XIV. To vidí jinak a Paříž v jeho programu oficiální cesty samozřejmě je.
14: Zmínila jste Elizejský palác, to je místo zejména státnických návštěv. Papež navštíví v Paříži i organizaci UNESCO a pochopitelně chybět nebudou ani Lurdy.
16: Ano, zajímavostí je právě návštěva organizace UNESCO v Paříži. Je to teprve přitom druhá papežská návštěva v historii. Před 46 lety ji navštívil papež Jan Pavel II. Zájem o návštěvu byl oprávněný a to i proto, že prezident organizace UNESCO byl přijat v červnu ve Vatikánu. Jedná se tak vlastně o reciproční návštěvu. Důvod je i více akutní. Papež Lev XIV. Chce upozornit na důležitost mezinárodních organizací ve světě. Zvlášť pak tedy UNESCO, které má za svůj cíl zejména podporu kultury, vědy a vzdělání. Důvod návštěvy papeže právě teď je i pragmatický, totiž týká se plánu Spojených států amerických odejít z 660 mezinárodních organizací. Papeži Lvu 14., který je Američanem, tak samozřejmě tato politika Donalda Trumpa není lhostejná. Druhým důvodem je pak i to, že stejně tak mu nejsou lhostejné, nejsou mu jedno způsoby a šíření informací nebo používání umělé inteligence. I na to chce v UNESCO papež upozornit. Lev XIV. Si je totiž vědomý a chce upozornit zejména na vliv a moc hrstky firem ze Silicon Valley.
14: A papež při své návštěvě Francie zavítá i do jednoho města, které nebývá tak obvyklé a většině lidí je neznámé. Které to je?
16: Ano, jedná se o město Mety v Lotrinsku na severovýchodě Francie, v historickém regionu zvaném Mozel. Toto město přitom naposledy papež navštívil v roce 1988 a byl to také Jan Pavel II. Dnes papež Lev XIV. Si tedy vybral Mety, aby přinesl poselství míru do Evropy. Region Mozel je totiž teritoriem zemí, která je poznamenána válkami, ale také francouzsko-německým usmířením. Je to kus Evropy spojené zejména s postavou Roberta Schumana, jednoho ze zakladatelů Evropské unie. Papež do Met přijede v pondělí 28. září. Po průvodu na třídě Roberta Schumana bude sloužit, celebrovat mši za mír v katedrále svatého Štěpána v Metách. Tím nám nejen tedy obyvatelstvu Met chce svatý otec připomenout, že usmíření mezi národy je možné, že sjednocená Evropa může nabídnout světu svědectví o přátelství a jednotě, a to zejména v kontextu současných konfliktů.
14: Marie Sýkorová se přihlásila z Francie. Děkujeme.
16: Děkuji a pěkný den.
14: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy. Ta potrvá do konce dubna příštího roku.
17: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
18: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
17: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka neseným v průvodě.
18: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
17: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
18: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
17: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali tu klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
18: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
19: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
18: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
20: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
18: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
14: A nabízíme další díl o Dalajlámovi. Přátelství prezidenta Václava Havla a tibetského duchovního vůdce nezůstalo bez politických následků. V dnešním díle se podíváme na paralely mezi naším bojem proti komunismu a bojem Tibeťanů. Hosty kolegy Adama Šindeláře byly Kateřina Procházková a David Gardáš z projektu Synopsis.
1: Vidíte nějakou podobnost mezi pádem režimu nebo tím, co se dělo u nás, a tím bojem Tibeťanů?
21: Paralely tam nepochybně jsou, protože jak náš komunistický režim a vláda jedné strany, tak i to, čím si prochází Tibeťané, jsou samozřejmě limitovány do svobody projevu, vyznání, shromažďování a dalších. Je potřeba mít na paměti, že v Čínské lidové republice přes 90% populace tvoří tzv. Chanové, tedy Číňané, tak jak si je představujeme, a zbývajících zhruba 9% připadá na další etnika, už tedy právě Tibeťany, Ujgury, Mongoli a mnohé další. A právě komunistická strana Číny se snaží vlastně nějak zacelit rozdíly mezi nimi, unifikovat vlastně jejich vztah ke straně a dociluje toho kolikrát velice problematickými nástroji, cukrem a bičem, kdy ten bič samozřejmě jako útlak, represe, zatýkání a podobně. Cukr se snaží prezentovat tak, že buduje infrastrukturu na tibetské náhorní plošině, ale bohužel i z ní dost často profituje více například armáda, která se může jednodušeji pohybovat po těch značných vzdálenostech, případně pracovníci státních korporátů, kteří jsou takto ve velkých počtech přemísťování z centrální Číny právě na těžební projekty do Tibetu a podobně. Takže to všechno jsou vlastně nástroje, které ve finále určitě mnohem více prospívají straně jako takové a ne Tibeťanům. Bohužel v těch posledních letech se Tibet posunul ještě dále, co se týče nějaké kontroly obyvatelstva, kdy je spolu s východním Turkestánem neboli takzvanou ujgurskou autonomní oblastí Xinjiang označován jako laboratoře digitálních technologií a tímto způsobem jsou vlastně sledováni do nejzazšího detailu. Veškerá komunikace samozřejmě je takto pod drobnohledem, checkpointy, kamerové systémy na rozpoznávání obličeje a podobně, dokonce sběry biologických materiálů, dat DNA na vystupování potenciálních kriminálních živlů. Nicméně tady je potřeba mít na paměti, že jako kriminální se označuje každý, kdo podporuje takzvaná tři zla, neboli separatismus, extremismus a terorismus, a samozřejmě do toho separatismu spadá i Dalaj Lama nebo kdokoliv, kdo by snad měl mít jeho fotku doma, případně i tibetskou vlajku, která je samozřejmě v Tibetu samotném zakázána, takže to všechno jsou velice ohebné a zneužitelné paragrafy.
22: Když jsme u té Číny, tak jak vlastně ty vztahy České republiky k Tibetu a k Dalajlámovi ovlivnily vztahy nás k Číně, k Číně k nám?
23: Dodnes Česká republika je zemí, která významně podporuje tibetský buddhismus nebo buddhismus vůbec. Je tady řada sdružení, organizací. Myslím si, že kdyby nebylo Havla, a samozřejmě měli jsme tady experty, kteří studovali náboženství, nebo měli jsme tady věřící už předtím, ale myslím si, že opravdu ty návštěvy Dalajlámy, že se o buddhismu mluvilo a o Tibetu, tak to změnilo českou společnost. No se říká, že jsme jeden z národů nejkritičtějších v Evropské unii vůči komunistické Čínské lidové republice a já si myslím, že právě ten zárodek je tady v tomto. Když Václav Havel se rozhodl, že pozve tedy Dalajlámu, tak už tenkrát tady byli někteří, kteří mu to vymlouvali, říkali, že to je nebezpečné, že se rozuří Čína, jak to ovlivní česko-čínský biznis. Ale překvapivě se nic z toho až tak nenaplnilo. Samozřejmě hraje tam roli více faktorů. To, že Čína v té době ještě pořád nebyla světovou velmocí, nebyla tak asertivně agresivní, jako je dnes, kdy reaguje na setkávání s Dalajlámou, podporu Tibetu, buddhismu, mnohem kritičtěji a mnohem agresivněji. Plus si myslím, že Václav Havel v té první fázi byl opatrný, takže třeba, což je důležité, on tu celou návštěvu nebo to setkání s Dalajlámou zaplatil ze své vlastní kapsy. To si myslím, že který z českých politiků nebo z politiků vůbec by něco takového udělal, že by pozval člověka, kterého ještě v té době neznal a byl ochoten zaplatit jeho určitě nelevnou návštěvu. Takže to si myslím, že byl taky jako jeden z takových kroků trošičku se obrnit proti té možné kritice. Ale v té době opravdu Čína nebyla takto agresivní, takže on ten tlak musel čelit až později. A to bylo s nástupem Václava Klause do politiky, kdy posiloval svou pozici, později vystřídal Václava Havla v čele státu. A tam si myslím, že ten tlak se opravdu na Havla začal zvyšovat. Nebo vůbec taková nějaká ta podpora Čínské lidové republiky, vyzdvihování toho, jak je pro nás důležitý biznis s Čínou. Už to nebyla taková jednota, která právě v těch devadesátkách byla, kdy jsme opravdu viděli tu jednotu v té zahraniční politice, která byla postavená na lidských právech. A tady se krásně právě doplňoval Václav Havel, jeho zahraniční politika se zahraniční politikou ministerstva zahraničí, v té době ministr Dienstbier. Takže to si myslím, že byla krásná symbioza a později s dalšími vládami už tam dochází k tomu rozkolu, který můžeme vidět dlouhodobě. Nejhorší samozřejmě v období za vlády ČSSD, ministr zahraničí Zaorálek, ten potupný dopis 4 se svým poradcem Drulákem. To si myslím, že mělo velký význam za premiéra na čase a jeho termín dalajlámismus, kdy se snažil pošpinit právě všechno, co spojovalo tady tu podporu jeho svatosti. Myslím si, že tady ale došlo k nějakému uzavření, uzavření kruhu, kdy Václav Havel s něčím začal, masivně to podporoval a jeho lidé kolem něj. Potom jsme tady měli to období těch čínských slibů, investic, které měly přijít. Já jsem nezmínila prezidenta Zemana, to byl ten člověk, který tady razil a razí dodnes tuto linku. A poté ale s příchodem nového prezidenta Petra Pavla, který dokonce navštívil v Dharamsale jeho svatost a oslavil s ním jeho 90. narozeniny loni v létě, tak mám pocit, že se nám ten kruh zase nějakým způsobem uzavírá a že možná tady máme zase lidi, kteří si uvědomí, že lidská práva, podpora utlačovaných je důležitá.
0: Další pohled na tibetského duchovního vůdce nabídli společně s Adamem Šindelářem Kateřina Procházková a David Gardáš z projektu Synopsis. A z uplynulé téměř půl hodinky už je to všechno. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
2: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Radiožurnál, teď je 8:30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
6: Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. V programu má výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označil ji za standardní protokolární přijetí. Opozice setkání kritizuje i kvůli tomu, že Irán v srpnu zařadil stanici Radio Farda vysílající z Prahy na seznam vojenských cílů. Potápěči dnes budou čistit dno Jablonecké přehrady. U nádrže se jich sejde 40. Lidé můžou pomoct s úklidem břehů. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu u služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se dvěma čluny. Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety.
24: Sport.
6: Cyklista Jan Hirt má zatím nejlepší výsledek na letošní Vueltě. V předposlední královské etapě byl 6. Vyhrál Španěl Mikel Landa. Další domácí závodník Enric Mas si dnes v Granadě dojede pro první vítězství na Grand Tour. Posledním španělským šampionem Vuelty byl v roce 2014 Alberto Contador.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Volnější D1 v Brně a nebezpečí na D8 před Prahou. Na dálnici D1 je lepší situace na průtahu Brnem směrem z Vyškova do Prahy. V omezení za sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 už auta po nehodě před pár minutami odklidili a menší kolona se rozjíždí, zdržení asi 5 minut. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce stále opatrně před sjezdem na Prostějov. Na 19. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Je na úzké krajnici, takže se lehce vybočuje. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy, kousek před Prahou za sjezdem na Kralupy. Na 3. kilometru na úrovni čerpací stanice OMV. Tam stojí auto po požáru, nepřekáží, ale zpomaluje se. A na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svorů na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě jsou policisté, hasiči a projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Obloha nad Českem ta už je převážně zatažená a takhle by to mělo zůstat i přes den. Deštníky se taky budou hodit, protože během dne se od severozápadu přidají občasné déště nebo přeháníky. Pršet začne později odpoledne a na večer místy i na Moravě a ve Slezsku.
7: Nejvyšší teploty budou od 18 do 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech bude chladněji jen kolem 16 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13 a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný západ. Hladní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Podle meteoroložky Petry Sýkorové nás zítra po deštivém ránu čeká pozvolné ubývání srážek. No a pondělní teploty stejné jako dnešní, to znamená 18 až 22. Tolik zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Téměř třetina Čechů se podle aktuálních dat cítí dlouhodobě osaměle. Osamělost přitom není totéž, co být sám. Můžeme být obklopeni lidmi a přesto postrádat skutečnou blízkost, vztahy a pocit zakotvení. Týká se to i těch, kteří sami bývají oporou druhým. V polovině srpna vzbudil pozornost případ sebevraždy 75-letého italského kněze Lina Zatelliho. Život si vzal několik týdnů poté, co se dozvěděl o svém přeložení z farnosti. Farníci proti jeho přeložení sepsali petici a podle některých zpráv svůj odchod z farnosti nesl těžce. Přímá souvislost mezi jeho přeložením a sebevraždou potvrzená není. Případ ale vyvolal otázky o křehkosti kněžské služby, o vztazích kněží s komunitou i o tom, jakou roli v jejich životě může hrát právě osamělost. Je osamělost problém jednotlivce nebo zpráva, jak dnes žijeme? Jaké aspekty zahrnuje osamělost katolických kněží? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
24: Vertikála.
8: A debatujícími hosty ve studiu jsou dnes socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také katolický kněz a salesián Zdeněk Jančařík. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Už zaznělo na začátku, téměř každý třetí Čech se podle aktuálních dat agentury STEM dlouhodobě cítí osaměle. Co to vypovídá o způsobu, jakým spolu jako společnost dnes žijeme? Dívám se na Lucii Vidovičovou.
10: Společnost se samozřejmě dynamicky mění, je to jejím přirozeným stavem a zároveň i ta osamělost se často zmiňuje jako takový definiční vlastně znak současnosti, protože žijeme ve vztazích, které jsou takzvaně atomizované, to znamená, že jsme méně součástí nějakých širokých rodin, velkých sousedství, žijeme častěji globálně, takže ty vztahy mají tendenci se zmenšovat ve svém počtu, měnit možná, abych nepoužila hodnotícího znamenka v té svojí kvalitě a to potom dopadá na to naše prožívání té osamělosti, ale o takzvané pandemii osamělosti se bavíme už od 60. let minulého století, takže to není určitě výmysl moderní doby a v nějakém bodu našeho života každý z nás a každá z nás prožijeme nějaká menší nebo větší období, kdy budeme mít tyto pocity a je to něco, co zase k člověku patří.
8: Co člověku v tom pocitu osamělosti skutečně chybí a proč? Nestačí být jednoduše mezi lidmi.
10: Těch definic osamělosti je řada a proto se také často liší i ta čísla, která můžeme slýchat o tom, jaký podíl lidí se cítí osamělí. Buď to je přítomnost nebo nepřítomnost nějakého počtu těch vztahů, nebo je to otázka kvality těch vztahů, nebo je to otázka té spokojenosti s těmi vztahy nebo s tím počtem. A nebo je to takové to naše velice subjektivní, jestli nám to vadí nebo ne. To může být osobnostně dané, nebo zrovna teď jsem v nějaké fázi života, kde mi jako odpovídá tomu nabícám a jsem vlastně v tom spokojen. Takže zjednodušeně můžeme říkat, že ta osamělost je v tom negativním slova smyslu, kdy vlastně už se bavíme i o riziku třeba pro veřejné zdraví, protože ty pocity dokonce zvyšují vlastně riziko právě úmrtí, zvyšují rizika nějakých zdravotních problémů, dokonce se říká víc než kouření, alkohol nebo dopad klimatické změny, že to skutečně je pro člověka jako nedobrý stav, ale je to něco, co může být dané tím, jak jsme my nastaveni a jakou máme schopnost nebo odolnost se v tom případě s tím pocitem vyrovnávat. Takže to není jenom, jestli tam máme dost těch lidí, ale jestli tam je i ta podpora v tom, aby nás lidé pochopili a našli správnou notu, jak nám třeba z té pozice pomoci ven.
8: Zdeněk Jančařík, i v souvislosti s tím, co jsme teď slyšeli od Lucie Vidovičové, osamělý kněz, je to něco, co je mezi kněžími skutečný problém, nebo jde o jednotlivé případy?
3: Je to asi věc, řekněme, oblasti, kde ten kněz působí, protože pokud působí v živé farnosti, v městské farnosti, tak většinou osamělý není, protože má spoustu farníků kolem sebe, může mít koníčky spolu s těmi lidmi kolem toho kostela. Ale jsou oblasti, kde ti kněží opravdu jsou na takové ztracené vartě. Můžou to být severní Čechy, západní Čechy, různé ty sudetské oblasti, kde pokud ten kněz není moc sociálně zdatný, tak prostě může z něho být takový poustevník. Čili ono, když by se udělala sociologický průzkum osamělosti kněží, tak by bylo vlastně zajímavé zjistit, jestli je to dané osobností toho kněze, jestli má dostatek lidí kolem sebe, v jakém prostředí působí a co vlastně vyhledává.
10: A ještě jedna z těch typů osamělosti, na kterou mě vlastně navádíte, je, my říkáme existencionální, my to vidíme třeba v sociologických výzkumech popsané právě u pečujících, což je možná dost podobná paralela, kdy ti lidé mohou být mezi pod velkým počtem lidí, kteří se snaží být nějak nápomocní, ale vy máte pocit, že nikdo nerozumí té vaší situaci, že nikdo nemůže být ve vašich botách a je to vlastně nezdíletelná zkušenost. A právě pak máme my pocit, že jsme vlastně osamělí v té naší službě, v tom, co děláme, jak pečujeme. A nevím, jestli to není ještě jeden z těch faktorů, který vlastně tady může hrát roli.
8: To je přesně to, co jsem se chtěla také zeptat, protože právě už jsme slyšeli, že osamělý se člověk může cítit i obklopen lidmi v komunitě. A právě je tam ta velká v uvozovkách vydanost pro službu druhých, té službě katolického kněze. Tak kdybyste měl říci, jaké ty aspekty zahrnuje právě ta osamělost v tomto kontextu, který jsme tady naznačili?
3: Ten kněz by měl mít taky velmi osobní vztahy. Vlastně žádný člověk by neměl žít jenom, řekněme, obecně pro druhé. Jo, třeba chodit do školy a tam vyučovat, nebo pracovat pro bezdomovce a být mezi nimi velmi často, nebo já mám LGBT, taky pastoraci. Máme různé prostě druhy i té kategoriální pastorace, ale zároveň to může být jenom profesní vztah s těmi lidmi. A to je nebezpečné, protože když potom za sebou zavře dveře a ocitne se doma na té faře nebo v té své komunitě, tak může být velmi sám, pokud nemá velmi osobní vztahy. A tím já mám na mysli prostě to, že má opravdové přátele, má ke komu zajít, s tím si povídat velmi osobně. Jo, to jsou věci, které každý člověk potřebuje a pokud nám tohle chybí, tak potom můžeme být velmi sami a velmi opuštění. No.
8: Ten celibátní způsob života katolického kněze nějakým způsobem odstraňuje parametry toho rodinného způsobu života nebo manželského života. Je to něco, co pak vede toho kněze k vytváření nějakých specifických blízkých vztahů?
3: No, to je otázka pro sociology a věštce. Já bych samozřejmě potřeboval k tomu nějakou sociologickou studii. Myslím si, že je pravda, že mezi kněžími se nedělají moc sociologické studie, tak jak se nedělají mezi některými skupinami obyvatel, protože si nedají nahlédnout do svého způsobu života. A u kněží je to docela typické. Takže jak prožívají kněží celibát a co to vlastně dělá s jejich povahama a s jejich způsobem života, tak to je vlastně velmi zajímavá otázka. Z někoho se může stát sobeček v tom smyslu, že prostě nikdy neslyší v noci křik dětí, nebo že by prostě musel jet na pohotovost. Takže si může žít vlastně svůj soukromý život velmi pohodlně taky kněz. Jo. A nebo může třeba nějakým způsobem nahrazovat tu sexualitu jídlem typicky, nebo prostě nějakou závislostí. Může to být alkohol, pornografie, tyhle ty věci, které jsou skryté a on je vlastně nikdy nedá najevo, protože to ví třeba jenom jeho zpovědník, nebo co já vím, jenom Pán Bůh. Jo. Tak ta osamělost potom se může prohlubovat právě tím, že příliš je rozlišený ten soukromý život toho kněze, ve kterém jako si nějak jako žiju a nikdo mi do toho nevidí, ani z té komunity. A pak žiju něco na veřejnosti, jo? Žiju něco v té farnosti, nebo v tom kostele, nebo v tom středisku mládeže, nebo prostě třeba na škole. Samozřejmě, že se to někde propíše. Jo, prostě ono, je to vlastně potom vidět, buď na mém zdraví, nebo na tom, jak vystupuju, že se bojím třeba určitých témat, do něčeho nejdu, bojím se vztahů třeba, takže ta nebezpečí tam jsou.

0: té osamělosti, té problematice naproti? A co podobného vidíme vůbec ve společnosti? Jsou tam nějaké shodné aspekty, Lucie Vidovičová?
1: Já samozřejmě jako žena protestant k tomu budu se vyjadřovat skutečně jako socioložka, ale ono to zase není tak jiné, než to, co žijeme ve společnosti, protože i my, když žijeme v rodině, nebo ta rodina není žádným garantem absence osamělosti, není žádným, nebo naopak je možná častějším zdrojem konfliktu, který vidíme velmi často, zejména když právě mluvíme se seniory a se seniorkami, jako nějaký prapůvod jejich osamělosti. Bratranec si prostě před 20 lety nevyzvedl u mě meruňky a od té doby já už s ním nepromluvím ani slovo a dneska se cítím osamělý. Jo, takže ty výzvy i vlastně jako permanence toho být k dispozici, ať už teda v té práci, dneska se to taky hodně mění, že jsme často, říká se, že oženění s prací nebo provdané za práci. Tam vím spoustu těch paralel, které mají možná jako jinou barvu, ale v obrysu je to vlastně velice podobné. A zase vidíme to z výzkumu, které jsme dělali, kdy jsme se dívali na to, jak se žije lidem třeba různě ve městech nebo na vesnici, jestli je v tom rozdíl. A přišli jsme do takového zajímavého závěru, že často si lidé vlastně vybírají to své prostředí a to prostředí zase formuje je. A dokážu si představit, že vlastně i ve výkonu té služby, nebo že do ní vstupují lidé, kteří tak trošku jako tuší, do čeho jdou, že mají nepochybně čas na nějakou přípravu a vidí, co asi to bude obnášet, jestli je to něco, co oni osobnostně zvládnou. A tady teda fušu do řemesla kolegům, psychologům, tak se omlouvám. Ale že tam je nějaký vlastně vztah mezi tím, jak vzájemně ta instituce a ten člověk fungují. Ale to, co jste vy popisovala, tak samozřejmě o tom kněžství možná můžeme použít to slovo jako totalitární instituce. Ono to není to, jakože ta totalita, jak jsme ji znali dřív. Ale že to jsou místa, kde se odehrává všechno. Zase například do domovu pro seniory, a tam prostě spíte, jíte, chodí tam vaše kadeřnice, máte tam své přátelé, je to na tom omezeném prostoru a tam může být to institucionální podhoubí, které bude spíš otvírat se těm rizikům, že ti lidé se nebudou cítit úplně komfortně a budou prožívat nějakou formu té osamělosti.
0: Ještě jsme říkali přeřazení, jak v této souvislosti je právě ta pozice toho katolického kněze. Tady byl slyšet ten věk 75 let z lidského hlediska. Dovolím si říct, že mě to skoro jako kruté.
2: To je zvláštní, to je mimořádný případ. Myslím si, že v 75 se málo koho přeřazuje. Ještě se vrátím k tomu celibátu a k tomu kněžství, protože je to vlastně velmi specificky mužské zaměstnání v římskokatolické církvi. Ten celibát vytváří taky svým způsobem mužské prostředí. Ono je to vidět i v té naší komunitě. Když tam přijde nějaká žena, tak najednou jsme všichni takový radostnější. Snažíme se trošku jako se předvádět a najednou je jiná atmosféra, než když jsme jenom mezi mužskýma. Jo, čili ten celibát může vést taky k takové určité mužské zatrpklosti. Jo. Což teď, já nevím, to nemusí být jako lobováním pro ženské kněžství, každopádně prostě to je velmi specifické povolání v tomhletom smyslu. No a přeřazování do jiných farností, prostě západní církev má velkou bolest, zvlášť teda třeba v tom našem prostoru, že stárneme jako kněží, že celá ta populace kněžská stárne. Průměrný věk toho současného kněze v té České republice může být 55-60 let, možná trošku víc ještě. No a tím pádem to přeřazování nebo to nahrazování na místa, kde třeba někdo umře, nebo má infarkt, nebo prostě už nemůže chodit, nebo tak, tak tam je potřeba zase třeba dát někoho jiného. No tak ten věk je čím dál vyšší, jo, těch kněží, kteří se jako střídají a mění. A to bude bolest čím dál větší.
0: Zajímavostí z těch dat agentury STEM je to, že dlouhodobě se osaměle cítí o něco častěji lidé do 44 let, zatímco nejméně lidé nad 60. Mladí kněží katoličtí, Zdeněk Jančařík, je pro ně také tématem osamělost?
2: Já vidím mladé, pokud jsou ještě Salesiány, kteří jsou většinou extroverti, protože Salesián by měl být aspoň do jisté míry extrovert, protože má pracovat s mládeží. Ale určitě jsou i mladí kněží, kteří se cítí osamělé. Vím to taky dobře, právě po odchodu jednoho svého kolegy, protože ti ostatní jsou mnohem starší, třeba. Jo? Prostě on mi říkal, já jsem

0: 15 let nejmladší ve svém děkanátu. To bylo tady na Brněnsku, jo. A vlastně to říkal tak úkorně, tak vlastně smutně, že vlastně nemá generační druhy. Čili to je další věc, která prostě je, když je málo kněžských povolání, to znamená lidi, kteří by se hlásili na kněze. Navíc každý ten diecezní kněz bývá povaha, jo, to nejsou nějací jako kolektivističtí hošánci, kteří by chtěli spolu pořád hrát fotbal většinou. A je otázka, jak se s tou samotou potom vypořádáme.
1: Přijde mě zajímavé zase zdůraznit, že ta vaše zkušenost, jak ji popisujete, je vlastně jenom zdůrazněním toho, co se děje v té společnosti obecněji. A to je, zase odborně říkáme, věkově segregovaná společnost, kde my hrozně málo máme příležitostí se setkávat napříč těmi generacemi, protože už žijeme i vlastně v malých nukleárních rodinách a neumíme moc jako mezigeneračně spolu fungovat a určitě k tomu odcizení, rozdvojení a tím pádem osamělosti, to bude přispívat. A fascinující výzkum dělali kolegyně, které porovnávaly to, jak státy Evropy vyjadřují vlastně nějakou důvěru ve společnost a kolik mají osamělých lidí. A tam jako je obrovská souvislost mezi tím, že ve společnosti, ve které není důvěra, která může být různým způsobem budovaná, je také větší podíl lidí, kteří se cítí osaměle.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, fenomén osamělosti a katoličtí kněží. O tématu debatují socioložka Lucie Vidovičová a katolický kněz Zdeněk Jančařík.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pohled opět na Zdeňka Jančaříka. Jak osamělost kněží souvisí také s proměnou jejich společenského postavení? Mám tím na mysli, že oproti dřívějšku ta autorita kněze je umenšena. Může ta ztráta té silnější pozice toho kněze právě také souviset třeba s tím naším tématem osamělosti?
0: Určitě tím, že už nemáme jako kněží tu autoritu, kterou jsme měli, jako ti hlasatelé pravdy nebo té věčné pravdy, tak se s tím musíme nějak smířit, ale může to vést taky k takové duchovní, řekněme, kazatelské osamělosti. Jo? V tom smyslu, že ať kážu, jak kážu, tak se nic neděje. Nikdo se nijak nemění. Celá farnost jede po svém. Ti lidi si žijí, jak chtějí. Jo. Já třeba nejsem ten typ, který by vyžadoval jako nějakou poslušnost nebo co. Ale umím si to představit, že jsou pořád ještě autoritativní kněží, kteří vnímají velkou frustraci.
2: Lucie Vidovičová, když se promění postavení člověka ve společnosti, zda to právě může proměnit jeho pocit té vlastní hodnoty, zakotvení, které je vstaženo právě k tomu, abych se necítila osaměle.
1: Určitě se teda otázka pro psychologa, ale troufám si tvrdit, že skutečně i když se člověku mění role a vidíme to zase v tom stárnutí, tomu říkáme vlastně jako období přechodu, kdy jeden den jste manažer velké firmy a druhý den vás penzionují a nikdo vám jako nepodá už ani ruku, budete rádi, když dostanete nějaké hodinky. A to zejména zase u mužů, když je dneska to mužské téma, je také popsáno jako velký vlastně dopad zase do té jejich kvality života, do toho, jak nahlížejí sami na sebe. A vím, že jeden výzkum dělali v Británii, kdy právě jako popisovali, že u mužů se to má tendenci právě zvrtnout do nějakých těch zase zdravotních potíží nebo zhoršení nějakého mentálního zdraví, protože si budovali ten sebeobraz právě třeba tím zaměstnáním a najednou to odešlo. Ale to jsou věci, které zase bychom měli vlastně v průběhu života nějak cvičit, že věci se pořád mění, ty tranzice potkáváme po cestě pořád. Problémem bývá v tom vyšším věku, že samozřejmě může ubývat fyzických sil, mentálních sil i finančních zdrojů, samozřejmě s některými změnami se lehčeji vyrovnáte, když máte nějaké třeba materiální zázemí nebo to společenství, které vás v těch těžkých změnách podrží, ale pokud ne, tak určitě zase to riziko té osamělosti bude součástí té rozbouřené změny těch rolí a toho, co znamenáte pro lidi kolem vás.
2: Když se podívám znovu na Zdeňka Jančaříka, jako kněz dnes čelíte nejen třeba menší autoritě, kterou jsme naznačili, ale také veřejné kritice církve, důsledkům kauz, které jsou zveřejňované v souvislosti s církví coby institucí. Jaké to pak má důsledky nést vlastně jako jednotlivec důsledky problémů a dejme tomu i selhání té instituce, kterou nějakým způsobem také vy jako katolický kněz prezentujete?
0: Jednak já sám musím se vyrovnávat s tím, jestli mám ještě dostatečný nadhled nad tím, že selhává instituce, nebo že selhali nějací spolubratři, nebo někde to selhává, někde to neselhává, abych sám tím nebyl prostě úplně down a rozbitý, že bych to prostě nezvládal a odešel z církve nebo něco takového. Čili já se s tím musím srovnat sám. A potom, když o tom mluvím, tak s určitým zase nadhledem. Prostě já mám potřebu mluvit o věcech v širších souvislostech. A vím, že prostě selhání jednotlivců není selhání celé instituce. Vím, že když si nastavíme dobře pravidla, třeba sexuálního zneužívání, používání peněz, komunikace třeba s těmi, které doprovázíme, tak my vlastně budujeme bezpečné prostředí a to je dneska velké heslo třeba u Salesiánů, budovat bezpečné prostředí v tom, kam my dosáhneme, protože já prostě nemůžu mluvit jako Salesián z Brna o tom, co se stalo na pražském arcibiskupství s nějakým velkým jako přehledem, protože já o těch věcech vím jenom z médií a já se o tom můžu vyjádřit jenom s určitou bolestí, ale pak si říkám, modli se za to, snaž se lidem vysvětlit, že prostě lidská ješitnost se dostává samozřejmě i do církve a všude ty lidské věci hrají velkou roli a tak prostě snažím se s tím sám vyrovnat a druhé s tím taky nějak vyrovnávat, aniž bych to nějak zásadně kritizoval.
2: Když bych to vrátila na nějaký sociologický pohled, Lucie Vidovičová, slyšeli jsme srovnávání se tím, že se nějak mění to moje společenské postavení, co by katolického kněze, změny, které musí prožívat katolický kněz, nicméně běžně, pravděpodobně i naši posluchači prožívají. Pokud se podíváme na svůj život, tak jsme pravděpodobně změnili také místo působení, možná osobní okolnosti, podmínky se nám změnily, museli jsme se adaptovat, abychom vůbec mohli v tom životě jí dál. Stejně tak, kdo byl zaměstnán, kdo může říct, že v té jeho instituci se neobjevovaly věci. Dnes se hodně mluví, jsou to mediálně známé případy o bossingu, to znamená šikaně ze strany zaměstnavatele. Když zasazujeme osamělost katolických kněží, neděje se to stejně v tom kontextu osamělosti ve společnosti?
1: Já tady celou dobu tuhnu toho vykládání a říkám si, vědcům dneska taky nikdo nevěří, univerzity mají obrovské skandály ve velmi podobných oblastech. A bývali jsme a stále toužíme po tom, abychom byli ta elita společnosti, která vlastně komunikuje ty pravdy pro to, aby ta společnost se zlepšovala. A teď stojíme před těmi fakty, že jako selháváme v těch rolích. Až teď mi to došlo, se přiznám, že vlastně je to jako hrůzostrašné, jak jestli je to podobné. A vemu si od vás ten příklad toho, že bych se za to měla začít modlit a vysvětlovat to sobě ostatním, že...
0: Že to není celá instituce. To.
1: No ale tady vlastně v tom jediném bodě o to si budu muset promyslet, protože samozřejmě pravidla té instituce, tak jak jste vy naznačil, jako umožňují ty mantinely. A nějaké ty věci prostě budou zase dané tím, jaké lidi ta instituce jako přitahuje, jaká ta aura kolem té instituce. Ale přijde mě v tom ještě jedna obrovská důležitý bod, který možná nesouvisí až tak s tou osamělostí, když možná ano, právě jak se postavíme k tomu, když vědec chybuje, když kdokoliv z nás jako chybuje, jakou milostí jsme schopni jako obklopit sebe a jeho a jak z toho vlastně vyjít jako lepší a ne to, že si začneme říkat, tak celá společnost se rozpadá a vlastně to jde k zániku, což možná jde, nakonec to jako nikdo teď ještě nevíme, ale jsou to věci, které skutečně budou antropologická konstanta, což je odborný termín, omlouvám se, ale prostě něco, co je nám všem společné.
2: Není to na druhou stranu ale komplikované u katolické církve, že je nositelem a také se tak představuje nějakých, dejme tomu, pravd minimálně pro nějakou část společnosti. Cítím to jako určitou rozpolcenost toho kněze, že se pak může cítit osamělý, protože smysl jeho práce protíká jak kdyby pod rukama.
0: Určitě, to jsou velké rány do té kněžské existence, do církevní existence, do té identity profesní, protože kdyby jsme vystupovali jako ti, kteří opravdu jsou takový vzoroví, jako byl Josef Zvěřina nebo kardinál Tomášek, prostě to byly osobnosti takové integrální, takové jako vzorové. No a dneska je to velmi komplikované vidět tu církev jednoznačně pozitivně.
2: Fenomén osamělosti a katoličtí kněží. O tématu debatovali socioložka Lucie Vidovičová a katolický kněz Zdeněk Jančařík. Děkuji za debatu a přeji krásný den.
0: Vám taky.
1: Hezké stárnutí všem.
2: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
4: A radiožurnály s vámi i v 9 hodin. Kdy Tereza Tomášková přidá zprávy?
5: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i malé příspěvky na ně. Ukrajina chystá varovný systém pro benzínové pumpy kvůli útokům ruských dronů. Fotbalisté Liberce vyhráli v lize po čtvrté za sebou a vedou neúplnou tabulku. Nehoda překáží na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svoru a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí přibližně na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít ve posvém.
6: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že chystá změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
7: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Výskyt invazních druhů rostlin na Olomoucku můžou lidé zjistit ze speciální mapy, kterou si nechal zpracovat kraj. Data do ní poskytly obce, vodohospodáři i silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydávání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé invazní druhy regulovat.
8: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
9: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
8: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
9: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
3: Sport.
10: Fotbalisté Liberce vedou po výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 neúplnou tabulku šance ligy. Slovan zvítězil v nejvyšší soutěži po čtvrté za sebou. Autor druhého libereckého gólu Lukáš Mašek k postavení týmu v soutěži a sérii výher říká:
11: je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budu fejt skromný, nelítat nikde v oblacích, prostě kusit se tu šňůru, prostě natahovat dál a dál.
10: Liberec vede ligu o 2 body před Slaví, která má večerní utkání 8. kola v Teplicích k dobru. Dnes budou hrát ještě Ostrava s Pardubicemi, Plzeň s Olomoucí a Zlín s Hradcem Králové. V sobotu ještě Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka v brněnském derby Artis 2-1 a Bohemians zvítězili nad Slováckem 2-0. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Švédsko 3-2 na sety a zítra je čeká Slovensko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D4 u Příbramy a nehoda na devítce u Svoru. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Příbram. Na kilometru 43 se po dálnici pohybuje chodec. Policisté jedou na místo, tak opatrně D4 u Příbramy směrem do Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směr Praha pozor za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru ještě dořešují ranní nehodu auta do svodidel. Kolony se ale netvoří, přesto opatrně. Na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svorů na kruhovém objezdu tam havarovalo osobní auto, na místě zasahují také hasiči, provoz řídí policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Praze pozor, na jižním městě v Čilské ulici směrem z Chodova k dálnici D1 na úrovni metra Opatov se srazila 2 osobní auta, projíždí se pomaleji, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16 a na horách 13. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Týden plus.
2: Vládní koalice směřuje po pondělku ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Navržený je ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat. Podrobnosti má reportérka Daniela Brichtová.
13: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákon. A proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
14: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
13: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
15: Paní ministryně financí Schillerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
13: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září.
2: Rozpočet už dřív navrhla vláda včetně ministrů za motoristy a SPD. Obě menší strany ale až teď začaly protestovat proti takto vysokému schodku. Proč? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se ptala Víta Hlouška z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity.
16: Ono to zapadá do celkového způsobu fungování té vlády, ve které jednoznačně dominuje Andrej Babiš. Když respektive ano, ještě horší pozici než motoristé má v tomhle slova smyslu SPD, protože její ministři v podstatě se stranou samotnou zase tak moc společného nemají. Takže tohle je vysvětlení a potom ty menší strany v momentu, kdy vlastně viděli reakci veřejnosti a médií na ten propad rozpočtových, nebo na ten růst rozpočtových výdajů, tak se teprve začaly ozývat, ale jistě působí to trochu podivně, byli u toho.
17: Jak zásadní je pro motoristy z hlediska jejich, řekněme, politického přežití prosadit nějaké podstatnější snížení schodku? Oni se v těch průzkumech pohybují kolem těch 5%, to je hranice, která je důležitá pro vstup do sněmovny?
16: No, bylo by to pro ně dobré, ale samozřejmě zůstat ve vládě je pro ně důležitější, než dosáhnout nějakých výraznějších rozpočtových ústupků. Já si dovedu představit nějaké symbolické změny v tom rozpočtu, ne zásadní. Opravdu si nemyslím, že najednou se škrtají 60-80 miliard. A oni to vysvětlí samozřejmě jako svoje vítězství a budou prostě pokračovat dál, protože to vládní angažmá je pro ně důležitější v této chvíli konkrétní, než jak budou vysvětlovat svým voličům ten obrovský rozpočtový schodek. Oni totiž můžou hrát s tím, že v průběhu času se situace trošku zlepší, že ty další roky nebudou tak brutální deficity a že tím pádem budou moci ukazovat, podívejte, my opravdu tady tlačíme Andreje Babiše k nějaké rozumnější rozpočtové politice.
17: Motoristé i ministryně financí Schillerová připouští, že k tomu, aby se mohl snižovat deficit, jsou nutné systémové změny, změny zákonů a to se samozřejmě nedá už stihnout do roku 2027. Ale viděli jsme od vlády nebo jejich poslanců v průběhu roku navrhovat nějaké zákony, které by vedly právě ke snižování výdajů na provoz státu.
16: Tady je jednoduchá odpověď, ne, neviděli. Nedá se k tomu nic jiného říci. Prostě tahle agenda zůstává pouze v rovině nějakých retorických slibů, ale reálně ta vláda pro nějaké konkrétní úspory zatím neudělala nic.
13: Říká Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. A obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Ve čtvrtek to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů, kteří zákon o EET vrátili s výhradami, jak doplňuje reportér Vojtěch Tomášek.
18: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
19: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
18: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
20: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
18: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát.
13: Alternativa pro Německo v neděli drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Získala téměř 44% hlasů. Druhá skončila s víc než 18% křesťanská demokratická CDU. Jak doplňuje náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
21: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů.
13: Podle spolupředsedy Česko-německého diskuzního fóra bývalého poslance Bundestagu za německou SPD Jirga Nierenbergera jde o historický okamžik.
22: A podle mého uvažování vytěsila strana, kde je pravice extremistická strana, kde má takové cíle, a obávám se, že bude se pokusit tyhle cíle posadit v praktické politice a velká otázka momentálně je tím, že nemají většinu s kým a jak to potom dopadne jako s tu novou zemskou vládu ve Sasku a Anhaltsku.
23: Co říkáte na to, že třeba CDU spadla ze 37% na tedy nějakých něco přes 18%. Vaše SPD zůstává víceméně na svém, ale to znamená pozici menší strany spíš než jedné z hlavních partají.
22: Ty demokratické strany středu mají velice zklamané výsledky a zejména CDU. A když přijdete o polovinu vašich voličů, tak je to katastrofa a bude třeba analyzovat ty důvody, které k tomu vedly, ale zejména si domnívám, že to souvisí taky s osobou německého kancléře a jeho politiku a ve spolku v Bundu, nebo tam byly velké sliby před volbami a voliči jsou velice zklamaní z toho, že nemohl ta koaliční vláda splnit ty sliby, který konzervativci měli před volbami. A to je určitě jeden z těch důvodů, který tomu uvedl.
23: A myslíte si, na závěr se vás zeptám, jestli se nějak zachvěla ta Brandmauer, hradební zeď nebo sanitární kordon, jestli už nezačnou strany v Německu uvažovat o nějaké spolupráci s AfD?
22: Já si to vedu představit, i když nemám samozřejmě informace, že uvnitř CDU takhle ta diskuze se a se všemi dveřma a vede, ale já si myslím, pokud by se k tomu dostalo, tak by to bylo konec té CDU, jaký dneska známe, neboť oni mají velice silné usnesení z jejich politických sjezdů, že nechtějí spolupracovat s AfD, a pokud by jedna z část CDU z toho odstoupil, tak by se to všechno nějak asi srovnal k sem.
23: SPD o tom neuvažuje.
22: A pro nás spolupráce, my jsme antifašisty a spolupráce se fašisty se pro nás vylučuje. A to už máme v našich kénech, to jinak ani nejde.
13: Říká spolupředseda Česko-německého diskuzního fóra Jirk Niederberger, který byl hostem moderátora Tomáše Pavlíčka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. V úterý to řekla mluvčí komise. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert, jak doplňuje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
0: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogejová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ.
13: I přesto ale státní zemědělský intervenční fond pokračuje ve vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informoval o tom server i rozhlas, kterému to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní připravuje interní právní analýzu. Výplatu dotací ani zpracování dalších žádostí přerušit podle ní nemůže.
1: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
4: Kdy bude šetření fondu hotové, zatím není jasné. Pozastavení se netýká všech dotací. Jde hlavně o menší projekty financované z Fondu pro rozvoj venkova. Podle redaktorky serveru iRozhlas Terezy Čemusové zatím komise přerušila výplatu zhruba 77 milionů korun.
6: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit.
4: Státní zemědělský fond má přitom dodržení unijních pravidel při vyplácení garantovat. Komise prozatím přerušila vyplácení financí na půl roku. Dotace pro firmy spojené s Andrejem Babišem ale navrhovala zastavit už v květnu. Pokračuje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk.
24: Teď už máme i konkrétní rozhodnutí Evropské komise. Ono vlastně pro jednoduchost je třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není, proto tedy to nařízení pozastavit platby.
4: Kvůli svému střetu zájmu Babiš letos v únoru vložil holding Agrofert do fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise je ale opatření nejspíš nedostatečné. Holding totiž po konci premiérova mandátu získají jeho děti. Komise proto požaduje další prošetření možného porušování unijních pravidel. Vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum Martin Vokálek varuje, že pokud zemědělský fond bude dotace dál proplácet, riskuje, že peníze budou chybět ve státním rozpočtu. Odtud totiž fond finance firmám vyplácí. Evropská komise je zemi platí zpětně.
7: Riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí a následně nedostane zpětně ty peníze od Evropské unie a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil.
4: Podle Vokálka by ale vymáhání mohlo být problematické. Zemědělský fond totiž střet zájmu Andreje Babiše řešil už v době jeho první vlády. Tehdy Agrofertu přestal peníze vyplácet hned po tom, co dotace Evropská komise zastavila. I přesto ale soudní řízení o jedné z dotací pokračuje dodnes, vysvětluje Čemusová.
8: U projektů, které byly ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem.
13: Natáčela redaktorka Anna Marie Hušková.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: V části Národního parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen. Tvrdí to ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Minulé vedení ale pochybení odmítá. O sporu podrobněji v úterý mluvila moderátorka Lucie Vopálenská s reportérkou Kristýnou Vašíčkovou. Mimo jiné se jí zeptala, o jakou lokalitu jde.
9: On to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposledy v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou, podobnou prudce jedovatému plynu fosfen. Ten totiž zmiňoval Filip Turek z Motoristů, podobně jako že se na místě nachází i perit. Tvrzení ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyhle látky nejsou. Mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
10: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
9: Lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
13: Kristýno, ministr Červený kritizuje, že nikdo z bývalého vedení resortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět. Víš o tom něco bližšího?
9: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
11: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
9: Ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
13: No a víme, co teď tady bude dál?
9: No, začnou sanační práce a to 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. A pak se postupně bude odvážet kontaminovaná půda a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude taky zjišťovat, jestli a případně jak moc je znečištěná už zmiňovaná spodní voda a celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
13: O tom, že v Národním parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, informovala reportérka Kristýna Vašíčková. Ve Spojených státech si v pátek připomněli čtvrt století od nejhorších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla. Jedno narazilo do Pentagonu, další se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii a 2 narazila v New Yorku do ikonických budov Světového obchodního centra. Právě na Ground Zero se několik hodin četla jména necelých 3000 obětí, jak říká naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
2: Přesně 25 let po útocích z 11. září se Spojené státy znovu zastavily. A to tady na Ground Zero v New Yorku, kde příbuzní obětí čtou jména skoro 3000 lidí, kteří tu tehdy zemřeli.
5: John P. Bergen.
12: Alvin Bergson.
2: Ptám se tu lidí, co pro ně dnešní den znamená. Jessie přijela až z Chicaga a má v rukou květiny.
14: Mám rodinu plnou hasičů a tak je to pro mě osobní. Děda byl šéf hasičů a tak jsem sem dneska přišla i za něj.
2: Ne každý, s kým mluvím, přišel kvůli mrtvému příbuznému. Jsou tu i hasiči a záchranáři, kteří toho dne přežili a každý rok se vracejí, protože jejich kolegové vedle nich to štěstí neměli. Daniel Buckhead je jedním z hasičů, kteří ten den zasahovali tady na Ground Zero. Ten den, říká, přišel o 7 svých kolegů. Mezi lidmi v davu jsou i tváře, které občané New Yorku znají z té nejvyšší politiky. 4 bývalí prezidenti, bývalí starostové, viceprezident země. Všichni jsou naprosto potichu. Dnes to zkrátka není o politice. Paní Duna říká, že ten den byli všichni Newyorčané spojení a že doufá, že se to zase podaří. Přijde jí, že země je teď velmi rozdělená. 25 let je dost dlouho na to, aby vyrostla celá generace lidí, která už útoky nezažila. A přesně to je důvod, proč se sem lidé každý rok vracejí. Aby to datum nezůstalo jen v učebnici.
15: V New Yorku natáčela naše zpravodajka Jana Ciglerová. Tento týden se mluvilo o modelech umělé inteligence a jejich bezpečnosti. Nejdřív to bylo důrazné varování vývojářů a výroky o tom, jestli rychlý rozvoj AI nemůže přispět ke konci lidstva. Firma Anthropic v pátek uvedla, že zabránila vážným pokusům o zneužití svých systémů umělé inteligence. Údajně za nimi stály třeba lidé spojovaní s ruskými, íránskými nebo čínskými špionážními sítěmi. Aktéři používali AI k plánování celých kampaní, veškerého obsahu i ke spravování falešných profilů a dezinformačních webů. Jak Anthropic dokáže sledovat zneužití a pokusy o něj? Nejen o tom mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová s odborníkem na informační technologie Josefem Holím.
25: Tak oni samozřejmě, protože ta AI běží u nich, respektive ty modely běží u nich v datových centrech, tak jsou schopni sledovat typy dotazů a typy interakcí, které uživatelé s těmi modely mají. A samozřejmě oni se snaží i zabraňovat určitým typům interakcí, jako právě například, když někdo chce recept nebo návod na výrobu biologické zbraně, něco podobného. Takže oni mají, dejme tomu, filtry na to, o čem si s těmi chatboty můžeme povídat a potom, dejme tomu, klasifikátory, které jsou schopné klasifikovat typy těch konverzací, které jednotliví uživatelé z jejich modely mají.
26: Mají podobný screening případů zneužití i další firmy, jako je OpenAI, Grok nebo Google?
25: U Google bych si byl jistý, že zcela jistě. OpenAI zřejmě také, byť u toho monitoringu zrovna u nich měli nedávno velký incident, kdy jim utekly takzvané modely, se dokázaly dostat z laboratorního prostředí a hackovat vlastně externí systémy. Takže tam v OpenAI to s monitoringem asi nebude příliš slavné. V případě Groku Elona Muska si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že by tam jakkoliv dbali o bezpečnost.
26: No ale i samotní vývojáři AI upozorňují na to, že systémy schopné samostatného zdokonalování by se mohly vymknout lidské kontrole. A pak by mohly třeba vyvinout a šířit nové patogeny nebo přesvědčit lidi, aby zahájili jadernou válku tím, že se ho nabourají do bezpečnostních systémů, prostě proto, že budou plnit nějaký zadaný úkol. Tak jak blízko jsme podle vás tomu bodu, kdy bude vyvinutý takový systém, který se může vymknout lidské kontrole?
25: Tam jsou jako dva aspekty. Jo. Jeden je, jak blízko jsme tomu, že budeme mít samo se zlepšující modely, tak od toho jsme ještě nějakou dobu, byť ty laboratoře říkají, že na tom pracují, kdy existující generace budou pomáhat vyvíjet ty nové. Nebo budou vyvíjet ty nové, nebo budou se prostě zlepšovat. Co se týká toho, že se model vymkne kontrole, tak to se děje v danou chvíli, nebo už se to stává v současnosti, ale je potřeba, a chtěl bych to tady říct na Českém rozhlase, neznamená to, že jako jsou ty modely nějakým způsobem samouvědomělé nebo inteligentní, nebo že mají vlastní agendu. Oni jim většinou zadají cíle a v případě OpenAI, jak ty modely utekly, tak v podstatě selhal monitoring OpenAI, kdy jim to tam běželo poměrně dlouho a OpenAI o tom nevěděla. Čili ono tady to strašení, že modely budou lepší a lepší a potom nás předčí a pak nad nimi ztratíme kontrolu, tak je do jisté míry jako zbavení se odpovědnosti těch firem, protože často třeba nemají tolik jako vlastně obchodního zájmu, aby do bezpečnosti investovali. Je potřeba, aby za tohle byly ty firmy zodpovědné, což s čímž máme my jako společnost problém, protože jsme nebyli schopni dohnat z odpovědnosti sociální sítě za posledních 20 let. Takže se necháme překvapit, jak to bude fungovat v případě AI.
15: Domnívá se odborník na informační technologie Josef Holík, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
16: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
16: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
17: Radiožurnál je 9:30. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
18: Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za víc než 560 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil přes 1600 případů takových dědictví. Od roku 2015 je to druhý nejvyšší počet. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu za minulý rok. V Česku dnes začíná měsíc dobročinné závěti. Kampaň má podpořit lidi v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace a projekty. Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele nejistota kolem bezpečnosti umělé inteligence. Minulý týden například zveřejnili dva zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Strážníci v obvodu Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle tamní radnice policisté využijí například při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůř dostupných lokalitách. Během služby tak pokryjí větší území a v případě potřeby se taky budou moct rychleji přesunovat na místo události.
3: Sport.
18: Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu poprvé ovládla US Open. Ve finále ženské dvouhry porazila Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-2 v rozhodujícím třetím setu. Americké basketbalistky dělí jedna výhra od pátého zlata na mistrovství světa za sebou. V berlínském semifinále porazili Španělsko 76-66 a o titul se večer utkají s Francií. Ta porazila Německo 86-64. Souboj o bronz mezi domácí reprezentací a Španělskem je na programu odpoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 z Brně a nehoda na devítce u Svoru. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Brno výstaviště. Na kilometru 185 pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se pouze pravým a kolona z kilometru 186 je teď asi na 5 minut. Na silnici číslo 9 na tahu z Nového Boru do Liberce stále pozor u Svoru na kruhovém objezdu. Řeší tam nehodu osobního auta, na místě stále zasahují hasiči, provoz řídí policisté. jisté, doprava je ale slabá, takže kolony se netvoří. V Praze pak pozor na Jižním městě, v Čilské ulici směrem k dálnici D1, kousek před metrem Opatov, tam stojí dvě auta po nehodě. Provoz také ale není silný v Praze, takže se dá projet bez držení. A v Krkonoších hlásíte nehodu na silnici 297 z Černého dolu do Jánských lázní. V Serpentinách tam je nehoda.
0: Kousek vlastně nad Černým dolem, auto mimo silnici, auto ještě ty auta a policajti. Teď provoz je malinký, takže tam akorát jenom, že to je kousek za zatáčkou, ale ne úplně hnedka.
19: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: 1. prosince 1934. V Leningradě je zabit šéf tamnějších komunistů Sergej Kirov. Vypadá to na politickou objednávku? Nevíme. Jisté je, že tato smrt byla startovním výstřelem pro nejkrutější teror, jaký kdy byl rozpoutaný mezi vítězi revoluce. Moskevské procesy nebyly jen obrovskou čistkou a systematickým zabíjením uvnitř strany ruských bolševiků. Byl to teror rozpoutaný vůči milionům občanů Sovětského svazu. Vítejte ve Stalinově Rusku, či chcete-li Sovětském svazu, v polovině 30. let minulého století. Naštěstí jenom v pořadu Historie Plus, kde vás dnes bude provázet Jan Sedvidubský.
3: Historie Plus.
1: Jestliže otřepané pravidlo říká, že revoluce požírá své děti, proč k tomu požírání dochází plus minus 10 let po úmrtí bolševické ikony šéfa revoluce Vladimíra Iliče Lenina? To byla má první otázka na pány Jana Dvořáka a Jaroslava Formánka z Ústavu pro studium totalitních režimů.
6: Tak já mám za to, že desetiletá lhůta je spíše náhodou. Musíme si uvědomit, že tam šlo spíše o kombinaci mocenských, politických a ekonomických poměrů. Kdybych se měl zastavit u toho prvního aspektu politického, po Leninově smrti v roce 1924 probíhá dlouholetý boj o nadvládu. Nakonec v tomto boji vítězí Stalin, který postupně se zbavuje opozičníků v rámci bolševické strany. Trotský odchází do exilu, Zinověv, Kameněv a další opozičníci jsou upozaděni a tímto tedy Stalin postupně upevňuje tu svoji moc. Další věc je, že na konci 20. let dochází k nucené kolektivizaci zemědělství. Odstartována je také industrializace sovětského průmyslu. Oba tyto postupy nebo oba tyto směry končí v podstatě tragédií. Dochází k velkým hospodářským problémům, odporu obyvatelstva. Kolektivizace dokonce vyvolává hladomor na Ukrajině i v dalších oblastech Sovětského svazu. Tudíž nespokojenost sovětské společnosti bobtná. A jak se v této otázce chovají autoritativní režimy, neprovádějí sebekritiku, ale hledají viníky těchto problémů jinde, ať už hledají vnitřní nepřátelé nebo nepřátelé zvnějšku.
1: Ten boj o nástupnictví po Leninovi, jak známo, vyhrál Stalin, ale řekněme si, měl nějaké výrazné oponenty, kteří by ještě začátkem 30. let mohli ohrozit. Mám na mysli především tedy zavražděného Sergeje Kirova.
20: Ta opozice vůči Stalinovi byla celou dobu, až dejme tomu do poloviny 30. let, docela silná v rámci komunistické strany. Ne v Rusku samozřejmě samotném, protože tam byla zlikvidovaná, ať už to bývalá aristokracie, nebo církev, nebo intelektuálové, kteří podporovali někdejší režim. Ale třeba ještě koncem 20. let dost vyhraněně kritizoval v rámci komunistické strany Stalinovu politiku, dnes už skoro polozapomenutý nebo zapomenutý Sergej Martjam Rjutin. On v roce 1932 v rámci komunistické strany dokonce založil takové jako hnutí, které se jmenovalo Svaz marxistů a leninistů a vydal text, takové programové prohlášení toho hnutí s názvem Stalin a chyby diktatury proletariátu. Takže to byla fakt zdrcující kritika v rámci strany namířená vůči Stalinovi a Kirov se právě tady toho Rjutina zastál, poněvadž v roce 1933 Stalin Rjutina a jeho spolupracovníky nebo soudruhy nechal pozavírat. Rjutin dostal 10letý trest, takže Kirov, který se postavil na stranu tady tohoto opozičního bolševického hnutí, se stal pro Stalina jasný nepřítel. A pak v tom roce 1934 se udály dvě takové důležité věci, protože se konal 17. sjezd komunistické strany a na tom 17. sjezdu, ten se konal někdy na začátku roku 34, tak když se volili členové ústředního výboru, tak proti Kirovovi byly jenom dva negativní hlasy, kdežto proti Stalinovi vystoupilo nebo odevzdalo 292 členů toho velkého pléna negativní hlasy. Takže já si myslím, že Stalin velice dobře pochopil, co se tady děje, jaká silná osobnost se vykrystalizovala v Petrohradě nebo v Leningradě, kde byl Kirov vůdce komunistické strany, a že by mohl ohrozit jeho vlastně v té době už skoro svrchovanou moc.

0: Ta druhá věc, která se udála, která Stalina fascinovala, přišla v létě 1934 z Německa, kdy Hitler provedl takzvanou noc dlouhých nožů, kdy se zbavil opozice v rámci strany NSDAP, zlikvidoval část takových těch hnědokošilových okolo Roma, okolo toho velkého vůdce, který byl s Hitlerem od počátku členem hnutí. Takže Stalin, když tady to viděl, tak pochopil, jediná cesta, která existuje, aby se zbavil svých odpůrců, je nesmlouvavá likvidace. Lze si klást otázky, jestli byl opravdu Kirov zavražděn na příkaz Stalina. To se do dneška přesně neví. Jeho vrah, který byl na místě, Nikolájev se jmenoval, tak se o něm tvrdilo, že je mentálně zaostalý, nebo že Kirov měl nějaký poměr s jeho manželkou, takže to byla osobní msta. Každopádně ale celá tato situace nahrála Stalinovi, když se Kirova 1. prosince 1934 vlastně zbavil tím, že Kirov byl zavražděn.
1: Proč se ale Stalin po zmíněném sjezdu v roce 1934, který nakonec vyhrál, začne chovat jako utržený z řetězu? Slovo má historička a politoložka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Daniela Kolenovská.
2: Ten sjezd přišel 2 roky po tom, co skončila první pětiletka, která byla prohlášená už po 4 letech za splněnou, čili ty úkoly drastické, ohromné, kterými Stalin zatížil vlastně to obyvatelstvo, které bylo z půlky stále ještě negramotné, čelilo devastaci venkova, protože součástí té pětiletky bylo vlastně vysídlení těch takzvaných kulaků a kolektivizace. Překopali celý venkov, jeho paměť, jak se pracuje s půdou, jak se stará o hospodářství, vlastně byla ztracená a tohle přineslo hladomor let 33-34, takže ten sjezd takzvaný, ten sjezd vítězů se koná na vrcholu toho strádání hladem v těch nejúrodnějších částech toho státu, takže to je jeden z důvodů. A aby se tohle utajilo a aby se tohle zvládlo, tak ti komunisté, kterým já říkám salónní komunisté, ti, kteří seděli ve městech, malovali plakáty a agitovali ve školách, tak ti byli nasazeni na ten venkov, aby rekvírovali hladovějícím, hladem umírajícím obilí, zbytky prostě osiva, co ještě kdo měl kde schované, a najednou viděli, co to je být bolševikem. Tihle, kteří si mysleli, že budují lepší svět, spravedlivější svět, ve kterém budou mít lidi přístup ke vzdělání, a to bylo to, co je za tou myšlenkou táhlo, tak najednou si namočili ruce do krve takovým způsobem, že ty vzpomínky často, jak se zmiňují, i to, že ty lidi nebyli potom psychicky v pořádku, když se vrátili, protože si zkrátka uvědomili, co za svět to tvoří a za jakou cenu ho tvoří. No a tahle ta nespokojenost byla uvnitř té strany, takže z mojeho pohledu se tím hledá vysvětlit vlastně ten drastický útok Stalina na tu stranu a znovu prověřování spolehlivosti těch členů té strany, tak aby se, jak si ta strana stala znovu vehiklem, který je schopen ten stát řídit tam, kam Stalin myslí, že by se mělo jít.
1: Roku 1934 se ovšem v Moskvě neodehrál jenom zmíněný stranický sjezd, ale rovněž byla založena NKVD. Pod tou zkratkou se skrýval takzvaný Lidový komisariát vnitra, což bychom mohli srozumitelně přeložit jako Ministerstvo státního teroru. Dnes je nepochybné, že Stalin využil Kirovovy smrti jako záminky k rozpoutání čistek, vykonstruovaných obvinění, hrdelních procesů a nakonec teroru namířeného proti celé zemi. Otázku, zda nechal populárního šéfa leningradských komunistů osobně odpravit, ovšem dodnes historici nerozlouskli.
2: Spíš z těch diskuzí vnitřních to vypadá, že Kirov za Stalinem stál a že ta fabulace toho jejich sporu, která měla vést k vraždě Kirova, takže dneska já si většinou historiku bych řekla jako odmítaná. Nicméně Stalin musel ustát to, že sjezd komunistické strany bolševiků svolává de facto po 6 letech, což nebyla praxe leninská. Lenin svolával sjezdy daleko častěji a dovoloval straníkům tedy, aby rozhodoval usilovali o směřování toho státu a strany mnohem častěji, takže tohle určitě byl moment, kde musel Stalin velmi pečlivě jaksi vážit řečníky a kompetence, které jim jaksi nabízí, aby se mu nestalo to, že se vlastně tenhle ten po dlouhé době svolaný sjezd proti němu obrátí, ale proto taky byly dávány na odiv ty úspěchy, já jsem zmiňovala neúspěchy v zemědělství, ale úspěchy v průmyslu znatelné byly, tam se Sovětský svaz posouval, stavěly se velké industriální projekty, ohromné továrny těžkého průmyslu a to bylo vyzdvihováno v rámci toho sjezdu.
1: Úspěchy sovětské

0: Stalinovy éry bychom mohli zařadit položky jako pokus o obrácení toku sibiřských řek, nikdy nedokončenou stavbu tzv. Transpolární magistrály mezi městy Salechard a Igarka, na jejíž stavbě zahynuli desetitisíce vězňů Gulagu, nebo rovněž nikdy nedostavěný monstrózní palác Sovětů v Moskvě. Na vrcholu obří věže se do výšky 415 metrů měla tyčit Leninova socha, čímž by toto monstrum trumflo samotný Empire State Building v New Yorku, o soše svobody nemluvě. Ovšem poté, co roku 1941 Hitler napadl svého kumpána, který ač nevěřil nikomu, věřil právě Führerovi, samozřejmě na podobné kratochvíle došly prostředky. Což nic neměnilo na tom, že kvůli této stavbě nechal Stalin ve 30. letech vyhodit do vzduchu chrám Krista Spasitele na břehu řeky Moskvy. Zajelci naopak znovu postavili, tak to v Rusku chodí. Ale Stalinovy plány kupodivu ještě v první polovině 30. let nebudily u všech straníků bezvýhradné nadšení, protože následky vůdcova diletantismu se už v té době projevovaly. Slovo má opět Jaroslav Formánek.
1: Podle toho, co je dneska známo, tak šlo o kritiku metod vlastně té samovlády, protože Stalin rozhodoval o všem, do všeho zasahoval, ať už to byly kádrové otázky ve straně, ať to bylo umístění odborníků nebo rozmístění diplomatických sil ve světě, ať to byli novináři důležití, kteří budou psát pochvalné články o režimu, ať to byla justice a pak samozřejmě ovládal naprosto všechny represivní složky režimu, to znamená Čeku, později o GPU, nebo nakonec to byla ta nechvalně známá NKVD. Ona to byla pořád stejná organizace, jenom měnila názvy. Takže on měl ruky všude a rozhodoval samozřejmě taky o ekonomické politice. Ty jeho nesmyslné stavby, třeba ten kanál mezi Baltským mořem a Bílým mořem, kde pracovali desetitisíce vězňů Gulagu a desetitisíce jich tam zemřelo, tak po tom kanálu, který byl zamýšlen jako strategická stavba pro přesuny ruské flotily, tak tam projeli vlastně jenom dvě lodě. Ta první, když Stalin se svými nozhledy kanál otvíral, a druhá byla zkušební plavba jedné části ruské flotily, která zjistila, že ten kanál vlastně je nepoužitelný, protože nebyl dost hluboký pro ty velké křižníky. Takže takové nesmyslné stavby, které on dělal, bylo jich víc po celém Sovětském svazu. Samozřejmě se to odráželo na stavu sovětské ekonomiky, protože lidé strádali, chybělo zboží v obchodech, nefungovaly základní služby. Takže to všechno, ti, kteří byli členové toho ústředního výboru anebo členové komunistické strany, si uvědomovali a kdo měl jenom trochu odvahu, tak určitě vyslovoval vůči tomu kritické názory, než se rozjel ten největší teror, který pak přišel.
0: První z takzvaných moskevských procesů se konal od 19. do 24. srpna 1936 v monumentálním sále Domu odborů v Moskvě, což je mimochodem ikonická stavba z 19. století, ve které budou postupně před plačící davy sovětských lidí vystaveny rakve všech generálních tajemníků od Stalina po Černěnka. Ovšem ti, kdo v roce 1936 v této síni zasedli na lavice obžalovaných, byli už mrtví předem. Mezi nimi v první řadě Grigorij Zinověv a Lev Kameněv, staří bolševičtí vůdci, kteří kdysi se Stalinem patřili k nejmocnějším mužům v zemi. Teď byli obviněni spolu s dalšími 14 obžalovanými z nesmyslných zločinů, jako byl státní převrat nebo příprava politických vražd, pochopitelně včetně Kirova. V tomto prvním světově známém inscenovaném monster procesu nakonec všichni dostali trest smrti. Většina z odsouzených byla zastřelena den po vynesení rozsudků, tedy už 25. srpna 1936 ve sklepeních Lubjanky, obávaného sídla NKVD na Dzeržinského náměstí v Moskvě. Nenávist ke starým spolutvůrcům revoluce byla ze strany Stalina doslova mafiánská.
1: Tak byli to staří bolševici, kteří patřili k těm vůdcům a k nejbližšímu okolí Lenina. Oproti Stalinovi byli vzdělaní. Oba měli za sebou studia, byli to víceméně intelektuálové, teoretici bolševismu. Oproti Stalinovi měli procestovanou Evropu. O Stalinovi je známo, že vlastně poprvé opustil Sovětský svaz, když odletěl na konferenci spojenců do Teheránu. Takže to byli lidé, kteří

0: mohli představovat opravdu velké protivníky. Byli to dobří řečníci, měli určité charisma, což Stalin neměl. Teoreticky znali marxismus a leninismus daleko lépe než on, takže měli určitě v rukou i potřebné argumenty, aby mohli Stalinovu politiku zpochybnit. To všechno zase vytvářelo podmínky pro tohoto muže posedlého nebo nemocného paranoju, který viděl nepřítele všude a navíc v silných osobnostech se vlastně ten nepřítel ještě víc konkretizoval, takže to všechno vytvářelo podmínky k tomu, aby se jí nějakým způsobem zbavil. Samozřejmě vždycky šlo o to, jak to udělá. On nebyl ten typ, jak už jsem mluvil o Hitlerovi, který prostě jednu noc rozhodne, běhne někam komando a postřílí a povraždí Hitlerovi protivníky. Stalin to je spíš takový ten asijský způsob myšlení, pomalá příprava pomsty, jako pavouk, když tká pavučinu, která se pomalu stahuje okolo oběti. Takže tady to se dělo s těmi velkými bolševiky. Oni byli nejprve zbavováni svých vysokých pozicí v rámci strany, pak jim třeba nepřišlo pozvání na oslavy Velké říjnové revoluce, což už byla opravdu velká hrozba. Pak je přesouvali v rámci stranického aparátu na nižší a nižší funkce. Nakonec byli ostrakizováni tím, že třeba nesměli opouštět ani své domovy, mohli pracovat jenom v určité místnosti pod dohledem tajemníka, což byl člen tajné policie. Takže tímto způsobem se kolem nich stahovala smyčka a pak už stačilo velmi málo. Tak tomu posloužil zase Trockij, největší Stalinův nebo úhlavní nepřítel. Byli obviněni z trockismu, což nebyla pravda, že by trockismus šířil. Oni možná s Trockým byli dřív ve spojení, samozřejmě byli ve spojení v době revoluce, protože to byli všichni revolucionáři. Poté po revoluci, když byl Trockij vypuzen a skončil v exilu, tak asi nějaké bližší kontakty nebo užší kontakty už tam nebyly. Ale samozřejmě to nařčení nebo to obvinění, že jsou členové trockismu nebo patří k trockistickému hnutí, tak to bylo to hlavní, co jim zlomilo vás, proto stanuli před porotou a skončili, jak bohužel všichni víme, velice špatně.
1: Hlavní cíl moskevských procesů byl zejména propagandistický. První moskevský proces se týkal bývalých starých bolševiků, opozičníků v rámci bolševické strany zmíněného Zinověva, Kameněva a dalších. Druhý moskevský proces, který se uskutečnil ze začátku roku 1937, se týkal také částečně lidí z vnitra bolševické strany, ale i lidí, kteří se podíleli na chodu sovětského státu. Byli tam různí odborníci, členové různých ministerstev a vlastně dalo by se říct, že to spektrum těch obětí se neustále rozšiřovalo, těch údajných záškodníků, sabotérů. Nicméně stejně tak jako v prvním případě i tento proces měl zejména propagandistický účel. Třetí moskevský proces, který tedy nebyl veřejný, ale probíhal v létě roku 1937, se týkal velitelství Rudé armády. To je ten známý proces s maršálem Tuchačevským a dalšími veliteli Rudé armády, který vedl později k paralyzaci celé Rudé armády, protože ty čistky poté postihly tisíce lidí z toho z celého velitelského sboru Rudé armády. Nakonec poslední moskevský proces, který proběhl na jaře roku 1938, se týkal zbytku alespoň domnělého opoziční části v rámci bolševické strany. V jeho čele tedy stál Bucharin, který vlastně řadu let, přestože se teoreticky v řadě bodů se Stalinem rozcházel, tak Stalina v rámci vedení strany podporoval a podílel se na vedení státu. Nicméně tímto procesem se dá říct, že Stalin zlikvidoval všechny možné domnělé nebo skutečné opozičníky v rámci strany a upevnil si tím definitivně svou moc.
2: Dodává Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů.
3: To všechno Stalin samozřejmě nemohl zvládnout sám a my se tu omezíme na prostý výčet mučících praktik, na kterých se podílel on jako zadavatel a jeho šéfové bezpečnosti jako vykonovatelé. Postupně Jagoda, Ježov a nakonec Beria. Ti první dva vždy po dvou letech od nástupu do funkce vrchních katů sami skončili s kulkou v hlavě. Ten třetí vydržel déle a co si zasloužil, to dostal až po Stalinově smrti.
0: Všechny ty vlastně z nesmyslných věcí nařčené osobnosti byly podrobeny krutým podmínkám, ať už to bylo mučení, bránění ve spánku, nedostatek samozřejmě hygieny, dobrého jídla nebo aspoň trochu kvalitního jídla. psychického vydírání, což si myslím, že bylo to úplně to nejhorší, protože oni vlastně nechápali, co se děje. Představte si, že ráno jste ještě jeden z nejmocnějších mužů Sovětského svazu, večer přijdou příslušníci NKVD, rozrazí vaše dveře, odvedou vás do vězení a v tom okamžiku se změníte v číslo, kde lidé, kteří vás vyslýchají, si můžou dovolit všechno. Můžou vás mlátit, můžou vás zavídat do takových boxů. To bylo taky známo, jak se mučilo v Sovětském svazu, které byly plné štěnic, můžou vám odepírat ten spánek a můžou vás vydírat, co udělají s vaší rodinou, s vašimi dětmi, s vašimi příbuznými. Takže tady to bylo zhruba, si myslím, u všech podobné nebo stejné ty podmínky toho mučení. Asi výjimkou byl maršál Tuchačevský, protože tam hrála ještě jednu roli velice důležitá věc, poněvadž Stalin, když si ho člověk uvědomí, jak vypadal, tak byl takový malý skrček, který byl znetvořený úrazem z mládí, měl něco s levou rukou, špatně s tou rukou hýbal, pak byl poďobaný od Neštovic, měl silný gruzinský přízvuk ve své ruštině. Poznalo se to taky tím, že mu to vadí, že když měl projevy, tak v určitých místech, kde by to bylo moc slyšet, tak on snižoval hlas. Takže z těch všech důvodů si myslím, že byl dost zakomplexovaný, hlavně vůči hezkým, vysokým a urostlým chlapům, což byl Tuchačevský. A navíc ještě charismatický člověk, generál Rudé armády, který opravdu vyhrál nějaké bitvy, měl za sebou těžké boje, kde nasazoval i svůj život, byť v rámci teda bolševismu, ale dobře, tak věřil, že je komunista a tak dále. No a v jeho případě, když byl mučen a vyslýchán, tak Stalin nařídil těm vyšetřovatelům, že by se měli soustředit na jeho genitálie, což znamená, že to asi ostatní, o kterých jsme se zmiňovali, tady to nezažili a to si myslím, že byla Stalinová taková pomsta nebo zášť vůči tomu, jak ten Tuchačovský vypadal a jak se prezentoval, když byl ještě na výsluní.
3: Žádný ze Stalinových šéfů bezpečnosti nevynikal vzrůstem a spojovalo je i to, že ani Genrich Jagoda, ani jeho nástupce Nikolaj Ježov, tedy hlavní tvůrce velkého teroru, se konce 30. let nedožili.
0: Když se podíváte na okolí Stalina celkově, v době, kdy byl na vrcholu moci, tak to byly většinou menší takový tlustí strejdové, Beria, Chruščev, Malenko, vámi zmíněný Ježov nebo Jagoda taky. Takže on si vybíral typy, které ho nemohli převyšovat jak do výšky, tak třeba tím, že byli urostlí, jak jsem mluvil o tom Tuchačovském. Co se týče toho Jagody, osobně si myslím, že ty procesy samozřejmě rozjel na příkaz Stalinův. Ježov v tom pokračoval. Ale v určité fázi prostě ta paranoia u toho Stalina byla tak silná, že věřil tomu, že už ten Jagoda má dost materiálu i proti němu samotnému, proti Stalinovi. Takže logicky, nebo z logiky diktátora, který chce zůstat dál u moci, vyplývá to, že se těchto lidí musíte zbavovat. V demokratickém systému by to nešlo, v Rusku to bylo jednoduché. Kulka do týlu a problém byl vyřešen. Ostatně to je známá Stalinova fráze, zmizí člověk, zmizí problém.
3: A nešlo rozhodně jenom o frázi. V Sovětském svazu 30. let mizely statisíce a možná miliony lidí beze stopy ze dne na den.
4: NKVD dostane pravomoc v tom velkém teroru vlastně soudit nebo rozhodovat o životě a smrti bez soudu. Okamžitě na místě ty slavné trojky, tedy nejvyšší představitel lokální teda strany, nejvyšší představitel zase lokální toho NKVD a potom nějaký místní představitel, tak ti byli nadáni možností rozhodovat o tom, jestli někdo přežije nebo nepřežije, přičemž zároveň z centra přicházely číselné kvóty na to, kolik lidí mají odsoudit jako nepřátele Sovětského svazu. Takže to byla ohromná moc, která se tady NKVD nabízela. A tak, když dojde k tomu momentu, že jednou někdo odejde do práce a už se nevrátí, takže vlastně ty lidi se už neměli ani odvahu ptát a toho člověka hledat.
3: Uzavírá Daniela Kolenovská. V příštím vydání Historie Plus se ještě jednou vrátíme do moskevských soudních síní doby velkého teroru a podíváme se i na to, jak se na vykonstruované procesy dívali západní, ale i čeští intelektuálové. Kdo a proč naletěl a komu byla podstata věci jasná okamžitě. Děkuji za spolupráci na Historii Plus Jaroslavu Formánkovi a Janu Dvořákovi z Ústavu pro studium totalitních režimů a Daniele Kolenovské z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracovali Jonáš Rosůlek a Jan Schreier. Příště se těší na slyšenou a za pozornost vám děkuje Jan Sedminpský.
5: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Žurnál je 10 hodin. A zprávy má pro vás Tereza Tomášková.
7: Švédové hlasují ve volbách, vybírají zároveň poslance i místní zastupitele. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují výši příspěvků na osobní asistenty. Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání mistrovství Evropy. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 za výjezdem z Brna do Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm, na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Švédové dnes hlasují ve volbách. Vybírají jak nové poslance, tak i krajské a místní zastupitele. Mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí. Výsledek ale může být velmi těsný.
8: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně. A to vystačí přibližně na 6 hodin pomoci denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že chystá změnu. V Česku studenti spustili kampaň, která má přilákat ke komunálním volbám jejich vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Je možné je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek. Podle něj kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
9: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
7: V Novém městě nad Metují začíná festival komedie. Nabídne 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí dnes ve 4 hodiny odpoledne před premiéra komedie Šipkaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
10: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
11: Sport. Fotbalisté Liberce porazili v 8. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0 a jsou v čele neúplné ligové tabulky. Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0, stejným výsledkem Bohemians zdolali Slovácko a v brněnském derby Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Čeští volejbalisté vyhráli i druhé utkání na mistrovství Evropy. V souboji se Švédskem ztratili vedení 2-0 na sety, v tom pátém pak zvítězili 15-13. V zápase v italské Modeně se hráči prostřídali. Za Milana Moníka naskočil na post libera Jan Pavlíček. Trenér Jiří Novák i tento taktický tah vysvětlil.
12: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
11: Zítra se Češi utkají se Slovenskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 se Brna směrem do Prahy popojíždí kolony na výjezdu z Brna na kilometru 185. Tam pracují silničáři ve středovém pásu, projíždí se tak pouze pravým pruhem a kolona je od sjezdu na výstaviště z kilometru 191. Zdržení na výjezdu z Brna asi 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Lovosice. Ve stoupání na 50. kilometru stojí nepojízdná dodávka. Je ve stoupacím pruhu, na místě jsou i policisté, vybočuje se v dešti, tak pozor. V Praze pak pozor na jižní spojice směrem z Lanového na Černý most, kousek za Průmyslovou u Europarku je hlášená nehoda a menší kolona asi na 5 minut. A na Táborsku tam pozor na silnici 122 z Opařan směrem do Bechyně, kousek za Starým sedlem havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři a provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Důvěrné, skryté, sdílené jen s úzkým okruhem lidí, anebo dokonce jen s jediným člověkem, tak by se ve zkratce daly definovat intimní vztahy. Kdybych se ale zeptala, co všechno může být ve vztazích intimní, co by vás napadlo? Tělesná blízkost, sex, myšlenky, plány? Je toho ale mnohem víc. Vědci napočítali až 12 druhů intimity. Co mezi ně patří? Jsou všechny pro partnerský vztah stejně důležité? A musíme mít intimní vztahy jen se životními partnery? Odpověď budeme hledat v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
5: Leonardo Plus.
7: A protože tématem jsou vztahy, tak musí být i pravidelný host, který o vztazích s námi mluví, a to je párový terapeut Honza Vojtko. Dobrý den.
15: Dobrý den, Čárko, děkuju za pozvání.
7: Já jsem hned na začátku se pokusila o takovou zkratku, definici toho slova intimita nebo intimní. Můžeme to nějak rozšířit? Co to je?
15: No, to je zajímavá věc. Když půjdeme úplně od začátku, tak slovo intimita pochází z latinského slova intimus a znamená takzvaně nejvnitřnější. Jsem to trénoval, tohle bych to vyslovil, to slovo.
7: A povedlo se.
15: A děkuju. A já moc rád používám vlastně definici, kterou dali dohromady dva pánové, kteří si vědci, kliničtí psychologové, kteří si vlastně s intimitou velmi rádi hrají a dodávají právě různé modely a jeden z nich je takzvaný Interpersonal Process Model of Intimacy. Je to Harry Rice a Philip Shaver. A oni sformulovali, že vlastně intimita není vlastně nějakým synonymem právě pro sex, nebo jenom pro sex, jenom pro nějakou fyzickou blízkost, nebo lásku jako takovou. Je to vlastně takzvaný vztahový proces. To je velmi důležitý, že to prostě nějakým způsobem vzniká. Ale to druhý je důležitější. Je to vztahový proces a takzvaná subjektivní zkušenost blízkosti, která vzniká tehdy, když vlastně člověk člověku zpřístupní něco právě velmi vnitřního, něco velmi osobního, osobně a vlastně i významného, že to není jenom nějaký sdělení, ale že to má pro mě nějaký význam z toho svého vnitřního světa. A pak to B, což je vlastně to důležité, že to není jenom nějaké jako sebeodhalení a pak jdeme domů a můžeme to povídat, komu chceme. Ale vlastně ten člověk, který to ze sebe vypustil, tak vlastně zažívá nějakou citlivost a zažívá přijetí. A pak ještě jednu věc a zažívá i péči. Že vlastně ta intimita, proto se tomu říká proces. Že to není nějaký stav, je to procesní věc, která někde vzniká, vzniká tam nějaká reakce, to oni, Shaver a Rice, to pojmenovali jako responsivita a pak se dál buduje. Že to prostě neskončí.
7: Čili to ale ani nezačíná na prvním rande.
15: No, to
7: je,
15: určitě ne.
7: Jak sám říkáte, je to proces. A taky tam bylo důležité, že jste říkal, že je to subjektivní ano. proces. To znamená, že pro každého může být jinak dlouhý, že potřebuji jinak dlouhý čas na to, abych se odhalil tomu druhému.
15: Určitě. My spolu i s našimi posluchači už jsme se dotkli několikrát tématu attachmentu citové vazby. A proč ho sem znova přivádím, protože vlastně díky Johnu Bowlbymu a Mary Ainsworth vlastně víme, že podle toho, s jakou takzvanou primární citovou vazbou vazbou přicházíme z toho dětství do toho dospělého života. Ať už je to bezpečná, nebo právě nejistá, to znamená výbava, nebo závislostní, nedej bože, dezorganizovaná, tak pokud já budu mít závislostní druh attachmentu, nebo naopak výbaví, tak pro mě opravdu bude delší vlastně zažívat nějaký pocit intimity, anebo nejenom, že to bude delší ten proces a řeknu si, ano, my dva jsme teď spolu v nějaké intimitě, v nějakém druhu intimity, ale třeba, což mají často lidé s tou výbavou, citovou vazbou, že zažívají ten pocit intimity, ten subjektivní pocit intimity na krátkou dobu.
7: Já mám pocit, že už jsme naše posluchače dostatečně dlouho napínali tím obecným úvodem, který byl mimochodem velmi důležitý, ale vlastně slíbili jsme, že prozradíme, kolik těch druhů intimity vůbec je. Já jsem v českých zdrojích našla, že v partnerských vztazích je 6, v zahraničních zdrojích 12, podle vědců to jsme říkali, no ale někde jsem našla, že 16, no. Tak Honzo, kolik tedy?
15: To je zajímavá věc, jo. Protože ten základní model, který právě dali Rice se Shaverem dohromady, je jich 5. A je to 5 nějakých základních druhů intimity. Můžu jí vyjmenovat?
7: No určitě.
15: Určitě.
7: Pojďme.
15: Jako první je fyzická, což je součástí nějaký doteky, nějaká něha, ale i erotika, nějaká vlastně jako sexuální aktivity. Pak je takzvaná emoční, to se asi každý dokážeme představit, co to znamená, ale já to přece jenom dořeknu. V té emoční intimitě není jenom to, že ukazuju v nějakém poli bezpečí své emoce, ale to je jenom jeden krok. A druhý krok je, aby to mohlo být intimní a mohla vznikat nějaká intimita, tak já vlastně do toho musím přidat, a je to součástí té emoční intimity, moji zranitelnost. Jo, že já si dovolím být zranitelný vůči tobě, vůči svému partneru, nebo kamarádům, nebo rodině, jo, a tak dále.
7: Prostě nehraju tvrdáka, ano. Ale jsem ochotný ukázat i to svoje zranitelné já.
15: Ano, a nebo se taky nechat zranit. Jo, protože vlastně to, že já jsem intimní k někomu, nebo když už jsme u té emoční intimity, tak já, když vyjadřuju nějaké svoje, nebo prožívám a ukazuju nějaké svoje emoce, tak oni nemusí být úplně parádní pro toho druhého, který vnímá. Já když jsem steklej, nebo hodně smutnej, nebo něco, tak toho druhého to může ohrozit, může něco udělat a on na to bude mít nějakou reakci. Jo? A teď nemyslím úplně jako nepříjemnou, zlou, ale prostě bude nějak reagovat. A já, když tohle budu vyjevovat, tak samozřejmě mnoho lidí, my jsme se taky dotýkali tématu jádrového přesvědčení v nějakých dalších dílech, já o sobě si můžu myslet, že nechci zraňovat druhý lidi, že jsem hodnej člověk, nebo naopak, že jsem hodně zraňující, což je součást mého takzvaného jádrového přesvědčení. A já teď přes ten projev mých emocí ukazuju a vidím, že vás zraňu. Ale mý jádrový přesvědčení mi říká, no ty nemůžeš zraňovat druhý lidi, nebudou tě mít rádi, není to jako možný. A v tu chvíli já můžu brzdit a můžu vlastně si myslet, tohle já nemám říkat. Proč to tady vyprávím? Protože tohle je kámen úrazu té intimity, kámen úrazu toho sdílení, protože já vlastně záměrně, pokud tam nebude ta respons, ta odpověď, ta reakce toho druhého člověka, která mě bude přijímat, a přinesu sem ještě jedno téma, kterého jsme se taky dotkli, a to je bezpodmínečný přijetí. Protože tohle není bezpodmínečný přijetí. Já když sděluji...
7: Já se kontroluji, no, to jasně, znamená, jasně. Že už tam mám nějaký blok k tomu být autentický, ano. A ukázat se takový, jaký jsem.
15: A to je A. A B je to, že ten druhý s tím nemusí souhlasit. To přijetí neznamená souhlas. Já tě přijímám i s těma jako emocema, ale já si myslím, že to není dobře, že mě to nějak opravdu jako zraňuje, dávám ti to najevo, ale to neznamená, že od tebe chci odcházet. Naopak to může ukázat. Já se můžu mračit u toho, říkat, prosím tě, proč jsi tady smutná? Když přece se máme hezky, když přece nám nic nechybí, děcka jsou zdravá, všechno, ty jsi smutná, jak je to jako možný? Ale to může být velmi intimní reakce. Vás to může zraňovat, když se mi jako vyjevíte, ale já tohle můžu tuhle reakci udělat. A pak přichází to, ta péče, která je v té intimitě důležitá. Řekni mi o tom víc. Přichází nějaká zvídavost. Já tomu vůbec nerozumím, ale potřebuju o tom vědět víc. Tohle je intimní pole.
7: Takže jsme probrali tělesnou,
15: emoční. Jo. Pak je takzvaná intelektuální. Což je fascinující věc, protože schválně jako vyzvu naše posluchače, kdy jste si někdy záměrně uvědomili nebo vůbec jako řekli, máme mezi sebou nějakou intelektuální intimitu. Co to krucifix jako znamená? A to je vlastně to, že mezi sebou nějakým způsobem můžeme zase sdílet a vyměňovat si nějaké názory, nějaké myšlenky, nějaký nápady, nějaké svoje fantazie. Jo, a jak třeba může vypadat intelektuální intimita? Jdeme z filmu. teď třeba z Odysseji. Protože tam jsem fakt jako zažíval s mojí drahou polovičkou vlastně intelektuální intimitu. Protože my jsme probírali celou cestu, to, co jsme tam viděli, názory na to, co jsme tam viděli, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, proč se nám to nelíbí, jak bychom to jinak udělali. A tohle byla intelektuální intimita, která trvala nějakých celých 20 minut, když jsme šli pěšky prostě z Flory domů, jo, do Karlína. A to je prostě velmi vzácný. To, že otevřeme knížku a sdělujeme si, co jsme v knížce četli, viděli, zažili, nebo vidíme zprávy a u těch zpráv se hádáme, jak on to má, jak on to nemá, to je blbec a tohle není a tohle je skvělý a tak dále. To všechno může být součástí intelektuální intimity.
7: Ale neznamená to, že spolu musíme vzájemně souhlasit?
15: Teď to je přesně to. Protože sebeodhalení neznamená automatický souhlas. Ta intelektuální intimita je taky nejvíc bolavá, nebo může být velmi bolavá, jo, protože nejenom slyším ten protinázor, protiargumenty, mně se to nelíbí. Bohužel ty pseudoromantický vztahy dělají, že když mě on miluje a ona taky, tak musíme se vším souhlasit a musíme být jedna jako soulmate. Znova to zopakuju. To neznamená, že intimita je bezhraniční. Že tam je bezpodmínečný přijetí, tohle právě není. A ta intimita v dospělém vztahu to právě krásně ukazuje. Protože, a pamatujete zranitelnost,
7: ano.
15: Ono to může být velmi bolavý slyšet svého partnera, že to má jinak. Taky intelektuální intimita nebo intelektová intimita může být příčinou myšlenek na rozchod nebo dokonce příčinou rozchodu, protože najednou díky, anebo taky kvůli, abychom byli správně česky, když jsme v Českém rozhlase, já to, že tam sdílím nějaký myšlenky, právě nějaký názory, můžu zjistit to, že oni jsou součástí nějakých mých hodnot, nějakých mýho hodnotovýho systému a tak dále. No a najednou já se tímhletím odhalím a tomu druhému partnerovi se to nemusí úplně líbit, protože názor je názor, ale hodnoty už jsou velmi intrapsychický, nebo jak to říct, jako jsou to součástí naší jako osobnostní struktury. A to znamená, že už říká něco celkově o mě, už je to něco o mý autenticitě a to může být velmi zajímavý.
7: Nemohla by být hodnota dalším druhem intimity?
15: Tak je.
7: A patří mezi těch pět základních?
15: Ne. Já jsem viděl jako udičku, teď necháme ji trošku šplouchat na vodě, dořekneme těch dalších základních pět, nebo dodáme ty dvě, které nám teď chybí. Ta čtvrtá je takzvaně zážitková intimita, to, že máme spolu nějaký činnosti, někam jezdíme, ne po každý a ne vždycky a ne musíme. Někdy prostě spolu zažíváme, že jsme na dovolený a jdeme někam na vejle, tamhle do Egypta, jedeme do Abu Simbelu a jedeme spolu a něco tam jako zažíváme. Nebo jsme zážitková může být taky to, že hrajeme deskové hry, zážitková může být taky to, že se jdeme jenom projít se psem, jo, a třeba můžeme mlčet, nemusíme nic říkat, ale ten zážitek té procházky, jo, může být natolik zajímavý a sdílený, že to prostě může vytvářet nějaký intimní pole nebo rozvíjet tu intimitu jako takovou. To je čtvrtá.
7: Mm-hmm.
15: A pak je pátá a to je spirituální.
7: To si myslím, že může být docela často kamenem úrazu, ne?
15: Tam jsou ty hodnoty taky, ale taky vnímání nějakého smyslu, nějakého účelu, nějakého přesahu. A teď se vůbec prosím vás nebavíme o tom, že spirituální znamená, že musíme oba věřit ve stejného Boha, nebo vůbec věřit v nějakého Boha, nebo v nějakou podobu božství a tak dále. Ale v součástí spirituální intimity může být taky to, že si budeme povídat, že věříme na atomy, na fyzikální zákony, protože tyhle ty debaty o fyzikálních zákonech ukazují ten přesah, ukazují to, že já vnímám a vystupuju sám ze sebe, ze své individuality a vnímám, že mě něco přesahuje, že žiju někde v nějaký společnosti lidí nebo na nějaký planetě a ta planeta je taky něčeho jako součástí a že mě něco prostě přesahuje, že já sice mám nějaká přání, ale ta společnost má taky nějaká přání, který já jsem součástí. Tohle všechno je spirituální intimita a to je pět základních. A mnoho lidí, odborníků, odbornic, si opravdu jako všimlo, že to nestačí.
7: Já si taky myslím, že to nestačí. O intimitě a všech jejich podobách mluvíme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem.
16: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Já myslím, že je na čase trošku tu udičku zase vytáhnout, jak už jsme začali s tím, že se mohou rozvětvovat z těch pěti základních, ty intimity. Hodnotovou jsme tady zmiňovali.
15: Ano.
7: Nakolik se to dá rozvětvit? Tak, to je ta základní otázka. My jsme tady na začátku mluvili až o 16, tak přece jenom můžeme někam větvit ještě.
15: Ano. Já vlastně začnu ještě nějakými kritérii, které nám pomohly a vlastně nás trošku vyprovokovali k tomu přemýšlet o více než o pěti intimitách, protože intimita jako taková má dvě základní kritéria, podle kterých se to hodnotí. Jo. Ty vztahoví psychologové, psycholožky a kliničtí psychologové, kteří se tomu věnují opravdu vědecky, tak vlastně mají dvě základní kritéria. A to, že ta intimita je v nějaký šířce, to znamená nějaký jako horizontu, to znamená kolik toho já sdílím a jsem schopný říkat. Ale pak taky nějaký hloubce, což je ta vertikála, která vlastně ukazuje, jak hluboko, to znamená, co, jak moc osobní věci, až opravdu velmi niterní věci, můžu a chci sdílet. A najednou tyhle ty dvě základní osy, ta horizontální i ta vertikální, najednou začala rozšiřovat a ty kliničtí psychologové a psycholožky si všimli, tyjo, blá, pět je málo. Třeba na emoce zaměřená terapie, párová terapie, ta je na té intimitě velmi založená, na tom, jako na těch prožitkových věcech. A hlavně ta párová terapie jako proces si všimla, já nemůžu některé věci prostě minout. Já nemůžu tady zůstat jenom povšechně u emocí, jenom povšechně u zážitku, povšechně u nějaký spirituality. Já se potřebuju zeptat na další nějaký detailnější věci, které ale nejsou detaily, nejsou nějaký jenom nějakou niancí, ale jsou velmi důležitým tématem. A tohle všechno, to, co jsem tady před chvilkou povídal, tak vlastně ty lidi vedlo k tomu to rozšířit. Rozšířit celý ten to pole a k těm pěti začali přidávat další. A já je dám dohromady. Jo. O emoční jsme se bavili, o intelektuální jsme se bavili, o tělesný, to je nová.
7: To není to též, co sexuální.
15: Ne, nepak. Dokonce hned po ní je sexuální, protože a mnoho lidí si to plete a má to jako synonymum. Ta tělesná intimita je vlastně o tom, že máme spolu kontakt. Že tělesná intimita může být to, že já se schovám k tobě do koutku, prostě pod rameno, nebo ti lehnu ti na rameno, když se díváme na film, ty mě obejmeš, hladíš mě po boku, na rameni, na zadku, to je úplně jedno. A to stačí. A to může být vlastně velmi hluboká tělesná intimita. To, že se vidíme po práci, potkáme se doma, dáme si pusu, obejmeme se, je tělesná intimita. A vůbec to nemusí vést k sexu. Je jako takový. Mnoho lidí si to plete. Dokonce současní pároví terapeuti, kteří vědecky nějakým způsobem zkoumají právě sexualitu, nebo je to součástí takzvané sex terapie, tak vlastně už se ukazuje, že mnoho lidí, ta procenta jsou velmi vysoká. Jo. Dokonce se bavíme o 20-30% lidí, a teď se bavím třeba ze Spojených států, ne u nás. Jo. To by určitě řekla Katka Klapilová, že jo, z Národního ústavu duševního zdraví, která má teď za sebou ten Check Sex, mají ten výzkum, jak to máme s tou erotikou u nás v České republice. Ale třeba ve Spojených státech se ukazují nějaký 20-30%. Dokonce jsem viděl jedno video jedné párové terapeutky, která mluvila ze své zkušenosti. Mluvila o tom, že až 40% lidí, kteří jsou v dlouhodobých vztazích, bavíme se o 10 a více letech, třeba nemá vůbec sex během celého roku.
7: Ale mají velmi silnou tělesnou intimitu.
15: A nejde, protože zjišťují, jak prostě stárnou, tak najednou ta sexualita není pro ně nějak extra důležitá, nebo už ji nějak extra nenaplňuje. A bavíme se o tom, že tam je nějaký koitus, že tam je nějaký pohlavní styk. Jo, ono může být v té tělesný i to, že třeba máme nějak lehtivý, že jsme nahatý, dotýkáme si intimních partií, ale není tam taky to vložně erotično v tom pohlavním styku jako takovým. Tak to se třeba někde odděluje, někdo ne. Nechci vám motat hlavu, ale že se na to někdo dívá, někdo to prostě jako zkoumá. Jo, a ta tělesná je velmi, velmi důležitá. Pak je samozřejmě sexuální, když už jsme u toho, a to je vlastně v té sexuální intimitě není, jak spolu dlouho spíme, jaký polohy střídáme, ale v té sexuální intimitě je naopak to, jak sdílíme a jestli můžeme sdílet své touhy, své fantazie. Třeba se jenom pro mnoho mých klientů jedna z nejerotičtějších věcí, že si o sexu povídají. A třeba nejenom mezi sebou, že si povídají o svých fantaziích, o sexu s někým jiným. Ale cítím se natolik bezpečně s tebou, že tyhle své fantazie s tebou můžu sdílet, to, že to sdílím a mám fantazie, neznamená, že to dělám. Protože se cítím s tebou natolik blízko a natolik si dovoluji zranitelnost, že ti to můžu sdílet, protože libido je řízen nějakou novostí. A najednou to jsou velmi silný jako hovory. To neznamená, že to dělám, že najednou a teď mám parťáka, kterýmu to můžu opravdu jako říkat. Pak je takzvaně sociální. Jo. A sociální intimita je, a to přivedla sociální psychologie, to, jak sdílíme vlastně náš kontakt s jiným světem. A sdílíme to s těma našima partnerama. Říkáme jim, jo, tohle byla příjemná večeře s těma kamarádama, tohle mě nebavilo, jdeme na demonstraci, zajímá mě, jak to ta společnost vlastně jako má, jak moc jsem introvertní, extravertní, ambivertní a tak dále. Jo, a to všechno je prostě v rámci nějaký sociální intimity.
7: Tak to je sociální.
15: To je sociální, ať nezdržujem. Pak je zážitková, o tý jsme se bavili. Pak je takzvaná, a to je odnož od tý zážitkový, která je takzvaně hravá a rekreační. A hravá a rekreační znamená, že blbnem spolu.
7: Že máme stejný druh humoru?
15: Ano, stejný druh humoru, že si děláme humor, že po sobě házíme prostě písek, vyšívám, já nevím, prostě je tam nějaká kreativita, prostě je tam nějaká lehkost, že máme i nějaký společný koníček, můžeme mít mnoho jiných koníčků, ale na jogu jdeme spolu, jo, a tam si děláme legraci a tam ti prostě podrazím trošku nohy, ať spadneš a pak říkáme ty učitelce jogový, ona to neudrží, ona neudrží, tady padmá sánu.
7: A co když má každý jiný druh humoru?
15: No, tak to může být.
7: Ale jde zase o to, aby to přijetí, vzájemně to tady, ano, jsme to přijímali, ano, a respektovali.
15: Hm? Ano, pak se jako otočíme. A v té hraví a kreativní může být taky, on tam je někdo vtipnej a vlastně pro mě není moc vtipný. Já tam sedím a klesně koukám, říkám, si myslím, že to je vtipný, veď. No, není. A není tam ale pozor. A u téhle hraví to je veliký riziko, že tam není, nebavíme se o sarkazmu, nebavíme se o cynismu, jo, a nebavíme se o nějakým ponižování. Ty si myslíš, že jsi vtipnej, milej zlatý, víš? To si jenom myslíš. Jo, to už překračujeme do těch jezdců apokalypsy, do toho ponižování a není, o tomhle se nebavíme. Jo. Pak je nějaká, který se říká kreativní. A ta kreativní, ono to vypadá, že to může být synonymum v té hraví a zážitkový, ale ne, ta kreativní je, že spolu něco vytváříme. Že budujeme novou zahradu doma, jo, že prostě stavíme zítku, nějaký palisády někde prostě u nás u pergoly v Vánoce, prostě uděláme společně, uděláme nějaký přáníčko, nějaký pévko pro naše jako kamarády, to všechno je kreativní. Protože tam u té kreativity to vymýšlení a jak to máme, taky zažíváme nějaký pocit blízkosti a nějaký jako bezpečí, že si můžu skritizovat, to je blbost, co děláš, to přece ne, no ale mi se to líbí, já tam pejska chci, prostě tě, pak nějaký pejskaři, jo, a tak dále, že to může být takový, a že tam jsou tyhle debaty a my to unáší. To je moc hezký. Jo. Pak je něco, co je ještě další nadstavba. Už jsme u devátý jenom. Jo. A to je estetická. No, estetická intimita je, že vlastně takzvaný společný prožívání krásy, se tomu říká. A to, že jdeme do divadla, nebo jdeme do muzea, nebo jdeme do galerie.
7: A nebo na hory.
15: A nebo na hory. A my tam oba koukáme na ty kopce, na ty Alpy, Himaláje, cokoliv se nám jako líbí, nebo jenom Jeseníky, to je úplně putna. A jsme z toho unošení a vlastně líbí se nám podobná estetika. Líbí se nám ta mlha, která tam se valí přes ty kopce. Líbí se nám ten sníh, a nebo se nám líbí podobný obraz. A nebo nelíbí, nebo se líbí tobě ten obraz. A já tam stojím a chci, pamatujete zvídavost? Jak tohle se ti může líbit, Pollock, tyhle ty cákance, seš normální, co to má být, já jsem impresionista, tady prostě. Já
7: ale protože Rodena, máme bezpečný vztah, ale tak máme bezpečný vztah,
15: můžeme povídat. A voilà, a nejenom jsme, a nejenom ta kreativní, nebo ta estetická přesahuje a spojuje dohromady i tu intelektuální. A nejenom zažíváme, a jenom to je důležitá poznámka, oni se překrývají, to asi naši posluchači pochopili, aby to někdo mohl zkoumat, tak se na to takhle dívá, ale to se vždycky přelívá. Jo? Asi tušíte, že hravá se přelívá s kreativní a se zážitkovou, jo? Intelektová se přelívá právě s estetickou a tak dále.
7: Honzo, teď mě samozřejmě napadá, že jsme spoustu našich posluchačů asi velmi znejistili. Mm-hmm. Možná si někteří takhle jako dělali seznam a teď si ho odškrtávají a říkají si, aha, tak tady dobrý, tadyhle, no ne, no tohle vůbec, jako tady je to jednostranné, tak pojďme si říct, musíme tohle všechno mít, abychom mohli říct, náš vztah je v pořádku.
15: Já odpovím velmi, já trošku fikaně, jo. Proč jsme vlastně se bavili o těch 16 druzích intimity, nebo 12, to je jedno, jak to člověk jako vnímá, a o těch základních pěti, tak se vlastně ukazuje, že v těch intimních vztazích my máme všechny. Ale ne všechny takzvaně na desíce, ne všechny naplňujeme stejně. Někdy u někoho to může být, kdybychom třeba vzali 10-bodovou škálu, to mě naučila kognitivně behaviorální terapie, škálovat 0 až 10 a tak dále, tak já třeba tu zážitkou můžu mít na osmičce, ale kreativní třeba na trojce v nějaký jako kvalitě. A tohle je prostě hrozně jako důležitá věc, to jako vnímat, že ne všechny musíme mít, ale ve smyslu ve stejné kvalitě, ve stejném jako naplnění. A pak jsou tam nějaký další kritéria, který vlastně ukazujou něco. Co já teď trošku poodhalím moji jako kuchyně terapeutickou, jo? Protože já, když se svýma klientama bavím o intimitě, tak nejenom, že rozebíráme a jim dávám nějaký takový jako papír, takový kruh 16 druhů intimity a oni si tam validují právě na tom na škále 1 až 10, jak to mají hluboko, ale ještě to nějakým způsobem hodnotí na základě tří kritérií. Jo? Jestli oni hodnotí první, si dělají bod, jestli ji máme. Jestli oni mají subjektivní pocit, máme tu spirituální a teď jenom ano, ne? A pak hodnotí, jak vysoko, hluboko. Pak je další kritérium, který na základě těch 16 ukazuje, jestli to chceme mít.
7: Jestli o to stojí.
15: Jestli o to stojí. Chceme vztahu. Mít nějakou, chci já od tebe. A teď ne, já jsem před chvilkou říkal, že je máme, ale chci mít větší. Tenhle druh intimity s tebou, o tom se bavíme, ne, že chci mít spirituální, tu nějak máme, a buď máme velmi nízkou, nebo velmi vysokou, nebo někde uprostřed, ale jak moc jí chci mít s tebou? Chci mít s tebou větší? Teď mám pocit, že jsme spolu na čtyřce a já bych ráda osmičku. To třetí kritérium je, jestli se cítím bezpečí. První kritérium, hodnotím ty jednotlivé druhy intimity, jestli je máme, jak moc je s tebou chci mít, rozvíjet, nebo takhle mi to stačí, a jak moc se v tomhle cítím bezpečí s tebou.
7: Slyšeli jste zkrácenou verzi pořadu Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Kdo dobře počítal, zjistil, že ještě pár druhů intimity do 16 chybí. Pokud vás tedy zajímá, co se skrývá například pod pracovní, závazkovou, krizovou nebo konfliktní intimitou, poslechněte si celý díl na webu plus.rozhlas.cz nebo se podívejte na video na YouTube. K poslechu vás zve a naslyšenou se těší Šárka Feniková.
16: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
6: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
17: Sklárně Moser v Karlových Varech chybějí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy, oslovuje zájemce i mimo obor. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, až současní skláři odejdou do důchodu. Doplnit stavy by mohli taky žáci, kteří letos nastoupili do znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech. Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezírá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků při financování životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Syn obvinění popírá, požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které bude 4. října. Jeden mrtvý a 3 zranění jsou po zásahu íránské obchodní lodi v Hormuzském průlivu, informují o tom íránské úřady. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera informovala, že Írán obvinil Spojené státy. O kontrolu nad Hormuzským průlivem soupeří právě Teherán a Washington. Od začátku jejich války je provoz v průlivu výrazně omezený. A kino v pražském Radotíně slaví 100 let nepřetržitého provozu. Výročí dnes připomíná celodenním promítáním českých filmů a pohádek. Odpoledne budou komentované prohlídky zákulisí a večer je na programu debata o budoucnosti českého filmu s hercem Miroslavem Donutilem, režisérem Petrem Nikolájevem a dalšími hosty. Promítat se bude taky sestřih filmových záběrů natočených v minulosti právě v Radotíně.
16: Sport.
17: Pardubičtí hokejisti mají 3. výhru v Lize mistrů. Ve 4. utkání základní části soutěže zvítězili na ledě finského týmu Kuku Kuovola 6-3. A do velké ceny Španělska vozů Formule 1 odstartuje z 1. místa úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. 2. byl v kvalifikaci lídr aktuálního šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a 3. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Závod začne na novém okruhu Madrid v 15 hodin.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Silný provoz na D1 za Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 za výjezdem z Brna do Prahy stále čekejte kolony za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 186 pracují silničáři ve středovém pásu. Aktuálně se projíždí pravým a také stoupacím pruhem, takže ta kolona od sjezdu na výstaviště z kilometru 191 zrychlila. Teď to zdržení na výjezdu je asi 15 minut. V Praze stále komplikace na jižní spojce směrem z Lanového na Černý most, kousek za Průmyslovou ulicí u Europarku. Tam řeší nehodu osobního auta s motorkou. Podle policie jsou v levém pruhu, kolona je tam z Lanového mostu asi na 10 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem s Ústí nad Labem před sjezdem na Zdiby na 0. kilometru je hlášené omezení. Brzdí se z plné rychlosti do menší kolony asi na 5 minut. A v Táboře opatrně na silnici 3 v Soběslavské ulici na kruhovém objezdu u policejní stanice. Srazila se tam 2 osobní auta, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět,
18: To jsou Žárovky, populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
19: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
20: Dnes s Janem Lukačevičem.
21: O mozku a o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Naše dnešní hostka se to rozhodla změnit. Kristýna Kekrtová je neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecenech. V laboratoři zkoumá, jak schizofrenie vzniká, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a hledá látky, které by jednou mohly pomoct lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Kristýno, ahoj.
22: Ahoj a děkuji za pozvání.
19: Žárovky.
21: Tvoje pozornost ve výzkumu se zaměřuje na schizofrenii. Jak to, že jsme ještě nepřišli na to, jak ji léčit?
22: To je dobrá otázka a já si myslím, že bychom mohli začít tím, že si tělo představíme jako takový stroj a vlastně když se v tom stroji porouchá jeden nějaký konkrétní šroubek, tak je poměrně jednoduchý ho vyměnit. No ale ve chvíli, kdy těch šroubků je víc, tak už to tak jednoduchý není. No a v té schizofrenii si to představuju něco jako, že se porouchá celá ta síť, protože tam vlastně dochází k poruše vývoje mozku, k poruše komunikace mezi neurony. A proto vlastně potom není tak jednoduchý ten lék najít. A já bych možná ještě tu schizofrenii představila jako takovou. O schizofrenii panuje možná mylná představa, že je to porucha rozdvojení osobnosti, což tak úplně není. My popisujeme v klinice, že schizofrenie má vlastně různé symptomatiky, různé projevy. A ty projevy my dělíme na takzvaně pozitivní, negativní a kognitivní. A abyste si to dokázali představit, tak ty pozitivní to jsou třeba nějaké halucinace, bludy, typicky sluchové halucinace. Ty negativní to je potom nějaká jako emoční oploštilost, vlastně, že nedokážeme tak vnímat emoce, nedokážeme tolik navazovat ty sociální vztahy. No a pak kognitivní, tam je to trošku jasnější, poruchy pozornosti, poruchy paměti. To znamená, že je hrozně těžký to léčit, když těch příznaků je tolik. A ještě u každého toho pacienta jsou trošku jiné a jsou jiné ty příčiny. A vlastně pak to dohromady dává něco, čemu my teda říkáme schizofrenie, ale já si právě myslím, že pro to nalezení nějakého léku, nebo abychom dokázali těm pacientům více pomoct, by bylo důležité rozdělit ty pacienty do různých skupin podle toho, co se u nich právě projevuje, jaká by mohla být ta příčina a jaké změny v tom jejich těle, v tom jejich stroji se odehrávají. Takže my máme antipsychotika, máme léky, které se typicky používají, ale ty se hlavně zaměřují na ty pozitivní symptomy, to znamená ty halucinace, bludy, ale už trošku opomíjejí ty negativní příznaky a kognitivní.
21: Já jsem zároveň v tom úvodu zmiňoval taky Alzheimerovou chorobu, taky stárnutí mozku. To všechno je neurobiologie. Jakou to má spojitost, krom toho, že se teda bavíme o mozku?
22: U té schizofrenie nás zajímá to, jak se ten mozek vyvíjí a proč se u některých lidí vyvíjí jinak, než bychom chtěli. U té Alzheimerovy choroby zase sledujeme, proč lidé ztrácí paměť a proč ty nervové buňky přestávají zvládat tu zátěž. No a u stárnutí tam sledujeme vlastně úbytek neuronů a kognitivních funkcí. No a mě by dost zajímalo, proč se tohle všechno děje a konkrétně třeba u toho stárnutí. Já jsem četla, že Češi žijí v nemoci 15 až 20 let, což si myslím, že je poměrně dlouhá doba a já bych si přála, aby jednou ty babičky a dědečkové zaslouženě mohly ve vyšším věku, když už na to teda mají čas, jezdit na dovolený a sportovat a prostě dělat skvělé věci a ne trávit ten čas v čekárnách u lékařů. No. Takže pro mě vlastně tohle teda nejsou tři oddělené světy, ale jedna velká otázka, jak mozek udržuje rovnováhu napříč životem a to teda od dospívání do stáří a jak my můžeme pomoct, aby ta rovnováha byla ideální a člověk byl zdravý.
21: Když zmiňuješ to stárnutí mozku, tak prozradím, že zkoumáš i vliv střevního mikrobiomu právě na jeho stárnutí. Pro hodně lidí je propojení střeva a mozku možná trochu překvapivé. Dá se to nějak laicky vysvětlit?
22: Nemůžeme vnímat mozek jako takový izolovaný ostrov a nemůžeme se koukat jenom na ten mozek. A střevo je jedna z dalších orgánových soustav, která může ten mozek ovlivňovat. A my víme už teď, že ve střevě žijí biliony bakterií, které ovlivňují celé naše tělo různým způsobem. Takže určitě nejde říct, že by za nějaké onemocnění mozku mohla jedna konkrétní bakterie, ale víme, že ty bakterie dokážou ovlivňovat celé tělo, dokážou ovlivňovat imunitu, dokážou ovlivňovat naši hormonální rovnováhu, metabolismus mozku a vlastně tímhle způsobem, když v tom střevě se děje něco špatně, tak dokážou signalizovat mozku. A třeba u té schizofrenie se ví, že, nebo u Alzheimerovy choroby, tam je to taky popsáno poměrně dobře, že ta střevní bariéra, která dělí střevo od zbytku těla, vlastně je trošku poškozená. Už to znamená, že z toho střeva můžou pronikat nějaké kusy těch bakterií a podobné věci, které nejsou úplně ideální, aby pronikaly do krve, pronikají právě do té krve a potom mohou dojít až do mozku a vlastně způsobovat třeba zánět. Ten zánět je něco, co my nechceme v těle, a tím pádem bychom se měli starat o všechny ty části těla, aby fungoval.
0: Je to tedy ten důvod, proč jsou pro vás jako neurovědce ty střevní bakterie zajímavé?
22: No, já si myslím, že pro moc neurovědců ještě bakterie zajímavý nejsou, abych pravdu řekla, ale pro mě jo, a myslím si, že by měly být pro víc. Ale celkově si myslím, že bychom měli to tělo vnímat víc komplexně a já bych si hrozně přála, aby tohleto začalo být normálnější a běžný ve vědě, že se budeme zabývat celým tělem a ne vlastně jenom tou částí, na kterou jsme odborníci. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby ty vědecké týmy byly spojené z různých odborníků, že by tam byl imunolog, neurobiolog, psychiatr, biochemik a dokázali bychom se na to vlastně koukat těmi svými jednotlivými odbornostmi a tím pádem dávat ten komplexní příběh dohromady ze všech stran, protože třeba když studujem ten mozek, tak je pro mě hodně náročný pochopit potom to střevo a pochopit ten mikrobiom a snažím se dostat se do kontaktu s různými mikrobiology, aby mi vysvětlili, jak fungují ty bakterie, jak funguje to střevo.
20: Žárovky.
19: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: S Kristinou Kekrtovou z Národního ústavu pro duševní zdraví se bavíme o tom, jak je tělo a mozek důkladně propojené a my ta spojení ještě tak dobře neznáme. Ty jsi v roce 2022 získala Fulbright Masarykovo stipendium a odjela si do Spojených států na Harvard. Čemu jsi tam věnovala?
22: Já jsem se na Harvardu věnovala právě tématu mikrobiomu a stárnutí a nás tam zajímalo, jak změny ve střevěch ovlivní to, jak stárne mozek. A my jsme to teda zkoumali na animálních modelech, to znamená, že jsme to zkoumali na myškách a my jsme konkrétně koukali na to, co se vlastně stane, když odstraníme střevní mikrobiom. My jsme ho tam odstraňovali pomocí antibiotické léčby. No a ten výsledek byl překvapivý pro mě, protože my jsme vlastně ukázali, že když odstraníme mikrobiom starým myškám, tak to má omlazující účinek na ten mozek. Kdežto u těch mladých myšek to bylo přesně naopak. To odstranění mikrobiomu jim poškodilo určité věci v mozku a to mě přijde teda fascinující, že pravděpodobně v tom stáří, je to teda nutno podotknout opravdu na zvířatech, takže nejde říct, že to takhle bude určitě fungovat i na lidech.
0: Ano, neberte antibiotika, abyste omládli, to mi nezní jako lékařská rada.
22: No, ale bylo to vlastně hrozně zajímavé, že pravděpodobně si to vysvětluju tak, že opravdu ve stáří už vlivem různých okolních situací a vlastně toho celkového stárnutí toho organismu máme v tom střevě bakterky, které nám úplně nepomáhají a spíš nám škodějí. A vlastně, když teda jsme myšku zbavili tady těch bakterek, tak omládla. Jo, ale omládla teda, co se týká nějakých buněk v mozku. Není to zase, že by...
0: Krásná pleť.
22: Ano, přesně, kápu. To se nestalo.
0: Já úplně odbočím od vědy a zeptám se, jaké to bylo přestěhovat se do Ameriky?
22: No, bylo to náročný. Já si myslím, že je důležitý o tom i takhle mluvit, že to zní nádherně, že člověk byl na Harvardu, ta univerzita je neskutečná a já jsem strašně vděčná, že jsem měla tu příležitost a zároveň teda klobouk dolů Fulbrightově komisi, protože nám pomáhali a myslím si, že nebýt jich, tak jsem z toho ve stresu mnohem víc, než jsem byla. A já teda musím i přiznat, že vlastně když jsem tam přijela, tak po nějakým týdnu, dvou jsem si všimla, že mi vypadalo kolečko vlasů na hlavě, takže až takhle takovej, jsem z toho byla ve stresu, aniž bych to vlastně vnímala, takže takový nějaký podprahový stres jsem z toho měla, ale teda naštěstí brzo odešel, protože ta komunita lidí i v té laboratoři, ale i okolo byla neskutečná a v té laboratoři mě hrozně hezky přijali a i tím, že jsem byla na velký univerzitě, tak ta univerzita dost žila. Takže oni pro nás pořádali strašně moc různých akcí. Měli jsme každou středu, myslím, jsme měli sušenkovou středu, takže jsme dostávali sušenky a kafe. Pátky jsme často po práci dostávali pizzu, tak to bylo takový, že vlastně tam bylo hodně prostoru se socializovat, což si myslím, že třeba tady tolik toho prostoru není. Nebo na školách třeba trochu jo, v té laborce ten pocit nemám. Teď nám přijede taky jedna Fulbrightistka do Národního ústavu duševního zdraví a já jsem o tom hodně přemýšlela, jak jí nastavit to prostředí tak, aby to bylo tak přívětivý, jako pro mě byl ten Harvard.
0: Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu stresu. Jak zvládáš stres? Máš nějaké strategie, jak se s ním popasovat?
22: No, já si hodně mluvím. Obecně se snažím o tom mluvit, když se necítím dobře a dost mi pomáhá to sdílet a vlastně zjišťovat, že to mají lidi stejně. A myslím si, že v té vědě, jako ono je to nádherný zkoumat věci a mě to hrozně baví, ale je tam spoustu frustrace, protože věci nevycházejí tak, jak by si člověk představoval. Mnohdy pracujeme na něčem roky a roky a pak prostě zjistíme, že ta hypotéza nebyla asi správná a že tady cesta nevede. A jako dokáže to být strašně frustrující a myslím si, že je, nebo mě minimálně pomáhá to sdílet s ostatníma a vidět, že oni to cítí stejně a že jsou taky frustrovaný a pak

0: chce se jít s kolegyněma, anebo se spolužečkama z výšky, protože my jsme teď všichni na doktorátech, všichni tak nějak končíme ty doktoráty a teda zjišťuju, že neznám tolik lidí, kteří by řekli na otázku, jak je na doktorátu, že je to skvělý a že si to užívají. Spíše to naopak. Takže mi dost pomáhá sdílet tu frustraci, povídat si o tom. A vlastně si myslím, že často díky tomu nalezneme i nějaké řešení. Já třeba mám hroznou výhodu, si myslím, v tom, že ty moje kamarádky studují všechny biologii, ale trošku něco jiného. Takže my přesně, když začneme pak probírat ty naše problémy, tak třeba někdo, kdo se na to podívá z toho imunologického pohledu nebo molekulárního, tak ho napadne něco, co mě by v životě nenapadlo, protože jsem trošku zabedněná vlastně v tom svém mozku. Takže občas vymyslej něco neskutečného a pak posuneme ten výzkum zase o krok dál.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Kristinou Kekrtovou si povídáme o jejich zkušenostech ze zahraničí, z Harvardu a z jejího doktorátu. Přitom ty si nemířila úplně do vědecké kariéry, vyrůstla si v Turnově, v Českém ráji, věnovala se z divadlu. Jak se to stalo, že si zamířila takhle k neurobiologii?
0: No, já musím říct, že mě na Gimplu zajímala spousta věcí a kdybych mohla studovat všechno, tak asi budu. Úplně všechno ne, ale většinu věcí. A ta přírodověda vyhrála, protože mi přišlo, že se nemusím rozhodnout hned, že vlastně půjdu na tu přírodovědu. Já jsem na bakaláři studovala molekulární biologii a biochemii organismu, takže jsem si původně myslela, že budu studovat genetiku, což mě hrozně bavilo na Gimplu, na večer jsem zjistila, že mě to až tak nebaví. A mě už předtím fascinoval mozek a psychika a nějaká psychiatrie, ale na medicínu jsem úplně nechtěla, protože mám strašně blbou paměť, takže medicína by pro mě asi úplně nebyla. Tak jsem se rozhodla, že právě ta přírodověda je v tomhle super, že se tam člověk může profilovat až později, že vlastně na tom bakaláři si vyzkouším od všeho něco a můžu se rozhodnout až na magistr, takže to jsem vlastně takhle trošičku jako oddálila to rozhodnutí, co přesně budu dělat. A to, že mě fascinuje příroda a jak funguje lidský organismus, tak to jsem věděla.
2: No a nelákala tě divadelní prkna?
0: Lákala. Já jsem hrála pod taktovkou tatínka v souboru ochotnickém na Gimplu a když jsem byla v prváku na výšce, tak jsem chodila do přípravky na Damu, kterou dělal Tomáš Staněk pod All Stars a bylo to skvělý, mě to strašně bavilo, ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde.
2: Jak to?
0: No já z toho mám veliký zážitek, když jsme dostali zadání, že se máme začít samovolně měnit ve slepici. A já jsem zjistila, že prostě vůbec nejsem schopná tady tu trapnost jako překousnout a vlastně to začít dělat. A byli tam lidi, kteří nejen, že se teda zvládali měnit tu slepici a bylo to uvěřitelný, ale ještě dokázali buď být u toho hrozně vtipný, nebo u toho dokázali dokonce předat nějakou zajímavou myšlenku. Já jsem prostě vůbec nedokázala až tak se odprostit od toho, že mi to připadá strašně trapný. Tak jsem se rozhodla, že zůstanu ty biologie.
2: Upřímně, myslím, že jsi dobře udělala, vzhledem k tomu, co už jsi všechno zvládla a dokázala. Vrátíme se k Turnovu, protože v Turnově se taky dost tradičně skautuje. A já znám vaše středisko Štika Turnov. Chodila jsi taky do oddílu?
0: Chodila jsem do oddílu v Turnově a nedávno jsme oslavili 110 let skautingu v Turnově, střediska Štika Turnov. A musím říct, že skauting pro mě byl a je stále strašně důležitou součástí života. A naučilo mě neskutečně moc věcí, které si myslím, že používám i v tom pracovním životě. Takže nějaká spolupráce, improvizace, odpovědnost už od útlýho věku. Takže mě to vždycky dojímá, když se takhle zamýšlím nad tím, co všechno mi ten skauting dal do života.
2: A stíháš ještě skautovat?
0: Už v trošku proměněný formě. Už nejsem moc aktivní v Turnově, ve středisku, ale přesunula jsem se do role instruktora, takže se vlastně snažím vzdělávat skautské dobrovolníky a dobrovolnice a pomáhat jim, protože to, co všechno musí zvládat skautský dobrovolník nebo dobrovolnice, to je ohromná paleta věcí, jo? Od základů práva po vedení týmu, psychologii, prostě neskutečně velké množství, co ty lidi dobrovolně se učej a musí umět. A já jsem hrozně ráda, že jim můžeme trošku pomoct a že jim můžeme být oporou, protože fakt jako obdivuju, že tady máme tak strašně moc lidí, kteří ve svém volném čase

0: se vzdělávají, aby mohli ještě líp víst a vzdělávat malí děti. Je to fakt neskutečný, takže jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí.
1: Tak děkujeme za takové skautské popularizační okénko. Mě by zajímalo, když to všechno takhle kombinuješ a stíháš, zároveň se věnuješ výzkumu mozku, jestli nemáš někdy obavy třeba o vlastní duševní zdraví.
0: To mám a nevnímám to, že být v pohodě je samozřejmost, ale tím, že pracuju tam, kde pracuju a zároveň i vlastně na tom našem kurzu skautským se jako o duševním zdraví bavíme dost otevřeně a snažíme se mluvit o tom, že je to v pohodě, když občas se cítíme přehlcený a že můžeme odmítnout něco dělat, můžeme si říct o pomoc. Takže se vlastně snažím si taky říct o pomoc, i když ne vždycky to dokážu samozřejmě. To zase se nebudu tvářit, že to mám všechno zvládnutý a všechno to umím, ale musím se pochlubit, že já, jak jsem hrozný stresař a ještě teda mám tu blbou paměť, tak pro mě bylo hodně náročné, když jsem měla doktorský státnice a cítila jsem, že to není dobrý, že cítím věci, které jsem dřív necítila, že se mi to nelíbí, takže jsem začala chodit v tu dobu na psychoterapii, abych vlastně jakýmsi způsobem preventovala to, že to duševní zdraví nebude v pohodě potom.
1: To je taková rada pro naše posluchače a posluchačky, aby mysleli i sami na sebe a věděli, co s tím dělat. S Kristinou Kekertovou z Národního ústavu duševního zdraví si povídáme nejen o jejich výzkumných úspěších, ale taky o tom, jak zvládat stres a co všechno vlastně stíhá. Ty máš několik zářezů v podobě organizace festivalů nebo tvorby vlastního podcastu. Baví tě ten přesah do kultury a popularizace?
0: Jo, mě to baví, ale zároveň si jako nemyslím, že by to bylo něco, co nutně každý vědec musí dělat. Takže si myslím, že v každém týmu je fajn, když někoho takového máme, kdo ho ta popularizace baví, aby mohl přenášet ty poznatky dál, dobře vysvětlit, protože to pak může reálně těm lidem pomáhat. A já jsem třeba ráda, že jsem studovala to, co jsem studovala, protože ty poznatky mi pomáhají v mém životě a myslím si, že by bylo super, aby vlastně všichni měli tu možnost tyhle ty věci vědět a žít o trošku spokojenější život díky těm poznatkům. No, takže by byla škoda, abychom si je nechávali pro sebe.
1: Souhlasím. Myslím si, že je fajn, když každý máme svoje místo a svoji roli. Co bychom vlastně měli o duševním zdraví vědět? O čem by se mělo v rámci té popularizace duševního zdraví mluvit víc?
0: Já si myslím, že se mluví už o duševním zdraví víc a víc a jsem za to ráda, že nějaká ta stigmatizace si myslím, že odchází pomalu, ale jistě. Ale pořád bych byla ráda, kdyby lidi méně soudili, více ptali a snažili se pochopit, aby to vlastně nebylo, že vidíme jenom nějaký chování, který nám připadá zvláštní, divný, a tak se radši tomu člověku vyhnem, ale abychom se ptali proč a jestli můžeme nějak pomoct.
1: A co by měli lidé vidět víc o tvém oboru?
0: No, tak myslím si, že zrovna o tom mikrobiomu a mozku by měli vědět, že je to spojená nádoba a že neřekla bych úplně, že se dá říct to, co jíte, ale měli bychom trošičku víc o tom přemýšlet, co jíme a jíst nějak vyváženě, zařazovat vlákninu, fermentované potraviny, ovoce, zeleninu a tak. Takže přemýšlet o tom, co jíme, ale tak, aby nás to nestresovalo.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Kristino, spíš práce v týmu nebo o samotě?
0: V týmu určitě. Já jsem týmový hráč a ráda se o věcech bavím, protože si myslím, že tak může vzniknout mnohem víc nápadů.
1: Máš raději přírodu nebo město?
0: Přírodu.
1: A v té přírodě spíš hory nebo moře?
0: Rozhodně hory.
1: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
0: Kuchyni? No, asijskou mám ráda. My jsme byli na Srí Lance, tam jsme se učili od místních vařit místní jídlo, takže to mi strašně chutná.
1: Když se vrátíme k práci, raději uskutečňuješ experimenty nebo analyzuješ výsledky a přicházíš na to, jak to bylo?
0: Já nemám ráda statistiku, takže určitě mám radši ty experimenty a pak mě baví koukat na to, co vyšlo, když to někdo za mě vyhodnotí.
1: Dobře, a zpět v přírodě, máš raději spaní pod širákem nebo ve vlastní posteli?
0: Já ráda spím venku, ale musím říct, že jsem trošku posera, takže pod širákem je to pro mě náročné, když třeba proběhne okolo kanec, tak mám strašný strach z toho, takže pod širákem, ale mezi lidma a vždycky musím být ve prostřed.
1: a jsou to právě lidé, co tě žene do laboratoře, nebo máš něco jiného, co pro tebe spouští ten zápal do vědecké práce?
0: Jo, já si myslím, že by bylo asi hezký říct, že je to právě ta touha po poznání a taky trošku, jo, ale nejvíc jsou to ty lidi, protože máme teď úžasný kolektiv v NUDZu a fakt mám ty lidi strašně ráda a baví mě s nima tu vědu dělat, protože jsou neskutečně chytrý, neskutečně kreativní a hrozně mě baví pozorovat, co všechno dokážou vymyslet a co si pamatujou a jak dokážou ty věci spojit, protože tu paměť nemám, takže si ty věci neumím tak dobře spojit a myslím si, že pak dohromady, když my se spojíme, tak to může tvořit tu hezkou vědu, která nás všechny baví.
1: To je hezké, že to s náma takhle sdílíš v té celosti. Přijde mi, že to je ale přece jenom docela dlouhá cesta. Něco vyzkoumat a dostat to až třeba k tomu léku, který člověk může používat nebo užívat, když nějaký problém má. Jak dlouhá cesta je to podle tebe? Jak dlouho to trvá? Máš nějaké zkušenosti s tím?
0: Ta cesta je dlouhá a někdy ta cesta nedojde do cíle. Vlastně ve velkém procentu ta cesta nedojde do cíle, protože většina těch nápadů se k léku reálně nikdy nedostane nebo skončí někdy podél té cesty. Takže myslím si, že to u každého léku úplně jiné, jak dlouhá je ta cesta, ale je hodně dlouhá. Ale myslím si, že má smysl i to, co necháme podél té cesty, protože vidíme, že třeba tudy ta cesta nevede, ale už to víme a už se z toho můžeme něco naučit. Takže si myslím, že má vlastně smysl jakýkoliv vývoj léčiv, i když neskončí tím úspěšným lékem, který pak můžeme najít v lékárnách.
1: A co tě na takové cestě baví nejvíc?
0: Mě baví to přemýšlení v té komplexitě, že vlastně je to jako kreativní. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla dělat něco kreativního a pak jsem šla do vědy a chvilku jsem měla pocit, že to teda není moc dobrý, protože tam musím spíš jako umět strašně moc věcí a naučit se strašně moc věcí, což vlastně teda není úplně moje parketa. A pak jsem zjistila, že ta kreativita je tam taky hrozně potřebná. A když se přesně ten tým poskládá tak, aby tam byl někdo, kdo si pamatuje ty věci, ale někdo, kdo je i kreativní a kdo dokáže potom si ty věci propojit, komplexně o tom přemýšlet, takže to potom dává dohromady ten smysl a ty hypotézy, které potom můžeme zkoumat.
1: Mně se moc líbí, jak ze široka to bereš. Tak jenom závěrečná otázka, jak vlastně přemýšlíš nad svojí kariérou? Je nějaká meta, které bys si chtěla dosáhnout?
0: Dokončit doktorát bych chtěla, což doufám, že bude brzo, protože už jsem teda odevzdala disertaci a doufejme, že se bude komisi líbit. A v budoucnu, mě teď baví ty projekty, na kterých pracuju v NUDZu, ale líbilo by se mi jednou si třeba založit nějaký vlastní startup nebo něco podobného, ale zatím mě nic tak geniálního nenapadlo, abych to mohla udělat.
1: Moc krátě děkujeme za tohleto sdílení tvého nadšení. Myslím, že to nám všem projasnilo den a díky, že jsi přijala naše pozvání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Loučí se s vámi Jan Lukačevič, u příštích žárovek zase s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
6: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy pro vás připravila Jana Gulda.
7: Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajině pravicové AfD. Fotbalisti Sparty v lize po dvou prohrách zvítězili, doma porazili Jablonec. Na dálnici D5 u Rokycan směrem do Plzně komplikuje provoz nehoda a počasí bude převážně zataženo, místy déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvaná odúmrtí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Lidi mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk ve vysílání Radiožurnálu připomněl, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
8: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
7: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos a koalice za snadné dárcovství. V červnu se ho zúčastnilo přes 1000 dospělých. Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek, zaměstná proto 7 nových úředníků. Tento týden to schválili radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců. Vysvětluje to mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
7: Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajině pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Potápěči dnes čistí dno Jablonecké přehrady. U nádrže se jich sešlo zhruba 40. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
10: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
7: Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl.
11: Sport. Fotbalisté Sparty zvítězili v 8. kole šance ligy nad Jabloncem 2-0. Pražané předchozí dvě utkání v soutěži prohráli, i proto si záložník Roman Macek výsledku i výkonu hodně cenil.
12: Určitě je důležité, nebudeme se za nic schovávat, nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
11: Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemians zdolali Slovácko 2-0 a Zbrojovka v brněnském derby vyhrála nad Artisem 2-1. Fotbalový útočník Adam Hložek rozhodl v Bundeslize 2 góly o vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. Útočník Patrik Schick se trefil i ve 3. kole nejvyšší německé soutěže. Brankou v předposlední minutě zařídil Leverkusenu bod za remízu 2-2 na stadionu Augsburgu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 Plzně a omezení na D8 Prahy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 64. kilometru se v dešti stala nehoda.
14: Před dodávkovým vozidla osobáku a dodávka osobák hodila do spodě. Jo. Je to asi poměrně čerství, nejsou u toho ještě ani složky IZS.
13: A brzdí se před menší kolonou v dešti tak opatrně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se rozjíždí kolony za Brnem. Mezi sjezdem na Výstaviště a Kývalku už silničáři dokončili práce ve středovém pásu a kolony z Brna se tak dávají do pohybu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru. Tam pracují stále silničáři. Kolona teď už má asi 2 kilometry, zdržení asi 10 minut. Také na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy silničáři pracují za voznicí na 22. kilometru. Tam se zpozdíte asi 10 minut. A v Karlových Varech na průtahu městem po silnici 6 směrem z Chebu do Ostrova u odbočky na Prahu. Tam se střetla dvě osobní auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Rok 1972 patřil v severním Irsku k těm nejhorším od druhé světové války. Konfliktní soužití Irů s Angličany vyeskalovalo 30. ledna. Britští vojáci ve městě Londonderry rozehnali demonstraci severoirských katolíků. Přitom pálili ostrými a zabili 13 neozbrojených a většinou prchajících lidí. 14. oběť podlehla zraněním po několika dnech. Většině zabitých nebylo ani 18.
15: Protestní průvod a shromáždění se konaly přes zákaz severoirské oblastní vlády a velení britských vojsk v Ulsteru. Střelba britských parašutistů začala ve chvíli, kdy...
1: To všechno se dělo v Evropě druhé poloviny 20. století, v zavedené britské demokracii, která ale v té době byla na území severního Irska tak trochu na kapačkách. Proč se severní Irsko počátkem 70. let ocitlo na pokraji občanské války? Jak vznikla irská republikánská armáda a jakou roli sehrála ve složitých vztazích Irska, severního Irska a Anglie? Dozvíte se ve druhém díle cyklu Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidobský.
2: Terorismus.
1: Troubles to neznamená v severním Irsku jenom potíže soukromého charakteru. Je to ustálená charakteristika stavu, do kterého se země propadla od přelomu 60. a 70. let minulého století.

0: Give Ireland Back to the Irish. Píseň Paula McCartneyho a skupiny Wings vydali v únoru 72 v přímé návaznosti na krvavou neděli v Londonderry, anebo, jak by Irové řekli, v Derry. Jedna z mála písní Velkého Brouka, kterou zakázala vysílat BBC. I lidé, kteří se obvykle k politice vyjadřovali zdrženlivě, byli severoirskými událostmi roku 72 šokováni. Když toho roku zavedla britská vláda v severním Irsku přímou správu, to znamená dočasně zrušila severoirský parlament a severoirskou regionální vládu, mělo to jednoznačný důvod. Londýn už nemohl nechávat výbušnou situaci severního Irska, tak říkajíc, vyhnít. Musel začít pracovat na urovnání práv a postavení severoirské katolické menšiny s protestantskými unionisty. Irská republikánská armáda, zkráceně IRA, se jako polovojenská gerilová formace ve druhé polovině 20. století stavěla do role ochránce zájmů katolických Irů vůči Británii, ale i vůči severoirským probritským protestantům. Její vznik ovšem musíme hledat už v dobách okolo první světové války, jak vysvětlí politolog Jan Váška z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Irská republikánská armáda vznikla v roce 1919. Ta veřejná podpora se vlastně přehoupla od těch umírněných směrem k radikálním stranám. Nejsilnější byla v tu chvíli Sinn Féin, kteří prosazovali, a to je zajímavý, když vznikla v roce 1905 Sinn Féin, tak ještě tím politickým programem nebylo vyhlášení plně nezávislé Irské republiky, ale přetvoření toho britsko-irského vztahu do podoby duální monarchie, která přímo čerpala inspiraci z Rakouska-Uherska po vyrovnání. Takže vlastně chtěli replikovat ten maďarský model. A teprve potom během 10. let a v návaznosti na vlastně ty britské represe po velikonočním povstání se Sinn Féin radikalizovala a v roce 1918 drtivá většina poslanců zvolených v Irsku v těch prvních poválečných volbách byli lidé, kteří kandidovali za Sinn Féin, odmítli se ujmout poslaneckých křesel v Londýně, vytvořili parlament v Dublinu a vyhlásili Irskou republiku. A přichází vojenská snaha britské vlády tu nezávislost potřít a vlastně v tu chvíli se ty dosavadní irské dobrovolnické sbory vlastně transformují v tu revoluční, spíš partizánskou než pravidelnou sílu pod názvem Irská republikánská armáda.
0: Ta zmínka o duální monarchii a Rakousko-Uhersku jako inspiraci pro vztahy Británie a Irska si zaslouží rozvést, stejně tak jako klíčový a vlastně finální moment rozchodu Britů a Irů v době první světové války. Bylo to velikonoční povstání z dubna 1916. To, co by i v době míru působilo jako rebélie, tehdy Angličané považovali za kudlu do zad.
1: To povstání vlastně nebylo nějak rozsáhlé, bylo velice záhy potlačeno. Na začátku vlastně nemělo ani nějakou výraznou podporu Dublinianů, ale co zlomilo definitivně ten vztah Irů k Londýnu, bylo to, co vnímali jako nepřiměřené represe, které následovaly po potlačení toho povstání. Ale jasně, je potřeba to číst jako vzpouru. Odehrávalo se to v době, kdy Británie byla vázána ve válce. Byly tam obavy z vazeb a podpory na Německo a další nepřátelské mocnosti, částečně oprávněné. A samozřejmě v tu chvíli přichází reakce, která odpovídá prostě těm válečným poměrům. Padlo asi 90 rozsudků smrti, z nich 15 bylo vykonáno a byly to vlastně všecko kovaní radikálové velitelé těch polovojenských a konspiračních tajných organizací, které se potom spojily a stály v čele toho povstání.
0: Organizace irských dobrovolníků jako předchůdkyně IRA byla založena už před světovou válkou 25. listopadu 1913 na masovém veřejném shromáždění v Dublinu. Stalo se tak v budově zvané Rotunda Ring. Byla to dřevěná stavba postavená v zahradách nemocnice Rotunda na Parnell Square v Dublinu. Sloužila hlavně nové zábavě předválečných let, ježdění na kolečkových bruslích. A zároveň to byla největší dublinská společenská hala s kapacitou až 4 000 lidí. Mimochodem, dnes toto kultovní místo až na pamětní desku v podstatě neexistuje. O 10 let později, když budova sloužila jako třídírna pošty, byla 5. listopadu 1922 během irské občanské války přepadena příslušníky irské republikánské armády, kteří se nechtěli smířit s anglo-irskou dohodou o rozdělení ostrova. Ozbrojenci svázali a odvedli pryč personál, budovu polili benzínem a zapálili. A ještě jedna spektakulární akce si zaslouží zmínit. Krvavá neděle z roku 1972, o které jsme tu mluvili na začátku, nebyla totiž první svého druhu. Angličané začali střílet do neozbrojeného davu už v roce 1920 za dodnes neuvěřitelných okolností. Spouštěčem událostí byla tenkrát atmosféra za irské války za nezávislost z Británií, která propukla prakticky okamžitě po skončení první světové války. Irská republikánská armáda totiž v listopadu 1920 zlikvidovala členy takzvaného káhirského gengu, tedy skupiny příslušníků britských tajných služeb, kteří měli v Dublinu za úkol právě Ira rozložit a eliminovat. 15 britských agentů ale komando Ira zastřelilo přímo v jejich bytech. Prim v plánování této akce sehrál revolucionář a jeden ze zakladatelů Ira a minister zahraničí její v té době ještě ilegální vlády, Michael Collins, dnes každému dítěti v Irsku známé jméno. Paradoxně se stal i jedním z architektů anglo-irské dohody z roku 1922, která rozdělila ostrov na Irsko severní, tedy součást Velké Británie, a Irsko jižní, tedy svobodný stát a později Republiku Irsko. Odveta Britů za zavraždění agentů byla ovšem strašlivá. 21. listopadu 1920 odpoledne dorazili vojáci v čele s jedním obrněným vozem na dublinský stadion Croke Park, kde probíhal zápas v galském fotbalu, irské hře kombinující fotbal a rugby. A začali bezhlavě pálit do publika i hráčů. Na místě zabili nebo smrtelně zranili 14 lidí a dalších 60 bylo zraněno při střelbě nebo tlačenici. Není třeba zdůrazňovat, že z této krvavé neděle 21. listopadu 1920 vyšla vítězně IRA jako síla proti britského odporu. Všechny tyto dramatické události postupně způsobily, že Irové s výjimkou severoírských probritských unionistů protestantského vyznání si až dodnes uchovávají k Angličanům, jak to říct kulantně, rezervovaný vztah. Čemuž z druhé strany Irského moře zdařile sekunduje zdvořilý britský nezájem. Potvrzují to i zkušenosti bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromíra Marka.
2: Kdybyste se zeptal Ira z Irské republiky, tak je Británie pro něj prostě sousední země a pokud tam nemá nějaké rodinné vazby, což teda většinou má, tak ho to nebude nějak příliš asi extra trápit. Ale když se budete bavit s Irem, který žije v severním Irsku, tedy v té části Irského ostrova, která je součástí Spojeného království, tak byste asi na adresu Spojeného království a zejména třeba Angličanů nic moc pěkného neslyšel. Prostě dodnes ten vztah je takový, řekněme, když to řeknu eufemisticky, tak odtažitý, když to trošku přeženu, nebo když to bude nějaký extremista, tak Británii, Anglii vůbec rád nemá. A má proto 1000 důvodů.
0: Že se vlády Velké Británie, ale i britští politici s poměry v severním Irsku nikdy zase tak moc nepárali, o tom svědčí i relativně nedávný důkaz.
3: Spojené království by mělo do konce března zahájit oficiální jednání o svém odchodu z Evropské unie. Ve všech pádech se skloňuje imigrace a případné setrvání Británie v jednotném evropském trhu. Trochu se ale zapomíná na to, že Brexit děsí taky obyvatele obou částí Irského ostrova. Ti se obávají nejen dopadů na tamní ekonomiku, ale taky je straší možné vykolejení křehkého severoirského mírového procesu. Jak bude vypadat nový režim?
2: Vinou Brexitu se severní Irsko vlastně ocitlo v takové velmi jako zvláštní situaci, protože já jsem přesvědčený o tom a i mě to x politiků a různých lidí vlastně tak nějak nepřímo potvrdilo, nemluvil jsem tedy s těmi strůjci Brexitu o tom, ale že když ta myšlenka přišla, že tedy Británie odejde z Evropské unie, tak vlastně úplně všichni zapomněli na to, že existuje nějaké Severní Irsko a možná je to ani nezajímalo, protože průměrného Angličana, Walesana, Skota, ale hlavně Angličana, to je ta dominantní část Spojeného království. Prostě nějaké Severní Irsko vůbec nezajímá, nikdy tam nebyl. Je to prostě pro něho jako terra incognita, něco jak Madagaskar.
0: A kde se vzaly v Severním Irsku náboženské třenice? Tahle otázka je v zásadě snadno vysvětlitelná. Zlomem byla kolonizace severovýchodu ostrova, tedy oblasti Alstru, zahájená v roce 1609. Zabavování půdy katolíkům a její osidlování protestantskými osadníky původem z Anglie a Skotska bychom snad mohli přirovnat k něčemu, co sami známe z učebnic. K perzekuci českých protestantů po Bílé hoře. I v českých zemích tehdy propukla šikana, diskriminace a konfiskační transfery majetků od neposlušných k ohebným a loajálním. A pokud jde o kolonizaci, už jenom pragmaticky vzato, když už jako národ a stát někoho kolonizujete, měl byste se postarat o kolonizované, aspoň natolik, aby vám neumírali hlady. Jenže ani to Angličané neuhlídali.

0: Irský hladomor v polovině 19. století se stal součástí národní paměti. Tématu se v 90. letech chopila i irská hvězda Sinéad O'Connor ve své písni Famine.
1: Irský hladomor, neboli velký hladomor Great Famine, proběhl v druhé polovině 40. let a na začátku 50. let v důsledku rozšíření bramborové plísně a vzhledem k tomu, jak moc to irské hospodářství a obživa obyvatelstva stály na té jedné jediné plodině, tak vedlo k propuknutí vlastně nepředstavitelného hladomoru. Tady je ještě potřeba si uvědomit, že Irsko bylo obrovsky chudé a zaostalé ve srovnání se zbytkem Spojeného království. Zároveň během první půlky 19. století prošlo impozantním demografickým růstem, takže během dvou generací se zdvojnásobil počet obyvatel. A vzhledem k tomu, jak vlastně neochotná byla britská vláda poskytovat soustavnější humanitární pomoc, tak to Irsko zůstalo do značné míry ponecháno na pospas. Odhaduje se, že z 8 milionů obyvatel jeden zemřel v důsledku hladu nebo nemocí, které ho provázely. Zhruba jeden další milion odešel do Spojených států a Irové zahořkli.
0: Britsko-irský příběh ovšem během dlouhého 19. století přece jenom nebyl tak jednoznačně negativní, jak to rádi vidí protibričtí irští radikálové. Našli se postupně dva britští premiéři, kteří chtěli vrátit Irům jistou míru samosprávy. Jenomže až do první světové války všechny návrhy pravidelně schazovala ze stolu britská horní sněmovna lordů. Nakonec Britové ústupky Irům tak říkajíc prováhali. Irsku už po první světové válce autonomie nestačila. Chtělo samostatnost a ve dvouleté válce za nezávislost si v letech 1919 až 1921 také vybojovalo. Přesto to nebylo jednoznačné vítězství. Irové nedosáhli sjednocení ostrova. Sever zůstal součástí Spojeného království.
1: V praxi ty realističtější, umírnější proudy počítali s variantou nějakého rozdělení ostrova, protože konec konců ne všichni chtěli mít v rámci Irska krajně nepřátelsky naladěnou, ideologicky odlišnou a semknutou protiirskou komunitu. Takže během války už pro část protagonistů na irské straně vlastně dozrává to porozumění, že vlastně maximálním realistickým výsledkem bude rozdělení ostrova. Britský premiér David Lloyd George o tom uvažoval od roku 1920, o tom principu rozdělení. Vlastně ta anglo-irská dohoda z roku 1921 potom přesně kopíruje tady to rozhodnutí.
0: Jak podotýká Jan Váška otázku hranic mezi Irskem a Severním Irskem, se v roce 1921 nepodařilo definitivně a pro všechny strany konfliktu uspokojivě vyřešit.
1: Z toho vznikajícího Jižního Irska, svobodného státu, bylo vyděleno 6 hrabství na severovýchodě země. To byla větší část té historické provincie Ulster, ale ne celá. Nicméně v tom, jak byla vedena ta dělící čára, vlastně spočívá zárodek všech dalších problémů, protože britský premiér David Lloyd George, který vlastně stál za tím plánem na rozdělení, záměrně se pokusil zvětšit to území, toho vyděleného severního Irska tak, aby bylo co nejvíc životaschopný. Takže kromě těch oblastí, které byly souvisle osídlené protestantským a silně probritským obyvatelstvem, kromě několika vlastně městských kapes katolického obyvatelstva, se součástí toho severního Irska stává i venkovské předpolí. To jsou 3 hrabství, kde převažovali katolíci, kteří se politicky orientovali na vznikající Irsko. Takže to oddělené severní Irsko vlastně mělo složení z hlediska náboženského politické identity, to obyvatelstvo zhruba 2:1. Byla tam obrovská katolická menšina, která byla s tou situací nespokojená. A to je vlastně jako zárodek mnoha z těch příštích potíží. A v rámci vyjednávání o smlouvě padnul příslib, že o vlastně konečném vedení těch hranic se bude ještě vyjednávat, ale to se nestalo.

0: Ale ani po irské válce za nezávislost nenastal na irském ostrově klid. Radikální irští republikáni nebyli ochotni se s kompromisní dohodou o rozdělení ostrova, podepsanou 6. prosince 1921 v Londýně, smířit a chtěli pod nezávislé Irsko začlenit celý ostrov. Válka za nezávislost se tak plynule přetavila do války občanské.
1: Dohoda byla podepsána a Irové sami, Irská republikánská armáda, se mezi sebou jednotliví velitelé a političní představitelé začali svářit, jestli dohodu, která má tak daleko k tomu, aby jako naplnila ty maximalistické cíle, za které bojovali, jestli ji přijmout nebo ne. Vzhledem k tomu, že byla doba zjitřená a zbraně byly všude, tak velmi rychle došlo k ozbrojeným střetům, které se přelily v rok trvající občanskou válku. Vlastně mezi dvěma stranami, které se identifikovaly podle toho, jestli na tu dohodu chtějí nebo nechtějí přistoupit. A po roce občanské války zvítězila strana, která dohodu akceptovala a tím vlastně došlo k dotvoření a usazení toho stávajícího rozdělení ostrova.
0: Tak jako se Pražáci scházejí na rande pod koněm, Dubliňané si až do poloviny 60. let dávali schůzky takzvaně u sloupu. Myšleno u sloupu, na kterém se nahoře v autoritativní póze skvěl, nebo pro mnohé Iry spíš naparoval, anglický vojevůdce admirál Nelson. Jeho hlavní zásluha, britské ostrovy nejspíš zachránil před vpádem Napoleona. Do toho ale Irům nic moc nebylo.
2: Dublin's famous O'Connell Street has lost a landmark. The 134-foot high Nelson's Pillar was blasted by explosives believed to have been planted by members of an extremist group. The IRA deny responsibility.
0: 8. března 1966, krátce po 1:30 ráno, u Nelsonova sloupu naštěstí nikdo nebyl. Mohutným kamenným válcem s ochozem ve výši 40 metrů otřásl výbuch a admirálova socha se poroučela na zem. Symbol vítězných Angličanů a pokořeného Irska byl fatálně poškozen výbušninou nastraženou příslušníkem IRA. Symbolicky k tomu došlo nedlouho před 50. výročím vypuknutí velikonočního povstání. Socha byla pryč a o pár dní později svou práci dodělali armádní pyrotechnici. Zbytek sloupu tedy zmizel. A nezdá se, že by lid obecný nad Nelsonem kdo ví jak truchlil.
1: A ta reakce je zajímavá, protože na jednu stranu veřejná místa, vládní představitelé samozřejmě ten útok IRA odsoudili jakožto nezodpovědný, protože představoval riziko pro obyvatelstvo. Nicméně velká většina Dublinianů to přijala jako s velkým veselím a potěšením a v ulicích se slavilo a studenti ukradli hlavu admirála Nelsona, kterou potom pronajímali a za to inkasovali peníze. Takže to bylo většinově přijato s veselím a probudilo to velkou vlnu takové té lidové tvořivosti a lidového humoru.
0: Nelsonova jako zázrakem zachovaná hlava, byť má rysy poněkud strhané, nakonec po mnoha peripetích našla klid v areálu Dublinské knihovny. Mimochodem, když se po letech k činu přihlásil bývalý člen IRA Liam Sutcliffe, paradoxně prohlásil, že se mu vůbec nelíbí to, co na místě bývalého sloupu vzniklo, totiž takzvaná Dublinská jehla. Podle BBC doslova řekl, Nelson byl lepší, ale byl to nesprávný muž na nesprávném místě. Byl hrdinou pro Anglii, ale ne pro Irsko. A ačkoliv celá historie se sloupem má už dnes rysy poněkud divokého majálesu, svým způsobem výbuch v Dublinu předznamenal daleko vážnější období Troubles.
3: V severním Irsku se vinou extrémních živlů nebezpečně zostřila situace. V některých částech Belfastu byly postaveny barikády. Extremisté chtějí ve východní části města vytvořit čtvrti, kam by neměl přístup nikdo bez souhlasu unionistických bojůvek. Britská armáda se snažila barikády odstranit, došlo k šarvátkám a bezpečnostní síly použili zbraně. Napětí dále vzrostlo, když extremisté pokračovali ve stavbě dalších barikád a když jejich polovojenské oddíly se veřejně cvičily v pouličním boji. Situace v severním Irsku se zhoršila natolik, že dnešní londýnský tisk dokonce mluví o možnosti občanské války.
4: Ono to není jenom hladomor a prostě tady ty věci z toho přelomu 19. 20. století, ale když se podíváte na to, jak co bylo v těch jako 60., 70., 80. letech, tak tomu vlastně jako nechcete věřit, že prostě byly kvóty na zaměstnání, bydlení, přidělení bytu, prostě vy jste měl 40 roků a 6členou rodinu a čekal jste prostě na obecní byt a přišel protestant, který měl 20 a předevčírem se oženil a ten byt jako dostal. A byly různé, prostě nejrůznější výhody, respektive nevýhody pro ty katolíky, včetně třeba volebního práva. Protože volební právo, nevím do kterého roku, ale prostě v té době, kdy se odhrávaly ty takzvané troubles, ty problémy, tak bylo volební právo pro ty katolíky na domácnost. Zatímco ta druhá část jako volil samozřejmě každý. Takže věci, které, jako si říkáte, halo, bavíme se o době 50 let zpátky a prostě protestanti a republikáni měli v Severním Irsku jinou váhu jejich jako hlas, což je jako zajímavé. No. A potom, když jako nemůžeme samozřejmě odhlédnout to, on to byl složitý problém, bylo to jako násilí na všech stranách, ale na té straně republikánské to byly prostě paramilitární jednotky, ozbrojenci, partizáni, aniž bych to chtěl posouvat jako ten význam toho, a na druhé straně stála regulární armáda.
3: Aby znemožnili ještě masovější účast severoirských občanů, zablokovali přístupové cesty do Londonderry. Po trase průvodu rozmístili překážky z ostnatého drátu, za kterými rozestavili obrněná vozidla a vodní děla, která proudy ledové vody začala rozhánět přibližující se účastníky průvodu. Když předvoj pochodu chtěl překážky odstranit, vojáci zahájili palbu gumovými a pak i ostrými náboji. Včerejší krvavá neděle v Londonderry vyvolala v celém Irsku velikou vlnu pobouření. Ministerský předseda Irské republiky Lynch měl ještě v noci...
1: To zabíjení civilistů neozbrojených, ke kterému došlo v podstatě, se dá číst na jednu stranu jako individuální selhání několika vojáků, kterým ale ruply nervy v atmosféře obrovského napětí, které prostě jako stoupalo, provázelo všechny tyhle akce. Oni měli za to, že v tom davu jsou vmíšení příslušníci těch extremistických organizací, že jsou ozbrojení, viděli předměty, které se blížily zápalným bombám a v jednu chvíli podle svědků došlo k nějakému, slyšeli náhodný výstřel, který považovali za útok členů IRI proti vojenským jednotkám, k jednomu výstřelu došlo, ale oni potom v podstatě v panice. A zároveň to byla teda jednotka, která měla špatnou pověst paragáni právě už pro příliš tvrdé zásahy proti předcházícím shromážděním spustili palbu v zásadě jako nediskriminační do těch civilistů. Takže selhání jednotlivce, ale zároveň v mnoha ohledech nevyhnutelné vyústění toho stoupajícího napětí, které bylo charakterizováno jako hlubokou nedůvěrou, podezřívavostí a zároveň násilností na všech stranách. Jo, protože to nebyla jenom Irská republikánská armáda, to byly stejně bezohledné radikální loyalistické skupiny ulsterští dobrovolníci, kteří vlastně útočili na ty katolické cíle.
5: 9 mrtvých, mezi nimi 13letá dívka. Taková je bilance včerejších nepokojů v Belfastu a v dalších severoírských městech. Protestančtí extremisté tu vyprovokovali další krvavé...
0: Po krvavé neděli z ledna 1972 následoval o půl roku později, 21. července 1972, krvavý pátek, kdy takzvaná prozatímní irská republikánská armáda během 80 minut odpálila v centru Belfastu 22 bombových náloží v zaparkovaných autech. Obětí bylo tentokrát 9, z toho 2 vojáci, zraněných na 140.
1: Co se mění teďka je, že řada útoků je vlastně namířena vůči civilním cílům nebo vůči příslušníkům vlastních komunit, kteří jsou považováni za zrádce. Lidé začínají mizet beze stopy, jsou někde potom potají zabiti, pohřbení a nikdo o nich se nikdy nedozví. Takže vlastně v tomto období začíná stoupat počet civilních obyvatel, kteří se stávají obětí těch útoků, ať už náhodnými, protože prostě dochází k výbuchům na veřejných místech, anebo někdy méně často cíleně. Vlastně cílem tady té kampaně bylo způsobit tak velkou míru chaosu, že britská vláda vlastně zjistí, že ani sama není schopna tu situaci kontrolovat a vlastně podlomit vůli Británie k tomu to Severní Irsko dál držet. To je vlastně ten dlouhodobý cíl tady těch kampaní, jednak získávat pozornost té irské věci, ale zároveň vlastně učinit Severní Irsko neovladatelné.
6: Dnes časně ráno zahájilo několik tisíc britských vojáků za podpory obrněných vozidel a tanků na území celého Severního Irska koordinovaný útok na takzvané opěrné body irské republikánské armády. Nejpečlivěji bylo připraveno obsazení katolických čtvrtí dvou největších severoirských měst Belfastu a Londonderry, kam tanky vybavené zvláštním zařízením na
0: O tom, že jizvy z konfliktů v Severním Irsku ze 70. a 80. let dodnes nemusejí být zahojené, svědčí i zkušenost Jaromíra Marka ze setkání s lidmi v Severním Irsku. Mezi katolíky a protestanty se tehdy odehrávaly scény, které si našinec spojuje tak maximálně s válkami v bývalé Jugoslávii.
4: Já si vzpomínám, když jsem byl jednou na farmě Villa Gleninga, což je muž, který byl politikem, dneska už je v důchodu, který se nějak podílel trochu na té velkopáteční dohodě, a byl jsem u něj na farmě. To je taková bukolická krajina, takové jako kopečky, občas nějaká usedlost, mezi tím se pasou ovce, koně, zelené je to. Vyšli jsme na takový kopeček a on mi říkal, no tam ta usedlost 200 metrů, tam bydlí rodina ta a ta. V zimě roku 75-6 tam přišla parta, nějaká jako militantní skupina, nikoli Ira, ale z té druhé strany, protože ono na obou stranách byly nejrůznější takovéto bojůvky, zavraždila tam ty muže, potom zase chlapy z té druhé strany, v tom případě to byli teda republikáni, za dva dny zastavili autobus noční, který se vracel z fabriky, jediného katolíka nechali vystoupit a ty protestanty, kteří tam seděli, zastřelili. A to se ale bavíte o tom, že oni si všichni navzájem pořád vidí do oken. A je to 40 let?
0: 50.
4: 50, no. Dobře. No. Takže ti lidé ještě žijí. Takže to tam prostě pořád je a ještě nějakou chvíli asi bude.
7: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Desetitisíce lidí z celého Severního Irska se dnes od časného rána sjížděli do Belfastu, aby se naposledy rozloučili s novým hrdinou jejich odporu k britské přítomnosti v Severním Irsku. Podle přání Roberta Sence je pohřeb mohutnou manifestací jednoty a odhodlání pokračovat v jeho odkazu.
0: Bobby Sands byl na přelomu 70. a 80. let ikonou Ira. Mladík z katolického prostředí si v mládí užil svoje se šikanou ze strany probritských unionistických gangů. Dospělo to až k výhruškám zabitím ze strany jeho spolupracovníků v továrně na výrobu autobusů. Také dům jeho rodičů loajalističtí extremisté napadli. Sands z toho vyvodil radikální důsledky a počátkem 70. let se stal členem tzv. Provizorní IRA. Když se v roce 1980 ve vězení rozhodl pro hladovku, stal se i pro československá média ikonou protibritského a proti tečerovského boje nejen za irskou nezávislost, ale i proti tomu, čemu jsme tehdy u nás zasvěceně říkali imperialismus.
9: Odhodlání klidného a politicky velmi uvědomělého člověka, jak ho popsal jeden ze spoluvězňů, bylo silnější než všechny falešné humanitární pokusy Komise pro lidská práva EHS i vatikánského posla přesvědčit ho, aby hladovku ukončil. Nezměnili ho ani poslední rozhovory s matkou předtím, než upadl do hlubokého bezvědomí.
0: Za nelegální držení zbraně byl nakonec odsouzen na 14 let, a to poté, co v roce 1976 naplánoval a provedl s dalšími příslušníky IRA bombový útok na obchod s nábytkem v Belfastu. Tento útok se obešel bez obětí na životech, ale dlužno dodat, že to byl už druhý takový na společnost Balmoral Furniture Company. Při tom prvním v roce 71 to dopadlo mnohem hůř. Byli zabiti 4 lidé, z toho 2 kojenci. Ovšem krev na rukou měli stejně tak loajalističtí extrémisté, protože ještě o půl roku dřív, 4. prosince 71, odspálili takzvaní alsterští dobrovolníci bombu v katolickém baru McGarks v Belfastu. Tento útok měl takovou sílu, že způsobil zřícení budovy, přičemž zahynulo 15 katolických civilistů, opět včetně 2 dětí. A dalších 17 lidí bylo zraněno. Ale zpět k Bobby Sandsovi. 1. března 1981 zahájil ve věznici hladovku a spolu s ním postupně dalších 9 členů IRA nebo spřátelných polovojenských skupin s cílem v zásadě dosáhnout statusu politických vězňů a vynutit si laskavější podmínky trestu, mimo jiné právo se sdružovat, nenosit vězeňskou uniformu nebo ve vězení nepracovat. Nevedlo to k úspěchu, ale zároveň se stala neuvěřitelná věc. V té době probíhaly v jednom severoirském okrsku doplňovací volby a v nich kandidoval i Robert Sands, toho času za mřížemi. Jako protestní kandidát těsně vyhrál. Aby se podobná věc nemohla opakovat, byla poté přijata novela volebního zákona, která zapovídala vězňům odsouzeným na dobu delší než jeden rok kandidovat ve volbách. Sám Bobby Sands se mandátu v londýnské dolní sněmovně ovšem nikdy neujal. Po 660 dnech hladovky 5. května 81 zemřel a v následujících týdnech tento osud postihl dalších 9 hladovkářů.
8: Jak rozhodla republikánská strana Sinn Féin, pohřeb probíhá se všemi obvyklými vojenskými poctami člena ilegální irské republikánské armády. Podle rakve kráčí čestná stráž několika maskovaných mužů v polních uniformách, těsně za ní Sandsova matka a sestra, následovány v průbodu k hřbitovu Miltown v západní části Belfastu nepřehledným zástupem.
0: Dnes je zřejmé, že už v době hladovky členů IRA se odehrála diskrétní neveřejná jednání přes prostředníky mezi vládou a IRA. V tom hlavním Thatcherová odmítla ustoupit. Odsouzení teroristé pro ní nebyli politickými vězni. Při interpelacích v parlamentu prohlásila, pan Sands byl odsouzený zločinec. Rozhodl se vzít si život. Byla to volba, kterou jeho organizace mnoha svým obětem nedovolila. Konec citátu. To u nás to propaganda viděla poněkud jinak a vypomohla si dokonce názorem jistého už tehdy mediálně známého psychiatra, který neváhal Sandse srovnat dokonce i s hrdinou Čapkovy bílé nemoci.
10: Hovoří doktor Jan Cimický.
11: Protest jedince, který se snaží nějakým způsobem reformovat společnost, snaží se získat nikoliv osobní výhody pro sebe, ale pro ty ostatní, tak ty etické a vysoké etické hodnoty v sobě má, jsou to hodnoty nejenom etické, samozřejmě i morální, společenské a řada dalších. V některých okamžicích mě samozřejmě připomíná celé jeho jednání trochu doktora Galéna. Právě jeho počínání může vyvolat podporu z mnoha stran a že může přerůst v celospolečenské jednání nebo v takový téměř, řekněme, celospolečenský požár.
0: Svým způsobem bylo logické, že po smrti hladovkářů se Margaret Thatcherová stala pro IRA terčem číslo 1. Když si v hotelovém pokoji v Brightonu nad ránem 12. října 1984 psala projev na zítřejší konferenci konzervativní strany, jejím apartmánem otřásl výbuch. Kdyby se byla zdržela v koupelně o pár minut déle, dějiny by se ubíraly jinudy.
8: Podle posledních dostupných informací k výbuchu časované nálože došlo ve 4. patře hotelu Grand, kde byli ubytováni všichni vládní ministři. Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, jejíž pokoje byly v 1. patře hotelu a hlavní ministři vládli, vyvázli bez zranění. S vážným zraněním v nemocnici je však ministr obchodu a průmyslu Norman Tebbit a mezi vážně zraněnými je ještě jeden z předních poslanců konzervativní strany v parlamentu. Celkem byli při výbuchu, který zdemoloval 4. až 6. patro hotelu a zničil část fasády, zabiti 4 lidé. Vyprošťovací práce.
12: And Mrs. Thatcher declared her defiance of the bombers.
13: This government will not weaken. This nation will meet that challenge. Democracy will prevail.
1: To byl jeden z více útoků na cíle spojené s konzervativní stranou, protože právě konzervativci britští, kteří se oficiálně jmenují konzervativní a unionistická strana, historicky byli tou stranou, která oponovala irské samosprávě a měla nejtěsnější vazby s unionistickými komunitami. Takže to byl jakoby ten hlavní politický cíl v Británii. Nebyl první už v roce 79, vlastně ještě před nástupem Thatcherové k moci. Irá zabila jednoho z jejich blízkých spolupracovníků, Iriho Neeva. To samozřejmě vyhrotilo vztahy, jako zejména retoriku premiérky vůči irské republikánské armádě, pak to motivovalo i ten jako tvrdý postoj vlády během těch událostí spojené s hladovkou ve věznici Mays a se smrtí Bobbyho Sandse. Ale důležitý je, že vlastně tady ta série útoků přes tu jakoby razantně protiteroristickou retoriku vlastně ještě z mého pohledu vedla k tomu, že premiérka si o to naléhavě

0: celého ostrova a spolupráce mezi oběma částmi. Čili vlastně zve irskou vládu vlastně k budoucímu dialogu o budoucnosti Severního Irska. Dovedete si představit tu hrůzu, kterou to vzbudilo u těch radikálních lojalistů?
1: Takzvaná velkopáteční dohoda z roku 1998 do značné míry ukončila napětí v Severním Irsku a odevzdala vládu nad touto oblastí do rukou místních orgánů.
0: Ten obsah je následující. Za prvé, dojde k obnovení samosprávných orgánů v Severním Irsku, parlamentu a vlády, které budou založeny na takzvaném konsociačním principu, který zajistí vlastně rovný hlas v míře, která odpovídá jako demografickému složení obyvatelstva i příslušníkům té dosud marginalizované katolické menšiny. Vůdce té hlavní silnější katolické strany se stane vicepremiérem. Klíčová rozhodnutí bude možné přijmout jenom se souhlasem obou komunit a tak dále. Čili vlastně vytvoření konsociačního politického systému. Za druhé, vznikne celoostrovní rada anglo-irská, která umožní mnohem intenzivnější dialog britské a irské vlády o záležitostech, které se týkají Irského ostrova. Ale zároveň vlastně znova zdůrazňuje ten princip, který je obsažený v předchozích dokumentech, že jakákoliv změna státoprávního uspořádání Severního Irska musí vycházet z vůle většiny obyvatel, to znamená z výsledku referenda. S tím, že má-li dojít k budoucímu sjednocení Irského ostrova v rámci republiky, tak s tím musí souhlasit jak většina obyvatel v Severním Irsku, tak většina obyvatel v republice. A dokud se většina obyvatel Severního Irska nevysloví pro sjednocení ostrova, respektuje Irská republika, a to je jako velký historický ústupek, že Severní Irsko je integrální součástí Spojeného království.
2: No tak ono hlavně, ten základní princip té velkopáteční dohody je v tom, že obě strany mají svoji pravdu. A vlastně ten zásadní princip je ten, že dobře, Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království do okamžiku, než si většina obyvatel Severního Irska bude přát něco jiného, potom se musí udělat referendum a to rozhodne. Takže právě to kouzlo té velkopáteční dohody je v tom, že přijímá vlastně trošku jako česko-německá deklarace, ale v mnohem složitějších podmínkách, protože to všechno ještě bylo živé, že vlastně jakoby přijímá jako rovnocenné narrativy, přístupy, pohledy těch obou stran, ale plus k tomu jsou ty další věci jako sdílená správa, otevřená hranice a tyto všechny věci.
1: Byla IRA vlastně přímým účastníkem těch jednání o těch dohodách?
2: IRA účastníkem přímým nebyla, protože ta byla považována za teroristickou organizaci, ale chopila se toho a dodnes vlastně tu nálepku má na sobě a nezbavila se jí strana Sinn Féin, která je vlastně považována za jakési politické křídlo irské republikánské nebo vlastně přesně řešeno nové irské republikánské armády. Takže ta jakoby vyjednávala tu pozici, ale mimochodem Sinn Féin dneska je dominantní stranou v severoirském parlamentu.
0: Navíc samozřejmě ty lidé, ti radikálové, kteří stáli za těmi útoky 70. let a kteří teda nesedí někde, tak samozřejmě jako stárnou. Ty jejich jako životní horizonty se pootáčejí, řada z nich zakládá rodiny a prostě už ta mladická horlivost, jako bez ohledu na vlastní život, už není taková jako tehdy. Navíc samozřejmě s hospodářským růstem a společenským uvolňováním, který přichází i do Severního Irska. A s tím, jak vidí vlastně ten jako počátky hospodářského zázraku v Jižním Irsku, podpora těch radikálních organizací ze strany těch širších komunit prostě slábne. Čím dál tím méně se vlastně přeužít jakoby v zajetí jako rukojmí tady těch skupin, takže jakoby ta infrastruktura té společenské podpory pro ty organizace je čím dál slabší, což je strašně důležitý strukturální důvod.
1: Dodává politolog Jan Váška z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I po podepsání velkopáteční dohody se ovšem některé radikální odnože IRA odmítly vzdát. A tak některé bombové útoky se odehrály v Severním Irsku dokonce ještě koncem 90. let. Přesto je od té doby konflikt mezi IRA a britskou vládou ve stavu jakéhosi příměří.

0: A když pak IRA v roce 2005, 28. července, oznámila ukončení ozbrojeného boje a vyzvala své členy k odložení zbraní a přechodu k politickým prostředkům, mohli to brát jako dobrou tečku za krvavými roky Troubles nejen obyvatelé Severního Irska bez ohledu na vyznání, ale i obyvatelé Velké Británie a konec konců i Irské republiky. Je podstatné dodat, že ačkoliv na tom velkou část 20. století bylo Severní Irsko hospodářsky daleko lépe než Irská republika, dnes se karta dávno obrátila. Irsko platí od nultých let za ekonomického tygra. Všichni si tu zemi dnes pamatují jako sídlo nadnárodních firem a korporací. A naopak Severní Irsko je dodnes periferií. A bude to tak asi i do budoucna.
1: Jestli se to dá vidět na první pohled, no asi ano. Zcela upřímně, ta města, jako je Armagh, Derry, já bych nepoužil název Londonderry, protože ty názvy Londonderry jsou často na těch silničních ukazatelích škrtnuté to slůvko London, protože prostě to bylo přidáno jako zase důkaz pro Iry té kolonizace ze strany Angličanů. Nejsou to místa, která by na první pohled překypovala nějakým bohatstvím. Je to vlastně, když budeme zcela upřímní, taková trochu periferie. A musím říct, že vždycky jsem třeba v tom Derry, když jsem se dostal do té části Bogside, což je taková ta katolická část, kde byly prostě hodně ty problémy a tak, kde jsou dodnes ty murály, kde jsou ti bojovníci s těmi samopaly vyobrazení a do toho pobíhají ty děti a ty domečky jsou takové maličké, neluxusní, tak vždycky trošku na mě padala taková, přiznávám, trochu tíseň. No.
0: Je to snad překvapující, ale kromě Berlína je zřejmě hlavní město Severního Irska, dnes už tolikrát zmíněný Belfast, jediným evropským městem, kde ve 20. století hrála svou roli zeď nebo spíš zdi.
1: Když jdete do Belfastu a ocitnete se v těch inkriminovaných částech, kde dodnes jsou ty až 9-metrové ploty, které oddělují ty katolické a protestantské části města a pozor, ty brány mezi těmi čtvrtěmi se každý večer zase zavřou a ráno se otevřou. Možná už to není úplně potřeba, ale nikdo si prostě zatím netroufne nechat ty brány otevřené prostě pořád, jako ti lidé žijí za těmi zdmi a musí se hodně dívat na hodinky, jestli se dostanou, nedostanou autem. No se to dát nějakou jako brankou, se to dá projít mnohdy, ale prostě jsou tam města, no to město Belfast je pořád takhle jako rozdělené a to musím říct, že kdo to neviděl, tak je to opravdu zvláštní pocit, protože tam je nejprve asi 4-metrová prostě zeď pevná zděná, pak na ní ještě dodali takovou mříž a na tu ještě dodali později pletivo, takže on opravdu ta zeď má mnohde až třeba 9 metrů, vede často z obou stran té silnice a hnedka za tou zdí jsou prostě ty domky a toto město dělí prostě pořád. A jednou za rok je takový ten známý svátek, který se jmenuje 12, protestantská oslava jakéhosi dávného vítězství nad katolíky a prochází ty průvody a oslavují to a často ty průvody potom neplánovaně, trošku provokativně zase zajdou do těch katolických částí a když jsem tam byl já, tak se nic nestalo. To je třeba 4 roky, 5 zpátky, ale občas tam dojde k nějakým potyčkám a tak, takže to na jakési latentní napětí tam pořád tak nějak jako doutná, čímž to nechci vůbec dramatizovat, ale je to prostě tak.
0: Dnes už si možná neuvědomujeme, jak obrovským rizikem pro stabilitu na severu Irského ostrova byl odchod Velké Británie z Evropské unie.
2: Pokud by došlo k tomu úplně nejtvrdšímu formátu Brexitu zcela bez dohody, se kterým britská strana několikrát koketovala, tak by to v praxi znamenalo vlastně porušení ustanovení a ducha velkopáteční dohody. A pokud by se rychle nevyjednalo nějaká bilaterální režim, tak by došlo k obnovení jako kontrol na hranicích mezi republikou a Severním Irskem. A to bylo spojené s obrovskými obavami, že by prostě ty zbraně, které byly sice částečně odevzdané, ale částečně někde leží zakopané, prostě ta nejnovější generace těch radikálů znova pozvedla a že by došlo k novému výbuchu násilí.
1: Toto mě říkali často lidé vlastně z obou stran té hranice, když jsem tam jezdil, že se obávají toho, kdyby se opravdu vrátila nějaká jako opravdu fyzická hranice, že by se to násilí mohlo vrátit. Mně třeba říkali, no bude to tak, že prostě zpočátku tady bude jenom nějaká jako kamera, která na to bude koukat, potom někde někdo rozbije, tak tam postaví nějakého vojáka nebo celníka. Může k něčemu dojít, nějakému konfliktu, může někdo vystřelit a za chvilku těch vojáků je tam víc a víc a víc, vznikne tam nějaká infrastruktura a už jsme tam, kde jsme byli v těch 70. 80. letech.
2: Druhá věc, neméně důležitá, že Brexit dostává jako do úzkého severoirské unionisty, protože dochází k faktickému ekonomickému vydělování Severního Irska ze Spojeného království směrem k republice. A jak vlastně ukázala i ta vyjednávání, především ta verze dohody, kterou se jednal Boris Johnson, tak britští konzervativci jsou velice ochotní, když na to přijde hodit ty unionisty přes palubu.
0: Po brexitová rizika tedy snad byla neutralizována. Ale je dneska už historie irského paramilitárního odboje a s tím spojeného terorismu živá, nebo se pomalu propadá do zapomnění? Samozřejmě asi jak pro koho.
1: Pro ty, zejména Angličany, protože tam se hlavně odhrávaly ty teroristické útoky, Londýn, Brighton, tak prostě byly to nějaké jednotlivé teroristické útoky, které už jsou jako dávno. Z hlediska těch severních Irů je to vlastně pořád tak jako trochu živé téma, ne v tom smyslu, že by ty útoky oslabovaly, to určitě ne, ale prostě ten problém žije jednosměrně. Ten problém prožívají emočně ti severní Irové nebo Irové žijící v severním Irsku. Té většinové společnosti z druhé strany toho Irského moře je to asi úplně jedno. Kdyby z mnoha ohledů to severní Irsko tak jako jednoho dne do rána zmizelo, tak si velké části jako Britů tak se uleví, že prostě bude po problému.
0: A ještě tečka za vyšetřování krvavé neděle v roce 1972. Za střelbu v Londonderry byl dodnes souzen jediný voják a i ten odešel nakonec v roce 2005 od soudu bez trestu pro nedostatek důkazů. Jediným zadostiučiněním tak zůstává omluva britského premiéra Davida Camerona z roku 2010. Nemělo se to vůbec stát. Nikdo z těch, na které mířila střelba výsadkářů, nepředstavoval žádnou hrozbu. To, co se odehrálo, je neospravedlnitelné. Tolik britský premiér. A pro dnešek anglo-irskou historii plnou neospravedlnitelných událostí uzavřeme s nadějí, že se některé věci už opravdu opakovat nebudou. Na tématu Plus spolupracovali politolog Jan Váška z Ústavu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také novinář, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek. V pořadu jsme použili archívy Českého rozhlasu a agentury AP. Dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter. Technicky spolupracoval mistr zvuku David Dibelka. A pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vozíčkáři žádají po vládě víc peněz na osobní asistenty. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač evakuovali v noci hasiči přes 200 lidí. Fotbalisti Slávie budou hrát v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Na dálnici D1 za výjezdem z Brna směrem do Prahy brzdí provoz omezení a počasí bude převážně zataženo, místy déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Lidi s vážným zdravotním handicapem kritizují nedostatek peněz na osobní asistenty a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili tento týden v ulicích Prahy.
2: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
3: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Švédové vybírají nový parlament i své zastupitele. Premiérský post obhajuje Ulf Kristersson, který plánuje sestavit koalici s krajně pravicovými švédskými demokraty. Podle průzkumů ale velmi těsně ztrácí na levicový blok stran v čele se sociálními demokraty.
5: Zatímco asi 40% Švédů odevzdalo své hlasy v takzvaném předběžném hlasování, šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová vyrazila až v samotný volební den. Její strana podle průzkumu vyhraje volby podobně jako v posledních více než 100 letech, tentokrát by ale mohla spadnout na rekordní minimum. Vysoký zájem o takzvané předběžné hlasování, které běželo od posledního týdne v srpnu do soboty, může podle volebního úřadu způsobit komplikace při sčítání. Volební lístky se totiž musí rozvést do příslušných komisí, kvůli velkému množství obálek to ale pošta nestíhá. Pokud by byl výsledek mimořádně těsný, mohou o volbách rozhodnout ještě korespondenční hlasy. Jejich poslední část se ale sčítá až ve středu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu si musí zafinancovat sami a zbytek může poskytnout partnerská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
6: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
1: Půjčku ale může firmám poskytnout i Česká exportní banka. Maximální výše podporovaného úvěru je v přepočtu skoro 950 milionů korun.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život. Následky jsou patrné dodnes, například v Ostravské Nové Vsi.
7: Mám jedny boty, co se říkalo po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
8: Takže všechno šlo do baráku prostě.
7: No všecko šlo tady jako.
9: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem. Jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
10: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
9: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
1: Hasiči se na chorvatském ostrově Brač už 3. dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna.
8: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markízách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik.hr píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Zlatého lva získal na filmovém festivalu v Benátkách dánský snímek Neznámá žena. Je to historické drama z doby druhé světové války. Zvláštní cenu poroty si odváží izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
11: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Slávie se pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V osmém kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo před Liberec. Teplice poslední dva zápasy vyhrály. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
13: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
12: Souboj Teplic se Slaví začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Za necelou hodinu nastoupí Baník Ostrava proti Pardubicím. Ve 3 odpoledne mají výkop zápasy Plzeň Olomouc a Zlín Hradec Králové. Americký tenista Ben Shelton bude hrát o první grandslamový titul. Na domácím US Open ho čeká finále proti Němci Alexandru Zverevovi. Mezi ženami zvítězila v New Yorku poprvé Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
14: Kolony na D1 za Brnem a také na D8 před Prahou. Na dálnici D1 je větší zdržení na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 181 pracují silničáři v levém pruhu. Kvůli údržbě středového pásu je tak průjezdný pouze pravý pruh a kolona je už z Brna od sjezdu na Brno výstaviště z kilometru 190 a zdržení 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru pracují také silničáři. Tam ta kolona před Prahou má asi 2 kilometry, zdržení 10 minut. Provoz místy znepříjemňuje také deštivé počasí, je třeba myslet na správné svícení. Takzvané denní svícení za deště nestačí.
15: Na D5 se prší a připomenout řidičům, aby se vydlábli na denní svícení a pustili si normální svícení, aby se jim rozsvítily kontovky, protože na mlhovky to není, ale kdyby si pustili ty kontovky, lidi, bylo by to skvělý.
14: A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz v okolí Benešova. Na příjezdu do Benešova řeší nehodu na kruhovém objezdu a pomalejší provoz pak pokračuje až za město, celkově zdržení okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
16: Jak se daří čistit lokality zamořené toxickými látkami v oblasti někdejších průmyslových provozů nebo vojenských areálů? Představuje společná deklarace ze summitu rozvíjejících se ekonomik skupiny BRICS významný diplomatický průlom, jak soudí někteří komentátoři. A které snímky zaujaly našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním ročníku Benátského festivalu? Česku bylo k letošnímu 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutno provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných lokalit, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí. Na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba 5 milionů korun, uvedl v pátek Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí, který se na správě změněného systému podílí. Diskusi o stavu kontaminovaných lokalit oživil v úterý ministr životního prostředí za motoristy Igor Červený, když prohlásil, že při průzkumu v Národním parku Šumava v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda bylo nalezeno zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace tohoto území má začít koncem září. Podle ministra ji zanedbalo předchozí vedení rezortu. Jeho zástupci ale tyto výtky rozhodně odmítají. Naše pozvání přijal profesor Tomáš Zeithaml, ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Nebudeme se pouštět do změněné polemiky kolem šumavské lokality. Podívejme se spíš na tu problematiku ze širšího úhlu. Je možné odhadnout, kolik lokalit v Česku je stále silně kontaminováno toxickými látkami?
17: No já myslím, že ty data ze systému SECM jsou jako relativně realistická, protože u nás se ten monitoring prostě dlouhodobě a relativně zodpovědně provádí. To, že jako občas se objeví nějaká další lokalita, to je zcela normální. Je to prostě dědictví, které jsme získali z minulých dob, zejména teda před rokem 89. A těch prioritních, které opravdu, o kterých víme, takhle, on je to postup, prostě proces, kde se zjistí nějaká kontaminace, zjistí se, jak je to nebezpečné, kolik jich je, jaká je to kombinace kontaminací a jestli to ohrožuje okolí. A tohle tomu dává určité priority. A když ta lokalita je opravdu nebezpečná, tak se dostane takzvaně do kategorie A a takových máme momentálně evidováno asi 490. To jsou ty, které vlastně by se měly nebo sanovat nebo se sanují.
16: Jaký je tedy, dá-li se to říci, nejčastější typ kontaminace? Jaké látky se na těchto místech vyskytují hlavně?
17: Tak těch látek je samozřejmě obrovské množství, ale přeci jenom jsou tam určité typické látky. Jsou to třeba chlorovaná rozpouštědla, která se prostě používaly na veliko. Samozřejmě ropné produkty, protože zase ropných produktů prostě únikům docházelo často a všude. Pak samozřejmě se to bývají těžké kovy, které souvisí s určitými výrobami. A v neposlední řadě my jsme v podstatě byli a jsme chemická velmoc, takže máme to dědictví přece jenom i větší, takže u nás byla takzvaná chlorová chemie, nacházely se u nás chlorované dioxiny, například ve spalně Neratovice, to se třeba už vysanovalo, nebo na Slovensku polychlorované bifenyly v chemku Strážské a podobně.
16: Jak se daří státu ty lokality čistit? Věnoval sanaci z vašeho pohledu v předchozích letech a možná dekádách přiměřenou pozornost?
17: Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale můžeme se srovnat se Slovenskem docela snadno, kdy se domnívám, že my jsme teda o značný krok vepředu, kdy ten systém funguje, investovalo se velké množství peněz do sanací už od 90. let, kdy značná část vlastně těch privatizačních peněz, které jsme získali za prodej podniků při privatizaci, šla zpětně vlastně na řešení těch ekologických zátěží. To se na Slovensku v podstatě teprve rozvíjí a oni budou mít docela potíže do budoucna řešit vlastně komunikaci s Evropskou unií v rámci směrnice o vodě a o půdě, které vlastně vysílají do tohoto a nastavují nějaké environmentální parametry a limity látek. Takže já si myslím, že u nás to není úplně špatné.
16: A uplatňují se i nějaké nové postupy, technologie? Je tu zřetelný zásadní posun?
17: No, ty technologie existují, ale zároveň se samozřejmě nové vyvíjejí. To je strašně důležité, protože oni se liší. Je jich vysoké desítky těch technologií. Každá lokalita a látka potřebuje něco jiného. A v čem se významně liší, jsou nejenom v té, jako na co to použít vlastně, ale ve spolehlivosti a v ceně. A vlastně i v efektivnosti. Takže ten výzkum stále jako probíhá, a to i u nás. Já myslím, že my jsme v tom celkem v Evropě na špici. A Stále tam jako máme možnosti, zejména jako v podstatě současné trendy se směřují zejména na směsné znečištění, protože my máme třeba technologii na jednu látku nebo na jednu skupinu látek, ale to skoro nikdy není realistická situace. Vždycky tam máte nějaké směsné znečištění z výroby, z odpadu, toho, co tam kdo vylil a podobně.
16: Jak problematické jsou v tomto směru bývalé vojenské areály, základny, újezdy?
17: To jsou obvykle lokality, které jako jsou znečištěné, nebo některé z nich. Ty české si řeší, jestli se nemýlím, sama armáda obvykle, ale my máme třeba velké dědictví po sovětské armádě, jestli se nemýlím, těch lokalit asi 150, kdy 50 už je vysanováno, 50 je snad celkem relativně bezpečných a u 50 se to řeší. A je to typická ukázka, tam jsou přesně chlorovaná rozpouštědla, ropné látky, řada těžkých kovů, které se používaly na různé impregnace nebo nátěry a podobně, nebo odstřeleva.
16: Jaký je mimořádný případ šumavské dobré vody, na který před několika dny upozornilo vedení Ministerstva životního prostředí?
17: No já už jsem na tuhle otázku někde odpovídal, já bohužel se k tomu nemůžu moc vyjádřit, protože já to nevím. Mm-hmm. Já to nevím, protože nevím přesně, vím teďka z médií, jaké typy znečištění tam je, to jsou znečištění, která jsem vlastně vyjmenoval, to jsou typická. Chlorované etyleny se používaly v podstatě v prádelnách, ty kovy, co se ty těžké kovy, které se tam vyskytují, to pravděpodobně bylo taky souviselo s nějakou impregnací nebo s třaskavou rtutí a podobně. Ale my nevíme ten rozsah té škody nebo té kontaminace a nevíme vlastně jejich koncentrace. To je a vůbec celý popis té situace. Ono obvykle, když se vlastně lokalita dostává do toho systému, tak po nějakých krocích se dostáváme do situace, kdy se dělá takzvaná analýza rizika. A ta dokonale popíše to drahé, přesně jak se zaznělo, je to drahé, stojí to až miliony, ale dokonale popíše vlastně situaci, nebezpečnost a případný sanační návrh. A vlastně z toho se odvíjí i cena. A já bohužel teda k tomuhle víc informací než z médií nemám.
16: A pokud bychom to tady měli obecně shrnout, jak vážná rizika stále představují ty lokality i s ohledem právě k nákladům, které se pojí z jejich sanací, je reálné, že se podaří postupně dekontaminovat ta nejrizikovější místa?
17: Já tomu pevně věřím. Samozřejmě někdy to trvá dlouho. Uváděl jsem třeba skládku Lhenice, kde to trvalo 25 let a byla to teda opravdu masivní kontaminace polychlorovanými bifenyly. Zaplať pán Bůh, je to 2 roky vysanováno nebo 3. Ale pak máme další samozřejmě lokality, jako je třeba Nelahozeves, kde je 20 000 kontaminovaných sudů a ta sanace prostě momentálně nějak stagnuje. Nicméně na jiných lokalitách, prostě na většině lokalitách, díky tomu systému vlastně to pokračuje. Je to ve fázi nějakého monitorování, sanace nebo monitorování po sanaci, případně přípravy pro sanaci. Takže já jsem v tom relativně optimista.
16: Ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Cajtaml. Děkuju vám. Naschledanou.
17: Děkuju taky. Naschledanou.
16: Čínský prezident Xi Jinping dnes v indickém Dillí na závěr dvoudenního summitu skupiny BRICS, 11 zemí rozvíjejících se ekonomik, vyzval k jejich větší roli v modernizaci průmyslových odvětví a k výraznější integraci obchodních trhů. Spolu s indickým premiérem Narendrou Modím také nabídl, cituji, služby pro případné rozhovory, které by ukončily boje na Ukrajině. Naším hostem je Vladimír Bár, politický geograf z Ostravské univerzity. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Nabídka čínského prezidenta a indického premiéra ve vztahu k Ukrajině nezazněla poprvé. Jde o proklamace, které můžou oba státy stěží naplnit, anebo především Peking by mohl přece jen ještě sehrát významnější roli ve snaze ukončit ruskou válečnou agresi?
18: Tak Peking by samozřejmě mohl, pokud by přestal podporovat i vojensky různými komponenty Rusko, tak by Rusko rozhodně nemohlo tak dlouho válčit, takže ta role Číny je opravdu velice silná. Indie v tomto směru je slabší, ale nicméně její role se bude zvyšovat v dalších letech, což ovšem pro Ukrajinu je další léta, to je katastrofa samozřejmě. Takže pokud by k něčemu došlo teď v příštích měsících, dejme tomu dokonce ještě před zimou, tak by to bylo pro Ukrajinu jako skutečně velmi příznivé, ale bohužel dá se očekávat, že Rusové na to nepřistoupí na nic, co by nenaplnilo ty jejich prostě neskutečné požadavky na kus cizího území, na její téměř odzbrojení nebo zeslabení vojenského potenciálu a podobně, takže bojovat se bude nejspíše dál.
16: Jakou pozici má Rusko v uskupení BRICS, jak významné z pohledu zájmu Putinova režimu?
18: Tak BRICS je pochopitelně pro Rusko blahodárný z té strany, že má odbytiště pořád svých produktů, byť za podstatně jiné ceny, než za jaké prodávali ty ropné produkty a plyn Evropanům. Je také závislá zcela na Číně a to je vlastně ta druhá stránka. Rusko se stalo, dalo by se říct, nechci říct totálně, ale velmi výrazně závislé na Číně, protože bez Číny by Rusko už ekonomicky evidentně skolabovalo, ale to je dneska vlastně smyčka, která se utahuje kolem Ruska. Mnozí si to uvědomují v Rusku, ale Putin zřejmě nehodlá z této smyčky se vysmeknout. Byť dostává takové ty nabídky podprahové od prezidenta Trumpa nebo jeho vyjednavačů, že kdyby někde ustoupili, mohli bychom dělat velký biznis USA, Rusko a vy byste se mohli nějak z té závislosti na Číně dostat. To je bohužel ta stránka, která nás Evropany rozhodně netěší, ale která v pozadí vlastně té americké diplomacie pořád existuje.
16: Všechny státy BRICS se shodly na společné deklaraci, která v souvislosti s americko-iránským konfliktem vyzývá ke klidu na Blízkém východě a odsuzuje útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Ještě v květnu se ministři zahraničí nedohodli na společném prohlášení a agentura Reuters označuje ten nový dokument za významný diplomatický průlom. Vidíte to podobně i vzhledem k tomu, že se k deklaraci připojili i Spojené arabské emiráty, které byly v předchozích měsících vystaveny íránským náletům?
18: Nevidím to jako zásadní průlom takových průlomů na nějaké deklaraci. Ty neznamenají v podstatě nic závažného, protože pokud se neuzavře skutečně mírová smlouva, tak nějaké deklarace, že se státy zhodnou na to, že by se mělo přestat válčit, je sice hezké, ale rozhodně to nezastaví to válčení samotné, takže neviděl bych v tom nic tak přelomového, jako některé západní média vlastně říkají.
16: Britská BBC poznamenává, že summit skupiny BRICS se konal v Trumpově stínu a jednotliví členové jsou hluboce rozděleni v otázce, jak hlasitě se vymezovat proti jeho geopolitické linii. Zvlášť citlivé je to pro Indii, která se údajně blíží k uzavření obchodní dohody s USA. Co o tomhle dilematu vypověděla ta nynější schůzka BRICSu?
18: Tak je to dlouhodobý problém. Ty státy nejsou kompatibilní z hlediska vlastně jakéhosi propojení. Je to sdružení, které má jediný silně deklarovaný zájem už od svého vzniku a to nahradit vlastně roli Spojených států, nebo tu roli Spojených států amerických a jejího dolaru oslabit na světovém ekonomickém trhu. Bohužel Západ vlastně naskočil na tu možnost dělat biznis a vydělávat velké peníze v Číně, investovali v Číně, přesunuli se tam celé výroby. Američané pochopili, že to byla špatná cesta až nedávno, ovšem tak, jak to se v podstatě snaží vyřešit prezident Trump, tak se mu to zdaleka nedaří, protože když zapomene, že má i spojence a ty atakuje podobným způsobem jako Čínu z hlediska cel a podobně, no tak ten výsledek je samozřejmě chatrný, takže Indie navíc patří k těm spolu s Brazílií, které rozhodně nelze označit jako ryze autoritářské státy, ke kterým patří teda Rusko a Čína. Pro Čínu je v podstatě BRICS blahodárným nástrojem, jak si tyto státy k sobě připoutat, protože jim nabízí levné produkty. Má samozřejmě k dispozici dneska i velmi výrazně sofistikované nové technologie, když se docela děsí Indové, kteří tuto situaci trošku podcenili v minulosti. Na druhé straně Číňané zase mají obavu z té nové a pořád ještě mladé generace Indie, která nastupuje v současné době a která vůči Číně, která začala stárnout a jejíž demografie se zastavila ve svém vývoji a začíná se propadat, tak to pochopitelně je pro Číňany zase ta stránka negativní. Ano. Takže BRICS je prostě sdružení států, které mají jeden zájem. Bohužel samozřejmě i spousta lidí, politiků u nás v Evropě to vidí, jakože to je nastupující generace, to je to správné, rádi by se zapojili, ale nemyslím.
19: Vysvětluje politický geograf Soslavské univerzity Vladimír Bár. Moc děkuju. Naschledanou.
18: Ano, naschledanou.
19: Neznámá žena, to je název vítězného filmu 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon získala dánská herečka Matilda Arcel, která v tomto historickém dramatu stvárnila hlavní roli mladé chůvy, která se má po nacistické okupaci Dánska provdat za svého zámožného zaměstnavatele, ale musí tajit, že měla za druhé světové války vztah s německým vojákem. Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel americký herec John Malkovich za roli ve špionážní komedii Divoký kůň devítka. Z Itálie se brzy vrátí filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký, zatím zůstává v Benátkách. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Jaký je vítězný film dánsko-egyptské režisérky Majel Tuky Neznámá žena?
20: Je to drama z roku 1945, plně soustředěné na tu hlavní hrdinku, neznámou ženu. Ten titul v sobě kromě jiného má i to, že ona tají svoji minulost, která ji ale v průběhu toho filmu dostihuje a má to tragické následky. Je to snímek, který se jednak zaobírá nerovným postavením žen, jednak otázkami svědomí a dalšími tématy spojenými s dánskou moderní historií. Je to film, kterým Majel Tuky mimo jiné navázala na svůj předcházející taky úspěšný snímek Srdcová královna, který se také zaobíral ženskou hlavní hrdinkou v problémech a který byl také festivalově úspěšný, protože vyhrál na festivalu Sundance před několika lety.
19: Zvláštní cenu poroty získal dokumentární film izraelských novinářů, za co si vysloužil po premiéře 25 minut potlesku ve stoje.
20: Především za to, že to je film, který přináší velmi silná intenzivní tvrzení a svědectví o právě probíhajícím konfliktu, to znamená o válce v Gaze. Ten snímek se odehrává v nočním Tel Avivu a zpovídá 24 izraelských vojáků, kteří promlouvají o tom, jak se účastnili akcí izraelské armády proti palestinskému obyvatelstvu v Gaze a jde vlastně o výpovědi o válečných zločinech. Ten film je navíc i poměrně formálně výrazný a kombinuje investigativní žurnalistiku s uměleckým dokumentárním filmem. Takže tyhle věci všechny dohromady vedly k velmi nadšenému přijetí tady v Benátkách na festivalu i k těm velkým ovacím na samotné premiéře.
19: V prestižní sekci Venice Classic se představil nově digitalizovaný poetický horor Valerie a týden divů z roku 1970, který natočil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Jaký měl snímek u festivalu publika ohlas?
20: Já jsem popravdě zaznamenal docela intenzivní i rozporuplné ohlasy na ten film, i řekněme zmatené od diváků a divaček, protože ten snímek je intenzivní ve své vizualitě, surreálné, zároveň pracuje se sexualitou způsobem, jakým by si to dneska už asi tvůrci nebo tvůrkyně nedovolili na plátno přinést, včetně témat, jako je incest nebo sex dospívající dívky a tak dál, a konsent a podobně. A tenhle film, který se tady promítal v sekci restaurovaných klasických filmů, tím pádem diváci zpracovávali, přišlo mi to i divačky, možná docela složitě, než některé jiné snímky, které jsou třeba vystavené jednoznačnému aplauzu a považované za jednoduše součást kanonu.
19: Které filmy z festivalu uvidíme v českých kinech?
20: Už teď víme, že jich bude vícero. Ostatně snímek, dokumentární snímek o návratu kapely Oasis už vlastně česká kina začínají uvádět, nebo začala uvádět v tuhle chvíli v Česku. Divoký kůň je devítka, zmiňovaný snímek s Johnem Malkovičem, který byl oceněný za nejlepší mužský herecký výkon, přijde do kin zhruba za měsíc. Ještě do konce roku uvidíme taky drama Primetime s Robertem Pattinsonem, který se tady také promítal v hlavní soutěži. Některé snímky uvede Netflix a další streamovací platformy, a to třeba včetně zakončovacího snímku benátského filmového festivalu Bůh se směje, nebo oceněnému korejskému filmu Possible Love od korejského režiséra Lee Chan-donga, který bral velkou cenu poroty.
19: Filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký uzavírá nedělní polední publicistiku. Díky, nashledanou.
20: Díky, hezký den.
2: Dobré odpoledne, je půl jedné.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny, vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Volby by v září vyhrálo hnutí ANO. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do dolní komory by prošlo i SPD a Piráti. V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes voliči hlasují v komunálních volbách. Vyberou zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. V některých městech se rozhodne i o budoucích starostech a primátorech. Dolní Sasko je tradičně baštou sociální demokracie. Letos se čeká posílení pozic AFD a oslabení Křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Minulý týden volili lidé v sousedním Sasku Anhaltsku, kde vyhrála krajně pravicová AFD. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem může peníze půjčit buď některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%. V Hormuzském průlivu byla zasažena iránská obchodní loď, informují o tom iránské úřady. Jeden člověk zemřel a tři jsou zranění. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera ale informovala, že Irán obvinil Spojené státy. O kontrolu nad Hormuzským průlivem soupeří Teherán a Washington. Americká a izraelská armáda proti Iránu od konce února vedou válku. Provoz v průlivu je výrazně omezený. Lidé s vážným zdravotním postižením požadují víc peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Americká společnost OpenAI v letošním roce nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnili dva zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Přístupný je celý areál památky. Každou celou hodinu vychází komentovaná prohlídka, během které s průvodcem navštívíte sezónní výstavu i stále expozice, tedy expozici archeologie a uměleckého kovářství, a navštívíte i historickou mincovnu. Zbytek neděle bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na východě Moravy a ve Slezsku se srážky objeví jen ojediněle a až večer, a teploty se budou pohybovat mezi 15 a 20 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude místy až 22. To byly zprávy a teď už si poslechněte názory a argumenty.
21: Postoj Babišovy vlády k obraně země, snížení podpory v nezaměstnanosti či volby ve Švédsku. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
21: Ministryně financí Alena Schillerová uvažuje o obraně jako o opravě obrubníku v Malhostovicích, tvrdí zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Proč, vysvětlí ve svém komentáři.
3: Jsou věci, které člověk tak nějak ví, ale přesto, když se nadevší pochybnost potvrdí, tak to bolí. Dobrým příkladem je stvrzení neblahého tušení, že současná česká vláda nejenže nemá obranu jako prioritu, ale nechce na tom ani nic měnit. V situaci, kdy čelíme největšímu ohrožení za dobu existence samostatného Česka, je to buď totální slepota, nebo neuvěřitelný hazard. O co jde? Jak je to možné? A čemu nás naše vláda vystavuje? Ministryně financí Alena Schillerová dostala na tiskové konferenci po jednání vlády otázku, jestli Česko bude usilovat o zvýšení obranných výdajů na 5% HDP, jak jsme to slíbili spojencům v NATO před 2 lety v Hágu. Odpověď? Záporná. Cituji. 5% výdajů na obranu je nereálných, pokud nechceme úplně zlikvidovat ekonomiku. Konec citátu. Vůbec nic o tom, že se vláda bude snažit výdaje zvyšovat. Vůbec nic o tom, že si uvědomuje hrozby, kterých neustále přibývá. Stále jen účetní pohled. Jako bychom se nebavili o existenční záležitosti, ale o nějaké rekonstrukci obrubníků v Malhostovicích, odkud Alena Schillerová pochází a které patrně dosud formují její mentální a politický obzor. Nezodpovědnost či obranou slepotu nelze samozřejmě svádět jen na Alenu Schillerovou. Ta je v tomto případě, omlouvám se, opravdu spíše přičinlivá a loajální účetní. Celá současná koaliční vláda v čele s Andrejem Babišem se k obraně země staví v nejlepším případě bokem. O to je to ale samozřejmě horší, protože nejde jen o účetnictví, jde vlastně o ideologii. Koaličně sdílenou ideologii černého pasažérství a ignorance. Je sice pravda, že naše obranné výdaje dosáhnou po delší době 2% HDP, což odpovídá staršímu závazku NATO z roku 2014. Ale od té doby se situace změnila natolik, že jde o příslovečnou přípravu na minulou válku. Když se podíváme na srovnání obranných výdajů s dalšími zeměmi aliance, tak nejenže Česko je nyní na chvostu, ale v úvozovkách hrdě se na něm chce vést dál. Pobaltské státy a Polsko se pohybují kolem 5% HDP už teď, a kdyby se tam Alena Schillerová a spol. Zajeli podívat, zjistili by, že zlikvidovanou ekonomiku opravdu nemají. Jde naopak o prosperující země. Také Německo, které dlouhodobě obranu podceňovalo, se už blíží 3% HDP a 5% závazek bere vážně. Česko? To je v NATO nyní na 28. místě. V nominálním vyjádření pak na úrovni notorického ignoranta obrany, kterého neustále kritizuje americký prezident Donald Trump, tedy španělska premiéra Pedra Sáncheze. O Donaldu Trumpovi nemluvím náhodou. Je to právě on, který s požadavkem, aby se Evropa začala o svou obranu lépe starat, přišel. Je to trudný pohled. Celá současná česká vládní koalice pobíhala před volbami v trumpovských červených čepicích. A nyní odmítá reagovat na to jediné, co je na Trumpově politice vůči Evropě, a tedy i Česku pozitivní, a ignoruje jeho bezpečnostní budíček. Dalo by se cynicky říci, že červená čepice byla Andrej Babišovi a Petru Macinkovi dobrá, ale pod ní nebylo zhola nic. V české politice za vlády Andreje Babiše doslova explodoval starý motiv, že starat se o obranu nemá cenu, protože se za A stejně neubráníme, za B to za nás vybojují jiní. Celé je to kryté řečmi, že se musíme nejdříve postarat o naše lidi. Což je samozřejmě gigantický protimluv. Protože co si naši lidi vezmou z nabízeného koláče na dluh, když nebude zajištěné, aby ho mohli skonzumovat v bezpečí? Když bude naopak vážně hrozit, že jim ho někdo, čti Rusko, rozstřílí na cucky, variantně včetně jich samotných? Někdo může říci, že je to jen strašení, jenže není. Pár set kilometrů od našich hranic probíhá válka vyvolaná zemí, která nás vede na předním místě v seznamu nepřátel. Zemí, která zintenzivňuje teroristické útoky přímo v členských zemích NATO, naposledy v Německu pokusem zaútočit na letiště v Lipsku. Zemí, která útočila už i u nás. Nejen ve Vrběticích, ale třeba i v depu pražského dopravního podniku a každou chvíli podniká hybridní útoky na Česko. Opravdu si někdo příčetný myslí, že tuhle zemi, která rozumí jen a jen síle, můžeme odradit jinak, než tím, že budeme opravdu silní? Babišova vláda, jak opět potvrdila Alena Schillerová, si to bohužel myslí a dostává se tak do oblasti politické nepříčetnosti. Proč to můžeme tvrdit? Protože ve slovech Aleny Schillerové o obraně nezaznělo alespoň budeme se snažit. Ale jen a jen tradiční české nejde to. Neprobudil nás Trump, neprobudila nás válka na Ukrajině, neprobudili nás útoky přímo na našem území. Budíček bude muset být zřejmě ještě tvrdší. Snad k němu nedojde, protože když ano, bude už pozdě.
21: Ani alespoň celý jeden rok na posouzení toho, zda se naplní naděje spojované s nedávnou reformou podpory v nezaměstnanosti, nebyla vláda ochotná počkat. Zaměstnavatele, odbory, odborníky i veřejnost zaskočila zpráva, že se do budoucna má její výše vrátit po první dva měsíce nezaměstnanosti na 65% dosavadní čisté mzdy, sotva se letos zvýšila na 80%. U mikrofonu je politoložka Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung.
4: Snížit by se měl přitom nově i strop plateb čerstvě nezaměstnaným. Z 80% průměrné mzdy spadne zase jen na 60%. Měli-li tedy letos dobře vydělávající lidé po první dva měsíce nárok až na 38 500 korun, klesne pomoc od příštího roku nejvýše na necelých 30 000. Kdo vydělává pod 30 000 čistého, spadne nově pod 20. Na původní reformě přitom panovala vzácná shoda nejen odborů zaměstnavatelů a odborníků na trh práce, ale i napříč politickým spektrem. Hlasovalo pro ni paradoxně i samotné hnutí ANO, jehož ministr práce a sociálních věcí je nyní na pokyn premiéra zase hází do koše. Zjevně je zaskočilo, že opatření spočívající v navýšení podpory něco stojí. Jakoby už zapomněli na všechny dobré argumenty v jeho prospěch. Jsou nyní přesvědčeni, že vede akorát k tomu, že se lidé na solidní podpoře schválně flákají. Nechme nyní stranou otázku, zda by na pár týdnech odpočinku při změně zaměstnání bylo opravdu něco tak skandálního. Zejména jsou-li placeny z pojištění, které si všichni zaměstnanci nemalými částkami ze svých mest po celý svůj pracovní život předplácí a jehož vybraný objem se ani zdaleka na tyto účely nevyplatí. Označení jakéhokoliv krátkého vydechnutí a vyčištění hlavy mezi dvěma pracemi za nepřípustné lenošení tak zlehka připomíná otrokářskou mentalitu. Hlavním pádným argumentem ve prospěch navýšení podpory však bylo to, že umožní lidem věnovat více času a energie na hledání nové lepší práce tím, že se nebudou alespoň po dobu o něch dvou měsíců bez práce bát o dramatický pokles svých příjmů. Víme, že je v Česku dlouhodobě vysoký podíl lidí, kteří nemají úspory žádné či minimální. Ti bez solidní podpory v nezaměstnanosti v podstatě nemohou jinak než jít z práce do práce. Jsou-li vyhozeni, nutí je to kývnout na první nabídku, která se jim namane. Odejít sami se s takovým rizikem obvykle vůbec nerozhoupou. Jde totiž i o to, že proces hledání práce často může být něco, co nejde jen tak dělat vedle plného úvazku někde jinde. Ať už mluvíme o kvalifikovanějších pracích, kde výběrová řízení klidně vyžadují několik náročných osobních pohovorů a různých testování, nebo naopak o těch s rigidními pracovními podmínkami, například ve výrobě, kde může být během pracovní doby obtížné byť zvednout soukromý telefon, natož obrážet pohovory. O něco více času na hledání podpořeného solidním příjmem zkrátka vede k lepším výsledkům pro zaměstnance i zaměstnavatele. První si dle průzkumu obvykle v práci polepší nejen finančně, druhým se rozroste nabídka tím, že se víc lidí odváží, dostane čas a může vynakládat energii na to porozhlížet se jinde. Celkově tak jsou efekty navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících výhradně pozitivní a k této inspiraci skandinávskými zeměmi a jejich modelem tzv. Flexicurity se u nás nepřistoupilo náhodou. Byla to naopak jedna z mála opravdu smysluplných a zároveň i pro všechny zúčastněné hmatatelných reform k lepšímu za poslední roky. A už jen to je uprostřed všech krizí a klesající důvěry v politiku nedocenitelné. Ano, reformy často něco stojí, nicméně zrovna v tomto případě je poměrně jisté, že by se vynaložené prostředky, jichž se notabene na pojistném vybere dostatek, vrátily nejen v podobě funkčnějšího trhu práce a stoupajících mest, ale jednoduše i lidí spokojenějších se svou prací a pociťujících o něco větší svobodu a kontrolu nad svým životem. Škoda, že máme co dočinění s vládou, která se sebelepšími argumenty ani protesty ze všech stran a že jejich dotčené vládní rozhodnutí tentokrát vyvolalo mimořádně hodně, zřejmě přesvědčit nenechá.
21: Švédové dnes ve volbách vybírají nový parlament, a tedy i vládu. A podobně jako před 4 lety to znovu bude velmi napjaté, i když tentokrát z trochu jiných důvodů. Jméno příštího premiéra nebo premiérky zůstává předmětem náhody, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Švédové jsou na trochu napětí před volbami zvyklí a také po nich, protože tamní volební systém produkuje parlamenty plné středních a menších stran, a tedy i složitých vládních koalic. Situaci zjednodušuje fakt, že strany se združí do předem odhadnutelných bloků. Předminule to byla levicová koaliční vláda sociální demokratky Magdaleny Anderssonové. Neměla to jednoduché, musela se vypořádat s dopady covidu nebo ruské války na Ukrajině a podání přihlášky do NATO, tedy porušení starého tabu švédské neutrality. V roce 2022 zvítězila pro změnu pravicová koalice, nyní dosluhujícího premiéra Ulfa Kristerssona ze strany umírněných. Aby mohl vládnout, porušil Kristersson jiné tabu. Mohl sestavit jen menšinovou vládu a tu zvenčí podporovali švédští demokraté, antiimigrační strana s neonacistickými kořeny. Zdálo se, že k vítězství míří zase levicový blok, navzdory faktu, že vládě se daří udržovat ekonomiku ve slušném růstu při nízké inflaci i nezaměstnanosti. Podle posledních průzkumů to vypadá na velmi těsný souboj. Záležet bude na řadě faktorů, zdaleka nejen na počtu hlasů pro každý z bloků. Jedna varianta je návrat levicové rudo-zelené koalice. Při sestavování vlády bude čelit skutečnosti, že mezi několika levicovými stranami existují velké ideologické rozdíly a animozity. Například postkomunistická strana levice bude za svou podporu žádat vládní pozice, jenže to nebude přijat.

0: dostávají asi 20% zisk hlasů, jenže současně jsou obětí svého úspěchu. Pod jejich tlakem nejen pravice, ale i levice hodně modifikovaly své postoje k imigraci. Švédsko v posledních letech zavedlo nejrůznější restrikce pro přistěhovalce a přikročilo i k deportacím, včetně celkem problematických případů, jako jsou velmi staří nebo velmi mladí lidé. Je ale patrné, že otázka imigrace z letošní kampaně zmizela, respektive je podle průzkumů na čtvrtém místě, až za tématy, jako je zdravotnictví, školství a bezpečnost. Za přistěhovalectvím následuje péče o seniory a pak teprve ekonomika, zaměstnanost nebo klima. Za poslední léta se švédská politika a veřejná debata změnily. Sociální demokraté se podle švédských sociologů více ucházejí i o konzervativnější voliče. Mluví se o tradičních švédských hodnotách a potřebě integrace příchozích. Letos je tedy mnohé jinak než v roce 2022. Je možné, že se nakonec bude jednat o nějaké ad hoc středové koalici, která vyloučí krajnosti na obou stranách. To vše bude jasné až po neděli, ale bude to zase trochu jiné Švédsko.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Až nezvykle razantní byla německá reakce na zmařený ruský dronový útok v Lipsku proti letadlům přepravujícím zbraně a munici na Ukrajinu. Vláda v Berlíně mimo jiné uzavřela ruský dům a nařídila jeho zaměstnancům, aby se svými rodinami neprodleně opustili zemi. A právě krátký proces, s nímž Německo zametlo s touto kremelskou institucí, by měl podle publicisty Jiřího Leštiny být inspirací pro Česko.
3: V Praze dál zůstává nedotknutelným ruský dům, oficiálně nazývaný Ruské kulturní centrum. Což samo o sobě vyznívá jako krutá ironie vzhledem k barbarské válce, kterou už pátým rokem vedou Rusové na Ukrajině. Tím spíš je ale těžké smířit se s tím, že k uzavření ruského domu se neodhodlala proukrajinská vláda Petra Fialy. Vždyť právě za jejího působení Evropská unie zahrnula zřizovatele ruského domu státní agenturu Rosotrudničestvo na sankční seznám. Již v roce 2023 web investigace.cz referoval o lživých letácích šířených ruským domem, které obvinovaly ukrajinské ozbrojené síly z úmyslného zabíjení civilistů, používání lidských štítů, útoků na civilní nemocnice a budovy. Česká kontrarozvědka BIS přitom dlouhodobě varuje ve svých výročních zprávách, že kulturní centrum Rusů je jak krycí organizací pro působení ruských agentů, tak i zdrojem kremelských lží i dezinformací a válečné propagandy. O tom, jak Kreml systematicky šíří svou vizi ruského světa, se lze kdykoliv přesvědčit na webových stránkách ruského domu. Například o ruském jazyce, k jehož výuce jsme tam zváni, se píše jako o jazyku míru. Nebo stačí otevřít pozvánku do soutěže Cena Euroázie 2026. Tam se dozvíme, že smyslem Euroázie, do níž Moskva samozřejmě počítá i někdejší satelity Sovětského svazu, je sjednotit lidi všech věkových kategorií a původu, aby společně zachovali tradiční hodnoty, historickou paměť a společný kulturní kód národů Euroázie. Inu, kdo touží sdílet společný kulturní kód s válečným zločincem Putinem, má dveře do ruského domu otevřeny. Za situace, kdy Vladimír Putin podle řady expertů plánuje vyhrocení ruského státního terorismu v Evropě, stává se uzavření ruského domu v Praze čím dál naléhavější bezpečnostní výzvou. Ostatně k takovému kroku ještě před Německem přistoupilo Finsko, kde helsinské úřady zabavily pozemek a budovu ruského domu. V našem případě by to bylo o to jednodušší, že Ruská federace vlastní jen budovu ruského kulturního centra, zatímco pozemek patří Česku. Zbývá otázka, zda současná česká vláda bude následovat příkladu Německa a Finska.
2: Kulaté výročí narození Václava Havla oslavujeme likvidací jeho knihovny. To je titulek dnešního příspěvku publicisty

0: Jana Vávry.
1: My Češi dokážeme být skutečně jedineční. Tak originální oslavu kulatého výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností našich moderních dějin si lze těžko v nějaké jiné civilizované zemi představit. Pár týdnů předtím, než si připomeneme 90 let od narození Václava Havla, zmizelo jeho jméno z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, podporovat výzkum a vzdělávání o jeho životě, hodnotách a době, rozvíjet občanskou společnost a vytvářet platformu pro diskusi o svobodě a demokracii. Knihovna Václava Havla fungovala 20 let. V době, kdy třeba v Českém rozhlase můžete v rámci cyklu Slyšet Havla poslouchat řadu nejrůznějších pořadů Václavu Havlovi, kdy ve společnosti probíhá řada akcí, jako je třeba výstava v Muzeu literatury, připomínající jeho korespondenci z vězení, se knihovna Václava Havla přejmenovala na první prezidentskou knihovnu, což je název, který může vzbuzovat nejrůznější asociace, které s Václavem Havlem vůbec nesouvisejí. Nejsmutnější je, že o odstranění jména Václava Havla z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, se zasloužili ti, kterým Václav Havel věřil a kteří se k naplňování tohoto cíle veřejně hlásili a hlásí. Konec knihovny s jeho jménem je tak ukázkou české malosti, nedospělosti a pletichaření. Poslední dějství zápasu o kontrolu nad knihovnou nabízelo podívanou jako z nějaké Havlovy absurdní hry. Odehrával se přesný opak toho, co sám Václav Havel prosazoval. Vítězili čistě osobní zájmy, nikdo z hlavních aktérů nebyl schopen nadhledu a ochoty se domluvit ve prospěch hodnot, kterým měli všichni sloužit. Asi nelze určit jednoho konkrétního viníka. Jde o souběh několika podivných a často nepochopitelných rozhodnutí. Doba, ve které žijeme, není rozhodně nakloněna hodnotám, které Václav Havel celý život prosazoval. Západní civilizace a spolu s ní i česká společnost procházejí zmatečným obdobím, jehož nejvýraznějším projevem je krize liberální demokracie, která se musí bránit populismu a krajně pravicovému nacionalismu. Občanská společnost, pokud chce přežít, musí bránit svobodu a humanistické hodnoty demokracie. V takové chvíli je licitování zprávy na používání jména jednoho z našich nejvýznamnějších bojovníků za svobodu a demokracii spíš politováníhodné. Pokud bychom se měli vydat cestou žonglování zprávy na používání slavných jmen, může brzy z nějakého podobně malicherného důvodu zmizet jméno Václava Havla i z názvu pražského letiště. Václav Havel je posledním pokračovatelem filozofické interpretace našich dějin, která hledá smysl existence českého národa a jeho hodnotovou orientaci v humanismu a která vede od palackého Masaryka až k němu. Nejde o to, abychom tyto postavy nábožně uctívali, ale na druhou stranu mnoho osobností, na které bychom mohli být hrdi a které spolu vytvářejí naši národní identitu, nemáme. Tímto hašteřením tak zesměšňujeme nejen je, ale i sebe. Neschopnost se dohodnout je bohužel trvalou bolestí české společnosti i české politiky. Nelze se pak divit, že mezi lidem vítězí volání po silných vůdcích a jednoduchých řešeních.
0: Britský král Karel III. A francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden slavnostně otevřeli v Londýně výstavu, která vyvolává ohromný zájem veřejnosti. Tímto tahákem je přitom jediný artefakt, ovšem mimořádný významem i velikostí. Slovo má publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Během jednoho dne Britové vykoupili online 100 000 vstupenek a vyprodáno je tak do konce roku. Nikoli ale na Taylor Swift či jinou zpěvačku, ale na jednu výšivku. Pravda, starou téměř 1000 let. Proč je pro ně tak atraktivní? Vypráví v podobě komiksu klíčový příběh jejich dějin, bitvu u Hastingsu, o níž se ve škole učí snad každé anglické dítě. Tehdy roku 1066 se normandský vévoda přeplavil ze severu Francie do Británie, porazil Anglosasy a stal se tak anglickým králem. Od té doby se mu říká Vilém Dobyvatel. Normandsko-francouzský element tam převálcoval Anglosasy. Vilém byl původně Viking, jeho předkové se o několik generací dřív usadili na severu Francie, v dnešní Normandii, jako leníci francouzského krále a po pár generacích už přijali za svůj jazyk francouzštinu. a tu po oné osudové bitvě zavedli na Královském dvoře v Londýně, kde se potom používala po několik století především jako jazyk práva a administrativy. Díky tomu má dnešní angličtina možná třetinu slov francouzského původu. I parlament nebo tenis jsou původně francouzská slova. Vilém si sebou kromě normandské šlechty přivezl i vzdělance a ty pověřil, aby mu sepsali všechno, co dobyl. Budovy, půdu, dobytek i různé poplatky. Tomu seznamu se říká Domesday Book a je to něco, co nemělo ve světě obdoby. Kdo ho v muzeu viděl, musí uznat, že to je zázrak statistiky. Vraťme se ale k výšivce. Je to jakýsi komiks vyšitý na lněném plátně, dlouhý téměř 70 metrů. Vypráví celou bitvu a měl samozřejmě politické zadání. Odůvodnit, že Vilém měl právo na anglický trůn a že jeho sok Harold byl zrádce a křivopřísežník. Dějiny zkrátka píší vítězové. Výšivka, nesprávně nazývaná tapisérie, vznikla zřejmě záhy po bitvě u Hastingsu a v minulosti ji ukazovali v katedrále napjatou mezi pilíři a možná i na jiných místech. Ač výšivka vypráví příběh klíčový pro Anglii, v Anglii nikdy nebyla. Kdo ji chtěl z Angličanů vidět, musel si zajet do severofrancouzského městečka Bayeux, kde ji dnes mají v muzeu. Jeho budova je snad světové unikum, byla postavena jen pro tu výšivku a kopíruje její dlouhý tvar. Několikrát jsem si tam zajel a vždycky jsem žasl. Jak nad tou sofistikovanou metodou politické propagace, tak nad jemností a křehkostí samotné výšivky. V Evropě nic podobného neexistuje. Britové si ji chtěli několikrát půjčit, ale Francouzi vždy odmítli. Až teď poprvé v dějinách, kdy vycestovala na rok do Londýna do britského muzea. Rozhodl o tom přímo prezident Macron a sledoval tím samozřejmě politické cíle. Francouzi a Angličané byli po staletí rivali, často spolu dokonce přímo válčili. Za půjčením tohoto svědka společné historie chtěl Macron vyslat signál o dnešní blízkosti obou zemí, určený jak dovnitř, tak do celého světa. Ač Británie není po Brexitu součástí Evropské unie, v kontextu ruské války proti Ukrajině jsou s Francií výraznými spojenci, kteří spolupracují na desítkách projektů. I proto výstavu zahájili společně britský král a francouzský prezident. A nesmírný zájem ze strany britské veřejnosti, to, že se tam o výšivce psalo snad víc než o novém premiérovi, ukazuje, že Macron se strefil do černého. Francouzi mají vůbec cit pro to, jak spojit vývoz své kultury a politického vlivu. Něco, co česká politika dosud stále neumí.
0: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Interview Plus.
4: Cena zemního plynu prudce stoupá. Co mají dělat vlády evropských zemí? Nakupovat plyn před zimou nebo omezit zásoby, aby cena plynu už dál nestoupala? Petr Vizina se zeptá bývalého ředitele české pobočky firmy E.ON a zakladatele společnosti Synlay Martina Záklasníka.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
5: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Švédové dnes volí nové poslance a zastupitele. Ukrajina chce mít varovný systém pro benzinové pumpy před útoky ruských dronů. Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Klidné nedělní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ve Švédsku dnes lidé rozhodují v parlamentních volbách. Očekává se těsný souboj mezi opozičními sociálními demokraty a vládnoucí umírněnou pravicí současného premiéra Ulfa Kristerssona. Švédové vyberou kromě poslanců i krajské a místní zastupitele. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Volby ve Švédsku většinou provází vysoká účast. Zhruba 40% lidí už svůj hlas odevzdalo v předběžném hlasování. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vycházejí přitom z odhadů Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž nelze přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterou cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
6: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
5: Spolek Nezájem plánuje do voleb i diskuze mladých kandidátů v krajských městech.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzinové pumpy se totiž staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
7: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání. Má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj, způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají z následky například v Ostravské Nové Vsi.
8: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
9: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
8: No všechno šlo tady, jako.
10: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
11: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
10: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
12: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
5: Darovat se můžou i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začíná 48. ročník festivalu komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Festivalovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin komedie Šipkaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
13: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
5: 13. září je zatažené s deštěm nebo přeháňkami. Na východě Moravy bude pršet až večer a jen výjimečně. Zítra bude zpočátku pod mrakem s deštěm, od severozápadu pak bude oblačnosti i srážek ubývat. A teploty dnes bude maximálně 20, zítra až 22 stupňů. To byly zprávy a teď už se otevírá Archiv Plus.
14: Jak na teroristické útoky z 11. září 2001 reagovali ve vysílání Českého rozhlasu novináři, duchovní, politolog či sociolog? jaká ve vysílání zazněla přímá svědectví a kdy se začalo mluvit o konkrétních pachatelích útoku. Z archivních nahrávek 11., 12. a 13. září vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
14: Prvním rozhlasovým pořadem, který reagoval na útoky z 11. září, byl diskuzní kulatý stůl Radiofóra. Úvodní vstup Jana Šmída, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech, ilustruje informační chaos, který panoval v době, kdy teroristický útok vlastně ještě probíhal.
9: V každém případě si můžeme udělat obrázek, co se vlastně stalo. Vypadá to, že útok byl veden především na dvou frontách. Zaprvé teroristé se pokusili unést letadla a to se jim podařilo, protože tři letadla už úmyslně havarovala v New Yorku a hlavně především narazila další tři letadla v New Yorku do symbolu Spojených států, dáli se to tak říct, do budov Světového obchodního centra a podle posledních zpráv další letadlo, pokud se nepletu, tak sedmé je v tuto chvíli ve vzduchu a je také uneseno. To znamená, lze předpokládat, že může zasáhnout další důležitou budovu ve Spojených státech. Jinak ty útoky se samozřejmě také soustředily ve Washingtonu na Pentagon, ministerstvo zahraničí i na budovu kongresu. V tuto chvíli v New Yorku panuje velký chaos, protože nefungují mobilní telefony, to znamená, nelze se s pomocí mobilního telefonu dovolat, protože ten hlavní satelit byl právě na vrcholu Světového obchodního centra.
14: V diskusi, ze které posloucháme ukázky, hovořil také politolog Roman Joch. Zmínil paralelu, která pak byla velmi často v souvislosti s útoky z 11. září uváděna.
15: Po 60 letech se zopakoval Pearl Harbor, můžeme konstatovat. První Pearl Harbor byl veden čistě na vojenské cíle, nyní teroristé, americké civilní obyvatelstvo učinilo cílem svých útoků. Nyní je na východním pobřeží 4/12, na západním 4/9, nevíme ještě, jak budou útoky pokračovat, zatím byly omezeny pouze na východní část Spojených států.
14: Součástí diskusního pořadu Radiofóra bylo i telefonicky zprostředkované přímé svědectví investičního bankéře Ondřeje Valenty, který v té době pracoval v New Yorku.
16: Přesně asi 7:45 jsme vyšli z našeho hotelu, který je asi 400 metrů od těch Twin Towers. A to už nám řekl, že náš dole, co se ten portér nám řekl, že vybuchla bomba ve World Trade Center, tak jsme vyšli ven a nevypadalo tak strašlivě, ale až potom jsme se vlastně dověděli, že z druhé strany ze severu do toho nalítnul velký letadlo. A takže jsme stáli na ulici asi 3-4 bloky od Twin Towers a asi 10 minut jsme se dívali, byla ta hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli padat lidi a každý, byla to strašná hrůza, najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo, to už jsem si připadal jak v nejhorším filmu, strašně špatném filmu, no a to letadlo to přímo napralo do té druhé věže, to úplně ta věž to spolkla, to letadlo a obrovská rána a najednou všichni začali utíkat a no, byla to hrozná scéna.
14: Dalším diskutujícím byl Pavel Pecháček, ředitel Rádia Svobodná Evropa, které bylo v době vysíláníž součástí Českého rozhlasu. Ten již v době probíhajícího útoku vyslovil zásadní hodnocení.
17: My si v téhle chvíli ještě ani zdaleka neumíme uvědomit konsekvence toho, co se vlastně dneska stalo. 11. září 2001 z části mění náš svět.
14: Politolog Roman Joch předestřel alespoň základní fakta o novodobém terorismu a srovnal útoky z 11. září s předchozími teroristickými ataky.
15: První teroristické útoky vůči civilistům začaly začátkem 70. let, měly podobu únosu letadel a jejich vyhazování do vzduchu. V polovině 80. let se to opakovalo, v Paříži vybuchovaly bomby na bulvárech, ale toto je něco jiného. Toto je, co se týká koordinace a hrůzné názornosti, která působí na obrazotvornost Američanů a vlastně celého světa. Je to zatím nejfantastičtější útok vůči civilistům, jakého se teroristé dopustili.
14: Roman Joch se v diskusi zamýšlel i nad tím, jak asi mohly být teroristické útoky provedeny a jak se ukázalo, nebyl daleko od pravdy. Nastínil také dvě možné reakce Spojených států na teroristický útok.
18: Bezpečnostní opatření na letištích byla považována za relativně úspěšná až doteď. Je otázkou, jakým způsobem se teroristům povedlo dostat zbraně na palubu a tak přinutit posádky. Ono je to těžko představitelné, například co se stalo v New Yorku, že přinutili piloty k nasměřování letadla do mrakodrapu. Já se dokonce domnívám, že to už nebyli piloti toho letadla, protože kdyby viděli, že tak či onak zemřou, tak by to nasměřovali do řeky Hudson například. Je dost možné, že to už byla letadla pilotována teroristy. Jinými slovy, museli zabít ty piloty nebo je určitým způsobem paralyzovat. Byli to profesionálové. Co to udělá se světem, je otázka. Může to vést k reakcím dvěma velice odlišnými směry. Buď to povede k mnohem tvrdšímu postoji západních zemí, konkrétně Spojených států, vůči teroristům, s tím, že ty reakce budou fakt tvrdé. Nechci nějakým způsobem to dramatizovat, ale je maloznámým faktem, že ten přístav japonský, do kterého se japonská flotila vrátila po útoku na Pearl Harbor, se jmenoval Hiroshima. Druhá možnost je ta, že Američané si řeknou, že jim to nestojí za to a posílí to izolacionistické tendence.
14: V následně odvysílaných zprávách už počet unesených letadel odpovídal realitě a zachycena zde byla také reakce prezidenta Spojených států.
19: Celý svět zatajil dech, teroristé zaútočili na srdce Ameriky. Dvě pravděpodobně unesená civilní letadla Airbus a Boeing narazila v New Yorku do dvou věží Světového obchodního centra v době, kdy tam začínalo pracovat na 50 tisíc lidí. Obě 110 metrů vysoké věže se poté zřítily. Krátce na to spadl v blízkosti Pentagonu ve Washingtonu další letoun. Podle svědků došlo k mohutné explozi a následnému požáru. Část budovy amerického ministerstva obrany je v troskách. Před ministerstvem zahraničí vybuchla bomba ukrytá v autě. Bílý dům a další úřadovny byly evakuovány. V New Yorku si výbuchy podle starosty Giulianiho vyžádali obrovský počet obětí. Jak uvádějí agentury, při zřícení druhého z mrakodrapů byly troskami zaveleni i zasahující záchranáři. V západní části amerického státu Pensylvánie se dnes zřítilo velké osobní letadlo. Uvedli to zástupci letiště v okrese Somerset, v jehož blízkosti stroj spadl. Letiště je asi 130 kilometrů od Pittsburghu. Podle tamních úřadů, na které se odvolává agentura AFP, šlo o Boeing 747 na lince Chicago-New York. Okolnosti neštěstí, které následuje po vlně teroristických útoků v New Yorku a ve Washingtonu, nejsou zatím známé. Krátce po katastrofě vystoupil v Bílém domě s prohlášením americký prezident George Bush. Dnes došlo k národní tragédii. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v důsledku teroristického útoku na naši zemi. Mluvil jsem s viceprezidentem, s guvernérem New Yorku, s ředitelem FBI. Postaráme se o oběti a jejich rodiny a využijeme všechny možnosti k vyšetření tohoto zločinu. Terorismus vůči naší zemi nebude tolerován.
14: Další ukázky pocházejí z publicistického pořadu Ozviny dne, a to stále ještě z 11. září 2001. Nejprve přehled událostí.
20: Dvě unesená dopravní letadla narazila nejprve během 18 minut do budov Světového obchodního centra, takzvaných Twin Towers v New Yorku. Podle policie byla obě letadla unesena z Bostonu. Jeden stroj patřil společnosti American Airlines a letěl z Bostonu do Los Angeles. Podle pilota, který se v okamžiku katastrofy nacházel nad New Yorkem, byl prvním z letadel Boeing 767, který narazil do severní části jižní věže. Další minuty připomínaly apokalypsu. Jedna po druhé se zřítily horní části obou věží. Jaké hororové scény se odehrávaly uvnitř budovy, v níž podle CNN pracuje 40 tisíc lidí, se můžeme jen domýšlet. Záchranáři, mezi nimi 14 000 hasičů, se překonávali ve snaze zachránit lidi uvězněné v Twin Towers. O něco později narazilo další letadlo buď do budovy nebo těsně vedle budovy amerického ministerstva obrany ve Washingtonu. Část Pentagonu byla podle našich informací úplně zničena.
14: Již v prvních hodinách po teroristických útocích byla vyslovena klíčová otázka. Kdo za touto sofistikovanou akcí stojí?
21: Už se také spekuluje nad původcem teroristického činu. V Londýně se objevil novinář, který tvrdí, že před třemi týdny hovořil s mezinárodně hledaným zločincem Usama bin Ládinem. Co ten žurnalistovi údajně řekl, doplňuje zpravodaj Milan Friedrich.
22: A prý Usama bin Ládin říkal tomuto arabskému novináři, který se jmenuje Abdel Bari Atwan, už před třemi týdny, že on a jeho následovníci v nejbližší době vykonají neuvěřitelný a nevídaný čin na americké zájmy za jeho podporu Izraele.
14: V pořadu Ozvěny dne z 11. září zazněly také základní informace o zasažených budovách.
0: Projekt Světového obchodního centra se zrodil na začátku 60. let. Výkopové práce začaly o 6 let později. Vytěžená zemina byla nasypána do řeky Hudson a rozšířila Manhattan o 10 hektarů plochy. V roce 68 přikročili dělníci k montáži ocelové konstrukce. Spotřebovali na ní přes 200 tisíc tun oceli. Obě věže měly 110 pater a dosahovaly do výšky 411,5 metru. Ve 107. poschodí byla restaurace nazvaná Okna do světa a o poschodí výše vyhlídková plošina. Prostory Světového obchodního centra obývalo na 400 firm z 60 zemí, které se věnovaly především obchodním činnostem, celním, bankovním, pojišťovacím a dopravním službám. Ve Světovém obchodním centru pracovalo na 50 tisíc lidí, dalších 80 tisíc tam denně přicházelo, ať už za obchodem, nebo jako návštěvníci mnoha restaurací, nebo jako turisté. Centrum ročně navštívilo na 1,5 milionu turistů, rychlovýtahy je za necelou minutu vyvezli na vyhlídkovou plošinu do výšky 400 metrů.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
14: Zpravodajství odvysílané druhý den po útoku, tedy 12. září 2001, obsahovalo další informace i přímá svědectví.
1: 9 lidí dnes vyprostili záchranáři z trosek obou mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. S výjimkou Manhattanu ale město funguje. Potvrzuje to generální konzul České republiky ve Spojených státech Petr Gandalovič.
2: New York funguje, veřejná doprava funguje, ať to jsou metro nebo autobusy, s výjimkou samozřejmě té letecké dopravy. Na jižním cípu Manhattanu ovšem to vypadá zcela jinak. Tam skutečně pořád panuje prakticky válečný stav. Některé z těch požárů se nedaří zvládat a horší je to, že tam vlastně pod těmi troskami ještě pravděpodobně jsou živí lidé, to znamená, že ty trosky se odklízejí pomalu a opatrně.
1: Americký prezident George Bush označil včerejší teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu za válečný akt. Zdůraznil, že pachatelé nebudou do konce svého života v bezpečí. Letecká doprava nad Spojenými státy bude znovu obnovena dnes v 18 hodin našeho času. Finanční trhy v USA by se měly znovu otevřít už zítra.
14: Pořadu Ozviny dne z 12. září zazněla i telefonická reportáž zpravodajky Českého rozhlasu ve Spojených státech Olgy Krupauerové.
23: V západní straně Pentagonu zeje obrovský kráter, který prorazil letoun společnosti American Airlines. Jehož trup leží uprostřed hvězdicovité budovy ministerstva obrany. Boeing 757 se 64 osobami na palubě unesli neznámí teroristé krátce po startu z letiště v nedalekém Dallasu. Záchranáři odhadují počet obětí na životech v budově Pentagonu na několik set. Tady ve Washingtonu, kde unesený letoun Boeing 757 narazil do budovy Pentagonu, se situace uklidnila, i když z Pentagonu 20 hodin po nárazu stále stoupá dým a jsou samozřejmě nadále pohřešovány osoby. Školy v New Yorku jsou dnes zavřené, nevybírají se ani schránky do ulice měst. Dnes nastoupí Národní gardy a jižní část Manhattanu je i nadále uzavřena. Zatím viníci nejsou známí, i když první určitý konkrétnější náznak přišel z bostonského listu Boston Herald, který dnes píše, že úřady v Massachusetts identifikovali 5 arabských mužů jako podezřelé z útoku. Podle listu úřady zajistili na bostonském letišti vypůjčený vůz, ve kterém našli pilotní manuály v arabštině dva z mužů, kteří byli na palubě uneseného letadla, které narazilo do Světového obchodního centra, měli podle listu pasy Sjednocených arabských emirátů. Podle zatím kusích zpráv byli teroristé na palubách všech 4 letadel ozbrojeni noži. To ovšem nejsou oficiální zprávy. Americký prezident George Bush ve svém projevu zatím nespekuloval o žádném pachateli, i když zdroje z Bílého domu naznačují, že za útokem zřejmě stojí hledaný terorista Usáma bin Ládin. FBI tím vylučuje, že by útoky byly dílem domácího terorismu, jako například pomový útok na vládní budovu v Oklahoma City.
14: V Ozvinách dne zaznamenali 12. září také reakci našich občanů i významných osobností na teroristický útok ve Spojených státech.
24: Od časných ranních hodin nosí Češi květiny před americkou ambasádu v Praze. Vyjadřují tak soustrast s oběťmi včerejšího teroristického útoku proti Spojeným státům. Před americkým velvyslanectvím byl Robert Mikoláš.
25: V rámci přijatých bezpečnostních opatření už při vjezdu do ulice Tržiště, kde ambasáda sídlí, kontrolují policisté všechna přijíždějící auta. Hlídají i před samotným velvyslanectvím, kam však přicházejí hlavně ti, co chtějí Američanům vyjádřit soustrast. U vchodu tak neustále přibývají květiny. Lidé bez rozdílu věku a pohlaví zapalují u cedulky, cítíme s vámi svíčky. Jejich pocity jsou prakticky stejné.
26: Je mi nesmírně líto, co se stalo. Je mi líto nevinných obětí a hlavně těch pozůstalých.
27: Já nemůžu mluvit, je mi z toho smutno, protože s těma lidma cítím.
4: Jsem úplně v šoku. Je to veliká změna pro lidstva a proto není žádná omluva, proto prostě není nic. Je to šokující zjištění pro celý lidstvo, pro jeho budoucnost.
6: Je to otřesný, přijde mi to jak z nějakého, fakt jak nějaký špatný sen.
25: Mnozí, ať už muži či ženy, neskrývají své dojetí.
7: Je to něco hroznýho.
4: Je mi to strašně líto.
25: Krátce před 10. hodinou položil květiny před velvyslanectvím Spojených států amerických i prezident České republiky Václav Havel, který teroristickou akci jednoznačně odsoudil a označil ji za útok na lidskou svobodu a demokracii.
8: Začaly znět zvony všech pražských kostelů. Zármutek nad oběťmi teroristických akcí ve Spojených státech amerických mohou věřící různých vyznání vyjádřit i na ekumenické bohoslužbě, která, jak Českému rozhlasu řekl kardinál Miloslav Vlk, bude v sobotu od 17 hodin v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.
10: Svět se změnil tímhletím šokem, tím, že se stalo něco, co otřáslo jistotou moderního, technicky obrovsky vybaveného člověka. A to uvědomění najednou, že vlastně při vší technice a vědě jsme ohroženi, no, při vší globalizaci, že je tady ještě globalizace zla, globalizace nenávisti a ta, že může lidstvo při vší globalizaci pozitivní zahubit.
14: O změny dne ze 13. září 2001 už informovali o pachatelích útoku.
21: Cílem útoků teroristů měly být i Bílý dům a letadlo prezidenta Air Force One. FBI už také zadržela osoby, které nyní v souvislosti s atentáty vyšetřuje, ale americká vláda zatím nepřipisuje teroristický čin žádné osobě nebo specifické skupině, i když se nejčastěji skloňuje jméno Usáma bin Ládin. Podrobnější informace má naše stálá zpravodajka ve Spojených státech Olga Krupauerová.
8: Spojené státy zatím ani nezvažují odvetu. Agenti FBI zadrželi v Bostonu, Rhode Islandu a na Floridě několik osob za účelem výslechu. FBI údajně zná už jména všech únosců. Nejméně dva z teroristů prošli výcvikem pro pilotování Boeingů v letecké škole ve Vera Beach na Floridě.
14: 13. září už zaznívaly informace, které do určité míry předjímaly americkou vojenskou reakci na teroristický útok.
24: Odvetný útok na Afghánistán je jednou z možností, které zvažuje Severoatlantická aliance, pokud se prokáže, že za útoky stojí Usama bin Laden. Ten se skrývá právě v Afghánistánu pod ochranou vládního hnutí Taliban. Podle agentury Reuters to prohlásil nejmenovaný britský činitel. Obyvatelé v Kábulu už prý začali v obavách před americkým útokem budovat zákopy. Z města už odešli všichni zaměstnanci OSN a dalších zahraničních humanitárních organizací. Kábul opouští také obyvatelé arabského původu.
14: Také 13. září 2001 byl odvysílán diskusní kulatý stůl Radiofóra. O změnách, které mohou následovat po teroristických útocích, hovořil sociolog Ivan Gabal.
11: Trochu si uvědomíme blízkost rizik. To je první věc, rizik, která nás můžou zasáhnout nikoliv jako stát, což bylo, jak si to takové to tradiční ohrožení jemu čelím tím, že mám armádu, policii a tak dále, ale jako jednotlivý občan, který prostě se dostane zcela nezaviněně do situace, která může skončit katastrofou. To je první věc. My jsme se dostali před 10 lety do atmosféry a do situace komfortního bezpečí, kterou vyjíma běžné kriminality, prostě jako skutečně pro nás byla osvěžením a užíváme si, je to hodnota a tak trošku jsme nechtěli vnímat některá rizika, která se okolo nás hýbala a přitom jsou pár set kilometrů od nás. Jezdíme do Chorvatska k moři a tak jako projedeme tu část pod Karlovacem dolů a snažíme se to nevidět a neuvědomujeme si, že za Bosánským mostem je prostě zóna, kde toto je nám blízko. Takže to je první, myslím si, že ta otázka těch rizik a vpletenosti mého každodenního života do globálního dění. Já tady mám před sebou výsledky výzkumu Mediánu ze včerejška, tam je vidět ten pocit toho ohrožení, že se nás to dotýká. Ta propojenost světa i v bezpečnosti až dosud byla spíše otázkou expertů, vojáků, zpravodajců a podobně. Teď všichni vidí, že jestliže tyto instituce nebudou fungovat, že se to dotkne i mě. To je, řekl bych, ta další. Všichni, kteří pochybovali o tom, že třetí tisíciletí bude tisíciletím nových rizik, to znamená zejména těch asymetrických terorismů, tak teď to pociťují a myslím si, že ty představy o katastrofách spjatých jako s proliferací hromadných zbraní hromadného ničení a podobně nejsou nereálné. A třetí, já si myslím, že se změní některé prvky životního stylu, už jsem se o tom bavil s některými známými, prostě ta otázka, zda bude pokračovat vývoj urbanismu takovýmhle způsobem, je prostě pro mě velmi legitimní a prostě zda nedojde k tomu, že se zase trošičku otevřeme venkovu, přestaneme prostě vytvářet ty šíleně koncentrovaný prostory a města a urbání, které jsou skutečně otevřený a nedají se uhájit v tomhle smyslu v otevřených společnostech.
14: Duchovní pohled v diskusi prezentoval evangelický farář Miloš Rejchrt.
5: Nemám za to, že by události sami měnily člověka. Důležité je, jak člověk sám ve své duši ty události zpracovává, co z toho udělá. Ale historie nás učí tomu, že lidé se většinou přímo nějakým zásahem, byť téměř apokalyptickým, nějakou katastrofou, nemění. Prostě mají nějakou prudkou reakci, spanikaří nebo se projeví i na chvíli pocit nějakého souručenství a ten může zase odplavat kamsi. A málo kdy nebo málo komu se stane, že z nějakých i otřesů skutečných velikých vyvodí nějaké poučení. Filozof Patočka připomínal, že první světová válka byla takovou vlastně apokalypsou, která zjevila pravdu o Evropě, třeba o jejich sebevražedných tendencích, ale málo komu bylo dáno to pochopit. Většinou zůstali před branami. Takže já si neslibuji od žádné události, natož od katastrofy, nějakou změnu lidského smýšlení. Lidské nitro se mění nějak jinak, prostě nějakými jinými podněty. Křesťané by říkali působením Ducha Svatého, čemuž věřím, ale ne přímo těmi událostmi. Mám za to, že určitě nás čeká teďka takové vyrovnání se dvěma pokušeními, to vidím sám na sobě, jednak pokušením najít viníka a tím tu absurditu té katastrofy jaksi dát do nějakého řádu, učinit jí vlastně takovou srozumitelnou, pochopitelnou a odbitou. Najde se viník, potrestáme ho tvrdě, oko za oko, zub za zub, nebo ještě k tomu něco přidáme a ten řád se zase vrátí. A druhé pokušení je, když někoho postihlo nějaké neštěstí, tak on za to určitě trochu může. On si o to nějak koledoval.
14: Nad úskalými otevřené společnosti se v diskusi zamýšlel novinář Adam Černý.
7: Co nelze změnit, je to, že my žijeme v otevřeném světě. To je jeho vysoká kvalita. A v tom otevřený svět je otevřený taky vůči těmto hrozbám. Pakliže by se měly tyto hrozby úplně eliminovat, tak bychom si tady museli nastolit diktaturu s železnými pravidly, s ostatními dráty. Protože nejlepší boj proti mafii takřka úspěšný svedl Mussolini.
14: Velmi důležitému tématu odpuštění se v závěru rozhlasové diskuse ze 13. září 2001 věnoval farář Miloš Rejchrt.
5: Odpuštění je něco, co je nezbytné v meziosobních vztazích bratru svému až 77krát odpustíme. Ovšem sám Ježíš předpokládá docela samozřejmě, že ti, kdo mečem zacházejí, mečem zahynou a říká, jako, že je to vlastně v pořádku a tak to chodí a tak to vlastně má být, že kdo násilím chce prosadit svou vůli, setká se s odvetou a je to tak správně. Ten apoštol Pavel je ještě vyostřenější, ten prostě to vyloženě schvaluje, že ta vrchnost je taková razantní a má ten meč nabroušený, tudíž stát ten tady není od toho, aby odpouštěl. Odpuštění to není kategorie, která patří do politiky.
14: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad 11. září 2001. První tři dny. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
9: Hezké odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzinu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Vyšegradské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku, informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, nikomu se nic nestalo. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Ve Finsku začíná dvoudenní evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na něm budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek evakuovali přes 230 lidí z městečka Milna. 2 lidé utrpěli lehká zranění. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Záchranáři v Indonésii pátrají po 130 pasažérech z lodi, která se ráno za nepříznivého počasí ztratila v Jávském moři. Záchranné týmy se vydali na místo, kde se loď hlásila naposled. Podle indonéského ministra dopravy se loď převrátila, ale nepotopila. Záchranáři už z ní evakuovali přes 100 lidí, nejméně 6 pasažérů podle nich zemřelo. Strážníci v obvodu Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle tamní radnice policisté využijí například při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůř dostupných lokalitách. Během služby tak pokryjí větší území a v případě potřeby se taky budou moct rychleji přesunout na místo události. A radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
12: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
9: Dnes máme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude pršet až večer a jen výjimečně. Místy tam proto bude až 22 stupňů, zatímco jinde bude od 15 do 20 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza pořadu Za obzorem.
13: Albánie je spolu s Černou Horou nejdál v přípravách na členství v Evropské unii. Ráda by tam byla v roce 2030. Proti současné vládě Ediho Ramy se ale zvedla vlna protestů, i protože se nechová k životnímu prostředí, jak by se budoucí unijní země chovat měla. Za obzor do Albánie vás zve Pavel Novák.
3: Za obzorem.

0: Protesty proti vládě albánských socialistů dostaly přezdívku Plameňáková revoluce. Podle ptactva, které při tahu odpočívá nebo i někdy hnízdí v chráněné laguně Narta u delty řeky Vjosa na jihu Albánie. Mezinárodní společnost, zahrnující i firmu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, by tam a na nedalekém ostrově Sazan ráda postavila luxusní rezort v panenské přírodě. Tisíce a někdy i desítky tisíc demonstrantů křičí každý večer před sídlem vlády a parlamentu zrušte ten plán, nebo Rama a Berisha patří do vězení.
1: Planning to sell one of our historical and very beautiful island to Trump family.
2: V zásadě chtějí prodat jeden náš krásný a historický ostrov Trumpově rodině. To byla ale poslední kapka ke všem problémům, které v Albánii máme. Jsou jimi korupce, zdravotnictví, školství a nevýkonné soudnictví. Demonstrujeme tady za odstoupení premiéra a chceme, aby šel do vězení.
0: Řekla mi studentka Daris. To slečna Casey už pracuje v bance a obává se o osud celé její generace, generace Z.
3: Slečna Casey přišla na demonstraci s takovým plakátkem, na kterém je plyšový medvídek a je tam napsáno generace Z, to je protijet na všechno, co spáchali Rama a Berisha. Vůbec není spokojená s tím, jak je Albánie vedená, říká, že pro mladou generaci je to velmi špatné, protože se vlastně spojili socialisté Saliho Berishi, bývalá vláda, s tou současnou a vedou zemi někam, kam mladá generace vůbec nechce.
1: And they cannot leave as they want, and that is the fact why they are going the outside.
4: Mladí lidé nemohou žít, jak chtějí. To je důvod, proč jezdí studovat do ciziny nebo tam odjíždějí žít a pracovat. Já se vrátila z Německa loni v prosinci a z reality tady opravdu nejsem šťastná. Také trh práce tu není takový jako v Evropě. Pro nás tu není zaměstnání. Třeba já jsem studovala v Německu investiční bankovnictví, ale nechají mne pracovat jen na přepážce a říkají, že vyšší pozice nejsou pro mne a já musím pracovat na nižší pozici jen za 600 eur měsíčně. Ale tohle je moje země a já ji nechci opustit. Chci se o ní starat a zvelebovat ji. A to chci i pro své rodiče a taky pro děti, až přijdou.
0: Jiskrou, která zažehla protesty, byl začátek stavebních prací v lokalitě Zvernec u laguny Narta. Situaci na místě před vlnou demonstrací popsal Tauland Bino, předseda albánské ornitologické společnosti.
5: We were notified on 30th of April, so end of April actually, that bulldozers and heavy machinery had entered this area within the protected area.
6: 30. dubna jsme dostali zprávu, že buldozery a těžká technika přijeli do chráněné oblasti u delty řeky Vjosa. Vydali jsme se tedy na místo zjistit situaci a viděli, že tam začali rovnat terén a stavět komunikace. To pokračovalo s velkou intenzitou několik dnů. Po 16. květnu dokonce začali stavět most překlenující hlavní kanál, který propojuje lagunu Narta s mořem. Dokonce kvůli tomu na několik dnů přerušili tok vody kanálem. Dnes je tam tedy cesta do míst, která dřív byla nepřístupná. Na cestě leží vrstva štěrku, jsou tam nejméně dvě srovnaná místa. Jedno je v dunách a asi mělo sloužit pro příbytky pro dělníky nebo jako sklad nářadí. Kolem místa prací také vyrostl plot.
5: The area, you'd be confronted with these private security people that were very hostile against anybody who wanted to enter.
6: Když jste se chtěli k té oblasti přiblížit, zastavila vás soukromá bezpečnostní služba. Její příslušníci se chovali velmi nepřátelsky ke všem, kdo se tam chtěli podívat. Byli jsme na inspekci několikrát a viděli jsme, jak během 15 minut projelo tou oblastí nejméně 10 nákladňáků. Ta stavební činnost tam byla intenzivní.
7: We see that a large amount of the surface has been flattened. There is concrete on the ground, not only for the fence, but also in the places there we're going to build a working camp.
0: Stavební práce byly po občanských protestech zastaveny, ale podle Alexandra Trajče z nevládní organizace pro ochranu a zachování přírody Albánie jsou na místě nejen vybetonované plochy pro zasazení sloupů plotu, ale i desky pro umístění ubytovny pro dělníky. Kolem je spousta plastového odpadu a vypadá to, jako by místo narychlo opustila armáda. Písečné duny jsou ale zničené, stromy vykácené. Jsou tam patrné škody v přírodě, která byla předtím nedotčená.
7: It's a devastating image in an area that was a pristine area before.
0: Ne demonstracemi, ale právní cestou se snaží ochránit vzácné přírodní krásy Albánie malá parlamentní strana s jednou poslankyní, Albánie na vzestupu. V ulicích Tirany a jiných měst lobuje za referendum o sporných zákonech. Do kampaně se zapojil i lídr strany Adriatic Lapai.
8: We are collecting signatures to go through the referendum.
9: Sbíráme podpisy pod petici za vyhlášení referenda o zrušení dvou zákonů. Zákona o strategických investicích a zákona o nemovitém majetku v horách. Jsou to zákony, které naší zemi dávají do rukou oligarchům a velkopodnikatelům za směšnou cenu.
8: We are not against the development of the country, to be honest. We want to have big investments here, but we want transparency.
9: Náš protest je za průhlednost rozhodování. Nejsme proti rozvoji naší země. Chceme velké investice, ale musí být transparentní. Už tady byli jiní zahraniční investoři. My máme problém s těmi zákony, ne s jedním projektem, na které se mají aplikovat.
0: Posloucháte Za obzorem Českého rozhlasu Plus o cestě Albánie do Evropské unie a o protestech proti vládě, které na evropské směřování Tirany vrhají temný stín. Jak se k celé situaci a protestům staví albánská vláda? Evropští novináři měli možnost klást otázky premiéru Edimu Ramovi a ministrovi zahraničí Feritovi Hodžovi. Premiér Rama přiznal, že procedura posuzování stavebního záměru byla zahájená. Existuje společnost, která má zájem postavit rezort u Laguny Narta a na ostrově Sazan. To ale ještě podle něj neznamená, že už má konkrétní projekt. To je dokonce skoro zakázané slovo v této kauze.
10: Zemek. Co to prosím vás je bojovat proti plotům kolem soukromých ploch?
0: Problém ovšem je, že nešlo jen o plot, ale také o most přes kanál spojující lagunu s mořem a o příjezdovou cestu pro těžkou stavební techniku, kterou zdokumentovali ornitologové na místě chystané stavby.
11: The country has to smartly find ways.
10: Země musí moudře najít způsoby, jak zajistit, aby příroda a rozvoj mohly existovat zároveň a nebyly v protikladu.
0: Premiér Rama slíbil, že delta řeky Vjosa je chráněné území, nedotknutelné a nebude se do něj zasahovat. Žádný stavební projekt podle něj nebyl pozastavený, protože ani žádný projekt nebyl vládou schválený. Proto ještě nezačalo ani posuzování jeho dopadů na životní prostředí.
12: There is an idea to develop a project there because it's extremely important for our tourism.
0: Minister zahraničí Ferit Hodža potvrdil, že záměr turistické výstavby uchráněné oblasti obývané i plameňáky je stále na stole. Je to důležité pro turistický průmysl země. Ale všechno bude v souladu s albánskými zákony a také s podmínkami procesu přistoupení Albánie do Evropské unie.
13: Otázka nestojí, jestli postavit turistický rezort nebo vstoupit do Evropské unie. Nic nás nemůže vykolejit z tratě, kterou se ubíráme do Evropy.
0: Albánie má vizi ukončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií v roce 2027. Členem by se chtěla stát v roce 2030.
14: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
0: Albánii a ale ještě čeká dlouhá cesta do Evropské unie a je na ní mnoho úskalí. Právě třeba vyjednávací kapitola 27, tedy životní prostředí a klimatická změna. Albánská vláda se bije v prsa, že má skoro bezuhlíkovou výrobu energií. Ano, má hodně vodních elektráren a buduje větrné farmy. Část elektřiny ale také dováží a ta rozhodně uhlíkově neutrální není. Do tlaku na vládu v medializovaném případu stavebního záměru u laguny Narta se také zapojilo zastoupení Evropské unie v Tiraně. Pokračuje velvyslanec Evropské unie v Albánii Silvio Gonzato.
15: We did address our concern to the Ministry of Environment and demanded some clarifications about what was happening on the ground, what was, you know, whether any environmental impact assessment had been carried out.
16: Sdělili jsme ministerstvu životního prostředí své obavy o vývoj situace a žádali jsme vyjasnění, co se na těch pozemcích děje a jestli se provedlo zhodnocení dopadů stavby na přírodu. V reakci na to jsme dostali ujištění od ministra a také od premiéra, že se tam žádné práce nebudou provádět. Je tu trochu rozpor v terminologii, protože my říkáme, že se žádné další práce nebudou provádět. Byli jsme také ujištěni, že se záměr bude veřejně konzultovat a provede se hodnocení dopadů na životní prostředí.
15: But we've been advocating that you cannot again ask member states to grant you a 10-year derogation from
16: Vysvětlovali jsme, že není možné žádat od členských zemí desetiletou výjimku z unijních pravidel v oblasti životního prostředí a zároveň přitom prosazovat projekt, který tato pravidla porušuje, místo toho, aby se snažili snižovat jeho důsledky pro životní prostředí. Nikdo nechce Albánii upírat právo na rozvoj a snahu stát se atraktivní turistickou destinací. Může ale těžit ze

0: Bohužel kvůli rychlosti celého procesu, protože jsme otevřeli všechny vyjednávací kapitoly v průběhu jediného roku, chyběly informace pro různé dotčené skupiny. Dokonce ani po zahájení jednání nemáme informace o vyjednávacích pozicích vlády vůči Evropské unii. Jak mají v úmyslu chránit určité cílové skupiny, nebo o jaká přechodná období pro ně budou žádat. To je problém pro různá odvětví, která se o tom dozví až po rozšíření. To bude těžké pro celou společnost. After the accession, and that will be a
1: problem for the whole society. Vy tedy nemáte informace, jestli nebude nutné uzavřít některé provozy, když nesplní evropská kritéria, nebo jestli budou mít farmáři nárok na přímé dotace, to všechno teď nevíte?
2: No, and unfortunately is even some programs who have been supporting farmers to prepare them on how to apply.
0: Ne, bohužel. Dokonce i programy, které měly naše zemědělce připravit a informovat je o tom, jak budou žádat o dotace z unijních fondů, jsou teď už 2 roky pozastavené. Je to proto, že se s penězi na tyto programy nezacházelo dobře. Byl to test pro naše úřední struktury, které v něm neobstály. Nenapravili chyby včas, aby mohli tento program obnovit. Je to špatné pro naše farmáře, kteří nemají zkušenosti s evropským dotačními schématy, takže asi budou dostávat z Unie méně.
1: Budou mít vůbec nárok na dotace ze společné zemědělské politiky? Albánie má přece problém s katastrem a s prokazováním vlastnictví půdy.
0: Ano, máme hodně problémů a jedním z nich je pozemkový registr. Většina půdy stále není zanesená do katastru, ale problém je také struktura farem. Průměrná rozloha zemědělského hospodářství v Albánii je 1,1 hektaru. Po pádu komunistického režimu se půda přerozdělila tak, že velká rodina dostala část pozemku s nejúrodnější půdou, část v oblasti s horší ornicí a část té nejchudší půdy. A ta políčka nejsou v jednom místě, protože po zrušení družstev chtěli půdu rozdělit spravedlivě mezi všechny. Lidé nemají na to pořídit si mechanizaci na obdělávání často vzdálených pozemků. To je problém pro velkou část obyvatel, kteří žijí na venkově.
1: Jak se vaše organizace zasazuje o lepší informování veřejnosti, aby lidé věděli, co mohou čekat od vstupu do Evropské unie?
2: Yes, we try first to inform them that it's not only benefits. You need to invest, especially when we talk with farmers, with small businesses.
0: Snažíme se lidem vysvětlit, že vstup do unie neznamená jen přínos, že budou také třeba investice, hlavně v případě farmářů nebo malých podniků. Máme příklad z poslední nové členské země, z Chorvatska. Polovina producentů mléka skončila, protože ti nedokázali včas vyhovět standardům, které měli splňovat podle unijních norem. Je tedy třeba se na to dopředu připravit a teď je čas s těmi přípravami začít. Je to hlavně úloha státních institucí, protože ty mají větší dosah než naše organizace. My se ale také snažíme hájit zájmy malých podnikatelů a farmářů při jednáních s vládou a dalšími institucemi.
1: Řekl Českému rozhlasu předseda nevládní organizace Evropské hnutí Albánie Gledis Gipali.
3: Posloucháte pořad Za obzorem.
1: Obraz Albánie jako země směřující k budoucnosti v Evropské unii kalí protesty hlavně mladých lidí proti vládě premiéra Rami, které bez přestávky trvají už skoro měsíc. Jaký mají cíl a jak vidí budoucnost Albánie tato mladá generace? Odpovídá koordinátor nadnárodní organizace Studenti za svobodu v Albánii, student posledního ročníku práv Ardit Mineroli.
4: Now we would just want to achieve the resignation of our prime minister.
5: Teď chceme dosáhnout odstoupení premiéra. Už je u moci 13 let. Slíbil nám spoustu dobrých věcí, ale způsobil to, že lidé opouštějí zemi a ti, co se rozhodli zůstat, jako já, to mají čím dál těžší.
4: With the drugs,
5: Začalo to za jeho prvního mandátu v letech 2013 až 2017, kdy se u nás rozmohly drogy a pouliční kriminalita. Proto se nám někdy říkalo Kolumbie Evropy. Pak do roku 2021 potlačovali demonstrace. Snažili se ve veřejné správě zbavit těch, kdo nesmýšleli stejně.

0: jako oni. Zvýšili daně, takže bylo těžké odstartovat nějaké podnikání. Také nastal odliv mozků. Mladí lidé začali odcházet do ciziny. V roce 2013 nás tady žili 2 miliony a 800 tisíc. A teď jen kolem 2 milionů. Proč lidé odešli? Protože nevidí svou budoucnost v této zemi.
1: Jaká je tedy vize vaší generace Z? Jak by měla Albánie vypadat za 10 let?
2: I have this dream. I want Albania to look like Switzerland or Liechtenstein. I've been in Vaduz last week. I was there for a conference.
0: Mám sen, že bude vypadat jako Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Byl jsem ve Vaduzu na konferenci a byla to skvělá zkušenost. Jsou tam velmi liberálně nastavení lidé. Nestarají se o to, co dělají ostatní. Tolerují to, jsou s tím v pohodě. Já myslím, že hospodářsky se jim můžeme dost přiblížit. Musíme udělat daňovou reformu. Musíme mít přívětivější prostředí pro domácí i zahraniční investory. Měli bychom zavést také soukromé penzijní fondy. Dnes jsou jen státní důchody a penzijní věk je vysoký. U mužů 68 a u žen 65 let. S tímhle tempem já půjdu do důchodu v 75. Také se musí zlepšit zdravotní zabezpečení, aby byly dostupné léky třeba na onkologická onemocnění. Lidé dnes musí složitě schánět takové preparáty.
1: Jaké by mělo být složení vašeho hospodářství? Dnes je založené na zemědělství a turistickém ruchu. Dá se na tom stavět úspěch země?
2: As you can see, we don't really invest in our GDP so much. Like for example, in the education system, we spend 2.5% of the GDP, which is one of the lowest.
0: Jak můžete vidět, moc neinvestujeme do růstu našeho hospodářství. Třeba na vzdělávací systém dáváme jen 2,5% hrubého domácího produktu. To je jedna z nejnižších podpor vzdělanosti v Evropě. Můžeme ale také investovat do průmyslu. Máme kde těžit ropu, tak na to bychom se mohli zaměřit. Máme 3 velká jezera a přístup k Jaderskému moři. Můžeme tedy budovat přístavy a ne je přenechávat Arabům. Můžeme se víc propojit s Evropou. Můžeme se také zaměřit na agroturistiku nebo AI technologie. To je to, co může Albánie nabídnout světu.
1: Co myslíte, je možné příští rok uzavřít vyjednávání s Bruselem o členství a v roce 2030 vstoupit do Unie?
0: Nemyslím si, že jsme na to připraveni. Nechci, abychom vstoupili ve stavu, v jakém jsme dnes. Nejsme připraveni obstát v konkurenci Bulharska, Rumunska nebo Chorvatska. Už vůbec nemluvím o Francii, Německu nebo Itálii. Nedokážeme se vyrovnat sousedům, natož silným zemím. Za druhé si myslím, že vstoupíme do Unie. Ne jak si to naše vláda naplánuje, ale až Unie bude chtít, abychom se k ní připojili. Je to politická otázka, že se chce Unie rozšiřovat. Ukázat, že je silná. Poslat vzkaz Rusku, že není tak slabá, jak si o ní myslí. Proto chce přijmout Albánii, Černou horu, Severní Makedonii a možná některé další.
1: Bude si muset albánská vláda vybrat mezi uspokojením zahraničních investorů plus poničením vlastní přírody a rychlým vstupem do Evropské unie? Velvyslanec Česka v Albánii Pavel Vacek to nepovažuje za volbu buď a nebo.
3: Já to nevidím jako nějaké dilema v tuhle chvíli. Spíš jde o to, aby Albánie byla soudržná se svými vlastními zákony. V tuhle chvíli premiér říká, že žádný projekt vlastně není, pokud jde o místo zvané Zvernec, to je laguna se známým klášterem pravoslavným. A je druhý projekt, který je projektem Jareda Kushnera na ostrově Sazan, ten pevninský projekt ve Zbernecu, tak ten je spíš projekt katarských investů. Podstata problému je v tom, že se v něm proplétá jako hned několik albánských chronických problémů. Vlastnictví pozemků a jistota vlastnického titulu, to má dlouhou historii, která jde zpátky ještě dokonce do začátku Hodžova režimu, na konci druhé světové války. Popletá se s tím ochrana životního prostředí a albánské zákony, které vláda současná změkčila, aby umožnila velké investice do turistických, developerských projektů a budiš jim přány projekty za miliardy, to je určitě dobrá věc pro Albánii. a někdo jim to nechce upřít, ale jde o to, jestli cenou za velké developerské projekty bude devastace chráněných území a zda regule, tak jak se je albánská vláda v tuhle chvíli nastavila pro velké developery, investory, zejména do turismu, jsou slučitelné s unijními standardy. A o tom část té diskuze je. Protesty lidí, tak ty jsou nejenom o tom, ty jsou o nespokojenosti řady lidí, zejména mladých, s vládnutím. V tomto případě jde o vládu Edyho Ramy a jeho socialistické strany, která sice získala silný mandát i do čtvrtého funkčního období, čtyřletého, ale má to svoji cenu, má to své horší stránky a ty jsou právě o té nespokojenosti lidí. A pak samozřejmě už můžeme jako se dívat na požadavky, které se soustředují na demisi vlády, na změny zákonů, které mají chránit životní prostředí, změny zákona o strategických investorech, pod něž teda ty developerské projekty spadají, a některé další věci. A jsou to požadavky z celého toho širokého spektra všech těch, kteří se spojili, aby dali najevo svou nespokojenost ve stávajícím kurzem. A možná, že to je tak, že prostě všechno špatné bude nakonec k něčemu dobré a že to vláda prostě pochopí a v některých věcech, které demonstrující požadují, ten svůj kurz změní. A v takovém případě to pro mě slučitelné s tou trvající ambicí Albánie a jejího vedení ukončit jednání o přistoupení k Evropské unii do, řekněme, roku 27-28 a vstoupit do unie okolo roku 30.
1: Přejme k tomu Albánii spoza našeho evropského obzoru hodně štěstí. A to samé přeje i vám Pavel Novák při poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus.
4: Nejvyšší patra americké politiky. This is only the dawn of the golden age of America. A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět. And I know Trump doesn't give a damn
5: about black people. To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
6: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
4: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
7: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
5: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
8: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Sčítání švédských voleb se možná letos protáhne, může za to velký zájem o předběžné hlasování. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne ji Národní rozvojová banka. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
10: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
8: Švédové dnes vybírají nový parlament i zastupitele. Svůj premiérský post obhajuje Ulf Kristersson, který chce po volbách sestavit koalici s krajně pravicovými švédskými demokraty. Podle průzkumů ale velmi těsně ztrácí na levicový blok stran v čele se sociálními demokraty.
9: Zatímco asi 40% Švédů odevzdalo své hlasy v takzvaném předběžném hlasování, šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová vyrazila až v samotný volební den. Její strana podle průzkumu vyhraje volby podobně jako v posledních více než 100 letech, tentokrát by ale mohla spadnout na rekordní minimum. Vysoký zájem o takzvané předběžné hlasování, které běželo od posledního týdne v srpnu do soboty, může podle volebního úřadu způsobit komplikace při sčítání. Volební lístky se totiž musí rozvést do příslušných komisí, kvůli velkému množství obálek to ale pošta nestíhá. Pokud by byl výsledek mimořádně těsný, mohou o volbách rozhodnout ještě korespondenční hlasy. Jejich poslední část se ale sčítá až ve středu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu si firmy musí zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne třeba partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
12: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
8: Půjčku ale může firmám poskytnout i Česká exportní banka. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co se s bankou dojedná úvěr. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci, ať už v ekonomických, politických nebo bezpečnostních oblastech. 11 členů taky v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě. Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi se zajímali taky o urovnání konfliktu na Ukrajině.
13: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimíru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
8: Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonára vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezřívá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků souvisejících s financováním životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro mladší obvinění popírá a požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které je naplánované na 4. října. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
14: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
15: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
16: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
15: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Dnes i zítra bude pršet, ale zítra během dne má déšť od severozápadu postupně ustávat a zatažená obloha se má protrhávat. Teploty dnes vystoupí na 15 až 20, na východě místy až na 22 stupňů. Zítra bude na severovýchodě chladněji, kolem 17 stupňů, na ostatním území teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy a teď už jsou tu portréty.
17: Při 16 bombových útocích z let 1978 až 95 zabil 3 lidi a další 2 desítky zranil. Teodor Kaczyński, zvaný Juna Bomber, své činy obhajoval odporem k průmyslové civilizaci a láskou k přírodě. Co přivedlo geniálního matematika, který už v 16 letech získal stipendium na Harvardově univerzitě, k osamělému životu v divočině a domácí výrobě vražedných pům, to už ve speciálu portrétů věnovaných terorismu, řeknou historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
18: Dobrý den.
17: A David Hertl, který přeje dobrý poslech.
11: Terorismus.
19: Is 7 News at 11.
20: Good evening, everyone. It's good to have you with us tonight.
21: I'm Jonathan Hall with Kim Kerrigan. We're learning more tonight about the FBI's case against a Harvard graduate suspected of being the Unabomber.
20: Ted Kaczyński is locked up in Montana, charged with possessing bomb-making materials.
17: Bylo 3. dubna 1996 a bostonská televize Channel 7 takhle informovala o tom, že agentům FBI se podařilo zadržet Teodora Kaczyńského. On co prý, ten člověk ještě dodnes patří k nejdéle hledaným teroristům, je to pravda?
18: Jemu se vlastně dařilo unikat spravedlnosti a ukrývat se 18 let, tolik let odplnilo od toho vlastně prvního bombového útoku v roce 78 až do toho okamžiku zatčení v roce 1996. Takže svým způsobem v uvozovkách se stal v tomhletom smyslu legendou americké kriminalistiky a vůbec americké historie terorismu.
17: Přiznám se, že jsem nevypátral, jak je to teď, ale v době, kdy byl zatčen, tak ta odměna vypsaná za jeho dopadení byla v té době největší.
18: Přiznám se, že taky neznám ten poměr, $1 milion bylo skutečně hodně. Mám pocit, že později v tom období boje proti terorismu po roce 2001 ty odměny možná byly vyšší a šplhaly se až do desítek milionů, ale to se týkalo toho globálního mezinárodního terorismu. Tady bylo zajímavé, že tu odměnu nakonec zinkasoval Kaczyńského nejbližší příbuzný a že vlastně Kaczyński si sám způsobil své odhalení. Kdyby neučinil to, co učinil, tak by vlastně možná zůstal nepotrestán.
17: A o tom ještě bude řeč. Jak se z geniálního matematika stane terorista, to si povíme. Teď si řekneme, jak se zrodí geniální matematik, protože i s tím byly vlastně spojeny nějaké problémy. On se narodil v roce 42 v rodině přistěhovalců a oni prý hodně dbali na vzdělání.
18: Ano, jeho rodiče byli polští Američané v první generaci a v rodině opravdu velmi dbali na vzdělání, což je vlastně u imigrantů typické, že se snaží v té druhé generaci posílit u svých dětí ty nástroje, které jim u nich předpokládají, že jim pomohou v vzestupu v tom společenském žebříčku a v Americe to bylo vzdělání. A navíc velmi záhy se ukázalo, že mají v rodině génia. Už v 6 letech Tedovi změřili IQ a ukázalo se, že je opravdu v tom pásmu mimořádné geniality 160 až 170 bodů. Jeho bratr údajně říkal, že to bylo 168, to znamená i to i více než u Alberta Einsteina. Takže okamžitě se ukázalo, že Teodor je opravdu výjimečné dítě a i hned to začal prokazovat.
17: Chlapec nastoupil do školy a kvůli vysoké inteligenci přeskočil 6. třídu a jak to bylo dál, to už si ocitujeme z knížky dvou žen, které napsal publikaci, která se vlastně jmenuje Lov, řekněme Lov na Juna Bombra nebo Lovení Juna Bombra, Liz Wheelová a Liza Pulitzerová. Ta knížka vyšla v roce 2020.
22: Stal se nejmladším žákem ve třídě, což přinášelo sociální výzvy, ale zdálo se, že to jeho pokroku nebrání. Rodiče měli radost, že jejich syn prokazuje pozoruhodný intelekt. V jistém smyslu jim umožnil vyniknout v komunitě a zajistil společenský status, který si oba velmi užívali. Povzbuzovali ho, aby se učil ještě usilovněji a očekávali, že bude mít samé jedničky. Ted však později řekl soudní psycholožce, že přeskočení ročníku brzdilo rozvoj jeho sociálních dovedností. Když byl v 10. ročníku, vedení školy navrhlo, aby přeskočil další ročník, což znamenalo, že by střední školu dokončil v 16, o 2 roky dřív než vrstevníci. Někteří se obávali, že je to příliš velký skok a že by chlapci mělo být umožněno zůstat ve své třídě. Pro otce však byly synovy úspěchy důležité a svolil, aby škola chlapce posunula dál. To mělo na teda emocionální dopad. Měl ještě větší potíže zapadnout do kolektivu a při maturitě ho mnozí považovali za podivína.
17: 16 let byl Tedovi v roce 1958 a v té době tedy na Harvard nastupuje. Jak se mu tam dařilo?
18: Odborně velmi dobře, protože tam se setkal konečně vlastně s odpovídajícími pedagogy, kteří dokázali ho posunout dál, ale o to hůř snášel vlastně ten společenský život. I samotnou povahou byl prostě introvert a tam se vlastně to jeho podivínství nebo ta jeho osamělost ještě více prohloubila, nezapadl do žádné společenské skupiny a všichni víme, jak je důležitý vlastně společenský život na univerzitách nebo i na těch středních školách, protože byl mladší, tak on tam vlastně jako bydlel. To byl ten paradox, jo? On byl mladší, takže oni mu vlastně jako trošku bránili, aby byl v té kategorii těch jejich spolužáků vlastně dospělých a tím se ještě více vlastně vylučoval nebo byl vylučován, takže on tam i žil o samotě a byl fyzicky izolován, což jen vlastně jako prohlubovalo ty jeho emociální a společenské problémy. Navíc se ve druhém ročníku zúčastnil v té době kontroverzního, nebo dnešního pohledu kontroverzního, tehdy to brali jako standardní psychologický výzkum harvardského psychologa Henryho Murrayho, který vlastně zkoumal na skupině studentů stres na lidskou psychiku vyvolaný účinky nějakých mimořádně silných stresových podnětů, jak na to vlastně ti studenti reagují. A Kasinski se toho účastnil, původně to měl být jen roční experiment, ale nakonec údajně tam byl v tom experimentu celé 3 roky a jeho to významně poznamenalo a i když vlastně některé ta jeho vyjádření zase byla v tom smyslu, že důvod, proč se toho účastnil tak dlouho byl, že on chtěl překonat ty své problémy, že on to považoval vlastně za výzvu, že čím víc toho vydrží, tím víc se zocelí, ale to je přesně ten psychologický mechanismus, který je ještě horší pro tenhle ten typ lidí. A pokud to v něm nezanechalo nějaké následky i hned poté, tak se to určitě vlastně propsalo do jeho osobnosti a ovlivňovalo ho to i později.
17: Honzo, tady taková malá odbočka. Henry Murray samozřejmě nebyl jen tak někdo, byl to člověk, který za druhé světové války pro americké zpravodajce třeba sestavoval profil Adolfa Hitlera, čili významný psycholog. Na druhou stranu, dnes se hovoří o tom, že ten jeho projekt tak trochu souvisel s tím utajovaným a nelegálním projektem CIA MKUltra. Je to pravda?
18: Je pravda, že Murray se pohyboval v téhle oblasti a spolupracoval se CIA na těch psychologických metodách, že CIA měla zájem vlastně, jak zdokonalit výslechové metody a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že většina těch dokumentů z toho vládního programu byla zničena nebo se nedochovala, tak my nemáme nějaký přímý důkaz, který by vlastně tenhle ten konkrétní experiment spojoval s MK Ultra a tím tedy, že bychom mohli spojit přímo Kasinského vlastně s MK Ultra.
17: Tak zpátky k Tedovi. V roce 62 absolvoval Harvard s titulem bakaláře matematiky, potom titul magisterský a v roce 67 titul doktorský a začal působit na univerzitě. Prý ale nebyl úplně oblíbený mezi studenty.
18: To je další vlastně jako paradox, který souvisí s tou běžnou praxí, jak fungují univerzity. On byl vynikající, on měl předpoklady stát se jako vynikajícím vědcem, vedoucí jeho disertační práce hovořil o mimořádné disertaci, dostal za to cenu a tak dále. Ale součástí těch povinností, než dostanete takzvaný ten tenure, to znamená to doživotní profesorské místo, je, že musíte učit. A být pedagogem a být skvělým vědcem, to se podaří spojit málo kterým. Jo? Ne každý vědec je skvělým pedagogem a naopak. Tady myslím, že prostě došlo k tomu, že on se dostal do role, která mu nevyhovovala a jedna z teorií právě toho jeho absolutního odstřižení se z akademie bylo i to, že vlastně on čekal nebo předpokládal, že ho vyhodí. Protože to jeho hodnocení jako pedagoga bylo tak špatné a on s tou svojí asociální, introvertní povahou nechodil na konzultace. Jeho přednášky údajně byly nesmírně nudné, protože předčítal.
17: Prý neodpovídal ani studentům na dotazy.
18: No, on byl přesně ten typ vědce génia, kterého prostě musíte někam zavřít a nechat ho být. A jednou za rok se ho zeptat, jaké má výsledky, on vám něco napíše, je to geniální, je to skvělé, a pak ho zase musíte nechat být. Rozhodně vlastně ho nedostávat do kontaktu s ničím, co by ho. To myslím vážně, jo. Ono i spousta třeba vědců během toho projektu Manhattan. Oni nemuseli přednášet a často ty americké univerzity jim platili plat a hostovali je jenom proto, že tam byli. Nechtěli vlastně po nich nic. Tohle přesně měli udělat i s Kasinským, ale holt tam došlo k tomuhle rozpojení. Je to jedna z teorií, ale údajně tedy v tom roce 1969, kdy najednou úplně z ničeho nic přerušil všechny kontakty a odešel z té akademie, tak jedním z důvodů bylo to, že údajně očekával, že bude vyhozen. Nemluvím tedy o tom, že ta jeho pedagogická kariéra ho zřejmě nelákala a byla pro něj zátěží.
17: To byl rok 69, rozhodnutí řekněme profesní a rok 1971 rozhodnutí osobní, kdy on zcela zásadním způsobem mění svůj život.
18: Podle svědectvího bratra on už vlastně k té přírodě tíhnul dlouhodobě. On už když učil nebo když byl na té univerzitě, tak jeho koníčkem se stal lov a on chodil dlouho do přírody, takže zřejmě to rozhodnutí tam zrálo delší dobu. Nebylo to nic tak jako náhlého, jenom to prostě získávalo nějaké impulzy. A v roce 1971 on se stěhuje do Montany, do odlehlého místa Florence Gulch, nedaleko městečka Lincoln, a tam si vlastně ještě tedy s pomocí svého bratra staví na malém pozemku jednoduchý srub, takovou jednoduchou dřevěnou chatu, která má 3x3,6 metrů, což pak historici, no, ti, kteří se mi zabývají, říkají, to bylo přesně tolik, kolik měla i ta jeho cela, ve které pak strávil zbytek života. Takže to byl prostě jeho život a tam vlastně žil a tam jakoby našel své druhé já.
0: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Ted Kazinský, to je smutný hrdina dnešního pořadu, kterým vás provázejí David Hertl a historik Jan Adamec. Začal tedy nový život, ty jsi to vlastně teď před chvílí říkal, v tu chvíli, kdy byl v té přírodě, tak zároveň dochází k tomu, že on odmítá nebo začíná odmítat i všechny technologie a celý ten moderní technologický svět. Ale i přesto, kde je ten zlom, že najednou se to ještě obrací ven, to znamená, začne připravovat tu první bombu?
18: Tam se to zřejmě nějak jako prolíná. On, ten jeho radikální odchod do přírody je spojen zřejmě s nějakou potřebou žít úplně jiný život. On tam žije opravdu jako, že se spoléhá jenom na to, co uloví, co se sbírá, absolutně nechce mít žádný kontakt s jakoukoliv nejenom lidskou osobou, ale i vlastně jakoby těmi civilizačními výdobytky, elektřina a tak dále a tak dále. A zřejmě hledá nějaký vnitřní klid, který mu má poskytnout ta okolní příroda. Takže tady je nějaké jako přesvědčení, že jeho život v tom technologickém světě nemá smysl, vidí na něm spoustu vlastně jako špatných věcí, inspiruje se některými texty, které kritizují technologickou nebo technokratickou společnost. A do toho vlastně ale přijde další obrovský negativní impuls, a to, že jemu ten ráj, který si tady vybudoval, začnou najednou rušit zase lidé. Ta civilizace ho nenechá být a naopak ho zase otravuje v uvozovkách tím, že vlastně na některá místa, která on považuje za nedotknutelná, tak najednou vidí, že se tam postaví silnici, že tam prostě přijíždějí turisté a jeho to vlastně, on jak je extrémně citlivý a extrémně psychicky rozhozený, tak ho to začne strašně štvát a začne si to prostě brát jako osobní útoky a snaží se s tím vyrovnat tím, že si v sobě buduje jako nějaký mechanismus pomsty a začíná o tom přemýšlet, jak se pomstit té civilizaci, jakým způsobem vlastně zareagovat na ten útok civilizace, na to jeho odlehlé místo, a postupně se v něm prostě jako formuje ten terorista, ten padouch. Už to není jen tak, že budu jen trpně snášet to, co mi ta civilizace uštědřuje, ale já jí to vrátím, já se jí pomstím a já nějakým způsobem budu snažit jí to vrátit a pomstit se.
2: Velmi pěkně je to, co následovalo, popsáno na wikipedickém hesle.
22: V 80. a 90. letech sousedé Kazinského podezřívali, že otrávil jejich psy. Po jeho zatčení našla FBI v jeho chatě jedy a později se přiznal k zabití alespoň jednoho psa. V letech 1978 až 1995 poslal Kazinský poštou nebo doručil osobně sérii stále sofistikovanějších bomb, které zabily 3 lidi a dalších 23 zranili. Celkem mu bylo přičteno 16 bomb. Ačkoliv se výbušná zařízení v průběhu let značně lišila, mnohá obsahovala iniciály FC, o nichž Kazinský prohlásil, že znamenají Freedom Club, klub svobody. Úmyslně v zařízeních nechával zavádějící stopy a věnoval mimořádnou pozornost tomu, aby nezanechal otisky prstů. Ty nalezené na některých zařízeních se neshodovaly s těmi, které byly objeveny na dopisech připisovaných Kazinskému.
2: Na začátku v té zprávě bostonské televize jsme slyšeli přezdívku Juna Bomber, jak se zrodila.
18: To je Unabomber, to se zrodilo z policejního vyšetřování, taková zkratka, kterou tomu ti vyšetřovatelé dali podle těch cílů University and Airline Bomber. Z toho vlastně vznikla označení Unabomb a označení toho, kdo to páchá, Juna Bomber, a je to taková zkratka, která se k němu mediálně připnula a už vlastně každý běžný občan, který nezná sice jméno Kasinsky, tak ale ví, aspoň v Americe, tak aspoň ví, co znamená Juna Bomber.
2: Honzo, ty jsi mluvil o tom jeho odmítání moderních technologií. Jak to ale bylo s jeho vztahem třeba k ekologickým organizacím? Víme o tom něco?
18: To je docela zajímavá otázka, spíš v tom smyslu, že Kasinsky se také vyvíjel. Jo. Stejně tak, jako se vyvíjel a profesionalizoval jako terorista na těch mechanismech těch bomb, to bylo docela dobře vidět, že v těch 90. letech, kdy byly ty jeho útoky vlastně nejsmrtelnější, tak už byl opravdu jako velký profík. Tak se ale vyvíjel i ten jeho názorový svět. To, co původně začal jako jakousi osobní pomstu, tak si postupně vlastně profiloval do nějakého programu, s jehož pomocí chtěl bojovat proti té technokratické a technologické společnosti. Ale ono to moc s těmi environmentálními nebo těmi jinými organizacemi nemělo moc společného a i poté, co vlastně byl odhalen a co někteří, ale to se spíš bavíme opravdu jako těch radikálních hnutích, se snažili inspirovat některými těmi jeho texty, tak on to odmítal. On vlastně tu politiku a vůbec tu politizaci těch údajně environmentálních témat odmítal a on, pro něj vlastně bylo cílem zničit veškerou tu technologii. To nebylo, jestli je to levicové nebo pravicové, jestli do toho boje za environmentální svobody nebo za tu environmentální politiku bojujeme ještě zároveň za práva menší. A tomu bylo vlastně jako jedno. A velmi kritizoval a velmi se ohrazoval potom, když některé to specifické hnutí si chtělo ty jeho myšlenky nějak jako přivlastnit nebo se jim zaštiťovalo, zvlášť v té jako fašistické nebo té supremacistické linii. On prostě tu politiku vytěsňoval a chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kasinským, který žije v tom srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
2: Občas si někteří historikové dělají tak trochu legraci, že tady jeho ješitnost zvítězila, nakonec tedy byla příčinou toho jeho odhalení. Popiš přesně, co přesně se stalo.
18: V roce 1995 Kasinsky zaslal několika redakcím významných novin ve Spojených státech svůj manifest, který se jmenoval Industriální společnost a její budoucnost, a žádal, aby ten manifest byl otištěn v plném znění ve všech těch obeslaných novinách a výměnou za to psal, že tedy se vzdá těch teroristických aktivit. To měl být vlastně jeho finální kousek. Všichni lidi se dozvědí, co si myslí, vyvolá to tu revoluci, možná tedy, a on splní ten svůj úkol. Po jako intenzivních debatách, protože to samozřejmě tohle byla klíčová otázka pro všechny redakce, zveřejnit, nezveřejnit, přistoupit na ty podmínky. Nakonec ten text byl publikován 19. září 1995. ve Washington Post a New York Times. A to byl Una Bomberův konec, protože když si to přečetli jeho příbuzní, především údajně to tady byla první jeho švagrová Linda, ale hlavně jeho bratr David, který si okamžitě všiml těch formulací, údajně když viděl jeden z těch typických Tedových obratů, který se jmenoval Cool-Headed Logicians, překladu něco jako chladnokrevní logikové, velmi specifické, že jo? Tak docvaklo mu, že by tím Una Bomberem vlastně mohl být jeho bratr. Takže prošel vlastně archiv starých dopisů a tam jednoznačně mu to jenom potvrdilo, že prostě ty formulace jsou podobné a s tím vlastně se obrátil na FBI. Okamžitě bylo jasné, kde je, protože Kasinsky se neskrýval, on vlastně byl pořád tam v té montaně, takže tam byl nakonec zatčen a to byl vlastně konec Una Bombera jako teroristy.
2: Stalo se 3. dubna 1996, ostatně o tom jsme si povídali na začátku. Kasinskému bylo tehdy 53 let. Tady možná stojí za to dodat, že jeho bratr David nakonec opravdu dostal tu odměnu 1 milion dolarů. On o ní ale vůbec nevěděl, že byla vypsána. A když jste obdržené částky zaplatil všechny daně a poplatky, tak ji věnoval obětem kriminálních činů spáchaných paranoidními schizofreniky. Una Bomber, Kasinský, byl nakonec odsouzen k několika doživotním trestům bez možnosti propuštění a většinu trestu strávil v přísně střežené věznici v Colorédu. Vedl poměrně rozsáhlou korespondenci s mnoha lidmi, vydal dokonce knihu Technologické otroctví a jeho myšlenky shrnuje Patrick Berriot v předmluvě knihy Why the Future Needs Ted Kasinský.
22: Ostře kritizuje levicové reformisty, kteří se vydávají za rebely, zatímco systém podporují a brání skutečné revoluci. Kasinsky útočí na ty, kdo podrývají instinkt vzpoury, kdo jej usměrňují a oslabují, na falešné rebely, kteří odvádějí pozornost od problémů technologie tím, že ji soustředí na xenofobii, homofobii, sexismus, diskriminaci všeho druhu a utrpení zvířat. odsuzuje rozbíjení oken, aby se zaplatilo sklenářům. Levice podle něj hraje roli bratrstva Emanuela Goldsteina z románu George Orwella 1984. Fiktivní opozice zřízené a řízené vládnoucími silami. Odcizené opozice, která posiluje systém, proti němuž údajně bojuje. Kazinský se svými pracemi snaží oslabit základy dehumanizující společnosti. Inspiruje mezinárodní anarchistická hnutí i hnutí usilující o alternativní svět. V jeho radikální kritice průmyslové společnosti lze nalézt návaznost na Aldouse Huxleyho nebo George Orwella. Energicky pokračuje na dekonstrukci mýtu o technologickém pokroku a hlásá strategii odtržení, protože s technologickou mocí, která neúprosně ničí lidstvo, není možný žádný kompromis.
2: Ted Kaczynski nakonec si tak trochu zkrátil to doživotí, protože když mu bylo 81 let, tak v červnu 2023 se ve vězeňském zdravotnickém centru v Severní Karolíně oběsil. Honzo, my jsme mluvili o tom, jaký byl vztah ekologických organizací k němu. Ještě bychom měli říci, že přeci jenom ty jeho myšlenky neustále oslovují lidi a teď nemyslím jenom ten hrůzný případ z roku 2011, kdy Anders Breivik na ostrově Utøya zabil 77 lidí, ale existují asi dodnes i další organizace, které mávají tím praporem Kaczynského.
18: To je právě to, že Kaczynski je, nebo byl minimálně ve své poslední fázi života dost plodným autorem a navíc se svojí inteligencí a sečtělostí on vlastně dokázal obsáhnout poměrně jako široký záběr, co se týče toho svého hlavního tématu. A navíc vlastně je potřeba připomenout, že on v těch svých myšlenkách navazuje na poměrně vlastně jako dlouhou linii nejenom evropského, nebo řekl bych euroamerického myšlení, které s velkým znepokojením sleduje vzrůst toho technologického kapitalismu od 19. století až po současnost. Takže problémem u Kaczynského je, že vlastně z něj si můžete vlastně vybrat z toho jeho rozsáhlého díla různé myšlenky, které sami o sobě třeba znějí nějak jako i přitažlivě nebo nějak logicky, má to nějakou tu strukturu, ale v podstatě ve výsledku ten Kaczynského závěr, že je potřeba radikálně se odtrhnout od technologie a vlastně ji zničit nebo nějaké, tak je vlastně nesmyslný nebo není uskutečnitelný, kromě tedy situace, kdy nastane nějaká strašně dramatická katastrofa, jaderná katastrofa nebo prostě přírodní katastrofa, která všechno tu technologii jako smete a tím pádem lidstvo musí začínat od nuly. A to je možná ten bod, který fascinuje některé ty brutální teroristy, kteří vlastně říkají, no tak ta společnost proti mně je tak silná, tak všemocná, že já musím udělat něco výjimečného, spektakulárního a zkusím odstartovat ten doomsday, ten kolaps a po něm nastane ta nová společnost. Jenže místo toho odstřihnutí se od technologie tam dosazují, jako Anders Breivik, ty své ideologické koncepty rasismu a tak dále. A takže já bych byl s tou inspirací Kaczynské a propojováním třeba i těch environmentálních hnutí velmi opatrný, protože tím se dá i, jak bych to řekl, velmi rychle uplést bič na celé to environmentální hnutí tím, že ho propojíte s některými myšlenkami, které můžou být podobné těm myšlenkám spojovaným právě s tím tématem kritiky technologií a toho, že vlastně nevíme, kam ty technologie směřují.
2: Dodává na závěr historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
18: Děkuji za pozvání.
2: A ještě závěrečné titulky, ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Iva Podzimková, Julian Boša a Ladislav Čurda. A k pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také na dalších podcastových aplikacích. Za všechny jmenované se teď loučí a za poslech děkuje David Hertl.
0: Kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé? Potom pátrá cyklus portrétů a tématu Plus s názvem Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, v sekci Projekty a také v aplikaci Můj rozhlas.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
1: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
17: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
3: A vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje reprízou dokumentu Exponát z roku 2024. Ten se věnuje etice ve vystavování lidských ostatků v muzeích.
6: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
23: Guta. Guta. Dahomejská amazonka Guta. Kdo byla Guta? Chci si představit tvůj obličej, tvoje myšlenky, pocity, touhy a přání. Chtěla bych vědět, kdo jsi byla, co jsi měla ráda. Chtěla bych tě poznat a pochopit tě. Jaké by to bylo, kdybych já byla Guta?
3: Je konec března 2024. Jako běžný návštěvník se jdu podívat na místo, které skrývá tak trochu zapomenutou a nechtěnou historii. Bohužel, z tohoto místa neuslyšíte vůbec nic. Moje pozdější žádost o nahrávání byla zamítnuta. Zkuste si to tu alespoň představit, skrze pocity a dojmy dvou osob, které tady už taky byly.
24: My name is Ludomír Frančák.
25: Jmenuji se Ludomír Frančák a jsem polský umělec.
26: Moje jméno je Sára Merc, jsem umělkyně, která se věnuje takzvanému uměleckému výzkumu.
25: Vstoupíte do hezké budovy z 19. století a minete vrátného, který sedí za sklem.
26: Pak tam máte tu situaci, že se tam vlastně musíte doklepat nebo dozvonit.
24: Then you enter the first room.
25: Pak vstoupíte do první místnosti zaplněné prosklenými kabinety, ve kterých jsou kosti nebo odlitky obličejů.
26: Možná už jako v tu chvíli si říkáte, aha, tak je to pravý, není to pravý.
25: Taky tam jsou kostry opic a tvorů mezi opicemi a lidmi.
26: Co to je vůbec? Je to část opice, je to část člověka.
25: Jsou tam odlitky obličejů původních obyvatel Severní Ameriky. Jsou tam mumie. Dokonce jsem cítil, jak se rozkládají.
26: Ten zmatek toho, kdo je kdo a co je, co byl jako velký.
25: Když se díváte na ty bezejmenné ostatky, najednou vám dojde, že tu něco nehraje.
3: Je tohle nějaký kabinet kuriozit? Možná freak show, která má šokovat jinakostí a která se omylem dostala do 21. století? Možná. Představujte si dál.
25: Pak jsem si všiml proskleného kabinetu, ve kterém ležela celá lidská kostra.
26: To si taky chvilku nejdřív myslíte, že to je maketa?
25: Byl tam článek z českých novin z konce 19. století. Psali v něm, že šlo o dahomejskou amazonku, která v Praze vystupovala v rámci jakési přehlídky. Údajně předváděla africkou kulturu, ale tak to nebylo.
26: Tak vám teda si dojde, že to teda jako ta maketa není. Je tam ta obálka, na který je napsáno, že tam má jako svoje vlasy.
25: A pak v Praze zemřela. V článku psali, že ji pohřbili. Ale vy se díváte na tu kostru, která není na hřbitově. Hlavou mi běžela spousta otázek.
3: Kdo byla ona amazonka, které patří tyto ostatky? A proč nezůstaly pohřbeny, ale kdokoliv se na ně může přijít podívat? Stejně jako jsem se přišel podívat i já. Míjel jsem odlitky hlav původních obyvatel Severní Ameriky, egyptské mumie, deformované lebky, lidská embrya a pak, naproti skříně s kostrami opic, nenápadný kabinet s ostatky dahomejské amazonky. Známe ji pod jménem Guta. Ale pak jsem zbystřil. U drobných a zachovalých kostí ležela nádoba a v ní cosi, co vypadalo jako naložené ve formaldehydu. Co to je, ptám se. To je hýžďový sval, odpovídá mi průvodkyně. Chvíli tomu nevěřím, ale v zápětí mi upřesňuje, že jde o zmýdelnatělý tuk z hýždí. Už vám asi dochází, že tohle není žádný kabinet kuriozit. Jsme v muzeu. V Hrdličkově muzeu člověka. V muzeu, které provozuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
25: Pak si najednou uvědomíte, že v tomto muzeu je obrovský narrativ moci.
26: Máme tady člověka, máme ho vystaveného v muzeu, protože ten člověk je takzvaně jiný, takzvaně nebílej.
3: Odcházím z muzea a ptám se sám sebe. Proč na univerzitní půdě leží ostatky africké dívky, kterou bílí Evropané na sklonku 19. století ukazovali jiným bílým Evropanům v rámci jakýchsi přehlídek? Jaký příběh a čí příběh se tu přede mnou rozkrývá? A kdo a proč jej vypráví?
25: Když navštívíte tu výstavu a vidíte ostatky té ženy, tak se začnete ptát, počkat, co se to tu vlastně děje? Proč to tu vůbec je? O čem to vypovídá? Příběh Guty ukazuje na naší koloniální minulost, kterou si neuvědomujeme.
3: Ludomír a Sára připravili o Gutě uměleckou performance. Ludomír dokonce ke kabinetu s Gutinými ostatky umístil tablet s videem, které stvárňuje její příběh.
26: Ludomír mě a spoustu dalších lidí vlastně vyzval k tomu, abychom se začali zamýšlet nad tím, kdo byla Guta, abychom se to snažili nějakým způsobem vyzvědět, protože mu to není zas tak hrozně dávno, byl to rok 1892.
4: She was born around 1870. She was Egba from Yoruba.
25: Guta se narodila kolem roku 1870 jako Yoruba ve skupině Egba, která s dahomejskými amazonkami válčil. Kolem 20 zřejmě dostala nabídku vystupovat v Evropě, kam se dostala na lodi Winneba. V Hamburku se připojila ke skupině, kterou vedl impresario John Hood. Dostala kostým a vyrazila na tour. A v září 1892 dorazila do Prahy.
5: Já jsem se tady těma přehlídkama jako exotizovaný jinakosti zabýval už během studia.
3: Na Střeleckém ostrově v Praze se potkávám s historikem Filipem Herzou, který příběh Guty zmapoval. Právě tady skupina Johna Hooda vystupovala.
5: Vlastně do Evropy putovali zástupci jednotlivých etnik z různých mimoevropských kontinentů, který tady vystupovali pro pobavení a poučení evropského publika. Tyhle přehlídky byly organizovány podnikateli, kterým říká se jim impresáriové. Tady v Praze se ta vystoupení odehrávala na nejrůznějších místech od třetí čtvrtiny 19. století. Bavíme se teď o přehlídce takzvaných dahomejských Amazonex z roku 1892, kde vystupovala i Guta. Většina lidí by to asi označila za lidskou zoo, kde se Pražané chodili dívat na Afričany, dahomejce v tomhle případě, a tak jakoby je pozorovat jejich inscenovaný každodenní život. Oni teda nepředváděli jenom aktivity každodenního života, ale měli vlastně i připravené vystoupení. To byly takové jako i souboje. Většina těch vystupujících vystupovala pod nějakým jako kontraktem. Byť teda zrovna v případě dahomejských Amazonek jsem ten kontrakt jakoby neviděl, ale spíš předpokládám, že nějaký jako existoval. Je otázka, jestli ti performeři, kteří tu smlouvu podepisovali, jestli si byli plně vědomi toho, co jakoby je čeká, jestli si to vůbec dovedli představit.
3: Je 3. června a já píšu první mail do Hrdličkova muzea člověka. Jsem z Českého rozhlasu a v současné době pro stanici Plus připravuji audio dokument, který se věnuje české muzejní praxi ve vystavování lidských ostatků z postkoloniální perspektivy. Obracím se na vás s prosbou o setkání, neboť bych rád do dokumentu zařadil také Hrdličkovo muzeum člověka vzhledem k povaze jeho expozice. Na schůzce bych s vámi rád probral své záměry, zeptal se na některé věci s tímto tématem spojené, které mi nejsou úplně jasné, a domluvil případné natáčení. Tak. Přišla mi odpověď z Hrdličkova muzea od paní Martiny Galetové, což je hlavní kurátorka muzea. Tak, vážený pane, děkujeme za váš zájem. V současné době nemůžeme bohužel nabídnout přímou spolupráci z personálních důvodů. V nejhorším, pokud by to nějak pomohlo, můžete zaslat vaše dotazy.
5: anatomicko-patologický ústav tehdy Karlo Ferdinandovy univerzity, té německé části, protože univerzita měla českou.
3: Právě sem bylo převezeno Gutino tělo poté, co onemocněla a v září 1892 v nemocnici zemřela.
5: Tady šlo vyloženě o zjišťování příčin jako úmrtí, takže vlastně jakoby nic zvláštního. Ta bitva se prováděla vyloženě s účelem určit příčiny úmrtí, což byl v tomhle případě břišní tyfus. Tělo potom, co bylo převezeno odsud, tak bylo uloženo na olšanských hřbitovech, sektoru toho hřbitovu pro nekřesťany.
3: Tam ale nezůstalo. Zřejmě v souvislosti s rekonstrukcí hřbitova se tělo Guty o několik let později dostalo do rukou vědy.
5: Kdy vlastně ty kostry se zmocnil Jindřich Matějka, antropolog, pro kterýho ta kostra byla zajímavá právě, protože to byla jako kostra Afričanky. Nechal vyzvednout tu kostru a přemístil ji do svých sbírek.
3: Jindřich Matějka koncem 30. let věnoval exhumované ostatky Guty právě Hrdličkově muzeu.
5: Pro mě tam není tak důležitý jakoby moment viny, jako spíš jako moment nějaký historický křivdy. Pro mě osobně, jako pro někoho, kdo se jako seznámil s tím příběhem té Guty, tak je mi vlastně jakoby líto, že se jí stala vlastně taková křivda a ty její ostatky se teď ocitly v muzejních sbírkách vlastně v takovém jakoby nelichotivém kontextu.
23: Mohla to tušit? Cesta lodí je jen začátek. Víc divokosti. Musí to být divoké. Jste přeci divoši. Zkusil by takhle dosahovat naplnění svých představ o etnografických přehlídkách jejich impresario? Proč by ne? Ostatně podobnou, byť možná mírnější variantu sdělení, jsem já osobně dostala na jeviště jako hereckou připomínku.
3: Navzdory opakovaným snahám o natočení rozhovoru přímo v Hrdličkově muzeu zaslala jeho hlavní kurátorka Martina Galetová pouze písemné vyjádření. Komentovat podobu expozice nechtěl ani mluvčí přírodovědecké fakulty Michal Anderle.
7: Ostatky jsou nyní jedním z nedocenitelných ukázek biologických ukazatelů, ať už adaptace na podnebí nebo na místní podmínky, potravního stresu, časného nástupu reprodukce s vysokou úmrtností, imunitního omezení. Dále také samozřejmě představení naprosté druhové schody tvaru kostí. Ostatky pomáhají rozvíjet diskuzi na téma lidské evoluce a archeologických nálezů, jednoho ze základních témat biologické antropologie. Ve vědě není možné rozlišovat, pracovat s etikou zohledňující původ. Kostra ženy je anorganickým zbytkem posuzovaným s ohledem na stáří jako archeologický materiál. Zohledňování současných sociálních konstruktů by bezesporu vedlo ke komplexnímu odmítnutí archeologického výzkumu a veškerého kosterního materiálu.
9: Pojďme si hovořit stručně historii toho muzea.
10: S tou myšlenkou přišel Aleš Hrdlička, velmi významný antropolog.
12: Otevřeno bylo v roce 1937.
10: A on byl ve spojení i s českými antropology, konkrétně s profesorem Jindřichem Matějkou.
13: Návštěvník tu najde více než 4000 exponátů.
14: Lebky lidí z různých částí světa.
13: To je pravý kosterní materiál.
9: On je edukační, výchovný.
16: Že ukazuje ani tak ne třeba současné stavy vědění, ale ty minulé.
27: To muzeum odráží dobu svého vzniku. Totiž, že když se cokoliv dělá ve jménu vědy, tak vlastně můžeme prolamovat i třeba ne zákonná, ale morální tabu.
3: Historička Markéta Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy věnuje se mimo jiné dějinám kolonialismu.
27: Což v případě toho Hrdličkova muzea třeba jsou ty dodatečně vyzdvižené ostatky pohřbených osob bez jejich explicitního souhlasu. A nebo způsob, jakým jsou ty ostatky vystavovány vlastně bez nějakého respektu k lidské důstojnosti. Celá ta myšlenka toho muzea je vlastně založena na jaksi vývojové teorii a ono to tam není dneska explicitně, ale pořád tam nějaký ten vývoj směrem k té dokonalosti, kterou jsou ti bílí Evropané a bílí muži, tak pořád to tam je. Je to vlastně velká zodpovědnost těch muzeí, jakým způsobem k tomu přistoupí. A myslím si, že vlastně těch způsobů, jak ty lidské ostatky vystavit, je hodně. Ale vždycky tam musí být nějaký tedy postoj toho muzea. Ale když se vrátím ke Gutě, tam vlastně žádný záměr nevidím. Ty ostatky, tak jak jsou v tom Hrdličkově muzeu, neodrážejí nic, co by se jako mohlo demonstrovat těm návštěvníkům. Je to jenom v uvozovkách trofej. Jo, je to kořist.
7: Profesor Matějka získal tyto ostatky jako kterýkoliv jiný antropologický materiál. Odpovídalo to dobovým zvyklostem, pravidlům, zákonům. Hrdličkovo muzeum člověka je historická antropologická sbírka, Muzeum historie antropologie. Komentovaná přehlídka není vedena jako aktuální etnografická přehlídka evropské nadřazenosti.

0: Zkušenost s vystavováním lidských ostatků z mimoevropských kultur mají také v Náprstkově muzeu.
1: Mumie jsou tady umístěny v...
0: S pracovníky muzea, kurátorkou Terezou Melicharovou a historikem Ondřejem Crhákem nahlížíme do depozitáře, kde muzeum uchovává 10 trofejních hlav, takzvaných cans, a několik mumií z Jižní Ameriky. Součástí veřejné výstavy ale nejsou.
2: Ty mumie byly vystaveny v rámci takové velmi populární stále expozice Indiáni, která byla před asi 10 lety deinstalována. Dnes jsou ty mumie umístěny v depozitáři. Ta věc toho názoru, jestli je vůbec správné těla, která ti příslušníci těch původních kultur pohřbili určitým způsobem právě proto, aby se vydali na cestu do podsvětí, rozhodně neplánovali, aby byly vystaveny někde v muzeu tisíce kilometrů daleko. Je důležité respektovat a naopak pracovat i v té výstavě s tou perspektivou těch původních obyvatel.
3: Teď jsme aktuálně v expozici, která se týká Oceánie. Jsou tady také jako vystaveny předměty, které bychom dneska už asi nevystavili. Jsou tady hlavně vlastně ozdobené lebky předků. Ta jako etická rovina, že nikomu vykopete pohřebiště, no, že vám to třeba kně někdo i dál, jo. Tak jestli vlastně těm předmětům to přísluší, vystaveny tak trochu jako nějaká jako senzace, poklad. Okolo těch lidských ostatků se taky točí repatriace těch předmětů. A vlastně my jsme na jednu stranu jako přišli třeba s tím, že bychom je tady nechali, ale něčím bychom je zakryli. Asi bychom tady udělali nějaký anketní způsob pro návštěvníky. Mě zajímalo, jak se na to dívají, jo, jestli jako jsou pro to stáhnout, jo, nebo jestli jsou to jako pro to jako nechat. Tady ta debata nás i tak jako trochu ještě čeká.
0: Hrdličkovo muzeum chce ale zachovat původní historický ráz expozice.
4: Sbírka je představena jako kulturní dědictví státní univerzity, tedy dědictví národa, jako dobová ukázka činnosti antropologů první poloviny a částečně druhé poloviny 20. století. Expozice tedy kopíruje obsah a metody muzejnictví této doby, používá původní mobiliář, minimalizuje nové prvky jako zásah do historického obrazu. Koncept o nadřazenosti bílého Evropana je současný konstrukt, který neakceptuje historický kontext, dobové smýšlení a další aspekty. Na minulost pohlíží pouze pohledem současné doby a jejími standardy. Z pohledu historika a běžného historického pohledu je tento přístup naprosto nevhodný. Nemůžeme na historii aplikovat dnešní normativy stejně tak, jako nemůžeme historii změnit.
5: My vlastně nevíme, jak to muzeum původně vypadalo. Můžeme se bavit o tom, jak to kontextualizovat, že opravdu bylo odrazem své doby a já nesoudím Hrdličku, že následoval nejenom vědecké teorie, ale i celkový postoj svých současníků vůči lidem, které zkoumal. Ale zároveň ty věci byly jako reálné, jo? Že ta představa o nadřazenosti bílého člověka nad člověkem jiné barvy pleti, to nebyla ironická nadsázka. To bylo hluboké přesvědčení, které prostě prostupovalo těmi lidmi a určovalo to, co dělali, jak se chovali.
0: Tuto anketu jsem natočil s návštěvnicemi muzea po jedné komentované prohlídce.
6: Tak to bylo fajn a dýchá to ještě tou minulostí, takže opravdu si cením toho, že se to nějak netransformovalo. Ale co mě trošku děsí, je taková ta deformace toho těla za účelem být nějaký národ, který se třeba odlišuje. Mě třeba potěšilo, když tam takhle vidím třeba ten giantismus nebo ty malí lidi. Jak vlastně to je normální, že potkáváme a vždycky se jich trochu člověk bojí. Jo, nebo když to je v sousedství, tak o tom tak tím mlčíme, děláme, že to vlastně vůbec neděje a radši se vzájemně vyhýbáme.
7: Jako jedna věc, která si vlastně myslím, že je jaksi dost jako unikátní.
0: Marko Stella je bývalý kurátor Hrdličkova muzea.
7: A to prostě jako v tom, že ono je to takový jako muzea. Jako expozice o historii vystavování lidských pozůstatků a to prosím způsobem, ke kterému vlastně došlo tak nějak jako mimo děk.
8: No a není právě tohleto jakoby ten problém, že vlastně to je muzeum v muzeu, bez toho aniž by bylo deklarovaný, že to je muzeum v muzeu?
7: Samozřejmě. Považuji to za obrovský problém. Já, když jsem měl možnost tam jako působit, tak tohle jsem jako se snažil deklarovat jako horem dolem, jo? Že ta jako informační hodnota toho muzea jakožto antropologického pro výuku antropologie lidské evoluce a tak sice jako nějaká je, ale není zase jako kdo ví jaká, že jo? Jako jakou informaci nese prostě kostra africké ženy ve vitrínce v muzeu.

0: Co vám to říká? No tak je to kostra ženy. No a ta žena byla jako z Afriky. Tečka. Je to samozřejmě morbidní, protože víme, že jo, pan profesor Matějka si ji teda nechal exhumovat, že jo, a nevypovídá to spíš jako daleko víc o jako panu profesoru Matějkovi, než o té jako Gutě.
1: Přemýšlí se třeba o tom, jestli ty ostatky znovu pohřbít, nebo jestli je zkusit jako vrátit.
0: Problém samozřejmě je v případě Guty. My vlastně jako nevíme, kdo jako ta žena byla, že jo. Jí máme zapsanou jako prostě dahomejskou amazonku Gutu, tak od ní vlastně jako jinak moc jako nevíme. To, co já jsem považoval za důležitý, bylo, že těm ostatkům se má prokazovat nějaká bazální forma piety. A když jsme to natahali z různých dalších vitrín, takový ty věci, co se z ní odpreparovaly, typu jako tuk zhýždí, že jo, a nějaký prostě jako tělesní ochlupení, to tam bylo takhle jako roztrkaný do různých jako vitrín, velmi pietně, tak pak bylo možné na tom nějak jako pracovat dál.
2: Pohřbení jsme nezvažovali, neboť by to nebylo možné do původního místa. Vrácení jsme nezvažovali. Neznáme poslední vůli této ženy a vzhledem k řadě let, které strávila v Evropě, nemáme důvod domnívat se, že by si návrat přála.
3: Po tomhle to bude už jenom lepší. Přemýšlím, pro koho lepší. Pražanům se porouchala atrakce. Ale někde ji teď určitě spraví. O tohle podívanou totiž nikdo nesmí přijít. Předávali si z ruky do ruky její slábnoucí tělo? Kolik lidí stálo kolem její postele? 5? 20? Jak vysoká horečka ji asi tak spalovala? Jak se asi cítila, když se jim vzdalovala? Polevoval s tím její vztek? Přestala konečně čekat na to lepší?
4: Jak vystavit ostatky osob, na které se dřívější věda dívala jako na méně cenné, bez toho, aniž bychom tyto osoby opět nezneužili pro své potřeby? Jak se vyrovnat s křivdami minulosti a nenapáchat přitom nové?
5: Neexistuje jediná správná cesta a já jsem za to moc rád. Jednu cestu byste mohli velmi snadno zablokovat, ale když jich je víc, tak je to těžší.
6: Můj postoj není, že by se ta muzea měla zavírat, ale skutečně by bylo, myslím, dobré kontextualizovat.
7: Bylo by to jiný, kdyby tam byl kontext toho, kdo ta Guta byla. Bylo by to jiný, kdyby to byla fotografie těch jejich kostí, kdyby to byl 3D tisk těch jejich kostí.
8: Kdybych byl kurátor toho muzea, tak bych přemýšlel, proč tam tuhle konkrétní věc chci mít jako, a co jejím prostřednictvím chci jako sdělovat návštěvnictvu.
7: Bylo by to jiný, kdybychom ji pohřbili my tady v Evropě, na pražském hřbitově, tam, kde byla původně pohřbena, takže na olšanských hřbitovech.
8: A v tomhle případě by se na tom jako dal pěkně převyprávět příběh rasismu i toho koloniálního kontextu.
7: Aha, takže já ji najednou jako taky používám jako nějaký druh symbolu nebo jako nějaký druh objektu, jako nějaký příběh, abychom řešili svoji vlastní historii.
8: Ale pokud by tam takovýhle jakoby narrativ v té výstavě nebyl, tak se domnívám, že by tam neměla být ani Guta.
7: Říkali, aha, a nezbavujeme se tím zodpovědnosti, neschováváme ten její příběh, se na to jakoby podívejme a už si netvařme, že nejsme součástí koloniálního světa.
5: Moje kamarádka s africkými kořeny mi na to řekla, že tohle je problém bílých. Bílí napáchali nepořádek, tak ať si ho po sobě taky uklidí.
6: My jsme obklopeni připomínkami téhleté minulosti, kterou nezměníme, že není nutný se omlouvat, ale můžeme si ujasnit, jak to chceme od teďka dál dělat jinak.
9: Jsem Anna Bangura, herečka, moderátorka, zpěvačka. Jsem napůl Afričanka a napůl z polské menšiny. V těch pasážích, kde jsem se snažila propůjčit hlas Gutě, jsem vycházela jak z těch historických informací, ale taky hodně z toho, když jsem si představovala, jaké by to bylo vcítit se do ní a Snažila jsem se vycházet i z těch zkušeností, které mám já s tím, jak se člověk někdy cítí jinak v většinové společnosti, která je zase jiná oproti mně. A práce na tomto dokumentu a možnost být toho součástí mi připomněla v dobrém i špatném, jak se události historické obtiskávají na několik generací. A jestli se dokážeme kriticky dívat na svou minulost tak, abychom dokázali přerámovat, kým jako ta společnost chceme teď a v budoucnu dál být.
4: Tento dokument natočil Jakub Horáček. Herecké výstupy připravila Anna Bangura, dramaturgem byl Jan Herget a mistrem zvuku Dominik Budil.
10: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
11: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
10: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
12: 15 hodin, neděle 13. září, posloucháte Odpolední Plus dnes se Štěpánkou Martanovou.
10: Český rozhlas Plus.
12: V indickém Delhi končí summit členských států skupiny BRICS. Proč ho považují za historicky nejúspěšnější? Přesně před 2 lety začaly v Česku ničivé povodně. Zasáhly hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Jak se podařila obnova zasažených oblastí? Soutěž ve psaní a čtení Brailleova písma. V čem přesně nevidomí soutěží a proč takové klání existuje? I na to odpovíme. Předtím jsou ale na řadě zprávy, které připravila Monika Vrchotová.
13: Přeji pěkné odpoledne. Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31% lidí, SPD by podpořilo přes 7,5% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, dají se vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidují subjekty na mladé voliče zapomínají.
14: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ruské drony dnes útočily na západě Ukrajiny nedaleko polské hranice. Zasažená byla i lokomotiva osobního vlaku. Díky včasnému varování strojvůdců nebyl žádný cestující zraněný.
15: Vlak mířil z Kyjeva do Varšavy. Ruské drony ho dostihly před hraničním přechodem Jahodin do Rochusk. Cestující museli vlak na několik hodin opustit. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy to bylo klepání putinského teroru přímo na dveře Evropské unie a Severoatlantické aliance. Kvůli ruským útokům měly podle ukrajinských železnic desítky vlaků zpoždění 2 až 6 hodin. Nejdelší zpoždění 18 hodin měl spoj ze Sumské oblasti na severovýchodě země k hranicím s Moldavskem. Ruské útoky se zaměřily také na čerpací stanice na západě země. Při úderech dronů na 4 benzínové pumpy v Žitomirské oblasti 2 lidé zemřeli a další 2 jsou zranění. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
13: A kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky. Vzdušný prostor země narušený nebyl. O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
16: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
13: O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti, která dnes začíná. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun a o jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistra.
17: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
13: Kanadská zpěvačka Celine Dion zahájila včera večer v Paříži koncertní sérii. Beznadějně vyprodané vystoupení vidělo přes 30 tisíc diváků. Byl to její první koncert po několikaleté pauze způsobené zdravotními problémy. Celine Dion v Paříži do konce května odspívá ještě 25 koncertů.
18: Celine Dion vešla na pódium v černých šatech a vlasy měla stažené do drdolů. Při potlesku fanoušků se neubránila dojetí a řekla, že věřila v návrat ke koncertování. Celine Dion v Paříži zaspívala ty největší hity. Nechyběly skladby z jejího francouzského repertoáru i anglicky zpívané skladby. O koncerty Celine Dion v Paříži je obrovský zájem. Do konce května by je mělo vidět asi 800 tisíc diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
13: V noci a zítra bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Na severozápadě se srážky čekají jen ojedinělé a bude tam i polojasno. Během dne pak bude srážek i oblačnosti postupně ubývat na celém území. Noční teploty 15 až 12 stupňů, zítřejší denní 18 až 22. Na severovýchodě ale bude chladněji jen 16 až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Odpolední Plus.
20: A příjemný poslech, hezké odpoledne vám přeje Štěpánka Martanová a jdeme na první téma. V Indii skončil summit skupiny BRICS. 11 členských států na něm deklarovalo ochotu nadále usilovat o změnu současného světového řádu. A to větším zapojením zemí do světového obchodu, obchodováním v národních měnách na úkor amerického dolaru a úsilím o světovou potravinovou bezpečnost. Summit sledoval také zpravodaj v Ázii David Jakš. Dobré odpoledne.
21: Hezké odpoledne.
20: Davide, největší pozornost médií ale vzbudila nabídka, kterou Indie a Čína udělali Rusku. Co přesně se stalo?
21: Indický premiér Narendra Modi a čínský prezident Xi Jinping nabídli ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že se zasadí o zprostředkování mírových rozhovorů s Ukrajinou. Tuhle informaci pustil mezi novináře mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a v zápětí dodal, že jeho šéf, čili ruský prezident Putin, nabídku uvítal. Samozřejmě v téhle fázi to ještě nic neznamená, protože teď bude stěžejní postoj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a bude zajímavé sledovat, jestli Rusko bude tu nabídku chtít nějak dodatečně upravit, bude mít nějaké podmínky a tak dále, protože těch zemí, které se v minulosti nabídly, že budou mediátory mezi Moskvou a Kyjevem, těch už bylo víc a v podstatě nikdy to nedopadlo.
20: Jaké plány mají členské státy BRICSu a daří se jim realizovat ty, které si na minulých summitech předsevzali?
21: Čína ta chce být lídrem ve vývoji a implementaci umělé inteligence v rámci skupiny BRICS. Členské země se také chtějí vzájemně podporovat při diplomatických jednáních, ve sporech s nečlenskými státy a nebo při hlasování v mezinárodních organizacích. Speciálně Peking také podněcuje 10 dalších zemí napříč kontinenty, které jsou někdy spolu s těmi současnými 11 členy označovány jako takzvaný Greater BRICS, neboli větší, rozšířenější BRICS, aby usilovali o plnohodnotné členství. BRIC chce také dál plnit i svůj dávný závazek obchodovat v národních měnách jednotlivých států, a to na úkor amerického dolaru. Nicméně to se mu v dlouhodobém horizontu moc nedaří. No a na druhou stranu určitě úspěchem končícího BRICSu v Dillí v Indii je to, že se podařilo dosáhnout shody na společném prohlášení, za kterým stojí Irán i Spojené arabské emiráty. To prohlášení vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračující eskalací napětí na Blízkém východě, vyzývá k maximální zdrženlivosti. No a diplomatickým úspěchem je i schůzka iránského prezidenta Masouda Pezeškiana s korunním princem Abu Dhabi, což bylo první setkání představitelů obou zemí na takhle vysoké úrovni od začátku konfliktu.
20: Těch informací a zpráv z toho summitu je velká řada. Jak ten summit hodnotí média v Indii a v Číně tedy?
21: Tak já bych začal těmi čínskými médii, ta se předhánějí doslova v adoraci celé akce, ať už je to státní televize CCTV, státní tisková agentura Xinhua, anebo mediální dům China Radio International. Všechny shodně tvrdí, že si ostatní členské státy BRICSu doslova přejí, aby Čína byla lídrem, neoficiálním vůdcem této organizace. Nicméně právě ta vytrvalá snaha Pekingu dominovat i v rámci BRICSu, to je přesně to, co některým členům dlouhodobě vadí, včetně Indie. No a indická média, tak ta jsou samozřejmě objektivnější, dají se u některých z nich najít i, řekněme, mírně kritická hodnocení toho, co se třeba BRICSu za uplynulé roky neúplně povedlo, ale obecně i jim chybí kritický tón, chybí ta snaha třeba konfrontovat plány a realitu v tom dlouhodobém horizontu. No a přehnaně třeba dávají prostor tomu, jak prý byli Indové nadšení z osobní účasti ruského prezidenta Putina.
20: Summit státu BRICS s pohledem našeho zpravodaje Davida Jakše. Díky.
21: Naslyšenou.
20: A na téma dál navážeme. Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS řekl, že západní země ignorovaly nesouhlas Moskvy s rozšiřováním NATO na východ. Po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče v roce 2014 si podle něj Západ okamžitě stanovil cíl vtáhnout Ukrajinu do aliance. To podle něj stálo na začátku konfliktu na Ukrajině. Víc o tom teď se spolupracovníkem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Dobrý den.
0: Štěpánku, dobré odpoledne vám i všem posluchačům Plusu.
20: Pane Dvořáku, jak další účastníci summitu reagovali na Putinova slova?
0: Já myslím, že reagovali velmi příznivě, zejména na to, že Putin uvítal snahu Indie a Číny, kterou mu prezentovali právě premiér Modi a prezident Xi Jinping. To je samozřejmě příznivá zpráva a úplně bych s Davidem souhlasil v tom, že vlastně tito noví prostředníci by mohli být docela, řekl bych, úspěšní, zejména při pohledu na to, že ta americká zprostředkovatelská role se komplikuje a Evropany k nějaké prostřednické misi Rusko nechce připustit.
20: David také ale říkal, že se čeká ještě na reakci Ukrajiny, respektive prezidenta Zelenského. Kdy by mohla přijít a jaká by mohla být?
0: To je samozřejmě otázka, protože Zelenský má svou představu o tom, jak by ten další vývoj měl vypadat. Každopádně říkal včera na kanadské vojenské základně, když byl dotázán americkými novináři, co od tohoto summitu očekává, tak on řekl, že samozřejmě jakákoliv pomoc při zprostředkování míru na Ukrajině by ho potěšila, ať už by ji poskytl kdokoliv.
20: Pojďme zpátky k BRICSu. Čím je ta skupina pro Rusko důležitá?
0: Ona je nesmírně důležitá v tom, že je to tak říkajíc ten hlas globálního jihu, tedy organizace a států, které vesměs se chovají nebo smýšlejí spíše nebo úplně protizápadně. Takže pro Rusko je to přirozená tribuna pro hlásání svých představ a svých názorů.
20: A co dalšího tedy ruská delegace hlásala, s čím ještě přišla?
0: No tak potom prohlášení a vlastně hlavně po Zelenského výzvě, aby Putin přijel na summit G20, že by tam mohli na okraji jednání této organizace, naopak vyloženě západní, tak ta se samozřejmě nesetkala s úspěchem a třeba Dmitrij Peskov prohlásil, to jest mluvčí Putinův, prohlásil, že něco takového vůbec nepřipadá v úvahu a že pokud chce pan Zelenský s panem Putinem mluvit, ať přijede do Moskvy. Jenže člověk Zelenskému rozumí, kdo by lezl dobrovolně do jámy Lvové. A možná ještě projev ministra zahraničí Lavrova, který také lecjakou, řekl bych, naději na případný mír na Ukrajině rozptýlil, když prohlásil při jednání tohoto summitu BRICS, že jednání mezi oběma stranami, ať už s jakýmkoliv prostředníkem, konec války nepřiblíží.
20: Jaká byla další témata toho summitu, kromě toho, tedy, že se bavili o možném míru na Ukrajině?
0: Tak podle mého soudu to docela určitě bylo to téma blízkovýchodní, tedy válka Spojených států a Izraele proti Iránu, protože ta z pochopitelných důvodů svět zajímá daleko víc než válka na Ukrajině. Válka na Ukrajině se dotýká našeho regionu, kdežto dejme tomu uzavírání nebo obezování plavby úžinami v Rudém moři a Arabském zálivu ovlivňuje doslova celý svět.
20: A dá se říct, jestli se dohodli na něčem konkrétním ohledně Hormuzského průlivu?
0: To uvidíme, až jestli vůbec přijde nějaké společné prohlášení, protože víme, že po tom květnovém summitu BRICS v Brazílii se nic takového nestalo a summit skončil bez jakékoliv závěrečné deklarace.
20: O summitu BRICS jsme si teď povídali se spolupracovníkem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Díky za to i vám a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
19: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
20: A nedělní Odpolední plus posloucháte v 15 hodin a 16 minut. Přesně před 2 lety začaly v Česku ničivé povodně. Zasáhly hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Třeba do Ostravské Nové Vsi velká voda vtrhla ve chvíli, kdy si lidé mysleli, že už jsou z nejhoršího venku. Výsledek? Přes 50 zatopených rodinných domů, 3 bytové a stovky garáží. K tomu škody na obecním majetku přes 50 milionů korun. Do pořádku dávají lidé své domovy a zahrady ještě dnes, někteří už jen z důchodu.
1: Mám jedny boty, mám prestiže, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo, tak i musím si koupit boty, ani boty nemám, jako jo, na zimu, abych měl.
2: Takže všechno šlo do baráku prostě.
1: No všecko šlo tady, jako.
22: Pan Jaromír je důchodce a voda ho vyplavila už podruhé. V roce 1997 se dostala až do podkroví, před dvěma lety v uvozovkách jen do prvního patra.
23: Takže celý spodek, jako stropy, všecko, že... Plus mi to vlastně skončilo nahoře, jak je tady to okno, tak nahoře tady je ložnice, tady je jeden pokoj.
22: Dům už dal do pořádku, na zahradě ho práce ještě čeká.
23: Ploty ještě nesou, že to je všecko ty, to se musí měnit, ty dřevě, to je zhnilé.
22: Po první povodni v roce 1997 už si pan Jaromír dům nepojistil. Pojistka byla na něj příliš vysoká. Na kolik peněz ho opravy tentokrát vyšly, nepočítal.
23: Nemám to spočítané, protože... Já jsem v podstatě všechno dělal de facto sám. To, že mi kamarádi pomáhali a ten dělal to, ten, ono, tento, jo, že přišli a takhle pomáhali, takže spočítané to nemám, no ale já si myslím, že to je dost, jako, jo. Že to je dost, protože v podstatě jsem musel koupit všechno, i dolů, jako, jo. Línku nechat udělat, zaplatit, tak víte, že tam línka dneska stojí, já nevím, 120 tisíc nebo kolik, plus spotřebiče do toho zase nějaké, že to všechno bylo vyházené, že...
2: No nemáte strach, že to přijde prostě znova?
23: Jako mám jít do bytu, když celý život žiju na baráku, kde jako má člověk jít.
22: Novou ves před dvěma lety voda zaplavila ve chvíli, kdy přestávalo pršet a všichni už si mysleli, že to nejhorší je pryč. Jak vzpomíná velitel zdejších dobrovolných hasičů Tomáš Lefner.
24: Tak v tu chvíli jako taková ta beznaděj, že i když už je slunko, přestalo po čtyřech dnech pršet, tak najednou se nám to vlívá úplně na druhé straně o obce vlastně. No.
2: Je tam čas vůbec na nějaké emoce?
24: Člověku to moc tu chvíli ani tak nedochází, jak vzpomínám na to, jako, že to se vlastně stalo nebo se nestalo. No. Tím, že jsme nespali čtyři dny v kuse, takže se to slilo do jednoho dne všechno, no, že ty vzpomínky jsou takové, člověk dneska neví, co bylo v pondělí, co bylo v úterý, nebo co bylo jiný den. Jako no.
22: Celkem povodně v roce 2024 způsobili škody za 70 miliard korun a 7 lidí připravili o život. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
20: Lidem po povodních pomáhala organizace Člověk v tísni a dva roky po nich uzavírá přímou pomoc zasaženým domácnostem, a to v rámci výzvy SOS Povodně, na kterou lidé a firmy přispěli přes 500 milionů korun. Ve vysílání proto vítám Marka Štyse, vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni. Dobrý den.
25: Dobré odpoledne.
20: Pane Štyse, kolika domácnostem se vám nakonec podařilo za ty dva roky pomoci?
25: No bylo to téměř 4200 domácností, přesně asi 4150. A gro té pomoci v podstatě tak byla přímá finanční pomoc rodinám, což byly asi dvě třetiny celé té výzvy SOS Povodně, přičemž přes nějakých 3000 rodin tak dostalo na začátku během prvních asi 6 týdnů tu plošnou dávku 50 tisíc, co jsme koordinovali spolu s ostatními nevládními organizacemi. A pak to byla hlavně na závěr vlastně poslední rok a půl pomoc rodinám, které měli demolice, které přišly o ten dům, a což vlastně doprovázel obrovský objem sociální práce, abychom rodinám pomohli vyřešit tu tíživou situaci, a vlastně jsme zafungovali jako jakýsi institut, poslední institut, který byl navázaný na ten vládní program Živel 3, a vlastně jsme pomáhali lidem dotáhnout to až do toho stavu, kde skutečně měli nové bydlení.
20: Když byste nám tedy popsal, jak vlastně se ta vaše pomoc lišila třeba po měsících nebo po nějakých etapách ročních, co vlastně lidé potřebovali na začátku, tam tedy jste jim pomohli finančně, co třeba potřebovali za půl roku, co potřebovali na začátku letošního roku, jak se ta pomoc proměňovala?
25: No, během toho prvního semestru vlastně na konci roku 24, tak ty povodně se odehály v polovině září, čili zima nastala poměrně brzo, takže na začátku po nějakých dvou hektických týdnech, kde jsme spolupracovali s integrovaným záchranným systémem a distribuovala se spousta materiální pomoci, čistící prostředky, úklidové prostředky, darovali jsme obcím třeba bagry různé a takhle, tak jsme se velice rychle přenesli do té přímé finanční pomoci, protože lidé potřebují velice, velice rychle nějaký cash, takže stát uvolňoval tu mimořádnou okamžitou pomoc, takzvanou MOP, a my jsme to doplňovali tou plošnou dávkou 50 tisíc. A s nastupující zimou potom tak jsme se věnovali skrze grantové řízení na obnově otopných systémů, kde jsme pomohli nějakým 700 rodinám asi opravit si kotle a znova topit a nějakým 2000 rodinám tak jsme distribuovali pelety, dřevo, protože ty povodně taky spláchly zásoby palivového tříví a ta zima samozřejmě v těch horských oblastech jeseníků tak je tuhá. No a vlastně od roku někdy od jara 25, kdy lidi, kteří měli ty nemovitosti jenom poškozené, tak víceméně už nějakým způsobem rekonstruovali, opravovali, tak jsme se začali věnovat zejména těm lidem s demolicem, jak jsem říkal, to byl ten největší oříšek a vlastně po roce a půl, tak máme ještě několik málo klientů, které budeme doprovázet dál až do té finální fáze, kdy skutečně budou mít nový byt, nový dům.
20: Jak velký byl podíl lidí, kteří nedosáhli na státní pomoc a z jakých důvodů to zpravidla bylo? V té reportáži jsme slyšeli příklad pána, ten neměl pojištění.
25: No, ta v záplavových oblastech, ten fakt, že někteří lidé nemají pojištění, tak jsme viděli ve středních Čechách, na severní Moravě, prostě to se opakuje často a buď lidé na tu pojistku nedosáhnou, nebo ty nemovitosti jsou prostě nepojistitelné. Čili my jsme zahrnovali i lidi, kteří tu pojistku neměli, nicméně lidé, kteří neměli pojistku, tak si většinou mohli dosáhnout i na tu státní pomoc, i na krajskou pomoc. A lidé rozhodně nediskriminujeme v tuhle chvíli, protože v téhle jako nejtíživější životní situaci, tak nemá cenu asi zjišťovat, proč lidi pojištění nejsou. O co my jsme se nicméně jako velice snažili, to je jako jediné udržitelné řešení v těch oblastech, kde ty povodně se zjevně v budoucnu budou opakovat také, aby prostě ty oblasti nebyly obydlené, ty záplavové zóny, aby se lidé stahovali. Takže jsme docela rádi, že se nám skrze tu jako mravenčí sociální práci podařilo přes polovinu klientů, kteří přišli do ten dům dovést k tomu, že si to nové bydlení posídili mimo záplavovou oblast, což je vlastně z našeho pohledu to jediné udržitelné řešení.
20: V té reportáži jsme také slyšeli, že nebyl čas na emoce a že ty vzpomínky se vlastně lidem staly do jednoho dne. A vy jako člověk tísně upozorňujete na to, že ta traumata z povodní stále u některých lidí nemizí a že ty kapacity psychologů a dalších odborníků jsou v regionech nedostatečné. Jak to do budoucna řešit, jestli s tím můžete třeba i něco dělat a děláte?
25: No, je to tak, my jsme to viděli po těch povodních 97, 2002, 2013 po tornádu na Hodonínsku a vlastně na tom Jesenínsku, Krnovsku to bylo podobné, že to okamžité trauma, které lidi většinou překonají tím, že se věnují opravě té nemovitosti, prostě jsou velice aktivní v několika měsících po katastrofě, tak to trauma nicméně v lidech je. A viděli jsme, že po nějakém roce a půl, tak začíná se opět objevovat prostě. Takže my v těch situacích tak spolupracujeme se specializovanými organizacemi, jako je třeba Český institut pro psychotraumatologii nebo Eurotopie, které jsme subgrantovali z té veřejné sbírky a které mohly rozšířit ty svoje psychologické služby, ať už terénní nebo dálkové online, protože pomoc těch psychologů byla určitě zapotřebí a týká se toho i třeba dětí. Jsme měli programy na školách a byly to několik stovek, možná nějaká malá tisícovka klientů, kteří tu pomoc takhle dostávali, včetně malých dětí a vlastně bude to pokračovat až do roku 2027.
20: Takže tu pomoc stále potřebují. Říkali jsme, že jste ukončili pomoc z výzvy SOS povodně, takže teď po fázi individuální pomoci se zaměřujete na ta systémová opatření a mají podobným katastrofám předcházet nebo zmírnit jejich dopad. Jak přesně, jak to tady teď vypadá ta nová pomoc a asi předpokládám míří hlavně na obce?
25: Je to tak, my z těch veřejných sbírek na přírodní katastrofy, tak se snažíme zhruba nějakých 10% alokovat právě na ta preventivní opatření a na budování odolnosti obcí. Jedná se vlastně o spolupráci s obecními úřady, teď pracujeme s nějakými asi 20. A jedná se o opatření proti povodním, ale proti i suchu, proti erozi půdy a zejména na zachycování a zpomalování vody v krajině. Týká se to třeba managementu lesů, kde třeba pomáháme mapovat lesní cesty, které během těch povodní tak fungují jako strouhy, které urychlují odtok vody z těch lesů právě do údolí. Na povodí říčky Krasovky u Kasova Brantic na Krnovsku. Třeba tak děláme studii na obnovu celého povodí té říčky, znovu na vytvoření meandrů a mokřadů. Na Písečné na Jesenicku třeba děláme klima adaptační studii pro celou obec. Zase se jedná o ty opravy mokřadů, tůní a zachycování a zpomalení vody. Čili my nemůžeme investovat samozřejmě z té sbírky do těch infrastrukturálních opatření, na to je zapotřebí, aby si obce nafundizovali, ať už ze státních nebo z evropských zdrojů, ale můžeme jim pomáhat ty studie připravovat, dělat třeba pomáhat organizovat setkání s občany, kde se tyhle ty témata probírají. A myslíme si, že je velice důležité, prostě abychom se nebavili jenom o té okamžité reakci na přírodní katastrofu, jako byly ty povodně, ale abychom právě investovali ty peníze i do prevence a odolnosti.
20: Tolik o pomoci před 2 lety povodněmi zasaženým regionům. Marek Štýs, vedoucí humanitární pomoci Člověka v tísni. Díky za váš čas i za pomoc.
25: Děkujeme, naslyšenou.
20: A před 3:30 stihneme ještě jedno téma. Vzpomeňte si, učili jste se ve škole psát všemi 10 a zvládáte to pořád. Teď si představte, že byste na klávesnici ani text neviděli. Taková je realita nevidomých a slabozrakých. A my vás teď vezmeme na finále soutěže ve čtení a psaní Braillova písma. Do Prahy přijela 30 soutěžících, aby změřili síly třeba v psaní na čas anebo ovládání chytrého telefonu.
3: Tak se připravíme, pozor, teď.
5: Když Vladimír Remek vzlétl do kosmu.
6: Soutěžící Vlasta Kobulská z Nového Města nad Metují sedí ve školní třídě u psacího stroje. Co nejrychleji se snaží napsat text, který diktují rozhodčí. Speciální Pichtův psací stroj připomíná ty, které před pár desítkami let byly v každé kanceláři. Papír se namotá na válec, který se posouvá, a když dojede na konec řádku, tak zacinká. Místo klasické klávesnice, kterou známe i z počítačů nebo mobilů, má ale jenom 7 tlačítek. K čemu slouží, mi vysvětluje paní Vlasta.
7: Funguje to na základě právě Braillova bodového písma, který se skládá ze 6 bodů. A jsou to vlastně takové 2 sloupečky po 3 a z různých kombinací těchto bodů se skládají jednotlivý písmena. Ty body se pro lepší orientaci a dorozumění číslují, takže jsou očíslované 1 až 6. A u toho psacího stroje jsou právě rozložené tak, že na té levé straně jsou body 1 až 3 a na té druhé straně 4 až 6. Takže když víte, že máte nějaké písmeno, třeba písmenko D z bodu 1, 4 a 5, tak stisknete současně body 1, 4 a 5.
6: S nástupem technologií jim ale tahle speciální abeceda začala ustupovat. I v psaní na mobilu se v základní škole Zrak na Pražském náměstí Míru soutěží.
8: Díky této moci dokázala.
6: Eliška drží mobil displejem od sebe na šířku a při jeho ovládání vypadá, jako by hrála nějakou videohru. Na jednotlivé ikony a tlačítka přitom nekliká, tak jako při běžném používání. Mobil totiž ovládá tahy. Každý pohyb, který udělá, jí mobil oznámí. Jednotlivá slova hláskuje a pak přečte jako celek. Soutěž v psaní a čtení Braillova písma má k tištěným textům přilákat víc lidí. Oproti digitálním našeptávačům mají velikou výhodu, jak mi popisuje soutěžící Ivana Teréková z Tábora.
9: Spousta možností dneska má nevidomí pomocí zvuku. Jo. Počítače vám převádějí řeč do zvuku, telefony máte ozvučený, všechno. A ono toho zvukového je tolika, že když si potom sednu doma a čtu si Braille, nic mi k tomu nehraje a dělám to všechno v tichu, tak je to naprosto výborná relaxace.
6: Soutěž i další akce pro nevidomé, ale i vidící pořádá sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Snaží se pomáhat s tím, aby se nevidomí setkávali s co nejmenším počtem překážek. A to jak venku, třeba cestou do práce, tak i na internetu. Z Prahy Marek Sedláček, Český rozhlas.
20: A bylo 15 hodin a 30 minut a to je čas na zprávy s Monikou Vrchotovou.
26: Český rozhlas Plus.
27: Přeji pěkné odpoledne. Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Litva dnes na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu. Kvůli možnému narušení vzdušného prostoru země cizím dronem vzlétla taky stíhačka NATO. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec jen o hejno ptáků. To může na radaru vypadat podobně jako dron. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. V domácí péči můžou čerpat maximálně 27 tisíc korun za měsíc. Při dnešních cenách to stačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Lidé s vážným postižením přitom můžou potřebovat nepřetržitou asistenci nebo dohled. Ve zbylém čase často musí pomoct rodina nebo jiné blízké osoby. Po policejní honičce v kradeném autě zadrželi v Německu 17-letého Čecha. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Americká společnost OpenAI v letošním roce nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnili dva zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Univerzita v Hradci Králové získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství do roku 2028 každoročně 8 milionů. Poskytnutí dotace budou zítra definitivně schvalovat krajští zastupitelé. A v americkém Washingtonu byla před 33 lety podepsána první z takzvaných mírových dohod z Osla mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny. Podepsal ji tehdejší izraelský premiér Yitzhak Rabin a palestinský vůdce Yasser Arafat. Dohoda byla začátkem mírového procesu, který měl směřovat k palestinské autonomii. Stanovila podmínky palestinské nezávislosti i stažení izraelských vojsk z okupovaných území. Dnes je ale z mnoha různých důvodů nefunkční. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Od severozápadu mají srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Na severovýchodě tam bude trochu chladněji od 16 do 19 stupňů. To byly zprávy a teď už se na Plusu vydáme na východ.
4: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát o vztahu Čechů k Ukrajincům. Evropská unie a s ní i Praha zpřísnily v létě podmínky, za kterých u nás můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu.
4: Pokud přijdou nově a nesplnili doma vojenskou povinnost, nemají už v Česku na dočasnou ochranu nárok. Co to pro statisíce ukrajinských mužů pobývajících v Evropské unii znamená?
10: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
11: Před začátkem plošné ruské invaze na Ukrajinu žilo v České republice přibližně 200 tisíc Ukrajinců. Mnozí přišli už v 90. letech. Po invazi tu získalo status dočasné ochrany dalších zhruba 380 tisíc lidí. Nadpoloviční většinu z nich tvořily ženy a děti. Podle sociologického výzkumu z letošního května se zhruba polovina lidí z Ukrajiny, pobývajících v Česku, chce po konci války vrátit do své vlasti. Třetina zvažuje, že v Česku zůstane. Jakým dilematům přitom čelí?
10: No a protože tohle bude specifické a tak trochu osobní povídání, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Bohdan Rejčinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice. Ukrajince navíc zastupuje v Radě vlády pro národnostní menšiny a nejnověji byl taky zvolen prezidentem Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdane, vítejte.
12: Dobrý den.
10: Já krátce připomenu, že vy jste jednou z tváří ukrajinské diaspory v Česku, ale jste trošku jako člověk, který tady má víc kořenů než drtivá většina těch dalších. Vy jste, pokud vím, se narodil už tady v Česku a vaši rodiče už tady taky žili.
12: Je to tak. Tatínek ještě přijel v mladším věku své, maminka se narodila v Praze. Takže ta hlavní větev, po které tu ukrajinskou tradici máme, je už od úrovně babičky, dědečka.
10: A vy jste se vždycky od začátku cítil jako Ukrajinec, nebo jak to někdy bývá v těch emigrantských rodinách, ta druhá generace už tak trošku jako se stává buď Brity, Němci, Čechy?
12: Je to tak, u nás to bylo jinak. Všechno se staví na té tradici a jazyce doma. My jsme doma mluvili ukrajinsky od dětství, dodržovalo se to a ke konci 70. let a 80. já jsem vyrůstal, takových rodin v Československu bylo možná pár desítek, kde se to udržovalo, my jsme tedy patřili k takové rodině.
10: Protože rodiče byli lidi, kteří na to kladli tak silný důraz?
12: Je-li to osobní, pak mohu říci, že babička s dědečkem si ve svém těžkém období, kdy byli chudí jako řada jiných v 50. letech, spolu takto jednou sedli, když zakládali ještě tu svoji rodinu a řekli si, co nás vlastně drží dohromady, co nás zbližuje. A tohle mi říkali celý život. Zjistili, že je zbližuje a drží dohromady ukrajinština doma.
4: V zásadě ty jsi zářný příklad, protože my jsme se spolu seznámili někdy na přelomu tisíciletí, když já jsem nějak začal jezdit víc na Ukrajinu a pamatuju, jak ty a další jste mi vysvětlovali zákulisí ukrajinské politiky, což teda opravdu nebylo nic jednoduchého, takže ty si to i prostě před těmi čtvrtstoletím vlastně jako velmi pečlivě sledoval a vlastně byl si na to odborník.
12: Nevím, jestli je odborník, ale v každém případě tak, jak řada Ukrajinců v novodobé historii začala jezdit z Ukrajiny do Československa a České republiky, tak já jsem zase od 3 let jezdil zpátky do tehdy sovětské Ukrajiny. No a nezbývalo nic jiného, než se zabývat oběma zeměmi, to znamená Českem i Ukrajinou.
10: Pojďme teď k tomu aktuálnímu tématu, od kterého se chci odpíchnout specificky k pozici ukrajinských mužů, kterých tady na začátku plošné ruské invaze nebylo tolik jako žen a dětí, mělo to svoji logiku v branné povinnosti a dalších věcí. Jo. Když teď jsme v létě 2026 slyšeli zprávu, že Evropská unie omezuje dočasný pobyt pro ukrajinské muže v tom odvodovém věku, na Ukrajině je teď v danou chvíli od 25 do 60, pokud se nemýlím, tak to pro vás, Bohdane, byla jako dobrá zpráva, špatná zpráva, neutrální zpráva s tím, že to k tomu tak trochu směřovalo. Jak jste to jako vlastně vnímal?
12: Reálná situace. My jsme čekali na toto rozhodnutí již déle. My, myslím tím, organizované spolky, které se tím zabývají v Evropě nebo v Česku ukrajinské. Tu situaci jsme sledovali na Ukrajině, neboť bylo i pro nás překvapující to, že mladí muži do jisté doby mohli vcelku volně vyjíždět bez nějakých emocionálních zabarvení, zda to je dobře nebo ne, protože nikdo z nás, kdo nemá branou momentálně povinnost a na koho opravdu nepadají bomby každou hodinu, by neměl být nafoukaný v tom hodnocení těch situací a lidských příběhů. V každém případě jsme to čekali již dříve a musím říci, že jsme se ptali častokrát i na Ukrajině, jak složek jednotek vojáků, tak neziskových organizací, opozice nebo i lidí, kteří prostě dlouhodobě v tom dělají, jak to vidí oni a zda Ukrajina může ustát ten tlak s tím, že mladí mužové mohou vyjet z Ukrajiny. Mám 2 odpovědi. Jedna je reálná, že nám nikdo nemohl úplnou odpověď dát až na to, že Ukrajina stála u propasti velmi blízko a stojí pořád, pokud k tomu ještě přijde řeč. A že ten ukrajinský genofond a potenciál, který je a který není připraven zahynout, by mohl podpořit nově diasporu za hranicí a případně vytvořit nové ukrajinské budoucí genofondy a spolupráci s Ukrajinou v budoucnu. Možná to na první pohled zní ne úplně logicky, na druhý pohled analýza říká, že mladí lidé mohou, pokud se vrátí, být velmi prospěšní pro svoji zemi až později. To znamená, když někdo vyjede v 18, 22, 20 letech, udrží svůj životní standard za hranicí a zároveň nezapomene svou identitu a pomáhá na Ukrajinu, je prospěšný dvakrát. Ten argument není úplně vymyšlený a my jsme ho jako akceptovali. Ta druhá odpověď je kritičtější náhled na věc a to je, že mladí mužové, ale i dívky nejsou dostatečně, a to je prosím pěkně asi otázka celosvětová, celoevropská, nezajímají se o politiku. nezajímají se o to, že by měli dnes, zítra, pozítří volit budoucnost své země. Proto země může reagovat na to tím, že je nechává dozrát za hranicí a třeba, když uvidí, že je třeba pomoci, mohou znovu volit. Nevím, jestli tento pohled někde už zněl v našem prostředí, nicméně to je taková kvalifikovaná naše analýza za poslední 2-3 roky z těch odpovědí, které jsme dostávali.
10: Já když jsem byl v lednu v Kyjevě, tak jsem se na tuhle specifickou otázku ukrajinských mužů, kteří jsou v zahraničí, ptali prezidenta Zelenského, který dával rozhovor Českému rozhlasu, a musím říct, že mě vlastně zaskočilo, jak smířlivě on v té situaci, kdy teda v lednu 2026 v Kyjevě fakt nebylo dobře, a není nikde jinde moc dobře, ale jenom chci říct, že to byla specificky nepříjemná situace ještě s výpadky elektřiny a zimou a takovým jako temným, pošmorným prostředím.
0: Втратив тут сім'ю і більше не хотів з цим жити. Психологічно було дуже складно.
10: A on vlastně odpovídal, je to věc každého člověka, volby, já těm lidem nemůžu napovídat, když řeknete 6-7 milionů lidí, tak v tom vidíte hlavně ty matky a děti a ženy a tak dále, ale do toho byly ty statistiky tehdy nastupujícího ministra obrany Fedorova, který říká, 200 tisíc ukrajinských mužů naverbovaných uteklo z fronty, někam zmizelo, a venku, míněno mimo území Ukrajiny, jsou zhruba 2 miliony ukrajinských mužů, kteří by teoreticky podléhali branné povinnosti. A když člověk v tomhle kontextu slyšel ty 2 miliony ukrajinských mužů, tak si představil, že jsou to minimálně dvě další ukrajinské armády. A je to jako teorie, víme, že život je něco jiného, ale přece jenom tady tohle dilema, třeba pro vás. To, že by Ukrajina mohla mít trojnásobně silnější armádu a že to souvisí s tím, že buď se ti lidi rozhodnou na tu frontu jít, anebo ji aspoň podpořit, zůstat na Ukrajině a tak dále, a nebo utečou, jako je to nějaká morální otázka, je to něco, co vy vnímáte plusově, mínusově, nebo je to fakt jako individuální?
12: Morální otázka přesvědčení výchovy, vraťme se do roku 22 až 23, kdy byl odhodlaný bojovat skoro kdokoliv, včetně nás a mnoha jiných našich přátel tady, aniž by měl jakoukoliv šajnu a ponětí o tom, co to znamená válka.
10: Jenom vsuvka. Vy jste to taky třeba jako v roce 22 zvažoval, že byste to
12: Jo, zvažovali jsme, měli jsme tady skupiny lidí, mluvili jsme o tom, ten adrenalin byl velký, protože, to už jsem říkal víckrát, nebylo jasné, zda Kyjev opravdu nepadne do několika dnů, tudíž Ukrajina se převrátí naprosto během týdnů na něco, co nechceme, a vlastně to nebezpečí přijde okamžitě k hranicím blíže toho světa, který my tady známe. To tady padalo, nakonec zvítězil prostě rozum, který řekl, že máme být mnohem více prospěšní tady v Týlu, nebo bez Týlu není ani ten předek. Takže to je k té vsuvce. Co se týče těch 2 milionů mužů, řada lidí opustila Ukrajinu za již samostatná Ukrajina od roku 91, řekněme do roku 22, a to už opravdu válka opravdu trvá od roku 14. Opustila Ukrajinu z různých jiných důvodů, sociálně ekonomických. Čili vybrala si, a navazuji na slova prezidenta Zelenského, vybrala si svoji budoucnost. Ty důvody jsou asi neveselé, jsou prostě neschopností ekonomického systému uživit je, a proto si vybrali jinou lepší, řekněme, ekonomickou budoucnost. Skoro minimálně nebo nulově můžeme mluvit o nějaké politické, jako politické důvody tam skoro nebyly. Takže tam i patří řada lidí, kteří už 20-30 let nežijí na Ukrajině, byť mají staré občanství Ukrajiny. To je velké množství lidí a mužů, a dneska nepřeháníme, že v Evropě je minimálně 10 milionů Ukrajinců, z nich řekněme menší počet, tedy milionů mužů, s tím, že pokud 4,5-5 milionů stále bude na dočasné ochraně, tak těch dalších 5 milionů, což dohromady to tvoří jednu Českou republiku, nebo půl na půl, jak budeme říkat, tak to je obrovské množství lidí, kteří měli různé důvody k tomu odchodu již dříve. Co se týče těch mužů mladých teď, a jak vidíte, prezident Zelenský vám to řekl napřímo, nepřipravený, nepřesvědčený, vnitřně nepřipravený voják je poloviční voják, nebo možná ještě méně, a i to hraje roli, neboť armáda na Ukrajině je profesionální obrovský celek. A byť my vidíme všude prezidenta, nebo jsme zvyklí si vzít tu tvář, která všechno zastupuje navenek, tak je to obrovské město nebo skoro stát, ta armáda, která se rozhoduje podle svých procesů lépe, méně nebo více efektivně, má složky, které prostě mají jasný cíl nabírat lidi, kteří nestačí, a má složky, které analyzují. A celkově z toho vychází to, že ti muži, kteří nebyli připraveni, kteří se báli, utekli, a ti, kteří různými jinými způsoby upustili zemi, by stejně nebyli efektivní. My jako diaspora světová, která má nějakou současnou stoletou historii...
10: Kolik je to lidí? Jako obecně Ukrajinců mimo Ukrajinu je těch 10 milionů?
12: To je Evropa.
10: To je Evropa?
12: Takže
10: ještě víc?
12: No, ten odhad je blízko k 20 milionů.
10: Wow.
13: To počítáš i prostě tu historickou emigraci v Kanadě, která je to prostě, já nevím, z konce 19.
12: Přesně tak. Dneska se k ukrajinským kořenům, byť třeba umějí říct ukrajinsky jenom dobrý den, ale hlásí se k ukrajinským kořenům v Kanadě blízko milionu lidí. To jsou i noví, řekněme, emigranti. A není to málo, proto má Kanada úplně zcela jiný vztah k Ukrajině a k té emigraci. Finally touching down in Canada, safe.
14: My name is Karina. I'm happy to be here.
15: Подумала бы, что в 21 веке может быть война вообще.
16: Polishuk, his wife and four young sons arrived in Canada in June. His boys have started school, and he and his

0: Ukrajina samotná prostřednictvím svých institucí, a to již i mladých lidí, kteří se narodili ve svobodné Ukrajině, i těch starších, stále více chápou a rozumí narrativu, že ukrajinský národ a Ukrajinci mají přesah mimo svoji zemi a geografii, tím spíše při téhle brutální válce, kdy nic není vyřešeno v současné době a čelíme dále možnosti jaksi prohry. My věříme, že na konci bude vítězství, děláme pro to, co můžeme jako občanská společnost, a Ukrajina proto dělá všechno možné i nemožné. Ovšem to téma světového ukrajinství, to znamená lidí, kteří odtamtud vyšli, je mnohem teď důležitější. Proto si uvědomuji, že i kdo opustil zemi v době války, není ztracen, navždy neodešel, protože historie ukazuje, že tito lidé přinášejí ekonomický plus té zemi, to znamená, že bez jejich financí také nemusí řada věcí fungovat.
1: Bohdane, já jsem působil několik let jako zpravodaj České televize v Polsku. Když sleduju nálady v Polsku, v Pobaltí, tak se neubráním dojmu, že Češi jsou v určité situaci ukrajinských mužů, kteří z nějakých důvodů jako nenarukovali a částečně se třeba tady ukrývají, daleko tolerantnější než čím dál ostřejší nálady v Polsku, v Pobaltí, kde vám jako opravdu přátelé, lidé, kteří jinak přejou Ukrajině, řeknou sorry, ale abychom tady jako podporovali muže, který v momentě, kdy jde jejich zemi o život, říkají, že se jich to netýká, že jsou tady, najdou si jakoby spoustu důvodů, proč se z toho vymluvit, tak to prostě není úplně fér. Jo. Máte pocit, že existuje třeba nějaká skupina ukrajinských mužů, kteří se teda vyhýbají tomu, vůči kterým byste i vy měl jako výhrady a řekl, tohle není v pořádku. Já teď třeba narážím na situace, kdy tady potkávám muže, který opravdu jakoby říkají, nás se to tam netýká, neplatí daně v momentě, kdy tady Češi sbírají pomoc Ukrajině a říkají, je to i naše válka, tak oni dávají jako verbálně nebo neverbálně najevo, že vlastně se jich to vůbec netýká. Máte třeba vůči těmto lidem výhrady nebo vedete o tom nějaké debaty?
0: Všechny ukrajinské organizace, které nějak komunikují, združují a chovají se, myslím, velmi na úrovni, snaží se podporovat kulturu a pomáhat lidem dobrovolnictví a mluvit se svými českými přáteli, by podle mého názoru byly v tom zajedno, že kdo za A porušuje zákony, respektive ne přímo porušuje zákony, ale vyzývá k porušování zákonů, nebo se chová nepřístojně do míry, že mění přímo náhled na jako většinové ukrajinské migrační pole v Evropě, si zaslouží opravdu zvýšený tón, protože těch pár procent lidí, kteří se mohou chovat nedůstojně nebo neškoli přímo trestně, samozřejmě dokáže zničit všechno, co je jako mezi národy a mezi lidmi vybudováno. Sledujeme to, je to podporováno i umělé, i ze strany politický, Ruska, i politicky, víme o tom, ale nemám rád to tancování okolo toho. To znamená, že lidé, kteří se chovají nedůstojně, špiní pověst prostě lidí, kteří umírají za svou vlast, tu v každém případě nemají co dělat.
1: Já jsem ještě narážel na ten rozdíl mezi těmi náladami. Poláci, Pobalti, daleko tvrdší postoj i v rámci té debaty o Ukrajincích do budoucna. Čím si vysvětlujete, že Češi jako jsou tolerantnější, že tady to téma třeba ukrajinských mužů vlastně de facto nabralo na síle až teprve teď, více než 4 roky po invazi, cítíte ten rozdíl?
0: Ano, ale musíme si říct, že Poláků je prostě také více a je tam také více Ukrajinců. Jo, jestliže je v Polsku 37-8 milionů obyvatel a je tam 1 milion Ukrajinců, tak v Česku 10 a
1: jasně, ale v přepočtu na hlavu tady těch Ukrajinců je vlastně jako nejvíc v Evropě. Jinak řečeno, jako procento, kdy potkáte v tramvaji, v práci, kdekoliv Ukrajince je vysoké.
0: 6% obyvatelstva České republiky, každý vagon, který má 100 lidí, je statisticky 6 Ukrajinců. Pokud jeden z nich mluví o telefonu nahlas, tak celý vagon to ví. Rozumím. Polsko je progresivnější ve svém chápání toho, co to je jejich národní identita a jejich země. Více se jich to dotýká, vidíme ty agrese, je tam obrovská síť ukrajinských organizací, se kterými o tom mluvíme, kteří přináší ty zkušenosti, nejenom ty známé, co byly vidět v Instagramech, ale i další. Čili Polsko se jako vymezuje skrze své obyvatele některé, ale tam je velmi ten oheň jaksi živen ze zhora mnohem víc, řekl bych, než tady.
2: Pravda je, že v Polsku je to obrovské politické téma a už to

0: mně přešlo do takové té role, že už je to úplně jedno, jako jaký je skutečný problém, ale je to už součást nějakého politického narrativu.
1: Zároveň tady budiš řečeno i B, že myslím si, že i čistě racionální čísla o tom, že když tady Ukrajinci jsou, tak to přináší ekonomický benefit, který dost často převažuje nad všemi potenciálními otazníky a tak dále. Já jsem to mínil spíš právě k té rovině třeba českých neziskovek, lidí jako je Mikuláš Kroupa, se kterým jsme mluvili, z Pozbela a další, kteří jako jezdí, riskují a potom, když vidí část té ukrajinské diaspory, který se to de facto jako netýká, tak to působí vlastně bizarně a ptám se na to i s ohledem na to, co vlastně bude dál. Jo. Já jsem nedávno četl zajímavý rozhovor, byl to původně audio rozhovor Gidora Rachmana z Financial Times s Dmitrem Kulebou, bývalým ministrem zahraničí Ukrajiny.
2: Are you worried about the long-term damage to the society from that?
3: It's a disaster and we just have to face the grim reality. It happened. And I don't believe that many of these people will be coming back, and the longer the war lasts, the fewer will return.
2: And there are millions, yeah.
3: And we're speaking in millions, yeah.
1: Pro nás, Ukrajince, přestože bychom to asi chtěli jinak, je de facto důležité si říct, že těch 6-7 milionů Ukrajinců, kteří odjeli po plošné ruské invazi, se nevrátí. Je to jako drsný. Já když si představím, co to bude znamenat pro tu zemi demograficky, politicky, ekonomicky, tak teda jako ty scénáře jsou jako strašlivý, ale on říká, jak jezdím, jak s lidmi mluvím, můj pocit z toho je, že 80-90% z nich, přestože by možná chtěli, se nevrátí. Vy s tím scénářem taky počítáte?
4: Bohužel je to velmi pravděpodobné. S každým rokem dál ta situace integrace je jasná. Děti chodí do místních škol. V Německu to je úplně jasné. Tam to byl zářný příklad toho, jak děcka prostě musí chodit do té školy, učit se německy, jinak podpora žádná. Spočítaný počty dnů, kolik smíte, nesmíte opustit, čili přísnější přístup a také větší počty uprchlíků tehdy v prvních dvou letech především. Statistiky o tom mluví dlouhodobě, ty mezinárodní organizace, které to sledují, říkají vždycky první měsíce to vypadá takto, za rok takto, za 2-4 roky už ty názory těch rodin a dětí jsou úplně jiné. My hovoříme o takzvané v lepším případě, nebo si myslíme, že to nastane, vracím se k tomu, co ten pan Zelenský vám říkal tehdy, že si začínají to velmi uvědomovat a to je takzvaná ta rotační migrace. To znamená, v moment, kdy bude, doufejme, to nejhorší, ono to nebude jen tak vyřešeno navždy, ale ta nejhorší fáze války třeba vyřešená, zakonzervována, tak velké množství lidí bude využívat svého potenciálu historického, rodinného, ekonomického, jazykového a bude, tak jak už to dělá 20-30 let, ta ekonomická migrace rotovat a přinášet plus jak Evropě, tak Ukrajině.
1: Rotovat míněno. Nebudou odjíždět z Česka, Německa tam, kde zapustili kořeny, ale jezdit pravidelně, intenzivně na Ukrajinu, třeba tam trochu podnikat, tak. Prostě nějak přinášet nějaký
4: a být benefit. Hlavně užitečnými obou stranám, protože bez toho asi ta budoucnost nebude.
1: No ale co to znamená pro tu zemi, která druhým dechem říká, ještě jsme se neubránili, chybí nám dramaticky muži v armádě a je to opravdu velký problém. Chybí nám muži v týlu, který by pracovali aspoň teda třeba ve strategickém průmyslu, v továrnách a tak dále. A třetí věc, představa, že bychom po válce, míněno po té kritické fázi toho konfliktu, který třeba může trvat dál, neměli v zemi zpátky těch 7 milionů lidí, tak to znamená vážné demografické, ekonomické problémy, tak jako co bude s tou zemí v případě, že se tady tenhle scénář naplní?
4: Jsme na úrovni jakési přemýšlení dosti hlubokém a vážném. Na Ukrajině ta diskuse samozřejmě běží. Jo? Ty analytici a filozofové dneška také jich tam není málo. Uvědomují si to. My nevíme, kolik je přesně lidí na Ukrajině dnes, protože sčítání lidu na Ukrajině proběhlo dosti dávno. Takže jestliže před válkou bylo vůbec 41 milionů obyvatel, tak dneska 30, 25, 22, 27, to nikdo neví, to za prvé. Může se přiblížit statistice podle pohybu přes hranice a evidence tady těchto věcí, ale nikdy to nebude přesné. Objevují se hlasy, které nejdřív musí být nějaká v uvozovkách ideologie toho, co dál. A to je, musíme vybudovat zemi, která, pokud nám zůstanou hranice, alespoň tak, jako jsou dnes, bude mít méně lidí. učme se u těch zemí, kde to tak je. Zní dokonce země, které nemají problém momentálně válečný, jako třeba Kazachstán, veliká postsovětská bohatá země, kde je mnohem méně lidí, než kolik to teritorium je. Musíme si na to nejdřív zvyknout, vzít to za své a později to řešit. Dobrovolně se na Ukrajinu bude vracet ten, ženy, muži, mladí, staří, kdo bude mít pocit nějakého bezpečí, realizace, to znamená práce, pracovních příležitostí a samozřejmě dostatečný finanční vklad na to, aby restartovali svůj život třeba zpátky tam.
1: Tak tolik Bohdan Rajčinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice, taky zástupce Ukrajinců v Radě vlády pro národnostní menšiny a nově taky prezident Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdane, moc děkujeme, že jste přišel do studia.
4: Děkuji vám.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.

0: 16 hodin posloucháte vysílání odpoledního plusu dnes se Štěpánkou Martanovou.
1: Český rozhlas plus.
0: A tady je naše nabídka. Tvůj nezájem taky rozhoduje. Slogan, který používají studenti v rámci kampaně nazvané Nezájem. Jak přesně chtějí vrstevníky přesvědčit, aby šli k říjnovým volbám? Proč narychlo na dnešní odpoledne svolal polský premiér Tusk zvláštní poradu, na kterou pozval i zástupce tajných služeb? Ve Španělsku znovu rezonuje téma vězněných členů někdejší baskické teroristické organizace ETA. 8 let po jejím konci zůstává ve věznicích přes 100 jejich členů. Proč se o nich znovu mluví? Tolik některá z témat pro následující půl hodinu. Ještě předtím si poslechněte zprávy od Moniky Vrchotové.
2: Hezké odpoledne. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegradské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku. Informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy. Nikomu se nic nestalo. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil ale nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země. Polský premiér Donald Tusk na dnešek kvůli blízkosti ruských útoků svolal zvláštní poradu s účastí zástupců tajných služeb. Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání odpoledního plusu.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes voliči hlasují v komunálních volbách. Vyberou zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. V některých městech se rozhodne i o budoucích starostech a primátorech. Dolní Sasko je tradičně baštou sociální demokracie. Letos se čeká posílení pozic AFD a oslabení Křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Podle pozorovatelů by ale alternativa pro Německo neměla získat post starosty některého z významných dolnosaských měst. Minulý týden volili lidé v sousedním Sasku Anhaltsku, kde krajně pravicová AFD vyhrála. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová.
5: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
2: Doplnit zaměstnance by taky mohli žáci, kteří letos nastoupili do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NAZA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
6: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
2: Zítra bude po deštivém ránu pozvolna ubývat srážek. Dopoledne ještě bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Na severozápadě se srážky čekají jen ojediněle a může tam být i polojasno. Během dne pak bude srážek i oblačnosti ubývat a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude 16 až 19 a na horách pak kolem 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A to v 16 hodin a téměř 7 minut a příjemné odpoledne vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová. Nezájem. Tak se jmenuje kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Ignorují noviny, rádio nebo televize a jdou jenom přes sociální sítě a také diskuze. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Na webu používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje.
7: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, tak dále.
8: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
7: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let, abychom mohli lépe zacílit na ty mladé.
9: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. A celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace. Chodí vždycky k volbám víc a vždycky bývají atraktivnější voličskou skupinou.
8: Marie Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
9: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý a ještě jsem jakoby několik minut musela zjišťovat, jak se tam vůbec volí a pořád jsem nechápala ten princip a přišlo mi to hrozně zmatečný a vůbec jsem nechápala, kde vlastně jako zjistím něco o těch kandidátech.
8: Studenti proto založili webový portál Nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázi kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
7: Ať už se jedná o jakýkoliv kandidující subjekt, klidně o nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor jak na těch medailoncích, na webu, ale jinak opravdu se nám vlastně daří komunikovat s celým politickým spektrem.
8: Velká část webu Nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
9: Hrozně mi baví zároveň něco jako organizovat s ostatníma lidma a je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala a teďka děláme něco po celém Česku.
7: My budeme spouštět koncem toho týdne volební kalkulačku ke komunálním volbám pro vlastně všechny ty krajská města. Pak když se budeme moct dívat jako na ty data ohledně té volební kalkulačky, kolik lidí použilo, to bude pro nás jako takové další určitě jako měřítko toho, jako, jaký dopad jsme měli, protože měřit jako přímo ten dopad na té volební účasti jako je těžké.
8: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Dnes je neděle 13. září a to znamená, že do komunálních voleb a třetiny Senátu zbývají 4 týdny. Podle zářijového průzkumu agentury NMS by ve volbách do sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 31%, ale většinu by v dolní komoře těsně získala opozice. A to hlavně proto, že 5% hranici nutnou pro vstup by nepřekročili vládní motoristé. Nejsilnější opoziční stranou je hnutí STAN, jehož podpora stoupla na 18%. Do jeho popularity se zřejmě propisují právě i blížící se říjnové komunální volby, ve kterých je hnutí tradičně silné. Uvádí to analytička z výzkumné agentury NMS Tereza Fridrichová, kterou vítám ve vysílání a se kterou proberu, jaký zájem o nadcházející komunální a sněmovní volby je právě mezi mladými lidmi. Dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Jak významnou voličskou skupinou jsou mladí lidé, případně prvovoliči?
10: Tak prvovoliči a ta nejmladší věková kohorta jsou početně spíše menšinovou skupinou a ta její váha demograficky dále spíše klesá. Zároveň jim samozřejmě nepomáhá ani to, jak už jsme si poslechli na začátku té reportáže, že se těch voleb účastní obecně o něco méně než třeba průměrný Čech nebo než třeba ti starší voliči. Ale zároveň, jak nám ukázaly volby 2025, jejich reálný politický vliv může být vyšší než odpovídá nějakému jejich početnímu podílu, když se ty podmínky vlastně dobře sejdou pro ně.
0: Dá se říct, jestli vůbec je zájem ze strany těch mladých lidí alespoň trošku se účastnit těch voleb komunálních a jak je to v případě senátních, které jsou obecně vlastně mezi voliči vnímány jako ty druhořadé volby a velký zájem o tu volební účast není?
10: Tak obecně u těch komunálních i senátních voleb ten zájem se jich účastnit není nějak valný napříč celou populací, nebo nemusíme se bavit jenom o mladých lidech, ale vlastně ta volební účast v komunálních volbách minule byla přibližně 45%, u těch senátních, zejména třeba v tom druhém kole, opravdu jakoby minimální kolem 15 až 19%, takže ten zájem obecně není vysoký, ale ti mladí lidé nejsou jako nějaká specificky jiná skupina, jsou to pro ně náročnější volby, protože samozřejmě v České republice je strašně mnoho obcí, mnoho kandidátů, ti kandidáti nemají takové prostředky na kampaně, nemají tolik peněz na to, aby byli vidět. Ta témata třeba zejména pro ty mladé lidi můžou být o něco méně uchopitelná, jak v těch komunálních volbách, tak v těch senátních volbách. A je to prostě taková jako obecně složitá situace se zorientovat, co a jak. Takže předpokládáme, že ta účast bude asi o něco menší u těch mladých lidí, ale zatím nemůžeme odhadovat, jak malá bude.
0: Na druhou stranu, ale zase ty komunální volby se konají v místě, kde ten mladý člověk žije, takže by měl asi to prostředí znát, vědět třeba, co trápí tamní obyvatele ulice a do toho senátu velmi často kandidují výrazné osobnosti z různého spektra života. Tak jestli třeba i tohle by nemělo ty mladé lidi přesvědčit k tomu, že by mohli jít volit, protože by jim to mohlo být bližší.
10: Je to jedna z hypotéz, ale zatím se úplně jako neukazuje, že by se nějak častěji potvrzovala. Samozřejmě ty celostátní volby mají daleko větší váhu, daleko větší medializaci, daleko možná uchopitelnější, hmatatelnější témata a konflikty než ty lokální volby, ty senátní volby. Samozřejmě čekáme, že třeba tam, kde bude třeba v druhém kole senátních voleb nějaký druhý zajímavý souboj v druhém kole, tak přijde více voličů, přijdou i ti mladí voliči, když třeba to ještě bude nějaký jakoby polarizovaný souboj opozice versus vládní strany, tak můžeme čekat třeba tu účast vyšší, ale pokud budou proti sobě třeba strany ze stejného strany spektra, tak si nemyslím, že by je to něco, co by ty mladé lidi mělo přilákat, protože oni vlastně se hodně zaměřují na osobnosti. Ta témata jsou pro ně důležitá, ale důležité je, jestli ta osobnost, kterou volím, je viditelná, je mi blízká, řeší ta témata, která mě osobně zajímají a prostě ti kandidáti v těch komunálních a i v těch senátních volbách nemají asi takový dosah, aby to udělalo takový rozdíl.
0: A vědí, čím mladé oslovit?
10: To je otázka. Vlastně slyšeli jsme na začátku té reportáže, že vlastně na těch kandidátkách, třeba do těch komunálních voleb, jsme si mohli všimnout více mladých lidí nebo třeba více žen, zejména v těch větších městech, v těch krajských městech. A já si myslím, že to je přímý důsledek toho těch voleb v roce 2025, kdy ty strany vlastně zjistily, že mladí lidé nebudou asi volit úplně podle témat, ale budou volit další mladé lidi a že ženy budou volit ženy. A proto takhle si myslím, jako, že to téma těch mladých je vlastně reflektováno o něco více na těch kandidátkách, než třeba bylo v předchozích letech. A takhle si myslím, že ty strany se snaží ty mladé lidi oslovovat. Ne úplně tematicky, že by jako komunikovali témata, která jsou specifická pro mladé lidi, ale vlastně tím složením těch kandidátních listin.
2: Čekají nás v říjnu volby do obecních zastupitelstev a také části senátu a probrali jsme to s analytičkou z výzkumné agentury NMS Terezou Fridrichovou. Díky.
10: Díky taky.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
2: A v 16 hodin a 15 minut míříme do Polska. Jsou to ruské teroristické útoky. Napsal to na sociální sítě v reakci na ruské dronové útoky v blízkosti polské hranice ministr vnitra Martin Kierwiński. Moskva při posledním vzdušném úderu cílila na západ Ukrajiny. Členové polské vlády upozorňují na riziko i na změnu povahy ruských útoků. Premiér Donald Tusk na 17. hodinu svolává mimořádné bezpečnostní zasedání. Téma teď probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
2: Katko, můžeš připomenout ty ruské útoky z posledních hodin, které mají přesah i do Polska?
11: Rusko stále častěji v posledních dnech útočí i na cíle na západní Ukrajině, které jsou důležité pro funkční dopravu a zásobování, tedy na sklady, logistická centra, železniční depa, vlaky, čerpací stanice. No a právě během noci a dneška Rusko zautočilo na dva cíle skutečně nedaleko od ukrajinsko-polské hranice. Rusko zasáhlo vlak obsluhující spoj mezi Kyjevem a Varšavou. Vlak se v tu chvíli nacházel 2 kilometry od polské hranice. Nikdo neutrpěl zranění, protože v případě poplachů musí vlaky zastavit a cestující i posádka je musí až do odvolání výstrahy opustit. Druhý útok byl mířený na čerpací stanici, která se nachází jen 800 metrů od hranic s Polskem, a to u přejezdu do Rohusk Jahodin, což je přejezd pro nákladní dopravu a autobusovou dopravu a také vlaky, ale není to přejezd pro osobní auta. Na místě po tom zásahu začaly hořet 2 kamiony. V obou případech útočily drony Geran 5. generace, což jsou drony, možná je známe spíš jako šáhidy, ale jsou vlastně vyvinuté dál a jsou vybavené proudovými motory. Žádný z ruských dronů nakonec nepřekonal hranici a nenarušil polský vzdušný prostor, ale to ohrožení bylo reálné podle polské vlády, proto v Lublinském vojvodství spustili sirény a také ve vzduchu hlídkovaly polské a spojenecké stíhačky. Ty mimochodem teď vzlétají prakticky každý den kvůli tomu, že Rusko útočí na cíle hluboko na ukrajinské území.
2: Jaké jsou reakce polských politiků, protože Polsko je i přes diplomatické napětí považované za významného spojence Ukrajiny?
11: Ano, v pátek mimochodem tohleto dokázali Radoslav Sikorský, současný polský ministr zahraničí, který přijel na nečekanou návštěvu Kyjeva. Zatím se spíš můžeme omezit na reakce členů vlády, tedy v 17 hodin by mělo začít to zasedání ve vládním bezpečnostním centru. Tam se setkají jednak členové nebo představitelé bezpečnostních složek polských, ale také někteří ministři. Co víme, tak vládní bezpečnostní centrum teď také úzce spolupracuje s prezidentem Národním bezpečnostním centrem, koordinuje jednak sledování situace, ale také preventivní kroky. Více se asi dozvíme právě po té 17. hodině. Marcin Kierwiński, polský ministr vnitra, označil ty ruské útoky za terorismus a na sociální sítě X napsal, že Polsko útoky nedaleko od své hranice bere velmi vážně a dál situaci sleduje, a také označil Rusko za nepřítele svobodného světa. Ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš zase připomněl, že Rusko mění taktiku, že útočí už i přes den a i na cíle hluboko na území Ukrajiny. No a vyjádřil se třeba i ministr zahraničí Ukrajiny Andrej Sybiha, který varoval, že Putinův teror klepe na dveře Evropské unie a Severoatlantické aliance.
2: Ještě stručně prosím, Katko, mají polští politici nějaký nápad, jak se vzdušnému ohrožení bránit?
11: tak znovu se třeba vrací ten nápad, že by Polsko mohlo vyznačit určitý pás území nad Ukrajinou blízko svých hranic, kde by se střelovalo drony a rakety, které ohrožují polskou bezpečnost. Ale problém je, že Rusko už několikrát varovalo, že by to chápalo jako vstup Polska do války, takže je to vlastně neřešitelná situace. Takže spíš to vypadá, že Polsko bude dál pracovat na své několikaúrovňové protivzdušné obraně, která by měla být postavená na domácím systému SAN pro detekci dronů. No konec konců v pátek skončil obranný veletrh v Kielcích, což je největší takový veletrh ve střední Evropě a velká jeho část byla letos věnovaná dronům, raketám a protiletecké a protidronové obraně.
12: Z Polska naše zpravodajka Kateřina Havlíková, díky.
11: Naslyšenou.
12: A teď do Španělska. Tam ve věznicích jsou stále desítky členů někdejší baskické teroristické organizace ETA. Někteří si odpykávají tresty už od 90. let minulého století. Blíží se proto k maximu možných odsezených let ve vězení. Někteří můžou být propuštěni i dřív. Je to případ i Andreho Paroa, jednoho z nejkrvavějších vrahů teroristické skupiny. Více teď řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
13: Příjemný dobrý den, prajem.
12: Jak jsme zmínili, jeden z bývalých vedoucích členů organizace ETA, Andrej Baro, je ve vězení už přes 30 let, má být propuštěn. Co o tom víme?
13: Áno, je možné, že už v najbližších dňoch ho prepustia, informujú o tom španielské médiá. Hoci má tento človek 26 rozsudkov za 82 vrážd a ten jeho úhrný trest bol až 4800 rokov odňatia slobody. Podľa španielského trestného práva je maximálna dĺžka skutočného výkonu trestu odňatia slobody za takéto teroristické trestné činy obmedzená na 40 rokov. Henri Paro sedí už 36 rokov, má už aj najnižšiu nápravno-výchovnú skupinu, v lani dostal dokonca už aj dovolenku 6 dňovú, takže vyzerá to tak, že sa dostane von dnes tento 67-ročný muž, oveľa skôr než teda vyprší tá lehota 40 rokov väzenia.
12: Kolik je vlastne ešte baskických teroristů, kteří by sa mohli dostať brzy na svobodu?
13: No, okrem Andreho Paroa, ktorý je mimochodom pôvodom Francúz, patria medzi známych bývalých lídrov a členov ETA, ktorí sa priblížili k podmienečnému prepusteniu, napríklad Francisco Javier García Gastelu alias Chapote, José Javier Ariscuren Ruiz, známy ako Cantauri, alebo Gorka Palacios Alday. Tie mená určite nikomu veľmi veľa nepovedia, ale títo muži boli veľmi dôležití vedúci členovia ETA, viacnásobní vrahovia. V súčasnosti mimochodom počet uväznených členov ETA v Španielsku výrazne klesol, pretože mnohým z nich už postupne vypršali tresty, alebo takisto sa krátili tie maximálne odpykávané tresty.
12: A jak vlastne to propouštění vnímá španielská verejnosť?
13: Širšia španielská verejnosť, rôzne združenia obetí terorizmu alebo aj opozičné pravicové strany vnímajú prepušťanie a tiež aj zjemňovanie väzenského režimu veľmi negatívne. Považujú to za nespravodlivosť voči obetiam alebo lepšie povedané príbuzným obetí terorizmu. Poukazujú na to, že to je politický ústupok vlády Pedra Sánchez a baskickým nacionalistickým stranám. A veľkú nevolu tu vyvolávajú aj oslavné sprievody, ktoré sa konajú vždy, keď prepustia niektorého z teroristov z väzenia a robia sa im také teda oslavy v tých ich rodných mestách. Toto naozaj väčšina Španielov vníma ako veľmi negatívnu provokáciu a zároveň aj glorifikáciu terorizmu. A v samotnom Baskicku verejnosť je tiež nejednotná, ale môžeme povedať, že prevažná časť baskickej spoločnosti sa snaží celú túto minulosť násilnú posunúť ďalej a apeluje sa jednak na to, aby sa prestalo s oslavami návratov z väzenia bývalých členov ETA a apeluje sa tiež aj na to, aby sa bral oveľa väčší ohľad na bolesť príbuzných obetí terorizmu od roku 2018, keď ETA skončila s činnosťou a prepustila svojich členov.
12: Někteří členové teroristické organizace ETA můžou být propuštěni z vězení a probrali jsme to s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Díky.
13: Pěkný den prajem.
12: V 16 hodin a 24 minut zpět do Česka. Kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum, bylo v Česku ke konci června vedeno na 7 tisíc. Vyplývá to z dat systému evidence, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Základní prověření skutečného stavu jedné lokality stojí zhruba 5 milionů korun. Diskuzi o stavu kontaminovaných lokalit oživil v úterý ministr životního prostředí za motoristy Igor Červený, podle kterého bylo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda v Národním parku Šumava nalezeno zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace tohoto území má začít koncem září. Podle ministra je zanedbalo předchozí vedení rezortu, které to odmítá. Vladimír Kroc se v pondělní publicistice ptal profesora Tomáše Zeithamla z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, podle kterého jsou data ze systému o počtu kontaminovaných lokalit poměrně realistická.
14: U nás se ten monitoring prostě dlouhodobě a relativně zodpovědně provádí. Je to prostě dědictví, které jsme získali z minulých dob, zejména teda před rokem 89. On je to postup, prostě proces, kde se zjistí nějaká kontaminace, zjistí se, jak je to nebezpečné, kolik je, jaká je to kombinace kontaminací a jestli to ohrožuje okolí. A tohle tomu dává určité priority. A když ta lokalita je opravdu nebezpečná, tak se dostane takzvaně do kategorie A. A takových máme momentálně evidováno asi 490. To jsou ty, které vlastně by se měly sanovat nebo se sanují.
15: Jaký je tedy, dali se to říci, nejčastější typ kontaminace? Jaké látky se na těchto místech vyskytují hlavně?
14: Těch látek je samozřejmě obrovské množství, ale přeci jenom jsou tam určité typické látky. Jsou to třeba chlorovaná rozpouštědla, která se prostě používaly na veliko ropné produkty, protože únikům docházelo často a všude. Pak samozřejmě se to bývají těžké kovy, které souvisí s určitými výrobami. My jsme v podstatě byli a jsme chemická velmoc. Máme to dědictví přeci jenom i větší. Takže u nás byla takzvaná chlorová chemie, nacházely se u nás chlorované dioxiny, například ve spalně Neratovice, to se třeba už vysanovalo a podobně.
15: Jak se daří státu ty lokality čistit? Věnoval sanaci z vašeho pohledu v předchozích letech a možná dekádách přiměřenou pozornost?
14: Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale můžeme se srovnat se Slovenskem, kdy se domnívám, že my jsme teda o značný krok vepředu. Ten systém funguje, investovalo se velké množství peněz do sanací už od 90. let, kdy značná část vlastně těch privatizačních peněz, které jsme získali za prodej podniků při privatizaci, šla zpětně vlastně na řešení těch ekologických zátěží. To se na Slovensku v podstatě teprve rozvíjí, takže já si myslím, že u nás to není úplně špatné.
15: A uplatňují se i nějaké nové postupy, technologie? Je tu zřetelný zásadní posun?
14: Ty technologie existují, ale zároveň se samozřejmě nové vyvíjejí. To je strašně důležité, protože oni se liší. Každá lokalita a látka potřebuje něco jiného. V čem se významně liší, jsou nejenom v té, jako na co to použít vlastně, ale ve spolehlivosti a v ceně. Vlastně i v efektovnosti. Takže ten výzkum stále jako probíhá, a to i u nás. Já myslím, že my jsme v tom celkem v Evropě na špici. Současné trendy se směřují zejména na směsné znečištění, protože my máme třeba technologie na jednu látku nebo na jednu skupinu látek, ale to skoro nikdy není realistická situace. Vždycky tam máte nějaké směsné znečištění z výroby, z odpadu, toho, co tam kdo vylil a podobně.
15: Jak problematické jsou v tomto směru bývalé vojenské areály, základny, újezdy?
14: To jsou obvykle lokality, které jako jsou znečištěné nebo některé z nich. My máme třeba velké dědictví po sovětské armádě, jestli se nemýlím, těch lokalit asi 150. 50 už je vysanováno, 50 je snad celkem relativně bezpečných a u 50 se to řeší. Tam jsou přesně chlorovaná rozpouštědla, ropné látky, řada těžkých kovů, které se používaly na různé impregnace nebo nátěry a podobně, nebo odstřeliva.
15: Jak je mimořádný případ šumavské Dobré vody, na který před několika dny upozornilo vedení Ministerstva životního prostředí?
14: No a já bohužel se k tomu nemůžu moc vyjádřit, protože já to nevím. Vím teďka z médií, jaké typy znečištění tam je. To jsou znečištění, která jsem vlastně vyjmenoval, to jsou typická. Chlorované etyleny se používaly v podstatě v prádelnách. Ty těžké kovy, které se tam vyskytují, to pravděpodobně bylo taky souviselo s nějakou impregnací nebo s třaskavou rtutí a podobně. Ale my nevíme ten rozsah té škody nebo té kontaminace a nevíme vlastně jejich koncentrace. A vůbec celý popis té situace. Obvykle, když se vlastně lokalita dostává do toho systému, tak po nějakých krocích se dostáváme do situace, kdy se dělá takzvaná analýza rizika. Je to drahé, stojí to až miliony. Mm-hmm. Ale dokonale popíše vlastně situaci, nebezpečnost a případný sanační návrh. A vlastně z toho se odvíjí i cena. A já bohužel teda k tomuhle víc informací než z médií nemám.
15: A pokud bychom to tedy měli obecně shrnout, jak vážná rizika stále představují ty lokality i s ohledem právě k nákladům, které se pojí z jejich sanací, je reálné, že se podaří postupně dekontaminovat ta nejrizikovější místa?
14: Já tomu pevně věřím. Samozřejmě někdy to trvá dlouho. Uváděl jsem třeba skládku Lhenice, kde to trvalo 25 let a byla to teda opravdu masivní kontaminace polychlorovanými bifenyly. Zaplať pán Bůh, je to 2 roky vysanováno nebo 3. Ale pak máme další lokality, jako je třeba Nelahozeves, kde je 20 000 kontaminovaných sudů a ta sanace prostě momentálně nějak stagnuje. Nicméně na většině lokalita díky tomu systému vlastně to pokračuje. Je to ve fázi nějakého monitorování, sanace nebo monitorování po sanaci, případně přípravy pro sanaci. Takže já jsem v tom relativně optimista.
12: Řekl v rozhovoru s Vladimírem Krocem profesor Tomáš Zeithaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A protože bylo 16:30, jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné odpoledne. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou očkovat lidi starší 18 let, zítra projedná vláda. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Předpis má zakázat i jeho prodej v e-shopech. Ve Švédsku dnes lidé rozhodují v parlamentních volbách. Očekává se těsný souboj mezi opozičními sociálními demokraty a vládnoucí umírněnou pravicí současného premiéra Ulfa Kristerssona. Švédové vyberou kromě poslanců také krajské a místní zastupitele. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Zhruba 40% lidí už svůj hlas odevzdalo v předběžném hlasování. Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Volby by v září vyhrálo hnutí ANO. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do dolní komory by prošlo ještě hnutí SPD a Piráti. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzinové pumpy se totiž staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily 2 stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska. V Hormuzském průlivu byla zasažena íránská obchodní loď. Jeden člověk zemřel a 3 jsou zranění. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera ale informovala, že Írán obvinil Spojené státy. O kontrolu nad Hormuzským průlivem soupeří Teherán a Washington. Americká a izraelská armáda proti Íránu od konce února vedou válku. Provoz v průlivu je výrazně omezený. Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. Turecká policie podnikla zátah proti LGBT plus komunitě. Zadržela celkem 26 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Prokuratura uvedla, že vyšetřování se týká podezření z nemravnosti a porušení zákona o sdruženích. Podle ministerstva spravedlnosti operace souvisí s cílem prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana chránit turecký společenský řád a děti. A kino v pražském Radotíně slaví 100 let nepřetržitého provozu. Výročí dnes připomíná celodenním promítáním českých filmů a pohádek, komentovanými prohlídkami zákulisí. A večer je pak na programu debata o budoucnosti českého filmu s hercem Miroslavem Donutilem, režisérem Petrem Nikolajevem a dalšími hosty. V noci a zítra bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, které budou během dne od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude mezi 16 a 19 stupni. A po zprávách už začíná pořad Peníze a vliv.
16: Rozhýbeme ekonomický růst a tím postupně vymažeme navýšené dluhy státu. Tak vysvětluje vláda Andreje Babiše princip své hospodářské a rozpočtové politiky. Za příklad dává kroky USA v 80. letech minulého století. Může takzvaná Reaganomika fungovat v Česku o skoro půl století později? A jak skutečně ovlivňují státní investice hospodářský růst Česka? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv probereme ho s ekonomy Jaroslavem Borovičkou a Janem Pavlem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Česká ekonomika roste, na síle opět trochu nabývá průmysl, lidé více utrácí díky růstu mest a inflace se zatím drží na nejnižších příčkách Evropy. Státní pokladna se ale plní méně, než je podle vlády potřeba. Rychleji totiž rostou výdaje na důchody, sociální dávky, podpory cen elektřiny, na školství, na obranu, zdravotnictví a také na investice. Stejně jako letos, tak bude stát hospodařit z části na dluh. Zatímco letos má být schodek státního rozpočtu 310 miliard korun, příští rok ministerstvo financí naplánovalo schodek ještě o 80 miliard korun vyšší. Vůči HDP tak tento deficit dosáhne 3,5%, o procentní bod víc, než byl loni. Státní dluh pak celkově překročí 4 biliony korun a jen na úrocích za to zaplatíme příští rok 130 miliard korun v dnešních cenách. Pro představu, taková suma by vystačila zhruba na půl roku fungování celého českého školství. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale zvýšení dluhu státu nemusí být problém. Stačí pořádně rozhýbat ekonomický růst, aby se přibližně srovnal s růstem dluhů. Jako to prý udělal americký prezident Ronald Reagan v 80. letech v USA, popsal v minulých dnech v České televizi.
3: To je ekonomie strany nabídky a tato ekonomie, která byla aplikována v 80. letech ve Spojených státech, tam tedy ještě více dávali do armády, to si tady dovolit takové míře samozřejmě nemůžeme, tak pochopitelně měla jako jeden z dopadů i to, že se zvyšovala míra zadluženosti, ale současně, a to je to zásadní, se rozhýbala ta příjmová stránka, rozhýbala se ekonomika.
16: Jak to tedy vlastně s hospodářským růstem v USA v 80. letech bylo a jde to praktikovat nyní u nás? Probrala jsem to s ekonomem americké New York University Jaroslavem Borovičkou. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Jak přesně fungovala Reaganomika na konci 80. let?
17: Reaganomika by se asi nejlépe dala popsat jako soubor opatření za vlády prezidenta Ronalda Reagana. A v průběhu 80. let on nastoupil do úřadu prezidenta v roce 1981. A ta politika reagovala na ekonomicky špatná 70. léta s vysokou inflací, s vysokou nezaměstnaností, pomalým růstem a celou řadou chybných vládních politik, které se pak projevily v té ekonomice. A Reagan se tady soustředil na několik podstatných pilířů, mezi které patřilo snižování daní, deregulace, redukce sociálních výdajů a přísná měnová politika centrální banky pod vedením tehdejšího předsedy Fedu Paula Volckera. A některé z těchto reform nebyly úplně nové, tehdy už je začal prezident Jimmy Carter před Reaganem, nicméně Ronald Reagan tyhle ty reformy tlačil dále. Mm-hmm. A Reaganovým zásadním cílem, tady bylo nastartovat ekonomický růst, samozřejmě, ale také posílit pozici Spojených států ve světě v té probíhající studené válce v 80. letech, například zvyšováním výdajů na modernizaci armády. To byla jedna věc, kde americká vláda začala utrácet více.
16: To zmiňoval vlastně i vicepremiér Karel Havlíček, že samozřejmě tam byly obrovské výdaje na zbrojení, které my si nemůžeme dovolit. Nicméně v některých těch budech se tedy shodují. Dá se říct teda, jak ta Reaganomika vlastně dopadla? Byla to úspěšná strategie z pohledu Spojených států?
17: Tak v dnešní době je ta celá ekonomická politika hodnocená rozporuplně. Samozřejmě ta ekonomická podstata těch navrhovaných opatření byla z velké části postavená na zdravých základech. A určitě nesporným úspěchem byla stabilizace inflace, protože ta Ameriku v 70. letech intenzivně trápila. A také celá řada mikroekonomických opatření v oblasti deregulace ekonomiky. To bylo dost podstatné. Co je více kriticky hodnocené, je právě ta samotná daňová politika. Protože je pravda, že před Reaganovou vládou byly některé ty daňové sazby daní z příjmu extrémně vysoké. Pro ty nejvyšší příjmy se pohybovaly někde kolem 70% a Reagan zahájil svou podstatnou daňovou reformu, kde snížil tu celkovou daňovou zátěž a zároveň snížil i tu progresivitu daní. To znamená, a více se snížily ty daně pro bohatší lidi. A to nemusí být v některých principech na škodu, a pokud vláda tak samozřejmě příslušným způsobem zredukuje své výdaje. Ale tady Ronald Reagan příliš naslouchal lidem, kteří mu dost nerealisticky tvrdili, že snížení těch daňových sazeb povede k takovému růstu ekonomiky, že nakonec stát i při těch nižších sazbách vybere více. A to znamená, že ten stát se nemusí zaměřovat na kontrolu výdajů.
18: Úplně prožívám deja vu, když si vzpomenu na diskuze kolem zrušení superhrubé mzdy.
17: Přesně tak. Samozřejmě to snižování daňové zátěže může mít určité stimulační efekty, ale ukazuje se, že v typických příkladech ty stimulační efekty nejsou dostatečně silné na to, aby ta vláda nakonec vybrala více. A to se přesně stalo i za té Reaganovy vlády. Deficit významně vzrostl a začal růst veřejný dluh.
18: Když se na to podíváme s tou výhodou, že to můžeme hodnotit zpětně a vidíme, v jaké situaci je česká ekonomika a české veřejné finance teď, je to podle vás tato politika přenositelná do Česka? Protože deregulace částečně asi ano, i když zase jsme v evropském prostoru, čili ta naše možnost je asi omezená. Můžeme se bavit třeba o snížení daní, ale ty ostatní věci, jako je redukce sociálních výdajů a tak, to asi v hospodářské politice této vlády nebo vůbec v politice nenajdeme.
17: To je samozřejmě dobrý postřeh, protože když se na to podíváme, kde ta Česká republika dneska je, v porovnání s tím, co řešil Reagan, tak my dnes neřešíme vysokou inflaci, ta inflace se podařila alespoň nyní dostat pod kontrolu. Zároveň Česká republika má velmi nízkou daňovou progresi, to znamená, tady není prostor na snižování daní z nějakých 70% úrovní, jak to dělal Reagan. A zároveň začínáme nyní v situaci, kdy už ten schodek toho státního rozpočtu je poměrně vysoký. Z historického hlediska je velmi vysoký v České republice. To znamená, Reagan, který začínal tu svoji reformu v situaci, kdy rozpočty byly víceméně vyrovnané, tak měl prostor s vyrovnanými rozpočty a velmi nízkým dluhem k nějaké daňové reformě, která po nějakou dobu vytvořila schodky. Ale my už tady jsme v situaci, kdy ty schodky máme. Takže to samozřejmě nevypadá jako velmi realistická politika. Co se týče těch sociálních výdajů, tak to je samozřejmě pro Českou republiku palčivé téma do budoucnosti s tím, jak bude stárnout populace a významně klesla porodnost. Takže to je něco, co ta Česká republika bude muset řešit, co se týče těch sociálních výdajů a jak zejména v penzijním systému. Ale je to určitě něco, co ta současná vláda zatím řešit nechce, i když k tomu možná bude do budoucna dotlačena. Kde je prostor, podle mě, je právě ta mikroekonomická deregulace, která by měla probíhat tím stylem, aby ty firmy skutečně měly více prostoru k tomu něco budovat, stavět a vytvářet. Protože když se podíváme na Českou republiku, tak skutečně jednou z těch charakteristických vad té české ekonomiky je, že se velmi obtížně něco buduje. Právě kvůli tomu, že těch zábran proti tomu je až příliš mnoho.
18: Jasně. Ještě se zeptám na tu výši zadlužení, protože o tom se vede také velká debata. Vláda říká, že to naše zadlužení je jako zatím relativně nízké, hlavně když to porovnáme s okolními státy. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, všichni mají vlastně ten schodek veřejných financí vůči HDP, tedy velikosti ekonomiky, větší než my a že si tedy můžeme ten větší dluh dovolit, když se zároveň zrychlí růst. Ostatně příznivce toho je i ekonom Jan Švejnar, váš kolega z CERGE, kde jste také působil. Co si o tom myslíte vy? Má Česko podle vás ten prostor a je správné se takhle srovnávat s těmi zeměmi?
17: My se podíváme na skutečně na to relativní porovnání s většinou zemí Evropské unie, tak je pravda, že ten veřejný dluh je spíše nízký. Samozřejmě ale otázka je, jestli se máme srovnávat se zeměmi, které dnes přiznávají, že jsou skutečně v dluhových problémech a ty dluhové problémy budou muset řešit. Takže je to takové srovnání mezi slepými jednooký králem. Ale varovná pro Českou republiku je hlavně ta kombinace ekonomických rizik, které nevyhnutelně přicházejí, to znamená opět to stárnutí obyvatelstva v kombinaci s nízkou porodností, vojenské výdaje, která nás čekají, dopady změn klimatu, nutnost zamyslet se nad energetickou soběstačností a zároveň absence jakýchkoliv plánů, jak tyto současné, ale hlavně ty budoucí strukturální schodky řešit. A tady nemusíme strašit nějakou řeckou dluhovou krizí. I když je pravda, že i v tom Řecku došlo k akumulaci toho vysokého dluhu extrémně rychle. V podstatě v průběhu jednoho desetiletí v 80. letech 20. století Řecko z 20% úrovně dluhu v roce 1980 velmi rychle vyrostlo k dluhu, který byl 100% HDP. To znamená, pokud dojde k rozvratu veřejných financí, tak ten dluh dokáže růst velmi rychle. Ale já si myslím, že tady třeba přiléhavějším varovným příkladem je situace sousedního Slovenska, které si před řadou let stanovilo velmi přísná fiskální pravidla, chtělo hrát tu roli toho disciplinovaného státu.
18: A jako my ostatně.
17: Jako my ostatně, přesně tak. A Slovensko bylo na velmi podobné trajektorii. A dokonce ta fiskální pravidla přijala ve formě ústavního zákona, aby nebylo tak snadné změnit, jako se to stalo letos v létě v České republice. Nicméně ten populismus v hospodářské politice na Slovensku mezi tím nabral takových rozměrů, že ty rozpočty se přes ten ústavní zákon propadly do hlubokých schodků a ten dluh nyní prudce roste. A ta predikce toho dluhu je, že za 3 roky má mít Slovensko dluh na úrovni 75% HDP, což už je varovná úroveň. Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, které klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho. Takže takový populismus v hospodářské politice se velmi snadno může přelít i do České republiky. Pokud máme vládu, která se zařekne, že nikdy nebude zvyšovat žádné daně a zároveň zvyšuje vládní výdaje, které cílí na specifické voličské skupiny, ať už to jsou třeba seniori a zvyšování důchodů, tak se té rozpočtové stabilizace jen tak nedočkáme a hrozí riziko, že se ta situace může vymknout kontrole.
16: Říká ekonom Jaroslav Borovička z New York University v USA. Dá se nakopnout ekonomický růst Česka státními investicemi, které skutečně mají být příští rok rekordní? Víme, jaký vliv má na růst země třeba nová dálnice. Na to se zeptám našeho hosta ve studiu, Jana Pavla, který působí na Vysoké škole ekonomické, spolupracuje s Centrem veřejných financí Univerzity Karlovy a je bývalým členem Národní rozpočtové rady. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Je možné z návrhu státního rozpočtu přesněji určit, kam tedy jde nejvíc těch nových investic z té celkem zatím naplánované sumy 290 miliard korun? Skutečně takhle nominálně je to rekord. A co z toho tedy nejsou investice třeba pouze do oprav nebo obnovy majetku?
19: Pokud se podíváme na tu strukturu těch investic, tak nejvyšší nárůst můžeme vidět u kapitoly Ministerstva obrany, což souvisí tedy s nějakou snahou dohnat a zaplnit tu mezeru ve vybavenosti naší armády. A tady samozřejmě se na to nemůžeme dívat jako na nějaké investice, které by měly potenciál významně zvýšit potenciální produkt v České republice, tím neříkám, že tam nemají být, tam spíš plníme tedy to, co jsme v minulosti zanedbávali. A pokud se tedy podíváme na ten největší balík peněz, který tedy teče do Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tady bych možná trošku byl opatrný v té rétorice, že to je nějaký rekordní balík, protože samozřejmě v nominální výši ano, ale pokud se podíváme na podíl výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury k hrubému domácímu produktu, tak ten v roce 2027, pokud tedy bude schválen ten rozpočet, tak jak je nastaven, bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89%.

0: tady, a pak je tady obrana, zbytek. Přesně tak, ano.
1: U těch dálnic nebo u té dopravní infrastruktury asi nemá smysl zpochybňovat, že Česko potřebuje dokončit dálniční síť, zlepšit stav silnic nebo třeba dokončit nebo zlepšit železniční síť. Dá se prokázat, že ta 100miliardová investice do dopravy tedy třeba může přispět k rychlejšímu ekonomickému růstu? Jsou to ty prorůstové investice, o tom mluví vláda. Vy jste zmínil samozřejmě, že část toho jde prostě jenom jako do běžných investic, ale abychom si to dokázali představit, jestli jde prokázat, že prostě dálnice třeba zlepší HDP.
0: Pokud se podíváme na ekonomickou literaturu, respektive výzkumné studie, které se zaobíraly v Evropě a ve vyspělých státech vlivem investic do dopravní infrastruktury na ekonomický růst, tak zjistíme, že ty výroky o tom masivním efektu do ekonomiky nestojí na empirických základech. Ta literatura zpravidla konstatuje, že ty efekty jsou menší, než se předpokládalo. Z jedné metastudie, která vzala dohromady několik set studií a jak si to nějakým způsobem průměrovalo, tak vyšlo, že elasticita úrovně infrastruktury k HDP je 0,03%. To znamená, když bych to trošku převedl, tak pokud bychom infrastrukturu zlepšili o 10% nebo zvýšili její rozsah, tak by to HDP zvýšilo o 0,3%. To znamená, ten efekt do toho růstu je ve své podstatě marginální. Tím neříkám, že to nemáme dělat, ale spíš bych se na to díval, že to je ve své podstatě mít dokončenou dálniční síť nějakým standardem, ale že bychom mohli říci, že díky tomu začneme rychleji růst a to nám následně umožní teda snižovat ten dluhový podíl k HDP, tak ta empirická literatura nic takového neukazuje.
1: No a když se vrátíme k rekordním investicím do obrany, tam jsme si řekli, je to dané, máme nějaké závazky jako členská země NATO, ale jak je to s tím růstem? Vy jste na to nedávno dělal i studii. Dá se říct, jaký je vliv tedy státních peněz na růst ekonomiky, pokud jde tedy o obranu a zbrojní průmysl?
0: Opět, pokud se podíváme na empirickou literaturu, tak ta ukazuje, že zvyšování obranných výdajů má nějaký významnější vliv na HDP u států, kde je vysoké zastoupení výdajů na vědu a výzkum v té obraně. Tam se tedy předpokládá, že je tam potom nějaký jakoby efekt přelivu těch poznatků do toho civilního sektoru. V případě malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, ve své podstatě nějaký významnější efekt do HDP očekávat nelze. Ono, i když se podíváme na význam toho obranného průmyslu na, jakoby z hlediska nějakých tržeb, tak dynamicky roste, což je spíše tedy dáno nikoli v tou poptávku ze strany českého státu, ale tou celoevropskou poptávkou, ale pořád třeba ve srovnání s automotiv je to jako 10% nebo něco takového zhruba. Jo. To znamená,
1: nelze. Já myslím, že obranný průmysl na HDP měl kolem 2%.
0: Ano, o tržby byly nějakým způsobem kolem 130-140 miliard, ona ta přesná statistika úplně není, ale jako...
1: Tak to by bylo ještě méně.
0: Samozřejmě je jako potřeba vidět prostě to, že ty proporce, to znamená ta představa, že třeba to nahradí ty výpadky potenciálně v oblasti toho automotivu, tak jako neplatí. Jo, ten sektor je daleko menší, takže opět nelze z toho očekávat, že by nějakým způsobem to tu ekonomiku nakoplo. A ta další věc, která je univerzální pro ty celkové veřejné výdaje, pro tu expanzi, kterou vlastně teďka vidíme v tom návrhu rozpočtu, je to, že my se nacházíme v nějaké fázi uzavírání produkční mezery a budeme se dostávat postupně do kladné produkční mezery. Jinak řečeno, ta ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky, těch fiskálních impulzů, jsou v tomto případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
1: To znamená, že rozpočtová politika česká jakékoliv vlády na růst HDP má asi velmi omezený vliv.
0: Má ve standardní situaci velmi omezený vliv. Pokud bychom se nacházeli v nějaké krizové situaci, to znamená například 10% pád ekonomiky nebo výrazný pokles třeba za covidu, tak tam ten fiskální impuls může mít výrazně stabilizační vliv. Protože jsou tam nevyužité zdroje a je to i nějaký signál do té ekonomiky. Ale v normální situaci, kdy ta ekonomika

0: jde na potenciál nebo těsně nad ním nebo těsně pod ním, tak česká fiskální politika své podstatě ekonomický růst téměř neovlivňuje.
1: A co je ten největší vliv na českou ekonomiku? Vy už jste zmínil, jsme relativně malá, hodně otevřená ekonomika, čili více nás ovlivňuje dění
0: ve
1: Německu
0: světě,
1: nebo
0: chování domácností, chování soukromého sektoru z hlediska jeho investic a tak dále.
1: Takže virus dluhu tím, že budeme lít do ekonomiky státní peníze, je pro české podmínky podle vás utopie?
0: Podle mého mínění to není jenom utopie pro české podniky. A osobně, když jsem se díval na nějaké historická čísla z některých ze států okolních a tak dále, tak ve své podstatě žádný příběh, který by říkal, zvýšili jsme deficity, protože jsme strašně investovali a následně nám díky tomu akceleroval hospodářský růst a my jsme měli vyrovnané rozpočty nebo přebytkové a začali jsme ten dluh snižovat, tak vlastně tenhle ten příběh nikde nenajdete. No, ona je to taková jako legenda, ona se to hezky poslouchá, protože to jako vypadá na první pohled logicky, ale ve své podstatě se to neopírá o nějaký konkrétní historický příklad, který by byl jako empiricky dostatečně robustní.
1: Tak všechny vlády zdůrazňují, že chtějí také víc, kromě tedy dopravy, kterou jsme probrali, a obrana, investovat do vzdělávání, školství, vědy a výzkumu. Vy jste zmínil třeba v případě té obrany, že právě věda a výzkum může mít ten prorůstový potenciál, tak tohle asi je cesta, jak by se mohla ta ekonomika proměnit a vlastně zvýšit ten svůj potenciál. Jak se to ale podle vás tedy daří současnému kabinetu, který navíc má v hospodářské politice, že lidi jsou na prvním místě, tak lze něco takového z toho rozpočtu vyčíst?
0: Tak pokud se podíváme na výdaje na vzdělávání v České republice, tak strategii, která se vztahuje k vzdělávací politice, byl už před dávnem definován cíl, že bychom se měli dostat v podílu výdajů na HDP na úroveň OECD, to jsme stále neudělali, čili je tam nějaká ta mezera k tomu nějakému cíli. A druhá věc je samozřejmě, jsou tam nějaké cíle v oblasti platů učitelů a tak dále, to se taky vlastně nedaří plnit. A samozřejmě, když se podíváme jakoby na nárůst těch výdajů na školství v tom rozpočtu, tak vidíme, že on je jakoby jeden z těch menších. To znamená, nedá se říct, že bychom tam tu prioritu úplně viděli, ale samozřejmě druhá věc je, já bych úplně nerad jako ty výdajové bloky redukoval jenom na ty peníze, protože v řadě případů tam pravděpodobně v těch výdajových blocích bude i nějaký problém v efektivnosti. Nemluvím zrovna třeba o tom vzdělávání, ale typický příklad, pokud se tady v té debatě neustále tady objevuje to, že musíme investovat do té dopravní infrastruktury a podívejte se na Polsko a tak dále, tak já jsem si naschvál vyjel, kolik průměrně na HDP za posledních 20 let dávalo Polsko a kolik jsme dávali my. Polsko dávalo skutečně nejvíc z celé Evropy a bylo to 1,78% HDP na dopravní investice a my jsme druzí a dávali jsme 1,72% HDP. To znamená, ten problém často není nebo nemusí být v těch penězích, ale i vlastně v té vnitřní alokaci i v té efektivnosti.
1: Takže čili my jsme za to postavili méně.
0: My jsme za to pravděpodobně postavili méně, nebo možná jsme to nějak špatně rozdělili a tak dále. Já nejsem samozřejmě úplně odborník jako dopravní infrastrukturu, ale tahle ta čísla jako ukazují, že ten příběh, který se tady zase říká, podívejte se, Poláci, oni víc investovali do těch staveb a proto jako to tam takhle jede, tak oni investovali úplně stejně jako my v své podstatě. Čili za mě možná, pokud bychom chtěli tu ekonomiku víc rozhýbat, je skutečně více problém v tom fungování té veřejné správy.
1: Jestli tedy za ty peníze dostaneme to, co
0: přesně tak,
1: by
0: přesně
1: bylo potřeba, nebo co si vláda naplánovala.
0: A z tohohle toho důvodu se domnívám, že by stát měl věnovat větší pozornost revizi těch výdajových politik. To znamená vyhodnocovat skutečně dopady, stanovovat měřitelné cíle a tak dále. Ta debata o některých výdajích nebo i o některých úpravách daních je ve své podstatě jako, jak bych to řekl, jako emoční, nebo řekl bych, jakoby prvoplánová. plánovitá, že to vypadá, že to všecko bude jako skvěle fungovat, ale pokud prostě neměřím ty efekty, nevyhodnocuju to pravidelně, tak se prostě stává to, že pravděpodobně alokuju někam peníze, kde ten efekt není dobrý. Hmm. A na té makroúrovni potom se to projevuje v těch deficitech.
1: Jasně. Vlastně, kdybychom pokračovali v tom neefektivním vydávání peněz, tak i když budeme zvyšovat daně, tak to povalíme pořád asi ve stejném duchu dál.
0: Přesně tak, ano. Ten problém je prostě na obou úrovních. Ten problém je v tom, že na té videové straně my chceme nějaké veřejné služby, to je v pořádku, ale příliš nehodnotíme, jestli ty výdaje, které do toho dáváme, jestli za to dostáváme to, co chceme. Hmm. A na straně druhé je pravda, že na to, co chceme na těch službách, tak prostě naše daně jsou naprosto nedostatečné. To znamená, ty úpravy k toho, abychom ten systém spravili, musí přijít na obou stranách.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Mluvili jsme s ekonomy Jaroslavem Borovičkou z New York University a Janem Pavlem z Vysoké školy ekonomické. Celý pořad i všechny další díly najdete na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Zdraví a hezký další poslech Plusu přeje Jana Klímová.
2: V 17 hodin neděle 13. září posloucháte vysílání odpoledního Plusu. Dnes vás ním provází Štěpánka Martanová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Obavy o bezpečnost dalšího vývoje umělé inteligence se množí. Před nebezpečími AI varuje čím dál více lidí. Kvůli čemu? Začala kampaň Měsíc dobročinné závěti. Na co přesně upozorňuje? Když řinčí zbraně, prý mlčí muzy. V rusko-ukrajinské válce to úplně neplatí. Jaký zájem mají Ukrajinci o divadelní představení? Podrobněji vše probereme po zprávách, které dnes připravuje Monika Vrchotová. Přeji klidnou neděli. Ukrajinské síly v noci na dnešek zasáhly ropnou rafinerii v ruském Krasnodarském kraji. Tvrdí, že po úderu dronů začalo na místě hořet. Web Ukrajinská pravda píše taky o požáru nádrže ropné rafinerie v tatarstánském Nižněkamsku. Noční ostřelování potvrdili i ruské úřady. Podle nich jsou v Tatarstánu dva mrtví a několik zraněných. Ukrajina útočí na ruské průmyslové a ekonomické cíle v reakci na pravidelné ostřelování z Ruska. Tamní bezpilotní letouny dnes zasáhly osobní vlak na západě Ukrajiny. V Polsku kvůli tomu preventivně vzletly stíhačky. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Peníze jim poskytnou buď partnerské ukrajinské banky nebo Česká exportní banka. Národní rozvojová banka na projekt vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
4: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
2: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Poslední 4 roky Praze vládne koalice odpovídající bývalé vládě. Skládá se z ODS, TOP 09, Lidovců, Pirátů a Starostů. Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Už minulý týden například dva zaměstnanci firmy Anthropic zveřejnili své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Podrobněji se to budeme věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno začal požár zeslabovat.
5: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markízách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik.hr píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Olomoucký kraj má mapu výskytu invazivních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Ta usnadní likvidaci nepůvodních druhů například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michála Koucká.
6: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Plzeň ještě během září vyhlásí výtvarně sochařskou soutěž na sochu generála Petna. Bude součástí chystaného muzea na Klatovské třídě, které připomene zejména osvobození města americkou armádou. Zastupitelé tento týden schválili podmínky soutěže. Podle mluvčí plzeňského magistrátu Evy Barborkové mimo jiné stanoví, že kromě generála musí socha zobrazit i jeho psa bulteriéra Viliho.
7: Co se týká návrhu, tak tamto zadání není striktní, to znamená, že se může jednat jednak o realistické návrhy, ale v podstatě pak to pojetí může být také volnější. Důležitá v podstatě bude také schopnost toho díla komunikovat s různými skupinami veřejnosti. My věříme, že soutěžící dokážou propojit historickou rovinu, ale také tu sochařskou kvalitu.
2: Návrhy na novou sochu bude město přijímat do 20. ledna. Následně z nich odborná porota vybere vítěze. Na ocenění nejzajímavějších návrhů i na samotné zhotovení sochy má Plzeň připravené 3 miliony korun. Zítra bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Na severozápadě se srážky čekají jen ojedinělé a bude tam i polojasno. Postupně má srážek i oblačnosti ubývat také na zbylém území a naměříme 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Je 17 hodin a necelých 7 minut a máme tady první téma. Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovým modelem ChatGPT, neuvede své akcie na burzu letos. Její šéf Sam Altman to řekl časopisu Fortune v souvislosti s obavami ohledně bezpečnosti dalšího vývoje umělé inteligence. Právě o tom v posledních dnech mluví i další šéfové firem věnujících se vývoji technologie. A detaily teď probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Jaké konkrétní obavy o bezpečnost dalšího vývoje umělé inteligence šéf OpenAI má?
8: Tak Altman především řekl, že vzhledem k tomu, co vše se v současné době ohledně bezpečnosti děje, firma nezačne být veřejně obchodovaná na burze letos, s tím, že necítí tlak na burzu vstoupit, nezdůraznil, čeho se obává nejvíc. A ohledně bezpečnosti a AI se teď děje víc věcí. Ukázalo se, že velmi pokročilé verze modelů umělé inteligence se v několika případech utrhly ze řetězu, například během testování, unikly na internet, dostali se do cizích systémů, kde ukradli data nebo nad něčím neoprávněně získali kontrolu. A děje se třeba i to, že výzkumníci z firmy Anthropic, která vyvíjí model Claude, varovali, že rychlý pokrok umělé inteligence by mohl v nevzdálené budoucnosti vyhubit lidstvo.
2: V reakci na to vše reagují i američtí zákonodárci, je to tak?
8: Ano, stále více demokratů i republikánů volá po pravidlech pro firmy vyvíjející umělou inteligenci. Reagují i ti zmiňovaní ředitelé firem, právě šéf OpenAI tento týden podle agentury Bloomberg řekl zaměstnancům, že zvažuje zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů AI. Šéf Anthropiku Dario Amodei k tomu včera vyzval své konkurenty veřejně. Altman z OpenAI v rozhovoru pro magazín Fortune aktuálně přidal, že by přední AI vývojářské společnosti mohly být blízko zveřejnění paktu o zpomalení vývoje a spolupráci na bezpečnostních rizicích. Skepsi ohledně toho vyjádřil ve vysílání Českého rozhlasu odborník na IT Josef Holý, podle kterého společnosti přiznávají nebezpečnost toho, co vyvíjí, ale přesto chtějí být oni první, kdo s novinkami přijde.
9: Oni jsou tady v těch vlastně závodech, kdy se snaží stavět jednotlivé firmy stále lepší a lepší modely, a já úplně nevěřím tomu, že by v danou chvíli nastala jako nějaká shoda napříč tím průmyslem, že se zpomalí, protože ty obchodní zájmy, o které jde především, tak jsou příliš velké v danou chvíli.
8: Další otázkou samozřejmě je, jestli by na podobnou dohodu přistoupily i společnosti třeba z Číny.
10: A ptal se časopis Altmana na riziko, že AI způsobí vyhubení lidstva?
8: Ptal se konkrétně na to, jestli ta šance, že AI vyhubí lidstvo, je 10%. Altman řekl, že neví, jak míru toho rizika odhadnout, ale prohlásil, že ať už by to bylo 10, 8 nebo 6%, to riziko není zanedbatelné a AI společnosti i vlády by to riziko neměly tolerovat. Upozornil, že OpenAI a další firmy nesou velkou zodpovědnost a bezpečnosti nesmí stát v cestě ani ega, ani snahy o zisk.
10: O umělé inteligenci mluvil Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky.
8: Hezké odpoledne.
10: Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí. Poskytnout informace o darování ze závěti a poděkovat dárcům je cílem měsíce dobročinné závěti. Začíná právě dnes, a to při příležitosti Mezinárodního dne závětí.
11: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
10: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. K darování ze závěti ho přivedl odkaz jeho dědečka, kterého popravili nacisté v koncentračním táboře Mauthausen.
11: Chtěl zůstat a aktivně jako pracoval právě na lékařském zajištění parašutistů.
10: Pleskot se rozhodl darovat desetinu svého majetku organizaci Cesta domů, která poskytovala paliativní péči i jeho rodičům. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
12: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
10: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 respondentů, ve věku od 18 do 65 let, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové.
13: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
10: To se týká třeba dlouholetého podporovatele Charity České republiky Dušana Kejmara.
14: Já pomáhám v uvozovkách amatérsky v sociálních službách a pokud prožíváte ty příběhy lidí, tak si myslím, že k těm pravidelným příspěvkům, které posílám už posledních téměř 20 let, tak tohle je v podstatě takové vyústění.
10: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara, Zuzana Čentíšková.
15: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
10: Závěť je možné sepsat i
16: bez právníka vlastní rukou. Je ale potřeba dodržet zákonný podíl majetku, který dědí tzv. Nepominutelní dědicové, tedy potomci. Důležité je taky jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
17: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
16: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3 000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: 17 hodin a 13 minut posloucháte Český rozhlas plus. Navzdory ruské invazi se na Ukrajině nezastavil kulturní život. Pořadatelé některých akcí pod širým nebem sice letos koncerty a festivaly odkládají nebo úplně ruší, je to kvůli pokračujícím každodenním ruským náletům. Divadla ale hrají dál a vznikají i nová dramatická díla. I když diváci musí počítat s tím, že se představení kvůli vzdušnému poplachu může přerušit anebo se ani nedohraje.
18: Do uvahy všech účastníků výstavy bylo 2 dzvoneky.
19: V Národním divadle Ivana Franka v Kyjevě se blíží repríza nové hry na motivy Homérovy Odysej o návratu domů. Je ale ze současnosti o dnešních vojácích. V sále pro 800 diváků je plno a to není případ jen této hry. Všechny tři scény, tedy velká, komorní a experimentální, mají podle zástupkyně ředitele divadla Anastazie Hajšenecové každý den skoro vyprodáno. Hrát je podle ní ale složité kvůli opakujícím se vzdušným poplachům. Třeba premiéru hry o novodobém Odysseovi museli zrušit, protože poplach trval příliš dlouho. Lidem zůstaly lístky a hrálo se až druhý den. Jindy se představení dohrává po odvolání poplachu, který ale může trvat i několik hodin.
20: Víte, je to dost otravné stále se bát. To je důvod, proč pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se nemyslet na nebezpečí kolem nás. Musíme přece žít dál.
21: No dívíte, zvisno, my prerváme se, když je reálná nebezpeka raketná.
19: Zkoušky se podle režiséra představení Ivana Urivského samozřejmě přerušují, když hrozí raketový útok, když na Kyjev letí balistické rakety. V divadle je kryt, do kterého se schází. Životy herců a realizačního týmu jsou důležitější než zkoušky na jevišti. Daniel Mireškin, představitel Odysea, se výbuchu nebojí. Byl ve vojenské jednotce na frontě. Ve městě je to podle něj mnohem bezpečnější než v místech bojů. Takže není nějak víc nervózní. Navíc ve válce si v sobě srovnal, že může i zemřít. A skonat na scéně, to by přece nebyla žádná ostuda, kdyby na to přišlo. Než se zvedne opona, slyší diváci nejen výzvu ke stišení mobilních telefonů a nefotografování během představení, ale také upozornění, že je tu možnost, že se kvůli poplachu hra přeruší a kde je nejbližší protiletecký kryt. Tohle představení se ale dohrálo bez nucené přestávky. Byl potlesk ve stoje, květiny a děkovačka. Diváci odcházeli spokojení.
22: Pohyb teatr zaraz, od same zaraz, prvze vše je demonstrace toho,
23: jít do divadla a jít tam právě teď je naše demonstrace toho, že život jde dál. Show pokračuje, divadlo musí žít, prožívá svou renesanci. To, co se tu teď děje, bude jednou součástí dějin.
24: Proč je to normální život pro Ukrajince?
19: Stejně jako divák Vadim to bere i Elena. Divadlo je pro Ukrajince kousek normálního života. V těžkých časech je třeba si občas vyčistit hlavu. Není možné být v době války stále negativní a ve stresu. Cizincům to prý může připadat zvláštní, ale když je možné se trochu odvázat a uvolnit se díky umění ukrajinských herců, režisérů a zpěváků, je toho podle divačky Eliny třeba využít. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
2: A na Plusu teď míříme do Francie. Kanadská zpěvačka Céline Dion zahájila sérii koncertů v Paříži. První vystoupení vidělo včera večer přes 30 000 diváků. V mixu anglických i francouzských skladeb nechyběly ty největší hity. Zpěvačka se na pódia vrátila poté, co se před několika lety stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. Detaily má náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Marcele, jak Celine Dion návrat na pódium prožívala?
0: Zpěvačka se nemohla ubránit dojetí, když Celine Dion vyšla na pódium v černých šatech s vlasy staženými do drdolů a jakmile zazněly první tóny skladby On Change Pa, tedy Neměníme se, tak začala plakat. O tom, že bude znova zpívat, byla přesvědčená.
20: Slíbila jsem si, že se znova postavím na pódium ve městě, které tolik miluji. Jsem tu díky vaší lásce, díky vaší podpoře. Po cestě bylo pár neplánovaných zastávek, ale držela jsem se naděje, světla, někde v dáli. A teď to světlo vidím. Dnes večer zpívám pro vás i pro sebe.
0: Francouzská média koncert hodnotí jako triumfální návrat. Například rozhlasová stanice RTL uvedla, že Celine Dion dokázala zkombinovat emoce s velkými hity. Server Paris Match zase napsal, že si Celine Dion podmanila Paříž.
1: Jak je velký zájem o koncerty v Paříži?
0: Obrovský. Prvních 16 koncertů zpěvačka vyprodala během pár dní, na příští rok proto přidala dalších 10 vystoupení a zbývá už jenom pár nejdražších VIP balíčků. Celkem by mělo rezidenci Celine Dion v Paříži vidět asi 800 tisíc diváků. Už několik hodin před začátkem koncertu byly před arénou na předměstí Paříže tisíce fanoušků, zpívali si, fotili se a třeba jeden z nich mi řekl, že pro něj Celine Dion znamená dětství, dospívání a dokonce se mi i zaspíval.
4: Ahoj Praho, na Celine mám tolik vzpomínek. Znamená pro mě moje dětství. Tím je řečeno asi vše. Mám spoustu oblíbených písniček, ale tu nejoblíbenější vám zaspívám. Poslouchejte. J'irai où tu iras, mon pays sera toi.
0: J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Fanoušek Denny mi zase řekl, že na Celine Dion obdivuje to, že zkrátka zpívá o věcech, se kterými se může stotožnit každý.
5: Představuje pro mě talent, sílu, silný hlas, jemnost a taky odolnost. Má tak ohromnou kariéru, ale prošla si taky řadou těžkých zkoušek. To, co ale zažila, lásku, zármutek, bolest, radosti i nemoci, to známe všichni, ať jsme hvězdy a nebo ne.
0: A dalo by se říct, že tím návratem, že je i celá Paříž, a když jsem šel včera po ulici, tak jsem viděl spoustu plakátů, které právě lákaly na ty koncerty, restaurace a bary, třeba zase hrály písničky Celine Dion, takže ta atmosféra se nese i tady v ulicích Paříže, zkrátka v návratu Celine Dion na scénu.
1: A pojďme připomenout, z jakých okolností se Celine Dion na tu scénu vrací.
0: Ten včerejší večer nebyl pro Celine Dion jenom takovým běžným zahájením turné, kterých během své kariéry mimochodem odjela už 15. Byl to taky emotivní návrat na scénu. Zpěvačka se totiž před 4 lety stáhla do ústraní, a to kvůli takzvanému syndromu ztuhlého člověka, kvůli kterému trpí nesnesitelnými křečemi a problémy s hlasivkami. I přesto před 2 lety okouzlila diváky na letních olympijských hrách v Paříži se chansonem Im à l'amour od Edith Piaf.

0: Zpěvačka tak dala najevo, že chce i přes zdravotní komplikace dál vystupovat, odspívat tolik koncertů a ještě s tak náročným repertoárem, jaký Celine Dion má, ale vyžaduje i velkou přípravu a zpěvačka tak nechce nic ponechat náhodě. Podle francouzského serveru La Depeche má proto se svými lékaři připravené i postupy pro případ svalových křečí nebo třeba jiných zdravotních komplikací.
1: O návratu Celine Dion na koncertní pódia mluvil náš pařížský zpravodaj Marcel Fatis. Díky.
0: Díky, hezký den.
1: A teď míříme zpátky do České republiky. Lidé s vážným zdravotním postižením potřebují každý den pomoc s běžnými věcmi a bez osobní asistence se často neobejdou. Tvrdí ale, že potřebné pomoci se jim nedostává a že stát změny v systému péče řeší příliš pomalu. I proto tento týden vyjeli do ulic Prahy. Projezdem za přežití upozorňovali na to, že bez dostatečné asistence nemůžou žít samostatně.
2: Centrem Prahy projeli lidé na invalidních vozících spolu se svými blízkými. Vyrazili na projezd za přežití, aby upozornili na to, že se neobejdou bez pomoci druhých. Osobních asistentů je ale málo a stát na ně nedává dost peněz. Podle kvadruplegika Jakuba Neuberta nesouhlasí s postojem ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO.
3: Který potřebujeme tolik hodně osobní asistence a že to je vlastně hrozně drahý.
2: Na péči můžou lidé s postižením dostávat příspěvek až 27 000 korun měsíčně a to podle současných cen osobní asistence vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Takže velká část péče zůstává na rodině a blízkých. Jakubovi pomáhá jeho manželka Milia Natková.
4: Mám teď výhodu, že jsem na volné noze, učila jsem 20 let, teď si můžeme tu práci naštěstí docela uspůsobit. Ale stane se třeba to, že máme oba práci a do toho nám vypadne asistent, protože ta služba není dostupná.
2: Změny, které by mohly situaci usnadnit, přicházejí pomalu. Proto lidé s postižením požadují, aby se příspěvek na péči zdvojnásobil a mohli si dovolit osobní asistenci 12 hodin denně, říká organizátor akce Michal Prager ze spolku Žít po svém.
5: Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí, tak my chceme ukázat, že nás prostě není málo, že nás to opravdu stojí naše životy, že momentálně my skutečně jenom přežíváme v tomhle systému.
2: Na projezdu jsem napočítala desítky lidí. A se svou spolužačkou přišli i žáci z pražského gymnázia Přírodní škola. Mezi nimi i Zuzana a Tonda.
6: Myslím, že i kdybych ji neznala, tak by to pro mě bylo jako věc, kam bych chtěla jít, protože prostě jsou to naši spoluobčané.
7: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod a jakkoliv se hejbat.
2: Třeba právě kvůli nedostatku péče se někteří lidé s těžkým postižením nemohli průvodu vůbec zúčastnit. Podle šetření PAK Research totiž dostatečnou péči nedostává polovina lidí s nejtěžším postižením. Chybějí jim sociální služby a často taky peníze na jejich zajištění. Kdyby přitom měli zázemí, mohli by i pracovat, zdůrazňuje předseda pacientské organizace SMÁCI Václav Hradilek.
8: Dopad na tu společnost nebo na státní kasu nemusí být tak velký. Máme pracující, handicapované občany, kteří jsou schopni sami na sobě částečně vydělat.
2: Z pražské národní třídy protestující dojeli na Malostranské náměstí před Poslaneckou sněmovnu, kde se chtěli sejít hlavně s ministrem Juchelkou a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ti se ale omluvili. Ministr Aleš Juchelka v nám zaslané textové zprávě připustil, že současný systém není uspokojivý. Dodal, že pracuje na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče, která má změnit i způsob, jakým se potřeba péče posuzuje. Nově by podle něj nemělo být rozhodující jen to, co člověk zvládne, ale i kolik času skutečně potřebuje pomoc. S tím chce stát lépe propojit i dostupnost a financování sociálních služeb. Zatím ale nechce slibovat datum, kdy by změny mohly začít platit. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: A před půl šestou tady máme ještě jedno téma. Netýkavka, pajasan nebo klejcha. Invazivní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní rostliny. Jejich výskyt monitorují ochránci přírody a taky stát. Olomoucký kraj už dříve požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů anebo silnic. Zdat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazivní rostliny regulovat.
9: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí, jelikož tu mají vlhko, světlo.
10: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
9: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
10: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává.
9: Na suších stanovištích jsou to asi zlatobíly. Máme tu i bolševníky a dále pak křídlatky.
10: Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jejich výskyt po celém Česku mapují. Do projektu monitoringu invazních druhů se můžou zapojit i lidé.
9: Je to projekt, který běží do konce roku 2029.
10: Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
11: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
10: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
11: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu. A tady vidíme, že ten výskyt tady v tuhle chvíli netýkavky žlaznaté je tam vidět od 1.1.21. Když bychom klikli na nějaké jiné území, tady třeba Bednartice u Javorníka, u té netýkavky žlaznaté je tam dřívější výskyt vidět než u té klejchy hedvábné.
10: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
11: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
10: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: V čem je dnešní doba náročná pro dospívající lidi a jak se na tlaku, který na sebe pociťují, podílejí sociální sítě? Svoje zkušenosti budou v jubilejní z té epizodě pořadu Reparát sdílet influencerka a novinářka, která mluví o životě mladých lidí se zdravotním postižením. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
12: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr.
1: Je 17:30 a to je čas na zprávy s Monikou Vrchotovou.
12: Český rozhlas Plus.
13: Přeji pěknou neděli. Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček dodal, že postup ohledně zdražujícího benzinu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Ruské drony dnes útočily na západě Ukrajiny nedaleko polské hranice. Zasažená byla i lokomotiva osobního vlaku. Díky včasnému varování strojvůdců se nikomu nic nestalo. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzletly stíhačky. Vzdušný prostor země ale narušený nebyl. V Česku stoupá zájem o hybridy. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na skoro 49,5 tisíce vozidel. Hybridy tak tvořily téměř 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32% na více než 11,5 tisíce aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci, ať už v ekonomických, politických nebo v bezpečnostních oblastech. 11 členů taky v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě. Xi Jinping a indický premiér Modi současně nabídli Vladimiru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. Ruský prezident podle Kremlu nabídku uvítal. Lidé s vážným zdravotním postižením požadují víc peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Studentská kampaně Nezájem láká mladé voliče a prvovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná, ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto shrnuje webová stránka nezájem.cz. Nejméně 6 lidí zemřelo poté, co se v Indonésii převrátila loď. Záchranářům se podařilo evakuovat přes 100 cestujících. Dalších 130 úřady pohřešují. Neštěstí se stalo v Javském moři za špatného počasí. Kapitán nahlásil, že plavidlo se naklání, pak se ztratil kontakt. Záchranou a pátrací operaci komplikují vlny vysoké až 2,5 metru. A hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zůstane zavřená nejméně do poloviny října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, při které dělníci mimo jiné demontovali kopuly. Novou zatím observatoř nemá. Dodat by jí měla specializovaná firma zhruba v polovině září. Zítra nás čeká deštivé ráno, bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Na severozápadě bude pršet jen výjimečně a může tam být i polojasno. No a během dne pak bude srážek i oblačnosti ubývat i na ostatním území a teploty zítra vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude jen mezi 16 a 19. Ze zprávy to vše, teď už je tu Osobnost Plus.
14: New York je místo, kde člověk nemůže jen tak sedět a nic nedělat, protože ho to doběhne. Mezi konkurzy a castingy jsem rozvážel jídlo po Manhattanu. Od Američanů jsem se naučil žít tady a teď, říká herec Karel Heřmánek Mačí, který žije střídavě ve Spojených státech a v Česku a dnes je hostem Osobnosti Plus. V Pražském divadle Bez zábradlí připravuje jako poctu Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90. hru Dopisy Olze. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
16: Osobnost Plus.
14: Žijete svůj americký sen jako držitel zelené karty?
15: to je složitá otázka. Do jisté míry ano. Člověk si tak jako, nebo já jsem si uvědomil, že mě baví dělat žít si svým vlastním životem a teď jsem si to našel prostě v New Yorku a jsem tam spokojený. Takže vlastně si žiju svůj sen, ano.
14: A o čem sníte, pokud jde o Ameriku? Co byste tam chtěl dokázat?
15: Já bych tam chtěl vytvořit nějaký jako určitý projekty, který prezentujou nějakou mojí poetiku toho, co vidím, buď to na divadle, anebo i třeba ve filmu, ale může to být i hudba, cokoliv, co mě inspiruje vlastně jako k nějaký umělecký činnosti. A rád se tam vídám s lidma z celého světa a myslím si, že to je jedinečné místo tady pro tenhle ten druh nějaký jako realizace.
14: A kam až byste se s těmi svými projekty chtěl dostat? Na Broadway?
15: Kam?
14: Na Broadway?
15: No určitě. Samozřejmě Broadway by byla skvělá, je to těžký, ale zároveň tam taky funguje nějaká politika toho, jak ty projekty vznikají, takže to není jen tak, jako že člověk přijde a udělá konkurs, i když taky to tak jde. Bavilo by mě se prostě dá dohromady s nějakýma lidma a něco vytvořit, co vykvete a pak zase se věnovat jako něčemu jinému.
14: Vy jste zelenou kartu vyhrál před 8 lety, tuším, v loterii,
15: no,
14: do které
15: je
14: jste
15: díl?
14: Se... Ještě déle je to.
15: Už je to díl.
14: Tak a vy jste se do té loterie přihlásil z legrace. Je to tak?
15: Bylo to z legrace, bylo to na popud vlastně kamaráda, manžela od Zuzky Stivínový. My jsme tam tehdy byli na nějaký 2 měsíce, já jsem tam strávil 1 semestr na jedné škole a on mi tehdy řekl jako o loterii na zelenou kartu, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. A když jsem přijel, tak jsem to vlastně ze srandy zkusil a ono to vyšlo.
14: Tak a když to vyšlo, tak to musela být obrovská radost, nebo ne? Nebo vás to zaskočilo?
15: No tak pochopitelně mě to zaskočilo a jo, tak je to jeden takový ten moment, takový ten životní, asi i zpětně, když se na to dívám, protože jsem vyskočil štěstím, ale při tom dopadu najednou na mě dopadlo jako, co dál, co s tím udělám, jak s tím naložím a přišel čas nějaký jako životní volby a já jsem dobrodruh, baví mě zkoušet nové věci a nerad žiju v představě, že bych si někdy něco jako v životě vyčítal. Takže jsem do toho skočil. A...
14: Co vám zelená karta umožňuje?
15: No, realisticky mě umožňuje prostě jednak žít v Americe a pracovat vlastně. Mimo toho, že bych se účastnil voleb.
14: Můžete všechno.
15: Tak můžu vlastně všechno.
14: A máte taky nějaké povinnosti, které vám plynou z té zelené karty?
15: Pochopitelně ano, ono to má 2 stránky. No. Ta první je daňová. Člověk vlastně musí odvádět tam daně, respektive se tam hlásit a posílat daňový přiznání. A pak tam člověk musí strávit nějaký čas, protože to není jenom jako zelená karta, jako zlatá vstupenka, cestuj si do Spojených států. Dle těch pravidel by tam člověk měl být alespoň 5 roku v roce, no.
14: A to se vám daří?
15: V tuhle chvíli se mi to daří, ano.
14: Je nějaký rozdíl v tom, když jste začínal v Americe a v tom, jak to funguje dnes, i třeba s ohledem na to, jak se tam mění vedení té země, jestli cítíte i jinou atmosféru, protože je tam druhé volební období Donald Trump?
15: Mhm.
14: Je to jiné, než bylo třeba to jeho první volební období?
15: Já paradoxně, když jsem se tam poprvé přestěhoval, tak akorát vrcholily volby, a když se tam ten Donald Trump jako dostal. Já musím říct, že New York jako takový je ohromná bublina. Jo? To není...
14: To není klasická Amerika.
15: Není to prostě jako Amerika. Když člověk vyjede za hranice New Yorku jako města, tak se začne vídat jako s lidma, který trošku nad tím přemýšlejí jako jinak. New York je velmi liberální. Je tam spoustu menšin prostě z celého světa a takhle to město vlastně i jako samo o sobě funguje. Vlastně teď je kontrabalans vlastně Donaldu Trumpovi je starosta nový New Yorku.
14: A je tam nějaká změna atmosféry cítit, nebo je to pořád stejný New York, jako když jste tam byl poprvé?
15: No, asi se tam trošku něco jako mění, asi nálada v té společnosti. Vnímám jako různý jako strany toho, jo? Že stále je to New York prostě, kdy člověk si tam může přijet vyzkoušet právě si žít nějaký svůj sen a nějak se jako realizovat, ale zároveň teď jako vnímám očima třeba člověka, který je v generaci, kdy vlastně lidi zakládají rodiny a ten New York vlastně nepůsobí úplně jako friendly prostě pro tu rodinu, pro děti a je tam spoustu jako podivínů na těch ulicích a já vnímám, že spousta lidí, kteří jako chtějí se někam posunout v životě, tak když si prostě projdou tělen s tím nějakým jako velkým chaosem, tak se stěhujou vlastně za to město a tam se snaží nějak jako zakořenit a žít nějaký rodinný život, protože ten New York je v tomhle prostě jako specifický dost.
14: Vy jste poprvé odjel s tou zelenou kartou do Ameriky i se svojí ženou tehdy a říkal jste, že pro oba to byla škola života. Co vás to nám naučilo tohle škola
15: já
14: života?
15: Já koukám, co všechno o mě víte. Byla to pro mě škola v tom, že najednou jsem se úplně jako odstřihnul od nějaký jako jistoty, od něčeho, co jsem tady měl jako daný a najednou jsem byl jako sám za sebe a pochopitelně pro mě i trošku takové, že jsem trošku vykročil z toho stínu, který vlastně, ve kterém já jsem tady vyrůstal.
14: Myslíte kvůli svým rodičům?
15: Ano, ano, ano, ano. Tak to bylo pro mě jiný a zároveň jsem se vlastně nějak tak jako mohl, jak bych to řekl, dát do odrazu toho, jak to vidí jako ostatní vlastně z jiného světa, jako jo, a začít si formovat jako trošku jiný názor na ty věci.
14: Takže jste tam byl najednou bezejmenný herec, který schání práci?
15: Tak, no, tak tehdy jsme rozváželi to jídlo, byla to brigáda, bylo to skvělý. A v něčem teďkonce jako zpětně si říkám, že jsem to třeba nevyužil ještě v té, tu příležitost jsem mohl využít trošičku jinak. Já vlastně teď, když jsem tam byl od září loňského roku do dubna, tak jsem se tam přihlásil na nějakou školu a říkal jsem si, že tehdy jsem možná to měl využít v tomhle tom smyslu víc, že už tehdy jsem se mohl přihlásit a třeba by mě to někam posunulo.
14: Není konec ještě.
15: Není.
14: Taky jsem se přečetla, že jste v Americe zažili zatím nejbizarnější zážitek. No. Vzpomenete si na to, co to bylo?
15: Ne, já takhle tam člověk
14: nějaký
15: stačí,
14: člověk,
15: aby se díval
14: okolo sebe. Který přišel k vám domů a nebyl oblečený? Nebo vám něco vezl?
15: Ne, tak to nebylo ale v New Yorku, ale no, bylo to v Americe a my jsme tehdy cestovali přes takovou platformu, je to vlastně jako sociální síť, to funguje podobně, jmenuje se to Couchsurfing a to jsou lidi, kteří si nabízejí mezi sebou ubytování a vlastně člověk se do toho dostane nějakým způsobem, ale aby získával ty reference, tak ideálně musí jako hostit nějaký lidi u sebe. No ale tohle, my jsme přijeli k někomu a do poslední chvíle jsme nevěděli, kde budeme. Bylo to v Las Vegas a přijeli jsme nejdřív k člověku, který nás zavedl do útrop takového ohromného domu a přišli jsme na takový dvorek, kde byl velký karavan a my jsme zjistili, že jsme ubytovaný úplně u jiného člověka, který bydlel v tom karavanu. A když tam šla Nicole, tak celá zrudla, začala se smát a já jsem tam tahal ty zavazadla a když jsem tam přišel a ještě jsem byl omráčený od toho světla, tak jsem koukal, že tam prostě stojí úplně nahý člověk, který se jmenoval Rick a tak nás tam pozdravil, sedl se vedle nás a začal rozebírat život. Pak viděl, že jsme z toho trochu nesví, protože my jsme to fakt jako nevěděli.
14: Když jste mluvil o tom, že jste se odstřihl od svých slavných rodičů, tak měl jste pocit, že to je potřeba, že potřebujete se osamostatnit a nechat ty slavné rodiče tady za sebou? Protože mě by zajímalo, jestli vám tady někdo předhazoval, že jste protekční dítě, že máte rodiče, kteří vám prošlapávají tu cestičku, nebo jestli to jste pocitoval, že je to nutné, abyste se odstřihl?
15: Jasně. Ano, tak pochopitelně už nějak od základky, tak jako to byl nějaký předmět nějakých jako posměšků, nebo nějaký...
14: Posměšků?
15: No, že to je ten heřmán. Nebo já jsem to tak vnímal, jako že... Mně se to nelíbilo, jo, ale člověk se s tím jako zžije, jako jo. Pak, když jsem byl na Damu, tak s čím já jsem začal jako bojovat, je nějaký jako vnitřní furt jako srovnávání se s tím, jestli je člověk jako tak dobrý, jako, jak se od něj jako očekává. A to bylo asi nějaká jako věc, kterou jsem si nějak začal v sobě hodně řešit a asi jsem si ji snad i vyřešil jako tehda, potom, co jsme se tam odstěhovali na ty 2 roky. A tak to byl nějaký, že jsem našel nějaký jako vnitřní klid a nějakou možná jako větší sebejistotu.
14: Co se vám vybaví dnes, když řeknu New York? Co to pro vás je? Domov? Práce? No, výzva? Sen?
15: Já vás můžu nechat mluvit. Je to tohle všechno, je to i velmi specifická vůně toho města. Je to opravdu střed kultur a zdroj ohromný jako inspirace do života. No.
14: V jednom rozhovoru jste říkal, že jste se od Američanů naučil žít tady a teď, ne nějakým dalekosáhlým plánováním. Jak to jde dohromady s tím, když žijete částečně tam a tady, to přece musíte plánovat?
15: No špatně to jde. Člověk to musí plánovat a je to něco, co mi není úplně blízký. Já vždycky jsem byl ten, který dostal nápad, že něco udělá nebo že někam vycestuje a takže jsem se zbalil a jel jsem. V rámci nějakého managementu i našeho divadla, tak to člověk prostě musí řešit na delší dobu dopředu a stále se to učím, jako, jo, já jsem spíš takový volnomyšlenkářský a rád si prožívám ty věci skutečně teď a tady a to je mi jako bližší, no.
14: Když jste říkal, že jste rozvážel jídlo po Manhattanu, tak je to běžná praxe, že herci, kteří v New Yorku začínají, anebo už tam jsou třeba i etablovaní, prostě musí mít nějaký vedlejší výdělek, aby se tam uživili, aby tam mohli bydlet.
15: Spíš bych řekl paradoxně, že někdo, kdo se živí jenom divadlem, ale teď se bavíme vyloženě jako o umělcích, ať je to člověk, který zpívá, tancuje, tam prostě je absolutní výjimka, že se tomu někdo věnuje prostě na 100%. Hmm. Většina lidí, a já si dokážu jako tvrdit, že lidi, kteří jsou vyloženě jako vysoko a na který jako my vidíme, tak ty když netočej, tak jsou to producenti, jsou to podnikají v nějakém odvětví. Tady prostě to nefunguje tak jako u nás, že je nějaký jako repertoárový divadlo a že všichni vlastně do toho chodí každý den hrát a do toho se honí jako za jinými závazky. Takže lidi, kteří se v tom pohybujou, tak najdou si nějaký jako vnitřní balanc a chtějí se tomu dál jako věnovat a nějak to spojit i s tou profesí, tak třeba většinou učí a kombinujou to.
14: Jak těžké je prosadit se v New Yorku pro herce z ciziny, protože ta konkurence je tam obrovská. Já vím, že vašemu bratrovi se to podařilo, ale v Londýně.
15: Brácha ten teprv teď jako studuje. On není v Londýně, on je ve Skotsku. Já jsem se vlastně vrátil teď ze Skotska, kde jsem ho navštívil. On je na Royal Conservatory of Scotland.
14: A je tam rozdíl, jak to funguje ve Skotsku a v Americe, asi ne?
15: Není. Tam je to podobný ten systém. Uh-huh. No. Tak je to člověk, když je už najmutej na nějaký druh práce, teď se bavíme o divadle, no tak se to naskouší, hraje se to nějakou dobu a pak to skončí.
14: A může se tam člověk jako vy prosadit v New Yorku jako herec a dostat se na Broadway?
15: Může, jo, určitě, každý, ale myslím si, že člověk tomu musí jít jako naproti, člověk musí mít nervy, jak řemeny, ale zároveň ho to musí jako bavit prostě, no.
14: A nervy jako řemeny proč?
15: No, protože je to složitý, no. Je tam prostě člověk je neustále hodnocený. Já tam chodím na ty konkurzy, člověk tam stráví 2 minuty a musí se od toho odprostit prostě, no. Tak mu řeknou thank you very much. Bye bye.
14: A máte agenta nebo obcházíte konkurzy a castingy sám?
15: Nemám, ale připojil jsem se tam vlastně k tomu hereckému odboru, který tam je velmi jako silný a tak mi to dává nějaký možnosti, jak vlastně se zapisovat na ty konkurzy, takže to je jako

0: Já jsem si plnil nějaký jako svůj sen, že jsem si to chtěl jako vyzkoušet, protože za tím jménem se tak je tam spousta jako velkých těch jiných hereckých jmén.
1: To je to jméno Dustin Hoffman třeba?
0: Například, jo, nebo Marilyn Monroe, a, ale těch lidí bylo opravdu jako spoustu, jo, a takže jsem si to chtěl vyzkoušet.
1: No a co jste se tam naučil?
0: A myslím si, že nejvíc jsem se naučil nad tím přemýšlet prostě trochu jinak. Já, když jsem byl na škole tady na DAMU, tak prostě jsem byl nějak jako hrozně dogmatický v tom, jak se jako divadlo má dělat a co je správně a co je špatně. A najednou jsem zjistil, že ty cesty jsou prostě úplně jako jiný a každý si prostě může vytvořit svoji cestu a vlastně za ní mluví až ten výsledek a to, jakým způsobem kdo pracuje, tak to je vlastně na tom teď pro mě asi nejvíc jako přitažlivý, prostě se vídat jako s lidma, který prostě fungují jako třeba trochu jinak a víc jsem začal vnímat ty barvy osobnostní těch jednotlivých jako lidí v těch projektech a ať tam, ale nebo třeba i u nás.
1: Když jste absolvoval DAMU a srovnáte to, jak se vzdělávají herci v Americe, co je ten nejzásadnější rozdíl?
0: Nejzásadnější rozdíl je, že tady ta škola pracuje s kolektivem lidí, který vlastně neustále dělá dohromady něco a vlastně u nás jsou herci připravováni, nebo aspoň za doby, kde já jsem studoval, nebo už bohužel ty roky taky začínají jako utíkat, tak jsme byli jako ansámblový soubor de facto těch lidí v tom jednom ročníku a v té Americe tam je to velmi individualistický, tam člověk vlastně pozoruje ostatní, skrz toho se učí vlastně sám a pak má příležitost vlastně sám něco na té hodině jako vytvořit, se ukázat a jsou to vždycky jednotlivé připomínky a vlastně člověk vůbec jako nemá řešit, jak to dělá ostatní, nebo jak to dělají ostatní nějak jako režírovat, nebo je to úplně, v tomhle tom je to prostě jiný, je to více individualistický.
1: Nebude vám Praha malá?
0: Praha je malá vždycky po návratu, ale čistě jenom tím, jak je krásná, jako jo, tak ten New York je prostě ohromný město a stejně tak ty města po té Americe, které jsou už dělaný potom pro auta a ne pro lidi, tak ta Praha je jako překrásná především.
1: Na DAMU vám říkali, ať si v sobě nesete pokladnici a do ní vkládáte nové zážitky a z toho, ať potom berete.
0: To je pravda.
1: Tak co jste si do téhle pokladnice uložil naposled?
0: Co naposled? No, já budu asi teď mluvit jako všeobecně, ale zase budu, nechci se opakovat, ale skutečně je to inspirace prostě lidma jako... všechno není na první dobrou, prostě člověk jako musí naslouchat ostatním a z toho si něco vzít a pak to aplikovat jako na svůj přístup k té práci. A takže když se vidím teď v New Yorku s někým, kdo je z Mexika a je to člověk, který se věnuje hudbě, tak jí rozumí víc než já a zároveň to mně přijde jako hrozně zajímavý, jako se nějakým způsobem od něj inspirovat.
1: Takže a pak si ukládáte třeba... zážitky?
0: Zážitky, především asi zážitky, no.
1: Říká Karel Hermánek mladší, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V jednom rozhovoru jste říkal, že byste chtěl v Americe zjistit, kdo jste, proč tu jste a co máte dělat. Tak už jste na to přišel?
0: Vypadá čelist, jste připravená, jako jo. Já už ani nevím, jestli jsem tohle říkal.
1: Říkal.
0: Asi jo. Takže jestli, abych zjistil, kdo jsem.
1: Kdo jste, proč tu jste a co máte dělat.
0: No, tak nevím, jestli jsem na to zatím přišel, ale bojuju.
1: Takže jste na cestě k tomu to zjistit.
0: Ano.
1: Na jak dlouho jste doma teď v Česku?
0: Teď jsem tady na měsíc.
1: V Česku budete v divadle Bez zábradlí připravovat hru Dopisy Olze, což je hra, která má vzniknout jako podstava Slavu Havlovi k jeho nedožitým 90. Jakou roli tam budete mít, už víte?
0: Já to trošku upravím. Tohle vzniká, tenhle ten projekt. Je to provázaný s naším divadlem, ale vzniká to úplně jako separátně, jako takový projekt vlastně.
1: Ona premiéra bude v New Yorku.
0: Ano, a je to projekt, který... vlastně je taková seberealizace moje a mý kamarádky, která je vlastně autorka toho textu

0: Ona je původem z Iránu. Já se s ní znám tady z Prahy, když ona vystudovala Damu International, tak jsem s ní dělal asi dva projekty. A teď jsme se po dlouhé době znova potkali a ona se už nějaký čas věnuje Havlovi, jeho myšlenkám a naposledy dělala vernisáž v Pittsburghu. A ona vlastně přišla s nápadem se věnovat adaptaci dopisů Olze a takže já jsem to teď nějak jako zastínil nějak jako produkčně a vykomunikovávám všechny ty náležitosti vlastně, které jsou s tím spojený.
1: A role budete mít?
0: Mělo by to být monodrama, takže teď to, ono to vlastně...
1: To bude jenom vaše.
0: Ano, no a její. Zároveň do toho vstupuje teď jako více lidí do toho projektu, který nám s tím jako pomáhají, ale zároveň ještě to jako nemá jako jasný tvar s tím, že ten výsledek by se měl ukázat v New Yorku, ale jak to bude, mělo by to být monodrama. Ale jak to přesně uděláme, co bude, jaký to bude mít formát přesně, tak to je ještě furt jako trochu na vodě a ono to musí projít přes nějaké schvalování i tady v Praze přes díly, potažmo po nositele práv. Takže já vlastně se k tomu ani nemůžu ještě pořádně vyjadřovat, co a přesně jak to uděláme. Jenom víme, že nás to baví a ideálně prostě koncem roku to chceme předvést jako v New Yorku a třeba pak dál se s tím někam pohnout.
1: Dopisy psal Václav Havel svojí tehdejší manželce z vězení.
0: Ano.
1: Jakou zprávu podle vás o něm dopisy Olze podávají nám?
0: Já vlastně po tom, co jsem si to přečetl, tak jednak jsem byl trochu zmatený, protože ten text je vlastně... Já v tom vidím prostě nějaký dramatickou linku člověka, který nastoupil za nějakých prostě pro nás jako šílených podmínek do toho vězení. Disident, je to člověk, na mě to velmi dýchá jako člověkem, který se snaží vždycky obhajovat pravdu a nezlomit se prostě pod, nezlomit svou jako integritu a je to vlastně ten jeho nástup, tak jak já to čtu, měl ty představy úplně jako jiné, rozdílné prostě o tom vězení, než když se dostal vlastně do toho pracovního tábora a on, jeho velký přání, aspoň na začátku to tak jako říká, že nechce vlastně, aby ho to nějak změnilo, ale podle mě ho to jako stejně změnilo. A vlastně od nějakých snah jako řídit i tu domácnost vlastně, hrádeček a všechno okolo, tak vlastně se pak hnul vlastně k tomu literárnímu vlastně dílu, který je velmi jako filozofický a zkoumá vlastně zodpovědnost, zkoumá nějakou jako duchovnost člověka. A je evidentní, že ta změna vlastně tam jako on k ní došel. A to já vnímám jako nějaký prazáklad, jako nějakého toho dramatična, který by se v tom dalo zachytit. Ale jak to uděláme, zatím ještě jako nevím.
1: A kým pro vás Václav Havel je? Vy jste ročník 89, narodil ano. Jste se v přelomovém roce, takže jste ho zažil jako teenager.
0: Ano.
1: Tak když se řekne Václav Havel, tak jakou emoci to ve vás vyvolá?
0: No, tak když jsem byl mladší, tak asi jsem viděl nějak ty srdíčka a vím, jako velká ikona, pochopitelně dramatik, divadlo na zábradlí a tak teď říkám to tak jako heslovitě, jo. Ale myslím si pak, že i na mě působil jako člověk, který prostě bojuje za demokracii a vlastně pravda a láska, jako jo, tak samozřejmě jsem si i četl nějaký jako jeho hry, a, ale vlastně teď, když jsem se mu začal věnovat jakoby skrze ty dopisy Olze, tak teprve to začínalo odemykat nějaký ty komnaty, které pro mě byly předtím jako zamčený a ještě jsem jako nikdy do nich nenahlídnul. A tak teď ten rozměr je pro mě úplně jako jiný, než když jsem byl mladší.
1: Říká Karel Hermánek mladší, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já taky děkuji, bylo rychlý.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda plus, Hovory, Leonardo plus, Ranní i Odpolední plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Ruské drony útočily u polských hranic. Polský premiér kvůli tomu svolal mimořádné bezpečnostní zasedání. Švédové vybírají nový parlament i zastupitelé. Poprvé by se na vládě mohla podílet krajní pravice. Fotbalisté Slávie bojují v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky a kolony popojíždí po dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. Dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Polsko mělo s předstihem informace, že se Rusko může pokusit paralyzovat provoz na hraničních přejezdech s Ukrajinou, řekl to polský premiér Donald Tusk na mimořádném zasedání vlády a bezpečnostních služeb. Jednání Tusk svolal po dnešních útocích. Ruské drony zasáhly lokomotivu vlaku a také benzinovou stanici u hraničního přechodu do Rohusk-Jahodin. Bezpečnostní schůzku sleduje naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková.
4: Polská strana potvrdila, že blízko polských hranic hraničních přechodů útočily ruské drony Geraň 5. generace s proudovými motory. Nepotvrdila, ale ani nevyvrátila, že ruský dron zasáhl civilní vlak, jak informovala dříve polská média. Od ukrajinské strany má informaci pouze o zásahu nákladního vlaku na vedlejší koleji. Kvůli včasné výstraze polská pohraniční stráž stihla evakuovat z přechodů stovky lidí, včetně desítek pasažérů civilních autobusů. Pro budoucí hrozby vzdušných útoků nyní Polsko hledá řešení, která by zvýšila bezpečnost lidí čekajících ve frontách na hraniční kontrolu. Například cisterny s palivem by služby mohly vyprovázet z kolony na bezpečnější místa. Schůzka vlády se s bezpečnostními složkami stále pokračuje za zavřenými dveřmi. Z Varšavy Kateřina Havlíková.
3: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
5: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
6: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
5: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
7: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
5: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Velká účast provází dnešní parlamentní, krajské a místní volby ve Švédsku. Volební místnosti se uzavřou zhruba za 2 hodiny. Premiérský post obhajuje Ulf Kristersson. Poprvé se na vládě může podílet krajní pravice. Ve Stockholmu je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
8: Tady na předměstí Stockholmu je ve volební místnosti i takto podvečer docela pořád živý provoz. Fronty se tu ale na rozdíl od jiných volebních místností zatím netvoří. Zájem o volby trochu překvapil i švédský volební úřad, podle kterého se právě na mnoha místech vytváří fronty. Na severu ve městě Umeå měly až 3 hodiny. Volební úřad zatím zaznamenal asi 1000 podnětů, ve většině případů šlo ale o drobnosti související s volebními lístky, které bylo možné vyřešit přímo na místě. Hlasování skončí v 8 hodin večer, kdy také začne sčítat. To by se letos kvůli technickým potížím mohlo protáhnout. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Lidi s vážným zdravotním handicapem kritizují nedostatek peněz na osobní asistenty a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili tento týden v ulicích Prahy při akci Projezd za přežití.
9: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
10: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
11: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásoben.
10: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. S následky se dodnes vypořádávají třeba v Ostravské Nové Vsi.
12: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
13: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
12: No všechno šlo tady, jako.
14: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
15: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
14: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Už zítra otevře prezident spolu se 6 zástupci státu, města a církve korunní komoru ve svatovítské katedrále. Vyzvednou odtud korunovační klenoty, které budou v příštích týdnech vystavené ve Vladislavském sále. Vedle koruny, žezla, jablka vystaví Pražský hrad také královské roucho a další artefakty.
16: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
17: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
16: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
17: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
18: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
17: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté pražské Slávie usilují v Teplicích o návrat na první místo šance ligy. K tomu potřebují zvítězit. Stav a čas řekne David Kalvas.
19: 6. minuta utkání Teplice Slávia nerozhodně 0-0 z Teplic. David Kalvas, Radiožurnál.
3: I po 8. ligovém kole zůstane poslední v tabulce Zlín, který po porážce 1-2 s Hradcem Králové stále čeká na první bod. Pardubice poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhráli. V Ostravě zdolali Baník 2-1 a Plzeň podlehla Olomouci 2-3. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala ve finále světového poháru stříbro v kajakkrosu. Ve španělském Seu je to pro ni 3. medaile. A hokejisté Liberce hostí v lize mistrů rakouský Graz. Je u toho Pavel Petr.
19: 57. minuta, domácí bílí tygři drží těsné vedení 3-2 z Liberce. Pavel Petr, Radiožurnál.
20: Kolony na D1 u Vlašimi a nehoda na tahu 27 Lukavice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je pomalý provoz u sjezdu na Vlašim. Tam brz začíná kolona na kilometru 49 a pomalu se pokračuje v nesouvislé koloně až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově zdržení asi 25 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy kolony popojíždí před Benešovem a pak také u Senohráb před nájezdem na dálnici D1. Zdržení celkově na Prahu asi čtvrt hodiny. A na silnici 27 mezi Klatovy a Plzní nejprve u Lužan je omezení, zdržení obou směrně asi 15 minut a o kus dál u Dolní Lukavice je pak i nehoda. Osobní auto se převrátilo na střechu před nájezdem na rychlostní komunikaci.
21: Ta nehoda je na začátku přivaděče, který vede od Přeštic k D5.
20: A čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území také déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne potom začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude chladněji do 19, na horách zítra naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A to v 18 hodin a 9 minut a pokračuje vysílání odpoledního Plusu, na co se zaměříme. Už za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti ve Švédsku. Lidé tam volí poslance i zastupitele. Jaká byla předvolební kampaň a kdo má šanci vyhrát? Od ničivých povodní, které zasáhly Česko, uplynuly 2 roky. Jak se daří obnovit Jesenicko a co práce komplikuje? Proč se stal příběh z 19. století román Bílé noci od Dostojevského nečekanou senzací na TikToku? Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
2: Odpolední plus.
0: Už jen necelé 2 hodiny mají Švédové na to, aby si vybrali své politické představitele na všech úrovních. Ve Švédsku totiž mají dnes parlamentní, krajské a místní volby zároveň. V parlamentu budou, podle posledních průzkumů, výsledky velmi těsné. Ve hře je i varianta, že příští vláda bude mít ministry z krajně pravicových švédských demokratů. Víc už nám teď přímo ze Stockholmu řekne náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
0: Jakube, začněme takovou perličkou. V těchto volbách mohou hlasovat i Češi. Jak je to možné?
13: No, tak to stanovují švédské zákony. Já jsem tady byl před chvilkou toho svědkem, doprovázel jsem jednu českou rodinu, která tady žije. Ta pravidla jsou asi taková, nejenom jsou to jenom Češi, jsou to občané Evropské unie, kteří, když tady žijí déle než 3 roky, mají tu trvalý pobyt, tak můžou hlasovat nikoli tedy v těch volbách do parlamentu švédského, ale v těch místních volbách do kraje a do místního zastupitelstva, tak aby mohli rozhodovat o tom, co se vlastně děje kolem nich. Je to takový zajímavý proces, protože tím, že se volí víc věcí, tak každý dostává několik volebních lístků. Oni jsou v barvách žlutý pro parlament, modrý pro kraj a bílý potom pro tedy místní zastupitelstvo. Tak je to trošku jiný proces. Trošku se i podivovali nad tím, že to pořadí vlastně, kdy je kontrola občanky a kdy je potom odevzdání hlasu, takže vlastně funguje taky trochu jinak.
0: A to hlasování letos doprovází velký zájem, ale i komplikace. Jak to?
13: No, ten velký zájem je v podstatě příčinou těch komplikací. Zaprvé byl velký zájem o takzvané předběžné hlasování, což je tedy možnost, kdy Švédové můžou, že to bylo od 26. srpna, odevzdat svoje hlasy vlastně dopředu ve vybraných volebních místnostech. Jenže tam asi o 500 tisíc Švédů víc, tedy no, voličů, odevzdalo ty hlasy a švédská pošta musí ty hlasy doručit do těch volebních místností, kde by hlasovali dnes, do té žádné volební místnosti. A protože těch hlasů je o tolik víc, tak to nestíhá a nejspíše kvůli tomu spozdí sčítání, to je jedna věc. A i dneska ten zájem byl velký a v některých místnostech se tvořily dlouhé fronty na severu, v Umeå. To prý byla fronta, která byla až téměř na 3 hodiny, takže se čekalo opravdu dlouho.
0: K těm samotným parlamentním volbám. Čeká Švédsko výměna vlády nebo kabinet Ulfa Kristerssona zůstane ve funkci?
13: No, to je otázka, tak říkajíc, za milion, protože ještě před 2-3 týdny to vypadalo celkem jistě, že Švédsko bude mít příští vládu levicovou, že se vláda vymění, ale v posledních několika týdnech se opravdu ty průzkumy směřují k tomu, že to bude velmi vyrovnané, že ten rozdíl bude v 10%, možná se budou počítat opravdu každé hlasy, takže je to otázka, zda se podařilo někde a zatím není moc jasné, jak přesvědčit voliče, aby hlasovali spíš pro. To, že se hodně hlasuje na severu, tak to je trošku náznak, že to jsou spíš levicové hlasy, takže to by mohlo nahrávat spíš té levici, která doufá, že vládu vymění.
0: A jaká jsou letošní hlavní témata voleb? Jsou nějaká, která mohou rozhodnout?
13: Jedno takové, které může rozhodnout, tak je to právě, zda budou švédští demokraté, ta krajně pravicová strana ve vládě, protože současný premiér řekl, že zatímco doteď ho švédští demokraté jenom podporovali, tak on je připraven jim ta ministerská křesla v té příští vládě nabídnout. To myslím, že motivovalo část voličů buď dorazit k volbám, nebo hlasovat možná trošku jinak, protože některé strany se naopak vůči tomu vymezovaly. Jinak ta téma tak se točí především okolo domácích témat, vlastně téma jako Ukrajina nebo vztah se Spojenými státy se v podstatě ani v předvolebních debatách příliš neřešili. Jde především o to, jaké jsou čekací doby u lékařů, že jsou dlouhé čekací doby na pohotovostech, roste nezaměstnanost, všechna tady tato témata, jestli zvednou daně nebo nezvedat daně, to jsou věci, které v těch debatách zaznívaly asi nejvíc.
0: Ty jsi zmiňoval ty švédské demokraty. Co to je přesně zač za stranu?
13: Je to krajně pravicová populistická strana, která má takový protiimigrační nádech. Tohle už vlastně letos v těch volbách téma není, protože to se hodně změnilo, i kriminalita se hodně změnila za ty poslední roky. Každopádně je to strana, která má neonacistické kořeny a pravidelně se objevují kauzy nějakých jejich členů o tom, že právě mají nějaké neonacistické smýšlení, že mají nějaké neonacistické třeba předměty doma, tak to je jeden z takových velkých problémů té strany. Druhý problém té strany, který vyzníval, ona oficiálně tady v programu nemá, že by byla proti podpoře Ukrajiny, naopak ji podporuje, ale objevují se, nedávno se objevila třeba jedna kauza, kdy ta strana je nějakým způsobem spojená s proruskými postavami, tak to jí taky, to je taky jedna z věcí, kterou se tady část Švédů bojí. To jsou takové asi dvě hlavní potíže. Je to strana lehce euroskeptická, ale v tuhle chvíli neprosazuje, že by Švédsko mělo vystupovat z Evropské unie.
0: Ve Švédsku probíhají hned troje volby a sleduje to náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Díky.
13: Naslyšenou.
0: A téma teď ještě rozšíříme o pohled Marty Nachtmanové, ekonomky působící v Dánsku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Nachtmanová, na začátek řekněte nám prosím, jak je mezi Švédy populární současná středopravá vláda a proč?
1: Tak jak je populární mezi Švédy, já myslím, že to už zmínil můj kolega, ale předmluvčí, vypadá to tak 50-50, že část populace si přeje vládu udržet a část populace si přeje nějaké změny a změnit, vlastně jít tím červenějším směrem.
0: Jakub Lucký mluvil o tom, že ještě před několika týdny to vypadalo spíše, že by mohla vyhrát levice, ale teď se to změnilo, vyrovnalo se to. Co se stalo?
1: To je těžko říct, ale Švédsko je vlastně hodně tlačeno právě i jako problémy v ekonomické oblasti, vlastně je tam vysoká inflace, zdravotnictví má problémy a pak jsou samozřejmě ty problémy s migrací a s kriminalitou určitých skupin. Takže je možné, že některé ty skupiny, které možná věřily více v to, že člověk může, nebo že tyhle ty problémy se mohou odstranit nějakou lepší prevencí, tak možná se tito voliči překlonili více k tomu, že možná represe je tím způsobem, jakým se vydat po těchto volbách.
0: Když se podíváme na ty předvolební sliby, slyšeli jsme to i od Jakuba, tak vlastně velkým tématem jsou domácí témata, ekonomická témata, třeba i změny daní. Od současného premiéra slyšeli voliči, že vlastně chce, aby se Švédsko stalo opět skvělou zemí, mluví o hospodářském růstu. Lídrně opozice slibuje pomoc domácnostem s vysokými životními náklady a posílení sociálního státu. Budou podle vás tady ta ekonomická témata rozhodující?
1: Určitě budou, protože to je to, co samozřejmě voliči pociťují nejvíce, ale zároveň do té ekonomiky v podstatě spadá i oblast zdravotnictví, ačkoliv to možná tak nezní, ale prostě švédské zdravotnictví má obrovské finanční problémy a to lidé pociťují mimo jiné v tom, že mají dlouhé čekací doby na lékařskou péči. Dále je tam i trochu problém se školstvím, to teďka byl i problém v Dánsku na základě těch PISA, no výsledků PISA.
0: Ano, výsledku PISA, ohledně zkušeností dětí, rozumím. Ještě jenom, jestli dovolíte, jak jste zmiňovala ta ekonomická témata, i to zdravotnictví, proč právě toto jsou ta témata, která rezonují, v jaké kondici je vlastně teď Švédsko?
1: Tak viděno možná ze střední Evropy na tom Švédsko ne úplně tak špatně, ale je pravda, že v porovnání s tím, jak na tom Švédsko bylo předtím, to znamená, že se mělo ekonomicky dobře, tak obojí inflace se zvýšila, úrokové sazby se zvýšily a lidé prostě pociťují, že mají menší přebytky ekonomické, než to bylo dřív.
0: Když se ohlédneme za tou předvolební kampaní, co podle vás ukázalo o švédské politické kultuře? Proměňuje se z vašeho pohledu nějakým způsobem?
1: To, co vidíme tady z Dánska, je to, že Švédsko se přiklání více a více k dánskému modelu, co se týče bezpečnosti, co se týče boje proti kriminalitě, gangům a co se týče sociální oblasti. Takže v tomhle pohledu Švédsko se vydává takovou jako razantnější cestou, jak nakládat s některými sociálními problémy, které se tam rozrostly do větší míry, než máme v Dánsku.
0: Ve Švédsku se konají volby a probrali jsme to teď momentálně s ekonomkou Martou Nachtmanovou. I vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
1: Díky.
0: A je 18 hodin a téměř 20 minut a my se teď podíváme do České republiky. Některé silnice, mosty, hřiště i školy na Jesenicku stále čekají na opravu. Ani 2 roky po ničivých povodních, tak obnova regionu ještě není u konce. Práce za miliardy korun brzdí nejen složitá administrativa, ale taky nedostatek projektantů a firem, které se hlásí do výběrových řízení.
4: Když voda přišla, tak tady bylo minimálně 0,5 metru bahna.
10: Vzpomíná na stav venkovního areálu po povodní ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm.
4: Zdevastované lavičky a ten areál byl vlastně ještě plný kaluží, spousta ryb, které se tady prostě mrskaly v té vodě.
10: Venkovní areál se už podařilo opravit. Zhruba 60% školy ale na rekonstrukci stále čeká. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách.
4: U nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu.
10: Podobná je situace i v Jeseníku. Opravit se tam zatím podařilo učebny v horním patře školy. Pokračuje její ředitel Dominik Liberda.
6: Tak zbývá nám vlastně celé to spodní patro. To spodní patro je v podstatě úplně jako, řekněme, nová stavba. Tam se odhaduje cena mezi 160 až 180 miliony korun.
10: Na opravu stále čekají i některé komunikace, jako například nedalekých Mikulovicích, popisuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
22: V letošním roce opravujeme, myslím, 4 a zůstává nám ještě 13 dalších úseků, které budeme muset opravit. No a těch sekundárně poškozených, těch nám na další roky zůstává ještě 12.
10: Starostové se shodují, že nejvíce povodňové opravy brzdí složitá administrativa. To potvrzuje i nezávislá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
23: Povodeň nám úplně natvrdo ukázala složitost legislativy při nějaké obnově města v České republice a ta složitost toho systému brzdí ty opravy. Samozřejmě v tom je ten problém, že my po povodních jsme potřebovali rychle některé procesy udělat, ale musíme postupovat tak jako při všech projektech v celé České republice.
10: Složitá administrativa zbrzdila také opravy fotbalového hřiště v Písečné. Ty by ale podle předsedy tělovýchovné jednoty Ladislava Vaculy měly začít v následujících týdnech.
24: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci z Národní sportovní agentury vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal.
10: Některé opravy tak stále čekají na svůj začátek. Jiné už jsou téměř hotové, a to například obnova domů v České Vsi. Stát tam vyplatil už přes 150 milionů korun. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: A před 6:30 máme na Českém rozhlasu Plus ještě prostor podívat se na literaturu a možná se i na chvilku začíst, protože nečekanou senzací na TikToku se stal příběh z 19. století o lásce a osamění, román Bílé noci od Fjodora Michailoviče Dostojevského. V Brazílii se příběh Snílka, který se při procházce Petrohradem setká s mladou ženou a šíleně se do ní zamiluje, stal bestsellerem. Loni vzrostl prodej tohoto díla téměř 180 let po svém vydání o 463% a letos to vypadá na nový rekord. V dalších zemích, zejména v Británii a Španělsku, se Bílé noci také zařadily mezi nejlépe prodávané tituly. Poslední věta knihy Můj bože, celá minuta blaženosti, což pak je to málo na celý lidský život, je jednou z nejčastěji sdílených na sociálních sítích. O úloze sociálních sítí v objevování klasických literárních děl budeme mluvit s Karolínou Meixnerovou, influencerkou a popularizátorkou české literatury a spisovatelů 19. století. Dobrý den.
25: Dobrý den.
0: Překvapuje vás, že právě Dostojevského Bílé noci se zařadily mezi bestsellery. Co na nich může dnešní čtenáře přitahovat?
5: Popravdě mě to moc nepřekvapilo, protože vím, jak fungují sociální sítě, vím, jak funguje trending na sociálních sítích a musím říct, že vlastně šikovný influencer dokáže zpropagovat úplně všechno, co si zamane, pokud na to jde dobře. Takže se vůbec nedivím, že to jde právě i u klasických děl a Dostojevský mu to samozřejmě moc přeju.
0: Takže vlastně je to ukázka, že i na TikToku a sociálních sítích je vůbec možné úspěšně propagovat klasická díla.
5: Určitě to jde, když se zvolí správný způsob, když se zabrnká na tu správnou strunku, tak si myslím, že opravdu to jde velice snadno.
0: A co přesně se musí udělat, jak se má správně brnkat, jak říkáte?
5: No tak každý ten případ je trošku jiný. Já to dělám trošku jinak a pochopila jsem, že i tenhle ten TikTokový trend ohledně bílých nocí je trošku jiný. Bílé noci dokázaly oslovit jednu celou generaci a nějakým teda tématem, které třeba ta generace zrovna teďka prožívá. To se nedá naplánovat, to se tak prostě musí stát. Ve chvíli, kdy generace Z má takový prožitky, což víme, že má, že jsou hloubaví, tak věřím, že teďka to vyhrál, nebo v uvozovkách vyhrál Dostojevský, ale podobně může oslovit kdokoliv jiný, například Kerouak nebo podobní autoři. Takže opravdu tam stačilo jim ukázat, heleďte se, podívejte, tady ta knížka existuje a je o tom a o tom a mohlo by vám to být blízký. Je to prostě jak zjevení na nebesích, takže opravdu stačí jenom dobře to publikum oslovit.
0: Vy sama se snažíte současné mladé generaci přiblížit autory a autorky českého národního obrození. Jste autorkou podcastu Literární hysterie. Co vás k tomu přimělo a co se vám nejvíce osvědčilo?
5: No, přimělo mě k tomu asi vlastní zájem. Já myslím, že pro každého influencera, když to takto můžu říct, úplně nejhorší, že dělá obsah jenom proto, aby byl úspěšný, nebo jenom proto, aby měl dosahy a chtěl čísla. Já myslím, že to nejryzější influencerství vychází právě z toho, že samotný influencer je vášnivý pro to, jaký obsah tvoří. Takže to se přesně stalo. Mě literatura baví, mě baví literatura 19. století a jenom jsem to chtěla ukázat ostatním lidem, jenom jsem vlastně tvořila videa, na které já sama bych se s radostí dívala a oni to ti sledující poznají, když je tam ten pravý zájem.
0: Aha, a teď mi řekněte, proč je podle vás potřeba číst klasiky, byť se v jejich knihách z dnešního pohledu vlastně neděje tolik, jako během těch krátkých TikTokových příspěvků, v čem nás mohou obohatit, co mohou dnešním mladým lidem ukázat, předat?
5: Jak už jsem říkala, vlastně ta témata, která řeší různé generace, se neustále opakují. A nejen to, já třeba hrozně kladu důraz i vlastně na to, aby lidé nezapomínali historii, aby na ta témata, která řešila lidé třeba v tom 19. století, stále nebyla aktuální, ale aby se na ně nezapomínalo a abychom se třeba do těch problémů a do těch chyb, které jsme dělali dříve, nevraceli. A taky za mě osobně je krásné si připomínat ten květnatý jazyk, kterým se kdysi mluvilo a kterým dneska už většina lidí mluvit nedokáže. Třeba díla Boženy Němcové jsou za mě geniální právě pro jazyk Boženy Němcové a je škoda, když se třeba babička modernizuje do podoby současné češtiny, protože to za mě ztrácí tu kvalitu.
0: A teď mi řekněte, kromě té babičky, jaká díla klasické literatury mají mezi mladými čtenáři z vaší zkušenosti nejlepší ohlas? Rezonují u nich jiné pasáže, myšlenky, příběhy, než by se třeba očekávalo?
5: Já teda můžu mluvit jenom ze své sociální bubliny a nejsem si jistá, jestli jsem úplně ještě mladá, jestli se můžu počítat do této generace, ale protože určité generační rozdíly tam určitě jsou. Já jsem teda mileniál a musím říct, že my jsme vždycky četli díla z anglické literatury, ať už ženské autorky Jane Austen, Charlotte Bronte, anebo jsme právě šli do těch i hororových příběhů jako Frankenstein, Drákula. A myslím, že hledáme tu romantiku i právě kvůli tomu, že je to něco, ta doba gentlemanská, co nám třeba v naší současné době chybí a čteme to jako pohádky. A i když třeba autorky úplně to takhle nezamýšlely napsat romanci, myslím, že Jane Austenová úplně nezamýšlela napsat
7: romantický příběh, tak jak ho my dneska chápem, tak je to pro nás takový únik, který nás nepřestane asi nikdy bavit.
0: A úplně poslední otázka, velmi stručně. Z posledního testování PISA vyšlo, že celosvětově nejen u českých dětí a malých dospělých klesá schopnost přečíst a pochopit ten další text. Ten negativní vliv se připisuje právě těm krátkým videům a TikToku a podobně. Co na to říká BookTok, populární TikToková komunita věnovaná knihám? Prosím, v jedné větě, jestli zvládnete.
7: Já si myslím, že BookTok tomu nerozumí, protože se pohybuje v bublině, kde my čteme a nemáme s tím problém. Tudíž nedokážeme mluvit za ty, kteří nečtou a do BookTokové skupiny jako nepatří.
0: Nečekanou senzací na TikToku se stal příběh z 19. století, román Bílé noci od Michaela Dostojevského a bavili jsme se o tom s Karolínou Meixnerovou, influencerkou a popularizátorkou české literatury a spisovatelů 19. století. Moc vám za to děkuji a přeji hezký zbytek dne.
7: Moc děkuji, naslyšenou.
0: A to už byla tečka za dnešním vysíláním Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za přízeň, hezký zbytek dne a za celý tým přeje Štěpánka Martanová. Za chvilku vás čekají zprávy a po nich publicistika, názory a argumenty.

0: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem může peníze půjčit buď některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jen 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Litva dnes na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu. Kvůli možnému narušení vzdušného prostoru země cizím dronem vzlétla také stíhačka NATO. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec jen o hejno ptáků. To může na radaru totiž vypadat podobně jako dron. Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes tisíce dospělých. Častěji této možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. Fotbalisté pražské Slavie se pokouší vrátit do čela šance ligy. K tomu potřebují zvítězit v Teplicích. Stav a čas řekne David Kalvas.
2: 31. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, stejně jako Zlín s Hradcem Králové. Plzeň podlehla 2-3 Olomouci. A hokejisté Liberce slaví druhou výhru v nové sezóně Ligy mistrů. Rakouský Graz porazili 6-2.
3: Kolony na D1 na Benešovsku a také u Kroměříže. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále velmi silný provoz na Benešovsku. Kolony začínají za sjezdem na Vlašim na kilometru 47 a asi 25 minut se jede krokem do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Na D1 pak jsou komplikace i z Brna směrem do Ostravy u Kroměříže. Na kilometru 257 zasahují hasiči u vyteklého oleje z vozidla. Stojí v pravém pruhu, menší kolona je tam asi na 5 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy vázne provoz v okolí Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení, kolona asi na 10 minut. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na kilometru 138,5 dostalo osobní auto v dešti smyk a stojí po nehodě napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. A v Praze silný provoz na Štěrboholské spojice od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to je na 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Stejně tak 10 minut postojíte i ve spojovací od křižovatky Jarov až k odbočce k Žižkovu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území také déšť nebo přehánky. Během dne potom začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude chladněji do 19 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Postoj Babišovy vlády k obraně země. Snížení podpory v nezaměstnanosti či volby ve Švédsku. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
4: Ministryně financí Alena Schillerová uvažuje o obraně jako o opravě obrubníků v Malhostovicích, tvrdí zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Proč? Vysvětlí ve svém komentáři.
5: Jsou věci, které člověk tak nějak ví, ale přesto, když se nadevší pochybnost potvrdí, tak to bolí. Dobrým příkladem je stvrzení neblahého tušení, že současná česká vláda nejenže nemá obranu jako prioritu, ale nechce na tom ani nic měnit. V situaci, kdy čelíme největšímu ohrožení za dobu existence samostatného Česka, je to buď totální slepota, nebo neuvěřitelný hazard. O co jde? Jak je to možné? A čemu nás naše vláda vystavuje? Ministryně financí Alena Schillerová dostala na tiskové konferenci po jednání vlády otázku, jestli Česko bude usilovat o zvýšení obranných výdajů na 5% HDP, jak jsme to slíbili spojencům v NATO před 2 lety v Hágu. Odpověď? Záporná. Cituji. 5% výdajů na obranu je nereálných, pokud nechceme úplně zlikvidovat ekonomiku. Konec citátu. Vůbec nic o tom, že se vláda bude snažit výdaje zvyšovat. Vůbec nic o tom, že si uvědomuje hrozby, kterých neustále přibývá. Stále jen účetní pohled. Jako bychom se nebavili o existenční záležitosti, ale o nějaké rekonstrukci obrubníků v Malhostovicích, odkud Alena Schillerová pochází a které patrně dosud formují její mentální a politický obzor. Nezodpovědnost či obranou slepotu nelze samozřejmě svádět jen na Alenu Schillerovou. Ta je v tomto případě, omlouvám se, opravdu spíše přičinlivá a loajální účetní. Celá současná koaliční vláda v čele s Andrejem Babišem se k obraně země staví v nejlepším případě bokem. O to je to ale samozřejmě horší, protože nejde jen o účetnictví, jde vlastně o ideologii. Koaličně sdílenou ideologii černého pasažérství a ignorance. Je sice pravda, že naše obranné výdaje dosáhnou po delší době 2% HDP, což odpovídá staršímu závazku NATO z roku 2014. Ale od té doby se situace změnila natolik, že jde o příslovečnou přípravu na minulou válku. Když se podíváme na srovnání obranných výdajů s dalšími zeměmi aliance, tak nejenže Česko je nyní na chvostu, ale v úvozovkách hrdě se na něm chce vést dál. Pobaltské státy a Polsko se pohybují kolem 5% HDP už teď a kdyby se tam Alena Schillerová a spol. Zajeli podívat, zjistili by, že zlikvidovanou ekonomiku opravdu nemají. Jde naopak o prosperující země. Také Německo, které dlouhodobě obranu podceňovalo, se už blíží 3% HDP a 5% závazek bere vážně. Česko? To je v NATO nyní na 28. místě. Nominální vyjádření pak na úrovni notorického ignoranta obrany, kterého neustále kritizuje americký prezident Donald Trump, tedy španělska premiéra Pedra Sáncheze. O Donaldu Trumpovi nemluvím náhodou. Je to právě on, který s požadavkem, aby se Evropa začala o svou obranu lépe starat, přišel. Je to trudný pohled. Celá současná česká vládní koalice pobíhala před volbami v trumpovských červených čepicích. A nyní odmítá reagovat na to jediné, co je na Trumpově politice vůči Evropě, a tedy i Česku pozitivní, a ignoruje jeho bezpečnostní budíček. Dalo by se cynicky říci, že červená čepice byla Andrej Babišovi a Petru Macinkovi dobrá, ale pod ní nebylo zhola nic. V české politice za vlády Andreje Babiše doslova explodoval starý motiv, že starat se o obranu nemá cenu, protože se za A stejně neubráníme, za B to za nás vybojují jiní. Celé je to kryté řečmi, že se musíme nejdříve postarat o naše lidi. Což je samozřejmě gigantický protimluv. Protože co si naši lidi vezmou z nabízeného koláče na dluh, když nebude zajištěné, aby ho mohli skonzumovat bezpečí? Když bude naopak vážně hrozit, že jim ho někdo, čti Rusko, rozstřílí na cucky, variantně včetně jich samotných? Někdo může říci, že je to jen strašení, jenže není. Pár set kilometrů od našich hranic probíhá válka vyvolaná zemí, která nás vede na předním místě v seznamu nepřátel. Zemí, která zintenzivňuje teroristické útoky přímo v členských zemích NATO, naposledy v Německu pokusem zaútočit na letiště v Lipsku. Zemí, která útočila už i u nás. Nejen ve Vrběticích, ale třeba i v depu pražského dopravního podniku a každou chvíli podniká hybridní útoky na Česko. Opravdu si někdo příčetný myslí, že tuhle zemi, která rozumí jen a jen síle, můžeme odradit jinak, než tím, že budeme opravdu silní? Babišova vláda, jak opět potvrdil Alena Schillerová, si to bohužel myslí a dostává se tak do oblasti politické nepříčetnosti. Proč to můžeme tvrdit? Protože ve slovech Aleny Schillerové o obraně nezaznělo alespoň budeme se snažit. Ale jen a jen tradiční české nejde to. Neprobudil nás Trump, neprobudila nás válka na Ukrajině, neprobudili nás útoky přímo na našem území. Budíček bude muset být zřejmě ještě tvrdší. Snad k němu nedojde, protože když ano, bude už pozdě.
4: Ani alespoň celý jeden rok na posouzení toho, zda se naplní naděje spojované s nedávnou reformou podpory v nezaměstnanosti, nebyla vláda ochotná počkat. Zaměstnavatele, odbory, odborníky i veřejnost zaskočila zpráva, že se do budoucna má její výše vrátit po první dva měsíce nezaměstnanosti na 65% dosavadní čisté mzdy, sotva se letos zvýšila na 80%. U mikrofonu je politoložka Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung.
6: Snížit by se měl přitom nově i strop plateb čerstvě nezaměstnaným. Z 80% průměrné mzdy spadne zase jen na 60%. Měli-li tedy letos dobře vydělávající lidé po první dva měsíce nárok až na 38 500 korun, klesne pomoc od příštího roku nejvýše na necelých 30 000. Kdo vydělává pod 30 000 čistého, spadne nově pod 20. Na původní reformě přitom panovala vzácná shoda nejen odborů zaměstnavatelů a odborníků na trh práce, ale i napříč politickým spektrem. Hlasovalo pro ní paradoxně i samotné hnutí ANO, jehož ministr práce a sociálních věcí je nyní na pokyn premiéra zase hází do koše. Zjevně je zaskočilo, že opatření spočívající v navýšení podpory něco stojí. Jakoby už zapomněli na všechny dobré argumenty v jeho prospěch. Jsou nyní přesvědčeni, že vede akorát k tomu, že se lidé na solidní podpoře schválně flákají. Nechme nyní stranou otázku, zda by na pár týdnech odpočinku při změně zaměstnání bylo opravdu něco tak skandálního. Zejména jsou-li placeny z pojištění, které si všichni zaměstnanci nemalými částkami ze svých mest po celý svůj pracovní život předplácí a jehož vybraný objem se ani zdaleka na tyto účely nevyplatí. Označení jakéhokoliv krátkého vydechnutí a vyčištění hlavy mezi dvěma pracemi za nepřípustné lenošení tak zlehka připomíná otrokářskou mentalitu. Hlavním pádným argumentem ve prospěch navýšení podpory však bylo to, že umožní lidem věnovat více času a energie na hledání nové lepší práce tím, že se nebudou alespoň po dobu o nich dvou měsíců bez práce bát o dramatický pokles svých příjmů. Víme, že je v Česku dlouhodobě vysoký podíl lidí, kteří nemají úspory žádné či minimální. Ti bez solidní podpory v nezaměstnanosti v podstatě nemohou jinak než jít z práce do práce. Jsou-li vyhozeni, nutí je to kývnout na první nabídku, která se jim namane. Odejít sami se s takovým rizikem obvykle vůbec nerozhoupou. Jde totiž i o to, že proces hledání práce často může být něco, co nejde jen tak dělat vedle plného úvazku někde jinde. Ať už mluvíme o kvalifikovanějších pracích, kde výběrová řízení klidně vyžadují několik náročných osobních pohovorů a různých testování, nebo naopak o těch s rigidními pracovními podmínkami, například ve výrobě, kde může být během pracovní doby obtížné byť zvednout soukromý telefon, natož obrážet pohovory. O něco více času na hledání podpořeného solidním příjmem zkrátka vede k lepším výsledkům pro zaměstnance i zaměstnavatele. První si dle průzkumu obvykle v práci polepší nejen finančně, druhým se rozroste nabídka tím, že se víc lidí odváží, dostane čas a může vynakládat energii na to porozhlížet se jinde. Celkově tak jsou efekty navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících výhradně pozitivní a k této inspiraci skandinávskými zeměmi a jejich modelem tzv. Flexicurity se u nás nepřistoupilo náhodou. Byla to naopak jedna z mála opravdu smysluplných a zároveň i pro všechny zúčastněné hmatatelných reform k lepšímu za poslední roky. A už jen to je uprostřed všech krizí a klesající důvěry v politiku nedocenitelné. Ano, reformy často něco stojí, nicméně zrovna v tomto případě je poměrně jisté, že by se vynaložené prostředky, jichž se notabene na pojistné vybere dostatek, vrátily nejen v podobě funkčnějšího trhu práce a stoupajících mest, ale jednoduše i lidí spokojenějších se svou prací a pociťujících o něco větší svobodu a kontrolu nad svým životem. Škoda, že máme co dočinění s vládou, která se sebelepšími argumenty ani protesty ze všech stran a že jejich dotčené vládní rozhodnutí tentokrát vyvolalo mimořádně hodně, zřejmě přesvědčit nenechá.
4: Švédové dnes ve volbách vybírají nový parlament a tedy i vládu. A podobně jako před 4 lety to znovu bude velmi napjaté, i když tentokrát z trochu jiných důvodů. Jméno příštího premiéra nebo premiérky zůstává předmětem náhody, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Švédové jsou na trochu napětí před volbami zvyklí a také po nich, protože tamní volební systém produkuje parlamenty plné středních a menších stran, a tedy i složitých vládních koalic. Situaci zjednodušuje fakt, že strany se združí do předem odhadnutelných bloků. Předminule to byla levicová koaliční vláda sociální demokratky Magdaleny Anderssonové. Neměla to jednoduché, musela se vypořádat s dopady covidu nebo ruské války na Ukrajině a podání přihlášky do NATO, tedy porušení starého tabu švédské neutrality. V roce 2022 zvítězila pro změnu pravicová koalice nyní dosluhujícího premiéra Ulfa Kristerssona ze strany umírněných. Aby mohl vládnout, porušil Kristersson jiné tabu. Mohl sestavit jen menšinovou vládu a tu zvenčí podporovali švédští demokraté, antiimigrační strana s neonacistickými kořeny. Zdálo se, že k vítězství míří zase levicový blok, navzdory faktu, že vládě se daří udržovat ekonomiku ve slušném růstu při nízké inflaci i nezaměstnanosti. Podle posledních průzkumů to vypadá na velmi těsný souboj. Záležet bude na řadě faktorů, zdaleka nejen na počtu hlasů pro každý z bloků. Jedna varianta je návrat levicové rudo-zelené koalice. Při sestavování vlády bude čelit skutečnosti, že mezi několika levicovými stranami existují velké ideologické rozdíly a animozity. Například postkomunistická strana levice bude za svou podporu žádat vládní pozice, jenže to nebude přijatelné pro stranu středu, bez které to také nepůjde. Zelení zas odmítají spolupráci s křesťanskými demokraty. Stejný problém může řešit i pravicový modrožlutý blok. Dosud mohl vládnout díky podpoře švédských demokratů. Jenže ti dávají najevo, že pro příště hodlají trvat na přímém podílu u moci. Poslední 4 roky použili k tomu, aby v očích voličů znormálněli a získali legitimitu standardní strany. V poslední fázi kampaně se prezentují spíš jako opozice než partner dosluhující vlády. Očekávají asi 20% zisk hlasů, jenže současně jsou obětí svého úspěchu. Pod jejich tlakem nejen pravice, ale i levice hodně modifikovali své postoje k imigraci. Švédsko v posledních letech zavedlo nejrůznější restrikce pro přistěhovalce a přikročilo i k deportacím, včetně celkem problematických případů, jako jsou velmi staří nebo velmi mladí lidé. Je ale patrné, že otázka imigrace z letošní kampaně zmizela, respektive je podle průzkumu na 4. místě, až za tématy, jako je zdravotnictví, školství a bezpečnost. Za přistěhovalectvím následuje péče o seniory a pak teprve ekonomika, zaměstnanost nebo klima. Za poslední léta se švédská politika a veřejná debata změnily. Sociální demokraté se podle švédských sociologů více ucházejí i o konzervativnější voliče. Mluví se o tradičních švédských hodnotách a potřebě integrace příchozích. Letos je tedy mnohé jinak než v roce 2022. Je možné, že se nakonec bude jednat o nějaké ad hoc středové koalici, která vyloučí krajnosti na obou stranách. To vše bude jasné až po neděli, ale bude to zase trochu jiné Švédsko.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Až nezvykle razantní byla německá reakce na zmařený ruský dronový útok v Lipsku proti letadlům přepravujícím zbraně a munici na Ukrajinu. Vláda v Berlíně mimo jiné uzavřela ruský dům a nařídila jeho zaměstnancům, aby se svými rodinami neprodleně opustili zemi. A právě krátký proces, s nímž Německo zametlo s touto kremelskou institucí, by měl podle publicisty Jiřího Leštiny být inspirací pro Česko.
8: V Praze dál zůstává nedotknutelným ruský dům, oficiálně nazývaný Ruské kulturní centrum. Což samo o sobě vyznívá jako krutá ironie vzhledem k barbarské válce, kterou už 5. rokem vedou Rusové na Ukrajině. Tím spíš je ale těžké smířit se s tím, že k uzavření ruského domu se neodhodlala proukrajinská vláda Petra Fialy. Vždyť právě za jejího působení Evropská unie zahrnula zřizovatele ruského domu státní agenturu Rosotrudní čestvo na sankční seznám. Již v roce 2023 web investigace.cz referoval o lživých letácích šířených ruským domem, které obvinovaly ukrajinské ozbrojené síly z úmyslného zabíjení civilistů, používání lidských

0: se píše jako o jazyku míru. Nebo stačí otevřít pozvánku do soutěže Cena Euroasie 2026. Tam se dozvíme, že smyslem Euroasie, do níž Moskva samozřejmě počítá i někdejší satelity Sovětského svazu, je sjednotit lidi všech věkových kategorií a původu, aby společně zachovali tradiční hodnoty, historickou paměť a společný kulturní kód národů Euroasie. Inu, kdo touží sdílet společný kulturní kód s válečným zločincem Putinem, má dveře do Ruského domu otevřeny. Za situace, kdy Vladimír Putin podle řady expertů plánuje vyhrocení ruského státního terorismu v Evropě, stává se uzavření Ruského domu v Praze čím dál naléhavější bezpečnostní výzvou. Ostatně k takovému kroku ještě před Německem přistoupilo Finsko, kde helsinské úřady zabavily pozemek a budovu Ruského domu. V našem případě by to bylo o to jednodušší, že Ruská federace vlastní jen budovu Ruského kulturního centra, zatímco pozemek patří Česku. Zbývá otázka, zda současná česká vláda bude následovat příkladu Německa a Finska.
1: Kulaté výročí narození Václava Havla oslavujeme likvidací jeho knihovny. To je titulek dnešního příspěvku publicisty Jana Vávry.
2: My Češi dokážeme být skutečně jedineční. Tak originální oslavu kulatého výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností našich moderních dějin si lze těžko v nějaké jiné civilizované zemi představit. Pár týdnů předtím, než si připomeneme 90 let od narození Václava Havla, zmizelo jeho jméno z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, podporovat výzkum a vzdělávání o jeho životě, hodnotách a době, rozvíjet občanskou společnost a vytvářet platformu pro diskusy o svobodě a demokracii. Knihovna Václava Havla fungovala 20 let. V době, kdy třeba v Českém rozhlase můžete v rámci cyklu Slyšet Havla poslouchat řadu nejrůznějších pořadů Václavu Havlovi, kdy ve společnosti probíhá řada akcí, jako je třeba výstava v Muzeu literatury, připomínající jeho korespondenci z vězení, se knihovna Václava Havla přejmenovala na první prezidentskou knihovnu, což je název, který může vzbuzovat nejrůznější asociace, které s Václavem Havlem vůbec nesouvisejí. Nejsmutnější je, že o odstranění jména Václava Havla z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, se zasloužili ti, kterým Václav Havel věřil a kteří se k naplňování tohoto cíle veřejně hlásili a hlásí. Konec knihovny s jeho jménem je tak ukázkou české malosti, nedospělosti a pletichaření. Poslední dějství zápasu o kontrolu nad knihovnou nabízelo podívanou jako z nějaké Havlovy absurdní hry. Odehrával se přesný opak toho, co sám Václav Havel prosazoval. Vítězili čistě osobní zájmy, nikdo z hlavních aktérů nebyl schopen nadhledu a ochoty se domluvit ve prospěch hodnot, kterým měli všichni sloužit. Asi nelze určit jednoho konkrétního viníka. Jde o souběh několika podivných a často nepochopitelných rozhodnutí. Doba, ve které žijeme, není rozhodně nakloněna hodnotám, které Václav Havel celý život prosazoval. Západní civilizace a spolu s ní i česká společnost procházejí zmatečným obdobím, jehož nejvýraznějším projevem je krize liberální demokracie, která se musí bránit populismu a krajně pravicovému nacionalismu. Občanská společnost, pokud chce přežít, musí bránit svobodu a humanistické hodnoty demokracie. V takové chvíli je licitování zprávy na používání jména jednoho z našich nejvýznamnějších bojovníků za svobodu a demokracii spíš politování hodné. Pokud bychom se měli vydat cestou žonglování zprávy na používání slavných jmen, může brzy z nějakého podobně malicherného důvodu zmizet jméno Václava Havla i z názvu pražského letiště. Václav Havel je posledním pokračovatelem filozofické interpretace našich dějin, která hledá smysl existence českého národa a jeho hodnotovou orientaci v humanismu a která vede od palackého Masaryka až k němu. Nejde o to, abychom tyto postavy nábožně uctívali, ale na druhou stranu mnoho osobností, na které bychom mohli být hrdi a které spolu vytvářejí naši národní identitu, nemáme. Tímto hašteřením tak zesměšňujeme nejen je, ale i sebe. Neschopnost se dohodnout je bohužel

0: trvalou bolestí české společnosti i české politiky. Nelze se pak divit, že mezi lidem vítězí volání po silných vůdcích a jednoduchých řešeních.
1: Britský král Karel III. A francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden slavnostně otevřeli v Londýně výstavu, která vyvolává ohromný zájem veřejnosti. Tímto tahákem je přitom jediný artefakt, ovšem mimořádný významem i velikostí. Slovo má publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Během jednoho dne Britové vykoupili online 100 000 vstupenek a vyprodáno je tak do konce roku. Nikoli ale na Taylor Swift či jinou zpěvačku, ale na jednu výšivku. Pravda, starou téměř 1000 let. Proč je pro ně tak atraktivní? Vypráví v podobě komiksu klíčový příběh jejich dějin, bitvu u Hastingsu, o níž se ve škole učí snad každé anglické dítě. Tehdy roku 1066 se normandský vévoda přeplavil ze severu Francie do Británie, porazil Anglosasy a stal se tak anglickým králem. Od té doby se mu říká Vilém dobyvatel. Normandsko-francouzský element tam převálcoval Anglosasy. Vilém byl původně viking, jeho předkové se o několik generací dřív usadili na severu Francie, v dnešní Normandii, jako leníci francouzského krále a po pár generacích už přijali za svůj jazyk francouzštinu. A tu po oné osudové bitvě zavedli na královském dvoře v Londýně, kde se potom používala po několik století, především jako jazyk práva a administrativy. Díky tomu má dnešní angličtina možná třetinu slov francouzského původu. I parlament nebo tenis jsou původně francouzská slova. Vilém si sebou kromě normandské šlechty přivezl i vzdělance. A ty pověřil, aby mu sepsali všechno, co dobyl. Budovy, půdu, dobytek i různé poplatky. Tomu seznamu se říká Domesday Book a je to něco, co nemělo ve světě obdoby. Kdo ho v muzeu viděl, musí uznat, že to je zázrak statistiky. Vraťme se ale k výšivce. Je to jakýsi komiks vyšitý na lněném plátně, dlouhý téměř 70 metrů. Vypráví celou bitvu a měl samozřejmě politické zadání. Odůvodnit, že Vilém měl právo na anglický trůn a že jeho sok Harold byl zrádce a křivopřísežník. Dějiny zkrátka píší vítězové. Výšivka nesprávně nazývaná tapisérie vznikla zřejmě záhy po bitvě u Hastingsu a v minulosti ji ukazovali v katedrále napjatou mezi pilíři a možná i na jiných místech. Ač výšivka vypráví příběh klíčový pro Anglii, v Anglii nikdy nebyla. Kdo ji chtěl z Angličanů vidět, musel si zajet do severofrancouzského městečka Bayeux, kde ji dnes mají v muzeu. Jeho budova je snad světové unikum, byla postavena jen pro tu výšivku a kopíruje její dlouhý tvar. Několikrát jsem si tam zajel a vždycky jsem žasl, jak nad tou sofistikovanou metodou politické propagace, tak nad jemností a křehkostí samotné výšivky. V Evropě nic podobného neexistuje. Britové si ji chtěli několikrát půjčit, ale Francouzi vždy odmítli. Až teď poprvé v dějinách, kdy vycestovala na rok do Londýna do Britského muzea. Rozhodl o tom přímo prezident Macron a sledoval tím samozřejmě politické cíle. Francouzi a Angličané byli po staletí rivali, často spolu dokonce přímo válčili. Za půjčením tohoto svědka společné historie chtěl Macron vyslat signál o dnešní blízkosti obou zemí, určený jak dovnitř, tak do celého světa. Ač Británie není po Brexitu součástí Evropské unie, v kontextu ruské války proti Ukrajině jsou s Francií výraznými spojenci, kteří spolupracují na desítkách projektů. I proto výstavu zahájili společně britský král a francouzský prezident. A nesmírný zájem ze strany britské veřejnosti, to, že se tam o výšivce psalo snad víc než o novém premiérovi, ukazuje, že Macron se strefil do černého. Francouzi mají vůbec cit pro to, jak spojit vývoz své kultury a politického vlivu. Něco, co česká politika dosud stále neumí.
1: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Prezident USA Donald Trump vzkázal Ukrajině, ať neútočí na ruskou ropnou infrastrukturu. Fotbalová Slavia hraje v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Pomalý provoz je na D1 z Brna do Prahy před omezeními na mostě Šmíkolka. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce také kratom zavést, na něj spotřební daň a zvýšit DPH. Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinérie legitimním vojenským cílem. Desítky milionů korun loni lidé odkázali ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Upozorňuje na ní kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
6: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
4: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová.
7: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
4: Doplnit zaměstnance by také mohli žáci, kteří letos se nastoupili do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech.
8: Fotbalisté Slavie se pokouší vrátit na první místo šance ligy. V 8. kole k tomu Pražané potřebují vyhrát v Teplicích. Zápas sleduje reportér David Kalvas.
9: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Slavia vede 1-0. Jediný gol vstřelil Viktor Novák. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
8: Z prvního vítězství v novém ročníku fotbalové ligy se radují Pardubice, které zvítězily v Ostravě nad Baníkem 2-1. Stále poslední v tabulce a bez bodu je Zlín po porážce 1-2 s Hradcem Králové a Plzeň podlehla ve Štruncových Sadech Olomouci 2-3. Nejlepší z českých triatlonistek a triatlonistů byla v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech 19. Dana Přikrylová. Vyhrála Britka Taylorová Brownová. Mezi muži triumfoval Francouz Konings.
10: Kolona na D1 u sjezdu na Vlaši má nehoda na 16. u Velvara. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za Domašovem na kilometru 166 vyjelo auto mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, jsou v odstavném pruhu, ale je silný provoz, takže se zpomaluje. A na D1 směr Praha pak stále vázne doprava na Benešovsku. Tam ty kolony začínají za sjezdem na Vlaši na kilometru 47 a pomalu se pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometr zdržení po pouze provozem v nesouvislých kolonách asi 20 minut. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů stále ještě velký pozor před Sokolovem. Na kilometru 138,5 řeší nehodu osobního auta. To dostalo smyk na kluské vozovce a stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou hasiči, záchranáři, projíždí se levým pruhem tak opatrně. A na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným čekejte komplikace u Velvar. U benzínky Orlen je těžká nehoda, srazila se dvě osobní auta, na místě jsou hasiči, záchranáři, provoz řídí policisté, kolona směrem do Slaného od Mělníka je delší skoro na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Začátku zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Co by Německo mělo dělat s posilující krajní pravicí?
4: Pohřeb Radka Mladiče ukazuje rozdíl mezi evropskými ambicemi Srbska a tamní politickou realitou.
11: Švédsko vrací úder gengům.
4: Španělský náskok v obnovitelných zdrojích potřebuje dobít baterky.
11: Keňané roky psali domácí úkoly za Američany, pak přišla umělá inteligence.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
11: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
4: Od mikrofonu vás vítají
11: Tereza Žižková
4: a Martin Benda.
5: Svět ve 20 minutách.
11: Alternativa pro Německo, zkráceně AfD, získala v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku téměř 44% hlasů. Výsledek v jedné z 16 spolkových zemí šokoval celé Německo. Země přitom svou poválečnou identitu postavila právě na odmítání jakýchkoliv extrémů. Ve straně jsou ale i bývalí neonacisté a německá tajná služba ji oficiálně označila za extremistickou. Teď je ale AfD jen krůček od toho, aby se stala prvním pravicově populistickým uskupením od druhé světové války, které stane v čele spolkové země. Pro Německo jde o jasný vztyčený prst, píše v analýze britský magazín Economist.
4: AfD ale ještě nemůže slavit. Její jediná cesta k moci v Sasku-Anhaltsku totiž stojí na velmi křehkých spojenectvích nebo na přeběhlících z řad politických rivalů. I kdyby se vlády ujala, může ji rychle srazit na kolena vlastní neschopnost a vnitřní spory. Německo by ale před tímto nebezpečím rozhodně nemělo zavírat oči. V Sasku-Anhaltsku se silný výsledek AfD dal čekat. Strana ale láme volební rekordy i v bohatých západních spolkových zemích, jako je Bádensko-Württembersko.
11: V celostátních průzkumech má AfD 8% náskok před oslabenou středopravicovou unií CDU-CSU kancléře Friedricha Merce. Kdyby se volby konaly dnes, k vyšachování AfD z vlády by se musely spojit prakticky všechny středové strany. Německá politika se tak začíná štěpit na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, kdo jsou pro AfD a na ty, kdo stojí proti ní.
4: Němečtí středoví politici si dlouho mysleli, že dokážou udržet AfD na uzdě. Jejich strategie takzvané protipožární zdi stranu odřízla od jakýchkoliv vládních koalic. Tradiční strany doufaly, že díky tomu zájem o extremisty časem opadne. V nucené izolaci se však AfD nejen rozrostla, ale i zradikalizovala.
11: AfD teď otevřeně sní rasistické fantazie o takzvané reemigraci, prosazuje zblížení s Ruskem a volá po odchodu z Evropské unie i od eura. Její volební program pro Sasko-Anhaltsko působil jako čistá utopie. Požadoval totiž radikální překopání celého školství, kultury, médií i státní správy. I tak ale přilákal bezmála polovinu tamních voličů.
4: Německý politický střet teď podle ekonomistu nesmí dovolit, aby ho úspěch AfD paralyzoval. Nefungující vládní koalice kancléře Merce se sociálními demokraty sice před létem schválila ambiciózní balík reform, ale pro SPD je teď vládnutí zjevně spíš za trest než za odměnu. Sociální demokraté dokonce uvažují o tom, že zařadí zpátečku u tak rozumných kroků, jako je zrušení předčasných důchodů.
11: Je pravda, že spousta reform je nepopulárních a zejména voliči AfD nemají rádi změny. Ustoupit by ale znamenalo naprosté selhání a zbavení se odpovědnosti. Kdyby totiž vládní koalice znovu sklouzla k nečinnému hašteření, jen by to nahrálo tvrzení AfD, že tradiční strany jsou unavené a k ničemu. Německé hospodářství navíc konečně vykazuje známky oživení.
4: Křesťanští demokraté by také měli co nejrychleji přehodnotit svou striktní strategii takzvané protipožární zdi. Neznamená to padnout před extremisty na kolena, ostatně cílem AfD je CDU zničit, ne s ní spolupracovat. Konzervativci by tedy rozhodně neměli pouštět do vlády partaj, která jde tak silně proti jejich vlastním hodnotám.
11: Kdyby ale CDU naznačila, že dogmaticky nevylučuje budoucí spolupráci se stranou, která se zbaví svých nejradikálnějších myšlenek a politiků, mohlo by to pomoct. Časem by to totiž mohlo posílit relativně umírněné křídlo uvnitř AfD.
4: Možná také přišel čas podívat se i do nejvyšších pater. Kancléř Merz udělal i spoustu dobrých věcí, zejména v otázkách podpory Ukrajiny a obnovy německé armády. Chvályhodné jsou i jeho reformní instinkty. Je to ale neohrabaný politik, špatný manažer a naprosto mizerný komunikátor. Jeho popularita se drží na pouhých 13%.
11: Další dvojezemské volby, které se konají 20. září, tak mohou pro CDU znamenat další pohromu. Výměna lídrů je sice v německém politickém systému složitá, ale nikoli nemožná. CDU má i jiné možnosti. Pokud Merz nedokáže přijít s přesvědčivou vizí pro svou středovou politiku, měl by odejít, uzavírá britský magazín Economist.
4: Naděje Srbska na vstup do Evropské unie dostaly v pondělí další tvrdou ránu. Může za to pohřeb Ratka Mladiče, nechvalně známého velitele bosenských Srbů, usvědčeného z válečných zločinů a genocidy v Srebrenici. Během teplého zářijového odpoledne se s ním přišli do Bělehradu rozloučit tisíce lidí, popisuje evropská odnož serveru Politico.
11: Akce okamžitě vyvolala ostrou kritiku z Bruselu. Ten má přitom se Srbskem už tak dost napjaté vztahy kvůli úpadku tamní demokracie, omezování svobody tisku a justice, ale také proto, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
4: Jakékoliv oslavování válečných zločinců, popírání genocidy a překrucování historie jde proti nejzákladnějším evropským hodnotám, uvedl v prohlášení mluvčí unijní diplomacie. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli oslavování Mladiče dokonce narychlo zrušila plánovanou návštěvu Bělehradu.
11: Srbská vláda oficiálně tvrdí, že s organizací pohřbu nemá nic společného. Mladičovo tělo ale do země přepravil vládní speciál. Rakev navíc na místo posledního odpočinku doprovodili příslušníci srbské armády a smuteční mši vedl patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirie, mimochodem blízký spojenec srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Mladičova rakev byla zahalená do srbské státní vlajky.
4: Ratko Mladič byl generál, který vedl vojenská tažení napříč Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem. Následně byl Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii odsouzen za genocidu kvůli vyvraždění více než 8000 lidí. K tomuto masakru došlo na začátku července 1995 ve východobosenské Srebrenici.
11: Mladič zemřel letos koncem srpna ve věznici v nizozemském Scheveningenu, kde si odpikával doživotní trest. Na pondělní smuteční obřad v bělehradském kostele svatého Lukáše dorazili vysoce postavení srbští představitelé jako ministři obrany a spravedlnosti a také prezidentův syn Danilo.
4: Populistický nacionalista Vučić, který je prezidentem od roku 2017, se samotného pohřbu nezúčastnil. Místo toho dal přednost setkání se svým uzbeckým protějškem. Ve svých veřejných vystoupeních se pak o Mladičovi ani o jeho pohřbu nezmínil.
11: V Bruselu se Vučić často stylizuje do role pragmatického technokrata. Srbsko se totiž už od roku 2014 snaží vyjednat svůj vstup do Evropské unie. Kritici a lidskoprávní organizace ho ale viní z toho, že doma v Srbsku nechává volný průchod nacionalismu a někdy ho dokonce sám otevřeně podněcuje.
4: Mladič má mezi srbskými nacionalisty stále výsadní postavení, hlavně mezi těmi, kteří věří, že Srbové mají na Balkáně nárok na větší území a vliv. Mladí muži ve smutečním průvodu měli na sobě černá trička s Mladičovým portrétem, drželi transparenty s nápisem Nezemřel jsi, generále, žiješ v našich srdcích. Smuteční mše se zúčastnil i Miloš Jovanovič, lídr opoziční Nové demokratické strany Srbska, který prezidenta Vučiče často kritizuje. Jovanovič prohlásil, že srbští občané považují Mladiče za symbol svobody srbského národa.
11: Události už odsoudily i sousední země Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a také Kosovo. Právě Bosnu přitom Mladičovi etnické čistky zasáhly nejvíc. Tamní úřady už dokonce podali trestní oznámení na lidi, kteří po generálově smrti jeho odkaz propagovali. To je totiž v Bosně a Hercegovině trestný čin.
4: Několik dní před samotným pohřbem navíc 29 europoslanců z 5 politických frakcí napsalo dopis šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Politici v něm požadují, aby Brusel Srbsku zmrazil všechny předvstupní platby. Odvolávají se přitom na zprávy, podle kterých Bělehrad nasadil špionážní software proti studentským vůdcům protivládních protestů, které trvají už 2 roky, ale také proti aktivistům a opozičním politikům.
11: Srbsko neotevřelo žádnou novou vyjednávací kapitolu s Evropskou unií už od prosince 2021. Blokuje ho v tom hned 8 členských států. Těm vadí problémy s dodržováním zásad právního státu a také to, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko. Ukrajina a Moldavsko jsou tak v přístupových jednáních už teď dál než Srbsko, přestože se o vstup do 27 přihlásili mnohem později, uzavírá Politico.
5: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V květnu se nestřílelo, stálo letos v titulku jedněch švédských novin. Ačkoliv to zní docela obyčejně, byla to zpráva velmi výjimečná. Zhruba posledních 10 let se totiž Švédsko potýkalo s obrovským problémem. Mělo v přepočtu na obyvatele víc smrtelných přestřelek než jakákoliv jiná země v západní Evropě. Klesajícího počtu těchto případů si všímá britský deník Financial Times.
11: Švédsko vrací úder a tvrdě bojuje proti vlně násilí, za kterou stojí gengy zahraničních zločinců. Ty navíc do svých řad často zatahují i děti, v mnoha případech třeba i 12-leté.
4: To, že se najednou v titulcích píše o měsíci bez jediné střelby, už o něčem vypovídá, říká švédský středopravicový premiér Ulf Kristersson. Jeho vláda usiluje tuto neděli o znovu zvolení a voliče láká na to, že po 4 letech tvrdé práce zkrotila kriminalitu gengu.
11: Kabinet během svého mandátu výrazně posílil policii, umožnil posílat za mříže i nezletilé a nechal pozatýkat šéfy zločineckých skupin. Když vláda v roce 2022 nastupovala k moci, docházelo v zemi ke smrtelné střelbě častěji než jednou týdně. V 10milionovém Švédsku šlo o alarmující bilanci. Letos do začátku srpna úřady evidují už jen 48 případů střelby.
4: Švédsko mělo dlouho pověst oázy sociální demokracie. V posledních 10 letech se ale postupně posunulo k jedné z nejpravicovějších politik v Evropě. Tyto změny se projevují prakticky ve všem, od privatizace školství a zdravotnictví přes tvrdší přístup k bezpečnosti až po velmi přísnou imigrační politiku.
11: Je těžké popsat, jak špatná byla situace v roce 2022. Neuplynul snad ani den bez střelby nebo bombového útoku. Podobné zprávy se tehdy v novinách staly natolik běžnými, že už je lidé často spíš přehlíželi. 3 největší švédské gengy, známé jako Foxtrot, Rumba a Dalen, nabírali podle policie členy hlavně z řad imigrantů druhé generace. Šlo tedy o mladé lidi, kteří se už narodili a vyrostli přímo ve Švédsku.
4: Švédští politici i zástupci policie přiznávají, že na potlačení násilí neexistuje žádný zázračný recept. Upozorňují ale na 3 hlavní okruhy opatření, která situaci nakonec obrátila k lepšímu. Bezpečnostní složky předně změnily taktiku. Dřív totiž vyšetřovali každou střelbu nebo bombový útok odděleně. Kvůli tomu jim často unikaly důležité souvislosti mezi podobnými zločiny. Od roku 2024 začalo policejní koordinační centrum shromažďovat data ve velkém.
11: Kriminalisté v nich hledají skryté vzorce i propojení a snaží se odhalit hlavní organizátory. Díky tomu už policie nečeká jen na to, co se stane, ale jedná mnohem aktivněji. Do vyšetřování a zatýkání Švédové zapojili také úřady z dalších zemí. Loni se díky tomu bezpečnostním složkám podařilo zadržet 2 ze 3 lídrů švédských gengů, jednoho v Mexiku a dalšího v Turecku.
4: Posledním dílkem do skládačky byla řada přísných opatření. Vláda zavedla tvrdší tresty, dala víc peněz policii a usnadnila jí nasazování odposlechu. Snížila také hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Policie teď může odposlouchávat členy gengu, když se baví o plánovaných zločinech. Díky tomu mohou vyšetřovatelé zakročit ještě předtím, než k samotnému útoku dojde.
11: Ne všichni to ale vidí tak pozitivně. Řada levicových stran tvrdí, že Švédsko v honbě za stále přísnějšími tresty opustilo své tradiční hodnoty lidskosti a solidarity. Místo tvrdých represí by se podle nich mělo dělat víc pro zlepšení ekonomické situace v chudších oblastech a dát dětem lepší motivaci, aby se ke gangům vůbec nepřidávali. Uzavírá Financial Times.
4: Španělsko obsadilo na obnovitelné zdroje energie relativně brzy, i když pomalu. V polovině 90. let bylo toto odvětví stále na nízké technologické úrovni. Dnes už je situace ale jiná, popisuje vývoj obnovitelné energie ve Španělsku agentura Bloomberg.
11: V současné době tvoří obnovitelné zdroje přibližně 60% elektřiny ve španělské rozvodné síti, zatímco v celé Evropské unii je to asi 50% a celosvětově třetina. Odvážná sázka na zelenou energii srazila španělské účty za elektřinu, která je teď levnější než před konfliktem na Blízkém východě nebo ruskou invazí na Ukrajinu.
4: Španělsko je nejen průkopníkem v oblasti čisté energie, ale také nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou v Evropě. To dokazuje, že masivní zavádění obnovitelných zdrojů není v rozporu s hospodářským růstem.
11: Podle předběžných údajů španělského provozovatele elektrické sítě dosáhla výroba energie z obnovitelných zdrojů letos v létě historického maxima. Prudký nárůst investic do solární energie v posledních 15 letech vedl k tak velkému přebytku elektřiny, že ceny energie ve Španělsku v době špičky stále častěji klesají hluboko pod nulu.
4: Problém s nadbytkem energie může pomoct vyřešit její akumulace v bateriích ve velkém měřítku tím, že během dne pohltí přebytečnou solární energii a v noci ji dodá do sítě. Baterie mohou také stabilizovat síť, když uvolní uloženou elektřinu při poklesu napájení, například při změně počasí. Na rozdíl od jaderných a plynových elektráren, které plní tuto funkci v současnosti, baterie nepotřebují žádný čas na rozběh a lze je zapnout okamžitě.
11: V této další fázi energetické transformace ale Španělsko zaostává. Podle agentury Bloomberg měla země v roce 2025 instalovanou kapacitu bateriových úložišť přibližně 400 megawattů. To jsou méně než 2% z téměř 23 gigawattů, které si země stanovila jako cíl do roku 2030. Investory dál odrazuje spožděná regulace a absence trhu s kapacitami, který by pomohl zajistit bezpečnost dodávek energie.
4: I když Madrid odstraní byrokratické překážky, stále tu jsou technologická omezení. Velké baterie, které dokážou uchovávat energii po dobu 2 až 4 hodin denně, mohou svými náklady konkurovat zemnímu plynu, ale dlouhodobé skladování je pořád ještě drahé.
11: Loňský výpadek proudu, největší v nedávné historii Evropy, navíc vyvolal otázky, zda se zavádění obnovitelných zdrojů neuskutečnilo příliš rychle a v příliš velkém rozsahu. Více než 50 milionů lidí zůstalo téměř půl dne bez elektřiny. Příčiny se stále vyšetřují, několik předběžných zjištění ale naznačuje, že španělská rozvodná síť nebyla toho dne připravená zvládnout náhlé výkyvy frekvence elektrické energie pocházející ze solárních farem na jihu země.
4: Investice do přenosové sítě jsou omezené na 0,3 HDP Španělska, což je podle agentury Bloomberg nejnižší poměr výdajů k obnovitelným zdrojům energie mezi zeměmi Evropské unie a Spojeným královstvím. Přenosová síť má navíc málo volných kapacit. To znamená, že nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a datových center mají potíže s připojením.
11: Španělsko už dlouho čelí potížím s instalací velkých baterií. Pomalé vydávání pokynů ze strany Evropské unie ohledně kapacitních trhů spozdilo zavedení systému, ve kterém by velká akumulační zařízení mohla konkurovat plynu a jaderné energii.
4: A ačkoliv je Španělsko lídrem v zavádění solární a větrné energie, elektrifikováno je pouze asi 25% jeho ekonomiky. Zbytek stále funguje na fosilní paliva. Dál také existuje riziko, že Španělsko nedokáže plně využít svého náskoku v oblasti obnovitelných zdrojů, protože jeho ekonomika a infrastruktura jsou silně zasažené dopady globálního oteplování.
11: Poptávka po elektřině musí být dost velká na to, aby dál táhla investice jak do výroby, tak do samotné sítě. Pokud poptávka neporoste dost rychle, státy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, jako je Španělsko, začnou narážet na problémy. Budou jim chybět jasné ekonomické signály k tomu, aby dál stavěly bateriová úložiště a rozšiřovaly rozvodné sítě. Uzavírá analytik agentury Bloomberg Patricio Alvarez.
4: Teresios Bundy kdysi stělesňoval to, jak internet dokáže změnit život. V roce 2011 se z farmářské vesnice přestěhoval do hlavního města Nairobi. Jako první z rodiny šel na univerzitu. Tam mu kamarád poradil, ať zkusí novou práci na dálku. Šlo o vypracovávání úkolů za podvádějící vysokoškoláky z jiných zemí. Nejdřív to byl slušný přivýdělek, pak ale přišla umělá inteligence, píše americký deník New York Times.
11: Během 12 let napsal Bundy víc než 2,5 tisíce prací. Zvládal u toho studovat veřejné zdravotnictví a zároveň pomáhal studentům inženýrství nebo medicíny za oceánem, aby dokončili ty své. Digitální ekonomika tehdy zažívala obrovský boom.
4: Mladí a vzdělaní lidé z Keni, Filipín nebo Indie objevili na internetu mezeru na trhu. Vydělávali si peníze úkoly, které bohatší lidé na západě zkrátka dělat nechtěli. Pak ale přišel rok 2022 a s ním ChatGPT. Zlaté časy rázem skončily. Vysokoškoláci po celém světě si to rychle spočítali. Proč by měli platit někomu v Keni, když umělá inteligence za ně udělá práci zadarmo? Zakázek začalo ubývat a ceny šly dolů.
11: Bundy dostudoval v roce 2015, kariéru ve zdravotnictví ale hodil za hlavu a raději rozjel online business s psaním esejí. Za jednu práci si tehdy účtoval 40 až 70 dolarů, v přepočtu zhruba 1000 až 1500 korun. Zakázky se hrnuly přes různé digitální platformy a Bundy si práci rozděloval se studenty, které sám zaměstnával. Pronajal si dům kousek od univerzity a vybavil ho stoly, rychlým internetem a matracemi. Najatí vysokoškoláci tam psali úkoly mezi přednáškami a spát chodili až ve chvíli, kdy už padali vyčerpáním.
4: Mladý podnikatel si tehdy vydělal minimálně 5x tolik, než kolik by dostal ve zdravotnictví. Peníze posílal domů rodičům, kteří se živí pěstováním kávy. Po splasknutí bubliny ale Bundy musel svůj biznis zavřít a dlouho pak hledal, kudy se v kariéře vydat dál. Dnes pracuje pro německou rozvojovou organizaci a pomáhá mladým Keňanům najít uplatnění v digitální ekonomice.
11: Každý rok v Keni dokončí univerzitu víc než 100 000 studentů. Vrhají se ale do ekonomiky, kde je normálních zaměstnání s pravidelným platem naprosté minimum. Zhruba 80% lidí v Keni se živí neformálně, ať už jde o kurýry, zedníky nebo pouliční prodejce. Nezaměstnanost mladých přesahuje 25%. Pro celou jednu generaci, která má sice vysokoškolský titul, ale nemá ho kde uplatnit, vypadala práce na volné noze přes internet jako jasné východisko.
4: Práce, která v biznisu s esejemi ještě zbyla, dnes připadá hlavně takzvaným poličťovačům. To jsou lidé, kteří upravují texty vygenerované umělou inteligencí. Dělají to hlavně proto, aby obešli kontrolní programy proti podvádění, které dnes používá řada univerzit.
11: Alfline, která začala psát eseje v roce 2021, tvrdí, že biznis šlape jako nikdy dřív. Díky umělé inteligenci prý zvládne víc práce. Technologii používá na rychlé sepsání prvního návrhu, který si pak sama upraví. Nástrojům, které mají maskovat, že text psal robot, se ale vyhýbá a raději spoléhá na svůj vlastní styl.
4: Pro Bundyho je ale tato změna složitá. Jak sám říká, chybí mu ten intelektuální zápas, kdy se pod časovým tlakem musel učit úplně nová témata. Byl to v podstatě takový paralelní vysokoškolský titul, vzpomíná Bundy. Občas teď přemýšlí nad tím, jaký by měl život, kdyby tehdy přece jen zůstal u veřejného zdravotnictví. Kdyby se teď do oboru chtěl vrátit, začínal by od nuly a jeho šéfem by byl nejspíš někdo, kdo vyšel školu teprve loni. Uzavírá deník New York Times.
5: Svět ve 20 minutách.
11: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
4: Martin Benda
11: a Tereza Žešková.
12: Nejvyšší patra americké politiky.
13: This is only the dawn of the golden age of America.
12: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
14: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
15: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
16: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
12: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
17: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
15: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny, vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo přes 31% lidí, SPD 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo více než 1500 lidí. Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Své domovy v Jemenu muselo kvůli obnoveným bojům opustit téměř 86 tisíc lidí, oznámila to Mezinárodní organizace pro migraci. Podle ní počet vysídlených jen za poslední den vzrostl o 10 tisíc. Velká část z nich jsou ženy a děti. Lidé utíkají před boji mezi jemenskými vládními silami a Íránem podporovanými povstalci Husíji. Liberec se chystá přesunout zhruba o metr dál od silnice památkově chráněnou meteorologickou budku u radnice. Na místě stojí od konce 19. století. Magistrát tak chce meteostanici chránit, aby ji neničila projíždějící auta. Fotbalisté Slavie hrají v 8. kole šance ligy v Teplicích. Výhra posune Pražany zpátky na první místo tabulky. Stav a čas řekne David Kalvas.
9: Tady bylo odehráno 66 minut, Slavia vedla 1-0, ale zápas je přerušený, zhasla osvětlení a minimálně 15 minut se hrát nebude. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
4: Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2 stejným poměrem, podlehl i Zlín Hradci Králové a Olomouc zvítězila na stadionu Plzně 3-2.
10: Kolony na D1 na Benešovsku a uzavřená 16 u Velvar. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále čekejte pomalý provoz na Benešovsku. Kolony stále začínají okolo sjezdu na Vlašim na 47. kilometru a pak se pomaleji pokračuje až na most Šmejkalka do omezení na 24. Zdržení se ale zkracuje na trase, teď je to na 10 až 15 minut a bude se i dál zkracovat. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů stále ještě opatrně u Sokolova na kilometru 138,5 řeší nehodu osobního auta. To dostalo v dešti smyk a stojí stále napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři, všechno je to označeno a vybočuje se v dešti. Tak opatrně. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným je těžká nehoda u Velvar. U čerpací stanice Orlen se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz před chvílí policisté zastavili. Dá se to objet osobním autem přes Hopšovice anebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. A nehoda překáží také na silnici 26 na tahu z Plzně směrem do Domažlic. Osobní auto tam bouralo mezi Holíšovem a Staňkovem a směrem od Plzně má kolona asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které budou ale během dne ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Albánie je spolu s Černou Horou nejdál v přípravách na členství v Evropské unii. Ráda by tam byla v roce 2030. Proti současné vládě Ediho Ramy se ale zvedla vlna protestů, i protože se nechová k životnímu prostředí, jak by se budoucí unijní země chovat měla. Za obzor do Albánie vás zve Pavel Novák.
3: Za obzorem.

0: Protesty proti vládě albánských socialistů dostaly přezdívku Plameňáková revoluce. Podle ptactva, které při tahu odpočívá nebo i někdy hnízdí v chráněné laguně Narta u delty řeky Vjosa na jihu Albánie. Mezinárodní společnost, zahrnující i firmu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, by tam a na nedalekém ostrově Sazan ráda postavila luxusní rezort v panenské přírodě. Tisíce a někdy i desítky tisíc demonstrantů křičí každý večer před sídlem vlády a parlamentu zrušte ten plán, nebo Rama a Berisha patří do vězení.
1: Well, basically they are planning to sell one of our historical and very beautiful island to Trump family.
2: V zásadě chtějí prodat jeden náš krásný a historický ostrov Trumpově rodině. To byla ale poslední kapka ke všem problémům, které v Albánii máme. Jsou jimi korupce, zdravotnictví, školství a nevýkonné soudnictví. Demonstrujeme tady za odstoupení premiéra a chceme, aby šel do vězení.
0: Řekla mi studentka Daris. To slečna Casey už pracuje v bance a obává se o osud celé její generace, generace Z.
3: Slečna Casey přišla na demonstraci s takovým plakátkem, na kterém je plyšový medvídek a je tam napsáno Generace Z, to je protijed na všechno, co spáchali Rama a Berisha. Vůbec není spokojená s tím, jak je Albánie vedená, říká, že pro mladou generaci je to velmi špatné, protože se vlastně spojili socialisté Saliho Berishi, bývalá vláda, s tou současnou a vedou zemi někam, kam mladá generace vůbec nechce.
1: And they cannot leave as they want. And that is the fact why they are going outside to study.
4: Mladí lidé nemohou žít, jak chtějí. To je důvod, proč jezdí studovat do ciziny nebo tam odjíždějí žít a pracovat. Já se vrátila z Německa loni v prosinci a z reality tady opravdu nejsem šťastná. Také trh práce tu není takový jako v Evropě. Pro nás tu není zaměstnání. Třeba já jsem studovala v Německu investiční bankovnictví, ale nechají mne pracovat jen na přepážce a říkají, že vyšší pozice nejsou pro mne a já musím pracovat na nižší pozici jen za 600 eur měsíčně. Ale tohle je moje země a já ji nechci opustit. Chci se o ní starat a zvelebovat ji. A to chci i pro své rodiče a taky pro děti, až přijdou.
0: Jiskrou, která zažehla protesty, byl začátek stavebních prací v lokalitě Zvernec u laguny Narta. Situaci na místě před vlnou demonstrací popsal Tauland Bino, předseda albánské ornitologické společnosti.
5: We were notified on 30th of April, so end of April actually, that bulldozers and heavy machinery had entered this area within the protected area.
6: 30. dubna jsme dostali zprávu, že buldozery a těžká technika přijeli do chráněné oblasti u delty řeky Vjosa. Vydali jsme se tedy na místo zjistit situaci a viděli, že tam začali rovnat terén a stavět komunikace. To pokračovalo s velkou intenzitou několik dnů. Po 16. květnu dokonce začali stavět most překlenující hlavní kanál, který propojuje lagunu Narta s mořem. Dokonce kvůli tomu na několik dnů přerušili tok vody kanálem. Dnes je tam tedy cesta do míst, která dřív byla nepřístupná. Na cestě leží vrstva štěrku, jsou tam nejméně dvě srovnaná místa. Jedno je v dunách a asi mělo sloužit pro příbytky pro dělníky nebo jako sklad nářadí. Kolem místa prací také vyrostl plot.
5: The area, you'd be confronted with these private security people that were very hostile against anybody who wanted to enter.
6: Když jste se chtěli k té oblasti přiblížit, zastavila vás soukromá bezpečnostní služba. Její příslušníci se chovali velmi nepřátelsky ke všem, kdo se tam chtěli podívat. Byli jsme na inspekci několikrát a viděli jsme, jak během 15 minut projelo tou oblastí nejméně 10 nákladňáků. Ta stavební činnost tam byla intenzivní.
7: We see that a large amount of the surface has been flattened. There is concrete on the ground, not only for the fence, but also in the places there we're going to build the working camp.
0: Stavební práce byly po občanských protestech zastaveny, ale podle Alexandra Trajče z nevládní organizace pro ochranu a zachování přírody Albánie jsou na místě nejen vybetonované plochy pro zasazení sloupů plotu, ale i desky pro umístění ubytovny pro dělníky. Kolem je spousta plastového odpadu a vypadá to, jako by místo narychlo opustila armáda. Písečné duny jsou ale zničené, stromy vykácené. Jsou tam patrné škody v přírodě, která byla předtím nedotčená.
7: It's a devastating image in an area that was a pristine area before.
0: Ne demonstracemi, ale právní cestou se snaží ochránit vzácné přírodní krásy Albánie malá parlamentní strana s jednou poslankyní, Albánie na vzestupu. V ulicích Tirany a jiných měst lobuje za referendum o sporných zákonech. Do kampaně se zapojil i lídr strany Adriatic Lapai.
8: We are collecting signatures to go through the referendum.
9: Sbíráme podpisy pod petici za vyhlášení referenda o zrušení dvou zákonů. Zákona o strategických investicích a zákona o nemovitém majetku v horách. Jsou to zákony, které naší zemi dávají do rukou oligarchům a velkopodnikatelům za směšnou cenu. Náš protest je za průhlednost rozhodování. Nejsme proti rozvoji naší země. Chceme velké investice, ale musí být transparentní. Už tady byli jiní zahraniční investoři. My máme problém s těmi zákony, ne s jedním projektem, na které se mají aplikovat.
0: Posloucháte Za obzorem Českého rozhlasu Plus. O cestě Albánie do Evropské unie a o protestech proti vládě, které na evropské směřování Tirany vrhají temný stín. Jak se k celé situaci a protestům staví albánská vláda? Evropští novináři měli možnost klást otázky premiéru Edimu Ramovi a ministrovi zahraničí Feritovi Hodžovi. Premiér Rama přiznal, že procedura posuzování stavebního záměru byla zahájená. Existuje společnost, která má zájem postavit rezort u Laguny Narta a na ostrově Sazan. To ale ještě podle něj neznamená, že už má konkrétní projekt. To je dokonce skoro zakázané slovo v této kauze.
10: Moji milí, každý soukromý vlastník v této zemi má právo žádat o povolení oplotit si svůj pozemek. Co to prosím vás je bojovat proti plotům kolem soukromých ploch?
0: Problém ovšem je, že nešlo jen o plot, ale také o most přes kanál spojující lagunu s mořem a o příjezdovou cestu pro těžkou stavební techniku, kterou zdokumentovali ornitologové na místě chystané stavby.
11: The country has to smartly find ways.
10: Země musí moudře najít způsoby, jak zajistit, aby příroda a rozvoj mohly existovat zároveň a nebyly v protikladu.
11: And development coexist and don't go against each other. The delta.
0: Premiér Rama slíbil, že delta řeky Vjosa je chráněné území, nedotknutelné a nebude se do něj zasahovat.
11: Project has never been suspended, has never been cancelled, because first of all has never been approved.
0: Žádný stavební projekt podle něj nebyl pozastavený, protože ani žádný projekt nebyl vládou schválený. Proto ještě nezačalo ani posuzování jeho dopadů na životní prostředí.
12: There is an idea to develop a project there because it's extremely important for our tourism.
0: Ministr zahraničí Ferit Hodža potvrdil, že záměr turistické výstavby uchráněné oblasti obývané i plameňáky je stále na stole. Je to důležité pro turistický průmysl země. Ale všechno bude v souladu s albánskými zákony a také s podmínkami procesu přistoupení Albánie do Evropské unie.
13: Otázka nestojí, jestli postavit turistický rezort nebo vstoupit do Evropské unie. Nic nás nemůže vykolejit z tratě, kterou se ubíráme do Evropy.
0: Albánie má vizi ukončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií v roce 2027. Členem by se chtěla stát v roce 2030.
14: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
0: Alba. Albánii ale ještě čeká dlouhá cesta do Evropské unie a je na ní mnoho úskalí. Právě třeba vyjednávací kapitola 27, tedy životní prostředí a klimatická změna. Albánská vláda se bije v prsa, že má skoro bezuhlíkovou výrobu energií. Ano, má hodně vodních elektráren a buduje větrné farmy. Část elektřiny ale také dováží a ta rozhodně uhlíkově neutrální není. Do tlaku na vládu v medializovaném případu stavebního záměru u laguny Narta se také zapojilo zastoupení Evropské unie v Tiraně. Pokračuje velvyslanec Evropské unie v Albánii Silvio Gonzato.
15: We did address our concern to the Ministry of Environment and demanded some clarifications about what was happening on the ground, what was, you know, whether any environmental impact assessment had been carried out.
16: Sdělili jsme ministerstvu životního prostředí své obavy o vývoj situace a žádali jsme vyjasnění, co se na těch pozemcích děje a jestli se provedlo zhodnocení dopadů stavby na přírodu. V reakci na to jsme dostali ujištění od ministra a také od premiéra, že se tam žádné práce nebudou provádět. Je tu trochu rozpor v terminologii, protože my říkáme, že se žádné další práce nebudou provádět. Byli jsme také ujištěni, že se záměr bude veřejně konzultovat a provede se hodnocení dopadů na životní prostředí. Vysvětlovali jsme, že není možné žádat od členských zemí desetiletou výjimku z unijních pravidel v oblasti životního prostředí a zároveň přitom prosazovat projekt, který tato pravidla porušuje, místo toho, aby se snažili snižovat jeho důsledky pro životní prostředí. Nikdo nechce Albánii upírat právo na rozvoj a snahu stát se atraktivní turistickou destinací. Může ale těžit ze zkušeností a chyb jiných států, aby našla ten správný model budování turistického průmyslu.
0: Kapitola životní prostředí není jediným průbířským kamenem na cestě Albánie do evropské rodiny. Nevládní organizace si stěžují, že vlastně neznají vyjednávací pozice vlády a čeho chce v jednání dosáhnout. Vadí jim tedy netransparentnost, říká předseda Evropského hnutí Albánie Gledis Gipali.
17: Unfortunately, because of the speed of the process and we open all the chapters within one year.
18: Bohužel kvůli rychlosti celého procesu, protože jsme otevřeli všechny vyjednávací kapitoly v průběhu jediného roku, chyběly informace pro různé dotčené skupiny. Dokonce ani po zahájení jednání nemáme informace o vyjednávacích pozicích vlády vůči Evropské unii. Jak mají v úmyslu chránit určité cílové skupiny, nebo o jaká přechodná období pro ně budou žádat. To je problém pro různá odvětví, která se o tom dozví až po rozšíření. To bude těžké pro celou společnost.
0: Vy tedy nemáte informace, jestli nebude nutné uzavřít některé provozy, když nesplní evropská kritéria, nebo jestli budou mít farmáři nárok na přímé dotace, to všechno teď nevíte?
17: No. And unfortunately is even some programs who have been supporting farmers to prepare them on how to apply.
18: Ne, bohužel. Dokonce i programy, které měly naše zemědělce připravit a informovat je o tom, jak budou žádat o dotace z unijních fondů, jsou teď už 2 roky pozastavené. Je to proto, že se s penězi na tyto programy nezacházelo dobře. Byl to test pro naše úřední struktury, které v něm neobstály. Nenapravili chyby včas, aby mohli tento program obnovit. Je to špatné pro naše farmáře, kteří nemají zkušenosti s evropským dotačními schématy, takže asi budou dostávat z Unie méně.
0: Budou mít vůbec nárok na dotace ze společné zemědělské politiky? Albánie má přece problém s katastrem a s prokazováním vlastnictví půdy.
18: Ano, máme hodně problémů a jedním z nich je pozemkový registr. Většina půdy stále není zanesená do katastru, ale problém je také struktura farem. Průměrná rozloha zemědělského hospodářství v Albánii je 1,1 hektaru. Po pádu komunistického režimu se půda přerozdělila tak, že velká rodina dostala část pozemku s nejúrodnější půdou, část v oblasti s horší ornicí a část té nejchudší půdy. A ta políčka nejsou v jednom místě, protože po zrušení družstev chtěli půdu rozdělit spravedlivě mezi všechny. Lidé nemají na to pořídit si mechanizaci na obdělávání často vzdálených pozemků. To je problém pro velkou část obyvatel, kteří žijí na venkově.
0: Jak se vaše organizace zasazuje o lepší informování veřejnosti, aby lidé věděli, co mohou čekat od vstupu do Evropské unie?
17: Yes, we try first to inform them that it's not only benefits. You need to invest, especially when we talk with farmers, with small businesses.
18: Snažíme se lidem vysvětlit, že vstup do unie neznamená jen přínos, že budou také třeba investice, hlavně v případě farmářů nebo malých podniků. Máme příklad z poslední nové členské země, z Chorvatska. Polovina producentů mléka skončila, protože ti nedokázali včas vyhovět standardům, které měli splňovat podle unijních norem. Je tedy třeba se na to dopředu připravit a teď je čas s těmi přípravami začít. Je to hlavně úloha státních institucí, protože ty mají větší dosah než naše organizace. My se ale také snažíme hájit zájmy malých podniků.

0: Jaký cíl a jak vidí budoucnost Albánie tato mladá generace? Odpovídá koordinátor nadnárodní organizace Studenti za svobodu v Albánii, student posledního ročníku práv Ardit Mineroli.
1: Now we would just want to achieve the resignation of our prime minister.
2: Teď chceme dosáhnout odstoupení premiéra. Už je u moci 13 let. Slíbil nám spoustu dobrých věcí, ale způsobil to, že lidé opouštějí zemi a ti, co se rozhodli zůstat, jako já, to mají čím dál těžší. Začalo to za jeho prvního mandátu v letech 2013 až 2017, kdy se u nás rozmohly drogy a pouliční kriminalita. Proto se nám někdy říkalo Kolumbie Evropy. Pak do roku 2021 potlačovali demonstrace. Snažili se ve veřejné správě zbavit těch, kdo nesmýšleli stejně jako oni. Zvýšili daně, takže bylo těžké odstartovat nějaké podnikání. Také nastal odliv mozků. Mladí lidé začali odcházet do ciziny. V roce 2013 nás tady žili 2 miliony a 800 tisíc a teď jen kolem 2 milionů. Proč lidé odešli? Protože nevidí svou budoucnost v této zemi.
0: Jaká je tedy vize vaší generace Z? Jak by měla Albánie vypadat za 10 let?
1: I have this dream. I want Albania to look like Switzerland or Liechtenstein. I've been in Vaduz last week. I was there for a conference.
2: Mám sen, že bude vypadat jako Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Byl jsem ve Vaduzu na konferenci a byla to skvělá zkušenost. Jsou tam velmi liberálně nastavení lidé, nestarají se o to, co dělají ostatní. Tolerují to, jsou s tím v pohodě. Já myslím, že hospodářsky se jim můžeme dost přiblížit. Musíme udělat daňovou reformu, musíme mít přívětivější prostředí pro domácí i zahraniční investory. Měli bychom zavést také soukromé penzijní fondy. Dnes jsou jen státní důchody a penzijní věk je vysoký. U mužů 68 a u žen 65 let. S tímhle tempem já půjdu do důchodu v 75. Také se musí zlepšit zdravotní zabezpečení, aby byly dostupné léky třeba na onkologická onemocnění. Lidé dnes musí složitě schánět takové preparáty.
0: Jaké by mělo být složení vašeho hospodářství? Dnes je založené na zemědělství a turistickém ruchu. Dá se na tom stavět úspěch země?
1: As you can see, we don't really invest in our GDP so much. Like for example, in the education system, we spend 2.5% of the GDP, which is one of the lowest.
2: Jak můžete vidět, moc neinvestujeme do růstu našeho hospodářství. Třeba na vzdělávací systém dáváme jen 2,5% hrubého domácího produktu. To je jedna z nejnižších podpor vzdělanosti v Evropě. Můžeme ale také investovat do průmyslu. Máme kde těžit ropu, tak na to bychom se mohli zaměřit. Máme 3 velká jezera a přístup k Jaderskému moři. Můžeme tedy budovat přístavy a ne je přenechávat Arabům. Můžeme se víc propojit s Evropou. Můžeme se také zaměřit na agroturistiku nebo AI technologie. To je to, co může Albánie nabídnout světu.
0: Co myslíte, je možné příští rok uzavřít vyjednávání s Bruselem o členství a v roce 2030 vstoupit do Unie?
2: Nemyslím si, že jsme na to připraveni. Nechci, abychom vstoupili ve stavu, v jakém jsme dnes. Nejsme připraveni obstát v konkurenci Bulharska, Rumunska nebo Chorvatska. Už vůbec nemluvím o Francii, Německu nebo Itálii. Nedokážeme se vyrovnat sousedům, natož silným zemím. Za druhé si myslím, že vstoupíme do Unie. Ne jak si to naše vláda naplánuje, ale až Unie bude chtít, abychom se k ní připojili. Je to politická otázka, že se chce Unie rozšiřovat. Ukázat, že je silná. Poslat vzkaz Rusku, že není tak slabá, jak si o ní myslí. Proto chce přijmout Albánii, Černou Horu, Severní Makedonii a možná některé další.
0: Bude si muset albánská vláda vybrat mezi uspokojením zahraničních investorů plus poničením vlastní přírody a rychlým vstupem do Evropské unie? Velvyslanec Česka v Albánii Pavel Vacek to nepovažuje za volbu buď a nebo.
3: Já to nevidím jako nějaké dilema v tuhle chvíli. Spíš jde o to, aby Albánie byla soudržná se svými vlastními zákony V tuhle chvíli premiér říká, že žádný projekt vlastně není, pokud jde o místo zvané Zvernec, to je laguna se známým kláštěm.

0: kláštorem pravoslavným. A je druhý projekt, který je projektem Jareda Kushnera na ostrově Sazan. Ten pevninský projekt ve Zbernecu, tak ten je spíš projekt katarských investů. Podstata problému je v tom, že se v něm proplétá jako hned několik albánských chronických problémů. Vlastnictví pozemků a jistota vlastnického titulu. To má dlouhou historii, která jde zpátky ještě dokonce do začátku Hodžova režimu, na konci druhé světové války. Popletá se s tím ochrana životního prostředí a albánské zákony, které vláda současná změkčila, aby umožnila velké investice do turistických, developerských projektů. A budiš jim přány projekty za miliardy, to je určitě dobrá věc pro vlády, a nikdo jim to nechce upřít, ale jde o to, jestli cenou za velké developerské projekty bude devastace chráněných území a zda regule, tak jak se je albánská vláda v tuhle chvíli nastavila pro velké developery, investory, zejména do turismu, jsou slučitelné s unijními standardy. A o tom část té diskuze je. Protesty lidí, tak ty jsou nejenom o tom, ty jsou o nespokojenosti řady lidí, zejména mladých, s vládnutím. V tomto případě jde o vládu Edyho Ramy a jeho socialistické strany, která sice získala silný mandát i do čtvrtého funkčního období, čtyřletého, ale má to svoji cenu, má to své horší stránky a ty jsou právě o té nespokojenosti lidí. A pak samozřejmě už můžeme jako se dívat na požadavky, které se soustředují na demisi vlády, na změny zákonů, které mají chránit životní prostředí, změny zákona o strategických investorech, pod něž teda ty developerské projekty spadají, a některé další věci. A jsou to požadavky z celého toho širokého spektra všech těch, kteří se spojili, aby dali najevo svou nespokojenost se stávajícím kurzem. A možná, že to je tak, že prostě všechno špatné bude nakonec k něčemu dobré a že to vláda prostě pochopí a v některých věcech, které demonstrující požadují, ten svůj kurz změní. A v takovém případě to pro mě slučitelné s tou trvající ambicí Albánie a jejího vedení ukončit jednání o přistoupení k Evropské unii do, řekněme, roku 27-28 a vstoupit do Unie okolo roku 30.
1: Přejme k tomu Albánii spoza našeho evropského obzoru hodně štěstí. A to samé přeje i vám Pavel Novák při poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Ve Švédsku se začínají sčítat výsledky parlamentních voleb. Fotbalová Slavia nastoupila v Teplicích. V případě výhry se vrátí do čela ligy. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření u benzínu a nafty skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
4: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
3: Ve Švédsku se právě zavřely volební místnosti, voliči vybírali své představitele v parlamentu i místních zastupitelstvech. Volební komisi na některých místech zaskočila vysoká účast a dlouhé fronty. Přímo ze Stockholmu se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
5: Tady ve volebním štábu centristu na pětě teď sledují první tedy předběžné výsledky nebo výsledky povolebních průzkumů. Zatím je tady takový drobný jásot, čeká se na jednotlivé výsledky. Teď slyšíte, tady je jásot teď. Velký švédské volební místnosti teď zůstanou s největší pravděpodobností na další 4 roky zavřené. Teď začíná náročné sčítání, které je kvůli švédským pravidlům docela náročný proces a úřady varují, že může trvat i o hodiny déle, než jsou obyvatelé země zvyklí. Ty samotné volby doprovázelo přes 1000 nahlášených incidentů, ale většina z nich byly jenom drobné problémy s volebními lístky. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Americká společnost OpenAI v letošním roce nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnili 2 zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Děti v 5 mateřských školkách v Brně si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejíž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
6: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
7: Fotbalisté Slávie bojují o návrat na první místo šance ligy. V 8. kole k tomu Pražané potřebují zvítězit v Teplicích. Utkání sleduje reportér David Kalvas.
8: 82. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0 po gólu Novaka z prvního poločasu. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
7: Pardubice porazili domácí Baník Ostrava 2-1 a poprvé v nové sezóně fotbalové ligy vyhráli. Zlín je dál bez bodu, Hradci Králové podlehli 1-2 a Plzeň na domácím stadionu prohrála 2-3 s Olomoucí. Španělský cyklista Enric Mas slaví titul na domácí Vueltě. Triumfoval s více než 2minutovým náskokem. Jan Hirt skončil celkově 15. Poslední etapu s cílem v Granadě ovládl Nor Tobias Johannesen. A výškař Jan Štefela obsadil na atletickém ultimátním šampionátu v Budapešti dělené 7. místo výkonem 217 cm.
9: Nehoda na D6 u Sokolova a neprůjezdná silnice na Kladensku. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy od sjezdu na Divišov silný provoz od 36. kilometru. Nesouvislá kolona je k omezení na mostě Šmejkalka, 23. kilometr. Měřit zdržení ukazuje 10 až 15 minut. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova se objíždí následky nehody. Na kilometru 138 a půl je průjezdný, jen levý pruh, aktuálně plynule. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvar stále je neprůjezdná. U čerpací stanice Orlen provoz zastavila srážka 2 osobních aut. Dá se to objet přes Hopšovice nebo Zlonice. Neobjíždějte přes Kamenný most, kvůli opravám je obec neprůjezdná. Nehoda překáží nebo následky nehody i na silnici 26 z Plzně do Domažlic. Mezi Holíšovem a Staňkovem zasahují záchrana u převráceného vozidla. Od Plzně je 2kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy.
10: na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které budou během dne ale ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Toto jsou příběhy 20. století.
12: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
13: Tyto příběhy 20. století volně navazují na předchozí o evangelickém faráři Miloši Reichertovi. Pana faráře můžete znát z médií, z mnoha různých rozhovorů a třeba i z bohoslužeb. Osobně jsem se s tímto evangelickým farářem poprvé potkal ve svatovícké katedrále, někdy ve všední den kolem 17:30 ráno na Rorátech. To je překrásná adventní ranní mše, kde se zpívají staročeské roráty. Miloš Reichert stál v boční kapli, já nenápadně za ním a poslouchal jsem, jak překrásně zpívá. Jak zaznělo minule, tento někdejší disident, mluvčí Charty 77, v dětství hrál na pozoun, maminka ho vedla k vážné hudbě, naučil se hrát na kytaru a skládat písně. Mnohé z nich se dodnes hrají během evangelických bohoslužeb. Jeho blízký přítel, evangelík Jan Litomyský, také signatář a někdejší mluvčí Charty 77, bývalý politický vězeň, je za to svému příteli Miloši Reichertovi vděčný.
14: Miloš měl velký smysl pro poezii, pro hudbu a tohle své nadání promítal teda i do svého pojetí bohoslužeb. Tehdejší bohoslužby byly poměrně hodně rigidní, že stále se zpívaly stejné písně, pozdně středověké a renesanční. Nějaká nová moderní tvorba se v té době moc nepěstovala a právě působení Miloše Reicherta a jeho generace bohoslovců přineslo veliký přelom.
15: A to teda bylo v těch 70. letech?
13: Ptá se svého táty Lucie Buchtíková, spolupracovnice Paměti národa.
14: A to bylo někdy v začátkem 70. let, dokud nestratili státní souhlas.

0: zůstaň s námi, když ubývá sil.
1: Písně Miloše Rejchrta, které pro nás zahrál a zaspíval bratr, autor znělek Příběhu 20. století, Matěj Kroupa, budou doprovázet i tento druhý díl. A o čem bude? Jak Miloš Rejchrt vzdoroval státní bezpečnosti? Pustili jsme mu ve studiu i vyprávění estébáka, který ho vyslýchal a zavíral do cely předběžného zadržení. Možná se i dozvíme, kde se bere v člověku odvaha a jak jsou i v tomto nesmírně důležití přátelé a víra, že na to člověk není sám. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.

0: Miloš Rejchrt měl už první zkušenost se státní bezpečností v roce 1965. Poprvé vyjel na studia do Francie. Nejednalo se o výslech, ale jistou estébáckou instruktáž, kterou Miloš schválně ignoroval.
1: Než jsem vyjel do té Francie, tak jsem dostal nějakou obsílku do Bartolomějský a tam mě soudruh Kozlík nějaký jako něco pověděl a že pak ještě až přijedu, že bych měl vypracovat nějakou zprávu o té cestě, což já jsem tehdy dokonce udělal a napsal jsem tam jako, co se v té Francii jí a jaký tam jsou pěkný hory a tak nějak takový místopis jsem podal. On si mě zase předvolal a prohlásil, že teda jsem to vůbec nepochopil, jako co ode mě chtějí a takhle, že by to dál nešlo a že jsem byl takový perspektivní a že bych mohl výjíždět častěji a takhle, že z toho asi nic nebude. No a tím jsme se rozešli, ale tím pádem jako já už jsem věděl, co je STB, že jo.
0: Státní bezpečnost vyslýchala faráře Miloše Rejchrta mnohokrát. Zajímalo je především, s kým se setkává, kdo se účastnil bytových seminářů a podobně. Státní bezpečnost působila informovaně a všemocně. Farář Rejchrt byl ženatý, měl děti a státní bezpečnost tvrdila, že rozhoduje o osudech jeho i jeho blízkých. Estébácké metody k získávání ke spolupráci zažil nejednou.
1: Pan major Nedvěd mě předváděl z okna ten vězeňský dvůr, jak tam ty vězňové, jak tam mají vycházku, tak jestli chci taky takhle chodit nějaký čas a tak. A pak na to přišlo, že teda ten hodnej sám náčelník sdělil zadarmo, ani kuře nehrabé, jo, a hlete se, vy jste takovej, tohle, teď vás by byla škoda, mladé a šikovné a my nechceme nikomu trhat hlavu a naopak a podívejte se, ono právě zadarmo, ani kuře nehrabé a při tom vašem platu, hlete se, neříkejte, že by vás za tu 500 měsíčně manželka vyhodila teda. No, takže já jsem dokonce byl i oceněn, takže moje cena byla 500, což jako byly tehdy slušný peníze, neboť můj plat byl 622, tak decentně rozloučili, že tedy děkuji za tohleto, za tuto nabídku, ale že nějak jako asi zůstanu při tom svým platu a pak, že se uvidí, no.

0: bytu Miloš Reichert otravně telefonoval soudruh od policie krycí jménem Málek a dožadoval se informací, které nedostával.
1: Stebák pro nekatolické církve v kraji Ústecky, tak ten pak volal a ještě asi třikrát od té doby dodnes nesnáším zvuk telefonu. Jo? Jako normálně ten, to je takovej ten, prostě jak zazvoní telefon, tak to nemám rád. A nemůžu se toho zbavit.
0: Miloš Reichert se snažil uhrát, aby nedostal takzvanou mařenu, tedy maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle komunistického trestního zákona. To byl dost nepříjemný paragraf. Zestátněné církve kontroloval, financoval a organizoval stát. Paragraf 178 zákona číslo 140 z roku 1961 sbírky byl nástrojem, jak lámat faráře. Když neposlouchali, čekali postih, klidně i vězení, sazba až 2 roky, případně peněžitý trest a zákaz výkonu duchovenské služby. Miloš Reichert telefonát STBáka jednou i nahrál a je obrovská škoda, že se nám nahrávku nepodařilo objevit.
1: Já jsem si dokonce, se mně podařilo kousek toho hovoru si nahrát na magnetofon. Honem rychle jsem manželce dal nějaký znamení, jak přinese ten kazeťák, a kousek jsem si ho nahrál, ale potom jsem tu kazetu tak dobře ukryl u někoho, já vím, že jsem to, já už si nevzpomenu, ale bylo by to kouzelný, protože jako taková, no ale nemám to, no, tam bylo prostě, no, je vidět, že si z toho děláte dobrý den, mi říká Estebak, já říkám, že ne, a teď vidíte, jako, že jako o co jde a že byste mohl být klidně obviněný, já říkám, no tak vidíte, tak když mě teda tak dobře znáte a máte mě tak rádi, tak řekněte, že je to blbost a že není proč mě stíhat, že jako, no, tak je vidět a tak dále a furt, no, tak bohužel nemám tuto nahrávku, jo, už. Někde je a kde je, nevím.
0: Samozřejmě jsme se pídili. Miloš Reichert mi ale napsal mailem: Mikuláši milý, nahrávka nevyplave. Mám ten dojem, vůbec ne jistotu, že jsem ji dal do úschovy paní Martě Kačerové, dobré duši na církevním ústředí, která přechovávala a předávala lecos. Asi před 20 lety své přechodné bydliště vyměnila za trvalé nebeské. Takže není u koho pátrat, žila sama. No nic. Často to tak bývá, že když se lidé stěhují a přicházejí noví obyvatelé bytu, letí do kontejneru veliké cennosti.
1: Koncem října přišel dopis z odboru kultury. Prostě sdělujeme vám, že na základě zákona vám odnímáme státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a bude-li zjištěno, že nadále vykonáváte, budete vystaven trestnímu stíhání podle platných paragrafů. Tak, no. Takže od listopadu 1972 jsem byl bez práce.

0: Miloš Rejchard se na začátku 70. let stal topičem v České Lípě, později topil v Praze, mimo jiné v kotelnách Národního muzea. Obsluhování kotlů umístěných ve sklepních prostorách vykonával celých 17 let. A lidé ho měli rádi. Mít v baráku slušného kotelníka bývalo, jak se říká, terno.
1: Tam už fakt jako nešlo klesnout hloubějc. Jo. Všichni lidi byli překvapení, že třeba, když tam volají, že jim neteče teplá voda, takže ten topič jako je nepošle tam, kam topiči takovéhle telefonisty rádi posílají. Jo.
0: Věřící lidé v České Lípě se znali a vzájemně si vypomáhali. Miloš Rejchard docházel za jednou starou farnicí a ukázalo se, že je to příbuzná místního estébáckého soudruha, dokonce velitele oblastní STB, jistého kaplana. A tak i díky tomu na tomto maloměstě vznikaly z dnešního pohledu celkem zábavné příhody.
1: Ta paní stará byla doma a my jsme o ní tak nějak jako pečovali a já jsem tam jí jednou šel taky navštívit, že já otevřel mě tenhle soudruh náčelník. Jo. A velmi takové, pojďte dál, pane Rejchard, a co si dáte? A mám tady vodku, jakou jste ještě nepil, od Rusáku, že jo, nějakou citronovou a takovýhle.

0: V březnu roku 1976 státní bezpečnost pozatýkala spoustu lidí. Členy kapely Plastic People of the Universe a řadu dalších. Na to Miloš reagoval veřejně.
1: Jsem napsal do Mladého světa nějaký článeček, samozřejmě to neotiskli, že jo, ale kolovalo to ve strojopisech a bylo to takové nějaké zastání se a jak jako může Brabenec, který vždycky byl výtečný saxofonista, jako vytvářet nějakou antisocialistickou saxofonovou hudbu, že tomu nerozumím, jako proč.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nezmínil jsem se, že Miloš Rejchrt patřil mezi výjimečné disidenty nejen svým teologickým vzděláním, ale i vynikající znalostí francouzštiny. Překládal a dařilo se mu schánět z Francie od svých přátel ze studií zde nedostupnou francouzskou literaturu. Miloš se scházel s dalšími disidenty, zvláště u Němcových, v legendárním bytě v Pražské ulici Ječná.
2: Němec, Hejdánek, Sokol a Frey. Pro mě jako velký autority a lidi, ze kterých taky padalo nějaký poučení, vzdělání. A já jsem tehdy rád jsem se nechal vzdělávat a právě s Jiřím Němcem jsme pekli ty, já jsem mu scháněl, že jsem měl už ty kontakty do Francie, tak literaturu, vždycky on si řekl, co by potřeboval a já jsem mu to nějak tak většinou úspěšně obstaral. Jednou jsem toho Jirku Němce potkal na ulici a to mi vykládal právě o plasticích, takže tím jsme se nějak, a že už se teďka něco chystá a že by jsme jako se měli dát dohromady a tohle to nenechat jen tak bejt.

0: Ještě před oním velkým zátahem proti undergroundu a disentu v březnu 1976 se konalo ve finských Helsinkách veliké rokování 35 států světa, západního demokratického světa, tak i zástupců Sovětského svazu a dalších zemí z jeho sféry komunistické totality. Na závěr jednání nepřijali země nějakou smlouvu, úmluvu, jak bývá zvykem, ale nazvali to jakýmsi závěrečným aktem konference. Komunistické země se dušovaly, že i u nich je svoboda a že i u nich se dodržují lidská práva. A tak přijali tento 10bodový akt, který obsahoval v 7. bodě zásadu respektování lidských práv a základních svobod, včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení. V komunistických zemích začaly postupně vznikat disidentské helsinské výbory, poukazující na to, že totalitní země se k čemusi zavázaly, ale nic z toho nedodržují. U nás vznikla později, až v roce 1977, charta. A Miloš Rejchrt byl u toho blízko. Potkal se náhodou, snad na ulici, s jedním evangelickým farářem, přítelem a mluvili spolu o disidentovi Jiří Hájkovi, o bývalém ministru zahraničí z komunistické vlády v roce 1968. Důležité věci se někdy stávají úplnou náhodou, že se prostě potkají dva kamarádi.
1: On byl farář a to pič, že jo, ale jako potkávali jsme se, vypovídá, mně se stala taková věc, já jedu tramvají a nejedu tam sedí takový člověk. Já si říkám, není to snad Jiří Hájek ten. A tak to tak zkusím. A byl to on. A on se se mnou vystoupil a povídá mi, že teďka jako v těch Helsinkách, jo, že to je jako velká věc, která by se měla využít a že teďka byly nějaký, dokonce nějaký pakty jako o lidských právech a že to je veliká šance a tohle. A já najednou poprvé jsem slyšel jako možnost hodnotit ten helsinský proces, protože my jsme k tomu byli takhle mezi kamarády a takový velice skeptický, to je nové dělení světa jako pokračování Mnichova, že jo, prostě zase si to rozpadá.
0: Miloš Rejchrt v druhé půlce 70. let žil v Praze, v Rumunské ulici, v bytě svého přítele, disidenta Hochmana. V prvním díle jsme se o tomto muži podrobněji zmiňovali a nutno opravit, že na západ neutekl. Legálně vycestoval na ozdravný pobyt do Švýcarska, byl nemocný s plícemi a tam poskytl rozhovor Svobodné Evropě, načež ho soudruzi zbavili československého občanství a už se nemohl vrátit. Rumunská ulice se nachází v centru Prahy, kousek od Děčné, kde bydleli Němcovi.
1: My jsme tam prostě s manželkou a s dítětem tehdy bydleli a někdo zvoní a on to Jiří Němec a přinesl chartu. Tak jsem to snadno a rychle podepsal, protože že není, jako nějak se mi ten text nezdál, jako bylo fajn, ale jako už jsem byl zvyklý na ostřejší dokonce, jo. Tak podepsal a ještě jsem se nabídl, že bych jako třeba někomu to dal. Druhý den jsem měl nějak dva dny volno v kotelně, tak jsem jel do Brna, tak jsem tam stihl paní profesorku Komárkovou, Šimsovi, takže tam jsem získal takovéhle cené podpisy, pak jsem to vzal přes Mladou Boleslav, tam jsem odchyt Kocába a v Neratovicích Trojana, tak jsem byl velmi úspěšný ve schánění těch signatářů. Zajímavý, že nikdo ten text nepovažoval za nějaký moc vzrušivý. Jo, to je dobrý. Komárková ta si to přečetla, říkala, no konečně. Zůst.

0: Text Charty 77 je dlouhý přes 10 000 znaků, 7 normostran a začíná nudně a vleče se. Cituji. Dne 13.10.1976 byly ve sbírce zákonů ČSSR zveřejněny Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23.3.1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami. K nim v dějinách směřoval úsilí mnoha pokrokových lidí a tak dále a tak dále. Nejspíš by Charta 77 zůstala jen zcela okrajovým dějným okamžikem, kdyby se soudruzi nerozhodli z tohoto udělat exemplární případ.
1: Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrzký peníz se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují.
2: Pak přišel ten mazec, takovej ten nečekaný, že jo, ta protiofenzíva, ztroskotanci, samozvanci. A takhle přišla první vlna zase těch domovních prohlídek a výslechů a tak. A mě to zpočátku minulo. Jsem byl zaměstnaný v Národním muzeu tehdy. No ale oni, jak soudruzi, nebyli tak moc pružný, že jo, tehdy, a ten velký bratr byl poněkud těžkopádnej, jo. To je taky zajímavý, že se jim přisuzovalo takový, jak všecko vědějí a všecko sledují a každý ho zná a ta blbost, oni, kde si mohli něco poplíst, třeba sourozence, jo, tak to s oblibou dělali. Mě hledali České Lípě a pak mě hledali kdo ví kde všude. Trvalo jim to, než objevili, že bydli v té rumunské, tak jednoho dne ráno v kotelně, v 5 hodin jsem měl nějak noční a volá vrátnej, jelete se, je tady bezpečnost a že prý, ale já jsem jim říkal, že vy nesmíte opustit pracoviště, tak oni jsou tady a čekají, až přijde ředitel, jo. Tak oni opravdu, protože je vrátnej nepustil, tam čekali nějak do 8:30, než přišel soudruh ředitel.
0: Estébáci, faráře Reicherta, toho času topiče, odvezli do Bartolomějské ulice. A tady pan farář zažil dosud nejhorší výslech. Nikoliv fyzické násilí, ale nekonečné dotazování, vyhrožování, křik. Tentokrát už nešlo o to, že je sám obětí těch špatných disidentů, ale jednali s ním jako s nepřítelem.
2: Byl jsem překvapen, protože já jsem předtím slyšel od všech těch již signatářů postižených, jaká je to v podstatě hlína, že oni nějak jako si s tím nevědějí rady a co, a tak jsem řekl, že jo, že odmítám vypovídat a tak a dobrý. Byl jsem překvapený, že to nebylo tak hladký, jak jsem čekal.
0: Příběh teď na chvíli přerušíme. Co se na výslechu Státní bezpečnosti odehrálo, se dozvíte po krátkých zprávách. Zůstaňte s námi.
3: 20.30 Český rozhlas Plus zprávy.
4: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěru. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem může peníze půjčit buď některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Brněnští strážníci a hasiči pátrají v Bystrci po servalovi, který utekl ze soukromého chovu. Informoval o tom mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Kočkovitá šelma je jen o málo větší než kočka domácí a pravděpodobnost, že by zaútočila na člověka je podle chovatelky malá. Lidé by se k ní přesto neměli přibližovat, pokud ji zahlédnou, mají volat na linku 156. Švédské parlamentní volby vyhrála podle povolebních průzkumů levicová opozice. Predikce veřejnoprávní televize SVT předpokládají, že vládní strany většinu v parlamentu ztratí. To předpovídali i předvolební průzkumy. Fotbalisté pražské Slavie jsou zpátky v čele šance ligy. V Teplicích vyhráli 2-0 a na prvním místě tabulky mají o bod více než druhý Liberec. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, stejně jako Zlín s Hradcem Králové, a Olomouc zvítězila na stadionu Plzně 3-2. Ve finále tenisového US Open proti sobě nastoupili Němec Zverev a domácí Američan Shelton. V New Yorku je u toho David Prouza.
5: Nasazená jednička Alexander Zverev jako první prolomil servis svého amerického soupeře a tak vede v prvním setu 2-1 a podává, dostává se do náskoku 30-15, usiluje o svůj druhý Grand Slam v sezóně a také v kariéře, Shelton o svůj vůbec první. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Nehoda na dálnici D4 u Dobříše a zavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdy na Dobříš havarovalo osobní auto. Kilometr 24,5 narazilo do svodidel, kolona se v místě nehody netvoří.
7: Pod stavném pruhu nabourané osobní vozidlo, zbytky vozidla jsou i v pravém jízdním pruhu.
6: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady 30. kilometru stále silný provoz, nesouvislá kolona. K omezení na mostě Šmejkalka 23. kilometru se zdržíte teď kolem 15 minut. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvar je od podvečera. Neprůjezdná uzavírka je po nehodě u čerpací stanice Orlen. Neobjíždějte přes kamenný most kvůli oprava mozovky obec. Neprůjezdná využít se dá například trasa přes Hopšovice. Podle našeho zpravodaje uzavírka potrvá ještě několik hodin.
8: Silnice číslo 16 bude zavřená mezi Slaným a Velvarama minimálně 3 hodiny.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které budou ale během dne ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vyprávíme osud evangelického faráře, signatáře Charty 77, Miloše Rejchrta. Skončili jsme právě ve chvíli, kdy ho státní bezpečnost odvlekla do Bartolomějské ulice. Miloš říkal, že to byl asi nejtěžší výslech v jeho životě. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
2: Byl jsem překvapený, že to nebylo tak hladký, jak jsem čekal, protože oni furt chtěli na paragraf 19, to bylo to, každý je povinen podat vysvětlení a tohle, a tak kdo vám tu chartu dal? Já říkám, no tak hledajte se, já to, na to vám nemůžu odpovědět, protože já bych tímhletím poškodil osobu sobě blízkou. Aha, takhle je to, jo. Ale počkejte, to si špatně tohle. To se vztahuje na rodinné příslušníky a jestli je tam nějaký bratr, sestra v Kristu, nebo tak to my nebere, víte? Aby jsme my mohli posoudit, jestli je to osoba blízká, tak nám musíte říct, kdo to byl. Jo. A já říkám, no ne, ale smysl toho paragrafu je právě to, aby a tak dále. To bylo tak jako úmorný a dlouhý, až se tam ten naštval a řekl, to jsem ještě neviděl, tohle to prásknul. Ten soudruh byl fakt jako nasranej takový.

0: Jsou. Charta 77 však nebyla jen dalším disidentským výkřikem. Tentokrát se totiž dali dohromady mnohé proudy kulturního, politického disentu, intelektuálního, duchovního, bývalí komunisté, různí lidé, ať už pravicově nebo levicově orientovaní. Všechny spojovala touha po svobodě a změně režimu. Chartu si nelze představovat jako dnešní občanské instituce, co mají IČO, zakládací listinu, kancelář, správní a dozorčí radu, členy. Chartu 77 šlo podepsat písemným prohlášením, na lístek napsat souhlasím s chartou, jméno a povolání. A tím se stát signatářem, tedy součástí společenství lidí, kteří se veřejně postavili režimu. Stanoviska Charty 77 se předkládala prostřednictvím tří mluvčích. Disidenti se domlouvali a hledali mezi sebou vždy trojici mluvčích, kteří zastupovali pestré, profesní, světově názorové a generační proudy uvnitř Charty. Nebylo jednoduché je najít, protože tito lidé se ocitali na čele imaginární fronty železné opony. Museli být velmi odvážní a odpovědní, morálně silní. Nesli na jeden rok hlavní nápor perzekuce, výslechy, často i vězení, zákaz své profese. Její děti byly vyhazovány ze škol, nedostávaly se na další studia, příbuzní, přátelé byli různě perzekováni, lámáni ke spolupráci. Prvními mluvčími se stali Havel, Patočka, Hájek a pak další a další lidé, jako Němcová, Tominová, Hejdánek. Od 1. ledna 1980 se stal mluvčím Miloš Rejchrt.
1: Pravda je, že Hejdánek už předtím mi nějak tak povídá, hele, seš taky na kandidátní listině mluvčích, ale seš až někde jako hodně daleko, to až jako za pár let by na tebe došlo, taky až trošku dozraješ, ještě to jako není ono a takový tohle. No a ono netrvalo dlouho, prostě jako nebylo to pár let, to bylo asi 14 dní a přišel na to, hele, tak je to na tebe. No.

0: Miloš Rejchrt měl 53-letého filozofa Ladislava Hejdánka, toho času topiče a později vrátného, nesmírně rád. Vážil si ho nejen jako velkého vzdělance, ale především za jeho statečné postoje a za oporu ostatním. Stalo se, že někteří disidenti vydali letáky, ve kterých občany informovali, že nemusí k volbám.
1: To vymýšlel hlavně Jan Tesař tehdy v letáky proti volbám, teda vyzývající lidi k možnosti nevolit, že jo, neúčastnit se, ani tam nebylo slovo bojkot, nic takového, jenom připomenutí práva nevolit. Tak když tam tyhle ty letáky nějak byly a potřeboval někde schovat, tak vím, že Hejdánkovi se to jevilo jako blbost. Takový letáky, to není to, co to chce. Jo? Takový nějak, no, načeš, vtrhne STB k Hejdánkům a nejde tam kufr s letákama. No, tak přece Hejdánek neřekne STBku, já jsem vždycky říkal, že je to blbost. Jo. Naopak v tu chvíli on začne ty letáky a celou tu aktivitu kolem toho hájit a bere to za svý a hlásí se k tomu. Tak to mě jako, no to je takovej, to byl prostě celý von, jo. Když jako tenhle ten Hejdánek po mně chtěl, abych dělal toho mluvčího, tak tomu se to odmítnout nedalo. Nejcennější v životě jsou tyhle ty vazby hlubokého nějakého přátelství a souznění, který nesmíte přetrhnout nikdy. Prostě žádná nic za to nestojí. Tak jsem to vzal a tím už jsem si na sebe jako uplet novou pozornost orgánů.
0: Miloš Rejchrt strávil v cele a kancelářích státní bezpečnosti mnoho dní i nocí. Pravidelně byl zatýkán na 48 hodin, uvržen do cely předběžného zadržení. Ve vězení někdy zažíval i nesmírně povznášející chvíle. Stalo se to někdy v březnu 1980. Disidenti se setkali na jednom bytovém semináři u ekologa, biologa, zahradníka Ivana Dejmala, který měl už za sebou celkem 4 roky vězení za podvracení republiky a pobuřování. Toho času byl umyvačem oken. Ano, to jméno vám jistě něco říká. V roce 1991 se stal Ivan Dejmal všeobecně uznávaným ministrem životního prostředí. Tak právě u něj probíhal bytový seminář, na kterém měl přednášku vynikající profesor Radim Palouš. O něm jsme už také vysílali příběhy 20. století. Během jeho přednášky vtrhli do bytu estébáci a některé přítomné pozatýkali. Mezi zatčenými byl i Miloš Rejchrt.
1: Profesor Radim Palouš měl přednášku jako fenomenologickou o smyslu, ty akční zvuky před barákem, že jo, brždění a takový, no, Zdena Ptominová se podívá z okna, a jsou jich mraky. No, tak prostě razie, že jo, v bytě tohle a tam nás nějaký sebrali, některý nechali, ale vybrali si nějaký. Tak já jsem s Honzou Rumlem teda zahučel do hlídkového vozu VB a jeli jsme pěkně na Barďák. Dlouho jsme tam čekali nějak. Bylo to příjemné, že jsem tam potkal třeba s Tereskou Boučkovou, tady Kohoutovou. A tu tam ječeli, že tady není žádná noclehárna, ona si tam tak nějak jako lehla. A ona jim na to odpověděla, no já klidně můžu jít spát domů, jo.
2: Když nás zatýkali v tom bytě Ivana Dejmala, tak já jsem byla jediná holka i jediná žena, kterou zatýkali a zatýkali mě takhle poprvé. A já jsem byla opravdu hrozně vyděšená a vynervovaná a jak jsem se tam nějak jako chystala, hledala jsem svý boty, a tak ke mně přistoupil neznámý muž, jak se ukázalo, byl to Miloš Rejchrt a řekl, protože slyšel to mé příjmení Kohoutová a říkal, je, vy jste Kohoutová, já vás tak strašně rád poznávám, já jsem, a tak mi podal ruku a byl úplně jako nadšenej a vlastně mě to strašně pomohlo v tom pocitu, kdy jsem byla vyděšená a vystrašená, že jsem nevěděla, co mě čeká, tak to bylo takový jako úžasný začátek toho začení.

0: naše víno.
1: Ale to právě dál, já si vlastně nepamatuju. To
0: tak
1: vlastně...
0: Tereza si v hale lehla na židli, na což policisté reagovali křikem, že stanice není žádná noclehárna. Načež Tereza jim odpověděla, no já klidně můžu jít spát domů.
1: Jasně, no to jsem odpověděla, já jsem se chovala velmi, musím říct, velmi spupně i při těch výsleších různých jiných, protože to byla moje obrana jako proti strachu a nervozitě a taky vlastně ze mě jako takhle vylítávala ta... vlastně nenávist k těm lidem. Já jsem prostě, mně to přišlo tak strašně nespravedlivý a nefér, že tahle ta moc jako útočí nebo ničí nebo vydírá strachem lidi, kteří vlastně vůbec nic neudělali. A navíc mě jako holku tehdy 22 letou nenechali vlastně nějak žít a rozvíjet se a tak. A jako byla jsem fakt asi dost drzá.
2: Tereza Boučková, dcera Pavla Kohouta, dramatika, disidenta, jednoho z autorů Charty 77, který v té době už žil ve Vídni, kam byl režimem donucen emigrovat. Tereza byla tu noc přemístěna do ženské cely předběžného zadržení, oddělena od ostatních disidentů. Na cele byla dlouho sama. Ale pak jí koho si přivedli?
1: Vyrazila tam holka, která šlapala, tehdy to bylo vlastně stejně nelegální jako dneska. A na tom bylo paradoxní, že jsme byli obě se stejným paragrafem za výtržnictví, ona i já, která jsem se účastnila přednášky. No samozřejmě, že jsem nevěděla, jak to zvládnu psychicky, protože jsem tam byla právě sama, nikdo mě nemohl uklidnit a jako podporovat v tom odporu. No a když tam pak pro mě přišli, že mě chtějí fotit, takový ty fotky trestanecký, že jo, z anfasu, z profilu, z obou stran a tak, tak jsem to odmítla. Chtěli mi brát taky otisky prstů, to jsem taky odmítla. Vlastně to mi jakoby pomáhalo udržet se v tom v odporu, abych nepodlehla panice.
0: Možná, jestli bys nerozvedla to setkání s tou prostitutkou. Pamatuješ si?
1: Jo, byla to taková mladá holka, která vlastně nadávala, že už asi jí tam párkrát takhle zašili, že prostě někde šlapala na ulici. Pak bylo docela dojemný, že jsme spolu, jak jsme se strašně nudili tam, protože tam ten čas fakt neutíká vůbec a strávili, nebo já jsem tam strávila 48 hodin, ona myslím jenom den, tak jsme tam dělali z papíru lodičky a tak jsme si a takový ty letadílka, nebo prostě to takhle jsme jako trávili ten čas, ale je fakt, že jsem taky si tam jako odžila vlastně, tak jsem si tam rekapitulovala život jako.
0: Jak se tvářila na to, že ty jsi vlastně politická?
1: Ne, ona se vůbec netvářila. Ona se dost divila, protože tam viděla holku tak jako oblečenou, tak spíš trochu hypisácky, absolutně, která neměla nic společného se šlapáním chodníku, i když ona taky říkala, že jako nemá nic společného se šlapáním.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Tak já už jsem takový ty vexláky, takový, co z nich pak byly ty mrázkové, a tak já jsem to znal už od tam táť, jo. Tam jsem si hrozně šplhnul ráno nějak štrachocení a tohleto, jo. Tak rejchrt, na otisky. Tak vyjdu ven, jo, a tam teda bachař a chlap ještě v bílým plášti takovej a říkal jsem to, jsem technik, jako tady to. Já jsem říkal, a hlete se, jako proč, jako toto, to, jako musí být, nebo co? A povídá mi ten technik, no nemusí, protože to můžete odmítnout, tady mi to podepište, jestli chcete, jestli to nechcete, tak mi tady podepište, že to odmítáte, je dobrý, jo. No tak jo, tak jsem to podepsal. Vzal zpátky na celu, bachař a teďka to pražské podsvětí. Jako, ty už jsi zpátky? Jako, no tak, já jsem to odmít. Nekecej. No ty seš bejk, ty jsi to fakt odmít, jo. No ty krávo, ty seš teda, jako. Tak jak jsem v pražském podsvětí, jsem najednou byl obrovský king, že jsem odmít to. Já tak si říkám, jak si člověk někdy snadno stane hrdinou, jo, že jenom se zeptá, jestli třeba by to...

0: Zatýkání, zadržování disidentů, signatářů Charty 77 může z dnešního pohledu působit, že oproti 50. letům vlastně o nic tak hrozného nešlo. Kdepak? Státní bezpečnost působila, že může k opravdovému a hodně bolestivému násilí kdykoliv sáhnout. To napadlo kde koho na výslechu. V kancelářích státní bezpečnosti visel za normalizace na stěně portrét Dzeržinského, sovětského sadisty, zakladatele Čeky, politické policie v Sovětském svazu.
1: Ta potřeba bej za hrdinu i trochu sám před sebou asi jako je, že jo, takhle. A jako hnus to byl a takovej ten, třeba už ten první můj zážitek, když mě pak v noci vedli s těma klepetama na rukou, když vedou z Bartolomějský do té Konviksky, takovou divnou spletí chodeb a ještě chvíli se jede nějakým vejtahem a furt tam na člověka bafá nějaký ten Dzeržinský, takhle na tom měl takový ty svatý obrázky. Jo, a taky zajímavý, že oni tam vždycky někde měli Stalina ještě. To bylo jak svatý obrázek, vždycky Stalin někde nenápadně, třeba malej, jo.
0: Miloš Rejchrt mýval na výsleších i estébáka, který pro paměť národa svůj příběh podrobně vyprávěl. Jaromíra Ulče. Nejednou v našich příbězích 20. století byl zmiňován. Tak jen k

0: jak se říkal, boj mozku proti mozku. Žádný násilí nebylo. Jo, že někdo, ale to jsme nebyli my, jak se hovořilo i o nějakým panu Vonkovi, ale to, ten už byl zase v base, že jo, no, ale to jsme nedělali my, to dělala vězeňská stráž, jestli mu nějakou natáhla, nebo mě to nezajímalo.
1: Jaromír Ulče zmiňuje 35-letého Pavla Vonku, kterého v dubnu 1988 na cele číslo 138 v Hradci Králové našli za dosud nevyjasněných okolností mrtvého ve velmi tělesně zbídačeném stavu po brutálním zacházení. Miloš Rejchard si na Ulče moc dobře pamatuje.
2: Byl jakový odporný. Jo tak, ty neumíš mluvit, jo. No tak ty seš blbej, viď? Tak ty seš takový blbeček, viď? Tak co, blbečku, jo? A to prostě vyloženě provokace, že jo, takový, tak na to odpověď tichým hlasem, já myslím, že jste to vystihl, no, tak víte, když my blbečci ani nějak nevíme, co říct, a taky, víte, já už jsem takový unavený z toho, takové, já bych, no, ne, ale musíte říct, to bylo kousek jako k agresi, jo. Kdybych jako odvětil statečně, komu tykáš, nebo takový, tak už jsem jí měl, nebo jo, už to, no ale tohle to mě nějak tak, jak to říct, já jsem se nikdy necítil jima uraženej a poníženej, protože fakt na to urážení a ponížení musí být dva. A když si to člověk jako nepřipustí, jako přeci mě se to nemůže dotknout, jako jeho keci, to on má problém, já ne? Jo.
1: Miloši Rejchartovi jsme přímo ve studiu pustili ukázku z vyprávění pana Ulče o tom, jaké měl vlastně zadání, proč a kvůli čemu pronásledoval věřící lidi, faráře. Jak znělo soudružské nařízení v 70. a 80. letech? Lidově řečeno, držet hubu a krok.
0: Když máš jiný názor, tak se s ním živ, užívej si ho, když se, tak se o tom bav s nějakýma známýma, ale nelez tím, prosím tě, nikam na veřejnost. Není potřeba, aby si v tomto duchu ovlivňoval normální občany tohoto státu. Ty řečičky, jo, když si je necháš pro sebe, když se s nima budeš zaobírat, budeš si je nahrávat na mikrofon, pak si to budeš zpětně pouštět do ucha, jak jsi dobrý, že máš odlišný názor, že bojuješ proti něčemu, ani nevíš, o co jde, tak si to dělej, ale nerozšiřuj to mezi lidi. No, a když to budeš rozšiřovat, no tak si budeš třeba i sednout, když to bude jeho hodně krutý a bude politická vůle.
2: Se mi zdá, že to docela vystih, že takhle to za toho normalizačního a pak do takového toho postbrežněvovského režimu dotaženého fungování fakt šlapalo takhle.
1: Miloš Rejchard nepociťuje k těmto rokům, kdy ho STBáci lámali ke spolupráci, pramálo nostalgie. Trpí, jak říká, určitými stíny z této doby. Vyprávění pro paměť národa nebylo pro Miloše Rejcharda jednoduché.
2: Asi to je nějaká i obrana, protože ty vzpomínky nejsou milý. To je taky vzpomínka na něco, co bylo hnusný, čeho se člověk bál, z čeho byl jako vyklepaný a cítil až takový psychosomatický potíže kolem žaludku, jo? Když jako někdo zazvonil a mohli to být oni, nebo opravdu to byli oni, když přišla ta vopsílka, tak to všecko se do člověka nějak zapisovalo a možná, že takový jako dodatečně to člověk stylizuje do tak takového toho humoru a všímá si tam nějakých těch veselých stránek, že to možná až taková jako fyziologická potřeba jako tím nějaký ty psychický toxiny ze sebe dostat. Jo?
3: Moc předivná.

0: Miloši Rejchrtovi se vrátíme v některém z dalších příběhů 20. století. Natočili jsme s ním pro Paměť národa skoro 10 hodin jeho poutavého vyprávění. Dodejme, že po sametové revoluci se vrátil k farářství. 7 let působil jako vikář v pražských Dejvicích, 2 roky pracoval jako vedoucí náboženské redakce Českého rozhlasu. Léta pak sloužil u evangelického sboru u Salvátora, poté v Horních Počernicích. V roce 2001 mu bylo prezidentem Havlem uděleno vyznamenání za zásluhy. Prozraďme, že letos 17. listopadu obdrží v přímém přenosu České televize a rozhlasu cenu Paměti národa za statečnost, moudrost a odvahu, která naší společnosti tolik chybí.
1: Myšlení, přemýšlení se vytrácí a nastupují všelijaké náhražky, například názory. My už nemáme myšlenky, my máme názory, ty si vyměňujeme a pak máme někdy mínění, ale to není myšlení. To si lidé pletou. A pak máme za to, že svoboda slova slouží k tomu, aby nám to udělalo dobře, že my se můžeme vyjádřit. A ona je tady přeci proto, abychom došli k nějaké pravdě, k poznání, k něčemu, co zatím nemáme, ale co je před námi, a ta lidská řeč je dobrý nástroj.
0: Tak to byl Miloš Rejchrt. Děkuji všem, že podporujete Paměť národa. Nejen naší práci v dokumentování takových příběhů, ale i naší práci ve školách a při pomáhání na Ukrajině. Zvu vás srdečně do klubu Přátel Paměti národa. Můžete nás podpořit pravidelným malým darem nebo větším jednorázově. Děkujeme moc. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda zítra projedná očkování dospělých v lékárnách nebo zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska budou usilovat o referenda o nezávislosti, píše to deník The Telegraph. Fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích a jsou zpátky na prvním místě ligy. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost si ho koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Ve Švédsku pokračuje sčítání volebních hlasů. Voliči si vybrali nový parlament i představitele v místních zastupitelstvech. Vítěze už naznačili první povolební průzkumy. Přímo v jednom z volebních štábů vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
6: Podle těch povolebních průzkumů několika různých médií je zatím výrazně pravděpodobnější, že ve Švédsku dojde k proměně vlády a příští roky to bude vládnout levice. Tomu odpovídá i nálada tady ve volebním štábu centristů. Ti patří právě mezi strany, které musí sociálně demokratickou předsedkyni Magdalenu Anderssonovou podpořit, aby měla v parlamentu většinu. Strana ve volbách mírně posílila na rozdíl od dvojice největších pravicových stran, které spíš mandáty ztrácí. Nervozita pravděpodobně velmi opadla i ve volebním štábu liberálů, u kterých vypadalo, že nepřekročí 4% hranici, ale teď se to zdá pravděpodobné. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska plánují podepsat dohodu, která může podle webu The Telegraph vést k rozpadu Spojeného království. Premiéři Skotska a Walesu chtějí spolu s první ministryní Severního Irska v dokumentu žádat o právo na referenda o nezávislosti. Politici se mají sejít zítra na summitu ve walesském Cardiffu. Britský premiér Andy Burnham předtím poslancům naznačil, že pokud to bude mít podporu veřejnosti, povolí další skotské referendum. Americký prezident Donald Trump při víkendové návštěvě Dublinu řekl, že si přeje sjednocené Irsko. Strážníci v obvodě Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle mluvčí radnice Ilony Honusové využijí například při monitorování v parcích nebo na cyklostezkách.
7: Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
8: Fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích 2-0 a vrátili se na první místo šance ligy. Po osmém kole mají Pražané jednobodový náskok na druhý Liberec. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava s Pardubicemi. Plzeň podlehla Olomouci 2-3. A tenisté Alexander Zverev a Ben Shelton bojují o titul ve finále US Open. V New Yorku je u toho David Prouza.
9: Nasazená jednička Alexander Zverev vede 1-0 na sety, první sadu získal poměrem 6-3, měl dvě breakové příležitosti, obě využil a ujímá se tedy vedení 1-0, teď se hraje sada druhá, v ní je to 30-30 na podání Alexander Zverev. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Hokejisté Plzně jsou po čtyřech výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4. Liberec uspěl podruhé, nad Grácem zvítězil 6-2.
10: Omezení na D10 v Praze a uzavírka silnice 16 na Kladensku. Na dálnici D10 na výjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stojí auto po nehodě. Na druhém kilometru s jezdem na Horní Počernice, kousek za Molkou. Je tam úzká krajnice, vozidlo blokuje část pravého pruhu. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy za sjezdem na Chodce Rady i teď hustý provoz, nesouvislá kolona kilometry 27, 23. 6 až 23 k omezení u Šmejkalky. Zdržíte se tam zhruba 10 minut. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvar. Už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po srážce dvou osobních aut. Neobjíždějte přes kamenný most. Kvůli opravám vozovky je obec neprůjezdná. Využít se dá trasa například přes Hopšovice. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova je po nehodě stále zavřený pravý pruh 130. kilometr, levý je teď plynule průjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude chladněji do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Důvěrné, skryté, sdílené jen s úzkým okruhem lidí, anebo dokonce jen s jediným člověkem. Tak by se ve zkratce daly definovat intimní vztahy. Kdybych se ale zeptala, co všechno může být ve vztazích intimní, co by vás napadlo? Tělesná blízkost, sex, myšlenky, plány? Je toho ale mnohem víc. Vědci napočítali až 12 druhů intimity. Co mezi ně patří? Jsou všechny pro partnerský vztah stejně důležité? A musíme mít intimní vztahy jen se životními partnery? Odpověď budeme hledat v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
12: Leonardo Plus.
13: A protože tématem jsou vztahy, tak musí být i pravidelný host, který o vztazích s námi mluví, a to je párový terapeut Honza Vojtko. Dobrý den.
14: Dobrý den, Čárko, děkuju za pozvání.
13: Já jsem hned na začátku se pokusila o takovou zkratku, definici toho slova intimita nebo intimní. Můžeme to nějak rozšířit? Co to je?
14: No, to je zajímavá věc. Když půjdeme úplně od začátku, tak slovo intimita pochází z latinského slova intimus a znamená takzvaně nejvnitřnější. Jsem to trénoval, tohle bych to vyslovil, to slovo.
13: A povedlo se.
14: A děkuju. A já moc rád používám vlastně definici, kterou dali dohromady dva pánové, kteří si vědci, kliničtí psychologové, kteří si vlastně s intimitou velmi rádi hrají a dodávají právě různé modely, a jeden z nich je takzvaný Interpersonal Process Model of Intimacy. Je to Harry Rice a Philip Shaver. A oni sformulovali, že vlastně intimita není vlastně nějakým synonymem právě pro sex, nebo jenom pro sex, jenom pro nějakou fyzickou blízkost, nebo lásku jako takovou. Je to vlastně takzvaný vztahový proces. To je velmi důležitý, že to prostě nějakým způsobem vzniká. Ale to druhý je důležitější. Je to vztahový proces a takzvaná subjektivní zkušenost blízkosti, která vzniká tehdy, když vlastně člověk člověku zpřístupní něco právě velmi vnitřního, něco velmi osobního, osobně a vlastně i významného, že to není jenom nějaký sdělení, ale že to má pro mě nějaký význam z toho svého vnitřního světa. A pak to B, což je vlastně to důležité, že to není jenom nějaké jako sebeodhalení a pak jdeme domů a můžeme to povídat, komu chceme. Ale vlastně ten člověk, který to ze sebe vypustil, tak vlastně zažívá nějakou citlivost a zažívá přijetí. A pak ještě jednu věc, a zažívá i péči. Že vlastně ta intimita, proto se tomu říká proces. Že to není nějaký stav, je to procesní věc, která někde vzniká, vzniká tam nějaká reakce, to oni, Shaver a Rice, to pojmenovali jako responsivita, a pak se dál buduje. Že to prostě neskončí.
13: Čili to ale ani nezačíná na prvním rande.
14: No, to
13: je, jak sám říkáte, je to proces. A taky tam bylo důležité, že jste říkal, že je to subjektivní ano. proces. To znamená, že pro každého může být jinak dlouhý, že potřebuji jinak dlouhý čas na to, abych se odhalil tomu druhému.
14: Určitě. My spolu i s našimi posluchači už jsme se dotkli několikrát tématu attachmentu citové vazby. A proč ho sem znova přivádím? Protože vlastně díky Johnu Bowlbymu a Mary Ainsworth vlastně víme, že podle toho, s jakou takzvanou primární citovou vazbou přicházíme z toho dětství do toho dospělého života. Ať už je to bezpečná, nebo právě nejistá, to znamená výbava, nebo závislostní, nedej bože, dezorganizovaná, tak pokud já budu mít závislostní druh attachmentu, nebo naopak výbavý, tak pro mě opravdu bude delší vlastně zažívat nějaký pocit intimity. A nebo nejenom, že to bude delší ten proces a řeknu si, ano, my dva jsme teď spolu v nějaké intimitě, v nějakém druhu intimity, ale třeba, což mají často lidé s tou výbavou, citovou vazbou, že zažívají ten pocit intimity, ten subjektivní pocit intimity na krátkou dobu.
13: Já mám pocit, že už jsme naše posluchače dostatečně dlouho napínali tím obecným úvodem, který byl mimochodem velmi důležitý, ale vlastně slíbili jsme, že prozradíme, kolik těch druhů intimity vůbec je. Já jsem v českých zdrojích našla, že v partnerských vztazích je 6, v zahraničních zdrojích 12, podle vědců to jsme říkali, no ale někde jsem našla, že 16, no. Tak Honzo, kolik tedy?
14: To je zajímavá věc, jo. Protože ten základní model, který právě dali Rice se Shaverem dohromady, je jich 5. A je to 5 nějakých základních druhů intimity. Můžu jí vyjmenovat?
13: No určitě.
14: Určitě.
13: Pojďme.
14: Jako první je fyzická, což je součástí nějaký doteky, nějaká něha, ale i erotika, nějaká vlastně jako sexuální aktivity. Pak je takzvaná emoční, to si asi každý dokážeme představit, co to znamená, ale já to přece jenom dořeknu. V té emoční intimitě není jenom to, že ukazuju v nějakém poli bezpečí své emoce, ale to je jenom jeden krok. A druhý krok je, aby to mohlo být intimní a mohla vznikat nějaká intimita, tak já vlastně do toho musím přidat, a je to součástí té emoční intimity, moji zranitelnost. Jo, že já si dovolím být zranitelný vůči tobě, vůči svému partneru, nebo kamarádům, nebo rodině, jo, a tak dále.
13: Prostě nehraju tvrdáka, ano. Ale jsem ochotný ukázat i to svoje zranitelné já.
14: Ano, a nebo se taky nechat zranit. Jo, protože vlastně to, že já jsem intimní k někomu, nebo když už jsme u té emoční intimity, tak já, když vyjadřuju nějaké svoje, nebo prožívám a ukazuju nějaké svoje emoce, tak oni nemusí být úplně parádní pro toho druhého, který vnímá. Já když jsem steklej nebo hodně smutnej nebo něco, tak toho druhého to může ohrozit, může něco udělat a on na to bude mít nějakou reakci. Jo? A teď nemyslím úplně jako nepříjemnou, zlou, ale prostě bude nějak reagovat. A já když tohle budu vyjevovat, tak samozřejmě mnoho lidí, my jsme se taky dotýkali tématu jádrového přesvědčení v nějakých dalších dílech, já o sobě si můžu myslet, že nechci zraňovat druhý lidi, že jsem hodnej člověk, nebo naopak, že jsem hodně zraňující, což je součást mého takzvaného jádrového přesvědčení. A já teď přes ten projev mých emocí ukazuju a vidím, že vás zraňu. Ale mý jádrový přesvědčení mi říká, no ty nemůžeš zraňovat druhý lidi, nebudou tě mít rádi, není to jako možný. A v tu chvíli já můžu brzdit a můžu vlastně si myslet, tohle já nemám říkat. Proč to tady vyprávím? Protože tohle je kámen úrazu té intimity, kámen úrazu toho sdílení, protože já vlastně záměrně, pokud tam nebude ta respons, ta odpověď, ta reakce toho druhého člověka, která mě bude přijímat, a přinesu sem ještě jedno téma, kterého jsme se taky dotkli, a to je bezpodmínečný přijetí. Protože tohle není bezpodmínečný přijetí. Já když
13: sděluji... Já si kontroluji, no, to jasně, znamená, jasně. Že už tam mám nějaký blok k tomu být autentický, ano. A ukázat se takový, jaký jsem.
14: A to je A. A B je to, že ten druhý s tím nemusí souhlasit. To přijetí neznamená souhlas. Já tě přijímám i s těma jako emocema, ale já si myslím, že to není dobře, že mě to nějak opravdu jako zraňuje, dávám ti to najevo, ale to neznamená, že od tebe chci odcházet. Naopak to může ukázat. Já se můžu mračit u toho, říkat, prosím tě, proč jsi tady smutná? Když přece se máme hezky, když přece nám nic nechybí, děcka jsou zdravá, všechno, ty jsi smutná, jak je to jako možný? Ale to může být velmi intimní reakce. Vás to může zraňovat, když se mi jako vyjevíte, ale já tohle můžu tuhle reakci udělat. A pak přichází to ta péče, která je v té intimitě důležitá. Řekni mi o tom víc. Přichází nějaká zvídavost. Já tomu vůbec nerozumím, ale potřebuju o tom vědět víc. Tohle je intimní pole.
13: Takže jsme probrali tělesnou, emoční.
14: Jo. Pak je takzvaná intelektuální. Což je fascinující věc, protože schválně jako vyzvu naše posluchače, kdy jste si někdy záměrně uvědomili nebo vůbec jako řekli, máme mezi sebou nějakou intelektuální intimitu. Co to krucifix jako znamená? A to je vlastně to, že mezi sebou nějakým způsobem můžeme zase sdílet a vyměňovat si nějaké názory, nějaké myšlenky, nějaký nápady, nějaké svoje fantazie. Jo, a jak třeba může vypadat intelektuální intimita? Jdeme z filmu. Teď třeba z Odysseji. Protože tam jsem fakt jako zažíval s mojí drahou polovičkou vlastně intelektuální intimitu. Protože my jsme probírali celou cestu, to, co jsme tam viděli, názory na to, co jsme tam viděli, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, proč se nám to nelíbí, jak bychom to jinak udělali. A tohle byla intelektuální intimita, která trvala nějakých celých 20 minut, když jsme šli pěšky prostě z Floridy domů, jo, do Karlína. A to je prostě velmi vzácný. To, že otevřeme knížku a sdělujeme si, co jsme v knížce četli, viděli, zažili nebo vidíme zprávy a u těch zpráv se hádáme, jak on to má, jak on to nemá, to je blbec a tohle není a tohle je skvělý a tak dále. To všechno může být součástí intelektuální intimity.
13: Ale neznamená to, že spolu musíme vzájemně souhlasit?
14: Teď to je přesně to. Protože sebeodhalení neznamená automatický souhlas. Ta intelektuální intimita je taky nejvíc bolavá, nebo může být velmi bolavá. Jo, protože nejednou slyším ten protinázor, protiargumenty, mně se to nelíbí. Bohužel ty pseudoromantický vztahy dělají, že když mě on miluje a ona taky, tak musíme se vším souhlasit a musíme být jedna jako soulmate. Znova to zopakuju. To neznamená, že intimita je bezhraniční. Že tam je bezpodmínečný přijetí. Tohle právě není. A ta intimita v dospělém vztahu to právě krásně ukazuje. Protože, a pamatujete zranitelnost, ano. Ono to může být velmi bolavý slyšet svého partnera, že to má jinak. Taky intelektuální intimita nebo intelektová intimita může být příčinou myšlenek na rozchod nebo dokonce příčinou rozchodu, protože najednou díky, anebo taky kvůli, abychom byli správně česky, když jsme v Českém rozhlase, já to, že tam sdílím nějaký myšlenky, právě nějaký názory, můžu zjistit to, že oni jsou součástí nějakých mých hodnot, nějakých mýho hodnotovýho systému a tak dále. No a najednou já se tímhletím odhalím a tomu druhému partnerovi se to nemusí úplně líbit, protože názor je názor, ale hodnoty už jsou velmi intrapsychický, nebo jak to říct, jako jsou to součástí naší jako osobnostní struktury. A to znamená, že už říká něco celkově o mě, už je to něco o mý autenticitě a to může být velmi zajímavý.
13: Nemohla by být hodnota dalším druhem intimity?
14: Tak je.
13: A patří mezi těch pět základních?
14: Ne. Já jsem viděl jako udičku, teď necháme udičku, necháme ji trošku šplouchat na vodě, dořekneme těch dalších základních pět, nebo dodáme ty dvě, které nám teď chybí. Ta čtvrtá je takzvaně zážitková intimita, to, že máme spolu nějaký činnosti, někam jezdíme, ne po každý a ne vždycky a ne musíme. Někdy prostě spolu zažíváme, že jsme na dovolený a jdeme někam na vejle, tamhle do Egypta, jedeme do Abu Simbelu a jedeme spolu a něco tam jako zažíváme. Nebo jsme zážitková může být taky to, že hrajeme deskové hry, zážitková může být taky to, že se jdeme jenom projít se psem, jo, a tam a třeba můžeme mlčet, nemusíme nic říkat, ale ten zážitek té procházky, jo, může být natolik zajímavý a sdílený, že to prostě může vytvářet nějaký intimní pole nebo rozvíjet tu intimitu jako takovou. To je čtvrtá. A pak je pátá a to je spirituální.
13: To si myslím, že může být docela často kamenem úrazu, ne?
14: Tam jsou ty hodnoty taky, ale taky vnímání nějakého smyslu, nějakého účelu, nějakého přesahu. A teď se vůbec prosím vás nebavíme o tom, že spirituální znamená, že musíme oba věřit ve stejného boha, nebo vůbec věřit v nějakého boha, nebo v nějakou podobu božství a tak dále. Ale v součástí spirituální intimity může být taky to, že si budeme povídat, že věříme na atomy, na fyzikální zákony, protože tyhle ty debaty o fyzikálních zákonech ukazují ten přesah, ukazují to, že já vnímám a vystupuju sám ze sebe, ze své individuality a vnímám, že mě něco přesahuje, že žiju někde v nějaký společnosti lidí nebo na nějaký planetě a ta planeta je taky něčeho jako součástí a že mě něco prostě přesahuje, že já sice mám nějaká přání, ale ta společnost má taky nějaká přání, který já jsem součástí. Tohle všechno je spirituální intimita a to je pět základních. A mnoho lidí, odborníků, odbornic, si opravdu jako všimlo, že to nestačí.
13: Já si taky myslím, že to nestačí. O intimitě a všech jejich podobách mluvíme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem.
12: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Já myslím, že je na čase trošku tu udičku zase vytáhnout, jak už jsme začali s tím, že se mohou rozvětvovat z těch pěti základních, ty intimity. Hodnotovou jsme tady zmiňovali.
14: Ano.
13: Nakolik se to dá rozvětvit? Tak, to je ta základní otázka. My jsme tady na začátku mluvili až o 16, tak přece jenom můžeme někam větvit ještě.
14: Ano. Já vlastně začnu ještě nějakými kritérii, které nám pomohly a vlastně nás trošku vyprovokovali k tomu přemýšlet o více než o pěti intimitách, protože intimita jako taková má dvě základní kritéria, podle kterých se to hodnotí. Jo. Ty vztahoví psychologové, psycholožky a kliničtí psychologové, kteří se tomu věnují opravdu vědecky, tak vlastně mají dvě základní kritéria. A to, že ta intimita je v nějaký šířce, to znamená nějaký jako horizontu, to znamená kolik toho já sdílím a jsem schopný říkat. Ale pak taky nějaký hloubce, což je ta vertikála, která vlastně ukazuje, jak hluboko, to znamená, co, jak moc osobní věci, až opravdu velmi niterní věci, můžu a chci sdílet. A najednou tyhle ty dvě základní osy, ta horizontální i ta vertikální, najednou začala rozšiřovat a ty kliničtí psychologové a psycholožky si všimli, tyjo, pět je málo. Třeba na emoce zaměřená terapie, párová terapie, ta je na ty intimitě velmi založená, na tom, jako na těch prožitkových věcech. A hlavně ta párová terapie jako proces si všimla, já nemůžu některé věci prostě minout. Já nemůžu tady zůstat jenom po všechně u emocí, jenom po všechně u zážitku, po všechně u nějaký spirituality. Já se potřebuju zeptat na další nějaký detailnější věci, které ale nejsou detaily, nejsou nějaký jenom nějakou niancí, ale jsou velmi důležitým tématem. A tohle všechno, to, co jsem tady před chvilkou povídal, tak vlastně ty lidi vedlo k tomu to rozšířit. Rozšířit celý ten to pole a k těm pěti začali přidávat další. A já je dám dohromady. Jo. O emoční jsme se bavili, o intelektuální jsme se bavili, o tělesný, to je nová.
13: To není to též, co sexuální.
14: Ne, nepak. Dokonce hned po ní je sexuální, protože a mnoho lidí si to plete a má to jako synonymum. Ta tělesná intimita je vlastně o tom, že máme spolu kontakt. Že tělesná intimita může být to, že já se schovám k tobě do koutku, prostě pod rameno, nebo ti lehnu ti na rameno, když se díváme na film, ty mě obejmeš, hladíš mě po boku, na rameni, na zadku, to je úplně jedno. A to stačí. A to může být vlastně velmi hluboká tělesná intimita. To, že se vidíme po práci, potkáme se doma, dáme si pusu, obejmeme se, je tělesná intimita a vůbec to nemusí vést k sexu. Jo, jako takový. A mnoho lidí si to plete. Dokonce současní pároví terapeuti, kteří vědecky nějakým způsobem zkoumají právě sexualitu, nebo je to součástí takzvané sex terapie, tak vlastně už se ukazuje, že mnoho lidí, ta procenta jsou velmi vysoká, jo, dokonce se bavíme o 20-30% lidí, a teď se bavím třeba ze Spojených států, ne u nás. Jo. To by určitě řekla Katka Klapilová, jo, z Národního ústavu duševního zdraví, která má teď za sebou ten Check Sex, mají ten výzkum, jak to máme s tou erotikou u nás v České republice. Ale třeba ve Spojených státech se ukazují nějaký 20-30%. Dokonce jsem viděl jedno video jedné párové terapeutky, která mluvila ze své zkušenosti, mluvila o tom, že až 40% lidí, kteří jsou v dlouhodobých vztazích, bavíme se o 10 a více letech, třeba nemá vůbec sex během celého roku.
13: Ale mohou mít Ale mají velmi silnou tělesnou intimitu.
14: A najednou, protože zjišťují, jak prostě stárnou, tak najednou ta sexualita není pro ně nějak extra důležitá, nebo už ji nějak extra nenaplňuje. A bavíme se o tom, že tam je nějaký koitus, že tam je nějaký pohlavní styk. Jo, ono může být v té tělesný i to, že třeba máme nějak lehtivý, že jsme nahatý, dotýkáme si intimních partí, ale není tam taky to vložně erotično v tom pohlavním styku jako takovým. Tak to se třeba někde odděluje, někdo ne. Nechci vám motat hlavu, ale že se na to někdo dívá, někdo to prostě jako zkoumá. Jo, a ta tělesná je velmi, velmi důležitá. Pak je samozřejmě sexuální, když už jsme u toho, a to je vlastně v té sexuální intimitě není, jak spolu dlouho spíme, jaký polohy střídáme, ale v té sexuální intimitě je naopak to, jak sdílíme a jestli můžeme sdílet své touhy, své fantazie. Třeba se jenom pro mnoho mých klientů jedna z nejerotičtějších věcí, že si o sexu povídají. A třeba nejenom mezi sebou, že si povídají o svých fantaziích, o sexu s někým jiným. Ale cítím se natolik bezpečně s tebou, že tyhle své fantazie s tebou můžu sdílet, to, že to sdílím a mám fantazie, neznamená, že to dělám. Protože se cítím s tebou natolik blízko a natolik si dovoluji zranitelnost, že ti to můžu sdílet, protože libido je řízení nějakou novostí. A najednou to jsou velmi silný jako hovory. To znamená, že to dělám, že najednou a teď mám parťáka, kterýmu to můžu opravdu jako říkat. Pak je takzvaně sociální. Jo. A sociální intimita je, a to přivedla sociální psychologie, to, jak sdílíme vlastně náš kontakt s jiným světem. A sdílíme to s těma našima partnerama. Říkáme jim, jo, tohle byla příjemná večeře s těma kamarádama, tohle mě nebavilo, jdeme na demonstraci, zajímá mě, jak to ta společnost vlastně jako má, jak moc jsem introvertní, extravertní, ambivertní a tak dále. Jo, a to všechno je prostě v rámci nějaký sociální intimity.
13: Tak to je sociální.
14: To je sociální, ať nezdržujem. Pak je zážitková, o tý jsme se bavili. Pak je takzvaná, a to je odnož od tý zážitkový, která je takzvaně hravá a rekreační. A hravá a rekreační znamená, že blbnem spolu.
13: Že máme stejný druh humoru?
14: Ano, stejný druh humoru, že si děláme humor, že po sobě házíme prostě písek, vyšívám, já nevím, prostě je tam nějaká kreativita, prostě je tam nějaká lehkost, že máme i nějaký společný koníček, můžeme mít mnoho jiných koníčků, ale na jogu jdeme spolu, jo, a tam si děláme legraci a tam ti prostě podrazím trošku nohy, ať spadneš, a pak říkáme ty učitelce jogový, ona neudrží tady padmá sánu.
13: A co když má každý jiný druh humoru?
14: No, tak to může být.
13: Ale jde zase o to, aby to přijetí, vzájemně to zdraví, jsme to přijímali a respektovali.
14: Hm? Ano, pak se jako otočíme. A v té hraví a krátý může být taky, on tam je někdo vtipnej a vlastně pro mě není moc vtipný. Já tam sedím a takhle se koukám, říkám, si myslíš, že to je vtipný, veď? No, není. A není tam ale pozor. A u téhle hraví to je veliký riziko, že tam nebavíme se o sarkazmu, nebavíme se o cynismu, jo, a nebavíme se o nějakým ponižování. Ty si myslíš, že jsi vtipnej, milej zlatý, víš? To si jenom myslíš. Jo, to už překračujeme do těch jezdců apokalypsy, do toho ponižování a není, o tomhle se nebavíme. Jo. Pak je nějaká, který se říká kreativní. A ta kreativní, ono to vypadá, že to může být synonymum v té hraví a zážitkový, ale ne, ta kreativní je, že spolu něco vytváříme. Že budujeme novou zahradu doma, jo, že prostě stavíme zítku, nějaký palisády někde prostě u nás u pergoly, v Vánoce prostě uděláme společně, uděláme nějaký přáníčko, nějaký pévko pro naše jako kamarády, to všechno je kreativní. Protože tam u té kreativity to vymýšlení a jak to máme, taky zažíváme nějaký pocit blízkosti a nějaký jako bezpečí, že si můžu skritizovat, to je blbost, co děláš, to přece ne, no ale mi se to líbí, já tam pejska chci, prostě tě, pak nějaký pejskaři, jo a tak dále, že to může být takový, a že tam jsou tyhle debaty a my to unášíme. To je moc hezký. Jo. Pak je něco, co je ještě další nadstavba. Už jsme u devátý jenom. Jo. A to je estetická. No, estetická intimita je, že vlastně takzvaný společný prožívání krásy, se tomu říká. A to, že jdeme do divadla, nebo jdeme do muzea, nebo jdeme do galerie.
13: A nebo na hory.
14: A nebo na hory. A my tam oba koukáme na ty kopce, na ty Alpy, Himaláje, cokoliv se nám jako líbí, nebo jenom Jeseníky, to je úplně putna. A jsme z toho unošení a vlastně a líbí se nám podobná estetika. Líbí se nám ta mlha, která tam se valí přes ty kopce. Líbí se nám ten sníh, a nebo se nám líbí podobný obraz. A nebo nelíbí, nebo se líbí tobě ten obraz. Hmm. A já tam stojím a chci, pamatujete zvídavost, jak tohle se ti může líbit, Pollock, tyhle ty cákance, seš normální, co to má být, já jsem impresionista, tady prostě, já
13: ale protože
14: Rodena,
13: máme bezpečný vztah, ale tak máme bezpečný vztah,
14: můžeme povídat. A voilà, a nejenom jsme, a nejenom ta kreativní, nebo ta estetická přesahuje a spojuje dohromady i tu intelektuální. A nejenom zažíváme, a jenom to je důležitá poznámka, oni se překrývají, to asi naši posluchači pochopili, aby to někdo mohl zkoumat, tak se na to takhle dívá, ale to se vždycky přelívá. Jo? Asi tušíte, že hravá se přelívá s kreativní a se zážitkovou, jo? Intelektová se přelívá právě s estetickou a tak dále.
13: Honzo, teď mě samozřejmě napadá, že jsme spoustu našich posluchačů asi velmi znejistili. Mm-hmm. Možná si někteří takhle jako dělali seznam a teď si ho odškrtávají a říkají si, aha, tak tady dobrý, tadyhle, no ne, no tohle vůbec, jako tady je to jednostranné, tak pojďme si říct, musíme tohle všechno mít, abychom mohli říct, náš vztah je v pořádku.
14: Já odpovím velmi, já trošku fikaně, jo. Proč jsme vlastně se bavili o těch 16 druzích intimity, nebo 12, to je jedno, jak to člověk jako vnímá, a o těch základních pěti, tak se vlastně ukazuje, že v těch intimních vztazích my máme všechny. Ale ne všechny takzvaně na desíce, ne všechny naplňujeme stejně. Někdy u někoho to může být, kdybychom třeba vzali 10-bodovou škálu, to mě naučila kognitivně behaviorální terapie, škálovat 0 až 10 a tak dále, tak já třeba tu zážitkou můžu mít na osmičce, ale kreativní třeba na trojce v nějaký jako kvalitě. A tohle je prostě hrozně jako důležitá věc, to jako vnímat, že ne všechny musíme mít, ale ve smyslu ve stejné kvalitě, ve stejném jako naplnění. A pak jsou tam nějaký další kritéria, který vlastně ukazujou něco. Co já teď trošku poodhalím moji jako kuchyni terapeutickou, jo? Protože já, když se svýma klientama bavím o intimitě, tak nejenom, že rozebíráme a jim dávám nějaký takový jako papír, takový kruh 16 druhů intimity a oni si tam validují právě na tom na škále 1 až 10, jak to mají hluboko, ale ještě to nějakým způsobem hodnotí na základě tří kritérií. Jo? Jestli oni hodnotí první, si dělají bod, jestli ji máme. Jestli oni mají subjektivní pocit, máme tu spirituální a teď jenom ano, ne? A pak hodnotí, jak vysoko, hluboko. Pak je další kritérium, který na základě těle těch 16 ukazuje, jestli to chceme mít.
13: Jestli chci
14: já od tebe. A teď ne, já jsem před chvilkou říkal, že je máme, ale chci mít větší. Mm-hmm. Tenhle druh intimity s tebou, o tom se bavíme, ne, že chci mít spirituální, tu nějak máme, a buď máme velmi nízkou, nebo velmi vysokou, nebo někde uprostřed, ale jak moc chci mít s tebou? Chci mít s tebou větší? Teď mám pocit, že jsme spolu na 4 a já bych ráda 8. To třetí kritérium je, jestli se cítím bezpečí. První kritérium, hodnotím ty jednotlivý druhy intimity, jestli je máme, jak moc je s tebou chci mít, rozvíjet, nebo takhle mi to stačí, a jak moc se v tomhle cítím bezpečí s tebou.
13: Slyšeli jste zkrácenou verzi pořadu Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Kdo dobře počítal, zjistil, že ještě pár druhů intimity do 16 chybí. Pokud vás tedy zajímá, co se skrývá například pod pracovní, závazkovou, krizovou nebo konfliktní intimitou, poslechněte si celý díl na webu plus.rozhlas.cz nebo se podívejte na video na YouTube. K poslechu vás zve a naslyšenou se těší Šárka Feniková.
11: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO, vymezil se naopak vůči Pirátům. Americký prezident Donald Trump nechce, aby aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na téměř 49 400 vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o více než 32% na skoro 11 700 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. A v brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let.
10: Nehody na D4 u Dobříše a dálnici D6 u Sokolova. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy kolem 20. hodiny narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdy na Dobříš, kilometru 24,5. Náš zpravodaj z místa hlásil zavřenou krajnici. Kolona se netvoří. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů za sjezdy na Sokolov zůstává po nehodě zavřený pravý pruh a taky krajnice. 130. kilometr jede se jen levým plynule. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvár už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po srážce dvou osobních aut. Neobjíždějte přes Kamenný most kvůli opravám vozovky je obec nebo průjezd přes obec neprůjezdný. Využijte se dá trasa přes Hopšovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude o něco chladněji, do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět. To jsou Žárovky, populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
16: Dnes s Janem Lukačevičem.
17: O mozku a o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Naše dnešní hostka se to rozhodla změnit. Kristýna Kekrtová je neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecenech. V laboratoři zkoumá, jak schizofrenie vzniká, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a hledá látky, které by jednou mohly pomoct lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Kristýno, ahoj.
18: Ahoj a děkuji za pozvání.
12: Žárovky.
17: Tvoje pozornost ve výzkumu se zaměřuje na schizofrenii. Jak to, že jsme ještě nepřišli na to, jak ji léčit?
18: To je dobrá otázka a já si myslím, že bychom mohli začít tím, že si tělo představíme jako takový stroj a vlastně když se v tom stroji porouchá jeden nějaký konkrétní šroubek, tak je poměrně jednoduchý ho vyměnit. No ale ve chvíli, kdy těch šroubků je víc, tak už to tak jednoduchý není. No a v té schizofrenii si to představuju něco jako, že se porouchá celá ta síť, protože tam vlastně dochází k poruše vývoje mozku, k poruše komunikace mezi neurony. A proto vlastně potom není tak jednoduchý ten lék najít. A já bych možná ještě tu schizofrenii představila jako takovou. O schizofrenii panuje možná mylná představa, že je to porucha rozdvojení osobnosti, což tak úplně není. My popisujeme v klinice, že schizofrenie má vlastně různé symptomatiky, různé projevy, A ty projevy my dělíme na takzvaně pozitivní, negativní a kognitivní. A abyste si to dokázali představit, tak ty pozitivní to jsou třeba nějaké halucinace, bludy, typicky sluchové halucinace. Ty negativní, to je potom nějaká jako emoční oploštilost, vlastně, že nedokážeme tak vnímat emoce, nedokážeme tolik navazovat ty sociální vztahy. No a pak kognitivní, tam je to trošku jasnější, poruchy pozornosti, poruchy paměti. To znamená, že je hrozně těžký to léčit, když těch příznaků je tolik. A ještě u každého toho pacienta jsou trošku jiné a jsou jiné ty příčiny. A vlastně pak to dohromady dává něco, čemu my teda říkáme schizofrenie, ale já si právě myslím, že pro to nalezení nějakého léku nebo abychom dokázali těm pacientům více pomoct, by bylo důležité rozdělit ty pacienty do různých skupin podle toho, co se u nich právě projevuje, jaká by mohla být ta příčina a jaké změny v tom jejich těle, v tom jejich stroji se odehrávají. Takže my máme antipsychotika, máme léky, které se typicky používají, ale ty se hlavně zaměřují na ty pozitivní symptomy, to znamená ty halucinace, bludy, ale už trošku opomíjejí ty negativní příznaky a kognitivní.
17: Já jsem zároveň v tom úvodu zmiňoval taky Alzheimerovu chorobu, taky stárnutí mozku. To všechno je neurobiologie. Jakou to má spojitost, krom toho, že se teda bavíme o mozku?
18: To je schizofrenie. Nás zajímá to, jak se ten mozek vyvíjí a proč se u některých lidí vyvíjí jinak, než bychom chtěli. U té Alzheimerovy choroby zase sledujeme, proč lidé ztrácí paměť a proč ty nervové buňky přestávají zvládat tu zátěž. No a u stárnutí tam sledujeme vlastně úbytek neuronů a kognitivních funkcí. No a mě by dost zajímalo, proč se tohle všechno děje a konkrétně třeba u toho stárnutí. Já jsem četla, že Češi žijí v nemoci 15 až 20 let. Což si myslím, že je poměrně dlouhá doba a já bych si přála, aby jednou ty babičky a dědečkové zaslouženě mohly ve vyšším věku, když už na to teda mají čas, jezdit na dovolený a sportovat a prostě dělat skvělé věci a ne trávit ten čas v čekárnách u lékařů. No. Takže pro mě vlastně tohle teda nejsou tři oddělené světy, ale jedna velká otázka, jak mozek udržuje rovnováhu napříč životem a to teda od dospívání do stáří a jak my můžeme pomoct, aby ta rovnováha byla ideální a člověk byl zdravý.
17: Když zmiňuješ to stárnutí mozku, tak prozradím, že zkoumáš i vliv střevního mikrobiomu právě na jeho stárnutí. Pro hodně lidí je propojení střeva a mozku možná trochu překvapivé. Dá se to nějak laicky vysvětlit?
18: Nemůžeme vnímat mozek jako takový izolovaný ostrov a nemůžeme se koukat jenom na ten mozek. A střevo je jedna z dalších orgánových soustav, která může ten mozek ovlivňovat. A my víme už teď, že ve střevě žijí biliony bakterií, které ovlivňují celé naše tělo různým způsobem. Takže určitě nejde říct, že by za nějaké onemocnění mozku mohla jedna konkrétní bakterie, ale víme, že ty bakterie dokážou ovlivňovat celé tělo, dokážou ovlivňovat imunitu, dokážou ovlivňovat naši hormonální rovnováhu, metabolismus mozku a vlastně tímhle způsobem, když v tom střevě se děje něco špatně, tak dokážou signalizovat mozku. A třeba u té schizofrenie se ví, že, nebo u Alzheimerovy choroby, tam je to taky popsáno poměrně dobře, že ta střevní bariéra, která dělí střevo od zbytku těla, vlastně je trošku poškozená. Už to znamená, že z toho střeva můžou pronikat nějaké kusy těch bakterií a podobné věci, které nejsou úplně ideální, aby pronikaly do krve, pronikají právě do té krve a potom mohou dojít až do mozku a vlastně způsobovat třeba zánět. Ten zánět je něco, co my nechceme v těle a tím pádem bychom se měli starat o všechny ty části těla, aby fungoval.
17: Je to tedy ten důvod, proč jsou pro vás jako neurovědce ty střevní bakterie zajímavé?
18: No já si myslím, že pro moc neurovědců ještě bakterie zajímavý nejsou, abych pravdu řekla, ale pro mě jo a myslím si, že by měly být pro víc. Ale celkově si myslím, že bychom měli to tělo vnímat víc komplexně a já bych si hrozně přála, aby tohleto začalo být normálnější a běžný ve vědě, že se budeme zabývat celým tělem a ne vlastně jenom tou částí, na kterou jsme odborníci. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby ty vědecké týmy byly spojené z různých odborníků, že by tam byl imunolog, neurobiolog, psychiatr, biochemik a dokázali bychom se na to vlastně koukat těmi svými jednotlivými odbornostmi a tím pádem dávat ten komplexní příběh dohromady ze všech stran, protože třeba když studujem ten mozek, tak je pro mě hodně náročný pochopit potom to střevo a pochopit ten mikrobiom. A snažím se dostat se do kontaktu s různými mikrobiology, aby mi vysvětlili, jak fungují ty bakterie, jak funguje to střevo.
15: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
17: S Kristinou Kekrtovou z Národního ústavu pro duševní zdraví se bavíme o tom, jak je tělo a mozek důkladně propojené a my ta spojení ještě tak dobře neznáme. Ty jsi v roce 2022 získala Fulbright Masarykovo stipendium a odjela si do Spojených států na Harvard. Čemu jsi tam věnovala?
18: Já jsem se na Harvardu věnovala právě tématu mikrobiomu a stárnutí a nás tam zajímalo, jak změny ve střevech ovlivní to, jak stárne mozek. A my jsme to teda zkoumali na animálních modelech, to znamená, že jsme to zkoumali na myškách. A my jsme konkrétně koukali na to, co se vlastně stane, když odstraníme střevní mikrobiom. My jsme ho tam odstraňovali pomocí antibiotické léčby. No a ten výsledek byl překvapivý pro mě, protože my jsme vlastně ukázali, že když odstraníme mikrobiom starým myškám, tak to má omlazující účinek na ten mozek. Kdežto u těch mladých myšek to bylo přesně naopak. To odstranění mikrobiomu jim poškodilo určité věci v mozku a to mě přijde teda fascinující, že pravděpodobně v tom stáří, je to teda nutno podotknout opravdu na zvířatech, takže nejde říct, že to takhle bude určitě fungovat i na lidech.
17: Ano, neberte antibiotika, abyste omládli, to mi nezní jako lékařská rada.
18: No, ale bylo to vlastně hrozně zajímavé, že pravděpodobně si to vysvětluju tak, že opravdu ve stáří už vlivem různých okolních situací a vlastně toho celkového stárnutí toho organismu máme v tom střevě bakterky, které nám úplně nepomáhají a spíš nám škodějí. A vlastně, když teda jsme myšku zbavili tady těch bakterek, tak omládla. Jo, ale omládla teda, co se týká nějakých buněk v mozku. Není to zase, že by...
17: Krásná pleť najednou.
18: Ano, přesně, kápu. To se nestalo.
17: Já úplně odbočím od vědy a zeptám se, jaké to bylo přestěhovat se do Ameriky?
18: No, bylo to náročný. Já si myslím, že je důležitý o tom i takhle mluvit, že to zní nádherně, že člověk byl na Harvardu, ta univerzita je neskutečná a já jsem strašně vděčná, že jsem měla tu příležitost a zároveň teda klobouk dolů Fulbrightově komisi, protože nám pomáhali a myslím si, že nebýt jich, tak jsem z toho ve stresu mnohem víc, než jsem byla. A já teda musím i přiznat, že vlastně když jsem tam přijela, tak po nějakým týdnu, dvou jsem si všimla, že mi vypadalo kolečko vlasů na hlavě, takže až takhle takovej, jsem z toho byla ve stresu, aniž bych to vlastně vnímala, takže takový nějaký podprahový stres jsem z toho měla, ale teda naštěstí brzo odešel, protože ta komunita lidí i v té laboratoři, ale i okolo byla neskutečná a v té laboratoři mě hrozně hezky přijali a i tím, že jsem byla na velké univerzitě, tak ta univerzita dost žila. Takže oni pro nás pořádali strašně moc různých akcí, měli jsme každou středu, myslím, jsme měli sušenkovou středu, takže jsme dostávali sušenky a kafe, pátky jsme často po práci dostávali pizzu, tak to bylo takový, že vlastně tam bylo hodně prostoru se socializovat, což si myslím, že třeba tady tolik toho prostoru není, nebo na školách třeba trochu jo, v té laborce ten pocit nemám. Teď nám přijede taky jedna Fulbrightistka do Národního ústavu duševního zdraví a já jsem o tom hodně přemýšlela, jak jí nastavit to prostředí tak, aby to bylo tak přívětivý, jako pro mě byl ten Harvard.
17: Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu stresu. Jak zvládáš stres? Máš nějaké strategie, jak se s ním popasovat?
18: No, já si hodně mluvím. Obecně se snažím o tom mluvit, když se necítím dobře a dost mi pomáhá to sdílet a vlastně zjišťovat, že to mají lidi stejně. A myslím si, že v té vědě, jako ono je to nádherný zkoumat věci a mě to hrozně baví, ale je tam spoustu frustrace, protože věci nevycházejí tak, jak by si člověk představoval. Mnohdy pracujeme na něčem roky a roky a pak prostě zjistíme, že ta hypotéza nebyla asi správná a že tady cesta nevede. A jako dokáže to být strašně frustrující a myslím si, že mě minimálně pomáhá to sdílet s ostatníma a vidět, že oni to cítí stejně a že jsou taky frustrovaný a pak jdeme společně na kafe a dortík a postěžujeme si, že nám nic nevychází a tak cítíme
17: tím,
18: se líp.
17: Tím si mi téměř odpověděla i na další doplňující otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co přesně děláš v momentech té frustrace. Jedna z nedávných respondentek nám řekla, že strašně sprostě nadává. Tak mě zajímala tvoje vyrovnávací strategie.
18: No tak to já nedělám, já nerada mluvím sprostě teda. Ale občas si taky zanadáváme, to zase jako ne, že ne. No, fakt mi pomáhá se sejít s kolegyněma, anebo se spolužečkama z výšky, protože my jsme teď všichni na doktorátech, všichni tak nějak končíme ty doktoráty a teda zjišťuju, že neznám tolik lidí, kteří by řekli na otázku, jak je na doktorátu, že je to skvělý a že si to užívají. Spíše to naopak. Takže mi dost pomáhá sdílet tu frustraci, povídat si o tom. A vlastně si myslím, že často díky tomu nalezneme i nějaké řešení. Já třeba mám hroznou výhodu, si myslím, v tom, že ty moje kamarádky studují všechny biologii, ale trošku něco jiného. Takže my přesně, když začneme pak probírat ty naše problémy, tak třeba někdo, kdo se na to podívá z toho imunologického pohledu nebo molekulárního, tak ho napadne něco, co mě by v životě nenapadlo, protože jsem trošku zabedněná vlastně v tom svém mozku. Takže občas vymyslej něco neskutečného a pak posuneme ten výzkum zase o krok dál.
15: Žárovky.
16: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
17: S Kristinou Kekrtovou si povídáme o jejich zkušenostech ze zahraničí, z Harvardu a z jejího doktorátu. Přitom ty si nemířila úplně do vědecké kariéry, vyrůstla si v Turnově, v Českém ráji, věnovala se z divadlu. Jak se to stalo, že si zamířila takhle k neurobiologii?
18: No já musím říct, že mě na Gimplu zajímala spousta věcí a kdybych mohla studovat všechno, tak asi budu. Úplně všechno ne, ale většinu věcí. A ta přírodověda vyhrála, protože mi přišlo, že se nemusím rozhodnout hned, že vlastně půjdu na tu přírodovědu. Já jsem na bakaláři studovala molekulární biologii a biochemii organismu, takže jsem si původně myslela, že budu studovat genetiku, což mě hrozně bavilo na Gimplu, na večer jsem zjistila, že mě to až tak nebaví. A mě už předtím fascinoval mozek a psychika a nějaká psychiatrie, ale na medicínu jsem úplně nechtěla, protože mám strašně blbou paměť, takže medicína by pro mě asi úplně nebyla. Tak jsem se rozhodla, že právě ta přírodověda je v tomhle super, že se tam člověk může profilovat až později, že vlastně na tom bakaláři si vyzkouším od všeho něco a můžu se rozhodnout až na magistr, takže to jsem vlastně takhle trošičku jako oddálila to rozhodnutí, co přesně budu dělat. A to, že mě fascinuje příroda a jak funguje lidský organismus, tak to jsem věděla.
17: No a nelákala tě divadelní prkna?
18: Lákala. Já jsem hrála pod taktovkou tatínka v souboru ochotnickém na Gimplu a když jsem byla v prváku na výšce, tak jsem chodila do přípravky na Damu, kterou dělal Tomáš Staněk pod All Stars a bylo to skvělý, mě to strašně bavilo, ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde.
17: Jak to?
18: No já z toho mám veliký zážitek, když jsme dostali zadání, že se máme začít samovolně měnit ve slepici. A já jsem zjistila, že prostě vůbec nejsem schopná tady tu trapnost jako překousnout a vlastně to začít dělat. A byli tam lidi, kteří nejen, že se teda zvládali měnit tu slepici a bylo to uvěřitelný, ale ještě dokázali buď být u toho hrozně vtipný, nebo u toho dokázali dokonce předat nějakou zajímavou myšlenku. Já jsem prostě vůbec nedokázala až tak se odprostit od toho, že mi to připadá strašně trapný. Tak jsem se rozhodla, že zůstanu ty biologie.
17: Upřímně, myslím, že jsi dobře udělala, vzhledem k tomu, co už jsi všechno zvládla a dokázala. Vrátíme se k Turnovu, protože v Turnově se taky dost tradičně skautuje. A já znám vaše středisko Štika Turnov. Chodila jsi taky do oddílu?
18: Chodila jsem do oddílu v Turnově a nedávno jsme oslavili 110 let skautingu v Turnově, střediska Štika Turnov. A musím říct, že skauting pro mě byl a je stále strašně důležitou součástí života. A naučilo mě neskutečně moc věcí, které si myslím, že používám i v tom pracovním životě. Takže nějaká spolupráce, improvizace, odpovědnost už od útlýho věku. Takže mě to vždycky dojímá, když se takhle zamýšlím nad tím, co všechno mi ten skauting dal do života.
17: A stíháš ještě skautovat?
18: Už v trošku proměněný formě. Už nejsem moc aktivní v Turnově, ve středisku, ale přesunula jsem se do role instruktora, takže se vlastně snažím vzdělávat skautské dobrovolníky a dobrovolnice a pomáhat jim, protože to, co všechno musí zvládat skautský dobrovolník nebo dobrovolnice, to je ohromná paleta věcí, jo? Od základů práva po vedení týmu, psychologii, prostě neskutečně velké množství, co ty lidi dobrovolně se učej a musí umět. A já jsem hrozně ráda, že jim můžeme trošku pomoct a že jim můžeme být oporou, protože fakt jako obdivuju, že tady máme tak strašně moc lidí, kteří ve svém volném čase se vzdělávají aby mohli ještě líp víst a vzdělávat malí děti. Je to fakt neskutečný, takže jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí.
19: Tak děkujeme za takové skautské popularizační okénko. Mě by zajímalo, když to všechno takhle kombinuješ a stíháš, zároveň se věnuješ výzkumu mozku, jestli nemáš někdy obavy třeba o vlastní duševní zdraví.
18: To mám a nevnímám to, že být v pohodě je samozřejmost, ale tím, že pracuju tam, kde pracuju a zároveň i vlastně na tom našem kurzu skautským se jako o duševním zdraví bavíme dost otevřeně a snažíme se mluvit o tom, že je to v pohodě, když občas se cítíme přehlcený a že můžeme odmítnout něco dělat, můžeme si říct o pomoc. Takže se vlastně snažím si taky říct o pomoc, i když ne vždycky to dokážu samozřejmě. To zase se nebudu tvářit, že to mám všechno zvládnutý a všechno to umím, ale musím se pochlubit, že já jak jsem hrozný stresař a ještě teda mám tu blbou paměť, tak pro mě bylo hodně náročné, když jsem měla doktorský státnice a cítila jsem, že to není dobrý, že cítím věci, které jsem dřív necítila a že se mi to nelíbí. Tak

0: nebo tvorby vlastního podcastu. Baví tě ten přesah do kultury a popularizace?
1: Jo, mě to baví, ale zároveň si jako nemyslím, že by to bylo něco, co nutně každý vědec musí dělat. Takže si myslím, že v každém týmu je fajn, když někoho takového máme, kdo ho ta popularizace baví, aby mohl přenášet ty poznatky dál, dobře vysvětlit, protože to pak může reálně těm lidem pomáhat. A já jsem třeba ráda, že jsem studovala to, co jsem studovala, protože ty poznatky mi pomáhají v mém životě a myslím si, že by bylo super, aby vlastně všichni měli tu možnost tyhle ty věci vědět a žít o trošku spokojenější život díky těm poznatkům. No, takže by byla škoda, abychom si je nechávali pro sebe.
0: Souhlasím. Myslím si, že je fajn, když každý máme svoje místo a svoji roli. Co bychom vlastně měli o duševním zdraví vědět? O čem by se mělo v rámci té popularizace duševního zdraví mluvit víc?
1: Já si myslím, že se mluví už o duševním zdraví víc a víc a jsem za to ráda, že nějaká ta stigmatizace si myslím, že odchází pomalu, ale jistě. Ale pořád bych byla ráda, kdyby lidi méně soudili, více ptali a snažili se pochopit, aby to vlastně nebylo, že vidíme jenom nějaký chování, který nám připadá zvláštní, divný, a tak se radši tomu člověku vyhnem, ale abychom se ptali proč a jestli můžeme nějak pomoct.
0: A co by měli lidé vidět víc o tvém oboru?
1: No, tak myslím si, že zrovna o tom mikrobiomu a mozku by měli vědět, že je to spojená nádoba a že neřekla bych úplně, že se dá říct to, co jíte, ale měli bychom trošičku víc o tom přemýšlet, co jíme a jíst nějak vyváženě, zařazovat vlákninu, fermentované potraviny, ovoce, zeleninu a tak. Takže přemýšlet o tom, co jíme, ale tak, aby nás to nestresovalo.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
0: Kristino, spíš práce v týmu nebo o samotě?
1: V týmu určitě. Já jsem týmový hráč a ráda se o věcech bavím, protože si myslím, že tak může vzniknout mnohem víc nápadů.
0: Máš raději přírodu nebo město?
1: Přírodu.
0: A v té přírodě spíš hory nebo moře?
1: Rozhodně hory.
0: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
1: Kuchyni? No, asijskou mám ráda. My jsme byli na Srí Lance, tam jsme se učili od místních vařit místní jídlo, takže to mi strašně chutná.
0: Když se vrátíme k práci, raději uskutečňuješ experimenty nebo analyzuješ výsledky a přicházíš na to, jak to bylo?
1: Já nemám ráda statistiku, takže určitě mám radši ty experimenty a pak mě baví koukat na to, co vyšlo, když to někdo za mě vyhodnotí.
0: Dobře, a zpět v přírodě, máš raději spaní pod širákem nebo ve vlastní posteli?
1: Já ráda spím venku, ale musím říct, že jsem trošku posera, takže pod širákem je to pro mě náročné, když třeba proběhne okolo kanec, tak mám strašný strach z toho, takže pod širákem, ale mezi lidma a vždycky musím být ve prostřed.
0: No a jsou to právě lidé, co tě žene do laboratoře, nebo máš něco jiného, co pro tebe spouští ten zápal do vědecké práce?
1: Jo, já si myslím, že by bylo asi hezký říct, že je to právě ta touha po poznání a taky trošku jo, ale nejvíc jsou to ty lidi, protože máme teď úžasný kolektiv v NUDZu a fakt mám ty lidi strašně ráda a baví mě s nima tu vědu dělat, protože jsou neskutečně chytrý, neskutečně kreativní a hrozně mě baví pozorovat, co všechno dokážou vymyslet a co si pamatujou a jak dokážou ty věci spojit, protože tu paměť nemám, takže si ty věci neumím tak dobře spojit a myslím si, že pak dohromady, když my se spojíme, tak to může tvořit tu hezkou vědu, která nás všechny baví.
0: To je hezké, že to s náma takhle sdílíš, té celosti. Přijde mi, že to je ale přece jenom docela dlouhá cesta. Něco vyzkoumat a dostat to až třeba k tomu léku, který člověk může používat nebo užívat, když nějaký problém má. Jak dlouhá cesta je to podle tebe? Jak dlouho to trvá? Máš nějaké zkušenosti s tím?
1: Ta cesta je dlouhá a někdy ta cesta nedojde do cíle. Vlastně ve velkém procentu ta cesta nedojde do cíle, protože většina těch nápadů se k léku reálně nikdy nedostane nebo skončí někdy podél té cesty. Takže myslím si, že to u každého léku úplně jiné, jak dlouhá je ta cesta, ale je hodně dlouhá. Ale myslím si, že má smysl i to, co necháme podél té cesty, protože vidíme, že třeba tudy ta cesta nevede, ale už to víme a už se z toho můžeme něco naučit. Takže si myslím, že má vlastně smysl jakýkoliv vývoj léčiv, i když neskončí tím úspěšným lékem, který pak můžeme najít v lékárnách.
0: A co tě na takové cestě baví nejvíc?
1: Mě baví

0: to přemýšlení v té komplexitě, že vlastně je to jako kreativní. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla dělat něco kreativního a pak jsem šla do vědy a chvilku jsem měla pocit, že to teda není moc dobrý, protože tam musím spíš jako umět strašně moc věcí a naučit se strašně moc věcí, což vlastně teda není úplně moje parketa. A pak jsem zjistila, že ta kreativita je tam taky hrozně potřebná. A když se přesně ten tým poskládá tak, aby tam byl někdo, kdo si pamatuje ty věci, ale někdo, kdo je i kreativní a kdo dokáže potom si ty věci propojit, komplexně o tom přemýšlet, takže to potom dává dohromady ten smysl a ty hypotézy, které potom můžeme zkoumat.
1: Mně se moc líbí, jak ze široka to bereš. Tak jenom závěrečná otázka, jak vlastně přemýšlíš nad svojí kariérou? Je nějaká meta, které bys si chtěla dosáhnout?
0: Dokončit doktorát bych chtěla, což doufám, že bude brzo, protože už jsem teda odevzdala disertaci a doufejme, že se bude komisi líbit. A v budoucnu, mě teď baví ty projekty, na kterých pracuju v NUDZu, ale líbilo by se mi jednou si třeba založit nějaký vlastní startup nebo něco podobného, ale zatím mě nic tak geniálního nenapadlo, abych to mohla udělat.
1: Moc krát ti děkujeme za tohleto sdílení tvého nadšení. Myslím, že to nám všem projasnilo den a díky, že jsi přijal naše pozvání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Loučí se s vámi Jan Lukačevič, u příštích žárovek zase s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv, kroky koordinuje s okolními státy. Polsko hledá způsoby, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Německý tenista Zverev hraje ve finále US Open proti domácímu Američanovi Sheltonovi. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
8: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
9: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
8: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vítra Kušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
10: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
8: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko dnes zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
11: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
12: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Olomoucký kraj si zpracoval mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data do ní poskytly například obce, vodohospodáři nebo silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé invazní druhy regulovat.
13: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
14: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
13: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
14: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Slavie jsou znovu lídři šance ligy. Na první místo o bod před Libercem se Pražané vrátili po vítězství 2-0 v Teplicích. Naopak poslední bude i po 8. kole Zlín, který stále čeká na první bod. Hradci Králové podlehli 1-2. Stejným poměrem prohrál Baník Ostrava s Pardubicemi a Olomouc vyhrála v Plzni 3-2. Tenisté Alexander Zverev z Německa a Ben Shelton ze Spojených států hrají finále US Open. V New Yorku to sleduje David Prouza.
15: Alexander Zverev stále vede nad Benem Sheltonem 1-0 na sety. Druhá sada dospěla do tiebreaku, tedy do zkrácené hry do 7 bodů a na začátku Alexander Zverev díky jednomu minibreaku vede aktuálně 2-0. Na servis se chystá Ben Shelton. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
16: Nehody na dálnici D6 u Sokolova a silnici 13 na Mostecku. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdy na Sokolov zůstává po nehodě zavřený pravý pruh. 130. kilometr na místě, stále hasiči, jede se levým bez zdržení. Na silnici 13 z Mostu do Teplic narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu, taky policejní šetření, čekejte u odboček na Liběšice a Želenice. Kolo se v místě nehody netvoří. Silnice 13 mezi Mělníkem a Slaným zřejmě stále neprůjezdná. U Velvar se v podvečer srazila dvě osobní auta. Neobjíždějte přes Kamenný most, kvůli opravám vozovky je obec neprůjezdná, dá se jet přes Hopšovice. Na Vyškovsku nebezpečná situace na trase Heroltice Rybníček. Na mostě přes dálnici D1 řidiči hlásí ležící osobu. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které ale budou během dne ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám opět nabízíme zkrácenou verzi podcastové série Dataři. První část dnešního dílu je o domácím násilí, druhá přímo o vraždách žen, takzvaných femicidách. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. V pořadu zazní explicitní popis násilí, zvažte proto prosím poslech. Pokud by bylo některé z těchto témat pro vás osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
19: Každá pátá žena, každý desátý muž. Osobní zkušenost s partnerským a domácím násilím má 17 až 40% lidí. Co tato čísla znamenají a proč v Česku neklesají? Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
20: Pro mě to byl nikdy nekončící vnitřní neklid. Musíte být pořád připraveni na cokoliv. Nemyslím si, že násilí začíná nějakým dnem. Ono tam bylo pořád. Změnila se jen jeho podoba.
19: Tohle je výpověď ženy, které budeme kvůli její ochraně říkat Eva. Přepisy jejich slov nám namluvila herečka. Eva je 30letá žena, která se rozhodla mluvit o svém dětství a dospívání, aby nám pomohla pochopit, co malé dítě prožívá v násilné rodině a jaké to má dopady na jeho dospělý život.
20: Nemůžu říct, že by to bylo kontinuální. Byly měsíce, kdy se nedělo nic. Zároveň jsme si nikdy nebyli jistí, kdy to přijde a co bude spouštěč. Bude to tátův několika denní flám mimo domov, nebo výsledky ve škole, málo peněz, špatně položené nože v odkapávači? Byl to hřev, házení věcmi, facky. Ve vzteku taky otec opouštěl byt a několik dní se doma neobjevil.
14: Eva říkala, že samozřejmě tyhle vyhrocené situace pro ní byly jako pro malou holku velmi stresující, ale že to, co jí doopravdy ničilo a to, co jí bohužel sformovalo na celý život, je ta velká nejistota, ve který ona vyrůstala.
19: Popisuje naše kolegyně z datového týmu Klára Filipová, která s paní Evou mluvila.
14: Říkala a popisovala, jak si vlastně nikdy nebyla jistá, do čeho se probudí, nebo s jakou náladou se rodiče vrátí. Její rodiče byli hodně pracující lidé a měli tendenci, podle toho, co Eva říká, si občas prostě udělat volno ve formě toho, že šli do oblíbené hospody popít pár drinků. A to jsou chvíle, kdy se začínali bavit vlastně o svých vztazích, o tom, co je vlastně jako na tom rodinném životě frustruje, ale začali se o tom bavit formou vlastně nějakých výčitek a osobních ataků. Což potom, když došli domů, tak mělo tendenci právě eskalovat i v nějaké fyzické napadání, ale rozhodně se často opakovalo to, že po sobě minimálně křičeli a házeli věcma.
19: Že je doma něco v nepořádku, Eva jako dítě tušila, ale každý, na koho se obrátila, jí tvrdil, že je to normální.
20: Občas jsme si něco sdíleli se spolužačkami. Ty to ale měly dost podobně, tak jsem to brala tak, že je to normální. Občas jsem něco řekla babičce. Podle ní si o to máma říkala. Často v tom roli hrál alkohol. Rodiče si chodili řešit vztahové věci k pivu. Byl to jejich způsob, jak si odfrknout. Zároveň jsem se třásla strachy, co bude, až přijdou domů. Měla jsem vycvičené smysly tak, že když jsem ve spánku slyšela v jednu ránu bouchnout domovní dveře o 3 patra níž, hned jsem se probudila. S bušícím srdcem, vyplašená. Šla jsem jim nachystat večeři nebo něco takového. Myslela jsem si, že když budu s nimi, nebudou hádky a rány. Občas to fungovalo. Někdy přišli už úplně rozjetí. Rovnou mě poslali spát a ječeli po sobě. Někdy se vrátili euforičtí. Uměla jsem to docela dobře odhadnout podle způsobu, jakým šli po schodech do bytu.
19: Eva si nevybavuje, že by během dětství sama zažívala domácí násilí. Vše se ale změnilo v jejich 18 letech. Tehdy se totiž dostala do konfliktu se svým otcem.
14: Ta situace skončila tím, že Eva se bránila a křičela, takže sousedi zavolali policii. Chci zdůraznit, že se bavíme o době, která je nějakých 15 let zpátky. A Eva popisuje, že přijeli 2 mladí policisté a viděli prostě jí hysterickou a uplakanou a úplně roztřesenou versus jejího 2metrového šarmantního tátu, který policisty přivítal bodrým, dobrý den, chlapci, nedáte si něco. Takže policisté jenom zkonstatovali, že holky v pubertě jsou náročné a mají tendenci být hysterické.
0: a odjeli, aniž by vlastně cokoliv prošetřili. I tuhle zkušenost Eva popisuje jako něco, co jí hodně sformovalo v přístupu k úřadům a k policii obecně až do dospělosti.
19: U tohoto okamžiku se na chvíli zastavme. Ukazuje totiž, do jaké míry je v Česku násilí přehlížené, jak potvrzuje i výzkum Sociologického ústavu Akademie věd.
21: Ta celospolečenská tolerance vůči tomu násilí působí jako velmi efektivní bariéra, brzda k tomu řešení.
19: Vysvětluje Blanka Niklová, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd.
21: Ty děti se setkaly prakticky vždycky s tím, že buď bylo zpochybňováno to, co zažívají, a nebo bylo přímo popíráno, že by se jednalo o něco, co není v pořádku. Případně v zásadě se setkali s tou informací, že se s tím nedá nic dělat. My jsme s Danou Morej provedli šetření s lidmi, kteří jsou dnes dospělí. Tomu násilí byli vystaveni jako děti. A tam se ukázalo, byť ten vzorek je malý, ale byl saturovaný velice rychle. Ta zkušenost s tím, že přestože nějaká složka toho systému pomoci tu informaci alespoň v nějaké podobě dostala, tak k té pomoci vlastně nedošlo až do doby, kdy jim bylo 18 a vlastně mohli začít fungovat samostatně a nějakým způsobem si tu pomoc vyhledat. Ale tady je důležité zmínit to, že samozřejmě ten výzkum zachytí lidi, kteří měli dostatečné zdroje, ať už osobní nebo jiné, k tomu tu situaci řešit a měli nějakou možnost získat na tu situaci náhled. A to bohužel není nic samozřejmého. Není samozřejmé, že člověk, který vyroste v této situaci, pochopí, že takhle se k sobě lidé chovat nemají, pochopí, že pro jeho osobní život do budoucna by bylo nejlepší neopakovat ten vzorec toho chování, ale ono se to taky stejně snadno řekne, i lidé, kteří ten náhled získají, stejně stále čelí jako řadě překážek. To není vůbec jednoduché, pokud je to něco, co vás formuje, tak je to něco, co se překonává opravdu velmi těžko, proto mluvíme o tom transgeneračním přenosu, ať už se na ně díváme z hlediska psychologie, antropologie nebo sociologie, ty závěry jsou obdobné.
19: Obětem i svědkům trvá celé roky, než si problém vůbec uvědomí a vyhledají pomoc. Přitom je domácí násilí v české společnosti velmi rozšířené. Výzkumy ukazují, že s ním má zkušenost 17 až 40% populace a přispívají k tomu také přetrvávající stereotypy. Podle některých průzkumů je téměř 43% Čechů přesvědčeno, že některé ženy mají sklon se vybírat za partnery agresory a jsou tak za svou situaci spolu zodpovědné. Celých 36% lidí si pak myslí, že oběť nese vinu, pokud se agresorovi nevzepře.
21: Výzkumy, které máme v současné době k dispozici, jednoznačně ukazují, že domácí násilí je silně genderované. Což se zjednodušeně dá interpretovat tak, že se častěji týká žen. Nicméně já to považuji za zjednodušení z toho prostého důvodu, že je potřeba se dívat na ty konkrétní projevy. Nejvíc se to ukazuje u fyzického násilí a u sexualizovaného násilí, kde uvidíme jednoznačně, že převažují mezi oběťmi přeživšími, ale i oběťmi v tom smyslu, tedy obětí vražd v partnerských stazích ženy v té roli těch obětí. Pokud se podíváme třeba na psychické násilí, tak nám v reprezentativním výzkumu, který jsme s kolegyněmi z CVVM uskutečnili, vycházelo, že v rámci partnerského vztahu s ní má zkušenost okolo poloviny dotázaných, přičemž ten rozdíl mezi muži a ženami téměř nebyl.
19: Příběh Evy ukazuje, že domácí násilí se netýká jen dospělých. Ve více než polovině zaznamenaných případů domácího násilí jsou v rodině přítomny také děti. Právě násilí v přítomnosti dětí vede k takzvanému mezigeneračnímu přenosu. Co to znamená? Jednoduše to, že vzorce násilného chování si děti přenášejí do dospělosti a do svých budoucích vztahů. A tím kolotoč násilí pokračuje v další generaci. Podle studie organizace Sociofaktor z roku 2024 téměř třetina lidí se zkušeností s domácím násilím hlásí, že ho zažívala také v dětství.
20: Měla jsem tendenci vybírat si muže, kteří sklouzávali k různým formám kontroly. Musela jsem s jedním partnerem udržovat nepřetržitý kontakt online. Pokud Pokud jsem se odmlčela, třeba kvůli práci, začal burcovat moje kamarády a snažil se zjistit, kde jsem. Taky věděl, že špatně reaguju na křik a pevné držení, takže přesně tohle začal ve vypjatých situacích dělat. Postupně mě izoloval od přátel. Jeden z mých vztahů pak končil výhruškami s nožem v ruce v kuchyni. Prostě jsem si myslela, že vztahy mají být zraňující, hlasité a bolestivé. Dělala jsem úplně to stejné, co naši rodiče. Mimo jiné jsem řešila vztahové věci u vína. A on, alkohol není úplně ideální pití k řešení emocí.
0: Veřejnost, ale vlastně i ty instituce mají tendenci občas se koukat na to domácí násilí jako na něco, co se odehrává mezi partnery. A strašně často se zapomíná na ty děti, které jsou toho všeho svědkem. A my z výzkumů a z odborných prací prostě víme, že to násilí se přenáší generačně a stačí právě jenom to, že jsi svědkem tedy těchhle z těch náročných situací. To byl ten důvod, proč mi příběh Evy vlastně přišel tak důležitý, protože to popisuje fakt život malé holky, která vyrostla v dospělou ženu, která si tímhle vším prošla a nebýt nějaký její sebereflexe a odhodlání ten řetězec přetrhnout, tak pravděpodobně, jak říká Eva, je v nějakém podobném násilném a náročném vztahu do dnešních dní. Eva se ale rozhodla, že to takhle nechce, nějakým zázrakem, já tomu sama moc nerozumím, Eva taky vlastně říká, že neví, kde v sobě tohle prozření, nebo jak to nazvat, našla, tak začala docházet na terapii, kterou si sama platí a dochází na ní už řadu let.
20: Jsou věci, které se už nezlepší. I na terapii opakovaně řeším, že jsou pro mě běžné sociální situace nepřehledné a vyčerpávající. Pokaždé, když vyjdu ze dveří, maskuju se podle toho, co si myslím, že ostatní očekávají. Nevím, jestli někdy budu opravdu spokojená v běžném vztahu. Držím se jich, co to jde, ale musím se pořád přesvědčovat, že bez křiku a žárlivosti je to normální. A taky si u každé situace představuju ten nejhorší scénář. Na všechno. Mám plán B. I když jsem v kině, tak hledám cesty, kudy by se dalo rychle utéct.
1: Posloucháte Zaostřeno.
19: Je 8. srpna 2020. V 11. patře panelového domu v Bohumíně zrovna probíhá oslava 30. narozenin, které se účastní rodina i sousedé s dětmi. Okolo 17:45 přichází před dveře bytu muž, začíná rozlévat benzín a nakonec zazvoní na zvonek. Jakmile se otevřou dveře, muž stojící na chodbě tváří v tvář otevírajícímu škrtá sirkou a zapaluje rozlitou hořlavinu. Požár se šíří ohromnou rychlostí a z bytu najednou není úniku. Z bezstarostné oslavy se stává boj o život. Šestici lidí požár uvězní v ložnici, ti se pak v zoufalství před plameny a kouřem vrhají z oken. Skokem z 33 metrů nemají šanci na přežití.
2: 11 lidí zemřelo při požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku.
22: Někteří lidé uhořili přímo v domě, jiní v panice skočili z okna.
23: V souvislosti s požárem policie zadržela jednoho člověka.
19: Pachatelem byl Zdeněk Konopka, kterého i rozsudek líčí jako opilce a agresora. I proto se měsíc před útokem od něj odstěhovala jeho manželka. Uchýlila se do bytu jejich syna. Toho bytu, který Konopka zapálil a ve kterém následně umírá nejen jeho manželka a syn, ale i vnuk. Policisté Konopku zadrží přímo na místě. Odpor jim neklade, k činu se přiznává. Za všechno může moje manželka. Neměla mě opustit. Řekl údajně později svému právníkovi. Tenhle čin můžeme označit jako femicidu. Co to znamená? V užší definici jde o úmyslné zabití ženy kvůli tomu, že je žena. Širší definice se pak vztahuje na jakoukoliv vraždu ženy či dívky.
0: Femicidy se liší od jiných typů vražd právě tím, kdo je tím pachatelem, což často bývá ten nejbližší člověk, partner nebo bývalý partner. Tím cílem toho útoku však nemusí být jenom samotná partnerka nebo žena, ale dost často se to týká také jejich dětí nebo jiných blízkých osob.
19: popisuje moje kolegyně a autorka série o femicidách a domácím násilí Klára Filipová. Data o tom, jak velký problém femicidy v Česku představují, ale nejsou snadno přístupná. V policejních statistikách totiž donedávna neexistovala kategorie, která by byla označena jako femicidy.
0: My jsme s Honzou Cibulkou tedy vymysleli vlastně návrh výzkumu, jak k tomu přistupovat. Ze soudních statistik jsme si vytipovali spisové značky případů z let 2019 až 2021, kde jsme identifikovali možnou souvislost mezi pachatelem a obětí, tudíž nějaký jejich vztah blízký, a hledali jsme vlastně ty případy, ve kterých došlo k těžkému ublížení na zdraví nebo k vraždám. Vytipovali jsme takhle a získali na základě svobodného přístupu k informacím přes 100 rozsudků, a při vyfiltrování těch rozsudků, kde se ten vztah mezi pachatelem a obětí nepotvrdil nebo nebyl dostatečně blízký, tak nám zůstalo vlastně 66 těch soudních rozhodnutí. Všemi pachateli v těchto případech byli muži, všemi oběťmi v těchto případech byly ženy.
18: Svědomím toho, že je jeho partnerka téměř v pátém měsíci těhotenství, jí začal bít pěstmi do těla, a to včetně břicha. Vnitřní poranění vedlo k akutnímu ohrožení života. Shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. Fyzické napadání prokazují policejní spisy. Jeho chování se opakovaně projednávalo na přestupkové komisi.
3: S cílem pomstit se své bývalé partnerce jí v noci přeřízl brzdovou hadičku auta. K věci uvedl, že nechtěl nikomu ublížit. Zároveň soudu potvrdil, že si je vědom, že v autě pravidelně vozila jejich syna.
4: Nejdřív to byl chybějící květináč na parapetu. Pak si všimla okenní sítě na zemi pod oknem ložnice, vedle sítě ležela dlažební kostka. Vyskočil na něj s křikem zpoza dveří, povalili na zem a začal škrtit. Podali nářadím do krku, pak do hrudi. Potom zavolal záchranku. Bývalý partner se do bytu dostal žebříkem. Vypověděl, že netušil, že něco takového udělá své bývalé partnerce, kterou několik let znal a miloval. Žena přežila.
19: A teď se vrátíme k naší analýze. Ze zkoumaných 66 případů skončilo 11 smrtí partnerky. Ve zbylých 55 případech oběť přežila. Dvě třetiny z nich ale utrpěly vážná zranění vyžadující hospitalizaci. A polovina žen si z útoku odnáší psychické následky. Ve více než polovině případů sehrála roli v útoku opilost. Podle socioložky Blanky Niklové ale nelze útoky svádět jen na alkohol.
21: U řady lidí je to spouštěč agresivního chování, ke kterému by jinak třeba nesáhli. V žádném případě to není možné podceňovat. Na stranu druhou, ten alkohol je v té společnosti stále vnímán jako do určité míry přijímaný způsob uvolnění, byť samozřejmě vám každý řekne, že to není řešení. Na stranu druhou, to vnímání je velice ambivalentní. Takže tam není možné říct, že by přítomnost alkoholu a případně jiných návykových látek nehrála roli. To by nebyla jakoby pravda. V řadě případů to tak samozřejmě je. Ale ta jednoduchá rovnice a zjednodušené vnímání toho, a kdyby ti lidé ten alkohol nepoužívali, tak se to v žádném případě nestane, tak to je opravdu jako zjednodušení, které nemá oporu v realitě. Druhá věc, která s tím souvisí a myslím si, že je taky jako dost podstatná a podceňovaná, je určitá redukce toho domácího násilí, vnímání toho jevu na ty případy, které se dostanou zejména do hledáčku policie České republiky. A tady je zase potřeba si říci, to je opravdu zlomek těch případů. To není většina těch případů i z toho důvodu, že většina lidí to nechce řešit touhletou cestou.
19: A to je ten základní problém. Rozsudky a soudní statistiky nám sice dávají jistou představu o velikosti problému, nicméně samotní soudci během našeho výzkumu opakovaně zmiňovali, že oběti násilí jen málo kdy oznamují. To potvrzuje i psycholožka Marvánová Vargová.
5: Z téměř 350 klientek, které k nám ročně chodí do poradny, skončilo v loni u trestního soudu méně než 5 případů. Do toho trestu to jde opravdu, až když je tam velmi závažné fyzické násilí, pokus o vraždu nebo jsou tam dlouhodobé zdravotní následky.
19: Právě proto, že se do policejních statistik dostanou jen opravdu nahlášené a řešené případy, představují tyto statistiky základní problém pro zkoumání femicid. Policejní statistiky navíc donedávna zaznamenávaly jen jednu formu trestných činů, které s femicidami a domácím násilím explicitně souvisí, a to je týrání osoby ve společném obydlí. Ostatní případy se rozplývají v kategoriích jiných násilných skutků, které nemusí s domácím násilím a femicidami nutně souviset, od nebezpečného vyhrožování až po vraždu. V momentě, kdy dojde na vraždu, se tak už zpětně ve statistikách neeviduje, jestli jí předcházelo násilí v rodině. Přitom z detailního zkoumání případu zjišťujeme, že 2/3 všech vražd, které jsou během roku v Česku spáchány, mají na svědomí právě osobní vztahy. A oběťmi jsou nejčastěji ženy. Tato čísla ale v oficiálních statistikách chybí, jak nám potvrdili i sami policisté.
3: Žádnou statistiku policie nevede. Není to něco, co by policie monitorovala, hlídala a sbírala.
0: Právě ten sběr, nějaký systematický, který by nám pomáhal mapovat to domácí násilí a ty jeho extrémní následky, je důležité pro vytváření politik, jak máme vlastně jakoby s těmi oběťmi nakládat a jakou pomoc jim můžeme nabízet a měli bychom nabízet. Takže to není jenom o tom, že novináři nemůžou napsat články o tom, kolik žen zavraždili partneři ročně. Je to o tom, že ten stát nemá funkční čísla a podklady pro to, aby vytvořil nějakou dobrou politiku toho, jak to uchopit.
19: Chybějící data o domácím násilí kritizuje ve statistické ročence domácího a genderově podmíněného násilí také Úřad vlády České republiky nebo třeba Úřad pro drogy a kriminalitu při OSN.
8: U přibližně 4 z 10 případů zabití žen a dívek chybí informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Skutečný počet obětí vražd ze strany intimního partnera nebo v rámci rodiny by tak mohl být mnohem vyšší.
0: Abychom si dokázali představit, jak velký problém to je, tak podle OSN bylo v roce 2024 zabito 50 000 žen rukou partnera nebo příbuzného. Za rok to tedy vychází, že každých 10 minut je zavražděná jedna žena. To, co dodávají vlastně ty mezinárodní organizace, je také to, že ta násilná trestná činnost s následkem smrti má jasný genderový rozměr. Zjistit ale přesné číslo, ke kolika takovým skutkům doopravdy dochází, není moc možné, protože přístupy jednotlivých zemí se značně liší. A to jak metodami sběru těch dat, tak vlastně i přístupu k tomu genderově motivovanému násilí. A platí to samozřejmě i pro Evropu. Deník Referendum v rámci mezinárodní investigace, která si právě kladla za cíl zjistit, kolik bylo obětí genderově motivovaných vražd mezi lety 2012 až 2022, došli k číslu, že přinejmenším 4220 žen během těchto 10 let bylo zabito v EU.
19: Evropský institut pro genderovou rovnost už v roce 2021 proto vypracoval doporučení, kde navrhuje kroky, jak efektivně takzvané genderově motivované násilí řešit. Česko by mělo femicidu ve statistikách jasně definovat a při průběžném sběru dat evidovat okolnosti vraždy. Na to tuzemské úřady nakonec po 5 letech podle Ministerstva spravedlnosti přistoupily.
9: Nově sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
19: Dalším krokem by bylo uznání femicidy jako trestného činu.
0: Zakotvení pojmu femicida v legislativě jako nějakého trestného činu se považuje za tu nejvyšší formu uznání té specifické formy toho zločinu. To jsme zmiňovali právě na začátku, že je tam nějaký vztah mezi tou obětí a tím pachatelem, dá se podle nějakých klíčových momentů asi jakoby vysledovat, že tam dochází k domácímu násilí. A navíc by to umožnilo soudům také podchytit i nějakou mocenskou nerovnováhu, která vraždě předcházela. Co se mi podařilo zjistit, tak podle OSN je aktuálně zhruba 30 zemí na světě, které tento specifický pojem do své legislativy zavedly.
19: První evropský stát, který zavedl pojem femicida do svého trestního zákoníku, byla v roce 2005 Malta. Posledním evropským státem, který se dosud k podobnému kroku odhodlal, byla vloni Itálie. Veřejnost tehdy vzbouřila vražda mladé studentky, kterou zabil její bývalý partner. V Česku se ale takový krok, tedy jasné uznání femicidy jako trestného činu se stanoveným vysokým trestem, zatím podle Ministerstva spravedlnosti nechystá.
0: Jak jsem zmiňovala, tak pro vytváření nějakých těch postupů a pro to pochopení jak moc je vlastně problém femicid, vražd žen, jejich partnery, rozšířený, si myslím, že jako první dobrý krok je rozhodně ten statistický sběr, který nám ukáže jasnější obrázek. Všechno ostatní pak bude vyplývat právě z tady toho.
18: Slyšeli jste druhou část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
10: A vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje reprízou dokumentu Exponát z roku 2024. Ten se věnuje etice ve vystavování lidských ostatků v muzeích.
11: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
12: Guta. Guta. Dahomejská amazonka Guta. Kdo byla Guta? Chci si představit tvůj obličej, tvoje myšlenky, pocity, touhy a přání. Chtěla bych vědět, kdo jsi byla, co jsi měla ráda. Chtěla bych tě poznat a pochopit tě. Jaké by to bylo, kdybych já byla Guta?
10: Je konec března 2024. Jako běžný návštěvník se jdu podívat na místo, které skrývá tak trochu zapomenutou a nechtěnou historii. Bohužel, z tohoto místa neuslyšíte vůbec nic. Moje pozdější žádost o nahrávání byla zamítnuta. Zkuste si to tu alespoň představit, skrze pocity a dojmy dvou osob, které tady už taky byly.
13: My name is Ludomír Frančák.
24: Jmenuji se Ludomír Frančák a jsem polský umělec.
25: Moje jméno je Sára Merc, jsem umělkyně, která se věnuje takzvanému uměleckému výzkumu.
24: Vstoupíte do hezké budovy z 19. století a minete vrátného, který sedí za sklem.
25: Pak tam máte tu situaci, že tam vlastně musíte doklepat nebo dozvonit.
13: Then you enter the first room.
24: Pak vstoupíte do první místnosti zaplněné prosklenými kabinety, ve kterých jsou kosti nebo odlitky obličejů.
25: Možná už jako v tu chvíli si říkáte, aha, tak je to pravý, není to pravý.
24: Taky tam jsou kostry opic a tvorů mezi opicemi a lidmi.
25: Co to je vůbec? Je to část opice, je to část člověka.
24: Jsou tam odlitky obličejů původních obyvatel Severní Ameriky. Jsou tam mumie. Dokonce jsem cítil, jak se rozkládají.
25: Ten zmatek toho, kdo je kdo a co je, co byl jako velký.
24: Když se díváte na ty bezejmenné ostatky, najednou vám dojde, že tu něco nehraje.
10: Je tohle nějaký kabinet kuriozit? Možná freak show, která má šokovat jinakostí a která se omylem dostala do 21. století? Možná. Představujte si dál.
24: Pak jsem si všiml proskleného kabinetu, ve kterém ležela celá lidská kostra.
25: To si taky chvilku nejdřív myslíte, že to je maketa?
24: Byl tam článek z českých novin z konce 19. století. Psali v něm, že šlo o dahomejskou amazonku, která v Praze vystupovala v rámci jakési přehlídky. Údajně předváděla africkou kulturu, ale tak to nebylo.
25: Tak vám teda si dojde, že to teda jako ta maketa není. Je tam ta obálka, na který je napsáno, že tam má jako svoje vlasy.
24: A pak v Praze zemřela. V článku psali, že ji pohřbili. Ale vy se díváte na tu kostru, která není na hřbitově. Hlavou mi běžela spousta otázek.
10: Kdo byla ona amazonka, které patří tyto ostatky? A proč nezůstaly pohřbeny, ale kdokoliv se na ně může přijít podívat? Stejně jako jsem se přišel podívat i já. Míjel jsem odlitky hlav původních obyvatel Severní Ameriky, egyptské mumie, deformované lebky, lidská embrya a pak, Naproti skříně s kostrami opic, nenápadný kabinet s ostatky dahomejské amazonky. Známe ji pod jménem Guta. Ale pak jsem zbystřil. U drobných a zachovalých kostí ležela nádoba a v ní cosi, co vypadalo jako naložené ve formaldehydu. Co to je, ptám se. To je hýžďový sval, odpovídá mi průvodkyně. Chvíli tomu nevěřím, ale v zápětí mi upřesňuje, že jde o zmídelnatělý tuk z hýždí. Už vám asi dochází, že tohle není žádný kabinet kuriozit. Jsme v muzeu. V Hrdličkově muzeu člověka. V muzeu, které provozuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
24: Pak si najednou uvědomíte, že v tomto muzeu je obrovský narrativ moci.
25: Máme tady člověka, máme ho vystaveného v muzeu, protože ten člověk je takzvaně jiný, takzvaně nebílej.
10: Odcházím z muzea a ptám se sám sebe. Proč na univerzitní půdě leží ostatky africké dívky, kterou bílí Evropané na sklonku 19. století ukazovali jiným bílým Evropanům v rámci jakýchsi přehlídek? Jaký příběh a čí příběh se tu přede mnou rozkrývá? A kdo a proč jej vypráví?
24: Když navštívíte tu výstavu a vidíte ostatky té ženy, tak se začnete ptát, počkat, co se to tu vlastně děje? Proč to tu vůbec je? O čem to vypovídá? Příběh Guty ukazuje na naší koloniální minulost, kterou si neuvědomujeme.
10: Ludomír a Sára připravili o Gutě uměleckou performance. Ludomír dokonce ke kabinetu s Gutinými ostatky umístil tablet s videem, které stvárňuje její příběh.
25: Ludomír mě a spoustu dalších lidí vlastně vyzval k tomu, abychom se začali zamýšlet nad tím, kdo byla Guta, abychom se to snažili nějakým způsobem vyzvědět, protože to není zas tak hrozně dávno, byl to rok 1892.
13: She was born around 1870. She was Egba from Yoruba.
24: Guta se narodila kolem roku 1870 jako Yoruba ve skupině Egba, která s dahomejskými amazonkami válčil. Kolem 20 zřejmě dostala nabídku vystupovat v Evropě, kam se dostala na lodi Vineba. V Hamburku se připojila ke skupině, kterou vedl impresario John Hood. Dostala kostým a vyrazila na tour. A v září 1892 dorazila do Prahy.
6: Já jsem se tady těma přehlídkama jako exotizovaný jinakosti zabýval už během studia.
10: Na Střeleckém ostrově v Praze se potkávám s historikem Filipem Herzou, který příběh Guty zmapoval. Právě tady skupina Johna Hooda vystupovala.
6: Vlastně do Evropy putovali zástupci jednotlivých etnik z různých mimoevropských kontinentů, který tady vystupovali pro pobavení a poučení evropského publika. Tyhle přehlídky byly organizovány podnikateli, kterým říká se jim impresáriové. Tady v Praze se ta vystoupení odehrávala na nejrůznějších místech od třetí čtvrtiny 19. století. Bavíme se teď o přehlídce takzvaných dahomejských amazonek z roku 1892, kde vystupovala i Guta. Většina lidí by to asi označila za lidskou zoo, kde se Pražané chodili dívat na Afričany, dahomejce v tomhle případě, a tak jakoby je pozorovat jejich inscenovaný každodenní život. Oni teda nepředváděli jenom aktivity každodenního života, ale měli vlastně i připravené vystoupení. To byly takové jako i souboje. Většina těch vystupujících vystupovala pod nějakým jako kontraktem. Byť teda zrovna v případě dahomejských amazonek jsem ten kontrakt jakoby neviděl, ale spíš předpokládám, že nějaký jako existoval. Je otázka, jestli ti performeři, kteří tu smlouvu podepisovali, jestli si byli plně vědomi toho, co jakoby je čeká, jestli si to vůbec dovedli představit.
10: Je 3. června a já píšu první mail do Hrdličkova muzea člověka. Jsem z Českého rozhlasu a v současné době pro stanici Plus připravuji audio dokument, který se věnuje české muzejní praxi ve vystavování lidských ostatků z post koloniální perspektivy. Obracím se na vás s prosbou o setkání, neboť bych rád do dokumentu zařadil také Hrdličkovo muzeum člověka vzhledem k povaze jeho expozice. Na schůzce bych s vámi rád probral své záměry, zeptal se na některé věci s tímto tématem spojené, které mi nejsou úplně jasné, a domluvil případné natáčení. Tak. Přišla mi odpověď z Hrdličkova muzea od paní Martiny Galetové, což je hlavní kurátorka muzea. Tak, vážený pane, děkujeme za váš zájem. V současné době nemůžeme bohužel nabídnout přímou spolupráci z personálních důvodů. V nejhorším, pokud by to nějak pomohlo, můžete zaslat vaše dotazy.
6: Anatomicko-patologický ústav tehdy Karlo Ferdinandovy univerzity, té německé části, protože univerzita měla českou...
10: Právě sem bylo převezeno Gutino tělo poté, co onemocněla a v září 1892 v nemocnici zemřela.
6: Tady šlo vyloženě o zjišťování příčin jako úmrtí, takže vlastně jakoby nic zvláštního. Ta bitva se prováděla vyloženě s účelem určit příčiny úmrtí, což byl v tomhle případě břišní tyfus. Tělo potom, co bylo převezeno odsud, tak bylo uloženo na olšanských hřbitovech, sektoru toho hřbitova pro nekřesťany.
10: Tam ale nezůstalo. Zřejmě v souvislosti s rekonstrukcí hřbitova se tělo Guty o několik let později dostalo do rukou vědy.
6: Kdy vlastně ty kostry se zmocnil Jindřich Matějka, antropolog, pro kterýho ta kostra byla zajímavá právě, protože to byla jako kostra Afričanky. Nechal vyzvednout tu kostru a přemístil ji do svých sbírek.
10: Jindřich Matějka koncem 30. let věnoval exhumované ostatky Guty právě Hrdličkově muzeu.
6: Pro mě tam není tak důležitý jakoby moment viny, jako spíš jako moment nějaký historický křivdy. Pro mě osobně, jako pro někoho, kdo se jako seznámil s tím příběhem té Guty, tak je mi vlastně jakoby líto, že se jí stala vlastně taková křivda a ty její ostatky se teď ocitly v muzejních sbírkách vlastně v takovém jakoby nelichotivém kontextu.
12: Mohla to tušit? Cesta lodí je jen začátek. Víc divokosti. Musí to být divoké. Jste přeci divoši. Zkusil by takhle dosahovat naplnění svých představ o etnografických přehlídkách jejich impresario? Proč by ne? Ostatně podobnou, byť možná mírnější variantu sdělení, jsem já osobně dostala na jeviště jako hereckou připomínku.
10: Navzdory opakovaným snahám o natočení rozhovoru přímo v Hrdličkově muzeu zaslala jeho hlavní kurátorka Martina Galetová pouze písemné vyjádření. Komentovat podobu expozice nechtěl ani mluvčí přírodovědecké fakulty Michal Anderle.
7: Ostatky jsou nyní jedním z nedocenitelných ukázek biologických ukazatelů, ať už adaptace na podnebí nebo na místní podmínky, potravního stresu, časného nástupu reprodukce s vysokou úmrtností, imunitního omezení. Dále také samozřejmě představení naprosté druhové schody tvaru kostí. Ostatky pomáhají rozvíjet diskuzi na téma lidské evoluce a archeologických nálezů, jednoho ze základních témat biologické antropologie. Ve vědě není možné rozlišovat, pracovat s etikou zohledňující původ. Kostra ženy je anorganickým zbytkem posuzovaným s ohledem na stáří jako archeologický materiál. Zohledňování současných sociálních konstruktů by bezesporu vedlo ke komplexnímu odmítnutí archeologického výzkumu a veškerého kosterního materiálu.
14: Pojďme si hovořit stručně historii toho muzea.
15: S tou myšlenkou přišel Aleš Hrdlička, velmi významný antropolog.
16: Otevřeno bylo v roce 1937.
15: A on byl ve spojení i s českými antropology, konkrétně s profesorem Jindřichem Matějkou.
17: Návštěvník tu najde více než 4000 exponátů.
20: Lebky lidí z různých částí světa.
17: To je pravý kosterní materiál.
14: Tam je edukační, výchovný,
26: že ukazuje ani tak ne třeba současné stavy vědění, ale ty minulé.
27: To muzeum odráží dobu svého vzniku. Totiž, že když se cokoliv dělá ve jménu vědy, tak vlastně můžeme prolamovat i Třeba ne zákonná, ale morální tabu.
10: Historička Markéta Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se mimo jiné dějinám kolonialismu.
27: Což v případě toho Hrdličkova muzea třeba jsou ty dodatečně vyzdvižené ostatky pohřbených osob bez jejich explicitního souhlasu. A nebo způsob, jakým jsou ty ostatky vystavovány, vlastně bez nějakého respektu k lidské důstojnosti. Celá ta myšlenka toho muzea je vlastně založena na jaksi vývojové teorii a ono to tam není dneska explicitně, ale pořád tam nějaký ten vývoj směrem k té dokonalosti, kterou jsou ti bílí Evropané a bílí muži, tak pořád to tam je. Je to vlastně velká zodpovědnost těch muzeí, jakým způsobem k tomu přistoupí. A myslím si, že vlastně těch způsobů, jak ty lidské ostatky vystavit, je hodně. Ale vždycky tam musí být nějaký tedy postoj toho muzea. Ale když se vrátím ke Gutě, tam vlastně žádný záměr nevidím. Ty ostatky, tak jak jsou v tom Hrdličkově muzeu, neodrážejí nic, co by se jako mohlo demonstrovat těm návštěvníkům. Je to jenom v uvozovkách trofej. Jo? Je to kořist.
1: Profesor Matějka získal tyto ostatky jako kterýkoliv jiný antropologický materiál. Odpovídalo to dobovým zvyklostem, pravidlům, zákonům. Hrdličkovo muzeum člověka je historická antropologická sbírka, Muzeum historie antropologie. Komentovaná přehlídka není vedena jako aktuální etnografická přehlídka evropské nadřazenosti.
12: Cítím to. Jak to divně bolí. Na bolest je přece zvyklá. I když jsem zády a nevidím ho, vím to. Tenhle pár očí zírá. Všichni zírají. Nikdo z nich se nedívá. Všichni jen pozorují. Tak, jako jsem to dělala já při čekání na svou loveckou kořist. Teď jsem na řadě já. Myslím, že mě už tvouk smrti.

0: Zkušenost s vystavováním lidských ostatků z mimoevropských kultur mají také v Náprstkově muzeu.
1: Mumie jsou tady umístěny v...
0: S pracovníky muzea, kurátorkou Terezou Melicharovou a historikem Ondřejem Crhákem nahlížíme do depozitáře, kde muzeum uchovává 10 trofejních hlav, takzvaných cans, a několik mumií z Jižní Ameriky. Součástí veřejné výstavy ale nejsou.
2: Ty mumie byly vystaveny v rámci takové velmi populární stále expozice Indiáni, která byla před asi 10 lety deinstalována. Dnes jsou ty mumie umístěny v depozitáři. Ta věc toho názoru, jestli je vůbec správné těla, která ti příslušníci těch původních kultur pohřbili určitým způsobem právě proto, aby se vydali na cestu do podsvětí, rozhodně neplánovali, aby byly vystaveny někde v muzeu tisíce kilometrů daleko. Je důležité respektovat a naopak pracovat i v té výstavě s tou perspektivou těch původních obyvatel.
3: Teď jsme aktuálně v expozici, která se týká Oceánie. Jsou tady také jako vystaveny předměty, které bychom dneska už asi nevystavili. Jsou tady hlavně vlastně ozdobené lebky předků. Ta jako etická rovina, že nikomu vykopete pohřebiště, no, že vám to třeba k ní někdo i dál, jo. Tak jestli vlastně těm předmětům to přísluší, vystaveny tak trochu jako nějaká jako senzace, poklad. Okolo těch lidských ostatků se taky točí repatriace těch předmětů. A vlastně my jsme na jednu stranu jako přišli třeba s tím, že bychom je tady nechali, ale něčím bychom je zakryli. Asi bychom tady udělali nějaký anketní způsob pro návštěvníky. Mě zajímalo, jak se na to dívají, jo, jestli jako jsou pro to stáhnout, jo, nebo jestli jsou to jako pro to jako nechat. Tady ta debata nás i tak jako trochu ještě čeká.
0: Hrdličkovo muzeum chce ale zachovat původní historický ráz expozice.
4: Sbírka je představena jako kulturní dědictví státní univerzity, tedy dědictví národa, jako dobová ukázka činnosti antropologů první poloviny a částečně druhé poloviny 20. století. Expozice tedy kopíruje obsah a metody muzejnictví této doby, používá původní mobiliář, minimalizuje nové prvky jako zásah do historického obrazu. Koncept o nadřazenosti bílého Evropana je současný konstrukt, který neakceptuje historický kontext, dobové smýšlení a další aspekty. Na minulost pohlíží pouze pohledem současné doby a jejími standardy. Z pohledu historika a běžného historického pohledu je tento přístup naprosto nevhodný. Nemůžeme na historii aplikovat dnešní normativy stejně tak, jako nemůžeme historii změnit.
5: My vlastně nevíme, jak to muzeum původně vypadalo. Můžeme se bavit o tom, jak to kontextualizovat, že opravdu bylo odrazem své doby a já nesoudím Hrdličku, že následoval nejenom vědecké teorie, ale i celkový postoj svých současníků vůči lidem, které zkoumal. Ale zároveň ty věci byly jako reálné, jo? Že ta představa o nadřazenosti bílého člověka nad člověkem jiné barvy pleti, to nebyla ironická nadsázka. To bylo hluboké přesvědčení, které prostě prostupovalo těmi lidmi a určovalo to, co dělali, jak se chovali.
0: Tuto anketu jsem natočil s návštěvnicemi muzea po jedné komentované prohlídce.
6: Pak to bylo fajn a dýchá to ještě tou minulostí, takže opravdu si cením toho, že se to nějak netransformovalo. Ale co mě trošku děsí, je taková ta deformace toho těla.

0: vystavování lidských pozůstatků a to prosím způsobem, ke kterému vlastně došlo tak nějak jako mimo děk.
1: No a není právě tohleto jakoby ten problém, že vlastně to je muzeum v muzeu, bez toho aniž by bylo deklarovaný, že to je muzeum v muzeu?
0: Samozřejmě. Považuji to za obrovský problém. Já, když jsem měl možnost tam jako působit, tak tohle jsem jako se snažil deklarovat jako horem dolem, jo? Že ta jako informační hodnota toho muzea jakožto antropologického pro výuku antropologie, lidské evoluce a tak sice jako nějaká je, ale není zase jako kdo ví jaká, že jo? Jako jakou informaci nese prostě kostra africké ženy ve vitrínce v muzeu. Co vám to říká? No tak je to kostra a je to kostra ženy. No a ta žena byla jako z Afriky. Tečka. Je to samozřejmě morbidní, protože víme, že jo, pan profesor Matějka si teda nechal exhumovat, že jo, a nevypovídá to spíš jako daleko víc o jako panu profesoru Matějkovi, než o tý jako Gutě.
1: Přemýšlí se třeba o tom, jestli ty ostatky znovu pohřbít, nebo jestli je zkusit jako vrátit?
0: Problém samozřejmě je v případě Guty. My vlastně jako nevíme, kdo jako ta žena byla, že jo? Jí máme zapsanou jako prostě dahomejskou amazonku Gutu, tak od ní vlastně jako jinak moc jako nevíme. Co já jsem považoval za důležitý, bylo, že těm ostatkům se má prokazovat nějaká bazální forma piety. Když jsme to natahali z různých dalších vitrín, takový ty věci, co se z ní odpreparovaly, typu jako tuk zhýždí, že jo, a nějaký prostě jako tělesný ochlupení, to tam bylo takhle jako roztrkaný do různých jako vitrín, velmi pietně, tak pak bylo možné na tom nějak jako pracovat dál.
2: Pohřbení jsme nezvažovali, neboť by to nebylo možné do původního místa. Vrácení jsme nezvažovali. Neznáme poslední vůli této ženy a vzhledem k řadě let, které strávila v Evropě, nemáme důvod domnívat se, že by si návrat přála.
3: Po tomhle to bude už jenom lepší. Přemýšlím, pro koho lepší. Pražanům se porouchala atrakce. Ale nikde ji teď určitě spraví. O tohle podívanou totiž nikdo nesmí přijít. Předávali si z ruky do ruky její slábnoucí tělo? Kolik lidí stálo kolem její postele? 5? 20? Jak vysoká horečka jí asi tak spalovala? Jak se asi cítila, když se jim vzdalovala? Polevoval s tím její vztek? Přestala konečně čekat na to lepší?
4: Jak vystavit ostatky osob, na které se dřívější věda dívala jako na méně cenné, bez toho, aniž bychom tyto osoby opět nezneužili pro své potřeby? Jak se vyrovnat s křivdami minulosti a nenapáchat přitom nové?
5: Neexistuje jediná správná cesta a já jsem za to moc rád. Jednu cestu byste mohli velmi snadno zablokovat, ale když jich je víc, tak je to těžší.
6: Můj postoj není, že by se ta muzea měla zavírat, ale skutečně by bylo, myslím, dobré kontextualizovat.
7: Bylo by to jiný, kdyby tam byl kontext toho, kdo ta Guta byla. Bylo by to jiný, kdyby to byla fotografie těch jejich kostí, kdyby to byl 3D tisk těch jejich kostí.
8: Kdybych byl kurátor toho muzea, tak bych přemýšlel, proč tam tuhle konkrétní věc chci mít. Jako, a co jejím prostřednictvím chci jako sdělovat návštěvnictvu.
7: Bylo by to jiný, kdybychom ji pohřbili my tady v Evropě, na pražském hřbitově, tam, kde byla původně pohřbena, takže na Olšanských hřbitovech.
8: A v tomhle případě by se na tom jako dal pěkně převyprávět příběh rasismu i toho koloniálního kontextu.
7: Aha, takže já ji najednou jako taky používám jako nějaký druh symbolu nebo jako nějaký druh objektu, jako nějaký příběh, abychom řešili svoji vlastní historii.
8: Ale pokud by tam takovýhle jakoby narrativ v té výstavě nebyl, tak se domnívám, že by tam neměla být ani Guta.
7: Říkali, aha, a nezbavujeme se tím zodpovědnosti, neschováváme ten její příběh, se na to jakoby podívejme a už si netvařme, že nejsme součástí koloniálního světa.
5: Moje kamarádka s africkými kořeny mi na to řekla, že tohle je problém bílých. Bílí napáchají

0: nechali nepořádek, tak ať si ho po sobě taky uklidí.
1: My jsme obklopeni připomínkami téhleté minulosti, kterou nezměníme, že není nutný se omlouvat, ale můžeme si ujasnit, jak to chceme od teďka dál dělat jinak.
2: Jsem Anna Bangura, herečka, moderátorka, zpěvačka. Jsem napůl Afričanka a napůl z polské menšiny. V těch pasážích, kde jsem se snažila propůjčit hlas Gutě, jsem vycházela jak z těch historických informací, ale taky hodně z toho, když jsem si představovala, jaké by to bylo vcítit se do ní, a snažila jsem se vycházet i z těch zkušeností, které mám já s tím, jak se člověk někdy cítí jinak v většinové společnosti, která je zase jiná oproti mně. A práce na tomto dokumentu a možnost být toho součástí mi připomněla v dobrém i špatném, jak se události historické obtiskávají na několik generací. A jestli se dokážeme kriticky dívat na svou minulost tak, abychom dokázali přerámovat, kým jako ta společnost chceme teď a v budoucnu dál být.
3: Tento dokument natočil Jakub Horáček. Herecké výstupy připravila Anna Bangura, dramaturgem byl Jan Herget a mistrem zvuku Dominik Budil.
4: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Spojených států Trump vzkázal Ukrajině, ať neútočí na ruskou ropnou infrastrukturu. Lidé s váženým zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Tenisté Zverev a Shelton bojují o singlový titul na US Open. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 000 korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
6: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radio Žurnálu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci, ať už v ekonomických, politických i bezpečnostních oblastech. 11 členů taky v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě. Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi se taky zajímali o urovnání konfliktu na Ukrajině.
7: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimíru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesu nebo silnice mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Ta usnadní likvidaci nepůvodních druhů například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Kouska.
8: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
5: Švédský tenista Alexander Zverev hraje s domácím Benem Sheltonem o titul ve dvouhře na US Open a poslední zápasy grandslamového turnaje v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
9: Alexander Zverev zatím s Benem Sheltonem nikdy ve své kariéře neprohrál, porazil ho 5x z 5 zápasů, teď nad ním vede 2-0 na sety 6-3 a 7-6, ale ve třetím ztrácí 5-6 a při svém servisu také 0-15. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
5: Basketbalistky Spojených států amerických jsou po páté za sebou mistryně světa. Ve finále šampionátu v Berlíně porazili Francii 97-79.
10: Nehoda na D8 u sjezdu na Slaný, další v Praze. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy havarovalo osobní auto. Na exitu 18 Mělník Slaný, a to buď u sjezdu z dálnice nebo na nájezdu směr Praha. Je auto mimo silnici. Kolona se u nehody teď netvoří. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici překáží odstavené osobní auto mezi kilometry 12 až 13. Blokuje pravý pruh, dejte pozor, jako na řadě jiných míst v Čechách a na Vysočině tam zhoršuje dohlednost déšť. Na D6 z Chebu do Karlových Varů odklízí následky nehody a vypadá to, že na kilometru 130 už ty následky nehody odklidily, místo volně průjezdné, a v Praze u Národního divadla se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křížení mostu Legií s Masarykovým nábřežím, vše je vpravo, místo průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Během deštivé noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Postoj Babišovy vlády k obraně země, snížení podpory v nezaměstnanosti či volby ve Švédsku. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
11: Ministryně financí Alena Schillerová uvažuje o obraně jako o opravě obrubníku v Malhostovicích, tvrdí zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Proč, vysvětlí ve svém komentáři.
12: Jsou věci, které člověk tak nějak ví, ale přesto, když se nadevší pochybnost potvrdí, tak to bolí. Dobrým příkladem je stvrzení neblahého tušení, že současná česká vláda nejenže nemá obranu jako prioritu, ale nechce na tom ani nic měnit. V situaci, kdy čelíme největšímu ohrožení za dobu existence samostatného Česka, je to buď totální slepota, nebo neuvěřitelný hazard. O co jde? Jak je to možné? A čemu nás naše vláda vystavuje? Ministryně financí Alena Schillerová dostala na tiskové konferenci po jednání vlády otázku, jestli Česko bude usilovat o zvýšení obranných výdajů na 5% HDP, jak jsme to slíbili spojencům v NATO před 2 lety v Hágu. Odpověď? Záporná. Cituji. 5% výdajů na obranu je nereálných, pokud nechceme úplně zlikvidovat ekonomiku. Konec citátu. Vůbec nic o tom, že se vláda bude snažit výdaje zvyšovat. Vůbec nic o tom, že si uvědomuje hrozby, kterých neustále přibývá. Stále jen účetní pohled. Jako bychom se nebavili o existenční záležitosti, ale o nějaké rekonstrukci obrubníků v Malhostovicích, odkud Alena Schillerová pochází a které patrně dosud formují její mentální a politický obzor. Nezodpovědnost či obranou slepotu nelze samozřejmě svádět jen na Alenu Schillerovou. Ta je v tomto případě, omlouvám se, opravdu spíše přičinlivá a loajální účetní. Celá současná koaliční vláda v čele s Andrejem Babišem se k obraně země staví v nejlepším případě bokem. O to je to ale samozřejmě horší, protože nejde jen o účetnictví, jde vlastně o ideologii. Koaličně sdílenou ideologii černého pasažérství a ignorance. Je sice pravda, že naše obranné výdaje dosáhnou po delší době 2% HDP, což odpovídá staršímu závazku NATO z roku 2014. Ale od té doby se situace změnila natolik, že jde o příslovečnou přípravu na minulou válku. Když se podíváme na srovnání obranných výdajů s dalšími zeměmi aliance, tak nejenže Česko je nyní na chvostu, ale v úvozovkách hrdě se na něm chce vést dál. Pobaltské státy a Polsko se pohybují kolem 5% HDP už teď a kdyby se tam Alena Schillerová a spol. Zajeli podívat, zjistili by, že zlikvidovanou ekonomiku opravdu nemají. Jde naopak o prosperující země. Také Německo, které dlouhodobě obranu podceňovalo, se už blíží 3% HDP a 5% závazek bere vážně. Česko? To je v NATO nyní na 28. místě. V nominálním vyjádření pak na úrovni notorického ignoranta obrany, kterého neustále kritizuje americký prezident Donald Trump, tedy španělska premiéra Pedra Sáncheze. O Donaldu Trumpovi nemluvím náhodou. Je to právě on, který s požadavkem, aby se Evropa začala o svou obranu lépe starat, přišel. Je to trudný pohled. Celá současná česká vládní koalice pobíhala před volbami v trumpovských červených čepicích a nyní odmítá reagovat na to jediné, co je na Trumpově politice vůči Evropě, a tedy i Česku pozitivní, a ignoruje jeho bezpečnostní budíček. Dalo by se cynicky říci, že červená čepice byla Andrej Babišovi a Petru Macinkovi dobrá, ale pod ní nebylo zhola nic. V české politice za vlády Andreje Babiše doslova explodoval starý motiv, že starat se o obranu nemá cenu, protože se za A stejně neubráníme, za B to za nás vybojují jiní. Celé to kryté řečmi, že se musíme nejdříve postarat o naše lidi. Což je samozřejmě gigantický protimluv. Protože co si naši lidi vezmou z nabízeného koláče na dluh, když nebude zajištěné, aby ho mohli skonzumovat v bezpečí? Když bude naopak vážně hrozit, že jim ho někdo, čti Rusko, rozstřílí na cucky, variantně včetně jich samotných? Někdo může říci, že je to jen strašení, jenže není. Pár set kilometrů od našich hranic probíhá válka vyvolaná zemí, která nás vede na předním místě v seznamu nepřátel. Zemí, která zintenzivňuje teroristické útoky přímo v členských zemích NATO, naposledy v Německu pokusem zaútočit na letiště v Lipsku. Zemí, která útočila už i u nás. Nejen ve Vrběticích, ale třeba i v depu pražského dopravního podniku a každou chvíli podniká hybridní útoky na Česko. Opravdu si někdo příčetný myslí, že tuhle zemi, která rozumí jen a jen síle, můžeme odradit jinak, než tím, že budeme opravdu silní? Babišova vláda, jak opět potvrdil Alena Schillerová, si to bohužel myslí a dostává se tak do oblasti politické nepříčetnosti. Proč to můžeme tvrdit? Protože ve slovech Aleny Schillerové o obraně nezaznělo alespoň budeme se snažit. Ale jen a jen tradiční české nejde to. Neprobudil nás Trump, neprobudila nás válka na Ukrajině, neprobudili nás útoky přímo na našem území. Budíček bude muset být zřejmě ještě tvrdší. Snad k němu nedojde, protože když ano, bude už pozdě.
11: Ani alespoň celý jeden rok na posouzení toho, zda se naplní naděje spojované s nedávnou reformou podpory v nezaměstnanosti, nebyla vláda ochotná počkat. Zaměstnavatele, odbory, odborníky i veřejnost zaskočila zpráva, že se do budoucna má její výše vrátit po první dva měsíce nezaměstnanosti na 65% dosavadní čisté mzdy, sotva se letos zvýšila na 80%. U mikrofonu je politoložka Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung.
13: Snížit by se měl přitom nově i strop plateb čerstvě nezaměstnaným. Z 80% průměrné mzdy spadne zase jen na 60%. Měli-li tedy letos dobře vydělávající lidé po první dva měsíce nárok až na 38 500 korun, klesne pomoc od příštího roku nejvýše na necelých 30 000. Kdo vydělává pod 30 000 čistého, spadne nově pod 20%. Na původní reformě přitom panovala vzácná shoda nejen odborů zaměstnavatelů a odborníků na trh práce, ale i napříč politickým spektrem. Hlasovalo pro ni paradoxně i samotné hnutí ANO, jehož ministr práce a sociálních věcí je nyní na pokyn premiéra zase hází do koše. Zjevně je zaskočilo, že opatření spočívající v navýšení podpory něco stojí. Jakoby už zapomněli na všechny dobré argumenty v jeho prospěch. Jsou nyní přesvědčeni, že vede akorát k tomu, že se lidé na solidní podpoře schválně flákají. Nechme nyní stranou otázku, zda by na pár týdnech odpočinku při změně zaměstnání bylo opravdu něco tak skandálního. Zejména jsou-li placeny z pojištění, které si všichni zaměstnanci nemalými částkami ze svých mest po celý svůj pracovní život předplácí a jehož vybraný objem se ani zdaleka na tyto účely nevyplatí. Označení jakéhokoliv krátkého vydechnutí a vyčištění hlavy mezi dvěma pracemi za nepřípustné lenošení tak zlehka připomíná otrokářskou mentalitu. Hlavním pádným argumentem ve prospěch navýšení podpory však bylo to, že umožní lidem věnovat více času a energie na hledání nové lepší práce tím, že se nebudou alespoň po dobu o něch dvou měsíců bez práce bát o dramatický pokles svých příjmů. Víme, že je v Česku dlouhodobě vysoký podíl lidí, kteří nemají úspory žádné či minimální. Ti bez solidní podpory v nezaměstnanosti v podstatě nemohou jinak než jít z práce do práce. Jsou-li vyhozeni, nutí je to kývnout na první nabídku, která se jim namane. Odejít sami se s takovým rizikem obvykle vůbec nerozhoupou. Jde totiž i o to, že proces hledání práce často může být něco, co nejde jen tak dělat vedle plného úvazku někde jinde. Ať už mluvíme o kvalifikovanějších pracích, kde výběrová řízení klidně vyžadují několik náročných osobních pohovorů a různých testování, nebo naopak o těch s rigidními pracovními podmínkami, například ve výrobě, kde může být během pracovní doby obtížné byť zvednout soukromý telefon, natož obrážet pohovory. O něco více času na hledání podpořeného solidním příjmem zkrátka vede k lepším výsledkům pro zaměstnance i zaměstnavatele. První si dle průzkumu obvykle v práci polepší nejen finančně, druhým se rozroste nabídka tím, že se víc lidí odváží, dostane čas a může vynakládat energii na to porozhlížet se jinde. Celkově tak jsou efekty navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících výhradně pozitivní a k této inspiraci skandinávskými zeměmi a jejich modelem tzv. Flexicurity se u nás nepřistoupilo náhodou. Byla to naopak jedna z mála opravdu smysluplných a zároveň i pro všechny zúčastněné hmatatelných reform k lepšímu za poslední roky. A už jen to je uprostřed všech krizí a klesající důvěry v politiku nedocenitelné. Ano, reformy často něco stojí, nicméně zrovna v tomto případě je poměrně jisté, že by se vynaložené prostředky, jichž se notabene na pojistné vybere dostatek, vrátily nejen v podobě funkčnějšího trhu práce a stoupajících mest, ale jednoduše i lidí spokojenějších se svou prací a pociťujících o něco větší svobodu a kontrolu nad svým životem. Škoda, že máme co dočinění s vládou, která se sebelepšími argumenty ani protesty ze všech stran a že jejich dotčené vládní rozhodnutí tentokrát vyvolalo mimořádně hodně, zřejmě přesvědčit nenechá.
11: Švédové dnes ve volbách vybírají nový parlament a tedy i vládu. A podobně jako před 4 lety to znovu bude velmi napjaté, i když tentokrát z trochu jiných důvodů. Jméno příštího premiéra nebo premiérky zůstává předmětem náhody, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Švédové jsou na trochu napětí před volbami zvyklí a také po nich, protože tamní volební systém produkuje parlamenty plné středních a menších stran, a tedy i složitých vládních koalic. Situaci zjednodušuje fakt, že strany se združí do předem odhadnutelných bloků. Předminule to byla levicová koaliční vláda sociální demokratky Magdaleny Anderssonové. Neměla to jednoduché, musela se vypořádat s dopady covidu nebo ruské války na Ukrajině a podání přihlášky do NATO, tedy porušení starého tabu švédské neutrality. V roce 2022 zvítězila pro změnu pravicová koalice nyní dosluhujícího premiéra Ulfa Kristerssona ze strany umírněných. Aby mohl vládnout, porušil Kristersson jiné tabu. Mohl sestavit jen menšinovou vládu a tu zvenčí podporovali švédští demokraté, antiimigrační strana s neonacistickými kořeny. Zdálo se, že k vítězství míří zase levicový blok, navzdory faktu, že vládě se daří udržovat ekonomiku ve slušném růstu při nízké inflaci i nezaměstnanosti. Podle posledních průzkumů to vypadá na velmi těsný souboj. Záležet bude na řadě faktorů, zdaleka nejen na počtu hlasů pro každý z bloků. Jedna varianta je návrat levicové rudo-zelené koalice. Při sestavování vlády bude čelit skutečnosti, že mezi několika levicovými stranami existují velké ideologické rozdíly a animozity. Například postkomunistická strana levice bude za svou podporu žádat vládní pozice, jenže to nebude přijatelné pro stranu středu, bez které to také nepůjde. Zelení zas odmítají spolupráci s křesťanskými demokraty. Stejný problém může řešit i pravicový modrožlutý blok. Dosud mohl vládnout díky podpoře švédských demokratů. Jenže ti dávají najevo, že pro příště hodlají trvat na přímém podílu u moci. Poslední 4 roky použili k tomu, aby v očích voličů znormálněli a získali legitimitu standardní strany. V poslední fázi kampaně se prezentují spíš jako opozice než partner dosluhující vlády. Očekávají asi 20% zisk hlasů, jenže současně jsou obětí svého úspěchu. Pod jejich tlakem nejen pravice, ale i levice hodně modifikovali své postoje k imigraci. Švédsko v posledních letech zavedlo nejrůznější restrikce pro přistěhovalce a přikročilo i k deportacím, včetně celkem problematických případů, jako jsou velmi staří nebo velmi mladí lidé. Je ale patrné, že otázka imigrace z letošní kampaně zmizela, respektive je podle průzkumu na 4. místě, až za tématy, jako je zdravotnictví, školství a bezpečnost. Za přistěhovalectvím následuje péče o seniory a pak teprve ekonomika, zaměstnanost nebo klima. Za poslední léta se švédská politika a veřejná debata změnily. Sociální demokraté se podle švédských sociologů více ucházejí i o konzervativnější voliče. Mluví se o tradičních švédských hodnotách a potřebě integrace příchozích. Letos je tedy mnohé jinak než v roce 2022. Je možné, že se nakonec bude jednat o nějaké ad hoc středové koalici, která vyloučí krajnosti na obou stranách. To vše bude jasné až po neděli, ale bude to zase trochu jiné Švédsko.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Až nezvykle razantní byla německá reakce na zmařený ruský dronový útok v Lipsku proti letadlům přepravujícím zbraně a munici na Ukrajinu. Vláda v Berlíně mimo jiné uzavřela ruský dům a nařídila jeho zaměstnancům, aby se svými rodinami neprodleně opustili zemi. A právě krátký proces, s nímž Německo zametlo s touto kremelskou institucí, by měl podle publicisty Jiřího Leštiny být inspirací pro Česko.
16: V Praze dál zůstává nedotknutelným ruský dům, oficiálně nazývaný Ruské kulturní centrum. Což samo o sobě vyznívá jako krutá ironie vzhledem k barbarské válce, kterou už 5. rokem vedou Rusové na Ukrajině. Tím spíš je ale těžké smířit se s tím, že k uzavření ruského domu se neodhodlala proukrajinská vláda Petra Fialy. Vždyť právě za jejího působení Evropská unie zahrnula zřizovatele ruského domu státní agenturu Rosotrudní čestvo na sankční seznám. Již v roce 2023 web investigace.cz referoval o lživých letácích šířených ruským domem, které obvinovaly ukrajinské ozbrojené síly z úmyslného zabíjení civilistů, používání lidských štítů, útoků na civilní nemocnice a budovy. Česká kontrarozvědka BIS přitom dlouhodobě varuje ve svých výročních zprávách, že kulturní centrum Rusů je jak krycí organizací pro působení ruských agentů, tak i zdrojem kremelských lží i dezinformací a válečné propagandy. O tom, jak Kreml systematicky šíří svou vizi ruského světa, se lze kdykoliv přesvědčit na webových stránkách Ruského domu. Například o ruském jazyce, k jehož výuce jsme tam zváni, se píše jako o jazyku míru. Nebo stačí otevřít pozvánku do soutěže Cena Euroasie 2026. Tam se dozvíme, že smyslem Euroasie, do níž Moskva samozřejmě počítá i někdejší satelity Sovětského svazu, je sjednotit lidi všech věkových kategorií a původu, aby společně zachovali tradiční hodnoty, historickou paměť a společný kulturní kód národů Euroasie. Inu, kdo touží sdílet společný kulturní kód s válečným zločincem Putinem, má dveře do Ruského domu otevřeny. Za situace, kdy Vladimír Putin podle řady expertů plánuje vyhrocení ruského státního terorismu v Evropě, stává se uzavření Ruského domu v Praze čím dál naléhavější bezpečnostní výzvou. Ostatně k takovému kroku ještě před Německem přistoupilo Finsko, kde helsinské úřady zabavily pozemek a budovu Ruského domu. V našem případě by to bylo o to jednodušší, že Ruská federace vlastní jen budovu Ruského kulturního centra, zatímco pozemek patří Česku. Zbývá otázka, zda současná česká vláda bude následovat příkladu Německa a Finska.
11: Kulaté výročí narození Václava Havla oslavujeme likvidací jeho knihovny. To je titulek dnešního příspěvku publicisty Jana Vávry.
17: My Češi dokážeme být skutečně jedineční. Tak originální oslavu kulatého výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností našich moderních dějin si lze těžko v nějaké jiné civilizované zemi představit. Pár týdnů předtím, než si připomeneme 90 let od narození Václava Havla, zmizelo jeho jméno z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, podporovat výzkum a vzdělávání o jeho životě, hodnotách a době, rozvíjet občanskou společnost a vytvářet platformu pro diskusy o svobodě a demokracii. Knihovna Václava Havla fungovala 20 let. V době, kdy třeba v Českém rozhlase můžete v rámci cyklu Slyšet Havla poslouchat řadu nejrůznějších pořadů Václavu Havlovi, kdy ve společnosti probíhá řada akcí, jako je třeba výstava v Muzeu literatury, připomínající jeho korespondenci z vězení, se knihovna Václava Havla přejmenovala na první prezidentskou knihovnu, což je název, který může vzbuzovat nejrůznější asociace, které s Václavem Havlem vůbec nesouvisejí. Nejsmutnější je, že o odstranění jména Václava Havla z názvu instituce, která měla pečovat o jeho odkaz, se zasloužili ti, kterým Václav Havel věřil a kteří se k naplňování tohoto cíle veřejně hlásili a hlásí. Konec knihovny s jeho jménem je tak ukázkou české malosti, nedospělosti a pletichaření. Poslední dějství zápasu o kontrolu nad knihovnou nabízelo podívanou jako z nějaké Havlovy absurdní hry. Odehrával se přesný opak toho, co sám Václav Havel prosazoval. Vítězili čistě osobní zájmy, nikdo z hlavních aktérů nebyl schopen nadhledu a ochoty se domluvit ve prospěch hodnot, kterým měli všichni sloužit. Asi nelze určit jednoho konkrétního viníka. Jde o souběh několika podivných a často nepochopitelných rozhodnutí. Doba, ve které žijeme, není rozhodně nakloněna hodnotám, které Václav Havel celý život prosazoval. Západní civilizace a spolu s ní i česká společnost procházejí zmatečným obdobím, jehož nejvýraznějším projevem je krize liberální demokracie, která se musí bránit populismu a krajně pravicovému nacionalismu. Občanská společnost, pokud chce přežít, musí bránit svobodu a humanistické hodnoty demokracie. V takové chvíli je licitování zprávy na používání jména jednoho z našich nejvýznamnějších bojovníků za svobodu a demokracii spíš politováníhodné. Pokud bychom se měli vydat cestou žonglování zprávy na používání slavných jmen, může brzy z nějakého podobně malicherného důvodu zmizet jméno Václava Havla i z názvu pražského letiště. Václav Havel je posledním pokračovatelem filozofické interpretace našich dějin, která hledá smysl existence českého národa a jeho hodnotovou orientaci v humanismu a která vede od palackého Masaryka až k němu. Nejde o to, abychom tyto postavy nábožně uctívali, Ale na druhou stranu mnoho osobností, na které bychom mohli být hrdi a které spolu vytvářejí naši národní identitu, nemáme. Tímto hašteřením tak zesměšňujeme nejen je, ale i sebe. Neschopnost se dohodnout je bohužel trvalou bolestí české společnosti i české politiky. Nelze se pak divit, že mezi lidem vítězí volání po silných vůdcích a jednoduchých řešeních.
11: Britský král Karel III. A francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden slavnostně otevřeli v Londýně výstavu, která vyvolává ohromný zájem veřejnosti. Tímto tahákem je přitom jediný artefakt, ovšem mimořádný významem i velikostí. Slovo má publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
18: Během jednoho dne Britové vykoupili online 100 000 vstupenek a vyprodáno je tak do konce roku. Nikoli ale na Taylor Swift či jinou zpěvačku, ale na jednu výšivku. Pravda, starou téměř 1000 let. Proč je pro ně tak atraktivní? Vypráví v podobě komiksu klíčový příběh jejich dějin, bitvu u Hastingsu, o níž se ve škole učí snad každé anglické dítě. Tehdy roku 1066 se normandský vévoda přeplavil ze severu Francie do Británie, porazil Anglosasy a stal se tak anglickým králem. Od té doby se mu říká Vilém dobyvatel. Normandsko-francouzský element tam převálcoval Anglosasy. Vilém byl původně Viking, jeho předkové se o několik generací dřív usadili na severu Francie, v dnešní Normandii, jako leníci francouzského krále a po pár generacích už přijali za svůj jazyk francouzštinu. A tu po oné osudové bitvě zavedli na královském dvoře v Londýně, kde se potom používala po několik století, především jako jazyk práva a administrativy. Díky tomu má dnešní angličtina možná třetinu slov francouzského původu. I parlament nebo tenis jsou původně francouzská slova. Vilém si sebou kromě normandské šlechty přivezl i vzdělance a ty pověřil, aby mu sepsali všechno, co dobyl. Budovy, půdu, dobytek i různé poplatky. Tomu seznamu se říká Domesday Book a je to něco, co nemělo ve světě obdoby. Kdo ho v muzeu viděl, musí uznat, že to je zázrak statistiky. Vraťme se ale k výšivce. Je to jakýsi komiks vyšitý na lněném plátně, dlouhý téměř 70 metrů. Vypráví celou bitvu a měl samozřejmě politické zadání. Odůvodnit, že Vilém měl právo na anglický trůn a že jeho sok Harold byl zrádce a křivopřísežník. Dějiny zkrátka píší vítězové. Výšivka, nesprávně nazývaná tapisérie, vznikla zřejmě záhy po bitvě u Hastingsu a v minulosti ji ukazovali v katedrále napjatou mezi pilíři a možná i na jiných místech. Ač výšivka vypráví příběh klíčový pro Anglii, v Anglii nikdy nebyla. Kdo ji chtěl z Angličanů vidět, musel si zajet do severofrancouzského městečka Bayeux, kde ji dnes mají v muzeu. Jeho budova je snad světové unikum, byla postavena jen pro tu výšivku a kopíruje její dlouhý tvar. Několikrát jsem si tam zajel a vždycky jsem žasl, jak nad tou sofistikovanou metodou politické propagace, tak nad jemností a křehkostí samotné výšivky. V Evropě nic podobného neexistuje. Britové si ji chtěli několikrát půjčit, ale Francouzi vždy odmítli. Až teď poprvé v dějinách, kdy vycestovala na rok do Londýna do Britského muzea. Rozhodl o tom přímo prezident Macron a sledoval tím samozřejmě politické cíle. Francouzi a Angličané byli po staletí rivali, často spolu dokonce přímo válčili. Zapůjčením tohoto svědka společné historie chtěl Macron vyslat signál o dnešní blízkosti obou zemí, určený jak dovnitř, tak do celého světa. Ač Británie není po Brexitu součástí Evropské unie, v kontextu ruské války proti Ukrajině jsou s Francií výraznými spojenci, kteří spolupracují na desítkách projektů. I proto výstavu zahájili společně britský král a francouzský prezident. A nesmírný zájem ze strany britské veřejnosti, to, že se tam o výšivce psalo snad víc než o novém premiérovi, ukazuje, že Macron se strefil do černého. Francouzi mají vůbec cit pro to, jak spojit vývoz své kultury a politického vlivu. Něco, co česká politika dosud stále neumí.
11: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
15: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Hana Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl 14. Štěpán se dostal blízko k hraničnímu pásu. Prostor hory svaté Kateřiny znal. Tolikrát už tudy prošel. Vstoupil do potoka. Po deštích mu hladina trochu stoupla. Brodil se na druhou stranu. Ještě chvíli a bude v NDR. Štěstí, že si koupil vysoké kožené boty. Voda se mu zatím nedostala dovnitř. Sklonil se ke kolenům a ohrnul si kalhoty. Jen na malý okamžik přestal obezřetně kontrolovat okolí. Zaslechl povědomý zvuk. Toho se bál nejvíc. Stuhl a jako ve zpomaleném filmu zvedal hlavu. Stoj! Na druhé straně potoka se objevila sovětská hlídka. Dva mladí vojáci v olivově zelených kalhotách, ve vysokých botách a vatované bundě, na hlavě teplou ušanku. Samopaly namířené na Štěpána. Byl to moment. Štěpán vyrazil na druhou stranu. Kličkoval, aby se vyhnul střelbě. Všechnu sílu vložil do svého úprku. Vojáci na chvíli zaváhali a tím Štěpánovi pomohli. Třeba to nejsou duraci, kteří zabíjejí lidi. Třeba jsou vylekaní víc než on. Třeba. Mýlil se. Žádné pochybnosti. První kulky mu už prolétly kolem těla, zasvištěly a splácnutím skončily ve vodě. Ještě kousek vydržet. Klička doprava, voda z potoka mu vystřikovala až k obličeji. Trochu ho brzdila, ale zároveň mu dělala clonu. Vojáci nemohli mířit přesně. Jedna kulka zasvištěla a škrtla o jeho aktovku. Trochu ho to vyhodilo z rytmu, ale už se ocitl na druhé straně. Znovu v Československu. Spocený a zmáčený, živý, nezraněný.

Hraniční potok byl hlídaný víc než drátěné zátarasy. Počká. Tma ho víc přikryje. Sestoupil níž a kránu se pokusí překonat drátěné překážky. Z hustého křoví pozoroval hlídku. Poznal ji už z dálky podle svítilen. Pohraničníci přešli. Ostnaté dráty, natažené mezi kůly v rozestupu tak 5 metrů, se staly největší hrozbou. U země byly připevněny ve 3 řadách elektrické vodiče. Začínal boj s časem a taky s přisluhovači režimu. Štěpán vytáhl z křoví silnou rozvidlenou větev, z aktovky rukavice, svorky, štípací kleště opatřené drobnou izolační vrstvou, 2 rozříznuté hadice. Všechno muselo jít ráz na ráz. Jemně se dotkl prutem drátu napnutého ke světlici. Předcvakl oba spodní vodiče. Cítil, jak mu stoupá tlak. Ve spáncích bušila divoce malá kladívka. Tohle byl jediný způsob, jak se dostat přes první nebezpečné řady drátů pod elektrickým proudem. Soustředil se. Teď už jen zbývalo omotat hadicí vodiče ze zhora a ze spodu, kudy by měl prolézt. Podepřel drát větví, aby měl dostatečný prostor. Ještě střihnutí ostnatých drátů a ocitl se na druhé straně. Sundal hadici a odstranil větev. Ostnatý drát ohnul na původní místo. Na chvíli zůstal ležet na zemi. Druhý plot byl pro něho hračka. Žádný elektrický proud. Štěpán si vystříhal prostor pro sebe a opět vrátil drát do původní polohy. Zbavil se větve a hadice, ostatní schoval do aktovky. Vzdálenost k hranici vykazovala ještě 0,5 kilometru. Utíkal z nebezpečného pásma. Ještě hrozilo nebezpečí, že ho pohraničníci odhalí a vystřelí světlici. Je to šílenství, šílenství, bušilo mu v hlavě. Měl pocit, že vyplivne plíce. Vběhl do lesa, tady už na něho nemohli. Ocitl se na druhé straně. Spadl do vysoké trávy. Hladina adrenalinu pomalu klesala. Dech se sklidňoval. Věděl, že nemůže déle čekat. Zvedl se a vydal se na Saskou kamenici. Neměl marky, musel pěšky aspoň kus od hranic. Trochu si odpočinul a brzy ráno už vyrazil do městečka Obernau. Pěšky. Pořád pěšky. Žádné vozidlo nepotkával, auto se neodvážil stopnout. Necítil už nohy. Rozhlížel se kolem sebe. Před jedním domem stálo opřené dámské kolo. Vzadu košíček na nákup. Do kamenice dorazil dopoledne 3. listopadu 1952. V 9 hodin dopoledne si vybral silnici směřující na jih. Jedna zastávka byla pro něho důležitá. Byl přesvědčený, že pokračuje správným směrem. Pořád ještě nevěděl, kde by se mu podařilo nejbezpečněji překročit hranice. V nádražní hale jakéhosi městečka si prostudoval mapu. Měl štěstí, nikdo tady nebyl. Zapsal si místo, odkud se dostane nejblíž k vytyčenému cíli. Takže nejprve Meinersdorf a potom spojení do Hirschbergu. Jízda začínala být únavná, ale na druhé straně bezpečná. Konečně Meinersdorf. Znovu si zkontroloval na mapě nejbližší místo na hranice. Vlak do Hirschbergu končil přímo na nich. Měl by vystoupit jednu zastávku před. Nechal jízdní kolo zepředu budovy, koupil si jízdenku a čekal. Vlak odjížděl až po půlnoci.

0: Ulevilo se mu, když mohl nastoupit do vlaku a hvist píšťalky ho poslal dál z tohoto města. Aktovku zaklinil mezi stranu u okna a své tělo. Nikomu by se jí nepodařilo zcizit. Sáhl si na náprsní kapsu, kde měl ukrytou zbraň. Vystoupil. Jediná cesta, která vedla ke státním hranicím, se vinula někde mezi oběma železničními tratěmi. Když se k ní přiblížil, všiml si pohraničních hlídek. Zapsal si interval jejich přesunu do svého notesu. Ještě bylo brzy. Přechod ve dne byl nebezpečný. Ukryl se opět v lese. Vzpomněl si na Bogataje. Zítra už bude u něho. Nic jasavého nezaplavilo jeho nitro. Spíš pocit, který teď často zaháněl. Nejistota a strach. Snažil se ho potlačit. Byl jako malý hádek, který se vinul pořád ven. Netrpělivě čekal na setmění. Měsíc nesvítil, šero vytvářelo příznivou oponu. Vystoupil z lesa. Obezřetně udělal několik kroků. Ticho a klid. To miloval. Hladina adrenalinu stoupala. Už zase ten bláznivý pocit vzrušení z nebezpečné cesty. Pokračoval až téměř k hranicím. Žádný nebezpečný zvuk. Třeskuté ticho jako v lese. Ticho. Nedovedl si vysvětlit, kde se najednou před ním zjevili. Byli dva. Dva sovětští vojáci. Celou dobu se kolem sebe rozhlížel a teď do nich málem narazil.
1: Ukaž legitimaci!
0: Štěkl vylkaně jeden, druhý na něho mířil. Štěpána překvapilo, že se nezeptali, co dělá v blízkosti hranic. Podal jim svoji německou kenkartu ze západního Německa. Jeden z nich ji prohlédl a nechal si ji.
1: Pojď,
0: ukázal pašbou samopalu. Postrčili ho před sebe. Oba ho doprovázeli do blízké obce, kde byla německá pohraniční hlídka. Každé jeho ohlédnutí zarazili hlasitým povelem, aby se neotáčel a pokračoval. Pro Štěpána se to nevyvíjelo dobře. Neměl šanci vymyslet jakýkoliv útěk. Už neměl kolem sebe dva hlídače, ale připojili se i pohraničníci. Ještě netušili, koho chytili. Snad cítili, že velkou korist. Jeden ze Sovětů se vrátil na své stanoviště. Zůstali tři. Mladší Němec podlezl závoru a dostal se k němu. Teď. Štěpán vytáhl pistoli a přikázal jim, aby se vzdali. Starší Němec se pokusil sáhnout po služební zbrani.
1: Hendevek!
0: Vykřikl Štěpán. Stále na ně mířil. Němci se k němu otočili zády. Sovětský voják upustil zbraň a zakryl si obličej rukama. Štěpán nečekal. Využil momentu překvapení. Teď a nebo nikdy. Vyrazil. Potřeboval se dostat do nejbližšího lesa. Asi po 8 metrech vběhl zastavení, ukrytý před kulkami, které mu už lítaly kolem hlavy. Taška v ruce mu překážela. Hnal se jako o závod. Už tolikrát se mu podařilo utéct. Náhody, kdy unikl ovlásek, si zřejmě vybral. Štěstěně došla trpělivost. Mokrý trávník mu vytvořil pod nohama skluzavku. Štěpán si připadal jako na ledě. Nohy neudržely pevnou půdu, vyletěly vzhůru. Spadl. Zbraň mu vypadla z ruky. Rána pažbou ho přitiskla k zemi. Pocítil zoufalou bolest hlavy. Několik kopanců ležícího těla ochromilo ruce i nohy. Ještě než upadl do bezvědomí, poznal jedinou jistotu dnešního dne. Konec. Toto byl konec. Bogatajovi už nic nedokáže. Své dny měl sečteny. Táhli ho neurvale na stanici, odkud ho odvezli přímo do věznice ve městě Plauen. Trvalo 3 měsíce, než ho vrátili do Československa. Odmítal Němcům cokoliv vyprávět. Nereagoval ani na důkazy, které jim dodal ve své aktovce. Mlčel. Hrdě snášel rány. Na pankráci to bude horší, než to z něho vytlučou a on to vzdá. Němcům ne. Pro ně nebyl tak důležitý. Proto ho 10. března 1953 předali státní bezpečnosti do Prahy. Připravený autobus s označením zájezd na předním skle vezl skupinu trestanců. Vepředu seděli největší zločinci, vzadu děvčata, která přibrali v Želievcích. Zastávka. Vězni se těšili, že je pustí na chvíli ven, ale příkaz byl strohý. zůstat. Vyklidili jen přední sedadlo. Dvojice uvolnila místo někomu nebezpečnému. Zvědavé pohledy se soustředily na postavu v žalízkách. Gavenda. Pobledlý obličej odrážel tvrdý výraz ve tváři i v očích. Celou dobu ho bachaři bedlivě sledovali. Připoutali ho k sousedovi. Želízka se zařezávala do rukou, přesto Štěpán ani nesykl. Tohle cestování znal. Zatím netušil, kam směřuje. Zavřel oči, neusnul. Vybavoval si pořád svůj nešťastný pád. Stokrát si opakoval, kdyby neuklouzl, co by se stalo. Utekl by jim, nebo by ho rozstříleli. Byli v přesile, 3 na 1 je hodně. Měl malý náskok. Přesto si pořád sugeroval první verzi. Takový kousek od hranic. Podlézt drát a tam byste už na mě nemohli. Nemohli. Několik metrů. Teď ho vezli jako zločince na popravu. Nedělal si iluze. Už jednou to zažil. Podruhé se k němu zřejmě štěstí otočilo zády. Pokračovali bez přestávky až na konečnou na Pankrác. Zdravím tě, Štěpáne. Bůh tě potěš. Ozval se tiše soused po pravici, kterého vezli z Leopoldova na výslech. Všichni jim fandili, že je nechytili, a teď před ním stál hlavní iniciátor. Vězni už věděli o jeho zadržení. Bachaři jim to s radostí oznámili. Pozdravuj všechny, odpověděl koutkem úst Štěpán. V obličeji se nepohnul ani sval. Nedělal si naději, že se s nimi ještě setká. Jeho poslední vzkaz do Leopoldova. Víc už nemohl říct. Poslal ho všem. Další konverzace bude probíhat jen s vyšetřujícími policisty. Štěpán Gavenda dostal svou domovskou celu na Pankráci. Tam bude čekat na vyhlášení soudního procesu. Ranní probuzení v cele nebylo o nic lepší než v NDR. Štěpánovi se podařilo zdřímnout na chvíli až k ránu. Probudil ho křik na chodbě, hrkání okýnek a vydávání snídaně. Nic se tady nezměnilo. Brinda, kterou nazývali kafem, a kousek okoralého chleba. Jídlo se mu příčilo v ústech, ale musel ho statečně spolikat. Nevěděl, jestli ho výslechem nezdrží přes poledne, jak se mu už několikrát stalo. Přišel by o oběd. Ve svém očekávání se nemýlil. Přišli pro něho, sotva stihl dojíst. Želízka na ruce, zavázat oči a šťouchnutí pod žebra jako jasný pokyn. V dobré náladě ho přivedli na vyšetřovnu, kde už seděla za stolem další kreatura. Upřeně se dívala na příchozího, před sebou nachystané složky se záznamy. Jeden z eskorty rozvázal Štěpánovi hadr. Chvíli mrkal, aby sklidnil podrážděný zrak. Jeho první pohled se střetl s nepřátelským a pohrdlivým výrazem vyšetřujícího.
1: Tak už jsme se dlouho neviděli, že? Jak se to říká? Dobří holuby se vracejí. No, o tom slově dobří bych rád pochyboval. Tak řekněme staří holuby. Ani to se na vás nehodí.
0: Vyšetřující se křičovitě zašklebil.
1: Nechme frází. Kolik vy vlastně máte roku?
0: Žádná odpověď. Sáhl do složky.
1: 33. To jsou nejlepší roky a vy je trávíte už podruhé ve vězení. Stýskalo se vám po nás?
0: Štěpán sklopil hlavu. Zatvrzele se díval do země. Cítil se unavený. Nevyspání a bolestivý náraz do hlavy v něm vyvolali apatii. Viděl, jak se vyšetřovatel přemáhá, aby zakryl nenávist k jeho osobě. Štěpán se na něho nechtěl dívat. Na jeho naštvaný výraz, na stůl plný složek. Jediné, co ho zaujalo, byl džbán s vodou a u něho sklenice. Nezajímal ho ani zapisovatel s psacím strojem, který marně čekal na jakýkoliv jeho projev.
1: Tak dobře, začneme od začátku.
0: Vyšetřovatel se zvedl. Jeho hrubá postava, navíc pěkně obalená tukem, se tyčila nad stolem, o nějž se opíral. Štěpán na něm na okamžik spočinul pohledem. Vypadal jako Hardy. V Německu viděl film s jeho nerozlučným kamarádem Laurelem. Podíval se na zapisovatele. Bylo to komické, ale tenhle drobný pán mu Laurela na okamžik připomněl.
1: Jak to bylo s útěkem z Leopoldova?
0: Vyslal ke Štěpánovi vyšetřovatel další dotaz. Štěpán mlčel. Tolikrát se ho na něj ptali. Už neměl chuť odpovídat. Někde mu věřili, jinde ho podezírali. Jen tady věděli, že to nebyla žádná hra STB, ale drzý pokus vězňů uniknout děsivým podmínkám. Vyšetřovatel se posadil a začal nervózně poťukávat tuškou. Ani teď se Štěpán neozval. Slyšel, jak na dvoře zastavilo auto, bouchnutí dveří a potom zase ticho jako tady v místnosti.
1: Nebudu opakovat otázku dvakrát.
0: V hlase tlustého se ozvala zlost. Kdyby Štěpán zvedl hlavu, všiml by si pokynu, který vyslal dozorcům. Stáli po celou dobu za jeho zády a čekali. Bleskové rány do obličeje ho překvapily. Z nosu se mu vyhrnula krev. Nadzvedl ruce k obraně, ale pouta mu bránila v lepším pohybu. Bachař je srazil jediným pohybem jako při karate. Štěpán měl pocit, že mu zlomil ruku. Zasténal. Bolest mu nedovolila je znovu zvednout a utřít si krev, která mu stékala portech na bradu. Teď už mu rány dopadaly na celé tělo. Tiskl k sobě lokty, aby si chránil alespoň žebra.
1: Dost, zastavil je vyšetřující. Tak znovu, jak to bylo s útěkem v Leopoldově?
0: Obrátil se na Štěpána, zvedl se od stolu, sáhl do zásuvky. Štěpán zahlédl v jeho ruce něco kovového. Násilím u něho nikdo nikdy nepochodil. Byl znám svou tvrdohlavostí. Trvalo vždycky dlouho, než se nechal dobrým slovem obměkčit. Tady se dobrého slova nedočká. Vzpůrně se díval na blížící se postavu. Stejně dostane pro vás, tak ať ho utlučou. Čím dřív, tím líp. Ustupte. Tlusťok se chystal k prvnímu máchnutí. Potřeboval prostor. Jeho rána byla bolestivější než od bachařů. Do tváře. Dvakrát po sobě na stejné místo. V puse něco křuplo. Zlomená čelist nebo vyražené zuby? Štěpánovi se nahrnula krev do pusy. Musel ji vyplivnout, nebo by se zalkl. Bolest se tak zintenzivnila, že měl pocit, jako by mu projela celým tělem a on se do ní zamotal. Než upadl do bezvědomí, cítil rány na svém těle jako v mlze. Bolestivý hák na ledviny ho sesunul na zem. Už nevnímal nic.
1: Odtáhněte toho zmetka, nebo ho zabiju,
0: vřískal vyšetřovatel. Mnul si ruku s boxerem a vztekle sledoval, jak ho zvedali ze země.
1: Potřebujeme jeho doznání. Ten má jistý pro vás už za dnešek.
0: Prskal vztekle, když schrnoval složky připravené na stole. Štěpán ležel na zemi, jak ho tam pohodili. V jakémsi oblouzněném stavu se chvílemi probouzel, ale hned zase upadal do bezvědomí. Počáteční horko vystřídala zimnice. Stěžka se nadzvedl. Slamník s dekou ležel nepřekonatelně daleko. Bolest ho srazila na zem. Zatěl zuby, přemáhal se, plazil se, udělal dva pohyby a odpočíval. Otevřeným okénkem u stropu sem proudil mrazivý vzduch. Ještě poslední pohyb, nadzvednout se a překulit se na špinavý slamník. Bolestí sykl. Tělo měl otlučené ze všech stran. Chtěl by se otočit na břicho, ale zablokovaný krk mu v tom bránil. Přetáhl přes sebe deku. Horečka rozrážela tělo. Zuby mu jektaly jako falešně naladěný ksilov.

0: Rozpálené tělo vysušovalo politou košili. Ještě před chvílí si o ní chladil ruce. Štěpán si připadal jako na vlnách. Probouzel se a usínal. Vraceli se mu útržky z dětství. Proplétali se s jeho kurýrskými pochůzkami. Vybíral mrtvé schránky a vkládal do nich panenku pro Irenku. Utíkal před pohraničníky a když ho chytili, křičel, aby mu ji vrátili. Je to pro moji dceru! Chtěl se s nimi prát, ale neměl sílu. Ležel na zemi, kolem něho létaly kulky, někdo mu klekl na záda. Vyděšeně se probral. Trvalo chvíli, než si uvědomil, kde je a proč ho všechno bolí. U postele stály jeho dva známí.
1: Ty potřebuješ panenku?
0: Pochechtávali se. Díval se na ně udiveně.
1: Křičel si, ať ti ji vrátí. Ty si chceš hrát? Tak to musíš s námi. Neboj, my si s tebou pohrajem.
0: Vytáhli ho ze slavníku. Štěpán nebyl schopný se udržet na nohách.
1: Sakra, to zase bude dřina. Je těžké jako kláda. Zvedej ty nohy, nebo ti je přerazím.
0: Strčil do Štěpána, až málem spadl. Štěpánova tvář zmodrala. Místy už nabírala žlutou barvu. Neviděl dobře na pravé podlité oko, jen štěrbinou vykukovala jeho motř, nad ním zasychala tržná rána. Pitím se mu částečně smila krev ze rtů, kolem nich však zůstal rudý pruh. Pravá ruka mu bezvládně visela podél těla, jako by ochrnula. Nohy těžce dopadaly na zem. Bití do chodidel už Štěpán při výslechu nevnímal. Dnes se vyšetřující vyměnili. Nebude se na něm rozcvičovat hardy. Za stolem se usadila vyzáblá kostra s černými obroučkami na očích. Pichlavýma očima si prohlížel svou oběť.
1: Začneme, řekl suše.
0: Obrátil se na zapisovatele a kývl. Gavenda prošel hrdě prvním kolem. Teď ho sem přitáhli zmláceného a když vydrží i druhý výslech, zavřou ho do korekce, odkud je vynášejí už zlomené. Někdy i mrtvé.
1: Slyšel jsem, že jste posledně odmítl vypovídat. Radil bych vám, abyste to nedělal. Dnes nevypadáte dobře. Měsíční pobyt v korekci byste nemusel přežít. Rozumíme si?
0: Jak bylo možné nerozumět takové nabídce? Štěpánovo oko se bolestivě stáhlo. Rána po vyražených zubech se ozývala víc než celé tělo. Jen chvíli snášel nepřátelský pohled vyšetřovatele. Nechtěl se s ním měřit. Nevěděl, jestli vydrží další rány. Drásavá trýzeň se dostala do každé buňky.
1: Začneme Leopoldovem. Kdo, kdy a jak vymyslel útěk?
0: Obě věty vyslovil vyšetřující úsečně. Posunul si brýle, aby dobře viděl dobitého zločince. Vůbec nepochyboval, že dnes dovede svůj rozhovor do vítězného konce. Štěpán to zkusil stejně jako posledně. Mlčel. Natlučená hlava mu pomalu šrotovala. Vnímal jako ve snu prudký pohyb od stolu. Temná postava se k němu rozběhla a bez jakéhokoliv varování do něho bušila něčím tvrdým. Začínal hlavou a postupoval dál. Už ne rukama, ale tvrdá bota mu kopala do těla, kam až dosáhla. Celý zápas trval několik minut bez jediného slova ve zrychleném tempu. Ze začátku se snažil krýt si hlavu, ale bránili mu v tom okovy. Do rozbitých rukou se mu zarila pouta. Krev mu stékala po obličeji. Cítil její sladkost. Chtělo se mu zvracet. Před očima se mu myhla pětice, se kterou utíkal. Teď je zradí. Měl by se jim omluvit. Kluci, odpusťte mi. Doufám, že jste všichni kromě Heřmanského v bezpečí. Také ho donutili vypovídat. I já se připojím. Nejsem žádný měkota, ale dnešní kruté mlácení mě srazilo až k samotnému dnu. Takhle se s vámi rozloučím. Snad budete mít víc štěstí než já s Heřmanským. Mějte se dobře. Snažte se dostat do svobodného světa. Já už dnes nad sebou vynáším ortel. Ten výslech bude jenom hra. Otázka, odpověď. Nebudu mít šanci z toho vykličkovat. Hodně toho vědí a já se hrozím, že má cesta do Německa a zpět přivede do kriminálu další dobré lidi, kteří mi pomáhali. Tvrdý úder pod žebra ho vrátil realitě.
1: Začneme znovu pěkně od začátku.
0: Díval se na něho vyčkávavě suchar s tmavými brýlemi.

poprvé se usmál, když Štěpán přitakal. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Polsko hledá způsob, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů v parlamentních volbách, výsledky budou těsné. Fotbalisté Slavie zvítězili v Teplicích a dál drží ligovou neporazitelnost. Dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů. Je pondělí 14. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cílo blízko polské hranice.
2: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
3: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou stále extrémně těsné. I po sečtení více než 80% okrsků vede levicový blok stran o jeden mandát. Podle prognózy švédské veřejnoprávní televize SVT bude pravici a levici dělit jen asi 20 000 hlasů. Přímo z jednoho z volebních štábů se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
4: Zatím tady stále platí, že levice bude mít 175 mandátů a pravice 174, pokud ty výsledky jako zůstanou, to je úplně nejtěsnější rozdíl, jaký je ve Švédsku možný. Ani předsedové stran, kteří zatím měli své projevy, tak otevřeně nechtěli ten celkový výsledek komentovat. Předsedkyně centristů Elisabeth Thand-Ringqvistová tady děkovala za kampaň a poukazovala na to, že se její straně podařilo ve volbách získat víc hlasů než při těch minulých. Naznačila také, že její strana je připravená podpořit případnou levicovou vládu, bude ale trvat na tom, že kabinet bude prosazovat umírněnou středovou politiku. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
5: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
6: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
5: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
7: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
5: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní.
8: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat lidi starší 18 lety v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela by podle ministerstva zdravotnictví zvýšila dostupnost očkování proti vybraným onemocněním. A tuto možnost podporuje i exministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
9: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
1: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má dnes na programu také zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Od příštího roku by měl platit zákaz jeho prodeje přes e-shopy a dostupný by měl být jen lidem od 21 let. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
10: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
1: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
11: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
12: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
11: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
12: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
13: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
12: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy v Teplicích 2-0. Udrželi tak první místo v tabulce a dál drží podzimní neporazitelnost. Pátou branku v sezóně vstřelila letní posila záložník Viktor Novak. Jeho gólový příspěvek trenéra Jindřicha Trpišovského překvapuje jen částečně.
14: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gol z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec neviděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma 2 roky pomalu.
1: V dalších zápasech Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Zlín Hradci Králové 1-2 a Pardubice vyhráli v Ostravě nad Baníkem 2-1. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Zverev po letošním Roland Garros vyhrál svůj druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře.
15: Nehoda na D8 u sjezdu Naslaný a nové omezení u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 18 Mělník Slaný. I teď pomalej. Zřejmě na nájezdu na dálnici, může to být i na sjezdu směr jízdy Praha, je osobní auto mimo silnici. U zabírku místa policie nehlásí. Za volantem opatrně, hlavně v Čechách a na Vysočině zhoršuje dohlednost déšť. Na D10 z Turnova do Prahy v noci změnili omezení. U Mladé Boleslavy se mezi kilometry 46 až 40 nově jede jen jedním pruhem. Omezení kvůli opravám značení potrvá do rána, kolony se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během deštivé noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů. Kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí pak bude zpočátku ještě zataženo až oblačno. Na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ondřej Soukup,
17: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát o vztahu Čechů k Ukrajincům. Evropská unie a s ní i Praha zpřísnily v létě podmínky, za kterých u nás můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu.
16: Pokud přijdou nově a nesplnili doma vojenskou povinnost, nemají už v Česku na dočasnou ochranu nárok. Co to pro statisíce ukrajinských mužů pobývajících v Evropské unii znamená?
17: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
18: Před začátkem plošné ruské invaze na Ukrajinu žilo v České republice přibližně 200 tisíc Ukrajinců. Mnozí přišli už v 90. letech. Po invazi tu získalo status dočasné ochrany dalších zhruba 380 tisíc lidí. Nadpoloviční většinu z nich tvořily ženy a děti. Podle sociologického výzkumu z letošního května se zhruba polovina lidí z Ukrajiny, pobývajících v Česku, chce po konci války vrátit do své vlasti. Třetina zvažuje, že v Česku zůstane. Jakým dilematům přitom čelí?
17: No a protože tohle bude specifické a tak trochu osobní povídání, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Bohdan Rečinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice. Ukrajince navíc zastupuje v Radě vlády pro národnostní menšiny a nejnověji byl taky zvolen prezidentem Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdane, vítejte.
19: Dobrý den.
17: Já krátce připomenu, že vy jste jednou z tváří ukrajinské diaspory v Česku, ale jste trošku jako člověk, který tady má víc kořenů než drtivá většina těch dalších. Vy jste, pokud vím, se narodil už tady v Česku a vaši rodiče už tady taky žili.
19: Je to tak. Tatínek ještě přijel v mladším věku své, maminka se narodila v Praze. Takže ta hlavní větev, po které tu ukrajinskou tradici máme, je už od úrovně babičky, dědečka.
17: A vy jste se vždycky od začátku cítil jako Ukrajinec, nebo jak to někdy bývá v těch emigrantských rodinách, ta druhá generace už tak trošku jako se stává buď Brity, Němci, Čechy?
19: Je to tak, u nás to bylo jinak. Všechno se staví na té tradici a jazyce doma. My jsme doma mluvili ukrajinsky od dětství, dodržovalo se to a ke konci 70. let a 80. já jsem vyrůstal, takových rodin v Československu bylo možná pár desítek, kde se to udržovalo, my jsme tedy patřili k takové rodině.
17: Protože rodiče byli lidi, kteří na to kladli tak silný důraz?
19: Je-li to osobní, pak mohu říci, že babička s dědečkem si ve svém těžkém období, kdy byli chudí jako řada jiných v 50. letech, spolu takto jednou sedli, když zakládali ještě tu svoji rodinu a řekli si, co nás vlastně drží dohromady, co nás zbližuje. A tohle mi říkali celý život. Zjistili, že je zbližuje a drží dohromady ukrajinština doma.
16: V zásadě ty jsi zářný příklad, protože my jsme se spolu seznámili někdy na přelomu tisíciletí, když já jsem nějak začal jezdit víc na Ukrajinu a pamatuju, jak ty a další jste mi vysvětlovali zákulisí ukrajinské politiky, což teda opravdu nebylo nic jednoduchého, takže ty si to i prostě před těmi čtvrtstoletím vlastně jako velmi pečlivě sledoval a vlastně byl si na to odborník.
19: Nevím, jestli odborník, ale v každém případě tak, jak řada Ukrajinů Ukrajinců v novodobé historii začala jezdit z Ukrajiny do Československa a České republiky, tak já jsem zase od 3 let jezdil zpátky do tehdy sovětské Ukrajiny. No a nezbývalo nic jiného, než se zabývat oběma zeměmi, to znamená Českem i Ukrajinou.
17: Pojďme teď k tomu aktuálnímu tématu, od kterého se chci odpíchnout specificky k pozici ukrajinských mužů, kterých tady na začátku plošné ruské invaze nebylo tolik jako žen a dětí, mělo to svoji logiku v branné povinnosti a dalších věcí. Jo. Když teď jsme v létě 2026 slyšeli zprávu, že Evropská unie omezuje dočasný pobyt pro ukrajinské muže v tom odvodovém věku, na Ukrajině je teď v danou chvíli od 25 do 60, pokud se nemýlím, tak to pro vás, Bohdane, byla jako dobrá zpráva, špatná zpráva, neutrální zpráva s tím, že to k tomu tak trochu směřovalo. Jak jste to jako vlastně vnímal?
19: Reálná situace. My jsme čekali na toto rozhodnutí již déle. My, myslím tím, organizované spolky, které se tím zabývají v Evropě nebo v Česku ukrajinské. Tu situaci jsme sledovali na Ukrajině, neboť bylo i pro nás překvapující to, že mladí muži do jisté doby mohli vcelku volně vyjíždět bez nějakých emocionálních zabarvení, zda to je dobře nebo ne, protože nikdo z nás, kdo nemá branou momentálně povinnost a na koho opravdu nepadají bomby každou hodinu, by neměl být nafoukaný v tom hodnocení těch situací a lidských příběhů. V každém případě jsme to čekali již dříve a musím říci, že jsme se ptali častokrát i na Ukrajině, jak složek jednotek vojáků, tak neziskových organizací, opozice nebo i lidí, kteří prostě dlouhodobě v tom dělají, jak to vidí oni a zda Ukrajina může ustát ten tlak s tím, že mladí mužové mohou vyjet z Ukrajiny. Mám 2 odpovědi. Jedna je reálná, že nám nikdo nemohl úplnou odpověď dát až na to, že Ukrajina stála u propasti velmi blízko a stojí pořád, pokud k tomu ještě přijde řeč. A že ten ukrajinský genofond a potenciál, který je a který není připraven zahynout, by mohl podpořit nově diasporu za hranicí a případně vytvořit nové ukrajinské budoucí genofondy a spolupráci s Ukrajinou v budoucnu. Možná to na první pohled zní ne úplně logicky, na druhý pohled analýza říká, že mladí lidé mohou, pokud se vrátí, být velmi prospěšní pro svoji zemi až později. To znamená, když někdo vyjede v 18, 20, 22 letech, udrží svůj životní standard za hranicí a zároveň nezapomene svou identitu a pomáhá na Ukrajinu, je prospěšný 2x. Ten argument není úplně vymyšlený a my jsme ho jako akceptovali. Ta druhá odpověď je kritičtější náhled na věc a to je, že mladí mužové, ale i dívky nejsou dostatečně, a to je prosím pěkně asi otázka celosvětová, celoevropská, nezajímají se o politiku. Nezajímají se o to, že by měli dnes, zítra, pozítří volit budoucnost své země. Proto země může reagovat na to tím, že je nechává dozrát za hranicí a třeba, když uvidí, že je třeba pomoci, mohou znovu volit. Nevím, jestli tento pohled někde už zněl v našem prostředí, nicméně to je taková kvalifikovaná naše analýza za poslední 2-3 roky z těch odpovědí, které jsme dostávali.
17: Já když jsem byl v lednu v Kyjevě, tak jsem se na tuhle specifickou otázku ukrajinských mužů, kteří jsou v zahraničí, ptali prezidenta Zelenského, který dával rozhovor Českému rozhlasu a musím říct, že mě vlastně zaskočilo, jak smířlivě on v té situaci, kdy teda v lednu 2026 v Kyjevě fakt nebylo dobře, a není nikde jinde moc dobře, ale jenom chci říct, že to byla specificky nepříjemná situace, ještě s výpadky elektřiny a zimou a takovým jako temným, pošmorným prostředím.
20: Втратив ту сім'ю і більше не хотів з цим жити. Психологічно було дуже складно.
17: A on vlastně odpovídal, je to věc každého člověka, volby, já těm lidem nemůžu napovídat, když řeknete 6-7 milionů lidí, tak v tom vidíte hlavně ty matky a děti a ženy a tak dále, ale do toho byly ty statistiky tehdy nastupujícího ministra obrany Fedorova, který říká, 200 000 ukrajinských mužů naverbovaných uteklo z fronty, někam zmizelo, A venku, míněno mimo území Ukrajiny, jsou zhruba 2 miliony ukrajinských mužů, kteří by teoreticky podléhali branné povinnosti. A když člověk v tomhle kontextu slyšel ty 2 miliony ukrajinských mužů, tak si představil, že jsou to minimálně 2 další ukrajinské armády. A je to jako teorie, víme, že život je něco jiného, ale přece jenom tady tohle dilema, třeba pro vás. To, že by Ukrajina mohla mít trojnásobně silnější armádu a že to souvisí s tím, že buď se ti lidi rozhodnou na tu frontu jít, anebo ji aspoň podpořit, zůstat na Ukrajině a tak dále, anebo utečou, jako je to nějaká morální otázka, je to něco, co vy vnímáte plusově, mínusově, nebo je to fakt jako individuální?
19: Morální otázka přesvědčení výchovy, vraťme se do roku 22 až 23, kdy byl odhodlaný bojovat skoro kdokoliv, včetně nás a mnoha jiných našich přátel tady, aniž by měl jakoukoliv šajnu a ponětí o tom, co to znamená válka.
17: Jenom vsuvka. Vy jste to taky třeba jako v roce 22 zvažoval, že byste to
19: jo, zvažovali jsme, měli jsme tady skupiny lidí, mluvili jsme o tom, ten adrenalin byl velký, protože, to už jsem říkal víckrát, nebylo jasné, zda Kyjev opravdu nepadne do několika dnů, tudíž Ukrajina se převrátí naprosto během týdnu na něco, co nechceme a vlastně to nebezpečí přijde okamžitě k hranicím blíže toho světa, který my tady známe. To tady padalo, nakonec zvítězil prostě rozum, který řekl, že máme být mnohem více prospěšní tady v Týlu, nebo bez Týlu není ani ten předek. Takže to je k té vsuvce. Co se týče těch 2 milionů mužů, řada lidí opustila Ukrajinu za již samostatná Ukrajina od roku 91, řekněme do roku 22, a to už opravdu válka opravdu trvá od roku 14. Opustila Ukrajinu z různých jiných důvodů, sociálně ekonomických. Čili vybrala si, a navazuji na slova prezidenta Zelenského, vybrala si svoji budoucnost. Ty důvody jsou asi neveselé, jsou prostě neschopností ekonomického systému uživit je a proto si vybrali jinou lepší, řekněme, ekonomickou budoucnost. Skoro minimálně nebo nulově můžeme mluvit o nějaké politické, jako politické důvody tam skoro nebyly. Takže tam i patří řada lidí, kteří už 20-30 let nežijí na Ukrajině, byť mají staré občanství Ukrajiny. To je velké množství lidí a mužů a dneska nepřeháníme, že v Evropě je minimálně 10 milionů Ukrajinců, z nich řekněme menší počet, tedy milionů mužů, s tím, že pokud 4,5-5 milionů stále bude na dočasné ochraně, tak těch dalších 5 milionů, což dohromady to tvoří jednu Českou republiku, nebo půl na půl, jak budeme říkat, tak to je obrovské množství lidí, kteří měli různé důvody k tomu odchodu již dříve. Co se týče těch mužů mladých teď, a jak vidíte, prezident Zelenský vám to řekl napřímo, nepřipravený, nepřesvědčený, vnitřně nepřipravený voják je poloviční voják, nebo možná ještě méně, a i to hraje roli, neboť armáda na Ukrajině je profesionální obrovský celek, a byť my vidíme všude prezidenta, nebo jsme zvyklí si vzít tu tvář, která všechno zastupuje navenek, tak je to obrovské město nebo skoro stát, ta armáda, která se rozhoduje podle svých procesů lépe, méně nebo více efektivně. Má složky, které prostě mají jasný cíl nabírat lidi, kteří nestačí, a má složky, které analyzují. A celkově z toho vychází to, že ti muži, kteří nebyli připraveni, kteří se báli, utekli, a ti, kteří různými jinými způsoby upustili zemi, by stejně nebyli efektivní. My jako diaspora světová, která má nějakou současnou stoletou historii...
17: Kolik je to lidí? Jako obecně Ukrajinců mimo Ukrajinu je... Těch 10 milionů?
19: To je Evropa.
17: To je Evropa?
19: Takže
17: ještě víc?
19: No, ten odhad je blízko k 20 milionů.
17: Wow.
16: To počítáš i prostě tu historickou emigraci v Kanadě, která je to prostě hrajem z konce 19.
19: Přesně tak. Dneska se k ukrajinským kořenům, byť třeba umějí říct ukrajinsky jenom dobrý den, ale hlásí se k ukrajinským kořenům v Kanadě blízko milionu lidí. To jsou i noví, řekněme, emigranti. A není to málo, proto má Kanada úplně zcela jiný vztah k Ukrajině a k té migraci. Finally touching down in Canada, safe.
2: Hello, welcome to Canada. My name is Karina, I am happy to be here.
21: Подумала бы, что в 21 веке может быть война вообще.
3: Polishuk, his wife, and four young sons arrived in Canada in June. His boys have started school, and he and his wife are working.
21: We kind of set them up in all sorts of ways to make sure that they have success when they land in Altona.
22: So you're more than just an employer, you're like a family.
21: Yeah, definitely.
19: A co se týče těch 10 milionů v Evropě, tak tam jsou lidé, kteří nebyli připraveni bojovat, ovšem Ukrajina na ně sází. A k tomu jsem chtěl říct jednu poznámku. Smýšlení lidí v jakékoliv zemi, a to i řekněme řídících institucí v České republice, měnit trvá dlouho. A někdy to není jedno volební období, trvá to více volebních období. Mířím k tomu, že Ukrajina samotná prostřednictvím svých institucí, a to již i mladých lidí, kteří se narodili ve svobodné Ukrajině, i těch starších, stále více chápou a rozumí narrativu, že ukrajinský národ a Ukrajinci mají přesah mimo svoji zemi a geografii, tím spíše při téhle brutální válce, kdy nic není vyřešeno v současné době a čelíme dále možnosti jaksi prohry. My věříme, že na konci bude vítězství, děláme pro to, co můžeme jako občanská společnost a Ukrajina proto dělá všechno možné i nemožné. Ovšem to téma světového ukrajinství, to znamená lidí, kteří odtamtud vyšli, je mnohem teď důležitější. Proto si uvědomují, že i kdo opustil zemi v době války, není ztracen, navždy neodešel, protože historie ukazuje, že tito lidé přinášejí ekonomický plus té zemi, to znamená, že bez jejich financí také nemusí řada věcí fungovat.
17: Máte pocit, že existuje třeba nějaká skupina ukrajinských mužů, kteří se teda vyhýbají tomu, vůči kterým byste i vy měl jako výhrady a řekl, tohle není v pořádku. Já teď třeba narážím na situace, kdy tady potkávám muže, který opravdu jakoby říkají, nás se to tam netýká, neplatí daně v momentě, kdy tady Češi sbírají pomoc Ukrajině a říkají, je to i naše válka, tak oni dávají jako verbálně nebo neverbálně najevo, že vlastně se jich to vůbec netýká. Máte třeba vůči těmto lidem výhrady nebo vedete o tom nějaké debaty?
19: Všechny ukrajinské organizace, které nějak komunikují, združují a chovají se, myslím, velmi na úrovni, snaží se podporovat kulturu a pomáhat lidem, dobrovolnictví a mluvit se svými českými přáteli, by podle mého názoru byly v tom zajedno, že kdo za A porušuje zákony, respektive ne přímo porušuje zákony, ale vyzývá k porušování zákonů, nebo se chová nepřístojně do míry, že mění přímo náhled na jako většinové ukrajinské migrační pole v Evropě, si zaslouží opravdu zvýšený tón, protože těch pár procent lidí, kteří se mohou chovat nedůstojně nebo neškoli přímo trestně, samozřejmě dokáže zničit všechno, co je jako mezi národy a mezi lidmi vybudováno. Sledujeme to, je to podporováno i umělé, i ze strany politický, Ruska, i politicky, víme o tom, ale nemám rád to tancování okolo toho. To znamená, že lidé, kteří se chovají nedůstojně, špiní pověst prostě lidí, kteří umírají za svou vlast, tu v každém případě nemají co dělat.
17: Zároveň tady budiš řečeno i B, že myslím si, že i čistě racionální čísla o tom, že když tady Ukrajinci jsou, tak to přináší ekonomický benefit, který dost často převažuje nad všemi potenciálními otazníky a tak dále. Já jsem to mínil spíš právě k té rovině třeba českých neziskovek, lidí jako je Mikuláš Kroupa, se kterým jsme mluvili, z Pozbela a další, kteří jako jezdí, riskují a potom, když vidí část té ukrajinské diaspory, který se to de facto jako netýká, tak to působí vlastně bizarně a ptám se na to i s ohledem na to, co vlastně bude dál. Jo. Já jsem nedávno četl zajímavý rozhovor, byl to původně audio rozhovor Gidora Rachmana z Financial Times s Dmitrem Kulebou, bývalým ministrem zahraničí Ukrajiny.
23: Are you worried about the long-term damage to the society from that? It's a disaster and we just have to face the grim reality. It happened. And I don't believe that many of these people will be coming back. And the longer the war lasts, the fewer will return.
24: And there are millions, yeah?
23: And we're speaking in millions, yeah.
17: Pro nás, Ukrajince, přestože bychom to asi chtěli jinak, je de facto důležité si říct, že těch 6-7 milionů Ukrajinců, kteří odjeli po plošné ruské invazi, se nevrátí. Je to jako drsný. Já když si představím, co to bude znamenat pro tu zemi demograficky, politicky, ekonomicky, tak teda jako ty scénáře jsou jako strašlivý, ale on říká, jak jezdím, jak s lidmi mluvím, Můj pocit z toho je, že 80-90% z nich, přestože by možná chtěli, se nevrátí. Vy s tím scénářem taky počítáte?
19: Bohužel je to velmi pravděpodobné. S každým rokem dál ta situace integrace je jasná. Děti chodí do místních škol. Ty mezinárodní organizace, které to sledují, říkají vždycky první měsíce to vypadá takto, za rok takto, za 2-4 roky už ty názory těch rodin a dětí jsou úplně jiné. My hovoříme o takzvané v lepším případě, nebo si myslíme, že to nastane. Vracím se k tomu, co ten pan Zelenský vám říkal tehdy, že si začínají to velmi uvědomovat a to je takzvaná ta rotační migrace. To znamená, v moment, kdy bude, doufejme, to nejhorší, ono to nebude jen tak vyřešeno navždy, ale ta nejhorší fáze války třeba vyřešená, zakonzervována, tak velké množství lidí bude využívat svého potenciálu historického, rodinného, ekonomického, jazykového a bude, tak jak už to dělá 20-30 let, ta ekonomická migrace rotovat a přinášet plus jak Evropě, tak Ukrajině.
17: Rotovat míněno. Nebudou odjíždět z Česka, Německa tam, kde zapustili kořeny, ale jezdit pravidelně, intenzivně na Ukrajinu, třeba tam trochu podnikat, tak. Prostě nějak přinášet nějaký
19: benefit. A být hlavně užitečnými obou stranám, protože bez toho asi ta budoucnost nebude.
17: No ale co to znamená pro tu zemi, která druhým dechem říká, ještě jsme se neubránili, chybí nám dramaticky muži v armádě a je to opravdu velký problém. Chybí nám muži v týlu, který by pracovali aspoň teda třeba ve strategickém průmyslu, v továrnách a tak dále. A třetí věc, představa, že bychom po válce, míněno po té kritické fázi toho konfliktu, který třeba může trvat dál, neměli v zemi zpátky těch 7 milionů lidí, tak to znamená vážné demografické, ekonomické problémy, tak jako co bude s tou zemí v případě, že se tady tenhle scénář naplní?
19: Jsme na úrovni jakéhosi přemýšlení dosti hlubokém a vážném a na Ukrajině ta diskuse samozřejmě běží, jo, ty analytici a filozofové dneška, také jich tam není málo. Uvědomují si to. My nevíme, kolik je přesně lidí na Ukrajině dnes, protože sčítání lidu na Ukrajině proběhlo dosti dávno, takže jestliže před válkou bylo vůbec 41 milionů obyvatel, tak dneska 30, 25, 22, 27, to nikdo neví, to za prvé. Může se přiblížit statistice podle pohybu přes hranice a evidence tady těchto věcí, ale nikdy to nebude přesné. Objevují se hlasy, které nejdřív musí být nějaká v uvozovkách ideologie toho, co dál. A to je, musíme vybudovat zemi, která, pokud nám zůstanou hranice, alespoň tak, jako jsou dnes, bude mít méně lidí. Učme se u těch zemí, kde to tak je. Zní dokonce země, které nemají problém momentálně váleční, jako třeba Kazachstán, veliká postsovětská bohatá země, kde je mnohem méně lidí, než kolik to teritorium je. Musíme si na to nejdřív zvyknout, vzít to za své a později to řešit. Dobrovolně se na Ukrajinu bude vracet ten, ženy, muži, mladí, staří, kdo bude mít pocit nějakého bezpečí, realizace, to znamená práce, pracovních příležitostí a samozřejmě dostatečný finanční vklad na to, aby restartovali svůj život třeba zpátky tam.
17: Tak tolik Bohdan Rajčinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice, taky zástupce Ukrajinců v Radě vlády pro národnostní menšiny a nově taky prezident Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdane, moc děkujeme, že jste přišel do studia.
19: Děkuji vám.
17: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
17: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
4: i své blízké.
5: Velký teror. Největší státní masakr v době míru v Evropě. Sovětský diktátor Stalin osobně řídil likvidaci 750 tisíc lidí. Co se ve 30. letech minulého století v Sovětském svazu stalo, to si poslechněte v sérii Historie Plus. Na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Měli by se všichni naši dávní předkové a příbuzní jmenovat homo?
7: Já myslím, že rozhodně ne. Bylo by to zmatení a bylo by to opravdu špatně.
8: Za mě ano, přijde mi to jednodušší a studenti i já budeme rádi.
6: Mě by to také potěšilo, že by to bylo jednodušší, že australopitéci a parantropové jsou vlastně tak trochu my.
9: Já mohu říci za studentstvo, nebo respektive aspoň za sebe, že já bych zmatený byl.
6: Dnešní laboratoř bude antropologická a mými hosty jsou jednak Anna Pankovská, která se věnuje tomuto oboru. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Stejně tak jako Lukáš Friedl. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
6: A do naší laboratoře dnes zavítal také student biologie, který míří na Cambridge, Dan Káčerek. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Laboratoř. Na těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk.
7: Stále je ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byli menší.
9: Je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů v těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci nejvíce vyskytovaly.
7: Mně na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly.
6: Zbraně, se kterými se pohřbívaly princezny ve starém Egyptě, byly nejspíš víc než dekorace. Badatelé, kteří studovali kosterní pozůstatky těchto princezen z vesnice Dašur, 25 kilometrů jižně od Gízy a asi 40 kilometrů od Káhiry, z deformace kostí vyvozují nebo deformací, že ty princezny střílely z luku. Používali dýky anebo další zbraně. Některé kostry dokonce ukazují stopy po zranění. Myslím, že studium koster je doménou Anny Pankovské. Co vás k tomu napadalo?
8: No, práce mě zaujala velmi, protože v oblasti Egypta byla bioarcheologie dlouho jako podhodnocenou vědou. Kostry ležely přes 100 let někde v krabici uložený. Navíc odstranili ty první badatelé lebky, aby je přesunuli někam do anatomického ústavu, takže i ty lebky tam v podstatě nejsou. A až víc jak po 100 letech se bioarcheologové k těm kostrám dostali a začali je vlastně zkoumat z té biokulturní perspektivy. To znamená, že se zaměřili na to, jak je do nich vtělena ta lidská identita, činnost, aktivita, kterou za života prováděli a snažili se to dát do souvislosti s těmi nalezenými artefakty a s celým tím nálezovým kontextem, s prostorovým uspořádáním těch hrobek. V podstatě z toho udělali nějaký jako komplexní obrázek toho, jak ty princezny žily a co tedy dělali.
6: Tam byly nějaké dýky a luky a šípy. Dýka u pasu, to by mohla být sebeobrana, ne? Tam se Lukáše Friedla.
7: Určitě by mohla být. Ale já bych pořád se víc klonil k té symbolické rovině, že to artefakt, který má nějakou symbolickou funkci. A jestli značí to, že by mohla být reálně používána, to už jako mě v zásadě nevadí. Nebo na kostrách jsou stopy po aktivitách, jsou tam nějaká zranění a tak dále. Ale co mě ale jako vlastně v principu dost dráždilo na tom článku je, že my nevíme, jaká byla ta základní egyptská populace. Protože k tomu bohužel nejsou pořádně data a my vlastně nevíme, jestli to, jak ty kostry vypadají, zrovna v tomto případě, není úplně stejné jako by u běžné populace.
6: My si s Danem Káčerkem můžeme dovolit trošku fantazii, že co si myslíme, že jako ty ženy mohly dělat.
9: Mě zaujalo to, že se ty princezny vůbec věnovaly nějakému bojovému výcviku, nebo že vlastně měly tu velkou zkušenost s používáním těch zbraní. Mě to připomnělo britskou královskou rodinu, kde právě vysílají vždycky ty své prince jako do služby armády na 2 roky přibližně. Tady zřejmě z toho článku vyplývá, že to ještě bylo jako dlouhodobě, takže mě to jako v tomhle ohledu zaujalo velmi.
6: Jak byste vedli dál tenhle výzkum?
8: Jednak, já bych ještě doplnila to, že oni pravděpodobně teda ty kosterní pozůstatky opravdu jako odrážejí nějakou aktivitu, ale ta kostra nám neřekne už pro jaký účel ta aktivita nebo ten trénink byl vykonáván. Takže to, jestli byly oni cvičené pro nějaký boj, je možná tady teďkon méně pravděpodobné a více pravděpodobné je, co teda i v tom textu je zmíněno, že to byl něco jako sport nebo nějaká elitní kratochvíle, něco, čemu se prostě věnovala elita. Ať muži, tak ženy k tomu mohly dělat, já nevím, další nějaké jakoby umělecké aktivity, protože to vlastně pro tu elitu vládnoucí bylo typické. Oni ukazovali jakoby tomu nižšímu statusu, že jsou prostě dobří, že na to mají, na tu vládu. Takže nějaký jakoby trénink tam asi byl.
6: Tak jako evropské princezny se učili hrát na piano, možná i sportovat, tak se učili egyptské princezny střílet z luku.
8: Nebo to mohly být jako rituální činnosti, protože ty jsou zase známy třeba z té nové říše z mladšího období, kde na těch reliéfech jsou znázorně ženy, jak napínají luk, ale ne v boji, ale konkrétně třeba tady jeden takový případ byl, že chránila kenotaf, jo, nějaký symbolický hrob. Takže asi stříleli z luku, ale proč to pořád zůstává otevřené?
6: Ještě jsme nezdůrazňovali, že tohle je velmi známá archeologická lokalita s nekropolí faraonů ze 4., 12. a 13. dynastie a pak tam jsou ještě soukromé hrobky ze 4., 5., 6. dynastie. Co by stálo za další směr výzkumu tady v té oblasti? Jestli vůbec je šance po
7: šance
6: takové době?
7: Šance je velká, že mě na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly. Jo, že ta bohatost materiální kultury, která z toho Egypta se dá získat, je tak velká, že ty kostry vlastně byly dlouhodobu v pozadí. A tohle je věc, která se v současnosti objevuje ve vícero kontextech, kdy se dělají revizní výzkumy a najednou se zjišťuje, že aha, tam leží obrovský soubor něčeho, co vlastně ani jsme o tom pořádně nevěděli. Často je to problém katalogizace někde v muzeích, ztracená evidence o tom, kdo tam co uložil v dobách historicky dávných. Takže tam je obrovský potenciál, že v tom Egyptském národním muzeu toho je možná desítky, stovky víc prostě a tam je jako samozřejmě cesta asi ne pro nás, ale pro vybrané lidi, kteří by se tomu mohli věnovat.
6: Škoda, že se nemůžeme podívat na nějakým okénkem do minulosti, abychom věděli, co všechno tam rozkradli zloději.
7: Tak to samozřejmě, to je obrovský problém.
6: Takže třeba tam těch dýk bylo víc.
8: Oni to tam popisují, že byly odebrány právě do toho anatomického ústavu. Hlebky se vždycky odebíraly s cílem kraniometrie, pro cíl nějaké typologie, rasologie a tak dále. Takže hlebka ta byla ještě relativně vzácná pro tento typ výzkumu a v tom anatomickém ústavu se snad ztratili, což je takovým dalším limitem.
7: Což je taky poměrně častý případ, že jakmile se to odebere, ztratí se kontext a pak se to ztratí.
6: Když se to najde, tak se hlebka přiřadí k jinému tělu.
7: Taky může být, no. Ale častěji se to prostě časem někde rozkutálí, takzvaně.
6: Jak se na kostře pozná to, že třeba ten člověk byl podroben nějakému násilí nebo nějakému takovému zacházení se zbraní?
8: Projev násilí na kostře se ve srovnání s těmi stopy po aktivitě pozná relativně snadněji, zejména když se jedná o zranění zbraní, třeba na lebce, když je to nějaký jakoby zásek, ale pak tam je zase nějaká škála, kdy když ta zranění jsou třeba tupá, tak už je to problematičtější, protože vlastně ta stopa může vypadat podobně jako to, co se děje v zemi, jako v těch postdepozičních podmínkách, tak tam už jako narůstá ta míra nejistoty a většinou se ta zranění různě kombinují podle toho, kde se na kostře nacházejí. Třeba nejspolehlivějším ukazatelem násilí je, když to zranění je na lebce, protože útočník míří na hlavu. Bývá to na levé straně, protože vlastně útočník bývá taky častěji pravák. To zranění by mělo být nad takzvanou linií klobouku. Tam je to taky pravděpodobnější. Bývají takzvaně obraná zranění, že člověk se automaticky začne bránit při nějakém tom násilném konfliktu. Buď má teda štít, nebo když ten štít nemá, tak dává předloktí před sebe, takže tam jsou taky taková typická zranění. Pak můžou být i na dolních končetinách, třeba v případě, když se jedná o jezdce a útočí na něj nějaký jako pěšák, tak jde po těch holených kostech, takže tam taky bývají takové jako typické záseky.
6: Jakou nejzajímavější kostru v tomto ohledu jste měla v rukou v rukavicích, nevím, jak to říct?
8: Jo, měla jsem krásný soubor z kláštera v Teple, kde bylo až 30% jedinců, co neslo právě takovéto typy zranění. A ještě bych dodala, že tam je taky důležitá ta demografická struktura, protože častěji se jedná o mladé muže. Předpokládáme tedy i v minulosti, že muži byli jako násilnější než ženy.
6: To u princezen tolik asi nepředpokládáme, ale třeba taky.
8: Taky, no. Teď je jako celá řada nových výzkumů nebo nových článků, kdy se revidují právě ty starší výzkumy, co se třeba myslelo, že to byli muži bojovníci a teď pomocí DNA se zjišťuje, že to jsou ženy.
6: Mými hosty a hosty laboratoře jsou tentokrát antropologové Anna Pankovská a Lukáš Flídl a student biologie Dan Káčerek. Ostatky dětí staré 3500 let z pravěkého Vietnamu můžou ovlivnit pohled vědců na syfilis. Tato nemoc se mohla přenášet z matek na děti už před mnoha tisíci lety. Vědci ale úplně s jistotou nepotvrdili, že tyhle nálezy jsou nálezy pozůstatku syfilis, protože nevyloučili možnost, že mohlo jít o tropickou nemoc, která se šíří podobným způsobem, o takzvanou frambézi, která postihuje kůži, kosti a klouby. V jihovýchodní Asii vykutat tu starou DNA, ono v tropech to asi není tak běžné.
7: V tropech jsou běžné ty nemoci, ale obecně kosterní pozůstatky se zachovávají výrazně hůř. To zajímavé, ale jako nemůžeme říct, že by kosterní ostatky nebyly nikde, to prostě jako zachovávají se standardně. Mně na tom textu se líbila jedna věc, že se snažili ukázat, nebo snažili se přispět do té debaty, jestli tyhle ty typy nemocí, které jsou způsobené jednou základní bakterií, která má několik podruhů, mají svůj původ, kde si, protože je řada teorií, jestli to pochází z Ameriky nebo jestli to pochází ze starého světa, kdy případně došlo k tomu celosvětovému rozšíření. A zároveň tam je ta otázka, jestli a kdy se objevuje ta vrozená varianta. To znamená, že ta bakterie je schopna vlastně být přenesena z matky na dítě. Tady máme jako relativně vzácnou evidenci o tom, že by to takhle mohlo být už poměrně hodně dávno, navíc teda v Asii, takže v tom ten článek pro mě byl relativně jakoby novodobý.
6: Dávno před Krištofem Kolumbem, když
7: dávno před Krištofem Kolumbem.
6: Řešili tu Ameriku. Vědci zkoumali 309 ostatků ze 16 lokalit ve Vietnamu, období 10 až 1000 let před současností. Antibiotika samozřejmě logicky tou dobou neměli.
10: Frambézie na těch kosterních pozůstacích se kumuluje v jednom přechodném období, a to je zase přechod od lovu sběru k zemědělství. Což je očekávatelné i jako v jiných koutech světa, že najednou tam je větší výskyt infekčních onemocnění obecně. A pak postupem času zase do toho mladšího období ta evidence ubývá. Takže to pěkně sedí na to, že vlastně narůstala hustota obyvatel, byly horší hygienické podmínky, tudíž se vyskytovala třejmě i tato frambézie. Tam je ještě zajímavé, že oni našli nějaké záznamy z 50. let od nějakého lékaře, který evidoval asi 800 žen těhotných. Jejich potomci v 70% měli právě tuto vrozenou treponematózu. Jo, to je jako obecný termín. Přímě šlo tedy o tu frambézii. A pak to mizí, protože právě nastoupila antibiotika. No, to onemocnění bylo zastaveno jakoby v počátku.
6: Mnohem později samozřejmě.
10: No.
6: My jsme předtím mluvili v tom předchozím příspěvku o tom, jak se poznají stopy zranění na kostře a jak se poznají stopy takovýchto nemocí na kostře.
10: Mm-hmm. Ta treponematóza nebo syfilis i ta frambézie mají takový jako vzorec celkem typický, ale zase nemůže být izolovaný. Nejlepší je mít jako kombinaci těch znaků na jedné kostře, čím se zase zvyšuje ta pravděpodobnost té jako správné diagnózy. A pak se ještě liší vzorec u té vrozené oproti té získané, když se v něčem jakoby prolínají. Tak typicky je zasažená lebka, tam se objevují různá taková jakoby ložiska, osteolýza, a je to prostě jako děravá lebka, dejme tomu, když bych to řekla laicky. Pak se mění oblast obličeje okolo nosu a na holeních kostech jsou takové jakoby typické ukazatele, že se tam projevuje zánět, mohou tam být i kůmata, což jsou něco jako bercové vředy. Jo, takže řada takových jako typických znaků, plus teda u té vrozené treponematózy nebo syfilis mají děti specificky deformované zuby. Stoličky, řezáky a špičáky, protože tím vlastně, jak se zuby vytvářejí nitroděložně, kdy teda docházelo k tomu přenosu patogenu, tak to mělo vliv na vývoj skloviny. Takže zuby mají jako specifický takový tvar, podle kterých se to vlastně pozná, že se jedná o tu treponematózu.
6: Tak to je opět detektivka. Danka Čerek přemýšlel v téhle souvislosti o čem?
9: Že je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů k těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci před 50-70 lety nejvíce vyskytovaly. Ta frambézie, která se obyčejně nemá dědit z matky na potomka, tak vlastně, že k tomu dochází, i když třeba se jedná o jako vzácný úkaz relativně. Dneska se k tomu přestalo jako přisuzovat nějaká pozornost a oni zmiňují, že by se to nemělo podceňovat, a to mě velice zaujalo.
6: Ono je to do dneška vlastně docela častá tropická nemoc. Hmm. Anna Pankovská k tomu poznamenává.
10: No, právě ten přenos z matky na plod je charakteristický pro syfilis. A to je vlastně otevírají jako otázku, že se takto mohla přenášet i teda nebo může frambézie. Jenomže ono to není pořád potvrzený. Vlastně byly i nějaký experimentální studie, které to jako nepotvrdili, nějakých jako na zvířecích modelech. A právě ti lékaři to zmiňují, že k tomu tak docházelo, ale je k ním právě nedůvěra, protože to není potvrzeno žádnými klinickými testami. Je to prostě na základě jejich zkušenosti a oni vlastně ti autoři je obhajují a že to tedy teoreticky možné je, aby se frambézie přenášela z matky na plod, ale asi to je velmi vzácné, protože frambézie je dětské onemocnění a takže se nakazí děti a než dojdou do toho reprodukčního stádia, tak se většinou uzdraví nebo ta treponema už prostě v tom organismu není, takže se nemůže přenést na ten plod, ale teoreticky se ty matky mohou nakazit i jako v tom reprodukčním věku, teda matky, ženy, když je ta fáze akutní té infekce, tak může být přenesena na ten plod.
6: Takže oni to mohli i tenkrát zvládnout bez těch antibiotik, jako mohli se dožít dospělého
10: mohli,
6: věku?
10: Mohli.
6: Tak Lukáš Jido dodává.
7: Ještě jedna věc, kterou tam ti autoři píšou, že dneska je vlastně velmi málo příležitostí tuhle tu hypotézu o tom dědičném přenosu frambézie potvrdit právě kvůli té antibiotické léčbě. Ty děti, které jsou nemocné, vlastně do té fáze ani nedojdou. Proto ta evidence těch doktorů z dob před antibiotiky je tak důležitá, protože oni vlastně nám dlouhou dobu žili s těmi lidmi a měli možnost sledovat v reálném čase přenos té nemoci. A dneska už nemají, protože prostě každý dostane antibiotika. Ta samotné ty treponemy z většiny jsou teda tropické a nemoci, které se přenášejí kontaktem s kůží nebo s tělními tekutinami. A celá ta debata o syfilis je pro mě jako, řekněme, evolučního biologa zajímavá i z toho, že vlastně syfilis jako jedna speciální forma toho onemocnění si našla cestu, jak vlastně to dělat jinak. Nejenom kontaktem kůže na kůže, ale právě tou pohlavní cestou. A že to je taková úplně krásná ukázka toho, jak se vlastně ty patogeny adaptují na změnu svých životních podmínek. Jo, kdyby to byla klasická prostě frambézie, tak zůstane v tropech, protože lidé se dotýkají holou kůží. Ale syfilis máme kdekoliv po světě, právě protože ona jakoby dokázala obejít to oblečení, které brání jinak přenosu, tím, že se dokázala adaptovat na přenos jednou cestou, kterou všichni lidé na světě bezpečně provozují.
6: V dnešní laboratoři debatují antropologové Anna Pankovská a Lukáš Friedl a student biologie Dan Káčerek.
11: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
6: Před námi je třetí, myslím rovněž velmi zajímavá fascinující studie. Před 1 400 000 lety spolu prošla kolem Keňského jezera Turkana skupina 8 našich dávných předků druhu Paranthropus boisei. Odhalili to nově nalezené stopy. Vědci vyvozují z toho nálezu, že možná ti paranthropové žili ve skupinách, tak jako my. Ale co je ještě překvapilo, bylo, že byli vysocí jako současní muži. Stopy odpovídají výšce 1,80 m a 75 kg tělesné váhy. To jezero Turkana je velmi známé antropologické naleziště. Když je někdo vysoký, tak to musí být automaticky homo?
7: Alespoň takhle z většiny to interpretujeme, protože všechny nálezy australopitéků, které známe, tak spadají do těch menších velikostních kategorií. I když víme jako dlouho, že v těch nálezech jsou i jedinci, kteří pravděpodobně byli poměrně vysocí a těžcí, ale obecně jako stále ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byli menší.
6: A parantropové taky.
7: A parantropové taky, jako oni patří do té obecnější skupiny australopitéků. A tady ty stopy jsou přiřazeny tomu rodu parantropů na základě samotného toho otisku a velmi specifického stylu chůze, který není, řekněme, zatím doložen u zástupců rodu homo. Já jsem shodou okolností slyšel Kevina Hatalu, který je hlavním autorem toho článku, o tomhle mluvit na konferenci. Oni sami říkají dvě možné hypotézy. Buď, že to je ta skupina parantropů, kteří byli abnormálně velcí, od toho odvozují, že to mohli být samci, anebo že to je skupina homo erectus, kteří by na tuhle tu tělesnou velikost odpovídali o něco lépe, kteří zase ale by vykazovali zatím nezdokumentovanou formu dvojnohé chůze v rámci rodu homo.
6: V populárních článcích téhle studii bylo třeba, že ten nález, že to je tak trochu fotoalbum, jo, že z toho vyvozujeme sociální chování. To by bylo asi těžší s čelistí.
10: No, mě tohle to přesně jakoby zaujalo. Jaký tam byl to časový rozmezí, kdy tam šli, jestli šli tak současně, nebo jestli to bylo v řádu dnů, měsíců, protože mě zajímavá, jako zajímavé i to uchování těch stop. To musí být taky ohromná náhoda, že prostě prošli po měkkém písku, který se musel okamžitě nějakým prachem zase zasypat. Takže asi je pravděpodobné, že šli skutečně současně.
6: Dana Káčerka, u toho napadalo?
9: Mě u toho napadá se zeptat ne jako přímo vás, spíš sám sebe, jestli ty stopy mají odpovídat těm 180 cm a 75 kg. Jestli se to posuzovalo jako podle jejich velikosti a hloubky možná, já bych na to odpověděl, co když si třeba vzal ten jako samec dítě na záda a proto byl těžší, to třeba udělal hlubší stopu. Jako nevím, jak se to usuzuje, ale přijde mi to jako zajímavé takhle jako o tom přemýšlet.
6: A tohle možná můžeme se zeptat
7: no, to je jednoduchá odpověď. Existuje poměrně hezká korelace mezi délkou chodidla a výškou postavy. Takže ta samotná hloubka toho otisku samozřejmě hraje roli, ale ta hraje mnohem větší roli pro rekonstrukci té konkrétní formy dvojnohosti. Pro tu tělesnou velikost je mnohem důležitější samotná délka toho chodidla.
6: Tam nevadí, jestli měl nějakého potomka na zádech.
7: V zásadě to nevadí a dokonce velmi slavné stopy z Etiopie, které jsou datované do období 37 milionů let a patří druhou Australopithecus afarensis.
6: Jenom připomenu, že ten afarensis to je známá Lucy, ne v tomto případě, ale aby si to někdo představil, protože výstava s Lucy byla poměrně nedávno tady v Národním muzeu.

0: Velmi důležité téma. I ten článek, který vyšel teď v roce 2026 od Jana Toula, že je to vlastně opravdu jakoby významný, protože paleoantropologie chce používat kladistiku, nebo je to vlastně ta její nomenklatura se snaží se přiblížit co nejblíže skutečnosti o vztazích mezi těmi fosíliemi. Takže ta debata je skutečně na místě.
1: Máme možnosti molekulární biologie, zkoumat DNA, tak proto se to celé jako hýbe a posouvá. Já jsem právě, než jsme šli do studia, tak jsem si přečetla práci, kde se právě uvažuje o tom, nebo návrh těch vědců je takový, že všechno, co je mladší než 5 milionů let, takže by se mělo jmenovat homo.
2: Já ten argument toho autora jako naprosto chápu, byť on sám vlastně tam jakoby vypisuje ta úskalí tohoto přístupu. A jedním z těch pro mě velkých úskalí je jakási tradice. A kolegyně naprosto správně říká, že způsob, jakým pojmenováváme vyhnulé druhy, by měl reflektovat to, jaké jsou evoluční vztahy mezi nimi. Ale zároveň každá disciplína má nějaké historické ukotvení. A proto, aby jsme byli schopni mezi sebou efektivně komunikovat, je leckdy tohleto mnohem důležitější. A pokud bychom teď vzali všechny australopitéky, všechny parantropy, které mimochodem já považuji také za australopitéky, a všechny zástupce rodu homo, a udělali z nich jeden velký rod homo, tak bychom ztratili velkou nějakou jako páku na to, jak interpretovat poměrně drobné rozdíly, jak v anatomii, tak v chování, tak v nějakých ekologických parametrech a tak dále. Takže pro mě by to byla cesta jako zpět, byť naprosto souhlasím s těmi argumenty prezentovanými v tom článku, že by to z pohledu komparativní nějaké taxonomie mezi širšími skupinami primátů v rámci řádu primátů, že by to bylo asi vhodné, ale mě by to teda jako silně vadilo. A musím k tomu říct jednu věc, to vlastně kam daný autor míří s tou kritikou je, že třeba tady v tom článku byly prezentované stopy o nějakých parantropech 1,8 metrů vysokých a zrovna nedávno, před pár měsíci, moji kolegové publikovali článek na kostru dolní končetiny jiného parantropa, tentokrát z Jižní Afriky, Paranthropus robustus. Ukázali, že ten jedinec byl jeden z nejmenších jako zástupců toho rodu, respektive i všech australopitéků obecně, jakého máme. To znamená, rekonstruovali výšku postavy někde na 1 metr a tělesnou hmotnost asi kolem 22 kg.
1: Jako dnešní dítě.
2: Tak a pokud bychom si řekli, že v rámci parantropů máme ve východní Africe jeden extrém, 1,8 metru vysoké a 75 kg vážící a v jižní Africe máme druhý extrém, metr vysoké a 22 kg vážící, tam už je poměrně zásadní problém říct, že to je jeden druh, protože pro každého biologa tohle bude vykřičník. Jasně, můžeme si vzít příklad goril, kde máme velký pohlavní dimorfismus a samec váží dvojnásobek toho, co samice, ale my tady nevíme, jestli to jsou čistě, jo, jestli ten nález z Jižní Afriky je samice a z Východní Afriky samci.
1: To je těžké určit.
2: Těžké určit a navíc předpokládáme, že v té naší vlastní linii za těch posledních, dejme tomu 5-6 milionů let, že ten pohlavní dimorfismus výrazně se zmenšoval a že jako u goril je poměrně extrémní, u šimpanzů už zdaleka není tak velký a všichni naši předci by ho měli mít ještě menší.
1: Čili ty rozdíly ve vzhledu.
2: No, takže tady vlastně jako přineseme tu otázku o tom, jak vlastně ta nomenklatura, pojmenovávání těch druhů by se tady dala použít. A já teda souhlasím, že tohle je problém.
1: Baví vás tenhle příběh?
3: Ano, velice baví. A zrovna to jako to změnění toho pohlavního dimorfismu, to mi přijde jako, když se na tím člověk zamyslí vůči třeba jiným zvířatům, tak u člověka je to vlastně takové zvláštní, že jako, zvláště když je člověk jako větší, tak vlastně muž, žena jsou si u homo sapiens docela podobní, když to srovnám jako s jinými druhy, kde je to ten rozdíl jako opravdu velice velký.
1: Tak příběh toho, jak budeme pojmenovávat naše dávné předky a příbuzné, zůstává otevřený, tak třeba se tam ještě něco najde dalšího.
0: Já bych jenom ještě k tomu přidala, že tam hraje určitou roli i takovej ten zachovalostní bias, že oni se homininé vraceli jistě i na jiná místa, někde v poušti, v pralese, kde vlastně nemáme ty stopy. Jo, takže to je taky takový jako rezervoár prostě stop, po té minulosti, protože tomu jako napomáhá ta ekologie. My si myslíme, že se tam vraceli opakovaně, což se asi vraceli, ale oni se mohli vracet i na jiná místa, ze kterých nemáme ty stopy.
1: Velmi podnětná byla dnešní debata na téma antropologické v rozhlasové laboratoři. A jsem za ní vděčná antropologům Aně Pankovské, děkuju.
0: Děkuji za pozvání.
1: A Lukáši Frýdlovi, děkuju vám.
2: Také děkuji za pozvání.
1: A rovněž děkuji za účast v naší debatě studentovi Danu Káčerkovi a přeji hodně štěstí v Cambridge.

0: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou těsné stále vede levice. Plzeňští fotbalisté v lize nestačili na Olomouc a dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách dnes projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést potřební daň a zvýšit DPH. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
2: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
3: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o jeden mandát navíc. V tu chvíli je sečteno více než 85% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
5: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
1: Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. A proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
6: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
1: Fotbalisté Slavie v 8. kole šance ligy zvítězili v Teplicích 2-0 a vrátili se před Liberec do čela tabulky. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3 a z posledních 4 duelů Viktoria vyhrála jenom jeden. A klíčový moment přišel v nastavení prvního poločasu, kdy mohl domácí Lukáš Červ z penalty vyrovnat na 2-2 a bránu Sigmy ale překopl. Trenér Plzně Radoslav Kováč byl překvapený, že pokutový kop nezahrával Tomáš Ladra.
7: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Cherry, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Jestli to ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Cherry, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no. To stane se.
1: V dalších zápasech Baník Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 a Zlín s Hradcem Králové taky 1-2.
8: Omezení na D8 mezi sjezdy na Lovosice a Ústí nad Labem a uzavírka na dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi stojí osobní auto. Uvízlo za sjezdem na Velemín 62. kilometru, necelé 3 kilometry za tunely u Prackovic. Místo je teď volně průjezdné. V Čechách na Vysočině a místy na Moravě zhoršuje dohlednost déšť. Na D10 z Turnova do Prahy se v omezení u Mladé Boleslavy pojede až do rána jedním jízdním pruhem. Je to mezi kilometry 46 až 40. Omezení je kvůli opravám značení a kolona se v úseku teď netvoří, provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během deštivé noci se teď ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Začíná měsíc dobročinné závěti a 61% Čechů považuje dobročinný odkaz za správnou věc. Francii čeká velká událost, na konci tohoto měsíce ji navštíví papež Lev XIV. I to jsou naše dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
9: Vertikál.
10: O majetku většinou přemýšlíme v přítomném čase, co máme, co potřebujeme, co chceme předat svým dětem nebo blízkým. Méně často se ptáme, co s tím, co jsme za život získali, bude jednou, až tady třeba nebudeme. A právě i taková otázka může být otázkou hodnot, odpovědnosti a solidarity. Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes, připomíná možnost odkázat část svého majetku taky na dobročinné účely. A nemusí přitom jít jenom o velké finanční částky. Může to být nemovitost, cenné papíry, může to být i jiný majetek. Co člověka vede k tomu, aby myslel ve své poslední vůli i na lidi, které osobně nezná, i na to se teď budu ptát hlavního fundraisera Charity Česká republika a koordinátora měsíce dobročinné závěti Milana Vlasáka. Vítejte, Milane, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Když se řekne závěť, tak většina z nás začíná přemýšlet o tom, co bude po nás. Když se řekne dobročinná závěť, tak se k tomu ještě přidává otázka, komu chci pomoci i ve chvíli, až tu nebudu. Co podle vašich zkušeností lidi k takovému rozhodnutí vede?
11: Na základě našich zkušeností lidé sepisují dobročinnou závěť převážně ze dvou důvodů. Za prvé, ocitnou se určité fáze života, kdy bilancují a přemýšlejí, co tady po nich zůstane. A rozhodnou se tedy myslet na dobré věci i ve své závěti a zanechat tak tady na světě co možná nejlepší pozitivní odkaz. A ten druhý důvod, tak ten vyplývá z toho, že jsou už za života aktivní, pravidelně podporují nějakou dobročinnou organizaci nebo mají jen tu nejlepší zkušenost s nějakou službou a chtěli by, aby skrze jejich podporu i nadále ta organizace pracovala dál i v období, kdy už tady nebudou. Takže jí pomohou darem ze závěti.
10: Tedy tohle je jeden z konkrétních způsobů, jak vyjádřit svoje hodnoty, svoje díky, tím, že člověk nejenom říká, co komu odkazuji, ale i to, na čem mi záleží. Je to tak?
11: Ano, máte pravdu. Co se týče takového toho odrazu hodnot, které člověk vyznává za života v závěti, je to opravdu jako zrcadlo. Na čem vám v životě záleží, tak na to myslíte i ve své závěti. A mohl bych třeba uvést příklady. Pokud v životě milujete přírodu, tak ve své závěti myslíte na organizaci, která se stará o ochranu životního prostředí. Pokud cítíte velkou solidaritu s lidmi a s bezbranými a se starými nemocnými, tak ve své závěti myslíte na organizaci, která pomáhá právě lidem v nouzi v tomto životním období, v poslední fázi života, jako je třeba Charita Česká republika.
10: Jak velkou roli v rozhodování lidí potom hraje třeba víra nebo zkušenost s konkrétními dobročinnými organizacemi? Milane, setkáváte se s lidmi, kteří vnímají svůj majetek jako určitý závazek vůči druhým?
11: Určitě těch lidí, kteří veřejně deklarují myšlenky a postoje, že ku příkladu mám to hodně, mám se dobře, měl bych myslet i na ty, kteří to štěstí v životě neměli, tak takových lidí je velká spousta a cítí potřebu nějak ve vztahu ke svému hodnotovému žebříčku vlastně se podělit o to, co mají.
10: Majetek, to je velice citlivá věc. Můžu odkázat v závěti i něco, o čem mám pocit, že se mi ani mým příbuzným, mým dětem hodit nebude a nezatížím tím tu organizaci, kterou chci obdarovat? Není to spíš danajský dar?
11: Darovat můžete. V podstatě cokoliv, co se normálně stává součástí nebo předmětem dědického řízení. Od peněz a nemovitostí, které předpokládejme, všechny ty organizace přijmou, až po umělecké předměty, sbírky, knih, motýlů, gramodesek a tak dále. Těch bizarních příběhů a tak dále se sejde samozřejmě celá řada historicky. Ale organizace jako člen dědického řízení samozřejmě může dar přijmout nebo i odmítnout. Vzhledem k tomu, jak je pro ní využití toho daru prostě reálné nebo nereálné.
10: A jak potom skloubit takový dobročinný odkaz s odpovědností vůči vlastní rodině?
11: My v rámci měsíce dobročinné závěti velmi intenzivně komunikujeme jedno hlavní sdělení. A to je myslete především na své blízké a rodinu. Ty zabezpečte samozřejmě v první řadě. A v momentu, kdy máte všechny tyhle věci dobře vyřešeny, myslete na dobročinnost. A ta hranice je samozřejmě velmi neostrá podle toho, kolik je majetku, jak dojde v rodině ke shodě s vypořádáním v závěti a tak dále. Vřele se doporučuje o darování ze závěti a i o sepisování závěti jako takové s rodinou otevřeně mluvit, dojít ke shodě a potom jsou všichni, jak se říká, v pohodě a rádi. Mám tady takovou perličku z nejnovějšího výzkumu, který teď dělala Koalice za snadné dárcovství, právě ku příležitosti aktuálního ročníku měsíce dobročinné závěti vyplývá, že celých 56% mladých by bylo hrdo na své rodiče a prarodiče, kdyby odkázali ve své závěti něco na dobročinnost, což je úžasná věc.
10: Často se lidé se psání závěti často vyhýbají, možná i proto, aby něco nepřivolávali. Je zatím strach ze smrti nebo představa, že je na to ještě dost času, nebo nám jednoduše není příjemné přemýšlet o vlastním majetku a o jeho konci?
11: Všechny uvedené důvody, které říkáte, určitě platí, ale nemyslím si, že by se to dalo rozdělit do nějakých třeba dvou nebo tří skupin. Určitě zatím může být to, co říkáte, nebo někdy jsou důvody úplně absurdní, proti kterým taky bojujeme. Jsou to různé mýty, které jsou se sepisováním závěti spojené a někteří lidé si dodnes myslí, třeba, že když začnou myslet na závěť a začnou ji sepisovat, takže přivolají smrt. Naopak, někde v Americe byl před lety udělaný průzkum, kde se prokazatelně ukazuje, že lidé, kteří sepisují závěť, jsou daleko spokojenější a dožívají se vyššího věku. Takže tento mýtus rozhodně neplatí. Samozřejmě, zatím může být taková prostá prokrastinace. Ano, je to důležitá věc, ale ta v mém životě ještě počká a tak dále. Nebo ano, vím, že je to potřeba udělat, ale vím, že je tam potřeba pořešit celou řadu věcí, relativně složitých majetkových poměrů. Vím, že to prospěje samozřejmě tomu finálnímu stavu, ale nechce se mi do toho. Jinak ale to, že by se lidé báli řešit majetek ve vztahu ke svému odchodu a tak dále, to už tolik neplatí. Možná, že i díky měsíci dobročinné závěti, možná, že i díky tomu, že lidé se prostě o to téma aktivněji zajímají, je odkazování ze závěti i dobročinná závěť jako taková běžnějším a běžnějším jevem v naší společnosti.
10: Tak přejeme měsíci dobročinné závěti, ať přinese hodně dobročinnosti právě organizacím, které to nejvíc potřebují. Já děkuji za návštěvu ve studiu hlavnímu fundraiserovi Charity Česká republika a koordinátorovi měsíce dobročinné závěti Milanu Vlasákovi. Mějte se hezky.
11: Děkuji za pozvání a naschledanou.
9: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Francii čeká velká událost. Na konci září ji navštíví papež Lev XIV. A to hned na několik dnů a na několika místech. Proč je to tak významná událost? Na to už se ptám Marie Sýkorové. Dobrý den.
12: Dobrý den. Je to významná událost hlavně pro představitele státu, protože papež Lev XIV. Tak odpověděl na oficiální pozvání prezidenta Emmanuela Macrona a jedná se tak o návštěvu nejen apoštolskou, ale vlastně i státnickou jako představitel státu. Navíc návštěva papeže to bude hned téměř na 4 dny od 25. do 28. září a svatý otec při této příležitosti navštíví hned několik významných míst, nejen tedy spojených s místy kultu, ale i solidarity a jednoty. Jak víme, jedním místem návštěvy bude i Paříž a to si považuje zejména prezident Emmanuel Macron, který jej přivítá právě v Elizejském paláci. Jak víme, v minulosti se Francie a její katolické obyvatelstvo začalo tak trochu obávat, že se mu předchozí papež František vyhýbá. Papež František přitom Francii navštívil hned několikrát, i když Paříž to nikdy nebyla. Vysvětloval to tím, že raději preferuje periferie než místa centra, která pozornost tak říkajíc nepotřebují. Papež Lev XIV. To vidí jinak a Paříž v jeho programu oficiální cesty samozřejmě je.
10: Zmínila jste Elizejský palác, to je místo zejména státnických návštěv. Papež navštíví v Paříži i organizaci UNESCO a pochopitelně chybět nebudou ani Lurdy.
12: Ano, zajímavostí je právě návštěva organizace UNESCO v Paříži. Je to teprve přitom druhá papežská návštěva v historii. Před 46 lety ji navštívil papež Jan Pavel II. Zájem o návštěvu byl oprávněný a to i proto, že prezident organizace UNESCO byl přijat v červnu ve Vatikánu. Jedná se tak vlastně o reciproční návštěvu. Důvod je i více akutní. Papež Lev XIV. Chce upozornit na důležitost mezinárodních organizací ve světě. Zvlášť pak tedy UNESCO, které má za svůj cíl zejména podporu kultury, vědy a vzdělání. Důvod návštěvy papeže právě teď je i pragmatický, totiž týká se plánu Spojených států amerických odejít z 660 mezinárodních organizací. Papeži Lvu 14., který je Američanem, tak samozřejmě tato politika Donalda Trumpa není lhostejná. Druhým důvodem je pak i to, že stejně tak mu nejsou lhostejné, nejsou mu jedno způsoby a šíření informací nebo používání umělé inteligence. I na to chce v UNESCO papež upozornit. Lev XIV. Si je totiž vědomý a chce upozornit zejména na vliv a moc hrstky firem ze Silicon Valley.
10: A papež při své návštěvě Francie zavítá i do jednoho města, které nebývá tak obvyklé a většině lidí je neznámé. Které to je?
12: Ano, jedná se o město Metz v Lotrinsku na severovýchodě Francie, v historickém regionu zvaném Moselle. Toto město přitom naposledy papež navštívil v roce 1988 a byl to také Jan Pavel II. Dnes papež Lev XIV. Si tedy vybral Metz, aby přinesl poselství míru do Evropy. Region Moselle je totiž teritoriem zemí, která je poznamenána válkami, ale také francouzsko-německým usmířením. zařízením. Je to kus Evropy spojené zejména s postavou Roberta Schumana, jednoho ze zakladatelů Evropské unie. Papež domet přijede v pondělí 28. září. Po průvodu na třídě Roberta Schumana bude sloužit celebrovat mši za mír v katedrále svatého Štěpána v Metách. Tím nám nejen tedy obyvatelstvu Met chce svatý otec připomenout, že usmíření mezi národy je možné, že sjednocená Evropa může nabídnout světu svědectví o přátelství a jednotě, a to zejména v kontextu současných konfliktů.
10: Marie Sýkorová se přihlásila z Francie. Děkujeme.
12: Děkuji a pěkný den.
10: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy. Ta potrvá do konce dubna příštího roku.
13: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
14: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
13: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
14: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
13: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
14: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
13: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
14: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
15: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
14: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
16: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
14: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
10: A nabízíme další díl o Dalajlámovi. Přátelství prezidenta Václava Havla a tibetského duchovního vůdce nezůstalo bez politických následků. V dnešním díle se podíváme na paralely mezi naším bojem proti komunismu a bojem Tibeťanů. Hosty kolegy Adama Šindeláře byly Kateřina Procházková a David Gardáš z projektu Synopsis.
17: Vidíte nějakou podobnost mezi pádem režimu nebo tím, co se dělo u nás, a tím bojem Tibeťanů?
18: Paralely tam nepochybně jsou, protože jak náš komunistický režim a vláda jedné strany, tak i to, čím si prochází Tibeťané, jsou samozřejmě limitovány do svobody projevu, vyznání, shromažďování a dalších. Je potřeba mít na paměti, že v Čínské lidové republice přes 90% populace tvoří tzv. Chanové, tedy Číňané, tak jak si je představujeme, a zbývajících zhruba 9% připadá na další etnika, už tedy právě Tibetany, Ujgury, Mongoly a mnohé další. A právě komunistická strana Číny se snaží vlastně nějak zacelit rozdíly mezi nimi, unifikovat vlastně jejich vztah ke straně a dociluje toho kolikrát velice problematickými nástroji, cukrem a bičem, kdy ten bič samozřejmě útlak, represe, zatýkání a podobně. Cukr se snaží prezentovat tak, že buduje infrastrukturu na tibetské náhorní plošině, ale bohužel i z ní dost často profituje více například armáda, která se může jednodušeji pohybovat po těch značných vzdálenostech, případně pracovníci státních korporátů, kteří jsou takto ve velkých počtech přemístování z centrální Číny právě na těžební projekty do Tibetu a podobně. Takže to všechno jsou vlastně nástroje, které ve finále určitě mnohem více prospívají straně jako takové a ne Tibetanům. Bohužel v těch posledních letech se Tibet posunul ještě dále, co se týče nějaké kontroly obyvatelstva, kdy je spolu s východním Turkestánem neboli takzvanou ujgurskou autonomní oblastí Xinjiang označován jako laboratoře digitálních technologií. A tímto způsobem jsou vlastně sledováni do nejzazšího detailu. Veškerá komunikace samozřejmě je takto pod drobnohledem. Checkpointy, kamerové systémy na rozpoznávání obličeje a podobně. Dokonce sběry biologických materiálů, dat, DNA na vystupování potenciálních kriminálních živlů. Nicméně tady je potřeba mít na paměti, že jako kriminální se označuje každý, kdo podporuje takzvaná tři zla, neboli separatismus, extremismus a terorismus. A samozřejmě do toho separatismu spadá i Dalaj Lama nebo kdokoliv, kdo by snad měl mít jeho fotku doma. Případně i tibetskou vlajku, která je samozřejmě v Tibetu samotném zakázána. Takže to všechno jsou velice ohebné a zneužitelné paragrafy.
19: Když jsme u té Číny, tak jak vlastně ty vztahy České republiky k Tibetu a k Dalaj Lamovi ovlivnily vztahy nás k Číně? K Číně, k nám.
20: Dodnes Česká republika je zemí, která významně podporuje tibetský buddhismus nebo buddhismus vůbec. Je tady řada sdružení, organizací. Myslím si, že kdyby nebylo Havla, a samozřejmě měli jsme tady experty, kteří studovali náboženství, nebo měli jsme tady věřící už předtím, ale myslím si, že opravdu ty návštěvy Dalaj Lámy, že se o buddhismu mluvilo a o Tibetu, tak to změnilo českou společnost. No se říká, že jsme jeden z národů nejkritičtějších v Evropské unii vůči komunistické Čínské lidové republice a já si myslím, že právě ten zárodek je tady v tomto. Když Václav Havel se rozhodl, že pozve tedy Dalaj Lámu, tak už tenkrát tady byli někteří, kteří mu to vymlouvali, říkali, že to je nebezpečné, že se rozuří Čína, jak to ovlivní česko-čínský biznis. Ale překvapivě se nic z toho až tak nenaplnilo. Samozřejmě hraje tam roli více faktorů. To, že Čína v té době ještě pořád nebyla světovou velmocí, nebyla tak asertivně agresivní, jako je dnes, kdy reaguje na setkávání s Dalaj Lámou, podporu Tibetu, buddhismu mnohem kritičtěji a mnohem agresivněji. Plus si myslím, že Václav Havel v té první fázi byl opatrný, takže třeba, což je důležité, on tu celou návštěvu nebo to setkání s Dalaj Lámou zaplatil ze své vlastní kapsy. To si myslím, že který z českých politiků nebo z politiků vůbec by něco takového udělal, že by pozval člověka, kterého ještě v té době neznal a byl ochoten zaplatit jeho určitě nelevnou návštěvu. Takže to si myslím, že byl taky jako jeden z takových kroků trošičku se obrnit proti té možné kritice. Ale v té době opravdu Čína nebyla takto agresivní, takže on ten tlak musel čelit až později. A to bylo s nástupem Václava Klause do politiky, kdy posiloval svou pozici, později vystřídal Václava Havla v čele státu. A tam si myslím, že ten tlak se opravdu na Havla začal zvyšovat. Nebo vůbec taková nějaká ta podpora Čínské lidové republiky, vyzdvihování toho, jak je pro nás důležitý biznis s Čínou. Už to nebyla taková jednota, která právě v těch devadesátkách byla, kdy jsme opravdu viděli tu jednotu té zahraniční politice, která byla postavena na lidských právech. A tady se krásně právě doplňoval Václav Havel, jeho zahraniční politika se zahraniční politikou ministerstva zahraničí, v té době ministr Dienstbier. Takže to si myslím, že byla krásná symbioza a později s dalšími vládami už tam dochází k tomu rozkolu, který můžeme vidět dlouhodobě. Nejhorší samozřejmě v období za vlády ČSSD, ministr zahraničí Zaorálek, ten potupný dopis 4 se svým poradcem Drulákem. To si myslím, že mělo velký význam za premiéra na čase a jeho termín dalajlámismus, kde se snažil pošpinit právě všechno, co spojovalo tady tu podporu jeho svatosti. Myslím si, že tady ale došlo k nějakému uzavření, uzavření kruhu, kdy Václav Havel s něčím začal, masivně to podporoval a jeho lidé kolem něj. Potom jsme tady měli to období těch čínských slibů, investic, které měly přijít. Já jsem nezmínila prezidenta Zemana, to byl ten člověk, který tady razil a razí dodnes tuto linku. A poté ale s příchodem nového prezidenta Petra Pavla, který dokonce navštívil v Dharamsale jeho svatost a oslavil s ním jeho 90. narozeniny loni v létě, tak mám pocit, že se nám ten kruh zase nějakým způsobem uzavírá a že možná tady máme zase lidi, kteří si uvědomí, že lidská práva, podpora utlačovaných je důležitá.
0: Další pohled na tibetského duchovního vůdce nabídli společně s Adamem Šindelářem Kateřina Procházková a David Gardáš z projektu Synopsis. A z uplynulé téměř půl hodinky už je to všechno. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
9: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. A menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo přes 31% lidí, SPD 7,6% dotázaných. A největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. A do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. A Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského valného bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. A své domovy v Jemenu muselo kvůli obnoveným bojům opustit téměř 86 tisíc lidí, oznámila to Mezinárodní organizace pro migraci. Podle ní počet vysídlených jen za poslední den vzrostl o 10 tisíc. Velká část z nich jsou ženy a děti. Lidé utíkají před boji mezi jemenskými vládními silami a Íránem podporovanými povstalci. Španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu a zvládl to jako první domácí jezdec od triumfu Alberta Contadora v roce 2014 a v poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Johannessen. Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem 2 minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český zástupce Jan Hirt skončil na celkové 15. příčce.
1: Uzavírka na dálnici D5 Unířan a omezený průjezd na silnici 29 na Písecku. Dálnice teď plynule průjezdné i v omezeních. Nové je na D5 Unířan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95. Na Rozvadov průjezdné 2 pruhy, na Plzeň a Prahu 1. V směr Praha je proto zavřený exit 93 z Bůh. Uzavírku exit můžete obět přes ty vedlejší 100 Nýřany nebo 89 Plzeň. Most omezení potrvá do konce listopadu. Na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora se nově jede kyvadlově. V obci Podolí 1 se bude kvůli opravám chodníků do konce října jezdit na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Během deštivé noci se teď ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Téměř třetina Čechů se podle aktuálních dat cítí dlouhodobě osaměle. Osamělost přitom není totéž, co být sám. Můžeme být obklopeni lidmi a přesto postrádat skutečnou blízkost, vztahy a pocit zakotvení. Týká se to i těch, kteří sami bývají oporou druhým. V polovině srpna vzbudil pozornost případ sebevraždy 75-letého italského kněze Lina Zatelliho. Život si vzal několik týdnů poté, co se dozvěděl o svém přeložení z farnosti. Farníci proti jeho přeložení sepsali petici a podle některých zpráv svůj odchod z farnosti nesl těžce. Přímá souvislost mezi jeho přeložením a sebevraždou potvrzená není. Případ ale vyvolal otázky o křehkosti kněžské služby, o vztazích kněží s komunitou i o tom, jakou roli v jejich životě může hrát právě osamělost. Je osamělost problém jednotlivce nebo zpráva, jak dnes žijeme? Jaké aspekty zahrnuje osamělost katolických kněží? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
3: A debatujícími hosty ve studiu jsou dnes socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také katolický kněz a salesián Zdeněk Jančařík. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Už zaznělo na začátku, téměř každý třetí Čech se podle aktuálních dat agentury STEM dlouhodobě cítí osaměle. Co to vypovídá o způsobu, jakým spolu jako společnost dnes žijeme? Dívám se na Lucii Vidovičovou.
4: Společnost se samozřejmě dynamicky mění, je to jejím přirozeným stavem a zároveň i ta osamělost se často zmiňuje jako takový definiční vlastně znak současnosti, protože žijeme ve vztazích, které jsou takzvaně atomizované, to znamená, že jsme méně součástí nějakých širokých rodin, velkých sousedství, žijeme častěji globálně, takže ty vztahy mají tendenci se zmenšovat ve svém počtu, měnit možná, abych nepoužila hodnotícího znamenka v té svojí kvalitě a to potom dopadá na to naše prožívání té osamělosti, ale o takzvané pandemii osamělosti se bavíme už od 60. let minulého století, takže to není určitě výmysl moderní doby a v nějakém bodu našeho života každý z nás a každá z nás prožijeme nějaká menší nebo větší období, kdy budeme mít tyto pocity a je to něco, co zase k člověku patří.
3: Co člověku v tom pocitu osamělosti skutečně chybí a proč? Nestačí být jednoduše mezi lidmi.
4: Těch definic osamělosti je řada a proto se také často liší i ta čísla, která můžeme slýchat o tom, kolik, jaký podíl lidí se cítí osamělí. Buď toto je přítomnost nebo nepřítomnost nějakého počtu těch vztahů, nebo je to otázka kvality těch vztahů, nebo je to otázka té spokojenosti s těmi vztahy nebo s tím počtem. A nebo je to takové to naše velice subjektivní, jestli nám to vadí nebo ne. To může být osobnostně dané, nebo zrovna teď jsem v nějaké fázi života, kde mi jako odpovídá tomu být sám a jsem vlastně v tom spokojen. Takže zjednodušeně můžeme říkat, že ta osamělost je v tom negativním slova smyslu, kdy vlastně už se bavíme i o riziku třeba pro veřejné zdraví, protože ty pocity dokonce zvyšují vlastně riziko právě úmrtí, zvyšují rizika nějakých zdravotních problémů, dokonce se říká víc než kouření, alkohol nebo dopad klimatické změny, že to skutečně je pro člověka jako nedobrý stav, ale je to něco, co může být dané tím, jak jsme my nastaveni a jakou máme schopnost nebo odolnost se v tom případě s tím pocitem vyrovnávat. Takže to není jenom, jestli tam máme dost těch lidí, ale jestli tam je i ta podpora v tom, aby nás lidé pochopili a našli správnou notu, jak nám třeba z té pozice pomoci ven.
3: Zdeněk Jančařík, v souvislosti s tím, co jsme teď slyšeli od Lucie Vidovičové, osamělý kněz, je to něco, co je mezi kněžími skutečný problém, nebo jde o jednotlivé případy?
5: Je to asi věc, řekněme, oblasti, kde ten kněz působí, protože pokud působí v živé farnosti, v městské farnosti, tak většinou osamělý není, protože má spoustu farníků kolem sebe, může mít koníčky spolu s těmi lidmi kolem toho kostela. Ale jsou oblasti, kde ti kněží opravdu jsou na takové ztracené vartě, můžou to být severní Čechy, západní Čechy, různé ty sudetské oblasti, kde pokud ten kněz není moc sociálně zdatný, tak prostě může z něho být takový poustevník. Čili ono, když by se udělala sociologický průzkum osamělosti kněží, tak by bylo vlastně zajímavé zjistit, jestli je to dané osobnosti toho kněze, jestli má dostatek lidí kolem sebe, v jakém prostředí působí a co vlastně vyhledává.
4: A ještě jedna z těch typů osamělosti, na kterou mě vlastně navádíte, je, my říkáme existencionální, my to vidíme třeba v sociologických výzkumech popsané právě u pečujících, což je možná dost podobná paralela, kdy ti lidé mohou být mezi pod velkým počtem lidí, kteří se snaží být nějak nápomocní, ale vy máte pocit, že nikdo nerozumí té vaší situaci, že nikdo nemůže být ve vašich botách a je to vlastně nezdíletelná zkušenost. A právě pak máme my pocit, že jsme vlastně osamělí v té naší službě, v tom, co děláme, jak pečujeme. A nevím, jestli to není ještě jeden z těch faktorů, který vlastně tady může hrát roli.
3: To je přesně to, co jsem se chtěla také zeptat, protože právě už jsme slyšeli, že osamělý se člověk může cítit i obklopen lidmi v komunitě. A právě je tam ta velká v uvozovkách vydanost pro službu druhých, té službě katolického kněze. Tak kdybyste měl říci, jaké ty aspekty zahrnuje právě ta osamělost v tomto kontextu, který jsme tady naznačili.
5: Ten kněz by měl mít taky velmi osobní vztahy. Vlastně žádný člověk by neměl žít jenom, řekněme, obecně pro druhé. Jo, třeba chodit do školy a tam vyučovat, nebo pracovat pro bezdomovce a být mezi nimi velmi často, nebo já mám LGBT, taky pastoraci. Máme různé prostě druhy i té kategoriální pastorace, ale zároveň to může být jenom profesní vztah s těmi lidmi. A to je nebezpečné, protože když potom za sebou zavře dveře a ocitne se doma na té faře nebo v té své komunitě, tak může být velmi sám, pokud nemá velmi osobní vztahy. A tím já mám na mysli prostě to, že má opravdové přátele, má ke komu zajít, s tím si povídat velmi osobně. Jo, to jsou věci, které každý člověk potřebuje a pokud nám tohle chybí, tak potom můžeme být velmi sami a velmi opuštění. No.
3: Ten celibátní způsob života katolického kněze nějakým způsobem odstraňuje parametry toho rodinného způsobu života nebo manželského života. Je to něco, co pak vede toho kněze k vytváření nějakých specifických blízkých vztahů?
5: No, to je otázka pro sociologi a věštce. Já bych samozřejmě potřeboval k tomu nějakou sociologickou studii. Myslím si, že je pravda, že mezi kněžími se nedělají moc sociologické studie, tak jak se nedělají mezi některými skupinami obyvatel, protože si nedají nahlédnout do svého způsobu života. A u kněží je to docela typické, takže jak prožívají kněží celibát a co to vlastně dělá s jejich povahama a s jejich způsobem života, tak to je vlastně velmi zajímavá otázka. Z někoho se může stát sobeček v tom smyslu, že prostě nikdy neslyší v noci křik dětí nebo že by prostě musel jít na pohotovost. Takže si může žít vlastně svůj soukromý život velmi pohodlně taky kněz. Jo. A nebo může třeba nějakým způsobem nahrazovat tu sexualitu jídlem typicky, nebo prostě nějakou závislostí. Může to být alkohol, pornografie, tyhle ty věci, které jsou skryté a on je vlastně nikdy nedá najevo, protože to ví třeba jenom jeho zpovědník, nebo co já vím, jenom Pán Bůh. Jo. Tak ta osamělost potom se může prohlubovat právě tím, že příliš je rozlišený ten soukromý život toho kněze, ve kterém jako si nějak jako žiju a nikdo mi do toho nevidí, ani z té komunity. A pak žiju něco na veřejnosti, jo? Žiju něco v té farnosti, nebo v tom kostele, nebo v tom středisku mládeže, nebo prostě třeba na škole. Samozřejmě, že se to někde propíše. Jo, prostě ono, je to vlastně potom vidět, buď na mém zdraví, nebo na tom, jak vystupuju, že se bojím třeba určitých témat, do něčeho nejdu, bojím se vztahů třeba, takže ta nebezpečí tam jsou.
3: Pokud se to jenom pokusím trošičku shrnout, my jsme teď konkrétně zmínili ten celibát, to kněžství je neustále, ale má to přece jenom výkonnostní, profesní podobu, je tam docela rozrostřená hranice mezi bydlištěm a prací, jak kdyby byl ten člověk pořád v práci. Zároveň jsme zmiňovali na začátku nějaký případ, který v těch informacích zahrnoval přeřazení faráře z jednoho místa na druhé, ještě tedy v docela zajímavém věku, 75 let. I když už zaznělo, že každý jsme jinak nastavený osobnostně, tak je na tom kněžském způsobu života něco, co může jít té osamělosti, té problematice naproti? A co podobného vidíme vůbec ve společnosti? Jsou tam nějaké shodné aspekty, Lucie Vidovičová?
4: Já samozřejmě jako žena protestant k tomu budu se vyjadřovat skutečně jako socioložka, ale ono to zase není tak jiné, než to, co žijeme ve společnosti, protože i my, když žijeme v rodině, nebo ta rodina není žádný garantem absence osamělosti, není žádným, nebo naopak je možná častějším zdrojem konfliktu, který vidíme velmi často, zejména když právě mluvíme se seniory a se seniorkami, jako nějaký prapůvod jejich osamělosti. Bratranec si prostě před 20 lety nevyzvedl u mě meruňky a od té doby já už s ním nepromluvím ani slovo a dneska se cítím osamělý. Jo, takže ty výzvy i vlastně jako permanence toho být k dispozici, ať už teda v té práci, dneska se to taky hodně mění, že jsme často říká se, že do oženění s prací nebo provdané za práci. Tam vím spoustu těch paralel, které mají možná jako jinou barvu, ale v obrysu je to vlastně velice podobné. A zase vidíme to z výzkumu, které jsme dělali, kdy jsme se dívali na to, jak se žije lidem třeba různě ve městech nebo na vesnici, jestli je v tom rozdíl. A přišli jsme do takového zajímavého závěru, že často si lidé vlastně vybírají to své prostředí a to prostředí zase formuje je. A dokážu si představit, že vlastně i ve výkonu té služby, nebo že do ní vstupují lidé, kteří tak trošku jako tuší, do čeho jdou, že mají nepochybně čas na nějakou přípravu a vidí, co asi to bude obnášet, jestli je to něco, co oni osobnostně zvládnou. A tady teda fušu do řemesla kolegům, psychologům, tak se omlouvám, ale že tam je nějaký vlastně vztah mezi tím, jak vzájemně ta instituce a ten člověk fungují. Ale to, co jste vy popisovala, tak samozřejmě o tom kněžství možná můžeme použít to slovo jako totalitární instituce. Ono to není to, jakože ta totalita, jak jsme ji znali dřív, ale že to jsou místa, kde se odehrává všechno. Zase například do domovu pro seniory a tam prostě spíte, jíte, chodí tam vaše kadeřnice, máte tam své přátelé, je to na tom omezeném prostoru a tam může být to institucionální podhoubí, které bude spíš otvírat se těm rizikům, že ti lidé se nebudou cítit úplně komfortně a budou prožívat nějakou formu té osamělosti.
6: Ještě jsme říkali přeřazení. Jak v této souvislosti je právě ta pozice toho katolického kněze? Tady byl slyšet ten věk 75 let z lidského hlediska. Dovolím si říct, že mě to skoro jako kruté.
5: To je zvláštní, to je mimořádný případ. Myslím si, že v 75 se málo koho přeřazuje. Ještě se vrátím k tomu celibátu a k tomu kněžství, protože je to vlastně velmi specificky mužské zaměstnání v římskokatolické církvi. Ten celibát vytváří taky svým způsobem mužské prostředí. Ono je to vidět i v té naší komunitě. Když tam přijde nějaká žena, tak najednou jsme všichni takový radostnější. Snažíme se trošku jako se předvádět a najednou je jiná atmosféra, než když jsme jenom mezi mužskýma. Jo, čili ten celibát může vést taky k takové určité mužské zatrpklosti. Jo. Což teď, já nevím, to nemusí být jako lobováním pro ženské kněžství, každopádně prostě to je velmi specifické povolání v tomhletom smyslu. No a přeřazování do jiných farností, prostě západní církev má velkou bolest, zvlášť teda třeba v tom našem prostoru, že stárneme jako kněží, že celá ta populace kněžská stárne. Průměrný věk toho současného kněze v té České republice může být 55-60 let, možná trošku víc ještě. No a tím pádem to přeřazování nebo to nahrazování na místa, kde třeba někdo umře, nebo má infarkt, nebo prostě už nemůže chodit, nebo tak, tak tam je potřeba zase třeba dát někoho jiného. No tak ten věk je čím dál vyšší, jo, těch kněží, kteří se jako střídají a mění. A to bude bolest čím dál větší.
6: Zajímavostí z těch dat agentury STEM je to, že dlouhodobě se osamělé cítí o něco častěji lidé do 44 let, zatímco nejméně lidé nad 60. Mladí kněží katoličtí, Zdeněk Jančařík, je pro ně také tématem osamělost?
5: Já vidím mladé, pokud jsou ještě Salesiány, kteří jsou většinou extroverti, protože Salesián by měl být aspoň do jisté míry extrovert, protože má pracovat s mládeží. Ale určitě jsou i mladí kněží, kteří se cítí osamělé. Vím to taky dobře, právě po odchodu jednoho svého kolegy, protože ti ostatní jsou mnohem starší, třeba. Jo? Prostě on mi říkal, já jsem o 15 let nejmladší ve svém děkanátu, to bylo tady na Brněnsku. Jo? A vlastně to říkal tak úkorně, tak vlastně smutně, že vlastně nemá generační druhy. Čili to je další věc, která prostě je, když je málo kněžských povolání, to znamená lidi, kteří by se hlásili na kněze. Navíc každý ten diecezní kněz bývá povaha, jo, to nejsou nějací jako kolektivističtí hošánci, kteří by chtěli spolu pořád hrát fotbal většinou. A je otázka, jak se s tou samotou potom vypořádáme.
4: Přijde mě zajímavé zase zdůraznit, že ta vaše zkušenost, jak ji popisujete, je vlastně jenom zdůrazněním toho, co se děje v té společnosti obecněji, a to je zase odborně říkáme věkově segregovaná společnost, kde my hrozně málo máme příležitostí se setkávat napříč těmi generacemi, protože už žijeme i vlastně v malých nukleárních rodinách a neumíme moc jako mezigeneračně spolu fungovat a určitě k tomu odcizení, rozdvojení a tím pádem osamělosti to bude přispívat. A fascinující výzkum dělali kolegyně, které porovnávaly to, jak státy Evropy vyjadřují vlastně nějakou důvěru ve společnost a kolik mají osamělých lidí. A tam jako je obrovská souvislost mezi tím, že ve společnosti, ve které není důvěra, která může být různým způsobem budovaná, je také větší podíl lidí, kteří se cítí osaměle.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus, fenomén osamělosti a katoličtí kněží. O tématu debatují socioložka Lucie Vidovičová a katolický kněz Zdeněk Jančařík.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pohled opět na Zdeňka Jančaříka. Jak osamělost kněží souvisí také s proměnou jejich společenského postavení? Mám tím na mysli, že oproti dřívějšku ta autorita kněze je umenšena. Může ta ztráta té silnější pozice toho kněze právě také souviset třeba s tím naším tématem osamělostí?
5: Určitě tím, že už nemáme jako kněží tu autoritu, kterou jsme měli, jako ti hlasatelé pravdy nebo té věčné pravdy, tak se s tím musíme nějak smířit, ale může to vést taky k takové duchovní, řekněme, kazatelské osamělosti. Jo, v tom smyslu, že ať kážu, jak kážu, tak se nic neděje. Nikdo se nijak nemění. Celá farnost jede po svém. Ti lidi si žijí, jak chtějí. Jo. Já třeba nejsem ten typ, který by vyžadoval jako nějakou poslušnost nebo co. Ale umím si to představit, že jsou pořád ještě autoritativní kněží, kteří vnímají velkou frustraci.
3: Lucie Vidovičová, když se promění postavení člověka ve společnosti, zda to právě může proměnit jeho pocit té vlastní hodnoty, zakotvení, které je vstaženo právě k tomu, abych se necítila osaměle.
4: Určitě se teda otázka pro psychologa, ale troufám si tvrdit, že skutečně i když se člověku mění role a vidíme to zase v tom stárnutí, tomu říkáme vlastně jako období přechodu, kdy jeden den jste manažer velké firmy a druhý den vás penzionují a nikdo vám jako nepodá už ani ruku, budete rádi, když dostanete nějaké hodinky. A to zejména zase u mužů, když je dneska to mužské téma, je také popsáno jako velký vlastně dopad zase do té jejich kvality života, do toho, jak nahlížejí sami na sebe. A vím, že jeden výzkum dělali v Británii, kdy právě jako popisovali, že u mužů se to má tendenci právě zvrtnout do nějakých těch zase zdravotních potíží nebo zhoršení nějakého mentálního zdraví, protože si budovali ten sebeobraz právě třeba tím zaměstnáním a najednou to odešlo. Ale to jsou věci, které zase bychom měli vlastně v průběhu života nějak cvičit, že věci se pořád mění, ty tranzice potkáváme po cestě pořád. Problémem bývá v tom vyšším věku, že samozřejmě může ubývat fyzických sil, mentálních sil i finančních zdrojů, samozřejmě s některými změnami se lehčeji vyrovnáte, když máte nějaké třeba materiální zázemí nebo to společenství, které vás v těch těžkých

0: také vy jako katolický kněz prezentujete?
1: Jednak já sám musím se vyrovnávat s tím, jestli mám ještě dostatečný nadhled nad tím, že selhává instituce, nebo že selhali nějací spolubratři, nebo někde to selhává, někde to neselhává. Abych sám tím nebyl prostě úplně down a rozbitý, že bych to prostě nezvládal a odešel z církve nebo něco takového. Čili já se s tím musím srovnat sám. A potom, když o tom mluvím, tak s určitým zase nadhledem. Prostě já mám potřebu mluvit o věcech v širších souvislostech. A vím, že prostě selhání jednotlivců není selhání celé instituce. Vím, že když si nastavíme dobře pravidla, třeba sexuálního zneužívání, používání peněz, komunikace třeba s těmi, které doprovázíme, tak my vlastně budujeme bezpečné prostředí, a to je dneska velké heslo třeba u Salesiánů, budovat bezpečné prostředí v tom, kam my dosáhneme, protože já prostě nemůžu mluvit jako Salesián z Brna o tom, co se stalo na pražském arcibiskupství s nějakým velkým jako přehledem, protože já o těch věcech vím jenom z médií a já se o tom můžu vyjádřit jenom s určitou bolestí, ale pak si říkám, modli se za to, snaž se lidem vysvětlit, že prostě lidská ješitnost se dostává samozřejmě i do církve a všude ty lidské věci hrají velkou roli, a tak prostě snažím se s tím sám vyrovnat a druhé s tím taky nějak vyrovnávat, aniž bych to nějak zásadně kritizoval.
0: Když bych to vrátila na nějaký sociologický pohled, Lucie Vidovičová, slyšeli jsme srovnávání se tím, že se nějak mění to moje společenské postavení, co by katolického kněze, změny, které musí prožívat katolický kněz, nicméně běžně, pravděpodobně i naši posluchači prožívají. Pokud se podíváme na svůj život, tak jsme pravděpodobně změnili také místo působení, možná osobní okolnosti, podmínky se nám změnily, museli jsme se adaptovat, abychom vůbec mohli v tom životě jídal. Stejně tak, kdo byl zaměstnán, kdo může říct, že v té jeho instituci se neobjevovaly věci. Dnes se hodně mluví, jsou to mediálně známé případy o bossingu, to znamená šikaně ze strany zaměstnavatele. Když zasazujeme osamělost katolických kněží, neděje se to stejně v tom kontextu osamělosti ve společnosti?
2: Já tady celou dobu tuhnu toho vykládání a říkám si, vědcům dneska taky nikdo nevěří, univerzity mají obrovské skandály ve velmi podobných oblastech. A bývali jsme a stále toužíme potom, abychom byli ta elita společnosti, která vlastně komunikuje ty pravdy pro to, aby ta společnost se zlepšovala. A teď stojíme před těmi fakty, že jako selháváme v těch rolích. Až teď mi to došlo, se přiznám, že vlastně je to jako hrůzostrašné, jak jestli je to podobné. A vemu si od vás ten příklad toho, že bych se za to měla začít modlit a vysvětlovat to sobě i ostatním, že...
1: Že to není celá instituce. To.
2: No ale tady vlastně v tém jediném bodě o to si budu muset promyslet, protože samozřejmě pravidla té instituce, tak jak jste vy naznačil, jako umožňují ty mantinely a nějaké ty věci prostě budou zase dané tím, jaké lidi ta instituce jako přitahuje, jaká ta aura kolem té instituce, ale přijde mě v tom ještě jedna obrovská důležitý bod, který možná nesouvisí až tak s tou osamělostí, když možná ano, právě jak se postavíme k tomu, když vědec chybuje, když kdokoliv z nás jako chybuje, jakou milostí jsme schopni jako obklopit sebe a jeho a jak z toho vlastně vyjít jako lepší, a ne to, že si začneme říkat, tak celá společnost se rozpadá a vlastně to jde k zániku, což možná jde nakonec, co jako nikdo teď ještě nevíme, ale jsou to věci, které skutečně budou antropologická konstanta, což je odborný termín, omlouvám se, ale prostě něco, co je nám všem společné.
0: Není to na druhou stranu ale komplikované u katolické církve, že je nositelem a také se tak představuje nějakých, dejme tomu, pravd minimálně pro nějakou část společnosti. Cítím to jako určitou rozpolcenost toho kněze, že se pak může cítit osamělý, protože smysl jeho práce protíká jak kdyby pod rukama.
1: Určitě, to jsou velké rány do té kněžské existence, do církevní existence, do té identity profesní, protože kdyby jsme vystupovali jako ti, kteří opravdu jsou takový vzoroví, jako byl Josef Zvěřina nebo kardinál Tomášek, prostě to byl

0: osobnosti takové integrální, takové jako vzorové. No a dneska je to velmi komplikované vidět tu církev jednoznačně pozitivně.
1: Fenomén osamělosti a katoličtí kněží. O tématu debatovali socioložka Lucie Vidovičová a katolický kněz Zdeněk Jančařík.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Opoziční ANO a STAN by mohli po volbách v Praze spolupracovat s vládním hnutím ANO. Tenista Alexander Zverev je šampionem US Open, domácího Bena Sheltona porazil 3-1 na sety. A dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
4: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
3: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Poslední 4 roky Praze vládne koalice odpovídající bývalé vládě. Skládá se z ODS, TOP 09, Lidovců, Pirátů a Starostů. Ukrajinské síly zasáhly ropnou rafinerii v ruském Krasnodarském kraji, tvrdí, že po úderu dronů začalo na místě hořet. Web Ukrajinská pravda píše taky o požáru nádrže ropné rafinerie v tataránském Nižněkamsku. Ostřelování potvrdili i ruské úřady. Podle nich jsou v Tatarstánu 2 mrtví a několik zraněných. Ukrajina útočila na ruské průmyslové a ekonomické cíle v reakci na pravidelné ostřelování z Ruska. Tamní bezpilotní letouny v neděli zasáhly osobní vlak na západě Ukrajiny. V Polsku kvůli tomu preventivně vzlétly stíhačky. Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
5: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
6: Říká Robert Pleskot. 1/10 majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
7: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
6: V závěti je důležité jasně formulovat své přání. Říká právník Ondřej Vokál.
8: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
6: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Tenista Alexander Zverev získal 2. Grand Slam v sezóně a v kariéře. Po Roland Garros triumfoval také na US Open. A v New Yorku porazil ve finále domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant, který má od dětství diagnostikovanou cukrovku, v pozápasovém proslovu zvlášť vyzdvihl zásluhy své matky.
9: The most important person in my life in general.
10: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
3: That
11: Překážka na D1 u Rohlenky a omezení na dálnici D8 u Lovosic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna